0: ty takový jako absolutního kolektivního nesoucitu, jo? Že prostě my si řekneme, no nás se to nedotkne. No dotkne. Jo? Já myslím, že každý z nás už zná někoho, kdo měl rakovinu, kdo ji trpěl, nebo minimálně ho za svůj život bude znát. A bude to někdo prostě blízký. To už je dneska prostě fakt. Ta choroba je tak rozšířená, že prostě se dotkne téměř každýho. Jo? A teď si vím, že kdybychom tyhle peníze vzali, tak jsme schopní prostě vyléčit z té nemoci neskutečnou řádku lidí, protože už dneska existují individuální léčby, imunoterapie a další věci, které prostě fungují ve Švýcarsku a dokážou zachraňovat lidi v naprosto bezvýchodných situacích, které tady prostě necháváme umírat pod paliativní léčbou. Tak si řekněte, jestli prostě každý z vás, jestli chcete dát 100 miliard na zbraně, anebo do toho zdravotnictví, který jednou může zachránit prostě vaše dítě, vaši manželku nebo vašeho bratra, vaši sestru. Jako. Přece ta úvaha je naprosto jednoduchá. Ty peníze do těch zbraní nezachrání vůbec nikoho. A protože samozřejmě takhle by uvažoval každý, tak se musí vytvořit to populární slovíčko narrativ, že Rusko na nás chce zautočit. Protože kdyby tohle tady nebylo, tak s těma penězma do těch zbraní nebude souhlasit nikdo. Nikdo. Všichni budou říkat, na co zbraně, jako nejsme v žádné válce, nic nám nehrozí. Takže se musí vytvořit ten strach, ta panika. A v tu chvíli každý z nás, politiků, kteří říkají, ale my nechceme ty peníze prostě do zbraní, tak a vy hazardujete s naší bezpečností. Takže vy jste agent Putina, který chce, aby jsme byli nepřipravení na to, až na nás zautočí. Prostě bez toho, že my se ubráníme tomu Putinovi, tak tady žádný zdravotnictví nebude a nebude tady vůbec nic, protože on nás obsadí a zničí. A už jedou tuhle tu přiblbou retoriku, že? Která je totálně prostě postavená na palici, nemá s racionalitou vůbec nic společného. Ale prostě na spoustu lidí to funguje, protože vyvolá ten strach. Jo. A proto říkám, prostě základ změny je zbavit se strachu. Pokud se budeme bát, jo, stejně jsme tady jednou, stejně všichni umřeme, do hrobu si to nevezmeme, tak se prostě přestaňme bát a pojďme jako začít žít beze strachu. Jakmile oni nás budou mít v tom strachu, v těch mřížích, virtuálních mřížích toho strachu, tak do té doby prostě my budeme dělat to, co chtějí oni. A ne, že oni budou dělat to, co chtějí, to, co chceme my. Takže prostě tohle je naprostý základ. A oni nechtějí válku. Oni chtějí jenom strašit tou válkou. Jo? Církev nechtěla satana na zemi. Církev potřebovala strašit tím satanem, že půjdete do pekla, když nebudete platit ty odpustky. Jo?
1: Takže... No dobře, no, ale pozor, jako tady bych se zastal církve. Na rozdíl od Green Dealu, já jsem nepamatuju to, že by někdo se teda vrátil a reklamoval to, že peklo neexistuje.
0: To je pravda, tam je výhoda, ale tady to taky jako nemůžeš reklamovat, protože než se, to je právě ta genialita toho Green Dealu, že než se ta klimatická změna projeví, tak už tady nikdo z nás nebude. Takže to jaksi nedokážeme zkontrolovat. Ono, když jako řekneš, že to nastane v roce 2060, jo, tak je to super, protože toho se pravděpodobně ani jeden z nás nedožije a už to jako nebudeme moc reklamovat úplně. Takže to je prostě trošku problém.
1: A druhá, ty politici, kteří to schvalujou, že jo, ty prachy tam, tak už dávno nebudou ve funkcích. Ale je fakt, že já jsem, teď nevím, jo, myslím, že to bylo loni si Vidlák stěžoval tady jaro, že bylo nějaký studený a prostě tohleto. A v přímém přenosu, jak jsem na ně vybalil, říkám, no tak vidíš, tady máš důkaz, že Green Deal konečně funguje. Jo. A on úplně se zarazil, teď nevěděl, co na to říct, než jsme oba vybuchli smíchy.
0: Emisní povolenky konečně zabrali, jo, do studenější. Jo.
1: Ano, ano, tady je ten důkaz, konečně, plaťme ještě víc. Ale to je prostě, no je to, jak říkáš, je to prostě tvorba prostě nových model, nový víry, prostě v pálení planety a už tenkrát vlastně ať to byl Šoroš, ať to bylo Světový ekonomický fórum a další, že jo, tak prostě říkali, mládež musíte jejich pozornost přesunout právě k těmhle těm tématům, aby protestovali proti upálení se zaživa, aby protestovali za klima, že jo.
0: A všimni si, že geniální na tom je vždycky jakoby vytvořit jako toho nepřítele virtuálního, jo. Prostě
1: no, jasně.
0: Virus nevidíš, jo. Klimatickou změnu nevidíš, nemůžeš si na to šáhnout. Dřív byla, že jo, moderní válka proti terorismu.
1: Toho taky nevidíš.
0: To, jako to je skvělý, válka proti terorismu. To musí zautočit na kohokoliv, protože určitě všude nějaký teroristi jsou. A vlastně vem si, že v té moderní historii neustále existovalo nějaké ohrožení. Jo? Nejdřív to byl prostě konflikt, studená válka, Sovětský svaz, že jo, versus Amerika a její blok. A teď prostě se to na konci těch 80. let rozpadlo a co v tu chvíli, že? No tak musel vzniknout tady Saddam Hussein, jo? Který prostě proti tomu bylo potřeba válčit. Pak prostě 11. září 2001, no tak válka proti terorismu, musíme obsadit všechny. A pořád byl někdo nějaký nepřítel, ten musí být pořád. Protože nejhorší, co se může stát vojensko-průmyslovému komplexu, je to, že nebude nepřítel. Že ty lidi řeknou vlastně, teď my ty zbraně nepotřebujeme. To je nejhorší, co se může stát. Takže pořád tady bude nějaký nepřítel, dokud my tuhletu hru s nima budeme hrát. Bohužel.
1: No a zase, že jo, vyhovuje to i médiím, protože palcový titulky o připravované hrozbě, která je, že jo, tak máš dneska extrémní sucho, teď teda extrémně prší, pak na podzim bude, že jo, extrémně foukat, jo,
0: a zimě bude extrémní snížit.
1: Zima, ano. A co na to vlekaři, že jo, a když se připravují na sezónu. Ale pojďme tady, Alenka píše, dobrý večer, pane doktore, myslíte, že někdy dojde k tomu, že bude podána na Petra Pavla žaloba pro vlastizradu? Já mám pocit, že on může být velezrada, ne? Teď se nevybavuju, jestli vele nebo vlasti. Obzvlášť, jestli bude pokračovat svých prohlášení, které jsou proti zájmu České republiky. Já jenom připomenu, on tady vzývá, že jo, Habsburky, aby si nás zase jako vzali, že monarchie, měli bychom se stát monarchií, bude to skvělý. Druhák, aby jsme ztratili suverenitu v oblasti ekonomiky, což znamená, že vzít si euro, tak,
0: a ještě prolomit Benešovy dekrety, přivítat sudeto německé Landsmannschaft, a samozřejmě absolutní třešnička na dortu vytvořit Spojené státy evropské. Že jo? Jako podle mě první prezident jakýhokoliv státu v historii, který usiluje o to, aby ten stát zanikl.
1: Prosím tě, nebylo. Už na něj dal někdo žalobu, protože tohle přece jako co jinýho ještě má jako udělat, než...
0: Teď musím právně. Jo? Máš pravdu, vlastizrada není, je to velezrada. Vlastizrada je v trestním zákoníku a může se jí dopustit každý občan České republiky. Jo? Tím, že prostě zradí vlast v době války a tak dále, nebo sabotuje nějakým způsobem ve prospěch cizí moci Českou republiku a podobné věci. Tam už je buď to sabotáž, vlastizrada a tak dále. Ale prostě platí to, že vlastizrady se může dopustit každý občan. Prezident má absolutní imunitu. Prezident se nemůže dopustit žádného trestního činu, který je uvedený v trestním zákoníku. I kdyby zastřelil prostě člověka na ulici, tak nemůže být za to souzený. Jediný, čeho se může dopustit prezident, je takzvaný ústavní delikt, a to je velezrada, ne vlastizrada, ale velezrada. Ta není v trestním zákoníku, ale je v ústavě, jo, takže to je ústavní delikt. A ten problém je prostě v tom, že ten, kdo podává žalobu, jediný, kdo může podat žalobu, v tomhle případě je Senát. A o vině či nevině rozhoduje ústavní soud. Čímž zodpovídám otázku, že se to nestane, rozhodně ne za současný konstelace v Senátu a rozhodně ne za současný konstelace na ústavním soudu. Prostě nikdo jiný nemůže tu žalobu podat než Senát a rozhoduje o tom ústavní soud, takže prostě dokud bude mít pěti opozice převahu v Senátu, tak je to úplně zbytečná diskuze, protože i kdyby Petr Pavel tady říkal, že Česká republika má zítra zaniknout, zrušit a včlenit se do Německa, tak ten Senát samozřejmě na to žalobu nepodá. Ještě tam řada senátorů v čele s Vystrčelem mu zatleská.
1: No, ale já jsem hrozně rád, že jsi to takhle krásně vysvětlil. A tady na tom příkladě je vidět, jak je strašně důležitý mít naše lidi v Senátu, prostě vlastně.
0: Je to tak? Prostě Senát je, já vím, že prostě spousta lidí říká, že Senát je zbytečný a on jako v mnoha ohledech je zbytečný. A já s tím plně souhlasím. Jediný kredit, který jim dávám, ale teda velký kredit, že díky Senátu neprošla ratifikace Istanbulské úmluvy, což je teda jako velký plus. Tam jako bych jim za to zatleskal těm senátorům. To je taky jediný, kde tam ten zdravý rozum vyhrál. Ale problém je, že pro řadu věcí potřebujeme souhlas Senátu, ať se nám to líbí nebo ne. Senát my nemůžeme zrušit. Senát je v ústavě, to znamená, aby byl zrušený Senát, tak o tom musí rozhodnout sám Senát. Oni by se museli zrušit sami sebe, což se prostě asi nestane. Tudíž prostě se musíme smířit s tou situací, jaká je. A jakmile ten Senát je v rukou té opozice, tak třeba naše návrhy na to, abychom zakotvili hotovost do ústavy, abychom zakotvili právo platit korunou do ústavy, abychom zakotvili právo žít offline do ústavy, tak to neuděláme, protože pro jakoukoliv změnu ústavy potřebujeme i souhlas toho Senátu. Dokonce 3/5 většiny. To znamená, že prostě pro nás ten Senát je extrémně důležitý a průšvih je ještě v tom, že zatímco sněmovnu vyměníš jednou za 4 roky celou, komplet, a můžeš ji úplně kompletně převolit, tak Senát měníš každý 2 roky 1/3. Jo? 27 obvodů, je jich tam celkem 81, 27 měníš každý 2 roky, to znamená celý Senát vyměníš až za 6 let. Takže my, když teď prostě prošvihneme tohleto období, tak ty senátory, který tam teď si 5 opozice protlačí, tak tam budou sedět 6 let, ať se nám to líbí nebo ne. Jo, tudíž prostě ty volby jsou extrémně důležitý, i když to prostě nemusí vypadat na první pohled a můžeme si říkat, o co Senát, no je to strašně důležitý, protože to všechno, co my tady chceme prosadit, a právě třeba ta změna ústavy v těch oblastech, včetně toho, co udělalo Slovensko, jo, že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy, že je zakázaná adopce prostě dětí homosexuálními páry a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci, které my bez toho Senátu nejsme schopni prosadit. Takže pojďte prosím těm senátním volbám, je to extrémně důležitý. Tam, kde nemáme my naše kandidáty pro, tam podpořte kandidáty SPD nebo ANO, a ne, protože motoristi nestaví nikoho, tak cokoliv je prostě lepší než ta současná situace, kdy nám tam sedí opravdu lidi, se kterými se nedá bavit absolutně o ničem.
1: Děkuju. Co říkáš, Jindro, tomu, že odebrali paní Pekové právo dělat znalecké posudky, sebrali pro ministerstvo spravedlnosti, sebralo doktorce Pekové razítko soudního odznance. Ano, bude líp s toto...
0: Mě to mrzí, já se to dovolím komentovat. Já jsem v době, kdy vlastně bylo podaný na to podnět, což byl podaný vlastně ještě za ty bývalý vlády. Ona vlastně, Soňa Peková, dělala znalecký posudek na Slovensku pro Petra Kotlára a na základě toho se podal prostě podnět na to, že by mělo být odebráno znalecký oprávnění. A já jsem přesvědčený, že ten podnět byl absolutně mimo, že byl prostě špatný. Ale ten základ je, že to ministerstvo zahájí proces, kdy pošle tomu dotyčnému, v tomhle případě Soně Pekové, výzvu, aby se k tomu vyjádřila. A já tehdy, když jsem to zaznamenal, tak jsem Soně volal a nabízel jsem jí, že prostě jí budu zastupovat zadarmo, že za to nechci ani korunu, že prostě jsem přesvědčený, že to vyhrajeme, že jsem přesvědčený o tom, že vlastně jakoby došlo už ke změně i na tom ministerstvu, že už tam sedí normální lidi, kdy se prostě na to budou dívat jinak, ale že je potřeba, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřila. A fakt jsem jí přemlouval strašně dlouho a Soňa nechtěla. Říkala, že prostě ona se nechce s nima dohadovat přes to právní řízení a že prostě říká, pokud mě chtějí to razítko sebrat, ať mi ho seberou. Takže mě to mrzí, já bych býval za ní bojoval jak lev do roztrhání těla a fakt jsem za to nechtěl ani korunu, ale... prostě já, když tu plnou moc nedostanu, tak s tím nic neudělám. To tak je.
1: Dobře, byla to její volba, no.
0: Já snažím se jezdit. Ona má, Soňa má jiný prostě pohled na svět. Jo. Chraň Bůh, že bych jí to vyčítal. Ona prostě má pohled, který je pro nás asi těžko uchopitelný, protože ona věří vlastně na to dobro proti tomu zlu a na určitý síly, který my třeba nejsme schopní vnímat nebo je nevidíme, ona prostě v to věří, já to respektuju a ona vlastně říká, já se s nima jako nechci na tyhle ty úrovni vůbec bavit, pro mě je to pod mojí úroveň. Jo, jestli mě chtějí to razítko vzít, ať mě ho vezmou, já ho vlastně k ničemu nepotřebuju a má prostě jiný pohled na svět, vnímá to z úplně jiný perspektivy, než to vnímáme my a znova říkám, já to plně respektuju, fandím Soně, protože je to prostě odvážná žena, která tady bojovala, ale já jako můžu zastupovat a můžu v tom dělat jenom cokoliv, jakýkoliv kroky, jenom když mi někdo dá plnou moc, jinak ne. Prostě když mě oslovil tamhle pán jako z Chebu, tak jsem jel jako do Chebu zastupovat a vyhráli jsme to, protože udělal strašnou věc, že napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině, tak to je u nás trestný čin, jo, prostě nepochopitelný. A snažím se těm lidem pomáhat, kde můžu. Soničce bych samozřejmě pomohl mile rád a nechtěl bych za to opravdu ani korunu, už jenom za to, co ona tady udělala pro nás, pro všechny v té době, ale ona to prostě vnímá jinak a mě nezbývá, než to respektovat a prostě smířit se s tím.
1: Jo, je to její volba prostě, takže tak to prostě je, no. Nedá se nic dělat.
0: Kdyby, myslím, nevím teď, jak je to rozhodnutí, jak je to fázi, kdy vlastně to dorazilo, jestli je to třeba tam ještě prostor pro odvolání, abych to strašně rád sepsal a porval bych se o to a jsem přesvědčený, že bych tam byl úspěšný, jo. Ale prostě ona se musí rozhodnout. To je prostě její život, její rozhodnutí, za to já za ní udělat nemůžu. Ale kdyby tu chuť měla, tak jsem připravený pořád samozřejmě se za ní prát jak eskimácký pes.
1: No, to já tady taky připomenu, že si spoustě lidem pomohl nejenom za covidu, ale i potom, když tady prostě byly ty boje o to, jestli nějakou nášivku nosit, nebo ne, jestli to je teda teroristický čin, nebo já nevím co všecko, když to bylo úplně jako vylomený z kloubů a ty si prostě šel proti zdí hlavou a bojoval se jako lev, jako.
0: A nejhorší je, že jdeš proti hlavou proti zdi pořád, jo, protože ta justice je zaběhlá v nějakých kolejích a vždycky, než měníš někde jako ty procesy v rámci ty justice, tak to strašně dlouho trvá. Bohužel ty právní věci trvají několik měsíců, ne-li let, většinou let. A jako změnit myšlení, zejména prostě státních zástupců, jo, a ono to často je takovou tou metodou padajícího exkrementu, abych nebyl zprostý, že prostě už ty státní zástupci a policisti často i sami by to nestíhali, ale protože k tomu byli nucený už předtím do těch věcí jít a zahajovat je, tak je zahajujou i teď. Ale je opravdu jako tragédie vnímat ten, pro mě teda je to neskutečně frustrující. Jo. Já musím říct, že politika je frustrující sama o sobě, ale právo je ještě víc frustrující. Protože když tam jdeš na ten soud a teď jako nestačíš kroutit hlavou, co jsou schopní tam jako vyplodit. Jo. A musím říct, že teda speciálně Praha je na tohleto jako extrémní. Jo. Extrémní, kdy já jako v podstatě, když jsem se soudil mimo Prahu, tak jsem vždycky vyhrál úplně jako s přehledem. Ale tady jako třeba ta kauza tý Martiny Bednářový, to mě do dneška jako budí ze sna, protože to, co já jsem si tam poslech, tak jsem si říkal, tak takhle se nějak cítili za tou Urválka. Ohrožení demokratického vývoje naší společnosti tím, že dezinformuje děti. No strašný, strašný. A teď prostě jezdíš po celé té republice, samozřejmě ono je to totálně nevděčný, protože jsi v rukou toho soudce, ale musím říct, že zase na druhou stranu, třeba teď právě když jsem byl v tom Chebu, tak ten soudce, který to soudil, byl excelentní. Excelentní, prostě to, jak dokázal ten rozsudek jako vypadnout, ono to bylo usnesení a to je jedno, to je formální věc. Ale jak to dokázal prostě vystřelit, to odůvodnit, z patra, opravdu jako s perfektní strukturou, to by byla radost se soudit jako u takových lidí. Jo. Ale bohužel ten boj je strašně složitý, protože ono to ty lidi poznamená, i když jako vyhraješ u toho soudu. Jo. Já jsem zmiňoval tu kauzu těch dvou plzeňských kluků, který napsali na Facebook u toho 18-letého Ukrajince, který znásilnil a pokusil se zavraždit tu 15-letou holku, tak oni tam napsali, jeden napsal, že by zasloužil zastřelit a druhý napsal, že zastřelit a hodit do řeky. A oběma jim sdělili obvinění za podněcování trestní činnosti. A teď já jsem jel do té Plzně, ty policajti tam seděli, říkali, my to nechceme dělat, ale máme to rozkazem, máme to pokynem, my to prostě musíme dělat. Já říkám, chlapi, ale jako vy nemáte doma dceru? Já říkám, já mám doma 15-letou dceru, tehdy bylo 15. Tady můj klient, který ho tady obvinujete, má taky 15-letou dceru. A vy? On říká, já taky zhruba to věku. Já říkám, tak si představte, kdyby to udělal vaší dceři. Jako to byste to tam nenapsal? On jenom jako pokejval. Říkal, no, jako to. Já říkám, já bych to tam nepsal. Já bych si prostě to s tím člověkem šel vyřídit sám, kdyby tohle někdo udělal prostě mojí dceři. Jako prostě táta, který miluje, který prostě držel od narození v rukou a milovali celou dobu, od té doby, co se narodila, až do posledního dne, kdy vydechnu. A prostě jako tam seš a teď oni jim sdělej to obvinění a už to jde na jeho zaměstnavatele. Už se to dostane do jeho práce. Už o tom ví jeho rodina. Jo. Teď prostě nespíš, protože jako slušný člověk, který napíše jeden nějaký komentář na Facebook, tak jako není zkušený s tím, že chodí na soudy. A já mu stokrát můžu říct, nebojte se, to dobře dopadne, tohle prostě vyhrajeme. Když prostě každý den jdeš usínat s tím, jestli náhodou ti nedají podmínku nebo dokonce tě nezavřou, že přijdeš o práci, protože on byl třeba ve zkušební době a teď to tam přijde šéfovi na stůl, že je trestně stíhaný. Jo, to už tě ovlivní tak jako tak. Vždycky, když sedím v těch televizních debatách, oni říkají ty, no tak vidíte, že tady spravedlnost funguje, že jste nakonec ho jako osvobodil. Já říkám, no ale vy si vůbec nedovedete představit, co ten člověk prožil do té doby. Ten rok a půl nebo dva roky, než jsme se dostali k pravomocnému rozhodnutí. Že prostě měl zkažený rodinný život, totální nervy, nespal, že to ovlivňuje celou jeho rodinu, jeho práci. Vy si to vůbec nedovedete představit, že tady prostě dva roky někoho stíháte a ničíte mu život každý jeden den. To, že já ho nakonec jako dokážu z toho vysekat, no to ty dva roky už mu nikdo nevrátí toho života. Nikdo. Jo. A tohle ta svévole je tady jako šílená a bojovat proti tomu je strašný. A já když vidím, že jako na jednu stranu tady jeden Čech hodí zápalnou láhev, dostane za to 11 let a pak Ukrajinec hodí zápalnou láhev a dostane za to podmínku. Si říkám, jako pardon, ale to už jsme opravdu blázinci. Jo. Nebo v komentáře na Facebook prostě někdo napíše komentář ať už tu svini někdo zabije, což je teda, já s tím nesouhlasím, připadá mi to vulgární, hrozný, hnusný, nenapsal bych to, ale mně někdo napíše komentář za tři dny jsem u tebe doma s baseballovou pálkou a rozmlátím ti palici. Už se těším, adresu znám. Jo. Naprosto konkrétní, to není jako běžte někdo někomu něco udělat, nějaký výkřik na Facebooku. To je naprosto konkrétní, napsal za tři dny budu u tebe s baseballovou pálkou, rozmlátím ti palici. Tak to dáš na policajty, to není trestný čin. To podle nich není trestný, protože Reichlovi můžeš vyhrožovat smrtí. Nikomu jinému jako ne. A to není prostě o mně, já na to kašlu, to jsou většinou prostě lidi, kteří nikdy nic neudělají, protože to jsou zbabělci ve finále, oni umějí jenom psát na ten Facebook, ale ten problém je prostě v té nerovnosti toho práva, v tom, že trestný musí být to z obou dvou pohledů. Jo? Já teď jsem byl v tom Chebu, tak on napsal sláva Rusku, popel Ukrajině. A byl za to souzený. Kdybys to napsal obráceně, napsal bys sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nestane vůbec nic. A to už je špatně. Prostě to právo z hlediska národnosti, to znamená podněcování k národnostní nesnášenlivosti, nemůže rozlišovat aktuální politickou situaci. Prostě pokud podněcuješ k nenávisti vůči jakýmkoliv národu, tak bys měl být za to souzený. To znamená, musí to být platný v obou dvou verzích. A jestliže ne, tak v tu chvíli tady máme pokřivený justiční systém a něco tady jako kruci nefunguje. Ale to je potom prostě tisíc změn, které tady musíme udělat a tohle je taky ta změna v myšlení té justice a myslím si, že by bylo potřeba, aby tady ministr vnitra i ministr spravedlnosti vydali naprosto jasný pokyn, že tohle teda ne, že tohle do soudních síní nepatří, zejména teda jakoby z hlediska státních zastupitelství, protože prostě nejde dál pokračovat v tomhletom marazmu a v tomhle stíhání kriminalizace názoru, který se nehodí jako někomu do krámu. To fakt jako nejde, já to absolutně odmítám. Bylo to tady za covidu a je to tady v ještě horší míře teď v té době ukrajinské. Strašně.
1: No někdo to ale jako podněcoval, že jo, jako aby se tohle dělo, jako já pochybuju, že ty státní zástupci který, a policajti, který mají své práce dost, jako s jinýma druhama, trestní činnosti, závažnějšíma možná i, že by jako aktivně řekli, hele, tohle to bude dobrý job, jako tady se...
0: To bylo právě ten zákon toho padajícího exkrementu, to už si lidi nepamatuju, já jsem to tehdy proti tomu strašně tvrdě vystupoval. To bylo výkladový stanovisko nejvyššího státního zastupitelství těsně po 24. únoru 2022, který říkalo, že a dávalo pokyn státním zastupitelstvím nekompromisně stíhat jakékoliv projevy schvalování ruské agrese na Ukrajině. Jo? Tehdy prostě to bylo vydané krátce potom 24.2. A samozřejmě to stanovisko platí do dneška. Jo? To znamená prostě, jak říkám, ty doběhy v té justici jsou strašně dlouhé a trvají několik let. A tehdy prostě v tom totálním, jako v té hysterii, kdy se tady blokovaly weby nepohodlný, kdy se tady prostě rozjela cenzura úplně totální na základě toho, že někdo řekl, že jsi proruský, jak ti zavřeli celý web, zničili ti celý biznis, tak se vydávaly tyhle ty stanoviska a prostě dodneška ta setrvačnost jako funguje a jede. Jo. A prostě do toho systému, do té struktury někdo musí sáhnout a říct a dost. Tohle prostě tady nemůže být jako vůbec braný do oblasti trestního práva, protože to tam nepatří. A jakákoliv politická diskuze je naprosto na místě. A nemůže být prostě, zejména, to je i rozsudky Evropského soudu pro lidský práva, že zejména, a i ústavního soudu našeho, že zejména debata v politické oblasti má a požívá nejvyššího stupně ochrany. v rámci článku 17 listiny základních práv a svobod.
1: Tak, pojďme na další konkrétní tady Cook for Cook. Dotaz, dokážeme se prezidentské volby seřadit za Cyrila Svobodu, kdyby do toho šel, ať to beru zleva zprava, nikdo jiný mi nevychází, možný kandidát na prezidenta.
0: Já se dovolím nesouhlasit, já musím říct, že v současné době, v poslední době s mnoha myšlenkama Cyrila Svobody souhlasím, ale možná tady je někdo, kdo byl na akci 8 let s Xaverem, což bylo v podstatě někdy před rokem, že jo? A tehdy prostě tam naopak byl jako velký střet, jo? To znamená, já, možná se to někomu líbí, možná ne, znova říkám teď v poslední době, co Cyril říká, tak je to v pořádku, ale když se jako najdete starší výroky, tak jako nevím, já bych chtěl prostě někoho, kdo je absolutně dlouhodobě konzistentní, kdo u koho je záruka, že zase neotočí, jo? Že prostě v momentě, kdy na něj bude nějaký mediální tlak, takže zase prostě neotočí úplně někam jinam. To znamená, já bych si představoval ještě jako úplně jinýho kandidáta, než je Cyril Svoboda. Pokud to bude někdo z politiky, byl bych rád, kdybychom se na tom shodli jako celá koalice, ale já samozřejmě jaksi dlouhodobě pořád tvrdím a budu to tvrdit, že pro mě prostě naprostým etalonem kandidáta na prezidenta by byl profesor Jiří Beran. Prostě to je člověk, který ukázal neuvěřitelně rovnou páteř v době covidu, má neskutečný charisma, je to esence inteligence, to je prostě jeden z nejchytřejších lidí, na kterého jsem kdy narazil. A strašně moc bych si přál, abychom jednou měli takového prezidenta, před kterým bychom se jako všichni mohli poklonit. Jo. Před ním já se pokaždý, když ho vidím, tak jsem připravený se uklonit až k zemi, protože na to, jaký na něj musel být tlak. Jo. On byl z těch chlípků, primulů, helů a tak dále. On byl ta jednička. On byl ta jednička, který mu by zaplatili, co by si řekl, kdyby šel do té televize a řekl, očkovejte se. Je to super, je to nejlepší. Já jsem profesor Jiří Beran, já přednáším po celém světě, on skutečně přednáší po celém světě, uznávaná kapacita. A já přednáším po celém světě a já vám říkám, naočkujte se, je to dobře. Tak by mohl by si říct cokoliv a dali by mu to. A on prostě neunul a radši se nechal nazývat dezolátem, antivaxerem, já nevím co. A stál na té správné straně. Já jsem měl s ním příležitost mnohokrát mluvit a musím říct, že jaksi z hlediska kombinace všech těch vlastností, které by měl prezident České republiky mít, tak mě on z toho vychází jako jednoznačně nejlepší kandidát. Ale to je takový moje zbožný přání. Jako realita bude taková, že pevně doufám, že se dohodneme na nějaký méně v rámci té koalice, což by bylo úplně nejlepší.
1: Děkuji. Já nebudu připomínat, že Cyril Svoboda má rodinu, která tady opravuje kousek od nás ty tanky na Ukrajině, na Ukrajinu a tak, ale tak to je jenom tak jako drobný.
0: Jako nenechme se prosím vždycky jako strhnout tím, že někdo řekne hezky dvě věty. Jo. Já už jsem to zažil mnohokrát v té politice, že prostě někdo najednou něco jako řekne pěkně a všichni, ježiš, to je paráda, to, jako, to by byl někdo. Jo. Podívejte se do historie toho člověka.
1: Tak. Jako, přímo na začátek SVO třeba, co vykládal, jo, jak vykládal, jak na Ukrajině není fašismus a takovýhle věci a to prostě se hýňal do očí prostě v televizi.
0: Já prostě fakt si vážím ty lidi, víš co, otočit teď,
1: je to jasný,
0: prostě to chápe téměř úplně každý, jo, tak to umí jako každý. V tuhle tu chvíli už jako to přehodit na tu naši stranu, když už prostě je zřejmý, že to jinak na té Ukrajině nedopadne než nějakou mírovou dohodou, to je strašně jednoduché. A já si vážím těch, kteří, a teď to řeknu úplně lidově, dostávali přes tu držku od prvního dne a stejně prostě z toho názoru svýho neuhnuli. Takových lidí já si vážím ne z toho důvodu, že by jako říkal, že nikdo nemůže změnit názor, o tom to není. To je prostě záruka toho, že ten člověk neotočí nikdy. Jo? Že v momentě, kdy si prošel někdo covidem a dostával tam strašný záhul, jaký je dezinformátor, dezolát, jak prostě po něm plivali vrah, dědečků, babiček a tak dále, co jsem si poslal na sebe a všechno. v době, kdy prostě někdo od 24. února 2022 říkal, tohle není správná cesta, nechoďme do té války, pojďme jednat o míru, pojďme být normální, protože prostě ta válka nemůže dopadnout dobře, především pro tu Ukrajinu nemůže dopadnout dobře a bude mít obrovský negativní dopady pro Českou republiku z hlediska migrace a z hlediska všeho dalšího. A ty lidi si v tu chvíli, já si ho pamatuju, co mě říkali, jo, jaký jsem agent a že mě platí Putin a kolaborant zrádce. Rakušan mě vyhrožoval, trestní oznámení na mě chodili, podněty na advokátní komoru, prostě dnes a denně pořád musel jsem to řešit. A já si dovedu představit, že ty lidi, kteří jako hlásali to samé od té první minuty, takže si museli procházet něčím podobným. A ten člověk, který neuhnul pod takovýmhle tlakem, a věř mi, že to je obrovský tlak, na rodinu, na přátelé, přestanu se s tebou bavit lidi, blízký lidi. Jo, já tady jdu po ulici, starší pán, se kterým jsem se vždycky bavil o fotbale, protože jsem dřív dělal fotbal a vždycky on se mě ptal, a co Dukla a to, tak teď jsem šel po ulici a říkám, dobrý den, on říká, s váma už se zdravit nebudu, pane Reich. A říkám to, ještě to jsem já, ale teď prostě co jako zažívá rodina, jo, že prostě moje dcera mi říká, že se bojí prostě na vysoké škole, že se někdo po ní sveze na zkoušce, protože se jmenuje Reichová. To fakt není jako jednoduchý. A tyhle lidi, kteří si vším tímhletím prošli a dokázali neuhnout, dokázali prostě pořád ten názor držet, tak to je pro mě prostě záruka toho, že se i v budoucnu tak budou chovat. Jo. Já vždycky říkám, nevěřte slibům, slibit vám může každý cokoliv. Nejlepší záruka toho, jak se někdo bude chovat v budoucnosti, je to, jak se choval v minulosti. Tam se podívejte a ten, kdo prostě integrálně držel to, co říká celou dobu, to, co říká i teď, tak to je nejlepší záruka toho, že bude i v budoucnosti takový. Ale chraň Bůh, že já bych chtěl kandidovat na prezidenta, to opravdu jako ani náhodou. Vidím tady opravdu daleko, daleko lepší kandidáty. Já jsem člověk, který se chce prát v té politice a nebejt ten rozumnej stařešina na hradě, jo, kde musíš být prostě, ať chceš nebo nechceš, tak ta funkce vyžaduje důstojnost, nestranost, jo, prostě nemůžeš tvrdě prosazovat svoje názory a svoje vize. A já chci prosazovat vize strany pro lidi, kteří ji se mnou táhnou kupředu, samozřejmě kolegů z SPD, ze Svobodných, a prostě chci se o to prát, aby ta Česká republika někam směřovala. Ta hradní funkce je spíš prostě reprezentativní.
1: No to ano, no ale hradní pán současný teda ten si prosazuje hodně, jako pro manželku prosadil plát a motorky a prostě a cestovní kancelář a tamhle do Ankary a ty vado.
0: Ale víš, co je na tom nejhorší, Peťo? Jako my si můžeme tady, a bylo by to nošení dříví do lesa, jo, říkat, co je Petr Pavel, protože to nemá smysl. Prostě člověk, který je ochotný kvůli své vlastní kariéře schvalovat okupaci vlastní země a prostě studovat tady na rozvědčíka, teď jede na Trutnov, jo, prostě tam oslavujou Havla a teď oslavujou Pavla, který studoval na to a cvičil se na to, aby toho Havla sledoval. To dělává nebere. Ale to bychom tady jako hodinu opakovali to, co všichni lidi už vědí. A víš, co je na tom absolutně nejsmutnější? Že prostě víc než polovině tohle národa to stačí. Jo? To stačí. Jím stačí to, že je pěkný, že jezdí do Le Mans fotografovat a do Brna fotografovat a že jede na ten Trutnov a že vyleze na stožár, no to by přece Zeman nesvět v životě, aby vylez na nějaký stožár nebo dokonce čistí okna na katedrále svatýho Víta, jo. Zachránil paraglidistů, mu zachránil život, jo. A tak dále. Tak těm lidem tohle, jako víc než polovině národa, to je prostě, to není o Petrovi Pavlovi, jo. Kdyby ten národ měl svoji hrdost a dostatečnou informovanost, tak ten člověk se tady nikdy prezidentem nemůže stát. A to je ten nejsmutnější vzkaz. Že víc než polovina lidí v téhle zemi jim stačí to, že se vytvoří marketingová figura, prázdná loutka, bez jakýhokoliv vlastního názoru, která prostě jenom opakuje to, co mu někdo napíše na papír. A teď se prostě hezky vyfotí a tamhle a tohle. A jim to stačí, aby mu šli dát hlas a zvolit jeho prezidentem. To je nejhorší vzkaz jako o tom, kde je náš národ. A já to porovnám třeba, i když to vezmu na tu naši politiku. Jo. A jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože to jsou jako úvahy, které jsou podle mě důležitější, než řešit zrovna sucho. Jo. Podívej se do Polska. Proč Polsko dneska je v daleko jiným tempu, než jsme my? Jo. Poprvé v historii mají vyšší mzdy průměrný, než máme my. Poprvé v historii, to nikdy nebylo. Vždycky jsme byli bohatší, než Poláci už nejsme. Podívejte se na infrastrukturu, na úroveň služeb. Na to je nesrovnatelné, kde oni dneska jsou. Oni nám ujeli prostě za posledních 15 let o století. Ale v čem to je? Tam, když vezmeš Tuska, premiéra a prezidenta Navrockyho a zavřeš je do jedné místnosti a zasneš, tak můžeš volat sanitku nebo pohřebák. Ty se nesnáš, to je bytostná nenávist. Bytostná, to je daleko horší než mezi Babišem a Petrem Pavlem. Jo. To je něco jako mezi Macinkou a Petrem Pavlem. Ty se nesnáš. Ale v momentě, kdy se napolskovali Green Deal, tak oni stojí vedle sebe a říkají ne. V momentě, kdy se napolskovali migrační pakt, tak oni stojí vedle sebe a říkají ne. Že by někdo chtěl v Polsku udělat sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, jo, tak to ti garantuju, že to by toho posota ani nenapadlo, protože by ty Poláci ho vyhnali vidlema, zborově, jeden vedle druhýho. Když Ukrajinci pojmenují jednotku, Zelenský pojmenuje jednotku UPA, tak celý Polsko říká, seberte mu to vyznamenání. Odprava doleva. To je úplně jedno, kdo to je. Jo. A my tady máme, a to je prostě... To je daný tou společenskou poptávkou, že kdyby jakákoliv strana, jakýkoliv politik řekl v Polsku, no ne, teď to je v pořádku, že pan Zelenský pojmenoval tu jednotku UPA, tak skončil. Tak už nedostane v tom Polsku ani jeden jediný hlas. Kdyby v Polsku prostě řekl, Green Deal je super, pojďme zavádět tady tyhle ty věci, nebo migrační pakt je super, tak ten politik skončil. Když to u nás, ty piráti, topáci, stanaři, můžou prostě říkat, tyhle ty pitomosti jednu za druhou, můžou tady říkat, že Green Deal je super, Rakušan může podepsat migrační pakt, můžou říkat, že je skvělý přijmout euro, já nevím, co ještě. A je tady prostě pořád téměř polovina národa, který je volí. Lidi, kteří jdou naprosto očividně proti českým národním zájmům. Jo? Prokazatelně. A to je ten rozdíl oproti tomu Polsku. Proto to Polsko jede a my ne, protože my tady máme půlku lidí, která je schopná volit politiky, který evidentně se snaží poškodit naši zemi. Evidentně poškodí.
1: No, je to tak. To máš můžel pravdu. Benderin dává tip ještě na doktora Skálu. Pak tady jsem viděl, děkuju ti, Vendelinku, za příspěvek.
0: Já jsem to říkal, mnohokrát jsem se vyjadřoval k Pepovi. Pardon, já furt bojuji s nějakým nachlazením. Je to těžší. Já u Pepi Skály si vážím jeho konzistentního postoje.
1: To je jedno. Napíše, máš tam nějaký pití.
0: Mě odchází. Třetí rozhovor děláme.
1: Skoro. Tak nech se Jindra napije, já poděkuju všem přátelé za vaše příspěvky. Dejte lajky, je vás tady hromada. Tak dejte ještě, ať tu tisícovku dotáhnem.
0: Už jsem se z toho rozbrečel.
1: Vidíte, Jindru, to je poprvé Jindra Reichl dojatý v přímém přenosu.
0: Takže situace je taková, že Pepa Skála je prostě člověk, který drží konzistentně svůj názor, ale myslím si, že v současné době prostě jako nemá šanci na zvolení. To je prostě fakt a my musíme na prvním místě dosáhnout toho, aby tam neseděl Petr Pavel. Kdokoliv bude lepší než on, kdokoliv z té naší scény bude lepší než Petr Pavel.
1: Tak Kursov, taky za příspěvek, že se Petr Pavel stal prezidentem České republiky, to je stejné, jako kdyby se v roce 72 prezidentem Německa stal Otto Skorzeny.
0: No je to podobný a já říkám to, že kdyby tady ten režim v roce 89 se nezměnil, tak on zůstal v komunistické straně a možná byl prezidentem taky. Jo. Prostě je člověk, který vždycky pluje s proudem za jakýkoliv režimu, je mu to úplně jedno. A mě nevadí lidi, kteří mají opačný názor, než mám já, pokud vidím, že mu skutečně věří a že se ho snaží jako prosazovat v rámci nějaký věcný diskuze. Mě vadí oportunisti. Mě vadí lidi, kteří žádný názor nemají. Který jsou jenom připravený sloužit jakýmukoliv režimu, který je aktuálně u moci. To jsou charakterově ty nejhorší lidi a to je...
1: No pravda. Bohužel jako těchto těch lidí v těch funkcích tady podržtašek elit jako je docela dost, že Peťa Fiala a další. A je lidi, že...
0: Ale protože si je volíme.
1: No ale někdo nám je přihrál, že jo, jako Petr Pavel se tady taky nezjevil zdarma. Toho někdo zaplatil a někdo, máš naprostou někomu pravdu, prosazuje zájmy, že jo.
0: Ale to je právě otázka, jak moc je ten národ odolný proti té propagandě, proti té demagogii, jo. že prostě v Polsku, kdyby cokoliv prostě se snažil a udělal si Petra Pavla a snažil se ho jakýmkoliv způsobem prosadit, tak si ho ty Poláci nikdy nezvolí. Tím jsem si fakt jistý. Srbové, kdyby jako si mediálně tlačil od rána do večera někoho, kdo by říkal, a pojďme do Evropské unie a pojďme prostě zrušit Srbsko, pojďme se vzdát Kosova, protože to bude lepší pro nás, když se vzdáme Kosova, tak ten člověk, to by ho mohli tlačit od rána do večera. Od rána do večera.

0: člen rodiny, kdokoliv další je krok upředu. A věřte mi, jde to. Já mám na zítra připravený příspěvek na Facebooku, kde mě napsali mě lidi, kteří tady ze začátku ubytovávali Ukrajince, říkali prostě my chceme, jsme jim chtěli pomoct, nechali prostě vystudovat, aprobovat si a v dentální ordinaci ukrajinskou zubařku, dali jí na to volno, dali jí peníze, všechno. A ona se prostě vrátila, udělala jim totální scénu, obvinila je úplně křivě prostě z toho, že jí napadli a že jí oloupili, takže měli dokonce doma domovní prohlídku a tak dále. A oni říkají, my už jsme prostě pochopili, my už jsme procitli. Takže fakt ty normální lidi, je tady ano, je tady 15% fanatiků, který nepřesvědčíte, který tady budou mávat tou modrožlutou vlajkou od rána do večera, tak nepřesvědčíte nikdy. Ale je tady obrovské množství lidí, který dokážete přesvědčit jenom tím, že s nima budete mluvit, že jim to budete vysvětlovat, že jim to budete ukazovat. A spousta z těch lidí otvírá oči. Ta změna tady je, ale je potřeba pracovat dál a snažit se. A možná, jak říkám, já jsem teď u Xavera dostal ve čtvrtek otázku, že se toho možná nedožijem té změny. Možná ne, jo. Ale znova říkám, když v 19. století začala obnova českého národa, vlastně ty obrozenci, kteří zase znova začali český jazyk a všechno to se tlačit do popředí, tak oni se toho taky nedožili. Oni se toho taky nedožili, toho roku 1918 vzniku Československa. Ale nebejt jich, tak Masaryk, Beneš, Rašín, Kramář neměli na co navazovat. Neměli na co navazovat. To znamená, ten úkol je prostě níst tu štafetu, níst ten oheň a snažit se udělat maximum pro to, abychom ty změny dosáhli co nejdřív. A třeba to udělá generace po nás. Je to možný všechno, ale jako realita je taková, že to nemůžeme vzdát a že musíme dnes a denně přesvědčovat a nestačí se prostě spokojit říct, podívejte se, tady ten Fiala je hrozný a ten Pavel je ještě horší a Rakušan to je vůbec. Prostě je to o tom, že je tady pořád obrovské množství lidí, kteří je volej a naše snaha by neměla směřovat k tomu, abychom to kritizovali, ale abychom přesvědčovali ty lidi v našem okolí a konvertovali je na tu správnou stranu. A jestli budou volit Pro nebo SPD motoristy, to je jako ve finále jedno, nebo stačilo, to je ve finále jedno hlavně, aby prostě nevolili ty probruselský kolaboranty. Máš mute, Peťo, seš vypnutý.
1: A to se mi to hezky kecá, viď? Ale...
0: Jo.
1: Ano.
0: To taky znám.
1: Prosím tě, poslední, řekněme, okruh. A to jsou média. Ty seš teďka v mainstreamu pečenej, vařenej... ještě se teda soudíš se Seznamem.
0: No v mainstreamu, na Primě, jo, a na Primě do Český mě neberou, teď jsem viděl rozhovor pana Řeznička, jak říkal, že je strašně těžký přemluvit nějakého koaličního politika, aby přišel do České televize, tak mě prosím tě nepřemluvaj, mě nevolaj, a dokonce když byla sudetoněmecký Landsmannschaft a měla by o tom debata, o tom usnesení, tak já jsem jedním ze spoluautorů, jo? Já jsem ho psal úplně jako ten první návrh a pak ho kolegové z SPD dopracovávali, za což jim jako velmi děkuju. Luce Šafránkovi, která tam odvedla spoustu práce, Tomášovi Doležalovi, skvělí prostě lidi, kteří fakt jako na tom dřeli. Ale jako tam měla být debata v České televizi a teď prostě volali na tiskový oddělení SPD, že jo, a tam jsou řekli, no my pošleme Reichla, že jo, ten to jako psal, ten zatím je to. A Česká televize říká, tak to ne, Reichla ne, to přeobsadíme. Takže v mainstreamu jsem na Primě, která je normální a nejlepší a i když lidi si občas stěžují na to, že mě někdo skáče do řeči a podobně, to je nepodstatný, jo? To prostě já se s tím umím poradit. Hlavní je, že vůbec ta Prima je tak úžasná, že nám dá prostor a myslím si, že na místo jako kritiky by se zasloužila potlesk, protože oproti jako České televizi dělají naprosto fenomenální práci za daleko méně peněz.
1: No ale počkej, jako čím to je, že ČT si dovolí jako vygumovat prostě tady ne jako někoho z mimo parlamentní opozice, ale člena parlamentu a člena vlády, jako, nebo respektive jo, jako vládní strana, to je jako v pořádku, že...
0: Jsou i tací, kteří tvrdí, že jsem jedním ze tří nejviditelnějších poslanců, jako mimo vlády, ale realita je taková, já jsem teď poslouchal, rozhovor někdo mě poslal úryvek, Václav Moravec byl na nějakým talk show a říkal, a to přece není o tom, že někdo ty lidi z

0: volí a oni mají automaticky právo jít do České televize. My přece musíme udržovat určitou úroveň. To je naše povinnost jako novinářů České televize. Oni prostě absolutně nepochopili svoji úlohu. Prostě zákon jasně říká, že Česká televize musí nabízet rovnoměrně různé názorové proudy. A oni prostě to pojali tak, že oni budou určovat, jako kdo tam může a kdo tam nesmí. Že oni jsou majitelé ty České televize. Právě to je ten největší problém, že ta Česká televize vlastně řeší na to. Jo. Mě vadí, že vlastně ty peníze nejsou dostatečně kontrolované. To znamená, tam se posílá obrovský množství peněz a fakticky nikdo
1: neví. No tam se dělou věci, já jsem slyšel už hodně.
0: To já taky, jo, ale principiálně mě to vadí. A když jsem navrhoval, aby tam přišel nejvyšší kontrolní úřad, protože NKÚ nemá pravomoc kontrolovat Českou televizi, což je úplně právě pomatený. A to je ten hlavní důvod, proč my to chceme dát pod státní rozpočet. Jo? Protože když to jsou koncesionářské poplatky, tak NKÚ tam nemůže. Když to je pod státním rozpočtem, tak NKÚ tam může, logicky. A já když jsem to říkal, že prostě NKÚ, že by byl rád, aby tam prověřila to hospodaření, tak pan poslanec Baxa z ODS mi říkal, že vyhrožuju České televizi. Že já vyhrožuju tím, že bych chtěl, aby byl v těch penězích pořádek, aby tam prostě se nekradlo. Takže
1: no víš, kolik tam jede lidí, druhá, jako teď to může taky paralyzovat vlastně možná celý chod ČTčka, jako jo. Podle toho, jak oni se ježejí kvůli tomuhle tomu, že někdo bude kontrolovat, jestli kradou nebo ne, kdyby byli všichni tak strašně poctiví, tak už dávno řekli, hele, sice na to nemáte pravomoc, ale my s tím naprosto souhlasíme, pojďte, jsme transparentní, ukážeme vám všechny smlouvy, jo, a tak dál, nebudem to mít začerněný, jo.
0: Ale víte, víš, čem je vtip, jo? To je největší vtip, že oni samozřejmě to hrají na to zpravodajství a na tu publicistiku, že jako chceme ovládnout. Jako já nevím, jak bychom je ovládli, že kdybychom je platili jako z rozpočtu, tak tím už bychom ovládali řeznička, jo? Nebo to,
1: ne, řezničkovi by někdo snížil plat.
0: No ale ne, v tom je právě ten největší problém, jakože, a to lidi málo jako vědí, že z toho celkového rozpočtu České televize jde na zpravodajství a publicistiku jenom 8%. Jenom 8%. Jo, 92% je úplně něco jiného. To znamená, ty kdyby to vzal jako na státní rozpočet a o něco to snížil, tak toho zpravodajství a ty publicistiky se to stejně nedotkne. Protože to je tak malá procentuální část, že prostě oni by to vůbec nepocítili. Tam je problém prostě úplně někde jinde, že se neustále dělají různý ty seriály, teď se to outsourcuje, já nevím co všechno, jo. Tam se prostě ztrácejí největší peníze. A největší vtip je v tom, že já když prostě přijdu a řeknu, já chci kontrolovat to, jestli se na České televizi nekrade, tak mě Baxa řekne, že jim tím vyhrožu. Prostě to je geniální.
1: No tak Baxa je ODSka, ne? No tak ty se jasně, udělali jasně. Na krádežích ze státního, no, tak jako... To tam, ty jsou ne, tím zpětí, to je, chápu, že je to vyhrožování.
0: Já myslím, že naštěstí pod Martinem Kupkou jako úspěšně směřují do zapomnění a do definitivního zániku, což je pozitivní. Co je ovšem negativně, že díky tomu sílí jako Rakušan, jo, který je jako daleko.
1: No, než... co ten, počkej, ten hejtman dole na jihu, jeho český, on nedělá nic novýho, nebo dělá...
0: Já myslím, upřímně, já si myslím, že to naše Česko je projekt jenom pro ty jižní Čechy. Že on už mnohokrát měl nabídku jít dělat ministra z ODSky, nikdy to nechtěl. Podle mě jemu je na těch jižních Čechách dobře. Ono tady, tady v Praze jako fouká. Jo? Tady jsi hodně na kopci a tady fouká. Tady, když jako cokoliv uděláš jako ministr, tak tě ty novináři roztrhají tam a zpátky. A když jako si pěkně to šudláš někde, jako, co by hejtman v jižních Čechách, tak to by tam to nikdo jako moc nedohlídne a seš trošku jako v závětří. Jo. A myslím si, že on kdyby jako opravdu šel do toho souboje čelem, tak na něj vytáhnou ten jeho solární biznis s ČEZem a myslím, že by zase hodně rychle skončil. Takže já myslím, že celý projekt Naše Česko je jenom vlastně takový vehikl, aby on mohl dál vyhrávat v klidu ty volby v jižních Čechách, kde je prostě absolutní neomezený král a že on se do té jako celostátní politiky...
1: Hle, a co ta vaše, když jsme teda u toho Rakušana, co ten dozimetr a ta komise?
0: To bude ještě trvat, Peťo, my tam máme na to rok, vem si, že teď vlastně přes prázdniny jsme se nemohli scházet, protože nás tam 13, to prostě nedáš dohromady ty dovolený ani náhodou. Takže vlastně teď se 4. září střetáváme vlastně poprvé k tomu jako věcnímu jednání, předtím to byly organizační. A bude nám to trvat minimálně rok, protože my se nemůžeme scházet častěji s tím, že je sněmovna, my se nemůžeme v době sněmovny scházet. Když je sněmovna, tak my nemůžeme dělat tu komisi. Takže můžeme to dělat jenom ve výborových týdnech, to znamená vlastně jednou za měsíc a tak dále a tak dále. Takže tam to bude jako trvat minimálně rok. Já samozřejmě budu se snažit udělat maximum pro to, abychom to rozpletli a myslím si, že vím jak na to. Ale bude to dlouhý, bude to práce, náročná práce a budou nám spoustu lidí nám budou házet klacky pod nohy. Velmi zásadní. Takže těžká práce, ale jako já samozřejmě vůbec se nevzdávám, naopak pořád věřím jednoznačně, že to jako dotáhneme, že ukážeme, co byl dozimetr zač.
1: Tak jo. Vážení přátelé, 2 hodiny utekly jako voda. A bylo to milý, krásný povídání, plný spousty obsahu, žádný planý žvatlání, ale konkrétní věci. Já děkuju Jindrovi Reichlovi za jeho čas. Děkuji ti moc, Jindro. A...
0: Já děkuju, Peťo. Omlouvám se za tu hlasovou indispozici, ale ono prostě, když děláš jako 3. rozhovor za den a máš nějaký nachlazení, tak je to fakt jako strašně náročný. Tak se omlouvám divákům, že jsem tady měl to zasýpání.
1: Žádný problém. Michalku, děkuji ti taky za tvůj příspěvek tady. A vážení přátelé, než půjdete, dejte like, ještě 931, tak tu 1000 snad dotáhnem. A díky za vaši podporu, díky za to, že budete sdílet a sdílejte tohle video dál. Doporučujte ho, posílejte ho třeba řetězovými maily, prostě ať se informace šíří, když už Česká televize na to prdí a ať lidi vědí, prostě zač to je to holoket a třeba to pomůže rozlepit ospalky některým našim milým spoluobčanům dál. V sobotu Příčovy, akce roku, přijďte a užijeme si to od 10 hodin až do večera, spousta zajímavých lidí, debaty, stánky z různých antisystémových vydavatelství, nakladatelství, televizních portálů a YouTubeových kanálů, samozřejmě Petr Bureš TV nemůže chybět, takže budeme tam mít stán, budeme nabízet nejnovější tituly, máte co budete mít možnost, popovídáme si a bude to fajn. Moc děkuju. Jindro.
0: Já děkuju, Petře, za pozvání a díky za tvoji práci. Všem divákům určitě doporučuji odebírat tvůj kanál, je to jenom dobře, protože vám neutečou žádný videa a každopádně vám přeju krásný večer, ať se vám daří a moc díky za pozvání.
1: Ke 100 tisíců nám chybí něco málo, přes 4 tisíce odběratelů, přátelé, takže kdo tam ještě nemá ten odběr a máte tam odebírat, hned tak dávat. Jdete do toho. A Jindro, já ti moc děkuju za všechno, držím pěsti, přeju hodně sil a doufám, že se nevidíme naposled a doufám, že by sem naženeš i ty kandidáty do Senátu, který tady nejsou pravidelně. To znamená, tam máme ty dva, pana Loprajze a pana Šorna. Tak tyhle dva potřebuji, určitě nemám na ně kontakty, aby jsme to dali všechno dokupy. Vážení přátelé, zítra v 18 hodin Vítě Pilmajer se svojí nejnovější analýzou ve 20 hodin z Kaldoviny, což je právě jeden z těch kandidátů, Honza Skalický, který bude mít vlastní pořad. Takže máte se na co těšit. Díky za všechno a mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Krásnou dobrou noc.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.

Vítejte, vážení a milí protiproudeři, přátelé protiproudu, nepodvolení. Vítám vás, řeknu, na naší poradě, protože o tom, zda se to mu říká tý party, ještě bude docela řeč. A mimochodem není to úplně banální, ale pojďme rychle se podívat na chat. Helena Domanská, děkuji za perfektní úvahy. Pravděpodobně asi směřujete k tomu včerejšímu článku, který byl, no my si o tom řekneme něco. Ale děkuji také za toto, za tuto větu. Tady ještě byl Jirka z Ostravy, ten to asi stahnul sám, tak nevím, jestli jeho otázku po Mefistovi mám zvedat, asi ne. František Toula, zdravíme všechny protiproudaře, dobré a slušné lidi, protože pokoj a mír všem přál Jirka z Ostravy, tak to pan František Toula asi už přeskočil, ale já myslím, že to platí a tak já to jenom takhle zopakuji. Je to důležité přání. Modrý baran. Miroslav, pokojný děň vám prajem. Dobrý večer všem nepodvoleným, píše Sonja T2 P. Je mi smutno, že nejen nesehnala paní doktorka Peková dostatečný počet podpisů ke kandidatuře do Senátu, ale ještě ji soudně zbavili licence soudního znalce. Hnus. Je to hrůza, jo, ale nebyl to ne soudní znalec, je to trošku jinak. My se k tomu určitě vrátíme ještě ve dvou dopisech dokonce, protože jste na to reagovali docela, myslím, správně. Takže necháme si to, abychom se tam dostali k té úvaze, co to vlastně bylo. Soně Pekové, píše Lenka Neumannová, byl odejmut statut soudního znalce, prosím, pozvěte ji do redakce, abychom ji mohli podpořit. Lenko, je to hnus, prostě se jim nehodí a pomstili se jí. Já myslím, že to je ještě složitější právě. Proto je dobré se k tomu dostat. Hlavně mír v duši a ve světě všem, akorát se ukazuje, že jediná vlastenecká strana je Jasan, ale z těch velkých stran bohužel není volitelná žádná strana, jsou to jen korytáři a slouhové cizím zájmům. Jirka z Ostravy, Baba Vanga prý předpovídá katastrofální podzim 2026. Moje maminka předpovídá katastrofu v příštím roce 2027. Jinak oba obdivujeme intelektuální hloubku vaší nedělní úvahy, Jirko. Já jenom jsem možná nereagoval správně na to, na tu úvahu o těch, že jediná vlastenecká strana je Jasan. Ono je to s tím vládnutím složité, ale já jsem dostal tolik různých právě dotazů a konstatování na to vládnutí, že tím hned začnem, protože opravdu ty otázky vznikají. Říkat ovšem, že to je pouze Jasan, je trošku, abych tak řekl, nefér, protože Jasan se do vlády nedostal, takže tam nevidíme, co by dělal, nedělal. Ale k tomu, k těm předpovědím těch podzimů, já bych se trošku předpovědím našim odhadovaným trošku bránil. Faktem je, že všechno se tak nějak zbíhá k roku 2029, včetně významného mariánského proroctví a různých signálů, které vysílají tentokrát ne fialové, ale fialové v jiných zemích, například kancléř Merz a jeho ministr obrany, kteří také hovoří o roku 27, který bude prý tím rokem války. Myslím, že žádný plán nikdy nevyjde. Pojďme na to. Thank you.
oni si prostě plánují všechno možné, včetně toho, jak nás vymydlí. Ani to jim nevyjde, ale mohou to být ještě velmi krušné chvíle. Takže já bych nepocenil ani ten podzim, co přijde, který bude velmi dramatický, nejen proto, že budou u nás volby, v Americe volby, v Rusku volby. A všechno se může kolem toho ještě poskládat trošku jinak, ale opravdu sledujeme spíš ten čas. On je v každou chvíli trošku jiný. Někdy se zrychluje, znáte to, když čekáte na něco intenzivně, tak minuta je nekonečná. A pak něco nestíháte a 10 minut vám nestačí, bylo to jak půl minuty a tak dále. Ten individuální čas je pozoruhodná věc. Docela bych doporučoval o tom někdy přemýšlet. Dobrý den proti proudu. Tak, klimatická změna je prý nespochybnitelná. Aspoň to říká ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Co tomu říkáte, pane Hájku? To je přece v přímém rozporu s Macinkovým oznámením, že klimatická krize nástupem nové vlády právě skončila. Motoristé to drží a SPD jde proti? Proč se potom Babiš čílí nad Green Dealem? Jestli je to nespochybnitelná věc, tak hurá na stromy se zelenými, s Piráty, se Stanem a ODS. Tohle je ta nová vláda, která chce údajně zatočit se zvěrství Fialinka, pak do ní ale asi SPD nepatří, nebo určitě ne její ministr zemědělství. O ministru obrany se raději už šířit nebudu. Všechny moc zdraví Ludvík z Praha 5. Ludvíku, je to, musím vám říci, že mě to trošku nazvedlo také tomu příliš nerozumím, jak tento pan ministr zemědělství sklapne rovnou a tvrdí, že klimatická změna je nespochybnitelná, je to samozřejmě naprostý nesmysl. On si nepochybně myslí jenom, že tím jednak, pardon, že jak jsem nerozmluvený, tak člověk začne trošku. On si myslí, že se tím nepochybně jednak udělá dobře v Bruselu, nepochybně. A možná, že i počítá, že s tím, že vlastně na tom by se dali nějaké ty penízky udělat a zdůvodnit. Ta vláda jednala o těch věcech kolem sucha vlastně ve skutečnosti a tato poznámka tam vůbec nemusela být. My se k tomu ještě dostaneme, co vlastně to sucho způsobilo a způsobuje. Ale já tomu nerozumím právě tak jako vy, Ludvíku, úplně a řekl bych, že je to, znovu říkám, vím, že si tohleto téměř nikdo v tom klubu SPD nemyslí, ale tohle vlastně nejsou členové SPD, ti ministři, oni jsou jakoby zvnějšku. Znovu a znovu mě hryže ta pochybnost, jestli to bylo uděláno správně, že tam nejsou členové SPD. Vážený pane Hájku, na více zahraničních webech jsem se dočetl úvahy, jestli to letošní sucho v Evropě, které nemá žádný racionální důvod, nezpůsobily HARP a další metody ovlivňování počasí, jak jste o tom také mluvil, myslím, na minulé Tea Party. Napadá mě ale přitom, jestli to není tentokrát pozdrav z Ruska a ubezpečuji vás, že nejsem rusofob, naopak, ale bylo by to vcelku pochopitelná odpověď na všechny sankce a v podstatě válečné akty EU a Británie, ne? Těžko by zrovna oni, kteří to pořád vydávají za konspirační teorie, mohli najednou s tím přijít. Odpovíte mi dnes na to? No, Jiří M. ze Zlína. Do Zlína zdravím. Myslím, že tam mám ještě jeden dopis ze Zlína. Asi od Oto N., jestli se nepletu. No já odpovím samozřejmě.
protože opravdu nejen na nějakých těch zatím tady neuvedených webech, ale tuším, které myslíte, se hovoří o těchto pochybnostech, o těchto úvahách, o té nové generaci HARP, která má označení Next Threat, ale to je úplně jedno, jak to označujeme, prostě je to záležitost, která, nebo zařízení, které opravdu může s těmito věcmi hýbat. O tom, že se to děje, já opravdu nepochybuji. Ta bublina, která se najednou vytvoří jako nad Evropou a nehne se nikam, případně se vytvoří, když někde začne trochu pršet a byl by z toho běžný déšť, který přejde přes celý kontinent, pěkně zaleje, ale on se najednou někde zastaví. U nás se to také stalo. Při povodních se zastaví. Zastaví ho jedna nebo druhá tlaková výše a teď ho sevřou a drží a on bobtná. To jsou věci, které takhle neprobíhaly. S klimatickou změnou, onou lží, nesouvisejí vůbec. To dokonce už ani ti její propagátoři neříkají. Jsou, myslím, z toho trochu také vyplašení. Já si vzpomínám, že dokonce někdy v červenci byla předpověď v České televizi, protože to sleduju, to je politický meteorologing, tak předvídali, že bude srpen chladný. A hle, srpen začal docela ostře suchý a horký. Ty úvahy o tom, co to způsobuje a jestli je to řízené, jsou všude možně. A nejsou už vůbec pokládány ani příliš za konspirační teorie. Už se stávají pravdou zase. Mě ale zaujala ta úvaha, jestli to náhodou není nějaká ruská odpověď. To totiž Jiří ze Zlína vůbec není špatná úvaha. Já musím říct, že mě to tak úplně nenapadlo, ale je to zajímavá úvaha. Ono je tady, když jsme měli teď ten rozhovor s Michalem Svatošem, přišlo spousty odpovědí a různých reakcí. Jedna říkala Gna Gebauer, jakýsi značka. Tak si říkám, jestli to také není plán. Východ porazí Západ a pak globalisté, kteří mají vliv i v Rusku a v Číně, nastolí tyranii ve všech směrech a už nebude zastánce a zachránce, jako je teď Rusko. A lidstvo skončí, zůstane těch pár tisíc vyvolených a pár stovek tisíc otroků. Je to sci-fi? To se my už asi nedovíme. Gna Gebauer, jestli jste součástí porady, tak musím říct, že i u vás ta poznámka, že vlastně v Číně i v Rusku jsou ty skupiny globalistické, které by chtěly, v Číně specificky, Číně vyhovoval globalismus, než se začal hroutit, než ho začal Západ používat k vyvolání další války světové. Všechno jsou to úvahy zajímavé. Jo. Já myslím ale, že pokud by k tomu takhle jako mělo dojít, že Východ porazí Západ a pak Čína a tak dále, to je moc překombinované. Opravdu. Myslím, že kdyby vznikla taková válka, tak už po ní se nebude nikdo rozhlížet, kdo na koho zaútočí a bude se jenom rozhlížet, kolik lidí to přežilo. A ti, kteří přežijí, možná nebudou nejšťastnější, protože taková válka by opravdu nebyla konvenční, ta by byla za využití všech zbraní hromadného ničení, z nichž ty jaderné jsou nejznámější, ale zdaleka dnes nejsou jediné. Ty systémy, jako HARP nebo ty další systémy, Next Threat a tedy ty, by se toho rozhodně účastnili také.
No, opravdu si to nepřejme, ale abych se vrátil k té základní úvaze, jestli vlastně dnes to třeba není Rusko, které používá tuto technologii, aby oslabilo západní Evropu. To je docela myšlenka, ze kterou si trošku pohraju a zamyslím se nad ní a podívám se po nějakých zdrojích, protože ne, to, co se teď jakoby stalo s tím evropským kontinentem, je pozoruhodné. Jako kdyby Rusko bylo agresor, tak teď tu Evropu přepadne. Ale ona není, ona opravdu nechce tu válku, prostě nechce, i když si to mnozí, kteří občas, ti provokatéři, kteří se občas objevují na našich YouTubeových komentářích, třeba nemyslí. My ostatní doufáme, že všechno dopadne mírovou cestou a máme proto i nějaké důvody si to myslet. Ale ta myšlenka s tím podivným suchem, o kterém oni opravdu nic netušili, to by nepředvídali, že bude studený srpen, ta myšlenka je zajímavá. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Lovil jsem perseidy a napadlo mne, vypouští na nás z letadel nějaký sajrajt i v noci? Jsou noční fotografie zachycující onen akt? V noci je mnohem méně svědků a složitější fotografické podmínky. S pozdravem Oto N. ze Zlína, Morava. Ano, o to vím, že Zlín je na Moravě. My jsme tady měli minule takovou drobný zádrhel kolem toho, že jsem se odvážil polemizovat s jedním moravským vlastencem. Jsem rád, že píšete dál a že už to mezi námi není. Ne, myslím si, že v noci moc tyto pokusy s tím zasypáváním nás neprobíhají. Ono je to také dáno tím, že ty tlakové poměry v noci jsou jiné. Není to také ta záře slunce. Všechno, co může udržet po dosti dlouhou dobu ty rozprášené sajrajty v ovzduší, je důležité, protože jde o to, aby se to rozprostřelo na co největší plochu. Oni udělají těch několik čár, nebo tak, zase ještě napříč. A pak to, kdyby to v noci, by to spadlo hrozně rychle. Jde o to, aby se to rozprostřelo, aby to zasáhlo co největší území a co nejvíc lidí. Čili myslím, že večer tyhle pokusy nebo tyhle ty útoky na nás nepodnikají. Perseidy, chápu, že jste lovil. Je to krásné vidět padat hvězdy a něco hezkého si přitom přát. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku, neměl byste už si trochu sladit noty s Okamurou? Ten teď vydal desatero, proč nesmí být Ukrajina přijatá do EU, a jsou to docela dobré argumenty, se kterými bych souhlasil. Vy ale jste už několikrát zmínil, že byste si přijetí Ukrajiny do EU přál. Nemůžete se nějak dohodnout, třeba v Příčovech, kam jak jste řekl, oba přijedete? Ale jinak chci říci, že vám moc fandím, Protiproud i Akademie je jednička. Nepodvolený Mirek z Budějovic, zrovna teď ze Srbska, odkud vás pořád čtu a poslouchám stanici Hvězda. Dobře děláte. Možná, já nevím, jestli posloucháte opravdu často, tak jste zaslechl to. Čas je běžet s dlouhým krokem. Nikdy pokoj nedá si. I ta písnička trošku vede k tomu mému článku. Dostaneme se ještě k němu. Píšou nám také lidé
z Turecka, že poslouchají tam stanici Hvězdu naši dovolenkáři. Myslím, že i vzhledem k těm té spoustě pozdravů z dovolených bych skoro soudil, že buď se připojují lidé k této naší poradě ze zahraničí, z dovolených, nebo že to bude tady prázdné dneska, protože zdá se, že teď ten srpen vystřelil většinu pryč, doufám, že se vrátí do příčov. No, zpátky k té otázce. Jo, a já jsem ještě chtěl říct jedno, pardon, že se vracím. Myšlenky někdy skáčou. Ale k té stanici Hvězda. Teď to máme uděláno tak, že u každého článku v protiproudu i v akademii na pravé straně nahoře uvidíte takové to modré tlačítko, modrá je značka tedy stanice Hvězda, ale ne se zlatou, není to Evropská unie, je to jiná modrá. A tam je dokonce i takový, jde seznam toho, co se právě hrálo. Vy jste si o to často psali a říkáte, že chcete vědět, co se hraje, tak tam je i vidíte seznam toho těch písniček, které se právě hrají, přibývají. Ty, které se budou hrát, to je těžko říct, protože tam do toho může vstoupit moderátor. Už máme některé moderátory. Když jsme u příčov, budu tam nejen já, budou tam nejen kolegové z redakce Protiproudu, ale také, abych tak řekl, plné obsazení Hvězdy. Budou tam i ti moderátoři, kteří už jsou teď někteří na Hvězdě. Jsem rád, že se nám to takhle trošku daří. Je to namáhavé pro nás ze všech stran i finančně, ale chceme to udržet za každou cenu. Teď jsme zrovna museli platit nějaké celoroční poplatky. Vždycky nás to docela zatíží. Ale stanice Hvězda vysílá a vysílat bude, pokud nás nezavřou zase znovu. Čili na pravé straně takový kaslíček s modrou šipčičkou, tam když ťuknete, hned hraje stanice Hvězda a máte tam i ty písničky, které se právě hrají. Takže to jenom k tomu. A teď k tomu, co s tím Tomiem Okamurou, jestli bych si neměl sladit noty. To, kdybych asi s ním byl v nějakých takových vazbách, tak bych si asi sladit měl, ale já jsem s ním v nulových vazbách. Prostě mně se z větší části líbí, co SPD vedená Okamurou prosazuje. Líbí se mi tam i mnozí dnes lidé z těch dalších menších stran, kteří se tam dostali na kandidátce SPD. Takže to je veškerý vztah a jenom vlastně spíš je mojí rolí, a myslím, že to je logické, kriticky sledovat, co dělají. A neopakovat to, co dělával mainstream, když tam byli Fialovci, tak jim jenom tleskal. To my neděláme, my jsme svobodní lidé. Ale k tomu sporu, že Okamura říká, že nesmí být Ukrajina přijata do EU a já bych jí tam docela chtěl. Ano, já bych jí tam docela chtěl, protože, a to všichni vědí, přijetí Ukrajiny do EU znamená konec, definitivní a rychlý konec Evropské unie, rozpad. To není snad třeba ani vykládat. Proto se taky zkoušejí takové ty různé pokusy, že by se vzala jen tak jako na půl nebo něco. Je to konec, ten okamžik. To je ještě horší, než tam vzít Turecko, kterému to také slibovali. A nikdy ho tam ten Brusel neveme, protože by to byl konec. Vzniklo by další obrovské centrum. A co by dělalo Německo? A co by dělala Francie? Ne, nic takového nehrozí.
Bohužel nehrozí ani to přijetí Ukrajiny do EU, ale líbí se mi zase na druhé straně, když jste to napsal, já jsem se na to podíval. A těch 10 bodů, které Okamura říká, jsou bez ohledu na to, zda Ukrajina do EU patří nebo nepatří, jsou perfektní, protože vlastně explikují, přímo bezprostředně vypočítávají všechny ty věci, které jsou katastrofální kolem Ukrajiny. Ale noty si ladit nebudem a tím méně. V Příčovech také se rád potkám s Tomiem Okamurou a dalšími, kteří tam budou. A bude tam opravdu letos hodně zajímavých lidí, takže no, kdo může, tak přijeďte. Pojďme dál. A tady jsme u toho. Píši vám, vážený a milý pane Hajku, píši vám, protože jsem pobouřen. Soně Pekové vzali razítko pro znalce. A neudělal to Fiala nebo Rakušan, ale současný ministr spravedlnosti Jaromír Tejc. Prý kvůli tomu, že je podjatá, protože svědčila na Slovensku o těch covidových zvěrstvech. Udal jí nějaký progresivní slovenský poslanec a naše ministerstvo na to kývne. Je to vůbec možné? Nedávno jste měl se Soničkou moc hezký rozhovor, ani vlastně nevím, jestli bude kandidovat do Senátu, nebude. Asi ale ne, to by už byla v ČT proti ní bouře, to máte nepochybně pravdu. Tahle skvělá vědkyně, která se nás za Babišovy covidové tyranie tak zastala, je nyní zase Babišem pronásledovaná. Co si o tom máme myslet? Jestli s ní mluvíte, moc ji ode mě pozdravujte a vyřiďte jí, že za ní stojíme. Teď mluvím i za naši babskou sešlost u nás v Chebu. Děkuji za všechno, co pro nás děláte a moc zdravím Antonie K. Antonie, děkuji za tento dobrý, hezký dopis. Já jsem jenom kratince, nebo já to řeknu takhle. Já jsem samozřejmě, když jsem se to dozvěděl, tohle, tak jsem paní doktorce Soně Pekové volal. Ptal jsem se jí, jak to vypadá. Ona mě vlastně vysvětlovala, že ptal jsem se také, jestli se s nimi bude dál soudit. To je hrozně jednoduché, nebude, protože na to nemá peníze. Jedna hodina u právníka 3,5 tisíce, teď jí dali 2,5 tisíce pokutu a ona opravdu maká ve své laboratoři a těžce vydělává své korunky, tak jako my všichni, kdo se živíme prací a nejenom tím, že máme politickou funkci někde nebo nejsme soudci. Případně. Čili ona to bere docela, řekl bych, statečně, tak jako vždycky. To, že jí sebrali to kulaté razítko, je samozřejmě nepříjemné. Je to nepředstavitelně sprosté a já souhlasím s tím, že vůbec nechápu, ale zkusím to zjistit, jak mohla současná vláda něco takového a Jaromír Tejc, nebo zeptám se určitě i jeho náměstka pana Koudelky, kterého jsme tady také měli relativně nedávno. Zeptám se na to, jak to proběhlo. Možná, že o tom vůbec nevěděli. Možná, že to je právě ten deep state, který ten úřednický, který to rychle provedl. Zjistíme to. Ale je to nechutné, je to zlé a o něčem to svědčí. Hlavně nás to znovu upozorňuje, v čem to nadále žijeme, že těch 3/4 roku, co tady ta nová vláda je, i když zase buďme spravedliví, udělala řadu kroků proti tomu deep stateu, udělala řadu kroků proti těm neziskovkám a dalším příživnickým strukturám, které ve skutečnosti pak tady vládnou, tak zatím je toho málo, co bezprostředně cítíme. Ale já myslím, že mají ještě před sebou docela dlouhou dobu a když nebudou ministři za SPD říkat, že
je covidová lež pravdou, tak tomu snad porozumíme. Pojďme dál. A tady je k tomu taková hezká, řekl bych, zkušenost od časté naší spolupracovnice Evy J. z Prahy 6. Vážený pane Hajku, vzhledem k tomu, že jsem se objednala po 2 letech na preventivní prohlídku k praktické lékařce a dokonce jsem sama požádala o očkování proti tetanu, protože od posledního očkování uběhlo letos 10 let, mě zaujal článek Mikea Adamse ze dne 7. srpna 26 k vakcíně proti chřipce pro seniory. Paní doktorka mi nabízela i možnost trojkombinace, tedy kromě tetanu ještě černý kašel a záškrt, což jsem odmítla, protože černý kašel jsem měla jako dítě a nikdy jsem, ač se už proti černému kašli očkovalo, já očkovaná nikdy nebyla. Nemohu sice dokázat, že ty potíže, které se mi po pár dnech objevily, byly po této vakcíně, ale protože jsem dodržela 3denní klidový režim a opravdu nic mimořádného jsem nedělala, jsem přesvědčena o tom, že ty potíže jsem měla po této protitetanové injekci, po které jsem nikdy žádné problémy v minulosti neměla. Po nějakých 30 letech se mi objevil opar nartu a tak mě rozbolily klouby, že jsem se sotva pohybovala. Prakticky jsem nebyla schopna chodit do schodů. Problémy jsem měla jít i do normálního mírného kopce a vůbec to nešlo rozhýbat, jako se mi to daří, když to třeba přeženu při práci na zahrádce. A trvalo to skoro 3 týdny. Proti chřipce ani proti covidu jsem se nikdy očkovat nedala a nyní jsem přestala věřit i takovým zdánlivě klasickým a osvědčeným vakcínám. S pozdravem píše Eva J. z Prahy 6. Já, Evo, naprosto tomu rozumím. A musím říci, že ta samotná vakcína proti tetanu byla pokládána dlouho i těmi lidmi a lékaři a vědci, kteří jsou stejně odvážní jako, jako Soňa Peková a varují nás před těmi různými následky, tak byla pokládána za relativně bezpečnou. Ona je to totiž ještě skutečná vakcína, to není to mRNA, to není ten spike protein, to ještě byla ta klasická vakcína. Ale problém je v těch nosičích toho. A paní profesorka Strunecká a další právě se zabývají tím, co je v těch nosičích. Ta látka sama o sobě se musí do něčeho dát, aby to tělo akceptovalo, přijalo. Tam jsou, kromě toho, že v nich opravdu jsou i používány buňky z potracených dětí a podobně, tak jsou tam látky, které jsou čím dál tím nejasnější. Ten hliník a tak dále, to ještě bylo jasné. Co tam do toho dávají dneska? Já chci o tom udělat pak jeden docela důkladný pořad, obdobně důkladný, jako když se chystáme na tu kulatou zemi, budu říkat. Protože tohle jsou závažné otázky, které opravdu je nutno dostat na veřejnost bez strašení, bez vytváření paniky, ale zjistit, co se tam děje, protože to očkování, ta vakcinační tyranie je jednou z nejděsivějších, která se teď vyzkoušela během covidu a oni v tom nepochybně dál pokračují. Zavírají lidi, kteří to odhalují a podobně. Bez ohledu na to, že dnes třeba i v Americe už je tam antikovidovec Kennedy mladší a podobně. My o té moderní medicíně mimochodem máme článek na Akademii o těch nebezpečích, které prostě přináší ta moderní medicína. Dnes jsme ho tam dali, tak se možná na to podívejte, protože tam i tohle z části zmiňujeme.
Já bych řekl odhadem svým, že to skutečně bylo v důsledku toho, té vakcinace, ne té samotné látky, ale toho, co s tím dostali k vám do těla. Znovu říkám, jsou metody, jak tyto následky zmírňovat. Podívejte se třeba stovky a tisíce dnes skvělých reakcí jednak na Supramedexu a jednak i v Bevitu. Když tam půjdete do toho bevitáckého prostředí, tam si lidé sdělují spoustu užitečných rad vzájemně s tím, co lze dělat, s čím, proti čemu. Stojí to za to, stát se tam jedním z těch četujících, jedním z těch diskutujících. Tam se docela bych vám to, a nejen vám, Evo, tohle doporučil. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, dobrý den, jsem váš člověk a fandím vám. Neberte tyto riadky jako útok, skôr jako priatelské škádlení. Prepáčte mi, musel jsem se smiať, ako jste znova hájil názov Tea Party v poslednej Tea Party. Bylo to už dost dávno, byl jsem jeden z prvých, kterému ten názov v angličtině Tea Party neseděl. Počujem, že se to nepáčí aj druhým ľuďom, ale ta vaša slovná ekvilibristika s tvrdohlavým odvodněním a obranou byla super. Působil jste na mě jako malý chlapec, děkuji, který se tvrdohlavo brání a presadzuje svoju pravdu. Bylo to dost komické v kontexte s chrámem a tvrzí. Na druhé straně vás obdivujem, vašu zarputilost v dobré věci proti proudařství. Držím palce, váš čitatel a posluchač, s pozdravom. A málem bych přečetl jméno. Milí příteli ze Slovenska, na Slovensku nám píšete krásné dopisy ze Slovenska, opravdu. My máme velmi hodně čtenářů a posluchačů na Slovensku a jsem tomu nesmírně rád. Prostě mě už to nikdo z duše neodpáře, to vnímání obou národů jako jednoho většího společenství. Mýlíte se. Ono totiž, asi jste to dobře neposlouchal, to vysvětlení. Ono to tak opravdu vznikalo u nás. Znovu zopakuji, že Tea Party byla v Americe, vznikla skupinek, které se pak začaly různě propojovat, které se bouřily proti tomu systému, který tam za těch Clintonů, Obamů a Bidenů vládl. A proč Tea Party? Protože ty čajové dýchánky byly tím, co způsobilo, nebo kde se připravovala americká revoluce a americká nezávislost. Takže oni se k tomu jako po těch několika staletích vrací a začali dělat ty Tea Party. Tea Party od bojářů. Čajové dýchánky od bojářů. No, čajový dýchánek to tedy tady nazvat nešlo. A navíc jsme nechtěli vůbec se tvářit, že to nemáme od někud, že ta inspirace nepřišla. Přišla tam odtud. A my jsme ještě před dávnými lety začali dělat takové ty Tea Party, jenom když jsme ještě neměli naše televizní studio, jenom, abych tak řekl, písmenkách, ale dnes tomu spíš říkáme opravdu porada nepodvolených. To, že tomu mnoho lidí dál říká Tea Party, já naprosto respektuji, ale ono je to už posunuto tak daleko, že už jsme trochu něco jiného než ti Tea Partiáci,
američtí, kteří dostali nakonec do Bílého domu Donalda Trumpa. Nebráním to urputně, jenom vysvětluji, o co šlo, ale jsem rád, že jste si toho tak všiml a jsem také rád, že jste jeden z těch, já se k ním také počítám, kteří nenávidí ty anglizmy vsunované do slovenštiny nebo do češtiny. Ano, chrám i tvrz musíme bránit. Pojďme dál. Já se ještě vracím kratince k tomu mému včerejšímu článku, který vyvolal zajímavé reakce, opravdu zajímavé. Petr Kadlec třeba napsal skvělá páně Hájkova filozofická úvaha o čase, propojení Goethe s Orwellem bylo dechberoucí, byť obě díla znám, nikdy by mi nenapadlo je propojovat, ale řada lidí se tak jako divila vlastně, proč takový článek. Mně se tam moc líbil také jeden z těch provokatérů, který dal najevo další hlubokou neznalost, jo. I když oni jsou většinou už dnes profesionalizovaní, oni jsou za ty vstupy obvykle placeni. Tak jakýsi jméno alias Aleš Kmuníček. Jako každý týden děkujeme české pobočce Russia TV za překlad do češtiny. Už jsem se bál, že po první polovině bludů nepřijde část se zprávami ze zaslíbené země. Doufám, že se v příštím díle bude hlasatel věnovat zákazu strany Jabloko. Velmi zvláštnímu, když na východě vládne svoboda a my tu trpíme v diktatuře pod jihem kapitalismu. No, to je na pohled jenom primitivní útok, ale prozrazující hroznou neznalost. Jestliže říká, že na východě vládne svoboda a my tu trpíme pod jihem kapitalismu, tak on je to opačně. Kapitalismus je na východě. V Rusku je kapitalismus, tady už dávno není. Tady je zmršený socialismus, který na 50 způsobů vyzkoušeli v západních zemích, hlavně v Německu, ještě před převratem naším, před pádem bipolarity, pádem železné opony. A teď ho sem jenom nasunují skrz Evropskou unii. Je to takový sparchantělý socialismus se všemi prvky tyranie a totality, které do toho našeho, který už byl v těch posledních 20 letech značně unavený a hlavně řízený lidmi, kteří už tu totalitu taky si na vlastní kůži zažili, tak už nebyl tak dramatický v té totalitě. Ale samozřejmě to byla totalita. Tak proti tomu, to, co dneska je v Evropské unii, je skutečně ta čerstvá, děsivá totalita, která má ty prvky toho socialismu, ale s kapitalismem nemá vůbec co dělat. V Rusku kapitalismus je. Je to ruský kapitalismus, vyvíjí se podle jejich přání a jejich tradic, možností a zkušeností. Proč bylo zakázáno Jabloko, to je celkem známo. Česká televize a Český rozhlas, protože jsou nestranné a objektivní, tak o tom dělali několik pořadů. Jabloko samozřejmě bylo původně připuštěno k volbám a teprve později vyřazeno, protože je válečný stav a oni chtějí, a oni jdou prostě proti tomu. Oni ohrožují tu zemi v její válce se Západem. Je to něco, jako když jsme dnes měli ten článek o tom, jak na to chtělo a rozhodlo se skoncovat s Varšavskou smlouvou tím, že zevnitř ji rozloží, což se v postavě
Michaila Gorbačova a dalších podařilo. Ale zajímavé, že tento člověk se nezmíní o tom, co se děje za hrůzy kolem AfD v Německu, která má, jablko je bezvýznamné, jablko by nemohlo ne vyhrát, ale nemohlo by vůbec nic ovlivňovat, i kdyby se účastnilo voleb. Ale AfD má na východě země, kde se teď v Sasku a Anhaltsku připravují volby 40%.

Milý pane Hájku, jsem opravdu moc ráda, že přijedete do Příčov. V loni jsem se tam se synem zúčastnila i vaší živé porady nepodvolených. Výborně. Ano, správně to říkáte. Doufám, že bude i letos. Já myslím, že ano, tak jako není asi třeba se na tom tak nějak specificky domlouvat. Uvidíme se tam a podle toho, jak budou tam naplánovány ty časy, tak bychom si asi dali takový orientační sraz. My se budeme pohybovat s kamerami a s tím tam u té zadní části zámku, když stojíte proti němu, tak po levé straně, kde je největší klid od těch reproduktorů. Ale možná, že bychom pak tu tea party případnou tu naši poradu udělali ještě na jiném místě, kde to nebude tak silně slyšet. Tam se dohodneme, na místě si to řekneme, v kolik hodin, v jaké době mezi těmi panelovými přednáškami bychom se tam případně sešli. Kdo bude mít zájem, budu nepochybně připraven. Já konec konců i ti lidé z Hvězdy, naši moderátoři, první dva a tak dále. Jsem pro, zvlášť když tady paní doktorka, to už předbíhám, protože nám to napsala mudr Ludmila Ch. z Hradce Králové, abych tedy předběhl. Vlastně teprve, když jsem vás slyšela reagovat na poznámky zúčastněných nepodvolených, začalo mi být jasnější, proč se tak chcete věnovat i té drzé, v úvodovkách drzé otázce kulaté nebo ploché země. Začali jsme si o tom schánět nějaké materiály a videa a vážně je to sporné. Jenže to by člověk musel překonat v sobě nějakou brzdu, kterou má odmala. Vždyť je to přece tak jasné, koulené, jenže není. A možná vím, kam tím míříte, že i ty zdánlivě nejjasnější věci mohou být jinak. Zrovna jsem si na to vzpomněla při vašem nedělním článku o čase. To určitě nebylo určeno masám, abych tak řekla. A je to od vás vlastně hodně odvážné, protože spousta lidí si pomyslí, že je to nezajímá. Chtěl jste si přitom něco vyzkoušet? Nebyla to taková plavba na hlubiny, jako při vašich pořadech Alfa a Omega, protože i ta duchovní témata jsou z podobného druhu. Odpovím naraz. Snažíte se i ve vaší akademii zaměřit pozornost na hlubší porozumění tomu, co se kolem nás děje. A já myslím, že i kdyby to zaujalo jen menšinu, zrovna tak jako ta otázka kulaté nebo ploché země, že jste udělal něco moc důležitého. Budu se moc těšit, že se v Příčovech potkáme a řekneme si k tomu třeba ještě něco. Ono se to obtížně píše, říká se to snadněji. Mudr Ludmila Ch. Hradec Králové. Paní doktorko, moc za ten dopis děkuji. Jestli jsem se tím něco chtěl otestovat, nevím. Já jsem si byl vědom a jsem si v případě takovýchto témat vědom, že to třeba nezaujme desetitisíce našich čtenářů. Ale myslím, že jsou chvíle, kdy je potřeba do toho něco vložit, kdy je čas se nad něčím zamyslet a myslím si, že právě takový čas teď dávno za polovinou prázdnin, polovinou doby, která v našich krajinách je obvykle vyhrazena nepřemýšlení a jenom báječnému užívání si světa, pokud ještě je, tak že je možná právě ta doba před těmi Příčovy vhodná něco tam do toho takového vložit. V tomto smyslu jistý test to byl, ale netestuji vás, tak jsem to nemyslel. Ta úvaha, že i ty nejjasnější věci mohou být jinak, je velmi přesná a děkuji za ní, protože jsou toho desítky, co jsme za dobu existence protiproudu za těch 15 let. Neuvěřitelné.

0: za těch 15 let psali o věcech, kdy nám spílali do konspirátorů a konspiračních teorií. Dneska je to všechno už normální, používá se ten vůbec, všichni okamžitě zapomenou, že to zesměšňovali jako konspirační teorii. O těch harpech a o těch věcech, kterých jsme mluvili dneska, to možná bude také platit brzy. Ale ten prostor, o kterém tam hovoříte, ten prostor myšlení, který to ve vás vyvolá, toho si nesmírně cením. Protože to je pak ten opravdový dialog, který spolu vedeme. I když se jako tváří v tvář zvětšinou potkáme jednou ročně v Příčovech, ale já doufám, že opravdu nám to finanční poměry umožní, abychom, až stabilizujeme stanici Hvězda, vyrazili někam ještě dál. Všechny peníze, které od vás dostáváme, ať už přes Supramedex, ať už přes Bevit nebo Firegold, přes to zlato, všechny i hned investujeme, dáváme je okamžitě ven. Ten provoz je někdy trošku nákladnější, ale díky vám ho máme. Ostatně já jsem vynechal to vaše PS, paní doktorko, protože tam jste nám zrovna posílala docela hodně hezký a významný dárek finanční. Takže moc za to také děkuji. Prostě těším se na Příčovy a možná i na naší poradu nepodvolených z očí do očí. Pojďme dál. Je tady jedna otázka, na kterou příliš neumím odpovědět, ale zkusím ji. Chvála Kristu a Paně Marii, z vašich videí a článků vidím, že jste věřící, který vidí, co se děje v duchovním světě. Již delší dobu jsou věřící rozděleni v názorech na tradiční liturgii a Novus Ordo. Mimochodem jsem zvědav, co se bude sloužit dnes, tentokrát v Příčovech, protože tam nebude sloužit už pan nebo otec Přibyl, ale někdo jiný, otec Vrás, jestli se nepletu, tak možná, že už bude, protože tam byla i ta mše. Nevím, jak to bude letos. Nyní se k tomu, pardon, skvělý čaj. Je to přeci jenom čajový dýchánek. Nyní se k tomuto rozdělení v názorech přidala ještě Medjugorje. Sleduji misia Fatima a slovenský dohovor za rodinu. Ti měli na toto téma videa s rozdílnými názory. Já jsem osobně v Medjugorji nebyla. V generální zpovědi mi nejvíce ale pomohli kněží sloužící tradiční liturgii. Vnímám, že někteří katolíci přebírají protestantská učení a modernismus, chodí na charismatické obnovy, vidí to jako cestu k evangelizaci bližních a mládeže. Já to vidím jako přizpůsobování se tomuto světu. Já také, Eliško. Jsou zde tanec, zpěv, emoční zážitky, uzdravování, charisma bez kříže, bez obětování, bez utrpení, například konference Gadzone nebo vystoupení knize Guillerme s technohudbou, kde měl i poselství od papeže Lva 14. Můžete mi napsat váš názor na Medjugorji s přáním božího požehnání Eliška T. Eliško, nemohu. Já jsem tam také nebyl. Ty zprávy jsou pozoruhodné, mnohé z toho opravdu pozoruhodné. Nebrání mi v tom, že to zatím církev za oficiální zjevení neuznala, ale současně si vždycky kladu stejnou otázku, kterou si docela vždycky katolická církev klade velmi intenzivně, jestli to není něco jiného, nějaký jiný jev. V každém případě Medjugorje je pozoruhodná věc, doufám, že se tam ještě někdy dostanu, ale ta otázka, kterou jste nadhodila, je daleko, daleko, řekl bych, vážnější. To přizpůsobení se světu, ono totiž, to souvisí s tím mým článkem trošku a s tou otázkou, kterou Jirka z Ostravy stáhnul na začátku. Kdo je ten Mefisto? Mefistofeles. Já byl Satan, pokušitel, pán tohoto světa. Ten s námi obvykle nemluví přímo, ale právě přes ty lemury, přes ty své pomocníky, kteří nám chtějí vykopat hrob věčného zatracení. A my směřujeme jinam. Takže to přizpůsobování se světu je přizpůsobování se Mefistovi, Satanu. A myslím, že to správně odhadujete. Platí to, co tady řekl pan docent Tera, nedávno bude také v Příčovech. Tam, kde je Duch Svatý, je konec konců jedno, jde-li o tu nebo onu společenství věřících. Je-li tam Duch Svatý, ale Duch Svatý nás nenabádá k tomu přizpůsobit se světu. Ostatně proto vzniknul protiproud, že se nechtěl přizpůsobit světu, který se v té době dramaticky začínal měnit. Tak se na vás těším v Příčovech a možná, že tam mnoho z těchto otázek ještě dopovídáme. Opatruj vás, náš dobrotivý, všemohoucí Bůh a Panna Maria.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vypadám vás zdraví a vítá a koukám, Veta už je také připojený. Takže hovory k Vosnici začínají dnes, tedy v pátek 14. srpna leta fáně 2026. Jejich to kalendáře. Technicky vás budu provázet já, studio Kadaň, Martin Marcikán, a budete fakt volat do kadaňského studia přes WhatsApp, přes nic jiného, nazdar, bazar, nebo psát. Vítku VK, vítejte, je to vaše.
2: Martin, což ta tvrdý k těm lidem, já tě zdravím, ahoj, a zdravím zároveň všechny naše posluchače, přeju krásný páteční večer, máme venku krásné počasí a celý víkend má být tropický, možná je to poslední letní víkend, uvidíme, jaké budou ty další, které jsou takto horké, takže ho určitě všichni užijeme. Každopádně doufáme, že jste si nás zapli třeba ke grilovačce, třeba pokud máte vůbec chuť něco takového poslouchat, třeba jako kulisu, možná vás třeba něco během toho zaujme a případně se nás poslechnete třeba i z záznamu nebo z archivu a tak dále a tak dále. Však vy to všechno velmi dobře znáte, takže zdravím, přeju krásný páteční večer všem a i tobě, VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítko, ahoj Martine, já vás zdravím, všechny naše posluchače, samozřejmě po týdnu opět, že jo, jste se všichni těšili. Já jenom takovou vsuvku k tomu, co jsi říkal o počasí. Zrovna jsem teď četl článek, že v Iránu začalo nezvykle pršet poté, co iránská armáda zničila americké radary, sledovací radary, protiraketové radary. Poté, co je zničila, tak začalo v Iránu normálně pršet a tam nepršelo od té doby, co tam byly ty radary v 60. 70. letech postaveny. A to jenom potvrzuje jednu věc, že to je děsný. To je opravdu děsivý. A víte, já jsem o tom měl několik článků, že určité elektromagnetické vlnění, takzvané radiofrekvence, které vysílají některé vysílače na vlnových délkách, tak provádějí interakci s molekulama kyslíku, s molekulama vody ve vzdušné vlhkosti a tak dále, tak dále. Konec konců jsou na to studie americké DARPA. To znamená, že se s pomocí radiových vln dá modifikovat počasí a když to perou z těch radarů, na určitých frekvencích někde mohou modifikovat počasí. Jo, modifikovat. A když se podíváte, prostě, co se děje v celé Evropě, co se děje

0: díváte na záznamy meteorologických radarů, měli jsme o tom několik článků na Aeronetu, během toho tornáda na Jižní Moravě před 2 nebo 3 lety, teď už se nepamatuju, to bylo 2023 nebo 40, přesně nepamatuju ten rok, tak tam ten radar, jako v podstatě, samozřejmě je to těžká konspirace, že? Je to konspirace, je to spekulace, ale minimálně ty obrázky vypadaly způsobem, jako že ty radary zkrátka v podstatě modulují tu oblačnost a brání vstupu oblačnosti, že jo, na území republiky a tak dále, a tak dále. Samozřejmě museli by na to být nějaké jakoby seriózní vědecké studie a tak dále. Teď je to pouze spekulace, že jo, naprosto jako nepodložená, ale ta tisková zpráva, která vyšla z iránské agentury Farzi, že po zlikvidování amerických protiraketových radarů v Saúdské Arábii, zlikvidování jejich protivzdušné obrany, že začalo po více než 50 letech v Iránu najednou normálně pršet, jako pamatovali Iránci ještě do 50. a poloviny 60. let, to normálně začalo pršet, normálně, úplně běžně. To znamená, my žijeme v prostoru, žijeme v situaci, kdy zkrátka lidé si nechají udělat rozbor na zahrádce z dešťové vody, mají tam dešťovku. Jo? Zase měli jsme o tom článek, že jo, na internetu. Udělají si rozbor v certifikované zkušebně a tam je prostě výjezd na tom rozboru, výjezd celé Mendelejevovy tabulky, kde kobalt, nikl, kadmium mají mnoha tisíce násobná bezpečnostní prostě překročení takového něco, čemu se říká přirozené pozadí těžkých kovů v běžné přírodě, takzvané přirozené pozadí, mnohonásobně převýšeno. Nikdo to neřeší. Prostě co z toho nebe padá s tím deštěm? Proto Izraelci, co říkají, nikdy nepěstujeme zeleninu a všechny tyhle ty věci, které jsou na bázi vody, které vytahují, jako jsou rajčata, jako jsou papriky, všechno tohle, to znamená rostlinky, které potřebují ke svému růstu obrovská množství vody, tak oni nepěstují pod otevřeným nebem, oni to mají v těch sklenících, v těch hydroponických farmách, a aby na to nepršelo ze zhora. Všechno mají vodu, kterou čerpají z artéských studní, a tou vodou z artéských studní v těch hydroponických farmách v Izraeli normálně pěstují rajčata všechny ty, a pro ně samozřejmě to je košer, to jsou košer všechno. Jo, protože když to není zakrytý plachtou, když na to může ze zhora pršet, není to košer. To je strašný. Takže co my gojím, co my vlastně jíme? Otázka, otazník. Když oni jsou z toho vyděšení. Chápete? To znamená, ty jsi řekl to jako bokem na uvítání, ale otevřel si prostě strašnou prostě konceptuální jámu, protože tohle to je obrovské téma. Víte, že nedostatek vody v celé Evropě, co se děje v Maďarsku, že jo, nepamatují, klesají hladiny, že jo, Labe, Dunaje, všechno tohleto, zkrátka všechno velký špatný. A jak se ukazuje, zkrátka, tak tam, kde Iránci rozmlátí Američanům radary a je tam radarový klid, tak najednou začne pršet. V pohodě. Jako před 50-60 lety. To je neuvěřitelný. Prostě z toho jde doslova hlava kolem. Takže je to konspirace, je to spekulace, nepodložená konspirace, něco, co jsou hoaxy. No, to je na vás. To si musíte sami za to odpovědět, protože jako minimálně je to na zamyšlení. Takže takhle jsme začali teda trošku jako zase s přesahem úplně někde mimo. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já bych jenom doplnil, VK, samozřejmě to konspirace není.

0: Dokonce i v roce 2008, dokonce na České televizi o tom byl pořad, jakým způsobem se ovlivňuje počasí. Pak to najednou utichlo všechno neskutečným způsobem. Ale běželo o tom dokonce i na České televizi pořad. Já ho tady snad někde mám, tuším. Oni to stáhli z toho serveru, ale já to tady mám. Ale samozřejmě jsou to i patentované technologie, protože já jsem o tom sestavoval pořad s Adamem Bartošem. Jsme vydali knížku na to téma, on mi ji tedy vydal v rámci těchto technologií a ty pořady, které jsem o tom točil, Poručíme větru, dešti, Kdo vlastní počasí a Planeta jako zbraň. Tuto trilogii, potom jsem točil ještě jeden, teď nemůžu vzpomínat na jméno. A tam jsem to přesně popisoval, že oni nejenom disponují technologií na vyvolávání dešťů, i v rámci třeba požáru, obrovských požárů, takzvaná atmosférická čočka, oni tomu říkají v radarech, atmospheric lens. Ale to je mimochodem na Marko zamyšlení v Kanadě, kde byly obrovské požáry paralelně na mnoha místech, na 85 místech ve stejném čase, po tom, co Kanaďani odpálkovali Donalda Trumpa, že se nechtějí připojit ke státům, ke americkým. Jo, to je jenom tak trošku jako na odlehčeno, i když samozřejmě špetka nějaké spekulace na tom taky může být, ale ty technologie prostě existují. Neříkáme, že byly použité, to nemáme samozřejmě ty informace, ale ty technologie jsou patentované, reálně existují, dokonce existují technologie, které mohou vyvolávat zemětřesení. V rámci Teslových technologií to funguje něco jako rezonance. Když rozrezonujete třeba skleničku, tak ona může prasknout, že jak vibruje, rezonuje. Jo? A na bázi té rezonance oni můžou v podstatě pustit minimální paprsek na určité místo na planetě, tam rozrezonují tektonické desky a vlastně oni se rozvibrují a vyvolají zemětřesení. Jo? Takže oni ty technologie mají, je dokonce i se zmínili v roce 1997 ministr obrany, tuším tehdejší, ještě to byla Clintona, ministr obrany Ameriky. Jo, takže ty technologie opravdu existují. Teď je otázka ještě VK, co by kdo získal tím, že v Iránu najednou prší, protože to jim spíš vyhovuje jednak, tedy, že letadlům se hůře létá, i když dnes ty technologie deštím tak tolik jako v podstatě nevadí, když je oblačno, zaměřují se cíle už jinak než před 30 lety, ale v podstatě vláha a tak dál, ten déšť naopak by měl těm Iránčanům vyhovovat, ne? Takže co by tím kdo získal, když tam najednou prší?
1: No, o tom právě mluvím, že Iránci si to chválí. Jo, že si to chválí, že po
0: A
1: té, co
0: Němci
1: Irán
0: měli
1: bombard...
0: mstít přece, a naopak ne, ne jim ještě jako.
1: Američani jsou vyčerpaní, nemají čím střílet, už na Irán to bude jedno téma z dnešního pořadu.
0: Jasně.
1: Donald Trump se pohádal s ministrem obrany Petem Hexetem, začal mu nadávat, že je úplně neschopný, že kde jsou, začal řvát, jako kde máme rakety, kde máme, začal mluvit trošku jako Prigožin, Trump, že začal křát, teda začal psát prostě a vypisovat a prostě křičet na té schůzce s Hexetem, že nejsou prostě rakety Patriot a že nejsou prostě tomahawky, aby se mohly střílet jako na Irán a tak dále a tak dále. Samozřejmě oni jsou vyčerpaní, naprosto všechno Biden všechno odevzdal Ukrajině, no a Trump to, co zbylo, tak v minulých měsících vysypal na Irán a Amerika teď prostě nemá žádnou výzbroj a nemá další zbraně. Takže pro ně, pro Iránce, de facto je to zase jako nějaké potvrzení toho, že ve chvíli, kdy prostě vymlátí ve svém okolí ty americké, že jo, ty X-rayové radary, protože oni má,
0: Jasně.
1: to jsou ty radary se speciální frekvencí, které údajně jako mají hlídat rakety, startovací
0: Jo.
1: rakety, balistické rakety dlouhého doletu. Takže to jsou speciální
0: Takže
1: radary, jsou
0: už mají
1: takzvané
0: přirozené
1: XR.
0: počasí tím pádem, když už
1: No,
0: nejsou radary, nevysílají
1: samozřejmě. No a
0: radary.
1: ty radary tam mají od 70. let a v 90. letech je upgradeovali, ale od 70. let prostě přestalo v Iránu pršet na mnoha místech. Irán do poloviny 70. let, do iránské revoluce 79, například střední část v Iránu byla úplně celá zelená, dneska je tam poušť. po těch 50 letech. To znamená, že oni ve chvíli, kdy jim vymlátili v Saudské Arábii, v Kataru, v Bahrajnu, tam všude těmi drony vymlátili ty americké radary včasného varování, všechno jim to tam vymlátili a najednou začalo v Iránu normálně pršet, jako kdysi před 50 lety. To je to, co zkrátka z čeho by nám mělo zatrnout. Protože znovu, je to, to není nějaké kouzlení, to je fyzikálně zdůvodněné. Každá radiová frekvence má určitou interakci se svým okolím. Například frekvence 60 GHz má prokázanou interakci s molekulami kyslíku. To znamená, kyslík je při této frekvenci excitován, je emitován a pohlcuje část onoho radiového záření na 60 GHz. To objevili Američané koncem 70. let v rámci výzkumu DARPA. Zjistili, že 60 GHz frekvence se může použít ve vesmíru a nemůže být odposlouchávaná ze Země, protože to vlnění je pohlcené atmosférou planety Země, nedostane se zkrátka dál. To znamená, ten výzkum zkrátka ukázal, že různé frekvence umí interagovat s různými molekulami jednotlivých prvků a umí, když máte 60 GHz pojítko, a jako dobytek ho namíříte na lidi, tak těm lidem způsobíte dušnost, dušení a ti lidé padají na zem a začne se jim těžko dýchat a když zůstanou v tom poli delší dobu, tak umírají na udušení. Protože to pojítko, bezdrátové pojítko, pere do molekul kyslíku, které se nacházejí v krvi. V lidské krvi. To znamená, hemoglobin, který na sebe má vázat kyslík a dopravovat k jednotlivým orgánům z plic, tak ten kyslík se nedokáže udržet na hemoglobínu, protože kvůli interakci s radiovou frekvencí 60 GHz ta molekula kyslíku kmitá a nedokáže se uchytit na hemoglobin. To znamená, v těle se vám k orgánům dostává neokysličená mrtvá krev, která nemá kyslík a člověk umírá na hypoxii. A podívejte se, kolik dneska v podstatě, protože dneska se používají s malým výkonem, záleží samozřejmě na výkonu. Jo? Když máte malý výkon, tak když se dostanete do toho louče, tak když tam stojíte další dobu, tak máte nějaké pocity jakoby nevolnosti, závratí a tak dále, ale není to úplně až tak něco, že by vás to dokázalo nějakým způsobem ohrozit. Proto ty bezdrátová pojítka, takzvaná VGIC, že na 60 GHz, tak to jsou takové ty úzké louče, které jsou namířeny na přijímač, máte vysílač a přijímač a ten louč je v podstatě někde ve výšce 10 metrů, někde na budově, namířený na druhé pojítko, na střeše další budovy. To znamená riziko toho, že někdo by se dostal do toho louče a tam by se trval třeba 20 minut v tom louči, je velice nepravděpodobný, jedině, že by nějaký debil vylez na střechu a začal se rozhlížet po krásách české krajiny a teď by tam si dal židličku, že jo, a přímo by se sednul do toho louče třeba na hodinu nebo na dvě, co samozřejmě je úplně šílený. Ale každopádně je tady třeba říct, že žijeme zkrátka v prostoru, který je prostě zahlcený obrovským množstvím zkrátka různých frekvencí, které nebyly podrobeny žádným studiím, žádnému zkoumání a takzvaným interakcím na reagování s jednotlivými částicemi, s jednotlivými prvky, látkami, co dělají určité frekvence. Není ani o to zájem samozřejmě. To znamená, dneska jediné, co se zjišťuje, je takzvaný energetický výkon vyzářený na jednotku plochy. Jo, to znamená, kolik je vyzářeno na centimetr čtvereční, na metr čtvereční a jsou nastavená takzvaná výkonová wattová pravidla, znamená, kolik wattů je vyzářeno na jednotku vzdálenosti, na plošnou výměru.
0: Ta pravidla se mimochodem taky několikrát zvýšila.
1: A pravidla se samozřejmě taky samozřejmě se mění, takzvané vyzařování, že to znamená, žijeme zkrátka v prostoru, žijeme ve světě, kde prostě se dozvídáme věci jenom z nějakých vedlejších zdrojů, něco, co není žádoucí, něco, co je utajené, něco, co je přísně utajené, něco, o čem se vůbec nemluví. Však měl jsem o tom články, mám o tom, potom i v té knížce to bylo, v té jedné mojí, protože to je zásadní, jak najednou prostě máte nějaké děti ve třídě a všem se udělalo špatně. Jo, všem se udělalo špatně, museli okamžitě vyjít pryč, těžko se jim dejchalo najednou. No a potom se podíváte na nějakou mapu a na té mapě vidíte, že prostě ta škola je v prostoru, kde jsou prostě různá prostě vygigová, 60 GHz prostě pojítka komunikační a tak dále, a tak dále. A teď je to v pořádku, nebo někdo dělal nějaké změny a pojítko nasměroval na školu omylem, tam dělal nějakou opravu nebo nedělali, co se stalo, co se nestalo, nikdo to nevyšetřil, byla to jenom jako náhoda, že něco se možná stalo, no tak dětem se udělalo asi hromadně špatně, všem ve třídě a tak dále, a tak dále. Zkrátka, tohle to jsou věci, které, nebo třeba v tom Texasu, kde lidé hlásili po dobu mnoha měsíců, že když jdou do školy, dělá se jim špatně, zaměstnanci, studenti, bylo o tom video, měl jsem o tom článek, jak tam chodili několik měsíců, bylo jim strašně špatně, bolela je hlava, strašně těžce se jim dýchalo. A když odcházeli ze školy, tak se to zlepšovalo, najednou to bylo v pořádku. A když se vraceli zpátky ke škole, tak znovu se jim špatně dýchalo a tak dále a tak dále. Do dneška to nebylo vysvětlené, samozřejmě byly tam velké spekulace, čím to bylo způsobeno. Několik rodin se odstěhovalo a potom byl takový článeček, kde se tam bylo oznámení, že ten problém se najednou vyřešil, když místní telefonní operátor zboural starou věž, která tam byla, na ní byla umístěna bezdrátová pojítka. Když zboural tu věž, najednou to zmizelo, ty problémy v té škole v Texasu. Najednou ty problémy v té škole zmizely. Chápete? No. A víte, musíte si uvědomit, že dneska, o co se jedná? No, jedná se o to, že gigahercové frekvence jsou naprosto nezbytné pro moderní komunikaci. Protože umožňují takzvané broadbandové připojení, to znamená vysokorychlostní, dokáže se do toho gigahercového spektra narvat spousta komunikačních kanálů, že jo, pomocí multiplexu. A bez toho dneska vlastně bezdrátová komunikace by nemohla fungovat, operátoři by nemohli fungovat. A problém je v tom, že požadavek na objemy dat a na vyšší rychlosti a na rozšiřování multiplexů v rámci gigahercového spektra bude růst. Mnohem už se připravuje samozřejmě něco, čemu se říká takzvaná 6G technologie. Už dokonce je teoreticky připravená technologie 7G, že jo, ještě na vyšších frekvencích 30-40 GHz pro takzvané lokální přenosy na krátkou vzdálenost do 150 metrů. To znamená, tam už se dokážou přenášet terabitové přenosy za sekundu. To znamená, kdo provede kde, jaké studie na to, aby se zjistilo, jestli tahle ta frekvence je bezpečná pro tohleto, pro tyhle ty lidi, pro tyhle ty konkrétní prvky, které jsou v lidském těle. Že jo, v lidském těle spousta prvků, v podstatě lidské tělo má skoro celou, až na výjimky různých těžkých radiačních prvků, má tělo skoro celou Mendelovou tabulku, tak jestli to bude reagovat s molekulama vápníku, nebo to bude reagovat s molekulama uhlíku, draslíku, sodíku, hořčíku, s jakýma molekulama bude tahle ta konkrétní frekvence reagovat, interagovat, jak to bude působit na tělo, a tak dále, a tak dále. Nikdo tohle to nechce řešit z logických důvodů, protože by to znamenalo uvalit obrovské regulace na povolená komunikační frekvenční spektra, což by omezilo rozvoj bezdrátových komunikací na celé planetě. Pokud by to začal někdo řešit. Chápete? Takže, dámy a pánové, oni mají strašný strach o emise CO2. Strašný povyk. Emise CO2. CO2 nás zabije. Musíme snižovat CO2. Ale takové věci, jako jsou frekvence a frekvenční spektra bezdrátové komunikace různých typů a různých modelů a různých frekvencí, aby začaly nějaké studie a nějaké omezování, nějaké restrikce na ochranu zdraví, to je nenapadné. To samozřejmě není dovoleno, protože oni potřebují sledovat lidi. Oni potřebují každého sledovat a všechny ty kamery musí být připojeny a nelze zadrátovat pomocí drátu a drátové komunikace. Všechno to bude bezdrátově komunikovat. Všechny ty sledovací kamery budou bezdrátově připojeny do networku, do sítě. Bezdrátově. K tomu potřebují obrovský broadband, obrovský bandwidth, do kterého to nacpou. A k tomu potřebují všechny ty 5G, všechny ty 6G, všechny ty 7G, protože potřebují větší průtok dat z těch bezdrátových zařízení. To je ten důvod, proč to všude cpou, všude to rvou, všechno je bezdrátové. Nemůžete logicky natahovat miliardy drátů od každé kamerky, od každého čipu, od každého skeneru. No to nejde. Už takhle jsou tam obrovské problémy s tím, jak se to napájí. Například v Číně, aby nemuseli tahat dráty k napájení, že jo, aby tam nemuseli tohleto, tak tam mají všude fotovoltaické panely. Protože ty čipy mají malou spotřebu, tak tam mají fotovoltaický panel a zezadu je tam připojená baterie. Když svítí slunce, se to nabíjí a ta kamera jede bezdrátově, není připojená vůbec k žádnému gridu, k drátovému pevnému gridu. Všechno je v podstatě bezdrátově, to znamená bezdrátově si získává energie ze slunce, že jo, ten panel to převádí prostě do té baterky a ta baterka pohání celou tu sledovací bezpečnostní kameru a ta kamera tam má samozřejmě připojení na bezdrátovou síť, na telekomunikační síť, na nějaké to 5G, a přenáší to do nějakého centrálního serveru sledovacího. Chápete, tohleto oni chtějí, tohleto je budoucnost, takhle je to nastavené. To znamená, žádná drátová budoucnost před náma už není, dráty končí. Dneska oni chtějí všechno bezdrátového. Takže oni nemůžou dovolit, že někdo jim začne vrtat do toho, že někdo začne jim pindat do toho, že tyhle ty frekvence něčemu škodí. Z těchto frekvencí se někomu dělá dokonce špatně. Někdo z toho zvrací, někomu se těžko dejchá. Oni řeknou, to si jenom sugerujete, a když vám to vadí, tak odejděte někam jinam, kde ta frekvence jako není. Když říkáte, že to je frekvence, jděte někam jinam a sedněte se někam jinam. No. A to je, no, v tomhletom žijeme. Takže, hele, Vítku, my jsme úplně...
0: Úplně jsme ujeli
1: s tématem. Já myslím, že to zase není úplně od věci, že lidé určitě tohleto čtou, že jo, na alternativě a chtějí se o tom něco dozvědět, takže zase to není úplně, že by to bylo mimo, ale každopádně pustím se teda do prvního tématu.
0: Já bych jenom doplnil k tomu, že lidé si to částečně samozřejmě pouze v domácnostech, ale způsobují sami, když se sami dobrovolně grilují do té polévky, do toho eintopfu různých vln, které stále přibývají, tak si dávají všude Bluetooth a všude bezdrátová zařízení, bezdrátové repráky, monitory, klávesnice, myši, všechno bezdrátové. A teď samozřejmě veškerá zařízení, která si dávají high-tech, to znamená, že už se začínají vysílat na 5G, oni to chtějí, že se z obýváku připojí, já nevím, na rychlovarnu konvici, nebo si kafe udělá z obýváku přes apku, prostě takové pakárny neskutečné, všechno vlastně vysílá signály, jo, a veškerý ten koktejl vlastně pere do nás ustavičně. To je něco jako na benzínce, když jsme, tak krátkodobě to nevadí, ale když bychom měli fetovat benzín dlouhodobě, tak samozřejmě to bude mít zdravotní účinky a ty vlny, to je něco podobného, když se takto navzájem ničíme neustálým patří jaksi přibýváním těch frekvencí. A poslední věc úplně nakonec, tak trošku nadneseně, s humorem. Já si pamatuju, když jsem také chodil do školy, tak čím více jsem se blížil ke škole, jak se mi taky špatně dýchal. Když jsem se odcházel ze školy, jak se mi dýchalo velmi volně a bylo to speciálně, když jsme psali test z matiky, jo, tak jenom to bylo.
1: Jasně, to je pravda, ale to je jasný. Tak, dobrý. Takže je to odlišený na závěr, že jo, pejskové kočičky na závěr, jako každé správné zpravodajství, dává pejsky a kočičky na odlečení po těch strašných výplaších, které vyplachují prostě lidem mozky, že jo, koho kde zabili, koho okradli, koho ještě oberou. Dobrý, takže jdeme na to první téma.
0: Když vypukne válka Evropské unie s Ruskem, tak USA vám na pomoc asi nepřijdou. Je to vaše starost. Bývalý vrchní velitel amerických ozbrojených sil v Evropě rozbil Němcům v ARD hodiny. A bývalý šéf NATO mluvil o přátelství s Ruskem v budoucnu. A podle bývalé náměstkyně z Bushovy vlády se elity rozhodly pro záchranu dolaru riskovat i jadernou válku s Ruskem. Neodhaluje tohle tu obrovskou mnohoznačnost a řekněme konfrontaci různých částí elit v té, řekněme, globální, vysoké globální architektuře nebo hierarchii, kdy každá chce kormidlovat trochu někam jinam a někteří dokonce hovoří i o přátelství s Ruskem někdy v budoucnu. To je velmi zajímavé. Dokonce z NATO.
1: No, samozřejmě, protože běží válka už pátý rok. To, co se děje v Evropě, blíží se volby samozřejmě v mnoha státech na různých úrovních, parlamentní, komunální a tak dále a tak dále. A válka na Ukrajině je pro mnoho bývalých podporovatelů už zkrátka neudržitelná. Nejlepší případ nebo nejlepší příklad máte na tom, jak se prostě v poslední době chová i mainstream. Dokonce i tam u vás v České republice. Dneska jsme byli upozorněni, že český server Novinky převzal náš článek. Jsme byli úplně překvapeni, že jo, o ukrajinských vojácích, kteří natočili video Liebesbrief vrchnímu veliteli ukrajinské armády Drapatému, kde si mu stěžovali na to, že nemají vodu a nemají jídlo, a protože nemají vodu, tak musí pít vlastní moč, a jsme přinesli před 3 dny článek a dneska ten samý článek vyšel na Novinkách. A,
0: ale necitovali vás, bylo to jenom stejné informace.
1: Ne, to neexistuje, že by tam někdo dal citaci. Tak daleko to ještě není. Možná v budoucnu, ale tak daleko to ještě není. A každopádně najednou je dovoleno i na českém mainstreamu zkrátka informovat o těchto strašných věcech, co se dějou na frontě na Ukrajině. Samozřejmě, že i v tom článku bylo trošku jako zamlčeno na Novinkách, co je tím hlavním důvodem, a to je korupce na té frontové linii. Protože to není o zásobování, že by tam se nedostaly ty drony, ale je to kvůli tomu, že to, co tam říkal ten velitel v té nahrávce, tak jasně z toho vyplývalo, že oni dostávají 4 kilogramy jídla a ostatní skupiny a jednotky dostávají 9 a dostávají častěji, dostávají i přes den a oni dostávají jenom v noci. A proč a z jakého důvodu? No, samozřejmě je to kvůli tomu, že ti velitelé, kteří platí nahoru úplatky, kteří platí těm velitelům na štábu, na takzvaném oblastním štábu, který má na starosti nějakou oblast, že jo? Takže tam jdou prostě úplatky od těch vojáků z té jednotky a oni takzvaně platí nahoru a za to dostávají ty dávky, které by měli dostávat normálně. To znamená nějakých těch 9 kg na den jídla, nějaký to pití a tak dále, ale zkrátka, kdo tam neplatí, kdo neposouvá nahoru peníze nadřízeným, tak zkrátka dostává krácené příděly a ti lidé tam nemají co jíst a oni tam nemají co pít a pijou tam vlastní moč. Jak je možné, že najednou se to dostává naprosto povoleně i do západního mainstreamu a do českého mainstreamu a najednou je povoleno, co se stalo? Dřív by to bylo Dřív by to bylo nejdřív označené za hoax a dezinformaci. Oni by to prověřili. Kdyby zjistili, že to je pravda, tak by zjistili, aha, je to pravda, no tak v tom případě to úplně vymažeme z informačního prostoru, nebudeme o tom informovat, budeme držet hubu a krok, jako by se to nestalo. A to, co píšou na těch všech aeronetech, no, budeme tvrdit, jako, že jsou to dezinformace a nebudeme se k tomu vyjadřovat, budeme držet hubu a krok. A podívejte se, ono už ne. Ano, najednou v srpnu 2026, najednou už je dovoleno. Je dovoleno. To znamená, chápete, něco se děje. No a co se děje? No, musíte si uvědomit, že mění se informační prostor velmi zásadním způsobem. A jednotliví mecenáši a ti, kteří ovládají média, mainstreamová média, nejenom v České republice, ale v celém prostoru západního světa, si uvědomují, že obyvatelstvo již na tyhle ty věci nefunguje a nereaguje. To znamená, kdokoliv by dál podporoval Ukrajinu, kdokoliv by dál nějakým způsobem se snažil zamlžovat ty problémy, které tam jsou, tak ztrácí podporu lidu a může to ovlivnit volby a v těch volbách se dostanou k moci nějací proruští radikálové, kteří získají podporu a tak dále a tak dále. Proto oni dávají nohu na brzdu, začínají brzdit. Najednou je dovoleno přinášet negativní informace o situaci na frontě, o tom, že tam ukrajinští vojáci pijou vlastní moč, protože kvůli korupci nedostanou z proviantního oddělení ze zhora potřebné objemy balené vody, nemají tam ani jídlo. To znamená, najednou je to povoleno, najednou je dovoleno. Je to proces zkrátka zhroucení systému ukrajinské války. To jsou problémy, které začínají vybublávat na povrch a oni neví, jak teď vlastním čtenářům tu válku na Ukrajině prodat. To znamená, kdyby Ukrajina vítězila, bylo by to v té pozici, že tam ukrajinští vojáci natáčí Liebesbriefy svému vrchnímu veliteli a žádají ho o balenou vodu a více jídla. Opravdu si to někdo myslí. Samozřejmě, že oni vědí, že můžou tu takzvanou pro ukrajinskou propagandu šířit jenom do určité míry, dokud je to únosné. 4 roky to tak dělali, teď už to možné není. Teď už to proplouvá, probublává ze všech zdrojů, probublává to ze všech médií, ukrajinská protikorupční agentura NABU obvinila lidi v nejbližším okolí Volodymyra Zelenského, bývalý ministr obrany, že jo, pravá ruka Zelenského Andrej Jermak obviněn z korupce, Timur Mindič, bývalý kamarád a šéf v kvartálu 95 ve studiu, které takzvaně udělalo Zelenského v showbiznesu, jeho nejbližší přítel, utekl, emigroval do Izraele spolu s nějakýma objemama, částkama. Říkají Mindičovi, že je to prostě tak, že je to zelená pokladnička, že jo, Zelenského. To znamená, stará se mu o finance, protože on té svojí manželce prej nevěří, že a tak dále, to bylo v tom ukrajinském bulváru, že on nevěří svojí manželce, tak místo toho svěřuje všechny svoje finance Mindičovi, že jo, a toho nechal odsunout do Izraele, aby byl v bezpečí, že jo, pod ochranou Bibiho. Víte, ta korupce na Ukrajině je takhle nastavená, že oni mohou se tvářit jenom do určité míry, všechno je v pořádku, peremoga, peremoga, ale v nějaké chvíli už o peremoze nemluví, žádné vítězství totiž není a oni vědí, nebude žádné vítězství, oni maximálně můžou tu válku prodloužit. To je jediné, co můžou udělat, prodloužit válku. Protože kdo prodlouží válku, tak pokud je zbrojař, tak na tom vydělá prachy, vydělá na tom obrovské peníze. A o to se snaží evropští politici prodloužit válku. Protože budou volby a na volby jsou potřeba prašule. A kdo poskytne prašule? No přece naši partneři ze zbrojařských firem. kterým my jsme přihráli další zakázky díky prodloužení bojových dějství války na Ukrajině. Tak oni nám přihrajou, že jo? To znamená, znovu, demokracie je založená na korupci. Liberální demokracie je samozřejmě na korupčním schématu. To znamená, máte, já jsem o tom hovořil před několika týdny, máte politickou stranu, která ke svému volebnímu úspěchu potřebuje peníze. Protože bez peněz dneska nemůžete udělat v normálních volbách takzvané parlamentní demokracie, nemůžete udělat výsledek. Je to naprosto vyloučené. Potřebujete k tomu prachy. A ty prachy, které se dostávají za volební výsledek z předchozích voleb, takzvaný státní příspěvek, to je všimné, které nepokryje ani zaměstnanecké náklady v sekretariátu. Sekretariát strany tam má 30 lidí. Některá strana jich tam má 50 na výplatní pásce, než 70. A když si dáte, že jo, kalkulačku a dáte si 4 roky a vydělíte to počtem zaměstnanců, tak vy zjistíte, že ten státní příspěvek vám nepokryje ani polovinu volebního období mzdových nákladů zaměstnanců sekretariátu strany. Nepokryje, jenom do poloviny, do půlky mandátu, 2 roky. A co potom? Budou bez peněz, budou dělat zadarmo na sekretariátu. To znamená, všechny strany jsou stavěny od samotného počátku vzniku a když udělají nějaký výsledek, jsou stavěny do korupčního modelu, takzvané, oni tomu říkají corruption challenge, korupční výzva. To znamená, oni potřebují peníze k tomu, aby mohli pokračovat ve vládě, oni mají, nebo v opozici, protože i opoziční strany potřebují to samé na volby, dokonce potřebují víc peněz. Opoziční strany potřebují více peněz, aby uspěli ve volbách a porazili současnou koalici, současnou vládu mimochodem. Takže potřebujete peníze na volby a státní příspěvek vám na to nepomůže a členské příspěvky, to je smutné všimné. Jo? To je smutné všimné. Takže kde oni vezmou peníze? No, oni vezmou peníze od sponzorů, od těch pánů v kloboucích, jak mají ty forsáže na hlavě, a vezmou samozřejmě od čepičkářů, kteří mají kšiltovku, a vezmou od kloboučníků, co mají brigadírku. To znamená, od finančníků vezmou, od podnikatelů a od zbrojařů. To jsou tři skupiny, od kterých berou peníze. A těmhle těm třem skupinám jsou potom ti politici na dosmrtě zavázáni. A musí dělat politiku ve prospěch těchto tří skupin. Těchto tří sponzorů. Proto se nemůžete divit, že když nějaká rádoby vlastenecká strana v České republice se dostane do vlády, tak si do svého čela na pozici ministra obrany dosadí člověka, který na první tiskovce vůbec, úplně první po nástupu do funkce ministra obrany, řekne, my jsme na straně Ukrajiny, podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. Tečka. A potom to musí těm voličům rádoby vlastenecké strany vysvětlovat, jak to pro Boha myslel ten pán ministr. No, protože ve chvíli, kdy se dostanete do vlády a ve chvíli, kdy potřebujete získat peníze na fungování a ve chvíli, kdy potřebujete peníze na další volby a tak dále, tak dále. A ve chvíli, kdy potřebujete zaplatit i minulé volby, které byly a máte spoustu výdajů, no tak chápete, musíte potom dát do nějaké pozice nějakého ministra, který bude zkrátka plnit nějaké jiné teze, než co je napsáno ve volebním programu třeba. No a teze zbrojařů jsou jasné. Pokračování války na Ukrajině a podpora Ukrajiny. Chápete? Takhle to funguje. To je logika, to je realita. Nic jiného v tom není. Proto strany politického systému jsou v podstatě dneska nastaveny tak a takovým způsobem, že když volič něco chce, to znamená, chce nějakou změnu a zvolí si někde nějakou stranu a ta strana potom obsazuje různá ministerstva lidmi, kteří podporují zase pokračování té války, a musí se to potom zpětně lidem vysvětlovat, že to tak nebylo myšleno a tak dále a tak dále. No tak se nemůžete divit, že nic se neprosadí, nic se nezmění, žádná změna vůbec nenastane. Chápete, takhle to funguje, takhle je to nastavené. Proto v politice, v takzvané zastupitelské demokracii, parlamentní demokracii, není šance na žádnou změnu, protože když chcete udělat změnu, potřebujete k tomu peníze. Peníze vám zasedá někdo, kdo je na tom systému závislý a vydělává peníze skrze systém. To znamená, že jestliže systém je dneska živený válkou na Ukrajině a zbrojaři potřebují, aby politici, které oni sponzorují, aby podporovali pokračování války, tak je logické, naprosto logické, že tam nedají člověka, který by řekl na tiskové konferenci, my končíme s veškerým vyzbrojováním Ukrajiny, my už nepošleme Ukrajině vůbec nic, my nepodporujeme pokračování války na Ukrajině, my nepodporujeme Ukrajinu a my se budeme usilovat o to, aby vláda přijala usnesení na okamžitý zákaz všech dodávek zbraní na Ukrajinu, a to i ze zdrojů soukromých zbrojařských korporací. Protože ta válka a ty zbraně podporují a podněcují pokračování války a my s tím nesouhlasíme a proto zakazujeme export českých zbraní z českých zbrojovek do válečného konfliktu na Ukrajinu a dokonce i do třetích zemí, kde by hrozilo, že ta třetí země ty zbraně předá Ukrajině. Takhle by to udělala každá vlastenecká vláda, která by nebyla zaplacená a závislá na penězích onoho samoděržaví těch tří skupin, pánů v těch kloboučích. Že jo? Ty klobouky, ty forsáže a ty brigadírky. To znamená, takhle je to nastavené v té politice. Buď dlužíte finančníkům a bankéřům, nebo dlužíte podnikatelům a korporátu, anebo dlužíte vojensko-průmyslovému komplexu. To znamená, že jo, kloboučky, forsáže, brigadírky. Takhle funguje takzvaná v uvozovkách demokracie. A ten, kdo tomu rozumí, ten, kdo má trochu konceptuální gramotnosti, tak vidí každý den na televizi, že to tak platí. Tam není jedno jediné slovo o skutečném zastavení války. Nikdo z těch, kdo se zaštiťují tím, že chtějí zastavit válku a že Slované se zabíjí na Ukrajině, Slované se tam mezi sebou zabíjí. Kdyby chtěli tu válku ukončit, zastaví vyzbrojování, vydají dekret a zastaví vývoz veškerých zbraní na Ukrajinu, a to i přes třetí země. Konec. Šmitec. Ne, neudělají to, protože to by byl krok proti zbrojařům, proti vojensko-průmyslovému komplexu. Proti, že jo, oni tomu říkají, že jo, to je kasička a... že jo, ti dva, kasička a měšec, měšec a kasička, že jo, ti dva se sejdou a podají si ruce, za mnou si ruce a říkají si, to se nám to daří, to se nám to daří, a vědí oni, že my jsme je koupili, a on se zasměje a říká, a vědí oni, že my jsme si je koupili taky, a smějou se, že jo. No, takhle to funguje. To znamená, proto se nemůžete divit, že politika takzvané zastupitelské demokracie je od samotného principu zkorumpovaná a nemůže být vyléčená. Nemůže, nelze. Protože chcete-li udělat výsledek ve volbách, aby vůbec lidé o vás věděli, že existujete, že něco takového, jako nějaká vlastenecká strana, že něco takového existuje. Potřebujete se dostat do médií, potřebujete se dostat na billboardy, potřebujete se dostat na internet, potřebujete se dostat do rozhlasu a rádia, nejenom veřejno populárního a veřejnoprávního, ale i do těch soukromých. Potřebujete se tam dostat, kdo vám to zaplatí, kdo vám povolí, abyste se tam dostali, kdo vás pozve, abyste se nedostali na blacklist pana, jak on se jmenoval, že jo, u vás ten Emanuel. Nebo on se nejmenuje Emanuel.
0: On už teda nevysílá asi několik měsíců, ale Moravec, Václav Moravec.
1: No, Moravec, Václav. Takže chápete, on měl blacklist a on měl na blacklistu lidi, které nepo...

pěti letech, že jo, běží pátý rok války na Ukrajině po této dlouhé době, oni zkrátka už nemůžou udržet ten starý narrativ. To znamená, najednou je povoleno ukazovat, jak je to na Ukrajině. To znamená, že to tam je špatný, že to tam není úplně tak ideální. A víte, oni doufají, že udrží tu válku ještě v běhu nějakou dobu, aby mohl ještě vydělat nějaké peníze. Otázkou je, jak dlouho jim to vydrží. Protože i tady v Německu teď se prochází další taková ta kauza, že oni chtějí prostě, já tomu nevěřím, že kdyby to udělali, to by byla sebevražda, ale oni zase už začali mluvit o tom, že zakážou soudem, zakážou AFD, že je nějaká, že narušuje ústavu nebo podobně, zkrátka, protože v těch průzkumech AFD prostě válcuje prostě volby a oni se bojí, že změní politický systém a režim. No, pokud to provedou, já tomu věřím, pokud by to provedli, tak tady vypukne povstání v Německu. Minimálně ve východním Německu vypukne povstání. A dokonce bych si troufal predikovat, že by to mohlo vést k rozdělení Německa. Znovu k rozdělení. Na východ a západ. Víte, že tuhletu predikci já mám už z dřívější doby, že opravdu k tomu dojde. Bude, ale hledá se a čeká se na spouštěcí mechanismus rozdělení, opětovného rozdělení Německa. Proto, když se podíváte na volby, jak dopadají, no, východ volí úplně jinak než západ. Prostě ani po tom roce 91, po těch 35 letech, prostě, že to mělo být prostě nastartované a oni říkají, že my jsme od toho roku 90, že jo, však už to je 36 let, že jsme to chtěli udělat lépe, aby to bylo všechno sjednocené, ale ano, samozřejmě, ale pravda je taková, že když se podíváte na příjmy, tak ve východní části jsou ty příjmy opravdu stále nižší a menší než tady na západě. Prušáci, že jo, dederoni pořád mají jinou výchovu a mají jiné myšlení než na západě. Zkrátka, nikdo prostě neví, jak se k tomu postaví. Každopádně ani ve Francii Marine Le Pen, která prostě zřejmě má nakročeno jako stát se prezidentkou ve Francii, oni se toho těsí, oni vědí, že ta nespokojenost obyvatelstva se odvíjí od toho, že celá Evropa se zajímá o 4 roky o válku na Ukrajině, namísto aby se starala o vlastní lidi, o vlastní ekonomiku, o propad průmyslu, všechny tyhle ty věci, o nedostupnost bydlení, o zdražování bytu, nedostatek bydlení, že jo, kde lidi budou bydlet, jako se říká, no tak pošleme část lidí do války s Ruskem a tím vyřešíme bytovou krizi, řekl ten komentátor, no před, to bylo kdy, to bylo ve středu, ve čtvrtek večer to bylo tady na televizi. On to řekl jako vtipem, že jako, když se to jako povede Mercovi, že pošle prostě Evropu do války, takže s Ruskem, takže prostě vyřeší prostě bytovou krizi a ani nebude muset dávat nějaké nové výdaje na výstavbu bytu a tak dále. Bylo to myšleno jako ve vtipu, ale v tom studiu se smáli z těch 5 lidí, co tam byli pozvaní, se smáli jenom 2. Ti zbývající 3, ti tam jenom otevřeli hubu a nesmáli se. Protože asi ze zhora Sparta je, to byli zástupci za CDU, tak oni ani se asi nemohli smát Mercovi, protože to by asi se špatně vysvětlilo, že jak to bylo myšleno. Ale teď si představte, že je to možná pravda. Že když, protože víte, že historicky to bylo po druhé světové válce velmi zajímavé a teď jenom odbočíme, to je zase přesahovka, lehký oblouček zpátky do roku 45, že jo, zase se vrátíme zpátky do prostoru Křemilka a Vochomůrky, znamená do prostoru České kotliny, a že po roce 45 byl tak

0: takový převis, obrovský převis volných bytů, především po odsunu, že jo, z prostoru Sudet, odsunu Němců, a i ve vnitrozemí takový převis, obrovský převis prostě volných bytů, že se nemovitosti především v pohraničí rozdávaly zadarmo. Rozdávaly se, jistě pamětníci si na to pamatují, jak za to, abyste dostali nemovitost s pozemkem úplně zadarmo, stačila jenom jedna věc. Přijeli jste na místní úřad, na obecní úřad nebo na městský úřad v pohraničí a přihlásili jste se tam k trvalému bydlení a byla tam podmínka, že tam budete bydlet, aspoň myslím, že ta podmínka tam byla uvedena, že tam byla tenkrát, myslím 7 let. 7 let tam byla podmínka tam zůstat prostě v pohraničí a bydlet tam aspoň 7 roků. Myslím, že 7 let to bylo, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Takže takhle bylo možné úplně zadarmo dostat prostě jako bydlení a pozemek. A tady v Německu to bylo úplně ještě jinak, protože po válce tady kvůli vylidnění, že jo, od mužské populace, to bylo tak, že ženy v podstatě se stěhovaly osamělé, ovdovělé ženy, se stěhovali zpátky k rodičům, byly volné byty a ty se prostě přenechávaly prostě za hubičku, jo, všechno bylo uvolněné, některé byty byly úplně prázdné, pakliže jste nehledali něco ve velkých rozbombardovaných německých městech, tam samozřejmě nebylo bydlení nic, ale v menších městech a na venkově zkrátka to bylo takhle nastavené. To znamená, že vždycky po té válce, po skončení té války, najednou je bytová krize úplně vyřešená. Najednou není problém. Je to kvůli tomu, že ta válka zabila majitele těch nemovitostí. A ti pánové, že jo, kasička a měšec si podají ruce a řeknou si, to se nám to daří, zase z toho bude pěkný kšeft. No samozřejmě, protože i tenkrát to skupovali takové ty realitní společnosti a přeprodávali to se ziskem. Potom to stejně bylo omezené, nesmělo se to přeprodávat, bylo to zakázané potom, ale zkrátka, víte, takhle je to nastavené, ten systém je takhle nastavený. Oni, když mají nějaký problém, tak mohou to udělat dvěma způsoby. Buď do toho nainvestují obrovské peníze, aby ten problém vyřešili, a nebo zkrátka to udělají tak, aby ta poptávka se snížila a zařídí to tak, že prostě naštelují ten systém tak, aby vypukla válka. Protože když vypukne válka, tak se změní spousta majetkových poměrů ve společnosti a dojde k restartu průmyslu, dojde k restartu růstu HDP, že jo, HDP se sundá směrem dolů a může se nastartovat znova růst. To znamená, díváme se na to asi tak, že oni mají zkrátka po necelých 5 letech na Ukrajině už zcela jasno a i na mainstreamu mají jasno, že ta válka nedopadne tak, jak se očekávalo, a že není možné dál používat ten proukrajinský, opravdu tvrdě proukrajinský zamlžovací narativ, který se používal poslední 4 nebo 4,5 roku. Už to není možné, protože by to zkrátka obyvatelstvo již nebralo. To obyvatelstvo by mohlo začít kvůli nespokojenosti s informacemi začít mohutně volit nesystémové partaje, nesystémové strany. To znamená ty, který o ním říkají, že jo, protiválečné strany, proruské strany a tak dále a tak dále. Proto přišel najednou příkaz a povolení, můžeme informovat, je dovoleno informovat o negativních událostech na Ukrajině. Najednou je dovoleno i v českém mainstreamu přebírat články z Aeronetu a zobrazovat natvrdo situaci na ukrajinské frontové linii. Najednou už je dovoleno. No takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.57, jestli máš ještě nějaké doplnění, tak doplníš a jinak bychom teda si dali přestávku asi 2 písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě, jenom takové stručné doplnění v rámci druhé světové války na margo toho měsíce a kasičky, o kterých je hovořil, tak to bylo přesně, budu teď zrovna, to mi docela nahrálo do noty, příští týden vysílat pořad banka, která vládne světu. A jedná se o Bank for International Settlements, to znamená Banka pro mezinárodní platby. A to byla v podstatě matka všech centrálních bank, vzniknuvší ve švýcarské Bazileji v roce 1930. A postupně nasála vlastně všechny strany, které potom vstoupily do války, ať aliance OSA a nepřátelé. A vlastně od roku 1939 potom tam vlastně kšeftovali úplně všichni. Jezdil tam zástupce nebo viceprezident Říšské banky, Emil Půl, Funk, jaksi prezident Říšské banky, kšeftovali tam v Bazileji Britové, Američané, Japonci, Francouzi, Italové od Mussoliniho, prostě úplně všichni tam v podstatě kšeftovali, diplomaté, bankéři, procházeli se tam, kouřili doutníky, obědvali, večeřili v drahých luxusních restauracích, zatímco za hranicemi Švýcarska se jich kolegové vojáci topili v krvi a válčili. Tak oni tam v podstatě dojednávali transfer, obrovský transfer peněz. Byl tam Thomas McKittrick, zástupce Evropské sekce OSS, což byla předchůdkyně CIA, a tak dále, a tak dále. Prostě něco neuvěřitelného. A byla to v podstatě banka, která byla koncipovaná jako banka, která má řídit a vydávat jakési pokyny všem centrálním bankám, aby postupovali v určitém koordinovaném postupu. A právě tato banka pro mezinárodní platby, BIS, mimochodem ta zkrátka taková sugestivní pro nás tady v Česku, Bank for International Settlements, banka pro mezinárodní platby, ta právě vznikla ve Švýcarsku a měla toto postavení, privilegované postavení, něco neuvěřitelného, tak právě o této bance budu točit. Toto je přesně měšec a kasička, úplně dokonalé. Oni si mnou ruce, jak se jim to daří, kšeftují a zlato, prostě vyrabované zlato prostě z Evropy a kšeftují úplně všechny strany a je to úplně vlastně, ta válka tam byla absolutně smazaná, neexistovala. Tak to jenom zakončení našeho dnešního povídání, že přesně tak to naprosto funguje. My se tady necháváme unášet různými emocemi, jedna, druhá, třetí strana, ale ti, co jsou v zákulisí, ovládají finanční toky, tak těm je to úplně jedno. Jde tam prostě o chladný mega kšeft. Takže dáme si, Martine, písničku a potom budeme pokračovat WhatsApp našimi telefonáty.
2: 775 829 812, dámy a pánové, máte to tady nachystáno. WhatsApp, takže můžete volat zdarma, jenom za nějaké připojení. A už tady máme prvního volajícího, připojuji do vysílání, snad to všechno funguje. Halo, halo, svobodný vysílač.
3: Dobrý, počujeme se. Já tam budu mít nějakou ozvenu, tak bude to trošku komplikované. Ale myslím, keď môžem na doplnenie, že áno, v Iráne začalo strašne pršať, ale ja som zachytil aj takú informáciu, v prípade len krátko, že to bolo nie len, to ja nespochybňujem, ja sa len pýtam, ale že údajne Spojených arabských emirátov mali vyslovene zariadenia, ktorými sa snažili ovplyvňovať počasie v Iráne. Že to, od vás som sa vlastne teraz dozvedel, že to bola... že to boli teda tie rôzne radary, ktoré mali v Perskom zálive. Ale ja by som sa chcel hlavne opýtať asi takúto otázku, že kedy konečne vypadnú Američania z Perského zálivu, či máte nejakú predikciu, nakoľko už odchádzajú z Iraku. A obdržal som teda takú informáciu, že v podstate Američania boli dohodnutí s tými jednotlivými vládnúcimi rodmi, ktoré boli v Katare, Spojených arabských emirátov, Bahrajne a podobne, že v podstate oni budú ich podporovať ako ich vládu, ich absolutistický režim, ale budú musieť jednak strpieť základne na ich území a jednak, že budú tie peniaze, ktoré zarobia za predaj uhlovodíkov, posielať a priori do Spojených štátov amerických a Spojené štáty americké rozhodnú o tom, koľko a na čo im tie peniaze vrátia. A teda týmto spôsobom ich tak budú okrádať. No, že im budú platiť ako tie arabské krajiny Američanom za prítomnosť vojakov. No a teraz v podstate im tam rozmátili tie základne, radare a tak ďalej, obrovské škody, ale či máte nejakú predikciu, kedy by mali Američania odísť ale z Bahrajnu, z Emirátov, z Osádskej Arábie, A tak vlastne to by bola moja otázka, prípadne keď ešte môžete k tomu, že či boli prítomné Spojených arabských emirátov nejaké špeciálne zariadenia na ovplyvňovanie počasia v Iráne.
0: Dobře. No, co se týče nějaké predikce, podívejte se, nemá smysl se ptát na odchod Spojených států před podzimními volbami, doplňovacími volbami do amerického kongresu. Dokonce ani velení iránských gard, jejich mluvčí, měl včera velké vystoupení, že Irán de facto se rozhodl, že počká na konec mandátu Donalda Trumpa, bez ohledu na to, jestli skončí v rámci řádného termínu nebo předčasně. Tím jasně mluvčí iránských gard naznačoval, že poté, co demokraté ovládnou jednu nebo dokonce obě komory amerického kongresu, tak bude zahájen proti Trumpovi impeachment. A proto na odpověď pánovi do listopadu do novembra není pravděpodobné očekávat žádné změny v prostoru Perského zálivu, žádné stahování nebo velké nebo úplné definitivní stahování amerických námořních a leteckých sil z oblasti. Já osobně bych do toho listopadu nic neočekával. Co se týče těch radarů, ano, byly tam americké radary včasného varování a údajně tam byly zničeny některé jejich vlastní, ne americké, ale jejich vlastní arabské radary protivzdušné obrany. Jestli tam měli nějaké radary na modifikaci počasí, tak v Saudské Arábii opravdu probíhaly testy s modifikacemi počasí na zvyšování pršení a na modifikování, ale jestli tyhle ty radary byly zrovna nějakým způsobem namířeny na Irán, to nevím, to informace opravdu nemám. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jestli máme, ale my ho zatím nemáme. A jsem tady i nějaký slabý, tak nevím, co se tady děje. Tak, koukáme, jestli nepřišel. A máme někoho. Tak to bylo tak rychlý, že jsem to nestihl. Tak já tam zkusím zavolat. Zpátky, příchozí, to je ono, asi ano, tak zavoláme. Nevím, proč to ty hovory některé vyhazuje. Tak, vyzváníme. Tak, svobodný vysílač, přišel od vás hovor, ale hned to spadlo. Tak hezký večer, jestli jste se chtěli dovolat.
4: Haló, slyšíme se?
2: Ano, trošku víc nahlás a bude to super.
4: Jo, dovíč. Máme tady nějaký migrační pak a tušíme asi všichni, že dříve nebo později dojde k tomu, že nám sem ty migranty nasunou. A já si tak říkám, jako co se musí stát, nějaký sled 2-3 zásadních informací, které prostě přelomí tu realitu do té fáze, že Češi řeknou, no tak jo, tak je tady teda máme. Jo. Jako, jestli by mohl pan VK nastínit typ situace, která by tohleto vlastně dovolil, aby český národ tohleto jako dovolil, jo, aby se na to jakoby zvykl. Díky a dobrou noc.
1: No, já mám pocit, že už nastala cynicky.
0: Já opravdu nechci být úplně až tak cynický, ale to je, teď zase, abych jako nebyl úplně pesimistický, já jsem si řekl, že jako nebudu úplně jako pesimistický zase v těch pořadech, ale já se obávám, že když nedokázali té migrace vystavit stopku ani mnohem větší národy a větší státy, než je Česko v Evropě, a že nedokážu si představit, jak by český národ prostě se tomu mohl postavit, když v podstatě se dá říct, nepostaví se de facto proti daleko důležitějším věcem, které jsou v rámci vlastního života důležitější, jako je třeba odpojování se od ruských zdrojů, které jsou nezbytné pro průmyslové podniky v České republice a zaměstnanost. Jako Němci tady se nedokázali postavit odpojování od ruských zdrojů a teď automobilky končí, stěhují se do Spojených států, stěhují se do Bulharska, stěhují se všude jinde, mimo Evropskou unii. Jsem k tomu skeptický, že se prostě dokáže někde prostě někdo něčemu postavit. Protože co by to znamenalo postavit se? No, to by znamenalo podle vzoru milionu chvilek sehnat na Letnou 250 000 lidí, zaplavit s nima nejenom Letnou, ale i Staroměstské náměstí bez problémů, a začít demonstrovat proti migračnímu paktu, začít demonstrovat za jakékoliv přerozdělovací mechanismy, začít protestovat proti nasunování migrantů do Evropy jako takové, nejenom do České republiky, ale úplně přes hranice Schengenu, naprosto kdekoliv, a iniciovat de facto vystoupení z migračního paktu. A po zjištění, že vlastně to ani nejde, protože migrační pakt je kolektivní rozhodnutí Evropské unie, tak by to znamenalo de facto uvědomit si, jestli má cenu dál se trvávat v Evropské unii. Znamenalo by to uvědomit si, musíme z Evropské unie vystoupit. A teď je otázka, kolik lidí chce vystoupit z Evropské unie kvůli tomu, že Evropská unie nám chce do Evropy nasunovat migranty. A podívejte se, ani Němci tady neměli odvahu říct, my nechceme obětovat svůj životní standard a proto nechceme přijímat migranty. Nebyli schopni v roce 2015 to říct jasně a tvrdě Angele Merkelové, když ona že otevřela svoji náruč migrační vlně. Ani tehdy nebyli schopní, a to už v tom roce 2015 tady nebyla situace s ekonomikou úplně tak růžová, jako ještě před 10 lety 2005, vůbec ne. Ale nebyli schopni jí v tom zablokovat. Voliči CDU úplně, jako já jim říkám, já říkám voličům CDU lobotomici, a protože oni jsou jako polobotomy. Oni jsou nepřítomní, oni mají jenom vyvalený oči, jako kdyby byli po operaci hlavy. A oni, když se s nima bavím, že tohleto Merz říká, jako ekonomiku úplně dovrtal s předchozím Scholzem, úplně durch, tak, že to jsou ruské dezinformace. Jo? To je odpověď. To jsou ruské dezinformace. Tady v Německu je to v pořádku. Všechno je ordnung. Všechno je v pořádku. No tak nezlobte se na mě. S takovými lidma se nemůžete bavit. Ale nejenom, že se nemůžete bavit. Od takových lidí nemůžete očekávat, že se za něco postaví. Oni se rádi za něco postaví, ale že by se proti něčemu postavili. Nemůžete očekávat. Naprosto nemůžete. Protože nemůžete očekávat od lobotomiků, že začnou nabírat konceptuální gramotnost. To je naprosto vyloučené. A lobotomizace voličů probíhá naskrz celým západním prostorem, celým západním společenstvím. To je vidět na těch voličích všech těch různých stran. Zkrátka, já jsem k tomuto velice skeptický, to znamená, pánové, jak se ptal, jako jak se postavit, nebo jestli se někdo postaví, já si nemyslím, že se postaví. Podívejte se, když Fialova vláda v roce 2023 s účinností od roku 24, myslím, že to byla účinnost od roku 24, okradla v průměru české důchodce o 1 000 korun v průměru na valorizacích, tak nebyli ti důchodci schopní svolat ani obyčejnou sprostou malou miniaturní demonstraci do Prahy pod koně. Nebyli schopni. Jinak, jako nezlobte se, důchodci normálně nemají problém jezdit prostě na výlety, že jo, trajdat v rámci, že jo, cestování, prostě, že jo, ale když by se měli vzít za sebe, za svůj vlastní důchod, že je okradli na valorizacích, tak nic se nestalo. A podívejte se, jestliže oni si ověří, že jo, kasička s měšcem, měšec a kasička, že jo, oni si ověří, že gojím, že goje lze normálně seniory. Gojské seniory je možné oškobávat a zdírat z kůže, brát jim valorizace a oni budou držet hubu a krok, ani nevyjdou do těch ulic, protože mají na salámu. Na zlevněném salámu. Z Kaufu, samozřejmě. Mají na salámu. To je tragédie. Proto oni si ověřili, že je možné dělat jakékoliv procesy. Je možné lidi zavírat do izolací a říkat jim, když nebudete mít nosošťourový test, nemůžete vyjít tam a tam. Nemůžete vstoupit tam a tam. Oni si to ověřili. Total control, mám o tom knížku, jsem o tom psal. Totální ovládání obyvatelstva. Naprosto jako ovečky poslušné. Tohleto. Rouška, respirátor, FP2, FP3. Že jo, když nemáte respirátor, dejte si roušky aspoň 3. Že jo, jak radil jeden ministr, premiér, ministr, že jo, předtím. Chápete? Takže oni si ověřili, že lidé se proti ničemu nebudou stavět. Že můžou s nima úplně orat. Můžou, bez problému. Oni si to ověřili. A proto, dámy a pánové, teď to bude drsný. Proto začali v poslední době říkat, v roce 2030 Rusové zaútočí na Evropu, musíme se připravit, musíme zdrojit, roce 2030 zaútočí na Evropu, musíme se připravit, roce 2030 určitě oni zaútočí, musíme se připravit. Proč myslíte, že to říkají? No protože oni vědí, měšec a kasička, oni vědí, že gojím, ani seniori, ani mladí, ani staří, nevyjdou do ulic. Nevyjdou. Protože ani na té Ukrajině se podívejte. A tam jsou znacifikovaní. To je trochu jiná sorta, to je jiná liga, než v utáplé, v ušláplé střední Evropě. Tam je to zbanderizované. Tam jedou banderol od rána do večera. Tak ani tam ti Ukrajinci v rámci svého nějakého takového toho ukrajinského trochu jakoby nastavení, že nějak bylo, nějak bude, ani tam oni nevyjdou do ulic a neudělají demonstrace s výjimkou chlapců a dívek z neziskových organizací ve chvíli, kdy je v Kyjevě vyženou do ulic, aby protestovali za to, že Juchačenkova vláda chtěla zrušit pravomoci antikorupčního úřadu. Vyšli demonstrovat do ulic několik tisíců chlapců a dívek z neziskového sektoru. Že? A nebo teď před 14 dny vyšli chlapci a dívky z neziskového sektoru v Kyjevě demonstrovat za odvolaného ministra, oblíbeného ministra obrany Fedorova, že jo. Chápete, jaké jsou to demonstrace? No to jsou konceptualizované demonstrace. Ty jsou zaplacené, ty jsou řízené. Ale obyčejní Ukrajinci, naprosto obyčejní, ti zkrátka nevyšli do těch ulic ani během toho tragického Majdanu v Kyjevě. Protože to, co tam bylo, to byly bojůvky organizované Evropskou unií, Bruselem, Londýnem a Spojenými státy. Dokonce tam byly dodávky zbraní, tady odsud z Německa, že jo, ty lovecké pušky, které tam dodali zaměstnanci ambasád a stříleli potom jednotky Berkut, pořádkové jednotky, které tam rozmístil Janukovič, že jo, bez zbraní, dal jim jenom pendreky a štíty, nedal jim vůbec zbraně, protože nechtěl žádné krveprolití. Tak oni tam začali do těch vojáků střílet, do těch policistů začali střílet z těch loveckých pušek dovezených z Německa a byl zahájený státní převrat. A v té době obyčejní Ukrajinci nebyli schopni vyjít do demonstrací proti. Stejně jako během oranžové revoluce v roce 2005, nebo 3, to bylo, teď si nepamatuju ten rok, ta první oranžová revoluce, když tam rozsadili Juščenka, že jo, tak ani tehdy ta Ukrajina nebyla ochotná v podstatě jít někam do nějakých demonstrací a jít proti oslavám banderismu a tak dále. A když si vezmete, že tenkrát ta oranžová revoluce okolo Juščenka, ta byla nahony, doslova nahony vzdálená od roku 2014. Ten Juščenko tam tenkrát jenom pindal ty věci o potřebě toho, že Ukrajina musí vstoupit do Evropské unie a měl jenom Evropskou unii, ale nebyl propagátorem banderismu, nebyl propagátorem onoho, jak říkají, ukrajinský nacismus. To vůbec tenkrát nebylo, ale rok 2014 byl úplně o něčem jiným. To je obnova nacistického řízení. Včera přivezli na Ukrajinu ostatky druhého vysokého předáka banderovského hnutí, že jo, Kolomojce. On se jmenuje trochu jinak, nemůžu si teď vzpomenout přesně na jeho jméno. Jeden z vysokých členů Banderovy strany. Nejdřív přivezli ostatky Melnika, zakladatele OUN, že jo, organizace ukrajinských nacistů, takže zakladatele OUN přivezli asi před měsícem, nebo před měsícem a půl, a teď přivezli druhého vysokého představitele jeho ostatky do toho Panteonu v Kyjevě. To znamená, oni chtějí tam převést nakonec i Banderu, že jo, tady odsud z Německa, on je pochovaný v Mnichově, takže určitě ho převezou, věřím tomu, že ho převezou i Banderu z Mnichova převezou do Panteonu v Kyjevě a budou se klanit banderovským nacismům, nacistům. Je takhle to nastavené. Proto ani na té Ukrajině nejsou obyčejní Ukrajinci, ne podporovatelé nacismu, ale obyčejní Ukrajinci, kteří nemají s nacismem nic společného, ani tam nejsou schopni vyjít do ulic a říct, my tohle to nechceme. My nechceme další oslovování banderovců a banderismu. My to nechceme. Ne. Ani na té Ukrajině nevyjdou. Proto já jsem velice skeptický k tomu, že by nejenom v České republice, ale vůbec v Evropě kdokoliv byl schopný se nechat aktivizovat a vyjít a jít někam prostě protestovat proti migraci. Protože v některých zemích je to už v podstatě nemyslitelné. To je v podstatě tady, že v Německu. Je to nemyslitelné ve Velké Británii. Je to nemyslitelné ve Švédsku, je to nemyslitelné ve Francii, do značné míry je to nemyslitelné ve Španělsku, do značné míry v Holandsku, do značné míry v Belgii, do značné míry že jo, v zemích celého Beneluxu. To znamená, jsem k tomu velice skeptický a ten důvod zkrátka je, že lidé jsou v podstatě nastavení na vlně jednak pohodlnosti a jednak také lhostejnosti. Ta lhostejnost je silná, to konec konců vidíme všude kolem sebe. My to vidíme skoro každý měsíc na Aeronetu, že financování, že příspěvky a tak dále. Bohužel, takže lhostejnost zkrátka světu vládne. To je realita. To je základní konceptuální poučka, konceptuální znalost, že je třeba někde něco udělat, je třeba někde posunout svým přispěním nějakou pomoc k něčemu někde, ale zkrátka ta pohodlnost, on to udělá někdo jiný, on to udělá někdo za mě, já když tam nepřijdu, ono se to nezblázní, já když tam nepřispěju nějakou korunou, ono to někdo zatáhne za mě. Když někde máme něco organizovat, oni to udělají za nás, my tam nemusíme jít. Chápete? Ta pohodlnost je do značné míry rozhodující, klíčová. A jelikož tohleto si řekne skoro každý ve společnosti, tak výsledkem je, že I když vás okradou jako důchodce o 1000 korun, vy zkrátka zůstanete doma, protože ti důchodci obecně jako společenská skupina až na výjimky mají prostě na salámu. A to není žádná radost, to je pouze konstatování reality. Bohužel. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Další volající čeká, ale zatím se mi neozval. Halo, halo.
5: Halo. Halo, halo.
2: Výborně, výborně. Můžete položit dotaz. A jenom moment. Kovomyslové kámenuje se Jehen Konovalec, vykopaný tedy v Holandsku a bude převezen a pochován na Ukrajině. Je to zakladatel OUN, jo? To abyste věděli. Ano, můžete položit dotaz. To byla jenom moje suvka, že vím, že jsem to včera sdílel.
5: Já vás zdravím, tady váš posluchač a čtenář Zarachová. Já bych chtěl trošku přilejt olej do ohně, do vašeho ohně s tím počasím, protože teďka minulý týden bylo, že Dunajem nemohli uchladit jaderné elektrárny. Paní se minule ptala, proč odstavili CERN, který je zase chlazený Ženevským jezerem. A tak to vypadá, že ty elektrárny jaderný mají docela vysoký výkon, který vyzářej a je to vlastně jenom ohřívač. Jo? Když to srovnáme s CO2, což je dýchání a fotosyntéza, tak tam vlastně to CO2 se vrací do fotosyntézy, což je chladící proces. Jo? A ten jaderný reaktor, jaderný palivo, to se jenom ohřeje a tam už není žádný jako koloběh. Jo, to je jenom vyzáří teplo do prostoru.
0: Ano,
5: takže
0: ano, ano.
5: Všichni tyhle CO2 aktivisti a klima alarmisti jsou naprosto pomílení. Našel jsem si to, Česká republika má za rok přírůstek a úbytek, jako třeba do vesmíru tepla, 500 terawatt hodin. Jo, a naše jaderné elektrárny za ten rok vyrobí i soláry 125 terawatt hodin elektriky plus tepla celkem. Jo, takže tam je 20%, je to hodně moc. A proto si myslím, že se to ovlivňuje. Myslím si, že tyhle ty jsou všichni pomílení, že vlastně by lidi měli přejít zpátky k pálení dřeva a normálně k tomu přírodnímu, protože urán ten má rozpadovou řadu, nevím, tam 500 tisíc let nebo miliardu let a ten se by se samozřejmě v té zemi jako rozložil a vyzářil by teplo, ale pomalu. A oni to zahušťujou nebo to koncentrujou na ten silný uran a pak to hnedka vydojej, jo. A teďka ještě se slyším, 1030 je už zase oddálený, že budou nějaký tokamaky, že budou tyhle ty nové energie a podle mě je to všechno velká blamáž. Proto oni se odřízli určitě od těch ruských energií, protože už věděli, že budou mít tokamaky nebo nějaký takovýhle věci. A nic není. A je to to samé. To je taky jenom ohřívač. Takže co si o tom myslíte?
2: Dobře, dobře, děkujeme.
5: Děkuju, naschle.
0: No, ano, ano. Já děkuju za dotaz. Samozřejmě, že oběh CO2 v přírodě fotosyntéze je naprosto klíčový pro růst rostlin, naprosto zásadní, protože rostliny potřebují za pomoci slunečního záření CO2 jako svoje palivo k procesu fotosyntézy a snižování objemu CO2 de facto vede ke zpomalení fotosyntézních procesů, což vede k poklesu což vede k poklesu produkce kyslík.
1: Ano, počkejte chvilku, VK odpoví na otázku a potom dostanete prostor. Dostanete prostor za chvilku, vydržte na telefonu, děkujem. VK, pokračuj.
0: No, chci říct, že co se týče tedy CO2, já tam slyším nějakého dalšího posluchače, nevím, jestli tam není nějaký problém technický.
1: Nejsem si jistý, protože když posluchač slyší, že tam někde mluví, tak nevím, proč pořád říká halo, halo. Martine, slyší nás posluchač nebo neslyší?
2: Tak, zavesím. Tak, moment. Můžeme VK pokračovat. Já myslel,
0: že už máme dalšího volajícího.
1: Máme, ale samozřejmě potřebuješ dopovědět otázku, odpověď. Povídej.
0: No, jasně, jenom oteplování, že oteplování není způsobeno samozřejmě jadernými elektrárnami. To je, to je nesmysl, pokud si někdo myslí, že tepelný vyzářený výkon, nebo to, co je v podobě tepelného výkonu infračerveného záření, vyzářeno v podobě tepla někam do prostoru, je naprosto zanedbatelné. To je jenom exploze sopky, jakékoliv jedné sopky uvolní rádově milionkrát více tepelné energie do prostoru, do atmosféry, nepočítá je všechny ty emise a splodiny, které vylétávají z jícnu sopky znova. Tam je kromě síry a oxidu uhličitého a uhelnatého všeho dalšího, je tam prostě úplně skoro všechno. Takže v tom není problém. Problém je v tom, že nad celou Evropou a nad velkými částmi Severní Ameriky, jako je Kanada, se přestává tvořit oblačnost. A mnoho lidí se začalo všímat, i dokonce i ti Iránci se začali všímat, že když někde vybombardují a vypnou vysokovýkonné radary, tak najednou začíná znova pršet. Toho si všimli. A znovu, já vám doporučuji podívat se na ten článek, jak vypadaly ty radary, naprosto podivné radary, opravdu, jak říkám, je to všechno jenom spekulace, ale mnoho lidí opravdu se začalo na to dívat, když se dívali na ty dva meteorologické radary, že jo, v České republice. Jeden je v Brdech a druhý je na té Moravě, tam se to jmenuje Skalky, jo, Brdy a Skalky, že jo. To jsou ty dva radary. A tam je záběr těch meteorologických radarů na tom animovaném videu, záznamy z těch radarů, kde se ukazuje, jak oblačnost, která přichází z jihu, z Rakouska, jak najednou mizí na hranicích České republiky, mizí, obklopuje Českou republiku s obou stran a jakoby obtéká Českou republiku a ty mraky se znovu spojují na severu republiky nad Polskem. Úplně to obchází Českou republiku a ty radary, jak tam vyzařují, tak jakoby odpuzují oblačnost. To bylo to video z toho roku 2004, které mělo přes 1,5 milionu zhlédnutí jenom z České republiky. 1,5 milionu, jedno z nejsledovanějších videí. Protože tam vlastně to bylo vidět v reálném čase, jako co se děje. A nikdo to nedokázal vysvětlit, jako co to je, co to má znamenat. Chápete? Takže do dneška to není vysvětlené. Všichni odborníci to říkají, že jsou to konspirace, jsou to konspirační teorie. Ale zkrátka, když to vidíte jako přímo na obrazu, jak to vypadá, z těch radarů, že ten obraz z těch snímkových, jednotlivé snímky složené po 5 minutách po sobě, snímek za snímkem po dobu 24 nebo 28 hodin poskládaných, tak prostě to vidíte, jak to prostě jede. A potom se nemůžete divit, že ti Iránci jsou prostě z toho tak překvapení, že když tam vybombardovali ty radary, najednou začalo po 50 letech znova pršet. Chápete? Takže jenom pánovi bych řekl, že může to mít mnoho důvodů, proč neprší. Ale určitě to není jako tepelným vyzařováním nějakých jaderných elektráren a podobně. To rozhodně ne. Ani soláry, že by... Samozřejmě, že soláry lokálně, obrovské plochy zaskleněných kopců a louky, že jo? Protože louky nejlépe pohlcují tepelné záření, že jo? Louky. Když máte louku, tak tam máte třeba 23 stupňů, ta louka pohlcuje to tepelné záření. A když tam máte beton, máte tam 47 stupňů. A když tam máte fotovoltaické panely, že jo, s tím černým pozadím, tak na těch panelech je teplota přes 75 stupňů Celsia. Jsou úplně rozpálený. Takže když máte nějaký prostor a máte třeba 20 hektarů nebo 100 hektarů osazených panelama, tak lokálně to opravdu ten vzduch výrazně ohřívá a mohou vznikat velké stoupavé tepelné proudy, které potom vytvářejí například tornáda v Evropě. Protože stoupavý tepelný proud v izolovaném úseku, kde okolo je studený vzduch, vytváří tornáda. To je mechanika vzniku tornád. Proto se nemůžete divit, že najednou v roce 24 na jižní Moravě bylo tornádo. Protože těch obrovských polí v Rakousku přibývá každý rok více a více. A proto, když fronta jde z jihu, z Rakouska, kde vznikají ty obrovsky rozehřáté tepelné proudy, tak jdou samozřejmě na Moravu. A tam se roztočí. To je naprosto logické. Chápete? Oni chtějí poručit větru a dešti, tak sypou do atmosféry různé modifikátory, že jo, na bázi stříbra, oxidu stříbra a tak dále, tak dále. To jsou ty technologie. Vy potom si necháte udělat rozbor z dešťové vody, tam je celá Mendelejevova tabulka úplně nahoru dolu, koukáte na to jako blázni. Izraelci ti už vůbec ani pod otevřeným nebem vůbec žádné plodiny nepěstují, všechno to dávají do krytých skleníků. A ve chvíli, kdy najednou zjistíte, že i v Evropě začínají během letních měsíců cestovat tornáda, tak si říkáte, kde vznikají. No a vznikají samozřejmě tam, kde je super přehrátý vzduch, který stoupá prudce vzhůru. No a to se realizuje většinou na těch fotovoltaických polích v Rakousku. Tam jsou pole fotovoltaické, které ohřívají vzduch obrovsky na 70-80 stupňů, stoupá to k nebi a systémové proudění vzduchu z jihu a z jeho západu potom ty sloupce toho přehřátého vzduchu tlačí před sebou na sever směrem na Moravu. To teplo se přenáší potom do Moravy. Na Moravě jsou potom obrovská sucha, protože ty tepelné sloupy, které stoupají z těch fotovoltaických polí, se přesouvají do prostoru Moravy. To je fyzika. Naprostá jednoduchá fyzika. Proto, jak říkám, žijeme ve světě, který zašílel, buď do nás perou frekvence, anebo do nás prostě pouští různá tornáda z různých doruda rozpálených fotovoltaických panelů někde v Evropě, kde potom vzdušné proudění, ten teplý vzduch prostě roznáší prostě po různých cestách a tak dále a vznikají prostě různé bouře a tak podobně. Zkrátka, tohleto bychom mohli řešit neustále, ale na to nemáme čas. Pustíme se teda do dalšího volajícího.
2: Už to zvoní. Měl by být nachystán. Tak uvidíme, jestli stále číhá. Tak, svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
6: Pánové, já vám děkuju. Haló?
2: Můžete, slyšíme vás.
6: Děkuji vám za vaše relace. Je to skvělý. Akorát, že se, když vám takhle volám, tak se mi to opakuje. To je jedno.
1: My to taky slyšíme. Je to taková normálně, jak budeme muset vyřešit.
6: Jako jsou ty radary, nebo z podobného soudku. Svýho času jste, pane VK, říkal, že měsíc je dutý. V tom měsíci, v té dutině, jsou tam Židi? Nebo jsou tam Ukrajinci? Já se vůbec nedivím, jako, že pokud takhle se tohle lidi dozvědí, že ten měsíc je dutej, že vám potom chybí nějaký ti demonstranti pod Vocasem, anebo příspěvky.
1: Tak já myslím, že je to dobrá provokace, můžete to ještě zkusit. Každému vám děkujeme za otázku. co na to odpovíme?
0: No ne, nevím, asi to možná bylo jako taková jako vtipná vsuvka. No já se obávám, že Ukrajinci nejsou uvnitř měsíce, který je opravdu dutý, tedy minimálně podle Sovětské akademie věd v 70. letech bylo zjištěno, že fyzikálně tedy hmotnost měsíce, jeho gravitace, oběžná rychlost odpovídá pouze dutému tělesu, což konec konců nakonec potvrdil let Apollo 7, který vlastně schodil jeden sestupový stupeň při obletu měsíce a při nárazu tedy části rakety byly slyšet ozvěny, které obíhaly okolo měsíce, znamená duté těleso, které byly vlastně rázové vlny, které obíhaly okolo povrchu měsíce a měsíc rezonoval. To je typické chování dutého tělesa. Z toho je to tedy odvozeno. Ale že by to, co se nachází samozřejmě na druhé, na obrácené straně měsíce, co se nachází na povrchu měsíce, to by bylo na jinou diskuzi, to je velice závažná věc, mimochodem. Ale rozhodně tam nejsou Ukrajinci. Ukrajinci, ti jsou úplně někde jinde. Ukrajinci jsou v celé Evropě, Ukrajinci jsou v České republice, Ukrajinci jsou umístění v podstatě celé Evropské unii, jsou v Polsku. A pokud těm zmetkům z Eurosojuzu se podaří ten šílený plán rozpoutat na horizontu roku 2030 nějaký konflikt s Ruskem, tak začne proudit do Evropy tolik milionů Ukrajinců, že jich bude tolik, že by se do toho dutého měsíce ani nevešli. Takhle bych na to reagoval, protože to je skutečně ta důležitá krizová záležitost, o kterou by se měli lidé zajímat, že jakýkoliv konflikt, který by vznikl mezi Evropskou unií a Ruskem, jakýkoliv ozbrojený konflikt, jakéhokoliv formátu, jakéhokoliv charakteru, by vytvořil obrovské milionové migrační vlny, které by procházely naskrz Evropou, tam a zpátky ze severu na jih, obráceně z východu na západ, s jedním jediným účelem, kde některé země by se té války začaly účastnit a některé by se jí absolutně neúčastnily. A ty, které by se neúčastnily, by se staly cílovou destinací pro všechny migranty. A pozor, nejenom z Ukrajiny, ale z ostatních válkou chtivých, válkou zasažených zemích. To by nebyla jenom ukrajinská migrace, to by byla migrace všech ostatních států, jejich šílené vlády by se toho tažení proti Rusku zúčastnily a začaly by mobilizace a mobilizovat vlastní obyvatelstvo. Na to je třeba se takhle dívat, protože oni samozřejmě jsou povinováni ne svým voličům a jenom té trojici těch kašparů, že jo, s těmi klobouky. S klobouky, s kšiltovkou a s brigadírkou. Jsou povinováni bankéřům, korporátu, tedy podnikatelům a zbrojařům. Jsou povinováni. To, co chtějí obyvatele, naprosto nezajímá. Mají na salámu, nezajímá. Proto sice to bylo myšlené jako vtip, ale taková migrace, která by mohla začít v případě konfliktu mezi Evropskou unií a Ruskem, to by byly takové objemy lidí, tak obrovské objemy lidí migrujících ze zasažených zemí Evropy do těch, které nebudou se té války účastnit, že ti lidé jakožto migranti by se dodutého měsíce vůbec ani nevešly. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Musím říct, že na ten měsíc si představuju, že se vystřelí hodně lidí, které si dokážu představit, že by se na ten měsíc měli vystřelit, a ta bytost je úplně nikde.
0: Já myslím, Vítku, že ti lidé by i z toho povrchu měsíce nám škodili, i nadále by tam určitě by tam prostě rozvinovali nějaké provokační transparenty, abychom to viděli, takže já bych je radši vystřelil rovnou na Mars, aby byli trošku dál, protože to pro jistotu. Měsíc je příliš blízko. Takže takhle bych na to... Pojďme do dalšího volajícího.
1: Oni by to nevydýchali, tam nemůžou ani pořádně dýchat, takže aspoň tak. No, pojďme na další posluchače. Slyším, že tam někdo je?
2: Slovenské číslo je tady. Hezký večer, slovný vysílač, můžete položit dotaz.
7: Dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Na začátku by som chcel povedať takú technickú vec, že asi nás poznávate podľa hlasu, a za tie roky, čo volám, som nikdy nemal takový problém sa dovolať, ako od tej, čo sa to preskočilo, volanie cez WhatsApp. Už som sa druhý alebo tretí týždeň nemohol dovolať, takže len tak technický problém. Mimochodem, iného WhatsApp považujem za hroznú aplikáciu, pretože tajné služby sa
0: veľmi používajú. Jenom upozorňujem jednu vec, že som četl ten článek, páska, že...
7: alebo konštatovanie. Vraj, že USA nemajú dostatok zbraní na vedenie vojny. Podľa mňa je to veľký hoax americkej ústrednej tajnej služby. Poviem prečo, pretože minulý týždeň v piatok, ešte počas vášho vysielania, vyšla správa na Reuters, kde Američania, americké tajnej služby tvrdili, že Rusko zautočí na NATO do niekoľkých týždňov, nie mesiacov. Opakujem, bola to americká tajná služba. Nie britská, nie nemecká, nie francúzska. A podľa toho dedukujem, že nedostatok amerických zbraní je len dymová clona, aby prenechali vojnu znova na ruky hlúpých európskych národov. A ešte k tej oteplovaniu a nedostatku vody. Bill Gates to prorokoval už pred niekoľkými rokmi o nedostatku vody. Takže je to znova hra Gatesa a Deep State, a jej konečným cieľom je depopulácia. Ďakujem pekne.
0: Áno. Ano, já s tím naprosto souhlasím, protože projevem nedostatku vody samozřejmě bude omezení samozřejmě populace zcela jednoznačně. Nedostatek vody povede ke zmenšení počtu volných stavebních pozemků, protože stavební pozemky je třeba zasíťovat, musí tam být voda. Pokud tam není voda, stavební pozemky ztrácejí cenu. Nedá se tam prostě stavět, to je nesmysl. Kde nemáte vodu, nemůžete ani stavět. K čemu to povede? Povede to k obrovskému nárůstu cen nemovitostí tam, kde ta voda ještě zůstává a je, a ta vysoká obrovská cena nemovitostí a bydlení a hypoték a bytu a baráků bude ještě a ještě větší v následujících letech s tím, jak se bude prohlubovat takzvané sucho a systémy sucha, které samozřejmě jsou, jak jsem řekl, už organizované. Pokud by si někdo myslel, že všichni ti propagátoři fotovoltaických elektráren a propagátoři větrníků a propagátoři takzvaných obnovitelných zdrojů, že jsou to diletanti, že neví, co způsobí osazení velkých prostorů a velkých luk a pasek a hlavně polí, orných ploch, kde by se měly pěstovat potraviny. Místo toho jsou tam namontované prostě černé panely, které ohřívají atmosféru, kromě toho, že vyrábějí elektřinu ze slunce, tak ohřívají atmosféru, že to neví, co to udělá s místním prouděním, minimálně s takzvaným mikroklimatem, ale když takhle osadíte stovky a tisíce luk a tisíce hektarů a osadíte je v prostoru, kde takzvaně proudí atlantské kontinentální vzdušné proudění. To znamená, začnete ohřívat ty systémové proudy těmito panely, tak je jasné, že začnete modifikovat počasí. To znamená, ty panely jsou trojský kůň, dámy a pánové. Trojský kůň, který byl vtažen do ekonomiky Evropy, pod záminkou panely budou vyrábět elektřinu, která bude zelená, ale ve skutečnosti ty panely mají účel ohřívat atmosféru. A vytvářet sucho. Přesně to sucho, o kterém mluvil Bill Gates. Teď se nad tím zamyslete, jestli to takhle je, takhle dovedené, takhle do důsledku. Že to může být plán. To znamená trojský kůň v podobě fotovoltaických panelů. A nikdo není ani ochotný, že jo, z těch takzvaných odborníků, že by odborníci si sedli v televizi a teď by začali prostě přiznávat, že jo, přiznávat technické věci, že ano, tyhle ty radary

tím osadíte tady těch 300 nebo 400 hektarů, tak změní lokální mikroklima a tady začnete vyrábět obrovské vzdušné proudy, které budou stoupat nahoru a kontinentální atlantský proud bude ty proudy a bude ty sloupce přehřátého vzduchu tlačit ve směru proudění někam do sousedního státu, kde způsobí lokální tornádo někde na jižní Moravě. Že by někdo řekl, tohle je problém, musí se to začít řešit. Nikdo to neřekne v té televizi. Nikdo nemá odvahu. A byly by proto fyzikální důkazy. Byly by proto takzvané teplotní mapy zemského povrchu. Stačilo by sdružit se, zaměřit na prostor do Rakouska a podívat se, co se v letních měsících na těch fotovoltaikou osazených polích v Österreichu, co se tam děje. Co se tam ohřívá. To znamená, tohleto všechno jsou věci, které samozřejmě vědci, fyzikové vědí moc dobře, ale kdokoliv z nich by promluvil, kdokoliv bude mluvit, tak oni zlikvidují jeho kariéru. Úplně. Skončí. Protože mluvit o některých věcech je zkrátka dneska tabu v Evropské unii. Řeknete slovo proti fotovoltaice, končíte, vyhodí vás z práce. Řeknete slovo proti větrníkům, ven, vyhodí vás z práce. Jo, to je zkrátka teror. To je realita a bohužel je jasné, že ve Spojených státech, pokud jde tedy o otázku případného konfliktu, to, že oni chtějí vehnat Evropu do války s Ruskem, to je známé, to na tom se shodují všichni analytici ve Spojených státech, že to, co v podstatě dělá Trumpova vláda, je snaha o vehnání Evropy do zničující války s Ruskem, protože z toho Spojené státy budou profitovat. Podobně jako profitovali, když byla Evropa vehnána do války mezi nacistickým Německem a takzvanými spojenci. To úplně ze stejného důvodu. Znovu se to v podstatě jakoby vrací a jaký je hlavní leitmotiv? Záchrana amerického dolaru, respektive petrodolaru, respektive snaha zablokovat ten proces odchodu světových elit od amerického petrodolaru, od petrodolarových plateb. Snaha amerického národního prediktora zablokovat ten proces. A jak ho zablokuje? No, že vžene Rusko, jakožto největšího garanta toho procesu, do zničující války s Evropou, která v podstatě ten proces už de facto zahájila v roce 2000, když přijala euro. To je úplně to samé. To jsou spojité nádoby. Jaký byl nejhorší krok proti americkému dolaru? No, vznik eura, samozřejmě. To byl krok, který tehdy hrozil ekonomickou válkou, ale tehdy to nic nevyvolalo, protože pozor, tehdy byl u moci a zrovna končil Bill Clinton, to byl člověk globalistů a globalisté samozřejmě, když kontrolují Bílý dům, tak Bílý dům je globálně nastavený, že dovolí úplně všechno. A potom přišel George Walker Bush, který samozřejmě převedl proces amerického národního prediktora do velkého válečného konfliktu sedm zemí do pěti let, že ten proces obsazení a rozvrácení Blízkého východu, ale je naprosto jasné, že vznik eura byl obrovským bodnutím do zad amerického národního prediktora a vznik BRICS je druhé bodnutí do zad amerického národního prediktora. A tyhle dvě věci Američané se rozhodli, že by bylo dobré, kdyby tyhle ty dvě věci mezi sebou se vzájemně zničily a zlikvidovaly a tím výhercem té války by byl americký dolar. Dává to smysl, dává to logiku. V případné válce by byl zničen největší nepřítel dolaru, což je euro, a byl by zničený proces BRICS, který je na straně Ruska. To znamená, vzájemným zničením by Američané v podstatě dosáhli svého. Nebo ne Američané, ale americký národní prediktor, což není totéž. Americkým národním prediktorem to jsou samozřejmě ti, kteří jsou napojení na onu hlavní državu, tedy americké banky, které jsou

0: bezpečnější Evropa propojená s Londýnem, s londýnským City. A to je samozřejmě sionistický proces, to je Dům Sion. Proto oni si tehdy v roce 2016 oddělili svoji lodičku, jak oni říkají Británii, naše lodička, že jo, Sion lodička na nepotopitelném ostrově v Atlantiku, že jo, kousek od pobřeží Evropy. Oni oddělili Evropu, aby zničení té Evropy, které bylo plánováno v té válce do roku 2030, aby se toho Británie neúčastnila. Já nevím. Já mám stále pocit, že pokud by začaly lítat rakety, tak první by letěly na Londýn, ale protože víme, jak funguje konceptualita, tak je zaručeno, že na některé země nebo na některé města rozhodně rakety padat nebudou a asi nebude dovoleno prostě schazovat prostě nějaké rakety prostě přímo na londýnské city a obráceně někde v Moskvě na jejich prostě finanční centra. Přičemž pokud by k tomu došlo, de facto by na tom vyhrál globální prediktor, protože ten by se samozřejmě v podstatě ujal celé světové vlády. To je naprosto zjevné. A dokonce to může být i cílem. Zlikvidovat silné země, zlikvidovat Rusko, zlikvidovat Evropskou unii a euro, následně zevnitř rozvrátit Spojené státy a jelikož už nebude existovat žádný silný národní stát, ukotvit nadnárodní celosvětovou globální vládu nevolených elit. To by byla v podstatě koncovka, výherní šachová koncovka globálního prediktora. Zničit jak Rusko, jak Evropu, tak Spojené státy. Takže takhle třeba se také na to dívat. No, máme 22.03, přetahujeme. Zeptám se, máme posledního volajícího a pokud ne, tak bychom se rozloučili.
1: Nemáme.
0: Nemáme, dobře. Takže to bylo všechno. Já se s váma teda loučím, s tebou Vítku samozřejmě, s tebou Martine, díky za support. No, naši posluchači samozřejmě doufám, že se něco dozvěděli, že dneska to bylo takové hodně přesahové hned od začátku. Jsme začali z hurta, z ostra, takže bylo to dneska trošku takové pestřejší, trochu rozmanité a opět se uslyšíme za týden po 19.45, opět přineseme nová témata z domova i ze světa, takže si užijte ty pěkné dny, že jo, bez vody, kdy neprší. A jak říkám, pokud teď jdete spát, tak vám přeji krásnou dobrou noc, anebo pokud nejdete spát, tak pěkný dobrý večer.
2: Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky, s tebou Martine i s vámi, milí posluchači. Jenom nakonec chci zdůraznit, že naprosto chápeme vaši skepsi vůči WhatsAppu, nicméně tajné služby, proč by to pro Boha dělali, kdyby odposlouchávali zrovna v našem případě WhatsApp, když to nejde do rádia pro Boha, tak si pustí rádio a nemusí poslouchat WhatsApp, ne pro Boha. Jedna věc, další věc, pranířovat WhatsApp za to, že poslouchají tajné služby, je taky nesmysl, protože mohou poslouchat Discord, Viber, Zoom, Teams, cokoliv, včetně telefonních klasických standardních telefonních linek a čísel, tak nevím, proč si vyzobnout a vybrat zrovna WhatsApp, že to je to nejhorší zlo, že to poslouchají tajné služby. Tak trošku nechme, buďme, ano, buďme skeptičtí, ale zase nebuďme úplně hin z těch tajných služeb, to je takové trošku už přehnané a přepálené, takže to je jenom ode mě na závěr. Já vám tedy děkuju, přeju všem krásný večer, případně dobrou noc a budeme se těšit na příště. Ahoj.
1: Tak, dámy a pánové, děkujeme. Samozřejmě veškerá elektronická i mobilní data jsou všechna sledována, všechny vaše hovory, takže nemějte starost o zrovna vaša.
3: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Hezký den, začíná diskuzní pořad napřímo. Aktuální politická témata ze světa i z domácí scény probereme s bývalým prezidentem panem Václavem Klausem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme aktuálním zahraničním tématem. Minulý týden na španělskou severoafrickou enklávu Ceutu pronikly desítky tisíc migrantů. Vy jste označil tu událost za důsledek evropské migrační politiky. Co jste tím přesně myslel a jak vážná je ta situace podle vás?
1: No tak evropská migrační politika, která má své kořeny už dlouho, ale přece jenom jisté vyvrcholení, svou kulminaci našla v slavném výroku paní Merkelové, wir schaffen das, jako my si můžeme vzít každého tady, tak je samozřejmě prapříčina tohoto problému, že se nechají zblbnout prostě nějací lidé z Maroka nebo z kterýchkoliv okolních zemí a když jim někdo nakuká, že je volný přístup tady tudy do Evropy, že se nechají zblbnout, je sice smutný, ale je to důsledek toho, co se děje v Evropě. A já teda musím výjimečně pochválit je výrazné a jasné stanovisko premiéra Babiše, protože to bylo zřetelné, zatímco my jsme všichni očekávali, že paní von der Leyenová bude říkat, no musíme být solidární, no není možný být solidární s myšlenkou, že kdokoliv chce, se přestěhuje do Evropy. To prostě nejde.
0: Já jenom pro diváky upřesním, připomenu, že premiér Andrej Babiš navrhl zpřísnění kontrol na hranicích se Španělskem. Rozumím tedy, že byste postupoval stejně na jeho místě.
1: No tak jestli zrovna tenhle konkrétní krok nebo ne, o to mě celkem nejde, ale ano, Evropa musí pochopit, nebo Evropská unie, Evropa je kontinent, nemůže nic chápat, ale Evropská unie a její politici prostě musí přijmout to, že neexistuje žít ve světě otevřených dveří. Vy máte doma, předpokládám, na noc zamykáte si byt nebo něco takového, dům si zamykáte, to je normální, to musí platit i teď.
0: Na druhou stranu, co byste řekl lidem, kteří zkrátka utíkají jenom za lepším životem?
1: To jsem very sorry, to prostě za lepším životem bychom utíkali každý, ale to musí mít někdo chuť toho člověka si k sobě vzít, takže ne, to je naprosto nesmyslný projekt. Migrace je v principu nenormální věc.
0: Vy byste žil v zemi, kde je například válka nebo chudoba? Neutekl byste?
1: V chudobě žilo 99% lidí po dobu posledních několika tisíce let, co lidstvem je.
0: Nejsou základní lidské potřeby.
1: No to je součást přeci, aby společnost si vybudovala takovou sílu, aby měla na základní lidské potřeby. To je obrovský čin, obrovský krok a trvá to strašnou dobu, než to ta společnost udělá. Myšlenka, že mohu naskočit a přidat se k někomu, kde to udělali, ne. Ty lidé mají primárně zůstat doma a pokusit se vyrobit stejný pozitivní svět u sebe doma. Já považuji migrantství za výjimku, mimořádnost, něco nenormálního. Normálního je prostě žít v zemi, kde jsem se narodil. To neznamená, že nemůžu vyjet na výlet nebo že nemůžu vyjet za prací, ale prostě myšlenka, že bychom se měli všichni míhat po světě, kam nás napadne. To je fatální omyl multikulturální ideologie, kterou jsme bohužel hloupě přijali.
0: Co by se poradil například ženě, matce s malými dětmi, která žije v zemi, kde je válka, kde jí na dům padají rakety?
1: Já nevěřím, že se ptáte upřímně tuhle otázku. To není všetci možné.
0: Já se jenom ptám, jestli nemají lidé všichni šanci na stejný důstojný život.
1: To nemají teda. Ne, to opravdu právo na důstojný život je naprostý nesmysl. Levičácká, extremistická, progresivistická úchylka, kterou nevěřím, že může někdo vůbec myslet vážně. Přeci to je obrovský čin, abych v takový život měl. A já si myslím, že aby všichni někam utekli, to není vůbec řešení. Fakt ne, to je omyl tragický. A skoro mě děsí, že že to tak nevinně říkáte, tuhle tu věc.
0: Podle vás tady řeším to, aby se zkrátka zcela uzavřely hranice?
1: Prosím?
0: Je podle vás tady tím primárním řešením migrace to, aby se zcela uzavřely hranice?
1: Řešením? Migrace, že je řešením?
0: Jak se bránit? Ne, že se zcela uzavřou hranice. Já se vás ptám, jestli to je za vás řešení.
1: Podívejte, vy jste nežila v zemi, kde byly nejenom uzavřené hranice, ale byla tam i ta železná opona. Prostě byl to ještě trošku ošklivější svět, než je v dnešní době kolem nás. Ale my jsme v té zemi normálně žili a museli jsme v ní žít. A že si jsme byli chudší než v New Yorku nebo v Chicagu, to přeci neznamenalo degradaci života. A já i tehdy jsem byl fatální protivník komunismu, ale nemyslím, že řešením by bylo, aby všichni to tady opustili a někam utekli. To by tady ten komunismus byl na věky. Takže ne. Migrace, výjimka. Odlišme ještě další věc, kterou já stále zdůrazňuji, když jsem na jakýkoliv konferenci na toto téma. Já říkám, mluvíme o individuální nebo masové migraci. Tenhle rozdíl je fatální. Já nezakazuju žádnému jednotlivci, aby si nakládal se svým životem, jak chce, ale tohle, čeho jsme svědky, je masová migrace, organizovaná. A to, že jsou v Evropě, že je Evropa zničená migrací, prostě to neudělali ty migranti, to si udělala Evropská unie, to si udělala paní Merkelová a paní von der Leyenová. Čili ty migranti bych nevinil, ty jsou obětí té ideologie, která u nás v Evropě a ve světě převládla.
0: Dobře, vy jste mi ale ne tak úplně odpověděl na otázku. Jaké je tedy podle vás řešení v boji proti organizované migraci?
1: No tak ne, není nic jiného, než mít někde cedulku a tam napsat, že je zamčeno. Prostě já považuji za nezbytné, stejně jako má každý doma dveře, každý má doma plot, každý má bránu někam, tak i v zemi musí být nějaká jasně definovaná věc, hranice, kdo do té země patří nebo kdo do té země nepatří.
0: A to by se definovalo jak konkrétně? Jak byste konkrétně definoval tu hranici?
1: No, hranice je, že člověk může požádat o vstup do té země a bude mu nebo nebude mu vyhověno.
0: Pojďme dál. Ministr zahraničí Petr Macinka naopak řekl, že není správné za tu situaci trestat Španělsko. Čím si vysvětlujete tu jeho zdrženlivost a vadí vám tento výrok?
1: Já jsem nevěřil svým očím, když jsem si přečetl tuto jeho zprávu. On jako ministr zahraničí chce být asi za dobře se všemi dalšími ministry zahraničí, včetně španělského. A tak dále. Nechápu to, zásadně s ním nesouhlasím a překvapuje mě to.
0: Jak celkově hodnotíte práci pana Macinky jako ministra zahraničních věcí?
1: Ale v mnoha věcech velmi pozitivně a myslím, že v řadě věcí se chová velmi rozumně a já opakovaně říkám, že pravděpodobně lépe než předcházející ministři zahraničí za dlouhou dobu je svůj, říká nahlas jasně své názory a tak dále, ale v některých věcech s ním zásadně nesouhlasím a například tohle mě opravdu velmi, velmi překvapilo.
0: Pojďme se vrátit zpátky k situaci v Seutě. Jakou roli v tom podle vás hrály marocké úřady?
1: To kdybych věděl, tak budu největší znalec na světě. Já si nemyslím, že to marocké úřady podněcovaly. Nemám ten pocit. Možná, že trošku se tvářil liknavě vůči tomu. To bych řekl, že ano, ale že jde o nějaké podněcování. Já myslím, že problém je jiný. Problém je v tom, že přeci, když se podíváte, najednou lidé objevili, co to je Ceuta, objevili mapičku světa, jaké je to výběžek něčeho v úplně jiném světě. Já myslím, že ty marocké úřady asi v podstatě mají základní myšlenku, že tahle ta španělská enkláva na marocké v podstatě území a v Africe nemá co dělat, takže já myslím, že tohle to si Maďarsko, kde kdo v Maroku myslí. To neznamená, že politik, že marocká politika vyhlašuje, že my chceme zlikvidovat Ceutu. To myslím, že žádný marocký politik, který chce být považován za ve světě přijatelného, by neřekl, ale že jako v podstatě tu evropskou enklávu na africkém kontinentu považují za něco zbytek, reziduum nějakého minulého vývoje. To si dovedu představit, že to je dominantní pozice myšlení Maročanů.
0: Krize vyvolala mimořádnou reakci Evropské unie. Vy Evropskou unii v tomto tématu dlouhodobě kritizujete. Jak by se podle vás měli spojenci k tomuto postavit?
1: Jedna věc je obecně k problému hranic a migrace a druhá věc je k tomu konkrétnímu případu. Já myslím, že ten konkrétní případ podle mého názoru nevyvolali a nevytvořili marocké úřady, nepodněcovali Maročany, aby utekli z jejich země. To nemůže být politika žádné vlády. Já myslím, že jsou to, a špatně říkám španělský premiér, že to udělali převaděči a tak dále. Ne, já si myslím, že to dělají vědomě promigrační neziskovky, které žijí z toho, že podněcují migrantství z celého světa k nám do Evropy.
0: Pojďme dál. Ode dneška platí nová pravidla pro dočasnou ochranu Ukrajinců u nás. Nově budou muset předložit důkaz, který dokládá splnění jejich vojenské povinnosti vůči jejich vlasti. Myslíte si, že to je správně?
1: No tak myšlenka, aby jako země byla ve válce, a teď už nediskutujeme o tom, jak přesně ta válka a proč vznikla. Když země ve válce, takže by mladí zdraví.
0: Ta válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu.
1: Prosím?
0: Ta válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu. To je fakt.
1: Je to trošku složitější.
0: Válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu a to je fakt.
1: To říkáte vy, ale není to, je to trošičku složitější. Ne?
0: Jak je to složitější?
1: Tak já myslím, že to mělo svou prehistorii. Ta válka nezačala 22. února 2022.
0: Ale co to mění na tom, že Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Fyzicky ano, ale to, co se událo kolem toho, proč to napadlo, jak se to stalo, kdo k tomu přispěl, jak kdo to podněcoval a tak dále. Ne, nedělejme si legraci, mluvme vážně.
0: Já mluvím zcela vážně, já se vás tam, proč tedy Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Prosím?
0: Proč tedy Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Ježíš, opakuji znova, ta válka nezačala 22. února. Ta válka minimálně začala v roce 2014, kdy prostě se odehrávaly neuvěřitelné věci na východě Ukrajině vůči tam žijícím Rusům a tak dále. Takže tam byl obří problém, který byl vnitroukrajinský problém, ten nebyl řešen, svět se díval jinam, nebral to na vědomí, nesnažil se přispět k tomu, aby tohle to nebylo, nesnažil se té válce zabránit, čili já myslím, že vinen je celý mezinárodní politický systém, že ta válka vůbec nastala, bylo tisíc šancí, jak tomu zabránit. A prostě někteří velcí hráči světa si to nepřáli tomu zabránit.
0: S těmito termíny operuje mimo jiné i ruská propaganda. Každopádně pojďme tedy prosím dál. Podle ministra vnitra Metnara.
1: Bavíte se mnou normálně, nebo jste diktátor tadyhle teď v tuto chvíli?
0: Já se s vámi bavím naprosto normálně. Já jsem se vás ptala na to, proč si myslíte, že tady to není očividné, že to není jasný fakt, že Rusko napadlo Ukrajinu. Vy jste mi řekl svoje poznatky, co si o tom myslíte, a teď se prosím pojďme posunout to dál, jestli můžeme.
1: No.
0: Tak, jak tady nahlížíte na ta nová pravidla? Podle ministra vnitra Metnara se tím výrazně omezí počty nově příchozích tady uprchlíků. Zároveň podle něj mají nová pravidla také ulevit našemu sociálnímu i zdravotnímu systému. Očekáváte stejný účinek?
1: No ne, takže bylo potřeba zamezit tomu a přerušit to, aby pokračovala jedna jasná věc. Česká republika má největší počet ukrajinských migrantů na světě. Číslo jedna na světě. Samozřejmě mluvíme na hlavu přepočtu na počet obyvatelstva. Takže vůči našim 10 milionům obyvatel jsme číslo jedna na světě. Paní redaktorko, jestli to nevíte, tak je to zásadní téma vůbec k diskuzi vážné. To je zvláštní, protože my jsme zcela bizarsně otevřeli hranice ukrajinským migrantům a samozřejmě, že to zahájila Fialova vláda a teď je to špatně zastavitelné, ale že teď si ta nová vláda dovolila tadyhle ten dílčí krok, který mimochodem zase, dívejme se trošku v širším rozměru, v řadě evropských zemí platí stejný princip, to není československý nápad, český nápad, že budeme kontrolovat, kdo je ve branné povinnosti nebo splnil nebo ne. To aplikuje celá řada evropských zemí, celá řada zemí Evropské unie. Tak proč teď takový fanatický útok na pana Metnara?
0: Já neutočím na pana Metnara, já jsem se dostala na jeho, na ten názor, jestli s tím souhlasíte, s tou změnou.
1: Souhlasíte? Myslím, že aby tady se posílali miliardy na Ukrajinu a aby mužové vojenské služby si mohli klidně pohybovat kdekoliv ve světě, to je docela zvláštní. A to já, když tu zahraniční média vnímám, to je tam velmi diskutovaným tématem a v celé řadě zemí se na to zásadním veřejné mínění zásadním způsobem zlobí.
0: Pojďme dál, politika, mezinárodní politika je turbulentní v celém světě. Vidíme, že se poměrně zásadně proměňuje vztah Evropy se Spojenými státy. Kdo je teď podle vás naším hlavním spojencem?
1: Tak já bych trošku změkčoval výrok, že se zásadně proměňuje. Já myslím, že to tak zásadní není. A například jedna věc jsou jednotlivé výroky toho či onoho politika, nebo velmi často jednoho konkrétního politika amerického prezidenta, ale v podstatě já si myslím, že se nic zásadního nestalo. Každý, kdo seriózně hodnotí výsledky Ankary, kde šlo o to, jestli tam dojde k nějakému výraznému rozkolu mezi americkým a evropským postem, tak každý musí přiznat, že nic takového nenastalo a že to bylo pouze chtění popichovačů té či oné strany, aby k nějakému takovému rozkolu došlo. Myslím, že nedošlo k rozkolu, to je jenom taková snadná fráze, že se radikálně pozměnili. Ano, Amerika s novým prezidentem je jiná, než byla s tím bývalým. To má své různé následky a důsledky, ale jako já bych nechal to, já myslím, že pořád ještě ten vztah té Evropy a Ameriky, myslíme Spojených států, zůstává jako v podstatě pozitivní.
0: Já odkazuji na summit NATO, kdy americký prezident Trump znovu zopakoval, že mu vadí, že mu nepomohli spojenci vyřešit rychle tu krizi na Blízkém východě. On několikrát i vyhrožoval odchodem Spojených států z NATO. Tak nemáme brát tyto jeho výhrušky vážně?
1: Já myslím, že přiměřeně vážně. Přiměřeně vážně víme, že Trump spoustu svých výroků dělá jako negociační výroky, kterým zahajuje diskuzi, přestřelí, očekává, že na to bude replika, on couvne a tak dále. Tak bych nepřeceňoval tyto výroky. Já jsem se letos v Davosu zúčastnil takové velmi vážné debaty přesně na tadyhle ta témata a přesně tyhle ty věty se tam říkaly a byl tam jeden významný představitel amerického kongresu z republikánské strany, teda řekněme z Trumpovy strany a ten, když promluvil, tak říkal, Mně se zdá, že trošku berete moc vážně ty jednotlivé Trumpovy výroky. Tomu se můžeme pousmát, je to prezident nejmocnější země, takže brát nebo nebrat výroky vážně, to jako je druhá věc. Ale on tím říkal, on opravdu negociuje, on tímto způsobem, já to vůbec nehájím, ale jenom jako říkám, že to je potřeba brát do jisté míry jenom jako souboj získávání silné výchozí pozice. Opakuji znova, nesetkal jsem se nikdy a sleduju média v řadě evropských zemí, nesetkal jsem se s takovým hodnocením té Ankary, jako vy jste teď řekla, nic tam. Naopak všichni usoudili, že to proběhlo velmi přáteleně a velmi, velmi pohodově.
0: Čeho se podle vás podařilo dosáhnout v Ankaře a Česku?
1: Já myslím, že se podařilo dosáhnout jedné věci, a to sice toho, že nedošlo k žádnému rozkolu mezi Evropou a Spojenými státy.
0: Pojďme dál. Spor mezi vládou a Hradem každopádně pokračuje i po návratu ze summitu NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů a zahraniční politice státu. Tak jak to hodnotíte? Není to nebezpečné, když tito klíčoví ústavní činitelé spolu nebudou moct komunikovat, nedokážou spolu komunikovat?
1: Tak já nemyslím, že oni spolu nebudou komunikovat. Oni spolu určitě komunikují v přiměřeném rozsahu. Jestli tomu dobře rozumím, tak to bylo odmítnutí takových nějakých jednání toho či onoho typu. No prostě vláda je postavena na úplně jiném základě, než je postaven prezident. Zvolena jinými lidmi, jsou zatím jiné názory. Ne náhodou to, co je za Pavlem, je totožné, co bylo za předchozí Fialovou vládou. Takže, že existuje rozpůlení tohoto, je realita česká, není to taky ve světě unikátnost, říká se tomu kohabitace. Bylo to proslavené ve Francii třeba dlouhá v řadě období. No a tam to skřípe mezi prezidentem a premiérem. No. A já bych to nepřeceňoval. Prostě my nemáme prezidentský systém, my máme pořád systém parlamentní demokracie, kde rozhodující entitou je vláda. A je potřeba, aby v každé konkrétní věci hledali co nejrozumnější postoj a pohled na věc. A čím ty pohled budou bližší, tím pro nás, pro všechny lepší.
0: Jak byste se k tomu stavil vy jako bývalý prezident? Jak byste například reagoval na to, když ministr zahraničních věcí řekne, ať si prezident z Ankary odveze spoustu hezkých fotografií a podobně? Nevadilo by vám to?
1: No to by mě určitě vadilo, ale všichni víme, že to není původně začít, že ten spor nezačal tímto výrokem. Tento výrok je xtý krok v pořadí, který já bych takový výrok nikdy nedělal, ale jako prezident i jako předseda vlády jsem nikdy nedopustil takový střet mezi vládou a prezidentem, a to jako myšlenka, že bych cítil menší jako nesoulad, který může cítit dneska prezident Pavel s vládou, že bych cítil menší nesoulad vůči vládům, když já byl prezident a byl vládu řídil Špidla třeba, nebo Paroubek. To samozřejmě, já myslím, že jsem byl od té vlády dál, než je dnešní prezident od této vlády. Jde o to, nakolik se to má hrát venku, tadyhle ta karta, a nakolik prezident nemá přijmout, že nemáme prezidentský systém. A mně se zdá, že náš dnešní prezident tuto úvodní tezi našeho ústavního systému nepřijímá a pořád se snaží posunout náš systém k prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. To je alfa omega celého problému, kterým my tady čelíme a který nás v některých věcech oslabuje. Na druhé straně nepřeceňujeme to. My si myslíme, že jsme pupek světa, který ve světě tak strašně sledujou, a že by ten svět tolik zajímalo naše vnitřní střety vlády versus prezidenta, to se velmi přeceňujeme. Já myslím, že drtivá většina světa o tom nikdy neslyšela a vůbec netuší, že něco takového existuje.
0: Pojďme dál. Poslanci a ministři mají teď sice letní prázdniny, ale hned po nich je čeká tvrdá debata o rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová už řekla, že ten schodek chce navýšit o 20 miliard korun. Premiér Andrej Babiš řekl, že ten schodek bude pod 400 miliard korun. Tak dělá podle vás současná vláda odpovědnou rozpočtovou politiku?
1: Tak současná vláda zdědila rozvrácený finanční systém vládou pana Fialy a pana Stanjury, zdědila tento systém. Ten systém se nedá přes noc změnit a položme si otázku, jestli to ta vláda dnešní chce. Ale já jako ekonom říkám, vynulovat rozpočtový deficit jako člověk, který se celý život zabýval touto otázkou, která je jádro makroekonomie, a to je můj obor životní. Takže to nejde vynulovat, ten rozpočet je naprosto evidentní, že tahle ta vláda dělá málo k tomu, aby ten rozpočet se k nějakému vyrovnání blížil. To je moje zásadní teze a říkám to od prvního dne existence této vlády. Zásadně s tím nesouhlasím. Takže takhle asi to stojí. Nicméně vycházíme z toho, že prostě jsme nějaké finance v nějakém stavu, státní finance zdědili.
0: Na druhou stranu se musí navyšovat i výdaje na obranu. Premiér Babiš už řekl, že příští rok splníme ten závazek vůči NATO 2% HDP. Tak kde na to vezmeme? Kde na to vzít? A je to podle vás klíčové?
1: No tak nemůžeme splnit všechno, že ne? Nemůžeme mít víc peněz na bydlení sociální, nemůžeme mít víc peněz na nové a nové dálnice, nemůžeme financovat vysoko rychlostní železnici a tak dále, nemůžeme zvyšovat důchody a současně zvyšovat peníze na zbrojení. Myšlenka, že se tento obří problém dá vyřešit, že se bude dále deficitně financovat, je absolutně zhoubná. Absolutně zhoubná, a já už jsem to snad tady jednou v tomto pořadu říkal, ale moje poslední vystoupení v Poslanecké sněmovně, ještě než jsem se stal prezidentem, bylo, kdy já předkládal návrh zákona o povinně vyrovnaném státním rozpočtu. To bylo v únoru 2003 moje poslední vystupování jako poslanec ve sněmovně. Takže já nic k tomu jiného nemohu říci, že deficitní financování považuji za fatální chybu. I této, i minulé vlády.
0: A pojďme k poslednímu tématu. Blíží se nám komunální a senátní volby. Každopádně některé strany boj o účast v nich zcela vzdaly. Například motoristé budou kandidovat jen ve třech hlavních nebo největších městech a dalších několika obcí do senátu nepůjdou vůbec. Došlo tedy na vaše slova, když jste říkal, že by se motoristé neměli angažovat ve vládě, že by měli raději budovat tu svoji stranu a nepodřizovat se, protože naopak právě motoristé chtějí podpořit kandidáty ANO a SPD.
1: Tadyhle ta myšlenka se najednou tento týden stala tématem médií. Já jsem k tomu nic nového už léta neřekl, takže to jsem říkal v absolutně jiné situaci. To jsem říkal rok, dva před minulými volbami, kdy jsem říkal, vy pořád mluvíte o tom dostat se do vlády. Já myslím, že to je konečný cíl, ne první cíl. Takže to je můj dlouhodobý postoj, který se dneska nemá smyslu aplikovat na to, co motoristé dělají nebo nedělají. Že pro jejich stranu je velmi obtížné se zúčastnit komunálních voleb. To je naprosto evidentní. Žádná nová strana skoro nemůže obsáhnout 6 tisíc obcí, které u nás máme, a to je obrovský problém. Takže no comments, prostě už se to tak stalo, ta strana si volí nějakou strategii, se mnou nikdo jin z nich nediskutuje a já taky se nepokouším, abych jim tomu něco říkal, ale to je realita.
0: Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji také.
0: To je z dnešního dílu pořadu Napřímo vše. Já děkuji, že jste se dívali a my se na vás budeme těšit samozřejmě zase příště.
2: Dobrý den, přátelé. Tady je speciál podcastu Keci a politika. Mým hostem vlastně není host, protože je to náš reportérka, která sedí naproti mě, naším stálým spolupracovníkem, a my si sem vždycky zveme, když se vrátí z nějaké cesty. V posledních letech nejčastěji z Ukrajiny. Takže vítám šéfku portálu reportérky.cz Lenku Klicperovou. Ahoj.
3: Ahoj a děkuji za pozvání.
4: Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádějí speciál podcastu Keci a politika.
2: Tak, ještě než se dostaneme k té Ukrajině, tak přece jenom minimálně celou Evropu vzrušily zprávy z severoafrické Ceuty a z toho, k čemu tam došlo, těch 60 tisíc migrantů, kteří usilovali o vstup do Španělska. A jak ty to vidíš? Jako invazi, jakoby provokovanou věc, protože vy na reportérkách.cz se zabýváte, kromě válečných konfliktů, se zabýváte taky migračními toky, pašeráckými a převaděčskými mafiemi a podobně. Takže začněme tady touhle aktualitou.
3: Jo, byla to určitě výjimečná událost, která právem teda vzrušila celý svět, hlavně Evropu. A my jsme i chvíli přemýšleli, že se tam rychle ještě vydáme, ale byla to opravdu taková jako rychlá akce a Marko to celkem rychle zvládlo. Takže jsme tam už nedojeli.
2: Maroko nebo Španělsko?
3: No, Španělsko i Maroko, asi dá se říct oboje. A protože ti migranti, kteří připluli do Ceuty, byli velmi rychle vráceni, takže tam určitě musela být spolupráce mezi složkami obou dvou těch států. Teď tam aktuálně ještě nějací migranti stále jsou, ale už je to hrstka proti tomu množství, které tam připlulo. A to je ale jako výjimečná událost, která se doufám nebude opakovat. Kdo za ní stál, to ještě uvidíme. Jestli to byly pašerácké skupiny, které by na tom samozřejmě v případě, že by se podařilo ty migranty nějakým způsobem přes to moře dostat do Španělska, tak by na tom vydělávali obrovský peníze. Protože za jednoho migranta si můžou inkasovat až 200 tisíc korun za tu cestu. To jsou jako velké částky. Takže když se člověk ptá tím klasickým cui prodest, tak samozřejmě by na tom profitovali nejvíc tady ty převaděčské mafie. A to už nejsou nějaký jako nazdárci, který někde sedí a čekají, koho tam uloví. To je prostě systém propracovaný velmi dobře, který začíná už v afrických vesnicích, kde jsou naháněči a navíc jako dneska už pracují se sociálními sítěma, protože opravdu každý už dneska i v Africe vlastní nějaký levný čínský telefon, má na něm všechny ty sociální sítě a přes ně už se dají vlastně ty lidi verbovat do těch služeb, těch převaděčů, kteří je potom dostanou, anebo taky nedostanou.
2: Jasně.
3: Do Evropy.
2: Jedna verze ale toho, co se stalo před pár dny, je, že to vyprovokovali, že to vyprovokovala marocká strana nebo její ozbrojené síly, že se to podobalo tomu, co dělal turecký Erdogan vůči Řecku, že tam naháněl migranty ze Sýrie, nebo to, co dělali Bělorusové vůči Polákům, kdy vyloženě sváželi z Blízkého východu letadly lidi, kteří pak dovedli na tu polskou hranici, a tehdy se mluvilo prostě vlastně o hybridní válce vůči Polsku. Mělo to, myslíš, tenhle ten ráz? Je to srovnatelné s tímhle?
3: No určitě, je to prostě, ta migrace v současnosti už stává prvkem nátlaku na různé vlády. A je to vlastně nástroj k pozměňování té geopolitiky ve světě dneska, což je hrozný a měli bychom si to uvědomit víc, že tady už nejde jenom o to, že nějakých pár lidí, kteří prchají před politickým pronásledováním nebo před válkou, tak někam migrují, od někud někam, ale tady je to vlastně způsob, jakým se dá tlačit na většinou evropské vlády. My budeme tím, kdo s tímhletím bude muset bojovat. A měla by s tím Evropa mnohem víc začít pracovat, minimálně v tom, nastavit nějaká jasná pravidla celoevropská, ne aby každá ta země měla jiná pravidla, jinak se k tomu stavila. To je, myslím, pro Evropu jako celek dost nevýhodný.
2: Tam je třeba říct, že tam sehrál obrovskou roli to, že když se Španělsko v roce 1975, když padl Frankův režim, tak se vzdalo oblasti, která se jmenovala Západní Sahara, kterou anektovalo právě Maroko. A Západní Sahara je takovým, že je tam asi 500 000 lidí a je to takové území, který řada států uznává, nebo uznává boj těch lidí tam za samostatnost. Řada lidí, například Spojené státy, zase uznávají, že je to součástí Maroka. A Španělé, hlavně tahle ta vláda, Sanchezova vláda, příliš podle mínění dnešní marocké vlády příliš naslouchají těm hlasům po, dejme tomu, boji za nezávislost té západní Sahary. Takže to má ještě tyhle ty jako vlastně konotace. Vedle leží Alžírsko, které podporuje boj za samostatnost té západní Sahary. Je to hlavní protihráč toho Maroka. Takže ona se z toho ti vlastně, tam už nejde najednou, najednou jako by nešlo o migraci. Najednou jako by jde o za prvé geopolitické boje a za druhé, a to jsi tady možná řekla, že výrazně ekonomicky slabší státy drží pod krkem výrazně ekonomicky silnější evropské státy, což je jako nový jako prvek. Že?
3: Takže většinou ta migrace má velký ekonomický význam i pro tu zemi, odkud ti lidé migrují. Protože oni, když se dostanou do Evropy, ať už legálně nebo nelegálně, většinou nelegálně, ročně přijíždí do Evropské unie zhruba 250 tisíc nelegálních migrantů, kteří se potom začleňují do té šedé ekonomiky.
2: Což je dolní hranice, mám pocit.
3: Ještě. No, tak řekněme, ať to nezní až tak děsivě. Tak je to pořád 250 000 lidí. Pořád je to daleko méně než v roce 2015, kdy jsme tady měli jako tu obrovskou migrační krizi, kdy za rok přijelo přes 1 000 000 migrantů, tehdy zejména ze Sýrie. Dneska i to národnostní složení těch migrantů je úplně jiný. Dneska tam dominují Bangladešané, Pakistánci, pak lidé hodně ze západní Afriky, Afgánci. Už to není
2: Egypťané ještě.
3: Egypťané, ano, přesně tak.
2: Už což to nejsou ti což lidi, jsou teda země, kde nejsou zrovna válečné konflikty.
3: No, ještě tam, myslím, Súdán, dobře, tak tam je ta situace jako velmi složitá, tam by se to dalo určitě na to aplikovat, že to je země, kde se válčí, kde se děje genocida. Takže tam je to určitě jiný případ, ale zejména ty země západní Afriky, to nejsou žádné, odtud neprchají lidé, kteří jsou ohroženi válkou, ani nějakou dramatickou chudobou. Oni prostě chtějí jít za tím lepším, chtějí se mít jako dobře v Evropě. A samozřejmě se očekává, že oni budou potom posílat zpátky do té své země původu svým rodinám peníze, což je jako důležitý příjem těchto afrických ekonomik. Takže pro ně je to vlastně výhodné vyslat někam jako co nejvíc migrantů, aby se jich co nejvíc uchytilo v těch evropských zemích a z toho potom mohli financovat část vlastně HDP.
2: Zajímavé je to Maroko, kde vládne 27 let ten Muhammad VI., který na rozdíl od svého otce, který to vedl jako zemědělskou zemi, tak on to hodně zprůmyslnil. A to HDP na hlavu se tam zdvojnásobilo a dneska vlastně už je to jako tak jako docela dobře fungující země, až na to teda, že je to absolutní monarchie a že tam nejsou žádné volby a že se tam, že se tam prostě postupuje podle toho, kdo je koho syn a podobně. Říká se, že v té vládě Maroka jsou většinou spolužáci toho Muhammada VI. Ze střední školy a tak dále a tak dále. Tisíce historek rozhodně.
3: Jo, tak rozhodně to je Afrika, no.
2: Není to klasická opozice, není tam klasická, neexistuje tam klasická opozice jako v parlamentních demokraciích a tak dále a tak dále. Čili na tom bych našel tisíce věcí a zase není to země, kde by umírali lidé hladem.
3: No není a jistě těch 60 tisíc migrantů, kteří teďka připluli do té Seuty, tak nebyli političtí uprchlíci, kteří asi nečelili politickému pronásledování.
2: To bys možná mohla na začátek definičně říct, jaký je rozdíl mezi, jako ty vidíš rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem, protože i z hlediska mezinárodního práva jsou to odlišný.
3: Určitě, tak samozřejmě
2: termíny.
3: Pořád ve světě je spousta konfliktů, odkud lidé prchají, pochopitelně, protože když ten konflikt, zejména když trvá dlouho, tak se skutečně tam nedá hovořit o nějakým bezpečným prostředí, tak je pochopitelné, že část lidí minimálně se zvedne a jde hledat svoje štěstí jinam. A to jsou samozřejmě váleční uprchlíci, kteří mají absolutní nárok na ochranu, na přijetí, na poskytnutí azylu, prostě veškerou pomoc, kterou jsme jim schopni poskytnout, protože na tom si myslím, že pořád ještě stojí nějaký evropský hodnoty na pomoci někomu, kdo je v takovéhle situaci. To je jedna věc. Pak jsou samozřejmě političtí uprchlíci, kteří čelí doma v nedemokratických režimech pronásledování. To je samozřejmě taky úplně bez debat. A to třeba mě mrzí, že z vlastní zkušenosti vím, že i v Česku to mají jako velmi těžký tyhle lidi. Přitom jako koho už víc bychom měli chránit a navíc, když jsou to lidi, kteří budou evidentně přínosem pro Českou republiku. Jo. Jsou to lidé většinou vzdělaní, jsou to lidé pracovití, jsou to prostě normální lidi, kteří chtějí normálně žít a prchají někde před nějakým systémem. Bělorusové třeba tady v Česku. Obrovský problém získat pro ně české občanství. Tam se jako proč, jo? Co je tak, jako jasně,
2: no,
3: musíme prověřit.
2: Získat české občanství je problematické i pro nám absolutně blízké Slováky, protože udělat ty zkoušky, jak nám říkal jeden náš jako kolega, tak to by neudělalo 2/3 Čechů, jo? Třeba
3: no,
2: zkoušky z češtiny.
3: Bělorusa, který je udělá úplně levou zadní a stejně to české občanství nemá a furt se váhá a furt někdo jako přemýšlí, proč mu to nedat, jo? Přitom on je jeden z nejlepších odborníků na dronovou válku a to si myslím, že by Česko teda mohlo velmi potřebovat. No to je jedno, to jsem odbočila. Takže to jsou tady ty dva typy lidí, kteří mají podle mě naprosto jednoznačný nárok na ochranu.
2: No a já bych tě do toho teda ještě skočil. Mluvili jsme teda o tom, že tyhle ty akce taky vyprovokovávají vlády těch států, že to vyprovokovávají převaděčské skupiny, které jsou často navázané na evropské nevládní organizace, ale pak je tam ještě to, co jste ve svých článcích jako zdůrazňujete, role sociálních sítí, což ano, je ano. Zase faktor úplně nezávislý na politice. Jak bys to ty viděla?
3: To si myslím, že je přesně to, co vyprovokovalo ten masový exodus po moře těch Maročanů do Seuty, že najednou byly sociální sítě zaplaveny doslova různými hesly. Když teď pojedete, nic se vám nestane, nemáte vlastně žádný riziko, jenom tam musíte doplavat, tak proto oni si vzali nakonec i ty kruhy, aby aspoň nějaký kousek jako doplavali, aby prostě jako přibyli do té Seuty po moři, to bylo jako podle těch proklamací na sítích, to byla právě tady ta podmínka, úplně absurdní, pak tam byly ty úplně absurdní obrázky, kde se viděl prostě z moře vystupující mladý muže, který měli kolem pasu nafukovací kruh, až to jako vypadalo úplně tragikomicky. No a ty sítě hrajou samozřejmě strašlivou roli nejenom v tomhletom případě, ale v celkově v té migraci a v tom, jak ty pašerácké skupiny vlastně verbujou ty lidi do jako svoje klienty v podstatě, že jo. Protože oni s těmi sociálními sítěmi umí velmi dobře pracovat. Je asi mylná představa mnoha lidí ještě tady v Česku, že v Africe jsou pořád 100 let za opicema a že nikdo nemá telefon, protože je tam chudoba. Ale jak už jsem říkala na začátku, ti lidé prostě mají mobilní telefony. Afrika je zaplavená levným čínským zbožím, protože jsme celou Afriku popustili vlastně tomu čínskému vlivu, takže tam samozřejmě ekonomicky ona na tom dneska má prostě tu Afriku pod kontrolou ekonomicky. A ať už jde o těžbu všech možných nerostných surovin, tak i tady tu ekonomickou stránku, že tam prostě dodává to zboží a zaháčkovává si vlastně ty trhy i do budoucna. Což je velmi chytrý, protože Afrika je stále rostoucí kontinent, stále se tam rodí nepoměrně víc lidí než v Evropě, takže jsou to budoucí jako rostoucí trhy. A to je samozřejmě potenciál a Evropa se ho vzdala už před 20 lety.
2: Pojďme k těm sociálním sítím. Existuje taková krásná kniha, jmenuje se to, má titul Fáma, nejstarší médium v dějinách lidstva. A já mám pocit, že ta role těch fám, které byly předávány prostě ústně a v médiích, tak se přenesla na sociální sítě. Často jsou to jako, to má ráz jako dezinformací, že to chce vyvolat určitou akci. Tohle teda máš ty na mysli, jo, že na těch sítích
3: no to funguje
2: vzniká.
3: V principu asi stejně jako třeba proruské dezinfo. Jsou to prostě tisíce a tisíce zpráv, které zaplavují z nějakých i možná profesionálních call center nebo těch, no asi tak bych to řekla, call center, který zaplavují prostě ty sítě tady těma rychlýma výrokama. Pojďte rychle, teď máte možnost změnit svůj život, nic se vám nestane, nemáte vlastně žádný riziko. A
2: vy v jednom článku píšete tady, mezi mladými Maročany se na sociálních sítích začaly šířit zprávy, že Španělsko otevřelo hranici a že ten, kdo do Ceuty připlave, nemůže být vrácen. Nahrál tomu nový španělský zákon, podle kterého se s lidmi, kteří doplavou po moři, musí vést individuální řízení o návratu.
3: Ano, to je prostě krásná fáma, která plus minus nějak zapadá do nějakého rámce, co se vlastně děje v tom Španělsku. No a ti lidé jsou samozřejmě jako velmi náchylní tomu věřit, takže pak se jich seberou 10 000 a prostě jdou to zkusit.
2: Pak je tam ještě ten jeden faktor, který vy tam rozebíráte, a to nejenom převaděčské mafiánské sítě, ale taky výrobci falešných dokladů. No. A vy tam uvádíte, že jsou na území Řecka.
3: Ano.
2: O co se jedná?
3: Tak v Řecku tam se uchytily tyhle ty skupiny nejdřív, protože to byla země na té balkánské trase, kudy šli vlastně Syřané už od toho roku 2015. No a to jsou mafie specializované na výrobu falešných dokladů, s kterými se pak už ti migranti, kteří zahodí ty svoje starý pasy, protože není žádoucí, aby je někdo mohl identifikovat a případně potom prověřovat. No a za velký peníze, 100 000 až miliony někdy, se dá v Řecku v tady těch padělatelských dílnách koupit úplně cokoliv. Od vysokoškolského diplomu přes řidičák, samozřejmě pasy. Záleží jenom, kolik peněz prostě máš k dispozici.
2: No a jako řešení navrhujete rozbíjet pašerácké sítě, sjednotit azylová pravidla, zrychlit návraty lidí bez nároku na ochranu a snížit motivaci vydat se na cestu. Je to reálný?
3: Tak nebo měli bychom se o to snažit. Jo. Jasně, že to nepůjde hned, jo, ale měli bychom se fakt v rámci Evropské unie stanovit jednoznačná pravidla, jak se teda budeme jako Evropa chovat. Protože to není jen, migrace není jenom problém jižní Evropy, že jo? Protože ti lidé v těch zemích nechtějí zůstávat. Oni nechtějí žít ve Španělsku, oni většinou chtějí jít potom dál někam do Německa.
2: Říct, to je třeba říct. Ono se tomu, my jsme tady před půl rokem s Petrosem měli ten pořad a já jsem mu říkal, že v německá média jsou zaplavena články o tom, že se bojí, že se tam přesune těch, já nevím, 700 tehdy oni mysleli, že to bude nějakých 700 tisíc lidí, kterým, která, z nich španělská vláda vyhlásila, že ty nelegální migranty z nich udělá legální, dá jim nějaké doklady. A oni tehdy mysleli, že to bude 700 tisíc lidí, bylo to nakonec milion. A Němci se strašně báli, že budou migrovat, oni to popisovali slovy migrovat do našich sociálních systémů. A uvidíme teda, co se stane vlastně.
3: Určitě, já si myslím, že část jako bude hledat svoje zabezpečení někde jinde mimo to Španělsko, protože jasně, já chápu Sanchezovu strategii ohledně toho, že Španělsko vymírá, je tam potřeba nějak doplňovat tu pracovní sílu. Na jedné straně se tohle dá taky samozřejmě chápat. Ale pak jsou tady ty oprávněné otázky, jestli tohle zrovna bude ten správný lék.
2: On to dělá i z ideových důvodů, jo, protože jeho retorika je úplně odlišná od mainstreamové dneska retoriky Evropské unie. On se pořád jako kdyby byl v roce 2013.
3: No právě, no a tohle je prostě, jako každá ta země má úplně diametrálně jiný.

0: je těžko vlastně, jak prostě komunikovat, že ne všichni Afričané můžou žít v Evropě.
1: No, minimálně zatím ne, jo, protože opravdu se ukazuje, že ta nekompatibilnost vlastně těch kultur je jako velmi nebezpečná. Jo. Já neříkám, že se to aplikuje na 100% těch migrantů, ale známe ty tragické případy, nebo v Německu myslím si, že je docela už jako na denním pořádku, že jsou tam nějaké násilnosti právě ze strany migrantů. Dlouho se to tajilo, dlouho se tajila totožnost těch útočníků, vzrostl počet znásilnění. A to jsou všechno jako faktory, které bychom neměli úplně ignorovat a mávnout nad tím rukou, jakože dobře, v tom množství je nějaký procento těchto těch kriminálních živlů.
0: Co si má myslet normální člověk, když vlastně vidí teď tu Ceutu a vidí, že z těch 60 tisíc, co tam proniklo, tak já nevím, 58 tisíc jsou muži ve věku mezi, já nevím, 16 až 30 lety.
1: No samozřejmě to je celkem logický a vychází to z toho právě, co jsem říkala na začátku, že ty rodiny, které většinou platí tomu migrantovi tu cestu, nebo se na něj skládají, protože to je hodně peněz, málo kdo si to může dovolit jako sám zaplatit.
0: Teď mluvíme o mafii a o jejich taxách,
1: Ne, ne,
0: jo?
1: ne,
0: Ne,
1: ne, ne, ne.
0: ne. O čem?
1: To funguje tak, že když ten mladý muž chce se dostat do Evropy, tak musí zaplatit těm převaděčům. A ty peníze
0: No,
1: někde musí
0: to jsou
1: vzít.
0: mafie.
1: No dobře, ale
0: Nebo
1: on je někde musí vzít, aby je
0: jo,
1: mohl dát
0: jasně.
1: té mafii. A to, kde je bere, tak je jeho rodina, nebo širší rodina, nebo dokonce i celý klan. Takže oni se prostě na ně složí, aby on mohl doputovat do Evropy a pak, aby jim mohl zpátky posílat celý život ty peníze a oni z nich mohli
0: Vy
1: žít.
0: jste v jednom článku dokonce psali, že ty převaděčské mafie jim dávají něco jako, já nevím, leasing nebo půjčku, kterou oni ti lidé v té vesnici pak
1: No,
0: splácí.
1: je to obrovský biznis a z pochopitelných důvodů potom
0: Hypotéku.
1: musíš jako vybrat mladýho muže, který nemá závazky, nemá žádný děti a je větší pravděpodobnost, že se na tom černém trhu uchytí a začne tam pracovat. Když tam vyšleš ženskou se dvouma dětma, no tak to asi fungovat nebude, že?
0: A v té zemi, do které přijedou, to samozřejmě vyvolává jako přečíslení, protože příroda to zajistila tak, že je zhruba 50 na 50 muži, ženy a
1: No.
0: to.
1: No a plus to vyvolává samozřejmě další problémy. Přijedou tam mladí muži z naprosto odlišné kultury, teď vidí ten evropský styl života a prostě nutně to vyvolává tyhle problémy, typu obtěžování žen,
0: Teď
1: znásilňování.
0: jenom přeskočím teda na Ukrajinu, protože na Ukrajině akutní nedostatek pracovní síly, takže tam přichází hodně Indů a já nevím, Pakistánců ne, a Filipínců a podobně. A ty jsi v jednom článku popisovala, že tam dochází i na Ukrajině tady k těmhle těm věcem. Jak, mohla bys
1: No,
0: něco o tom
1: je to
0: říct,
1: tak.
0: když už jsme u tohohle
1: Ukrajinský, ano,
0: tématu?
1: je to vlastně podobný problém. Ukrajinské firmy začaly najímat pracovníky zejména v Indii a nebo na Ukrajinu začaly přicházet tisíce Indů. No a samozřejmě to začalo vyvolávat stejné problémy, na kterých jsou Ukrajinci ještě asi mnohem víc háklivější než my. Nejsou schopni přivírat oči vůbec nad ničím. Takže jakmile se objevily první případy obtěžování žen nebo znásilňování, tak se zvedla opravdu vlna jako nevole Ukrajinců proti tady té politice státu, jako zvát tyhle ty pracovníky. Byť je to samozřejmě logický, že oni tu pracovní sílu potřebují, ale je to jako docela nebezpečný na té Ukrajině i v tom, že to může hnát jako vodu na mlýn těm různým ultranacionalistickým skupinám, které jsou přítomny jak v armádě, tak v tom civilním životě. Prostě tam jsou a tahle ta témata se dají vždycky jako dobře využívat, zneužívat. A myslím si, že Ukrajina bude mít po válce velký jako kupu problémů a jeden z nich bude asi i tento. To soužití té indické skupiny těch pracovníků mužských a Ukrajinců.
0: Co se to s těmi Indy děje? Protože vychází spousta článků o tom, že tohleto chování k ženám mají i v Indii.

0: ti muži.
1: No to je bohužel strast toho kastovního systému, který Indii svírá po tisíciletí.
0: O co tam jde?
1: Protože indická společnost je rozdělená do kast a ty se vlastně nemůžeš mezi těma kastama seznamovat, uzavírat manželství. Musíš vždycky zůstat jenom v té své kastě. A to samozřejmě omezuje navazování těch vztahů, uzavírání manželství, takže tam se fakt často stává, že 40letý muž je stále bez manželky. No a to
0: že na
1: samozřejmě...
0: některý muže se nedostane, když to tak řeknu. Jo?
1: No,
0: nebo...
1: no, no, protože i v Indii se děly a dějí dosud jako dost zrůdné věci. Právě to, já jsem to tam tenkrát pokrývala, dělali jsme na to film. Součástí toho bylo i taková v uvozovkách moc hezká tradice, že když se v některých teda regionech, ne všude, že když se narodí holčička, tak se odnese na skládku a nechá se tam zemřít, protože holčička prostě nemá pro tu rodinu dostatečnou cenu. Tím pádem se tam ta disbalance mezi pohlavími otvírá čím dál víc.
0: A tam ještě to, že oni, když vyvdávají dceru, tak jim musí dávat věno, že jo?
1: No, no, no. Takže,
0: takže to je jako vlastně ekonomicky
1: zatíží. Je to ekonomicky zatěžující pro tu rodinu, no.
0: No
1: takže
0: šílený,
1: a navíc,
0: šílený.
1: Jako když máš teda takovýhle problémy najít si partnerku nebo vůbec jako jakýkoliv sexuální vztah navázat, no tak jak vypadá tvůj život ve 40 letech? Jsi prostě sexuálně frustrovaný. No a takovýhle sexuálně frustrovaný člověk přijde najednou na Ukrajinu, kde vidí spousty krásných blondýnek, velmi pěkně upravených, celkem vyzývavě oblečených, nebo pro nás normálně, ale pro ně je to vyzývavý, že jo.
0: Tak si myslí, že jsou prostitutky, jo, nebo?
1: No jo, jako v jistém nebo... smyslu uvažování ano, jo, jsou to prostě lehce dostupný ženy jo. Pro něj. V jeho očích,
0: což
1: samozřejmě.
0: Což ve skutečnosti...
1: Jo. Ano, je to ten... jako zdůrazňuji, ve skutečnosti to tak není, ale v očích těch lidí to samozřejmě, neříkám, že u všech, ale u části to tak může být.
0: Já bych uzavřel tuhletu migrační debatu o tom, že něco se musí stát minimálně do roku 2030, protože to se bude konat mistrovství světa, který bude pořádat Portugalsko, Španělsko a Maroko. A budou, ono je to spojené s tím, že statisíce lidí takhle jako jezdí vzájemně se dívat na ty svý mužstva, na ty do těch okolních zemí a nedovedu si představit, že by platili za ty 4 roky stejný pravidla, jak platí teď, protože to by taky nová španělská vláda, která přijde po Sanchezovi, tam třeba nevpustila vůbec žádný fanoušky toho Maroka, což zase vyvolá jako vlastně komplikace o regulérnosti toho šampionátu a podobně. Takže minimálně oni budou tlačeni tímhletím fotbalem, aby něco udělali.
1: No vidíš, fotbalem ke zlepšení migrační politiky. To bych nevěřila, že jde jako propojit, ale vlastně proč ne?
0: No je to tak, jako... Pojďme k další věci, k Ukrajině. Ty jsi tam strávila v posledních, válka trvá 4,5 roku a ty jsi tam strávila polovinu času téměř.
1: Jo,
0: nebo
1: no
0: třetinu.
1: Minimálně možná i víc. Jo, já to jako nemám vlastně ani odvahu spočítat, ale hodně času.
0: A musím říct, že když jsem šel do studia, tak jsem viděl krátký rozhovor, který na TV Nova vedla Adéla Snopová, absolutně skvěle to vedla, s bývalým českým prezidentem Václavem Klausem, který ještě po těch letech nebyl schopen vlastně říct, kdo je agresor, kdo koho napadl. A ona mu...
1: Tak to spousta Čechů u nás.
0: Ale ona mu dávala takovou jako opakovanou otázku, ale... Podívejte, bojuje se na území Ukrajiny a Rusko napadlo Ukrajinu a on to odmítal akceptovat. Je to složitější, je přece válka nezačala v roce 2022, Rusové měli velkou starost o ruskou menšinu a já měl pocit jako opravdu, že jsem v roce 1938 a že se tahle ta novinářka baví s nějakým představitelem německého Hitlerova režimu. Jo. Na druhou stranu jsem rád, že někdo je schopen za tenhle názor se postavit a říct ho otevřeně, protože víme, kdo je kdo a řada současných českých vládních politiků dělá to tež, ale nemluví o tom. Mám pocit takovej. Pojďme na Ukrajinu a na to, co když tady seděla naposled, tak hodně se rozebírala Pokrovsk, říkala, že je to klíčové město, kde právě probíhají boje a jestli Ukrajina ztratí tohle město, tak to bude mít jako velmi blbý důsledky, protože...
1: A taky má, ano.
0: A ona ho ztratila.
1: Ano, ano, to už je dlouho.
0: Řekni o tom něco, protože ty jsi tam tehdy říkala, že Pokrovsk je důležitý, protože se tam těží nějaký zvláštní druh uhlí.
1: Koksovatelné uhlí, to ano. Vlastně to uhlí nejvyšší kvality, který je potřeba do těchto metalurgického průmyslu pro zpracování oceli a tak dále. A samozřejmě všechny ty doly kolem Pokrovsku padly do rukou Rusů. Já neříkám, že v nich asi teď můžou těžit, oni samozřejmě Ukrajinci, co mohli, tak zničili, než je museli opustit. Ale prostě ty nerostné zásoby jsou dneska pod kontrolou Rusů.
0: Pokrovské. Oni to nevyhodili do povětří nebo
1: tak
0: nezatopili to?
1: Ono to nejde jako úplně celý, jako samozřejmě některé ty šachty zatopily, co se dalo, tak zničili, vyhodili do povětří, zavalili, ale to tak jako všechno se dá opravit, jenom to bude něco stát, ale zase na druhou stranu ty zásoby jsou tam tak bohatý a tak zajímavý, že to určitě pro Rusko bude zajímavý opravit a začít tam zase těžit, až to bude možný. Teď zatím ne, protože přece jenom ta fronta je ještě relativně blízko, takže asi jako nemá cenu tam teď nic jako na sílu opravovat, nebo dělat jenom takový práce, které jsou třeba v tom podzemí. Ale nicméně Pokrovsk je minimálně od ledna letošního roku v ruských rukou, ač to vlastně ukrajinský a i český média vlastně odmítali nějak jako přijmout. A ještě asi před měsícem jsem někde četla na nějakých pro ukrajinských stránkách, že Pokrovsk přece, jako tam se ještě bojuje, to ještě není vyřešeno. Jo.
0: Tak jak
1: už
0: to?
1: Jako Rusové byli 30 kilometrů za Pokrovskem a tady jsou ještě jako idealisti, kteří pořád věří, snad možná i doteď, že Pokrovsk ještě není ruský. Jo. Mě tohle fascinuje, jo. Nechápu, jako vlastně jim ten, závidím ten optimismus, jo, ale já tam bohužel jezdím velmi často, vidím to tam, jak vypadá ta realita. A bohužel tenhle ten optimismus jako nezdílím, no. Protože Pokrovsk je teda ruský, což ovlivnilo obrovským způsobem dál tu situaci na tom Donbase. Jenom připomenu, že Doněcká a Luhanská oblast jsou cílem, pro Putina je to jeden z cílů teda speciální vojenské operace, která už teda se nějakým způsobem změnila i ve válku, ale když ji vyhlašoval, tak to byla SVO a jedním z jejich cílů, kromě denacifikace a blablabla, tak bylo dobytí Luhanské a Doněcké oblasti. Luhanskou oblast dneska Rusko kontroluje z 99%, Ukrajina tam ještě drží asi 30 vesnic. Je to jako nepodstatný územní zisk, ale jako pořád se nedá říct, že teda má Luhanskou oblast jako Rusko celou 100%. A na té Doněčině tam to se čím dál víc zhoršuje, protože kromě Pokrovsku teď už je jenom otázkou času, kdy pod ruskou kontrolu spadne další významné město, Hornický a průmyslový, což je Konstantinivka. A z Konstantinivky se už zase otvírá cesta na Družkivku, která už je dneska regulérní válečnou zónou. Byla jsem tam před časem a jako nemám taky žádný důvod k optimismu, to město bude zase zničeno. A zase se z něj Rusové budou moc posunovat dál. A za Družkivkou už leží Kramatorsk a Slaviansk. A na Slaviansk jde ještě druhá část jako útoku. A v podstatě už začala teď bitva o toto město. Protože Rusové vstoupili do obce Mikolajevka, která leží asi 5 kilometrů od Slaviansku. A už se začíná vést jako bitva o tuhletu Mikolajevku. Samozřejmě ruku v ruce s tím přichází ničení těch měst Slaviansk a Kramatorsk, protože už tam dolétávají dávno ruská FPVčka.
0: Žijou tam ještě lidé?
1: Jo, že je tam ještě docela dost lidí, i když teď už jako většina uvažuje o tom, že to město opustí. Ale je to pro ně strašně složitý, jo, protože to jsou lidi, kteří tam doteď měli práci, žili i s tím vědomím, že ta města byla nebezpečná. Furt pořád tam dolítávaly nějaký šáhidy, nějaký rakety. Ale teď se to úplně zextrémnilo.
0: Řekni něco ještě víc o tom Slaviansku, protože to je ikonické město. Za prvé je tam nějaký důležitý pro pravoslavný věřící chrám. A za druhé je to město, kde už se bojovalo v tom roce 2014 a nejdříve ho měli Rusové, pak ho měli jako vlastně, pak Ukrajinci vytlačili ty Rusy. A ty jsi tam byla?
1: Jo, já jsem tam strávila strašně moc času ve Slaviansku, protože jsem tam bydlela při bitvě o Bachmut, kterou jsem vlastně 9 měsíců pokrývala.
0: Jak to ti lidé prožívají tam tyhle ty přesuny té fronty?
1: Když jedeš vlastně z Iziumu, tedy od toho severu, od Charkova, Iziumu, do Slaviansku, tak vlastně před Slavianskem je pás vesnic, který jsou už totálně zničený od toho roku 2022, kde teda Rusové se tady snažili dobít Slaviansk. A tyhle vesnice jsou úplně na padrť, jsou zaminovaný, nevrátil se tam vlastně téměř žádný život, až na pár výjimek, kdy se tam teda ti civilisté v tomhletom prostředí zaminovaným začali zase zpátky farmařit, ale dneska už je to killzona, takže se budou muset zase stěhovat pryč. Je to jako vlastně strašně frustrující, jo? Oni tam prostě prožili s nějakou snahou těch pár lidí to svoje živobytí tam zase zpátky vybudovat s vírou v to, že teda už se nebude opakovat vpád Rusů na tohle území, ale evidentně se to opakovat bude. No a Slaviansk jako tady ten pás vesnic před ním je jako velmi zničený, tam je zničený právě jeden pravoslavný klášter, další velmi krásný klášter je kousek od Slaviansku v Svatohirsku, ale ten už byl zničený, to jsem tam byla někdy před 2 rokama a už z něj zbyly opravdu jenom trosky. Ale tahle ta města Slavianská a Kramatorsk jsou spíš jako důležitá pro tu současnou historii nebo moderní historii, protože obě byla vybudována v 19. století, kdy se postavila železnice kvůli nalezištím uhlí v této oblasti a kdy se tam začalo těžit a začaly se tam stavět tady ta hornická města. To platí o Pokrovsku a Konstantinivce, Družkivce. Vlastně všechno v tomhle regionu jsou prostě průmyslové města, které vypadají vlastně skoro stejně. Pak samozřejmě v 50. 60. letech tam začala výstavba těch panelových sídlišť, takže ty máš všechny ty města, prostě jsou v podstatě sídliště, i sousední časy Fjár. Ale jsou to města, které vlastně jako jistým způsobem mají nějaký kouzlo. Všichni, kdo tam jezdíme, kdo jsme tam strávili řadu měsíců, tak to takhle vnímáme. Oni jsou jako poměrně takový rozlehlý, široký ulice, velký park, je tam spousta zeleně, takže i na těch sídlištích je všechno, je tam velký množství stromů. A člověk se tam jako cítí tak nějak dobře, jo? Nebo těžko se to vysvětluje, jo? Protože je to prostě město, které je pořád pod tlakem Rusů a my jsme tam teď byli naposledy v červnu. Ubytovali jsme se na východním okraji města, což je samozřejmě ten cíp města, který je nejblíž k frontě. A my jsme ani nemuseli nikam chodit.
0: Protože tam byly volné byty, nebo proč?
1: No já tam mám už jako známý, který mi pronajímají byty už od začátku války, když jsem v Kramatorsku. A prostě jsou zrovna v tady tom blbým sídlišti úplně na tom východě. Jo. Takže já tam bydlím vždycky a teď jsme se to ještě teda se odvážili risknout a my jsme z okna prostě točili FPV drony, dopady šahídů nebo dopady raket. To bylo všechno, se to dělo jako v těch rozmezí pár ulic kolem nás, takže jako na jednu stranu tam člověk má aspoň ušetřenou práci, že nemusí nikam složitě jezdit, ale na druhou stranu se fakt jako v noci nevyspíš, protože v noci teprve začíná ta velká paráda a velký ohňostroj a to je opravdu jeden výbuch Káby, největší ničitel těchto měst. Jsou právě ty velký naváděný letecký pumy, který jako proti ním není obrany. Nedá, když už jako tu kábu vypustí a ona letí, tak jediný, co můžeš udělat, je někam se skovat do sklepa. Ale potíž je v tom, že v těch panelácích zase moc těch sklepů není, takže lidi prakticky moc nemají kam se schovat. A pak už jenom čekáš, jestli to takzvaně jako jebne do tebe, do tvýho baráku nebo do sousedního. A to je jako právě styl válčení, který používají Rusové a který se jim jako v uvozovkách osvědčil i v tom Pokrovsku.
0: Moc popularity jim to nepřinese, ne? Když takhle útočí na civilní cíle.
1: Proč
0: civilní
1: oni potřebují
0: cíle?
1: Popularitu na co? Oni to potřebují dobít to území, oni tam jim nejde žádný lidi. Oni to prostě chtějí jenom zdecimovat, dobít, rozstřílet, protože to
0: oni
1: samozřejmě
0: nedělají
1: v té válce podstatný.
0: Žádnou propagandu směrem k těm lidem, protože už jednou to vlastně okupovali v tom roce 2014, pak byli vyhnáni. Oni nedělají něco jako, že něco jako zhazujou, aby si získali jako přízeň těch lidí, oni to chtějí skutečně.
1: No chtějí to prostě
0: Dobře, takhle, oni chtějí slaviansky to s lidma, ne? Snad, ne?
1: Ne,
0: vůbec. Oni to chtějí prázdný,
1: jasně,
0: rozbitý.
1: Prostě Ukrajince tam nemůžou potřebovat a tam teď zbyli jenom Ukrajinci, kteří jsou jako plus minus, nebo nejenom, jo, ale je tam většina lidí, kteří prostě chtějí žít v ukrajinském státě a ne v Rusku. Na co by jako
0: a ta ruská menšina už tam
1: lidi,
0: není?
1: Je tam jako část lidí, kterým je de facto úplně jedno, pod jakým státem budou žít, jestli to bude Rusko nebo Ukrajina, oni chtějí jenom prostě, aby měli ty svoje domy zachovaný. Jasně. A mohli tam žít a jim jedno vlastně pod kým, jo. Ale a je tam samozřejmě jako část nějaká, ale úplně malá těch, kteří jsou vysloveně proruský, pracují pro Rusko, předávají koordináty vojenských stanovišť, tak ty tam samozřejmě jsou taky, jo. Ale není jich zdaleka tolik, jak by si tady člověk mohl představovat podle zpráv různých proruských dezinfomédií.
0: Mm-hmm.
1: No ale chci říct jenom, že ta taktika to město zničit je jako důležitá, protože tím zničíš vlastně všechny úkryty pro ty dronaře a vyštveš je vlastně z těch pozic a oni musí jít dál někam si hledat další a tím pádem, jak se jako posunujou, tak oni postupně rozbombardovávají to město, tak přicházejí o ty úkryty. A tímhle způsobem Rusové dobývají ta všechna města na Donbase.
0: Čili ti dronaři, co navádějí ty drony, jsou v některých domech. A oni,
1: no, jasně,
0: Rusové,
1: no, no.
0: Ví podle těch svých jako špionů, kde jsou ty domy, nebo to střílí,
1: ne,
0: jako na, tak jako na zdař Bůh do těch
1: jo,
0: paneláků?
1: Jo, často je to přesně tady ta taktika, že když už jako vím, že dron se mi třeba nemůže vrátit, klesla mu baterka na kritickou mez, tak to prostě jebne někam do nějakého baráku. A je to jedno, jestli tam zrovna jsou vojáci nebo nejsou, protože ten barák jako přestane postupně sloužit jakýmkoliv jako dalšímu vojenskému využití. Takže ta taktika je prostě zničit všecko. Samozřejmě, že oni hledají nějaký známky toho, kde jsou ty dronaři ukrytý, že vždycky musíš mít někde nějakou anténu. A když ji nemáš dobře zamaskovanou, nebo se musíš často pohybovat kolem toho domu, protože musíš jít vypustit ten dron, tak tohle samozřejmě oni sledují a jakmile zachytí tyhle ty signály, že tam někdo je v tom domě, tak to je útok jako hned jako jasný. No.
0: Takže to je, dejme tomu, jedna rovina té války, že Rusové postupují na Donbase. Sice pomale, ale jistě. Jo? Ale
1: no,
0: pak
1: oni totiž ten postup docela hodně zrychlili. To je to, co mě překvapilo.
0: Co to je zrychlili?
1: No, tak
0: jak
1: já
0: se
1: jsem
0: mám představit? Minule jste tady říkala, že jsou to vlastně desítky metrů denně.
1: No, jasně, ale teď najednou udělali třeba 10 kilometrů za den, což je jako obrovský postup. A strašně rychle jde destrukce té družkivky. Strašně rychle oni se posunuli, oni už dneska se ty infiltrační jednotky se fakt dostávají 5 kilometrů od Slaviansku, 5 kilometrů od Krematorsku. A to jsem myslela, že se bude dít třeba až za půl roku. A děje se to teď. Ještě není ani dobytá celá Konstantinivka, i když tam už jako zbývá jenom fakt asi málo. A tenhle ten postup mě jako strašně překvapil, jak oni jsou schopní, zřejmě tam vrhli spoustu posil a jsou schopní opravdu postupovat rychle.
0: Dobře, tak z toho tvého vyprávění vyplývá, že Rusové by měli dobít vlastně celý Donbas?
1: Oni ho dobijou, to jsem si jistá.
0: Jo.
1: A možná to nebude trvat tak dlouho, jak jsem si myslela.
0: A co z toho vyplyne? Takže oni dají do souladu ty svý dnešní hranice, který nějak si řekli, že jsou to hranice toho nového Ruska. dají do souladu s tím, kam došla jejich vojska, co dál, jako půjdou dál?
1: Jo, pokud jim tom nikdo nezabrání, tak půjdou dál.
0: Pak je tam ta jedna věc, že je to trošku dvousečné. Tohle je jedna věc, že oni postupují, ale Ukrajincům, a to asi možná jednostranně akcentují ty česká média, se dařilo přenést tu válku do týlu Ruska.
1: Jasně.
0: To, že jsou, že nedostatek benzínu v Rusku, to je evidentně jasná věc a je to výsledkem toho, těch útoků Ukrajinců na ty ruské energetické a ropné cíle. Takže
1: to je velká věc.
0: Tady jsou prostě dva protikladné věci. Mohla by se na to jako podívat, jako na zvážit jako na těch vahách, co je důležitější, co má větší vliv, co může změnit tu válku. My jsme totiž svědky toho, že každý den dojde prostě k nějakému ukrajinskému útoku na ty ruské strategické cíle. Takže co může rozhodnout tu válku? Tenhle ten postup, o kterém mluvíš, nebo tady tyhle ty sabotážní operace Ukrajinců?
1: Od doby, co existují letadla, tak všechny války vyhrávalo vládnutí vzdušného prostoru. To se zatím nedaří ani Ukrajincům, ani Rusům, ale Ukrajinci jako velmi pokročili v tady těch technologiích. Oni už se dneska vyrábějí svoje vlastní balistické rakety, jsou zatím v testovacím provozu, ale Ukrajinci tvrdí, že už od příštího roku budou vyrábět sériově. To je jako velký pokrok. Jo. A samozřejmě obrovsky pokročili v té dronové válce. Tam se jim daří enormně, vyvíjejí skvělé námořní drony, kterými zasahují cíle v Černém moři, kolem Krymu, vyvíjejí spousty typů dronů od křídel přes FPVčka, pořád ty technologie zlepšují, hlavně to, ty technologie toho spojení, který je klíčový k tomu všemu. Pracuje se samozřejmě s umělou inteligencí.
0: No a
1: pozemní drony,
0: narušuje to tu bojeschopnost té ruské armády do té míry, že by například ten postup, o kterém mluvíš, byl zbržděn?
1: No zatím se mi to tak nejeví. No. Jako je hezký přesunout válku samozřejmě do týla nepřítelem. To je dobrá strategie a určitě, když bude trvat, tak jednou se to určitě může nějakým způsobem zúročit. Ale samo o sobě to samozřejmě válku nevyhraje. Jasně, Rusové teď pocítili, bylo to pro ně překvapení, že oni se museli zase na to zadaptovat, ale nesmíme zapomenout, že Rusové jsou strašně rychle schopní se zadaptovat na všechno. A zejména na to, že jsou někde v nějakým nedostatku, jo? Nebo něco musí se někde uskromnit. Jo? To prostě Rusové umí. A teď si představ, že tady Putinova vojska dobydou Slavjansk a Kramatorsk a samozřejmě Putin uspořádá prostě vítěznou televizní konferenci, nevím, jestli někam půjde teda, ale v každém případě to mediálně využije jako ve svůj prospěch. A Rusové rázem zapomenou na to, že se nemohli koupit benzín dostatečně, nebo že prostě jim to omezilo dovolenou. A prostě ten jejich jako nacionalismus, který je v nich asi vrozený, nebo já nevím, tak tohle to úplně přebije. Ale úplně, to no jsem si jistá.
0: To je věc propagandy.
1: Ano, ale... a tu prostě Putin umí skvěle.
0: Ale ta otázka teda byla, jestli to může snížit bojeschopnost tyhle ty útoky v týlu nepřítele té celkově té armády.
1: Jako nemyslím si, že dlouhodobě jako jenom nedostatek benzínu nebo nafty to asi nedokáže. Jako jasně, částečně to může někde zbrzdit postup nebo vytvořit problémy s logistikou, ale já si myslím, že se Rusové na to postupem času zadaptují. Tak jako se adoptovali.
0: No a tak samozřejmě Ukrajinci můžou přijít taky s jiným typem zbraní, že jo?
1: No to já doufám, že i přijdou, jo?
0: Což
1: že
0: se děje teda měsíc od měsíce a musím teda říct, že ten technologický pokrok, který dělají Ukrajinci, tak připomíná přesně druhou světovou válku a to, co se dělo v tehdejším Sovětském svazu a hlavně ve Spojených státech, kdy každý měsíc bylo něco nového objeveno, obrovské prostředky
1: no,
0: byly dávány
1: to
0: do
1: děje,
0: těchto věcí.
1: Přesně to se děje na Ukrajině.
0: Což se pak odrazilo taky i v tom civilním životě po druhé světové válce.
1: No. Ale co je druhá věc, která rozhodně nehraje Ukrajincům do karet, tak to je naprostý nedostatek střel Patriot do protivzdušné obrany. A to bude obrovský problém v nadcházející zimě. Protože tím, že Donald Trump zahájil to naprosto zbytečný a úplně zoufalý tažení proti Íránu, v kterým už vyplýtval podle odhadů asi 80% všech zásob střel Patriot, tak zrovna včera, myslím, mluvil se Zelenským a odmítl mu jakýkoliv střely typu Patriot dát. Nebo prodat, nebo cokoliv. Jo. Prostě ty střely nejsou. I kdyby nakrásně jako Trump se rozhodl, že zachrání Ukrajinu a že spasí životy civilistů, který budou ztraceny během té kampaně, kterou Rusko povede celý podzim a celou zimu, tak prostě ty střely Patriot nejsou.
0: No ale tam byl nějaký slib, že si to, že dají Ukrajincům ten návod, jak to vyrábět, ale to, no. není přes noc.
1: Tak
0: že
1: to jim nevyřeší situaci nejmín další 4 roky. Hmm. To prostě do té doby zemře tolik civilistů, protože jako ruský balistický rakety se dají sestřelovat v podstatě jenom tímhletím typem střel. A těch střel je kritický nedostatek a na Ukrajině prostě nejsou. Včera se odehrál obrovský útok na Kyjev a Ukrajinci nebyli schopni sestřelit ani jednu z těch balistických raket a ty tam napáchali obrovský škody. Tohle je prostě strašlivá věc a jako mě to neuvěřitelně vytáčí, protože tenhle ten člověk, myslím teď tím amerického prezidenta, prostě rozpoutal úplně zbytečnou válku, úplně zbytečnou, která nikomu nic nepřinesla, tím méně jemu. Jenom posílila vlastně režim v Íránu. Íránci se na něj dívají jako na srandovního dědečka, dělají kiš-kiš, jako seš úplně blbej, že? A vyplejtval si tady všechnu munici a přitom nám stačí prostě kontrolovat pár drony Hormuz a seš prostě vyřízený. A tomu chlapovi to vůbec nedošlo, jo, předtím, než do té války šel. Já vím, že ho varovali určitě jeho poradci, protože ty nejsou tak hloupí. Jo. Ale on přesto prostě dal ten rozkaz tady tu kampaň začít a v důsledku toho teď budou umírat Ukrajinci a bude jich umírat hodně.
0: Pak je tam jedna věc, která je, dejme tomu, nadějnější než ty věci, které popisuješ. Před pár dny se stal novým šéfem ukrajinské armády, jmenuje se Drapaty, je mu 43 let. Je to člověk, který si získal první válečné ostruhy už v těch prvních konfliktech s Rusy v roce 2014. Má za sebou úžasný válečný životopis, není to žádný jako srab. Jak tohle může změnit tu situaci?
1: V situaci armády ukrajinský by to mohlo zlepšit, ale musí tady být samozřejmě ještě součinnost s ministerstvem obrany a my pořád nevíme, jak dopadne ta situace kolem odvoleného ministra Fedorova, který je na Ukrajině velmi populární a který byl odvolán kvůli sporům s tehdejším hlavním velitelem ukrajinské armády Alexandrem Syrským. Teď je Syrský odvolán.
0: A na jeho místo teda přišel ten Michail Drapaty.
1: Na jeho místo přišel Drapaty, což je v pořádku, to určitě spousta Ukrajinců a i vojáků kvituje, protože Syrský byl zastáncem takový ty ještě jako sovětský taktiky, často se mu přezdívalo řezník, že prostě neměl jako moc chuť se zabývat šetřením životů. Spousta lidí v něm viděla dokonce i proruského špiona, protože on vystudoval v Moskvě, žil v Rusku. Takže ten nebyl opravdu oblíben a navíc se mu teda úplně nedařila mobilizace. Ale to je samozřejmě i věc toho ministerstva, byť ty oddíly TCK spadají pod pozemní síly.
0: To chci říct, že ten Drapaty je naopak přívržencem nových technologických řešení, který už zaváděl v té armádě. No, no. druhá věc je, že on
1: No.
0: řekl, že jedna z prvních věcí, kterou musí udělat, je spravedlivé a
1: Ano.
0: funkční mobilizační jako pravidla.
1: Přesně tak, protože to je to, co v současné době ukrajinský vojáky, který bojují, trápí nejvíc.
2: Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Stínová banka, která vládne světu. Na světě existují dva typy elitních klubů. Prvním jsou exponované kluby, které jsou široce medializované a představované veřejnosti. Tím je například Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Druhé kluby jsou naopak maximálně utajované. Mezi ně patří například Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise nebo skupina Bilderberg. Ty jsou součástí snah o globální řízení všech kontinentů. Ještě tajnější je ale klub peněz, o kterém panuje v masmédiích ohromující mlčení. Mnozí si myslí, že matkou všech bank je britská Bank of England. Jiní zase, že má hlavní slovo americká federální rezervní banka nebo Wall Street. Ti všichni se ale pletou. Existuje jiný, elitnější klub v neviditelném a průzračném peněžním světě. Tento nejexkluzivnější klub na světě má 18 členů. Jeho členové se scházejí každý druhý měsíc v neděli večer v 19 hodin v konferenční místnosti E v kruhovém věžáku, z jehož oken je vidět na hlavní bazilejské nádraží. Jejich diskuze trvá hodinu, možná hodinu a půl. Schůzka končí, asistenti odcházejí a ti, kteří zůstávají, se odebírají na večeři do jídelny v 18. patře. Jsou si právě jistí, že jídlo a víno budou vynikající. Při jídle, která trvá až do 11 hodin večer nebo do půlnoci, se odvádí skutečná práce. Protokol a pohostinnost, zdokonalované skoro po jedno století, jsou bezchybné. Všechno, co se řekne u jídelního stolu, se nesmí opakovat jinde. Kolem jdoucí by poznali jen málo z těch, kteří si pochutnávají na exkluzivních pokrmech. Patří mezi ně řada nejmocnějších lidí na světě. Téměř všichni jsou centrálními bankéři. Přijeli do Bazileje na zasedání hospodářského poradního výboru Banky pro mezinárodní platby. Je to matka všech centrálních bank. Mezi jeho nedávné členy patřili například Paul Volcker nebo Ben Bernanke, předsedové amerického federálního rezervního systému, Mervyn King, guvernér Bank of England, Jean-Claude Trichet a po něm Mario Draghi z Evropské centrální banky, Zhou Xiaochuan z Bank of China a guvernéři centrálních bank Německa, Francie, Itálie, Švédska, Kanady, Indie nebo Brazílie. Bývalý guvernér Bank of England Mervyn King byl kromě jiného také předsedou orgánu ECC. ECC, které bývalo známé jako zasedání guvernérů zemí G10, je nejvlivnější z mnoha setkání švýcarské banky pro mezinárodní platby. Je přístupné pouze malé vybrané skupině centrálních bankéřů z vyspělých ekonomik. ECC vydává doporučení ohledně složení a organizace tří výborů Banky pro mezinárodní platby, které se zabývají globálním finančním systémem, platebními systémy a mezinárodními trhy. Výbor také připravuje návrhy pro zasedání o globální ekonomice a řídí jeho program. Toto setkání začíná v pondělí ráno v 9:30 v místnosti B a trvá 3 hodiny. Mervyn King tu předsedal guvernérům centrálních bank 30 zemí, které se považují za nejdůležitější pro světovou ekonomiku. Kromě těch, kteří byli přítomní na nedělní večeři, se pondělního zasedání účastní například zástupci Indonésie, Polska, Jihoafrické republiky, Španělska a Turecka. Guvernéři z 15 menších zemí, jako je Maďarsko, Izrael a Nový Zéland, mají právo zasedat jako pozorovatelé, ale obvykle nemluví. Guvernéři z 3. stupně členských bank, jako jsou Makedonie, Česko nebo Slovensko, se zasedání účastnit nemohou. Místo toho si musí o přestávkách na kávu a jídlo sbírat střípky informací.
Guvernéři všech 60 členských bank této švýcarské bankovní matky si pak v jídelně v 18. patře vychutnávají oběd formou bufetu. Tuto jídelnu navrhla švýcarská architektonická kancelář Herzog & Demeron, která postavila stadion Ptačí hnízdo pro olympijské hry v Pekingu. Ve 14 hodin se centrální bankéři a jejich asistenti vracejí do místnosti B, kde se koná schůzka guvernérů. Na ní se projednávají důležité záležitosti, dokud schůzka v 17 hodin neskončí. Vedení Švýcarské banky pro mezinárodní platby se snaží, aby atmosféra byla přátelská a klubová po celý víkend. Banka zajišťuje flotilu limuzín, které guvernéry vyzvedávají na letišti v Curychu a přivážejí je do Bazileji. Pro guvernéry národních bank, kteří dohlížejí na různé typy a velikosti národních ekonomik, se organizují oddělené snídaně, obědy a večeře, takže se nikdo necítí vyloučený. Všichni guvernéři, přítomní na dvoudenním setkání, mají zajištěnou naprostou důvěrnost, diskrétnost a nejvyšší úroveň bezpečnosti. Guvernéři mají k dispozici vyhrazenou kancelář a potřebný podpůrný a sekretářský personál. Švýcarské orgány nemají nad prostory banky pro mezinárodní platby žádnou soudní pravomoc. Banka byla zřízená mezinárodní smlouvou a je chráněná dohodou o sídle se švýcarskou vládou z roku 1987. Požívá tedy podobné ochrany, jaká se poskytuje sídlům OSN, Mezinárodnímu měnovému fondu a diplomatickým velvyslanectvím. Švýcarské úřady potřebují ke vstupu do budov této banky povolení. Švýcarská banka pro mezinárodní platby má právo komunikovat v šifrách a odesílat a přijímat korespondenci v taškách, na které se vztahuje stejná ochrana jako na velvyslanectví. To znamená, že je nelze otevřít. Banka je osvobozená od švýcarských daní. Její zaměstnanci nemusí platit daň z příjmů ze svých platů, které jsou obvykle velmi štědré. Mimořádná zákonná privilegia banky se vztahují i na její zaměstnance a ředitele. Vrcholoví manažeři mají zvláštní postavení, podobné postavením diplomatů. To znamená, že jejich zavazadla se nemohou prohledávat, pokud neexistuje důkaz o zjevném trestném činu. I jejich doklady jsou nedotknutelné. Guvernéři centrálních bank mají během pobytu ve Švýcarsku stejný status. Všichni bankovní úředníci jsou podle švýcarského práva doživotně imunní za všechny činy, které provedli při výkonu své funkce. Sídlo banky má špičkové energetické systémy s několika záložními zdroji, vlastní zdravotnické zařízení a dokonce vlastní protiatomový kryt. Majetek banky není podle švýcarského práva předmětem občanskoprávních nároků a nemůže být nikdy zabavený. Tato švýcarská banka je vedená v přísném utajení. Zápisy, program jednání a aktuální prezenční listina ze zasedání globální ekonomiky nebo hospodářské rady se v žádné podobě nezveřejňují. Nenechme se zmást archivem a výročními zprávami, které si můžeme stáhnout ze stránek banky. Jde o kompilace a analýzy informací, které jsou už veřejně dostupné. Podrobnosti o vlastní hlavní činnosti banky, včetně velké části bankovních operací pro její klienty, tedy centrální banky a mezinárodní organizace, zůstávají tajné. Tato tradice privilegovaného utajení sahá až k založení banky. Jaký význam to má pro nás ostatní? Bankéři se důvěrně scházejí od doby, kdy byly vynalezené peníze. Centrální bankéři se rádi považují za velekněze financí. Za technokraty dohlížející na tajemné měnové rituály a finanční liturgii, které rozumí jen malá, samostatně vybraná elita. Tato úzká skupina řídí měnovou politiku ve světě. Řídí přísun peněz do národních ekonomik. Stanovují úrokové sazby a rozhodují tak o hodnotě našich úspor a investic. Rozhodují o tom, zda se zaměříme na úspory nebo na růst.
jejich rozhodnutí utvářejí naše životy. Vydejme se proto na záhadnou cestu poznání, kde se ková skutečná moc světa. Moc peněz. Peníze a jejich nekonečné dluhy a úroky jsou skutečným otroctvím civilizací. Kdo stojí za oponou tohoto skrytého světa? Kdo buduje novou architekturu nadnárodních financí? Kdo jsou lidé, kteří se pohybují mezi Švýcarskou bankou pro mezinárodní platby, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, centrálními a komerčními bankami? A jak peníze efektivně likvidují národní suverenity? Finanční makléři, ekonomové a profesoři finančních škol také mlčí. Proč panuje o této bance takové ticho?

Ve zkratce, co musíme vědět o matce všech bank? Banka pro mezinárodní platby je hostitelem velké části praktické a technické infrastruktury, kterou globální síť centrálních bank potřebuje k hladkému fungování. Má dvě propojené obchodní místnosti v Basilejské centrále a v regionální kanceláři v Hongkongu. Banka pro své klienty nakupuje a prodává zlato a devizové prostředky. Zajišťuje správu aktiv a v případě potřeby zprostředkovává krátkodobé úvěry centrálním bankám. Banka také udržuje směnné kurzy v přijatelných pásmech, aby se zajistila hodnota měny a tím i plynulý mezinárodní obchod a pohyb kapitálu. To je klíčové zejména v globalizované ekonomice, kde trhy reagují v mikrosekundách a vnímání ekonomické stability a hodnoty je téměř stejně důležité jako samotná realita. Banka také pomáhá vykonávat dohled nad komerčními bankami, ačkoliv nad nimi nemá žádné zákonné pravomoci. Basilejský výbor pro bankovní dohled reguluje kapitálové požadavky a požadavky na likviditu komerčních bank. Jak se stalo, že tak obrovská moc byla koncentrovaná právě do této švýcarské banky? Pochopení této záhady nám otevře dveře k vnímání toho, jak funguje současný globální svět a co ho utváří. Švýcarská banka pro mezinárodní platby byla založena v roce 1930. Údajně byla založena v rámci Youngova plánu, aby spravovala německé reparace za první světovou válku. Hlavními architekty banky byli Montague Norman, který byl guvernérem Bank of England, a Hjalmar Schacht, prezident Říšské banky. Zakládajícími členy byly centrální banky Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Belgie a konsorcium japonských bank. Akcie byly nabídnuté také americkému federálnímu rezervnímu systému, ale Američané, podezřívaví vůči všemu, co by mohlo narušit jejich národní suverenitu, jejich přidělení odmítli. Místo toho se akcií ujalo konsorcium komerčních bank JP Morgan, First National Bank of New York a First National Bank of Chicago. Skutečný účel banky se podrobně popsal v jejich stanovách. Podporovat spolupráci centrálních bank a poskytovat další možnosti pro mezinárodní finanční operace. Šlo o vyvrcholení snu centrálních bankéřů mít vlastní banku. Mocnou, nezávislou a osvobozenou od vměšování politiků a zvědavých novinářů. A co bylo nejkrásnější, banka se financovala sama a měla se tak financovat na věčné časy. Jejími klienty byli její vlastní zakladatelé a akcionáři, tedy centrální banky. Ve 30. letech 20. století byla Banka pro mezinárodní platby ústředním místem setkávání spolku centrálních bankéřů, jemuž dominovali Montague Norman a Hjalmar Schacht. Tato skupina pomáhala obnovit Německo. Deník New York Times popsal Schachta jako pilota nacistických financí s železnou vůlí. Během války se banka stala de facto pobočkou Říšské banky. Přijímala uloupené nacistické zlato a prováděla devizové obchody pro nacistické Německo. Spojenectví banky s Berlínem bylo ve Washingtonu a Londýně známé, ale potřeba, aby banka fungovala dál a udržovala otevřené kanály nadnárodního financování, byla asi jediná věc, na které se všechny strany shodly. Basilej byla ideálním místem, protože se nachází na severním okraji Švýcarska a leží téměř na francouzských a německých hranicích. Několik kilometrů odtud bojovali a umírali nacističtí a spojenečtí vojáci. Na Banku pro mezinárodní platby nic z toho nedoléhalo. Zasedání správní rady byla přerušená, ale vztahy mezi pracovníky banky bojujících zemí zůstaly srdečné, profesionální a produktivní. Na národnostech nezáleželo. Převažovala loajalita k mezinárodním financím. Prezidentem byl Američan Thomas McKittrick.
Generální ředitel Roger Aubin byl Francouz. Paul Hechler, zástupce generálního ředitele, byl členem nacistické strany a svou korespondenci podepisoval Heil Hitler. Raffaele Pilotti, generální tajemník, byl Ital. Per Jakobsen, vlivný ekonomický poradce banky, byl Švéd. Jeho a Pilottiho zástupci byli Britové. Po roce 1945 bylo pět ředitelů této banky, včetně Hjalmara Schachta, obviněných z válečných zločinů. Německo prohrálo válku, ale získalo hospodářský mír z velké části díky této bance. Mezinárodní scéna, kontakty, bankovní sítě a legitimita poskytla nejprve Říšské bance a pak jejím nástupnickým bankám kontinuitu od nacistické éry až do současnosti. Od prvních dohod z konce 40. let 20. století až po založení Evropské centrální banky v roce 1998 stála Banka pro mezinárodní platby v centru evropského integračního projektu. Poskytovala technické znalosti a finanční mechanismy pro harmonizaci měn. V 50. letech řídila Evropskou platební unii, která internacionalizovala platební systém starého kontinentu. Banka hostila výbor guvernérů centrálních bank Evropského hospodářského společenství, který byl založený v roce 1964 a který koordinoval transevropskou měnovou politiku. V 70. letech řídila banka takzvaného hada. Mechanismus, pomocí něhož byly evropské měny držené v pásmech směnných kurzů. V 80. letech banka hostila Delorsův výbor, jehož zpráva z roku 1988 vytyčila cestu k Evropské měnové unii a přijetí jednotné měny euro. Banka stála u zrodu Evropského měnového institutu, který byl předchůdcem Evropské centrální banky. Prezidentem tohoto předchůdce byl Alexander Lamfalusi, jeden z nejvlivnějších světových ekonomů, známý jako otec eura. Před nástupem do tohoto institutu v roce 1994 pracoval Lamfalusi 17 let v Bance pro mezinárodní platby. Nejprve jako ekonomický poradce a potom jako generální ředitel banky. Banka se stala ústředním pilířem světového finančního systému. Kromě zasedání o globální ekonomice je hostitelem čtyř nejdůležitějších mezinárodních výborů zabývajících se globálním bankovnictvím. Bazilejského výboru pro globální dohled, výboru pro globální finanční systém, výboru pro platební a zúčtovací systémy a výboru Irvinga Fischera, který se zabývá statistikou centrálních bank. Banka také hostí tři nezávislé organizace. Dvě skupiny zabývající se pojišťovnictvím a Radu pro finanční stabilitu. Světová ekonomika se zmítá v krizi za krizí a finanční instituce jsou pod drobnohledem jako nikdy předtím. Armáda reportérů, blogerů a investigativních novinářů prověřují každý krok bank. Přesto se Bance pro mezinárodní platby nějakým způsobem daří kritickému zkoumání vyhýbat. Dosud. Pojďme tomu učinit přítrž.

Bankéři to vědí nejlíp. Hjalmar Schacht. Mnoho desítek let před založením Banky pro mezinárodní platby volali mnozí po podobné bance. Například Julius Wolf, profesor na univerzitě v Breslau, navrhl v roce 1892, aby se v neutrální zemi zřídila nová finanční instituce, která by vydávala mezinárodní měnu. Tato nová jednotka by byla krytá zlatými rezervami centrálních bank a sloužila by k nouzovému poskytování úvěrů zemím v krizi. Italský politik Luigi Lucati napsal v roce 1907 ve vídeňském deníku Neue Freie Presse, že centrální banky vedou zbytečnou měnovou válku, když soupeří o zásoby zlata zvyšováním úrokových sazeb a dalšími prostředky. Podle něj by bylo mnohem lepší, kdyby banky přijaly politiku srdečné spolupráce a dodávaly zlato těm bankám, které ho potřebují. Vyzval k vytvoření nové komise, která by koordinovala mezinárodní měnový mír. Proto bylo zapotřebí vytvořit technickou a politickou instituci, která by se těmito transakcemi zabývala. Jakousi finanční obdobu poštovních a telegrafních unií. Abychom pochopili, jak a proč má dnes Banka pro mezinárodní platby takový vliv, je třeba se vrátit na začátek 20. let a dohadům o německých reparacích za první světovou válku. Německá válečná vina se zakotvila ve Versajské smlouvě z roku 1919. Žádné množství peněz ale nemohlo vrátit zpátky všechny mrtvé. V červenci 1916, v první den bitvy na Somě, ztratila Británie 60 000 mužů. To je ekvivalent středně velkého města, které bylo zničené během několika hodin. Francie ztratila během 4 let bojů celkem 1,4 milionů vojáků a Německo 2 miliony. Amerika, která do konfliktu vstoupila až v roce 1917, ztratila 117 000 mužů. Dosažení dohody o německých reparacích bylo pomalé, komplikované a politicky náročné. První světová válka zmezinárodnila konflikt do nebývalé míry. Stejně tak se globalizovaly i její finanční důsledky. Válka si vyžádala strašlivé náklady na evropské ekonomiky i obyvatelstvo. Začínající mezinárodní finanční systém nebyl dostatečně uspůsobený k tomu, aby se vyrovnal s komplexními požadavky, které se na něj najednou kladly. Kde by Německo vzalo peníze na zaplacení? Jaké by byly mechanismy, které by mi tak učinilo? Kdo by dohlížel na platby reparací a reguloval je? Tyto tajuplné diskuze formovaly úlohu, strukturu a výsadní právní postavení plánované banky. V dubnu 1921 reparační komise oznámila, že Německo zaplatí celkem 132 miliard zlatých marek, což bylo asi 31,5 miliardy dolarů, splatných po 2 miliardách marek ročně. Komise mohla stejně

Hitlera nastoupil do funkce říšského měnového komisaře vysoký panovační Němec Hjalmar Schacht. Právě on byl jedním ze dvou bankéřů, kteří stáli u zrodu švýcarské banky pro mezinárodní platby. Jeho dědeček Wilhelm byl venkovský lékař, který vychoval 12 dětí a od každého pacienta, ať už chudého nebo bohatého, vybíral 60 feniků. Schachtův otec, také Wilhelm, byl učitelem, který emigroval do Ameriky. Pracoval v německém pivovaru v Brooklynu a stal se naturalizovaným občanem. Hjalmarova matka byla rázná šlechtična, baronka Konstanz von Eggers. Schachtovi se usadili v New Yorku, ale nedařilo se jim. A tak Wilhelm vrátil rodinu do Evropy. V roce 1877 se jim narodil druhý syn. Nejprve ho chtěli pojmenovat na počest Horáce Greeleyho, vlivného newyorského novináře a politika, který vedl kampaň proti obchodu s otroky. Nakonec se jmenoval Hjalmar Horác Greeley Schacht. Rodina byla neustále na cestách. Nějakou dobu žili v Hamburku a pak se přestěhovali do Berlína. Hjalmar se projevil jako pilný student. Zapsal se na Kelskou univerzitu a studoval politickou ekonomii. Pracoval jako novinář, vyzkoušel si práci s veřejností a pak nastoupil do Drážďanské banky. Jeho píle, smysl pro detail a strohé vystupování přispěly k tomu, že si ho brzy všimli. Spolu s dalšími bankovními úředníky odcestoval Schacht do Ameriky. Setkali se s prezidentem Franklinem Rooseveltem a byli pozváni na oběd do jídelny partnerů banky J.P. Morgan. Schachtův přehled o světě mimo Německo a jeho plynulá angličtina se ukázaly jako neocenitelné. Byl povýšený na náměstka ředitele Dresdner Bank a stal se členem představenstva Říšské banky. 13. listopadu 1923 Schacht tedy nastoupil do funkce Říšského měnového komisaře. Požadoval a dostal téměř diktátorské pravomoci. Pustil se do stabilizace hodnoty nové německé měny, Rentenmarky. Měny byly obvykle kryté zlatem, ale Rentenmarka byla krytá hodnotou německé půdy a majetku, protože pro novou měnu nebylo k dispozici žádné zlato. To byla poněkud mlhavá představa. Jak mohl držitel Rentenmarky své peníze vykoupit? Dostal by malý kousek pole? Na této obavě nezáleželo. Dokud byl Schacht v úřadu, nikdo by Rentenmarku nechtěl vykoupit. Brilantně pochopil klíčový bod psychologie peněz, který platí dnes stejně jako v době hyperinflace ve 20. letech. Zdání finanční stability vytváří peněžní hodnotu. Pokud lidé věřili, že někdo vládne, že chaos skončí a že Rentenmarka má hodnotu, pak si ji cenili. První bankovky se vytiskly 15. listopadu 1923. Jednu Rentenmarku bylo možné vyměnit za 1 bilion starých marek, tedy 1000 miliard. Jeden americký dolar stál 4,2 Rentenmarky, což znamenalo návrat ke kurzu před první světovou válkou. Cílem bylo podle Schachta učinit německé peníze vzácnými a hodnotnými. Rentenmarka zastavila německou inflaci tak dobře, že 22. prosince 1923 byl Schacht povýšený na prezidenta Říšské banky, přičemž si ponechal funkci měnového komisaře. Nyní se mohl účastnit zasedání vlády. John Weitz, Schachtův životopisec, k tomu poznamenal. Během několika týdnů se prakticky stal ekonomickým diktátorem Německa. Dalším krokem bylo vytvoření zlaté rezervy, která by nové měně poskytla skutečnou podporu. Proto 31. prosince večer vystoupil Schacht z vlaku na nádraží Liverpool Street v centru Londýna. K Schachtovu překvapení a potěšení ho na nástupišti přivítal sám Montega Norman. Doufám, že se z nás stanou přátelé, řekl Norman s plachým úsměvem. Schacht Normanovi sdělil, že chtěl, aby Bank of England půjčila 25 milionů dolarů nové dceřiné společnosti Říšské banky, Gold Discount Bank.

Nová banka by okamžitě změnila celosvětové vnímání finančních vyhlídek země. To by pak otevřelo dveře na Wall Street a v londýnské City. Šacht, jako vždy houževnatě, své peníze získal. Šacht s Normanem mluvil, ale otázka reparací zůstávala stále nevyřešená. O Davesově a Youngově plánu, které měly reparace vyřešit, jsem hovořil v prvním díle mého pořadu, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. V kostce šlo o jednoduchou věc. Spojenci uvalili na Německo reparace a následně Německu nabídli půjčky, aby Německo mohlo tyto reparace splácet. Tedy poprvé Německo zadlužili reparacemi a pak Německo zadlužili podruhé, aby si od nich půjčilo peníze a reparace splácelo. Nádherný příklad nosatého systému světových vysokých financí. Mezi lety 1924 až 1928 si Německo půjčovalo 600 milionů dolarů ročně, z čehož polovinu poskytly americké banky. Velká část z nich se rychle vrátila tam, odkud přišla. Peníze se přelévaly sem a tam, zvyšovaly a snižovaly rozvahu, posilovaly důvěru a udržovaly trhy spokojené. Vlivný britský ekonom John Maynard Keynes napsal: Amerika půjčuje peníze Německu. Německo převádí jejich ekvivalent spojencům. Spojenci je vracejí americké vládě. Nic skutečného se neprobíjí. Nikdo není ani o cent horší. Rytecké raznice a tiskařské formy mají více práce, ale nikdo nejí méně, nikdo nepracuje více. Když se v říjnu 1929 Wall Street zhroutila, američtí investoři houfně stahovali své německé investice. Německo opět čelilo hospodářské katastrofě. Pokud by ale výmarské Německo nesplácelo své závazky, mohlo by dojít ke zhroucení světové ekonomiky. Bylo jasné, že otázka reparací musela být vyřešená. V tomto napětí se ale všichni shodli na jedné věci. Ke správě německých reparací byla zapotřebí nová banka. Schacht a Norman tvrdili, že nová banka by tuto otázku zbavila politického vlivu a spravovala by ji na čistě finančním základě. Schacht argumentoval tím, že taková banka by vyžadovala finanční spolupráci mezi poraženými a vítězi. To by vedlo ke společenství zájmů, vzájemné důvěře a porozumění. Tím by se podpořil a zajistil mír. Schacht na toto prostředí vzpomínal ve svých pamětech. Owen Young seděl v křesle. Potahoval zdýmky, nohy měl natažené a jeho velké, bystré oči se na mě neochvějně upíraly. Jak je mým zvykem, když předkládám podobné argumenty, dělal jsem tiché a stále čtvrtpalubí sem a tam po místnosti. Když jsem skončil, nastala krátká pauza. Pak se celá jeho tvář rozzářila a jeho odhodlání našlo vyjádření ve slovech. Doktore Schachte, vnukl jste mi úžasný nápad a já ho prodám světu. Platby za německé reparace měla spravovat nová banka pro mezinárodní platby.

Bankéři to vědí nejlíp. Montega Norman. Bylo léto 1929 a schylovalo se k revoluci ve finančnictví. Americký krach na burze měl být startovním výstřelem. Montega Norman byl guvernérem Bank of England mezi lety 1920 až 1944. Byl jedním z nejvlivnějších mužů na světě, stálou baštou světového finančního systému. Když byl v roce 1932 znovu jmenovaný guvernérem, deník New York Times o něm napsal, že dohlížel na neviditelné impérium bohatství Velké Británie. Zlaté standardy mohou přicházet a odcházet, poznamenal článek, ale Montega Norman zůstává. Norman měl takovou moc, že jediný jeho projev dokázal pohnout trhy. Když Norman v říjnu 1932 na večeři bankéřů v Londýně chmurně prohlásil, že světový hospodářský chaos byl mimo kontrolu jakéhokoliv člověka, vlády nebo země, akcie, dluhopisy i dolar se v New Yorku prudce propadly. Guvernér byl sice potomkem staré bankovní dynastie, ale jeho duševní stav byl mezi finančníky veřejným tajemstvím. Norman byl rtuťovitá postava, maniodepresivní a workoholický člověk. Mezi finančními zasvěcenci byl proslulý svými výkyvy nálad. Byl plachý a přecitlivělý, introvertní až nervově labilní. Před první světovou válkou se Norman bez úspěchu radil s Carlem Jungem, švýcarským zakladatelem analytické psychologie, o způsobu léčby. Jung naznačil, že Norman byl neléčitelný. Nejmocnější bankéř světa nesnášel publicitu, uznání a společenské akce a měl sklony k mdlobám. Jednou hodil kalamář na hlavu svého podřízeného, který nesplňoval jeho náročné požadavky. Byl to velmi nepravděpodobný bankéř. Normanova hrůza z publicity měla přirozeně opačný účinek. Přestože při plavbě přes Atlantik používal falešné jméno, protože tisk sledoval každý jeho krok, hordy novinářů a fotografů na něj čekali i po vylodění v New Yorku. Krásné měsíce roku 1929 byly posledním vrcholem bouřlivých 20. let. Americký býčí trh stále rostl, ceny akcií stále rostly. Hodnota akcií společnosti Radio Corporation of America vzrostla za jediný měsíc téměř o 50%. Dokonce i čističi bot na Wall Streetu předávali tipy svým makléřským zákazníkům. V srpnu jedna makléřská firma oznámila novou službu pro ty, kteří na zaoceánských lodích mířili do Evropy. Obchodování na palubě během týdenní plavby. Schylovalo se k založení největší banky, doslova matky všech bank. Měla se jmenovat Banka pro mezinárodní platby. Byla zřizovaná v souvislosti s Youngovým plánem, nejnovějším a snad i konečným programem realizace německých reparací za první světovou válku. Norman měl ale mnohem ambicioznější představy. Zamýšlená banka měla být první mezinárodní finanční institucí na světě. Měla být místem setkávání centrálních bankéřů. Bankéři by daleko od požadavků politiků a zvědavých očí novinářů vnesli do světového finančního systému tolik potřebný řád a koordinaci. Nakonec bylo dohodnuto, že banka by držela vklady ve zlatě a konvertibilní měně centrálních bank. Tyto vklady by se mohly používat k vypořádání mezinárodních plateb, aniž by bylo nutné zlato fyzicky převážet mezi bankami nebo obchodovat s měnou prostřednictvím devizových trhů. Banka pro mezinárodní platby by byla mezinárodním zúčtovacím centrem centrálních bank, prvním na světě. Když se vyřešily obecné obrysy, další otázkou bylo, kde by nová banka měla sídlit. Montega Norman a britská vláda prosazovali Londýn. Francie byla zásadně proti a tvrdila, že nová banka by měla sídlit v malé zemi. Mluvilo se o Amsterdamu a nakonec se delegáti shodli na Bazileji ve Švýcarsku, která měla výhodnou polohu na několika mezinárodních železničních tratích a na hranicích Francie a Německa.
Schacht a Norman měli svou banku.

titulný bankovní klubík. My všichni se známe. V září 1930, několik měsíců po vzniku Banky pro mezinárodní platby, usedl americký právník Alan Dulles ve své kanceláři v Paříži a napsal dopis Leonu Fraserovi. Měl k němu malou prosbu. Jeho sestra Eleanor získala stipendium Harvardovy univerzity, aby napsala knihu o Bance pro mezinárodní platby. Cokoliv, co pro ní můžete udělat, bych velmi ocenil a mohu vás ujistit, že je to velmi diskrétní osoba. Leon Fraser byl také právníkem. Tento bývalý reportér novin New York World působil jako generální poradce při realizaci Davesova plánu a účastnil se jednání o struktuře Banky pro mezinárodní platby. Fraser byl nyní členem představenstva této banky a jejím zastupujícím prezidentem. O bratřích Dallisových jsem natočil pořad Hořké ovoce Guatemaly. V roce 1930, kdy Dulles napsal Leonu Fraserovi, opustil Dulles zahraniční službu ve Švýcarsku. Spolu se svým bratrem Johnem Fosterem Dullesem se stali partnery v Sullivan & Cromwell, nejmocnější právnické firmě v Americe se sídlem na Wall Street 48 v New Yorku. Alan Dulles vedl kancelář Sullivan & Cromwell v Paříži a dobře se znal s Hjalmarem Schachtem. V Paříži v roce 1919 se Dulles učil o diplomacii. A v Paříži v roce 1930 se měl seznámit se světem vysokých financí a bankou pro mezinárodní platby. Jak napsal jeho životopisec Peter Grosse. Dulles se ponořil do říše, kde byly hranice suverenity průhledné a kam jen zřídka kdy pronikaly přívlastky demokracie. Alan zjistil, že úctyhodné vysoké finance dělí od ctiného podsvětí jen tenká linie. Měli to pěkně rozdělené. Montega Norman a Hjalmar Schacht využili chaosu kolem německých reparací k tomu, aby přiměli přední světové mocnosti k vytvoření banky pro mezinárodní platby. Bratři Dallisové využili zmatku v Evropě k tomu, aby zprostředkovali dohody a měnové nástroje k refinancování Německa, které byly tak složité, že jim mimo jejich kanceláře v Sullivan & Cromwell rozuměl jen málo kdo. Velká část této sítě byla napojená na Banku pro mezinárodní platby prostřednictvím bratrů Dallisových, jejich přátel na Wall Streetu, v Londýně a Německu. New Yorkské banky byly ve 20. letech 20. století vůdčí silou při získávání peněz pro Německo. Londýnská City také poskytla značné finanční prostředky. Nejdůležitější z britských bank byla J. Henry Schroeder, londýnská pobočka zavedené německé bankovní firmy stejného jména, která sídlila v Hamburku. Schroeder v Londýně založil trust, který investoval do mnoha německých firm, včetně IG Farben, Siemens a Deutsche Bank. Frank Terks, který byl partnerem londýnské pobočky banky Schroeder, založil v New Yorku dceřinou společnost s názvem Schrobanko. Ta zahájila činnost v říjnu 1923 a okamžitě zaznamenala úspěch. Prezidentem společnosti Schrobanko byl americký bankéř Prentice Gray, který byl blízkým přítelem Johna Fostera Dallise. Schrobanko se rychle stala předním zástupcem pro obchodování v Německu a později i pro vyřizování půjček v rámci Davesova a Youngova reparačního plánu. Mezi akcionáře společnosti Schrobanko patřila řada německých, švýcarských a rakouských soukromých bank. Mezi ně přirozeně patřila hamburská pobočka J. Henryho Schroedera a banka J.H. Stein z Kolína nad Rýnem. J.H. Stein, který pocházel z dynastie Schroederů, se později stal členem představenstva Banky pro mezinárodní platby a využíval svou banku J.H. Stein k převádění peněz německých průmyslníků do osobního fondu Heinricha Himmlera. Frank Terks, který v Americe založil Schrobanko, byl ředitelem Bank of England a blízkým spolupracovníkem Montega Normana. Terks si vyhlédl amerického finančníka Gatese McGeraha, kterého chtěl získat do správní rady společnosti Schrobanko. McGerach byl totiž ředitelem Federální rezervní banky v New Yorku.
Měl také vynikající kontakty v Německu, kde zastupoval Ameriku v Říšské bance. McGerach zůstal ve správní radě Šrobanko až do roku 1927, kdy se vrátil do Federální rezervní banky v New Yorku jako její předseda. Tam zůstal až do roku 1930, kdy byl jmenovaný prvním prezidentem Banky pro mezinárodní platby. Pokud šlo o samotnou Šrobanko, její německé investice byly v dobrých rukou. Právníkem banky byl Alan Dulles. Vazby byly tak těsné, že se Šrobanko v roce 1929 přestěhovala do nových prostorních kanceláří na Wall Street 48. Do stejné budovy, kde sídlila Sullivan & Cromwell. Oba bratři pracovali na půjčkách Německu v rámci Davesova a Youngova plánu. Důvodem, proč představuji tuto zašmodrchanou pavučinu, je ukázat trvalá pouta mezi americkými a německými bankéři. Díky bance pro mezinárodní platby tato pouta překlenula druhou světovou válku a přetrvala i po ní. Právě díky bankéřům někdejší třetí říše s americkými vazbami se po válce začala budovat říše čtvrtá evropská. Alan Dulles se do švýcarského Bernu vrátil během druhé světové války jako mnohem zkušenější, mocnější a vlivnější špionážní ředitel. John Foster Dulles se stal v 50. letech minulého století americkým ministrem zahraničí za Eisenhowerovy vlády. Bratři Dullesové pomohli zajistit, aby nacističtí bankéři, podnikatelé a průmyslníci se bezproblémově začlenili zpátky do vlivných pozic v nové Spolkové republice Německo. 20. ledna 1930 byl pro Hjalmara Schachta a Montaga Normana příjemným datem. Vytvořili banku, která se vymyká národnímu i mezinárodnímu právu. Toho dne vlády Velké Británie, Francie, Německa, Belgie, Itálie, Japonska a Švýcarska podepsali mimořádný dokument. Haagská úmluva zaručovala, že banka pro mezinárodní platby bude nejprivilegovanější a právně chráněnou bankou na světě. Její stanovy, které jsou v platnosti dodnes, činí banku v podstatě nedotknutelnou. Článek 10 zakládací listiny banky uvádí: Banka, její majetek a aktiva, jakož i všechny vklady a jiné prostředky jí svěřené, jsou v době míru i v době války chráněné před jakýmkoliv opatřením, jako je vyvlastnění, rekvizice, zabavení, konfiskace, zákaz nebo omezení vývozu či dovozu zlata nebo měny a jakákoliv jiná podobná opatření. V únoru 1930 se sešli guvernéři centrálních bank Velké Británie, Francie, Itálie, Německa a Belgie spolu se zástupci Japonska a tří amerických bank, aby podepsali zakládací listinu Banky pro mezinárodní platby. Protože Federální rezervní banka v New Yorku nesměla z politických důvodů vlastnit akcie, vytvořilo se konzorcium JP Morgan, First National Bank of New York a First National Bank of Chicago, které zastupovalo Ameriku. Banka pro mezinárodní platby formálně vznikla 27. února 1930. Počáteční základní kapitál banky se stanovil na 500 milionů švýcarských franků, které se rozdělily na 200 tisíc akcií po 2 500 zlatých francích. Guvernéři zakládajících centrálních bank byli členy správní rady ex officio. Každý z nich mohl jmenovat druhého ředitele stejné státní příslušnosti. Druhý ředitel nemusel být centrálním bankéřem. Mohl pocházet z oblasti financí, průmyslu nebo obchodu. To bylo ustanovení, které se později ukázalo jako klíčové pro zajištění vlivu nacistů na tuto banku. Bankéři slavili. Norman a Schacht vynalezli věčný stroj na peníze. Banka pro mezinárodní platby. Nacisté získávají vliv.
Banka pro mezinárodní platby se tvářila jako nová a moderní instituce, ale centrální banky byly v historii spjaté s válkami. Bank of England byla založena v roce 1694 částečně proto, aby získala peníze na válku krále Viléma III. Proti Francii. Banka přijímala vklady a vydávala proti nim osobní bankovky, které bylo možné vyměnit za zlato. Úředníci do dokumentu, který byl předchůdcem dnešních bankovek, doplnili osobní údaje zákazníka. Zhruba za 100 let, v roce 1800, založil Napoleon Bonaparte francouzskou centrální banku. Cílem císaře bylo nastolit stabilitu a hospodářský růst po válkách a revolučních zmatcích konce 18. století. Německá říšská banka byla založena v roce 1876 částečně proto, aby financovala budoucí německý expanzionismus, když prusko-francouzská válka v roce 1870 vyvolala krizi likvidity. Postupně se mezi hlavními bankéři vytvořil názor, že řízení světové ekonomiky by mělo probíhat bez politického vlivu. Centrální bankéři tvořili globální bratrstvo spojené společnými pouty, která přesahovala úzce vymezené národní zájmy. Banka pro mezinárodní platby měla tyto bankéře propojit a globalizovat. Poslední jmenovaná říšská banka získávala po nástupu Hitlera k moci na banku pro mezinárodní platby obrovský vliv. Hitler se Šachta zeptal, zda by se vrátil na své původní místo prezidenta říšské banky. Šacht souhlasil a získal tak zpět své místo v představenstvu banky pro mezinárodní platby. To lze dokumentovat například na známém německém šlechtici. Kurt von Schröder byl jedním z nejmocnějších a nejvlivnějších bankéřů v nacistickém Německu. Byl potomkem dynastie, do jejíhož impéria patřil J. Henry Schröder v Londýně a Schrobanko v New Yorku a do jejíž správní rady vstoupil Ellen Dulles v roce 1937. Společenský, kosmopolitní a zcestovalý Kurt von Schröder byl známý jako spolehlivý mezinárodní finančník. Byl součástí nové globální elity, která byla stejně dobře doma v londýnských pánských klubech nebo v jídelnách na Wall Streetu. Německý bankéř měl obzvláště blízko k Franku Terksovi, řediteli Bank of England, který byl partnerem banky J. Henryho Schrödera v Londýně. Terks založil v New Yorku společnost Schrobanko a do jejího představenstva získal Gatese McGraha. V letech 1923 až 1939 Kurt von Schröder pravidelně cestoval do Londýna a často se setkával s Terksem. Oba muži spolu vedli mnoho obchodních jednání, jak Schröder později vypověděl. Během svého pobytu v Londýně Schröder zprostředkovával půjčky pro průmyslové koncerny Flick. Jejich šéf Friedrich Flick přeléval peníze do nacistické strany. Půjčky, stejně jako většina dohod Kurta von Schrödera, šly přes jeho příbuzného barona Bruna von Schrödera, šéfa londýnské pobočky banky J. Henryho Schrödera. Kurt von Schröder obchodoval také s několika dalšími významnými britskými bankami, včetně Guinness Mehon, Kleinwort a Lloydovy banky, a to jménem banky J.H. Steina z Kolína nad Rýnem. Hjalmar Schacht osobně jmenoval Kurta von Schrödera do představenstva banky pro mezinárodní platby. Kurt von Schröder se těšil úzkým osobním vazbám na špičky nacistické strany. Pomáhal Hitlera přivést k moci. V lednu 1933 hostil Kurt von Schröder ve své vile v Kolíně nad Rýnem setkání Hitlera a France von Pápna, bývalého kancléře, který později působil jako Hitlerův vicekancléř. Přítomní byli také Rudolf Hess, Hitlerův zástupce v nacistické straně, Heinrich Himmler, šéf SS, a Wilhelm Käpler, Hitlerův financovatel a spojka s německými podnikateli. Käpler později vedl Himmlerkreis, okruh podnikatelů, kteří posílali peníze do Himmlerova peněžního fondu v Pance J.H. Stein. Na této schůzce ve Schröderově vile Hitler nastínil své plány. Německo už nemohlo být závislé na cizích zemích, pokud šlo o jeho potřeby. Země musela být soběstačná, zejména v oblasti syntetické ropy a kaučuku. Bez nich by Německo nemohlo vést válku, prohlásil Hitler.
výrobu syntetické ropy a kaučuku měl na starosti IG Farben, obří nacistický chemický konglomerát. Proto se Hermann Schmitz, generální ředitel IG Farben, později připojil k Šachtovi a Schröderovi v představenstvu Banky pro mezinárodní platby. Dokumenty britské rozvědky odhalily, že během války Schmitz prostřednictvím Schrödera směřoval peníze Himmlerovi na zvláštní účet S u banky J.H. Stein. Jen v roce 1941 převedl Schmitz na osobní účet vůdce SS 190 000 říšských marek. Německý IG Farben působil v Americe pod názvem General Aniline and Film. Mezi zakládající členy správní rady americké IG Farben patřili Walter Teagle, prezident společnosti Standard Oil, Edsel Ford, prezident Ford Motors, Charles Mitchell, předseda National City Bank a Paul Warburg z bankovní dynastie. Společnost Standard Oil byla nejdůležitějším partnerem americké IG Farben a obě firmy podepsaly dohodu o výzkumu a vývoji v oblasti těžby ropy. Společnost Standard Oil měla také výborné vztahy s Bankou pro mezinárodní platby. Například Robert Porters, správní ředitel banky, odešel a stal se poradcem této ropné společnosti. Dohoda mezi Standard Oil a IG Farben vytvořila vzor pro řadu mocných kartelů. John Foster Dulles pro ně vykonal velkou část průkopnické právní práce. Sullivan & Cromwell zastupovala General Aniline & Film, americkou dceřinou společnost IG Farben. A tak to šlo po celá 30. léta, kdy američtí finančníci a právníci, speciálně John Foster Dulles, zajišťovali, aby americké peníze, zboží a odborné znalosti neustále proudily do Třetí říše. Opět to vykresluji proto, abychom si uvědomili, jak provázaní byli Američané a nacisté.

nacisté, Británie a československé zlato. Bankéři, kteří se sešli v Bazileji, nebyli zatíženi idealismem, ovšem až na jednu věc. Chtěli spolupracovat na usnadnění volného toku mezinárodního kapitálu. Usilovali o hospodářskou stabilitu, nízkou inflaci a globální volný obchod, tedy základní obrysy dnešního globálního řízení. Tato klika bankéřů si obratně vybudovala vlastní banku, která byla nedotknutelná a mimo dosah jakékoliv vlády. Právě tento obsedantní formalismus, přebalený do neutrality, vedl k tomu, že se banka brzy stala, slovy Henryho Morgenthaua, amerického ministra financí, symbolem nacistické instrumentality. Ještě zlověstnější bylo spojení nacistů a některých nejvlivnějších britských bankéřů. 5. ledna 1939, téměř dva měsíce po křišťálové noci, vystoupil Montega Norman z vlaku na berlínském nádraží Zoologische Garten a setkal se s Hjalmarem Schachtem. Norman byl čestným hostem na křtinách Schachtova vnuka a byl rychle odvezený do Schachtova bytu v budově Říšské banky, kde se obřad konal. Chlapeček dostal jméno Norman Hjalmar. Přátelskou atmosféru umocňovaly četné články v německém tisku, které Normana v Berlíně vítali. Oba bankéři pak společně odcestovali do Bazileje na měsíční zasedání představenstva Banky pro mezinárodní platby. Jak se Evropa nezadržitelně blížila k válce, britští novináři a politici si kladli stále ostřejší otázky ohledně úzkých vazeb mezi Normanem a Schachtem. Prezident Říšské banky byl těsně před Vánocemi v Londýně a navštívil Normana doma. O čem spolu hovořili? Například noviny News Chronicle pojaly podezření, že Norman mohl být vyslancem nejen anglické banky, ale i vlády vedené premiérem Nevillem Chamberlainem. Proč odjel? Co Norman říkal nacistickým vůdcům v Berlíně? Noviny se dožadovaly odpovědi. Novináři měli právo být podezřívaví vůči Normanovým vztahům se Schachtem. Prezident Říšské banky obnovil Německo, zemi, která měla být brzy ve válce s Británií. Jenže Schachtovým skutečným úkolem bylo připravit Německo na válku. V korespondenci s Hitlerem Schacht opakovaně zdůrazňoval význam zbrojního programu. V roce 1939 přivítala Rada Banky pro mezinárodní platby jednoho z nejmocnějších světových průmyslníků, Hermana Schmidtse, generálního ředitele IG Farbena. Přítomnost Hermana Schmidtse v představenstvu této banky ukázala, jak hluboce byla banka spjatá s Třetí říší. Nacistické Německo mělo ze svého vztahu s touto bankou nesmírný prospěch. V roce 1939 činily investice Banky pro mezinárodní platby v Německu 294 milionů švýcarských zlatých franků, tedy asi 96 milionů dolarů, což byla značná částka. Zpráva Banky pro mezinárodní platby z roku 1939 reflektovala někdejší mezinárodní situaci. Územní změny v Evropě v roce 1938 zanechaly svůj otisk v bankovních a úvěrových strukturách dotčených zemí. Toto technické konstatování je ale nutné rozebrat. Zpráva také konstatovala, že mnohem složitější otázky se týkaly převzetí Sudet, pohraniční provincie, kterou bylo Československo nucené v září 1938 postoupit nacistům. Československé banky měly v Sudetech 143 poboček. Tyto banky musely změnit měnu z korun na říšské marky. Zpráva uvádí, že těchto 143 poboček muselo být odděleno od svých starých ústředí a přizpůsobeno německému systému. Když nacistické Německo v září 1938 zabralo československé pohraničí Sudety, okamžitě pohltilo velkou část našeho bankovního systému a většinu československé strategické obrany. Československá národní banka do té doby obezřetně převedla většinu svého zlata do zahraničí na dva účty Bank of England.
První na jméno Banky pro mezinárodní platby a druhý na jméno samotné Národní banky Československé. Země ukládaly část svých zlatých rezerv na podúčet u Banky pro mezinárodní platby v Londýně, aby usnadnili prodej a nákup zlata. Z 94 772 kg zlata zůstalo v Praze pouze 6 337 kg. Zabezpečení národního zlata bylo víc než jen měnovou otázkou. Československé rezervy byly výrazem státnosti. Československá republika, vyčleněná ze zbytků Rakouska-Uherska v roce 1918, byla novým a křehkým národem. Velkou část zlata darovala veřejnost v prvních letech existence země. Josef Malík, guvernér Národní banky, a jeho čeští kolegové věřili, že i když nás nacisté rozparcelují, bude-li národní zlato v bezpečí, něco z nezávislosti země přetrvá. Mýlili se. Jejich víra v poctivost Banky pro mezinárodní platby a Bank of England byla tragicky mylná. Zlato se bez rozmyslu obětovalo potřebám nadnárodních financí a Třetí říše. První požadavek nacistů přišel v únoru 1939. Tehdy Berlín nařídil Praze převést něco přes 14,5 tuny zlata, údajně jako zálohu za německou měnu, která nyní obíhala v Sudetech. To byl opravdu originální nápad. Nejprve napadnout sousední zemi, anektovat její část a pak požadovat, aby nově osekaný stát dodal zlato, kterým by zaplatil za ztrátu svého území. Následující měsíc se tato otázka stala akademickou, protože došlo k nejhoršímu. 15. března pochodoval Wehrmacht do Prahy. Byl vyhlášený německý protektorát Čechy a Morava a Československo přestalo existovat. Zlaté rezervy ale zůstaly. Za 3 dny byl do Národní banky Československé vyslaný úředník Říšské banky, který pod hrozbou smrti nařídil ředitelům vydat 2 příkazy. Díky pečlivé detektivní práci Peta Klemence, archiváře Banky pro mezinárodní platby, máme jasný obraz toho, co se dělo dál. První příkaz nařizoval Bance pro mezinárodní platby převést 23,1 tun československého zlata, které se nacházelo na účtu její banky v Bank of England, na účet Říšské banky pro mezinárodní platby, také vedený v Bank of England. Druhý příkaz dával Bank of England pokyn převést téměř 27 metrických tun zlata, které měla Národní banka Československá na svém účtu, na zlatý účet Banky pro mezinárodní platby v Bank of England. Malík a jeho kolegové ředitelé doufali, že bude zřejmé, že pokyny byly vydané pod nátlakem a proto se neprovedou. Nacisté právě napadli Československo a zřejmě by se zaměřili na národní zlaté rezervy. Malík ale nepočítal s Montaga Normanem. Guvernéra Bank of England nezajímalo, zda bylo Československo svobodné nebo bylo nacistickou kolonií. Prohlásil: politické ohledy nesměly ovlivňovat transakce Banky pro mezinárodní platby. Příkaz k převodu musí projít. Mezitím v Bazileji Johan Bayen, nizozemský prezident Banky pro mezinárodní platby, zaváhal. Bayen o této záležitosti jednal s právním poradcem banky Felixem Weiserem. Stejně jako Norman, ale i Weiser zaujal co nejformálnější přístup. Dokud byly papíry v pořádku, peníze musely projít. Bayen nebyl ochoten přijmout rozhodnutí bez autorizace. Ale koho se mohl zeptat? Předseda představenstva banky, Otto Niemeyer z Bank of England, byl na cestě do Egypta a tak s ním nebylo možné komunikovat. V 18 hodin 20. března 1939 generální ředitel banky Roger Aubin sdělil Bayerovi, že guvernér francouzské banky jednal o této záležitosti s Londýnem. Bank of England a Bank of France nebudou podnikat žádné kroky k zastavení převodu, protože se domnívali, že k tomu nebyly důvody. Příkaz Banky pro mezinárodní platby k převodu prošel. Díky souhlasu Londýna, Paříže a Bazileje
Nacistické Německo právě uloupilo 23,1 tuny našeho zlata, aniž by padl jediný výstřel. Více než 2/3 našeho zlata se obchodovaly s nizozemskými a belgickými národními bankami a nakonec se z Amsterdamu a Bruselu převezly do trezorů Říšské banky v Berlíně. Pečlivé plánování Československa na ochranu našich národních zlatých rezerv spolu s mylnou vírou v mezinárodní finanční systém přišlo vniveč. Druhý příkaz k převodu 27 metrických tun uložených na vlastním účtu Národní banky Československé v Bank of England neprošel. John Simon, kancléř státní pokladny, vydal bankám pokyn, aby zablokovali všechna československá aktiva. Zdálo se však, že československé zlato uložené na účtu Banky pro mezinárodní platby v Bank of England nebylo definované jako národní aktivum a bylo mimo dosah britských zákonů. Normanovo a Bajenovo rozhodnutí vyvolalo v Praze zoufalství a nepochopení a v Londýně rozruch. Za ztrátu československého zlata může Norman, vykřikoval Daily Herald. Sám Churchill chtěl vědět, jak mohla vláda vyzývat lidi, aby narukovali do armády, když měla tak máslo na hlavě, že 6 milionů liber zlata mohla převést nacistické vládě. Skutečným zloduchem celé aféry byl Montaga Norman. Právě Norman mohl převod okamžitě zastavit. Byl guvernérem Bank of England, která držela oba dotčené účty Banky pro mezinárodní platby. Bylo jasné, že se blížila válka, kterou bude muset Británie vybojovat. Nacistická invaze do Československa zničila poslední naděje na mír. Naše zlaté rezervy, držené v Londýně, byly nyní otázkou britské národní bezpečnosti. Norman nad převodem československého zlata vůbec nelitoval. Ve skutečnosti byl pozitivně rozhořčený samotnou myšlenkou, že by britská vláda mohla mít nějaké slovo v jednání banky. Napsal: Nedovedu si představit nevhodnější krok, než je zatažení vlády do současných bankovních záležitostí banky. Myslím, že by to znamenalo zkázu. Norman dokonce prohlásil, že jeho hlavní loajalita nebyla vůči Británii, ale vůči hyperprivilegované mezinárodní bance, která nebyla stará ani 10 let. Nejmocnější mezinárodní bankéři světa nejen, že nebyli ochotní bránit nacistickému uchvácení našich aktiv. Jednoduše si nedokázali představit žádný důvod, proč by tak měli učinit. Díky této bance pro mezinárodní platby jsme byli oloupeni o naše zlato.

To je všechno v prvním díle, co uslyšíte ve druhé části. Zamířím do Ameriky, ve které se loupež československého zlata také odrazila zajímavým vývojem. Pak se podívám na Hitlerova amerického bankéře Thomase McKittricka, prezidenta Banky pro mezinárodní platby během války. Během války nacisté plánovali své poválečné působení. Jak zachránit majetky a postupně se dostat do ztracených mocenských pozic. V tom jim Američané značně pomáhali. Dozvíte se konkrétní informace. Nacisté povstali jako Fénix z popela a postupně transformovali Třetí říši na říši čtvrtou evropskou. Opět uvedu konkrétní zdrojované dokumenty a archivy. Podívám se také na skrytou historii otce Evropské unie Jeana Moneta. Banka pro mezinárodní platby tak přemostila generace starých nacistů k modernímu nacismu dneška. Nejen o tom se dozvíte, milí posluchači, ve druhé části Stínové banky, která vládne světu, takže já se na vás budu těšit při poslechu druhého dílu, který si rozhodně nenechte ujít, bude nabitý opět velmi zajímavými a zásadními informacemi ze zdrojovaných archivních dokumentů, článků a tak dále. Já se na vás tady budu těšit, budu rád, když mě budete sdílet tento pořad i pořady ostatní na sociálních médiích, případně rozposílávat e-maily a také budu rád, když mě zanecháte váš komentář, postřeh, názor, doplnění, případně nějakou nemainstreamovou literaturu, nějaký tip na nějakou knížku zajímavou, to budu také velmi rád, stejně jako když se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček, to znamená upozornění notifikace, abyste nepřišli o další díly a o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Takže to je všechno, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Děkuji vám za pozornost a příště u druhé části Stínové banky, která vládne světu, se na vás opět budu těšit, naslyšenou.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Krásné čtvrteční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, mi drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv. A pevně věřím, přátelé, že jste se vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl. Změna nastala u Babiše, ne u nás. Mluvčí hradu o vztazích prezidenta a premiéra. No tak tedy nevím, já jsem si nevšiml, že by změna nastala u předsedy vlády. Ovšem všiml jsem si, že nastalo spousty změn ze strany právě hradu, protože si nespomínám v minulosti, že by se takto choval jiný prezident republiky. A opravdu mě teď momentálně nenapadá jeden jediný, který by se choval tak, jako se chová admirální generál. A dokonce si troufám tvrdit, že je to tím, že je v podstatě loutkou, protože ať jsme ty prezidenty měli jakékoliv, a někdo by mohl říct, že Gottwald byl například loutkou Moskvy a Stalina, určitě by se nemýlil tolik, nebo třeba, že Havel byl loutkou disentu některých těch korporací a hlavně vlastní restituce. To by také nebylo daleko od pravdy. Ale pořád to byly osobnosti. A můžeme na nich 99% věcí nesnášet, ale byly to osobnosti, kdežto to, co je na hradě teď, tak to žádná osobnost není. To je prázdná schránka, kterou si můžete čímkoliv naplnit. A on řekne přesně to, co bude mít ve čtecím zařízení před sebou. Alespoň to je můj názor. Ale vy mě, přátelé, napište váš názor. Severoatlantická aliance připravuje scénář pro případ, že by Rusko zaútočilo na některý z pobaltských států. Podle německého deníku Bild počítá plán se třemi úrovněmi obrany. Koncept ale nepočítá s obsazením ruského území. Cílem má být zastavit postup ruských sil a zatlačit je zpět k ruským hranicím. No tak vidíte, přátelé, oni už tady opravdu naplno počítají s tím, že bude konflikt s Ruskou federací. Tady se vlastně už ani nepochybuje o ničem. Také se neustále dělají nějaká cvičení, kde ta Severoatlantická aliance totálně propadá, například proti ukrajinským vojákům, kteří tam také cvičí, protože on si ten způsob boje úplně změnil. A vezměte si, že spoustu věcí je napsáno na papíře, jsou to jakési počty. Kdybych to bral čistě podle papíru a počtu, tak Severoatlantická aliance musí zákonitě zdrtit celou Ruskou federaci. No jo, jenomže pak se podíváme na realitu boje a tu vidíme na Ukrajině a v tu chvíli tedy já osobně mám obrovské pochybnosti, protože jestliže dneska není schopno ani Německo vyslat jakýsi kontingent na cvičení a chybí mu tisíce vojáků, jestliže jsme viděli, že v Afghánistánu průměrný německý voják přibral za půl roku 10 kg, vypil hektolitry piv, protože oni byli největšími spotřebiteli piva. To je obrovský průšvih, který má například von der Leyen. Ta úplně zlikvidovala Bundeswehr. To se může Pistorius třeba rozčtvrtit a nepovede se mu to dát dohromady. Takže já osobně mám v tomto tedy pochybnosti, ale vy mě napište do komentářů, jak to vidíte vy, přátelé. 3/5 starobních seniorů v České republice pobírali v roce 2025 penzi přes 20 000 korun, tak vidíte. No, mají výborně penzisté. Já tedy osobně znám pár penzistů, kteří mají nad 20 000, znám penzisty, kteří ještě chodí do práce a troufám si tvrdit, že jich je poměrně dost, o tom se ještě budeme bavit. Ale tedy, že by to bylo takto vysoké číslo, tak to mě tedy překvapilo. Takže přátelé penzisté, můžete napsat do komentářů, jestli to dosahujete. Zelenský odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře. Jde o zpronevěru 150 milionů hřiven. No tak, to bude špička ledovce. Všimněte si, že ono velice často jde celkem jako o pěkné ženy, to zase si řekněme otevřeně, a že se jimi obklopují, no tak chtějí se koukat, že jo, taky na něco hezkého, nechtějí koukat třeba na něco ošklivého, tomu rozumím. No, ale neříkám, že to je pravidlem, ale ty hezké ženy samozřejmě také chtějí hezké věci. Hezké kabelky, dovolené a tak dále.
znovu opakuji, nechci to paušalizovat, ale myslím si, že to tak je, takže samozřejmě má Volodymyr Zelenský problém, je to další problém v řadě, je to to, co se tady říkáme v podstatě každé zprávy, nemá smysl to nějak zvlášť omílat, zkrátka korupce na Ukrajině je a byla a také bude obrovským problémem. Umírající země, Moskvě dochází peníze a chystá nepříjemný krok, varuje ruský ekonom. Tak to vidíte, přátelé, tak to Rusko nakonec skončí. Je to tady. Říkají to 4,5 roku, skoro 5 let a teď to teprve přichází, že vlastně Rusko končí, také veliká nedůvěra Vladimíra Putina. Také jsem četl, to jsem se fakt musel smát, na co prý dělají volby, když je předem jasné, že vyhraje jednotné Rusko. Strana Vladimíra Putina a tak dále a tak dále. Výsledek letošní sklizně je pro zemědělce velkým zklamáním. Chybí seno i sláma. Představte si, tak v tomhle suchu chybí seno i sláma. No tak to je teda neuvěřitelné. Já to chápu, zemědělci každý rok mají nějaký problém, nějakou potíž, hraboši, moc mokro, plíseň. Nebo naopak sucho, jasně, vždycky bude nějaký problém. Ta sklizeň asi nikdy nebude úplně ideální. Ale já daleko větší problém vidím v tom, že se ty zemědělské plochy zastavují těmi obrovskými, nevzhlednými krabicemi v noci svítícími podél těch dálnic. To tedy já osobně vidím jako velký problém. A samozřejmě s tím spojené elektrárny větrné, které mění to proudění toho vzduchu, ne že ne. Dokonce teď jsem četl, nevím, jestli to je pravda, ale že v Německu je to tak obrovský problém, že to počítají na jakousi energii, za kolik to vydá Hiroshima třeba, o kolik se tam přijde a tak. Takže, jak vidíte, není to nic tak jednoduchého. Já vám dám takovou malou radu. Každý z nás by doma měl mít jistou hotovost. A spousty lidí ji různě schovává. To je naprosto v pořádku. Ovšem, pokud to schováváte, někde to zakopáváte na zahradě a tak dále, tak já vám poradím fintu. Ale tu fintu vám poradím i třeba na půdu nebo do sklepa. Zkrátka tam, kde předpokládáte vlhkost a hraboše. Vemte obyčejný alobal a zabalte ty bankovky do alobalu. A skutečně je vytáhnete za x let jako nové. Velké hotovostní platby čeká omezení. Od roku 2027 začne platit evropský strop. Tak to je věc, na kterou tady upozorňuji celou dobu. Jim nejde o nic jiného, než nás připravit o hotovost. Jestli jste viděli tu tlačovku, kterou měl Robert Fico, tak tam byl napadán za Ištoka za to, že někam letěl na dovolenou a platil někde v hotovosti 12,5 tisíce eur. A o to tady přesně jde. Tady nejde o zákon proti praní špinavých peněz. Pardon. Tady jde o to nás připravit, aby to bylo digitálně, aby oni na to viděli jako na lupu, aby viděli, co si kupujete a aby vám to případně schválili a neschválili a udělali ten kreditní systém. Podle toho, co si kupujete, tak se k vám budou chovat a budou vám chodit nabídky přes umělou inteligenci a tak dále. A nikdo mě nepřesvědčí, že tady jde o opak. Kdyby tady šlo čistě o ochranu proti praní špinavých peněz, tak to udělají jinak, protože já znovu zopakuji, že spousty nákupů i nemovitostí probíhá takzvaně pod rukou. Něco se napíše do smlouvy a zbytek se pak dohází na prkno. Je to i kvůli dani, protože daň z příjmu nově díky bývalé vládě, doufám, že to tahle vláda zruší, tuhle pitomost, není po 5 letech nebo do 5 let, ale je do 10 let. Trumpův úředník tajně jednal s Putinovým poradcem v Rusku. Tak to asi nikoho moc nepřekvapí, to, že mezi sebou Spojené státy americké a Ruská federace Chile si vyměňuje informace, je naprosto jasné. Další zpráva vás také nepřekvapí. Donald Trump tlačí na brzkou schůzku s Kim Jong-unem. To je pochopitelné. Do toho sestra, která je druhou nejvýše

kdo s kým mu tak oblíbený. Právě díky tomu, jakým způsobem se zachoval k rusko-ukrajinském konfliktu, respektive Rusko versus Severoatlantická aliance, říkejme se to na rovinu, jak to je, a tou pomocí vydělal na tom ohromné peníze, zvedá se úroveň, daří se i sklizeň, obchody s Čínou a tak dále, takže tohle všechno mu hraje do karet. Větší obnos peněz můžete mít doma klidně v hotovosti. A české zákony vám to zatím nijak nezakazují. Omezení přichází ve chvíli, kdy peníze použijete k platbě nebo chcete vyšší částku předat někomu dalšímu. A to je přesně ono. O tom tady hovořím. Senát vrátil EET zpátky do sněmovny. Tak to asi nikoho z vás nepřekvapí. Vrátili prakticky všechno. Ukrajinci získali Wunderwaffen, zase další nové zařízení, které jim umožňuje likvidovat nebezpečí ze strany Ruska. Zařízení od nizozemské firmy Bravo 1 Alpha jim umožňuje získávat záběry z komerčních satelitů bez jakéhokoliv zpoždění. Ukrajinští velitelé dronových jednotek pak mohou hned ničit ruské sklady zbraní, ale i přijíždějící automobily se zásobami nebo vojáky či ruské piloty dronů. No tak to bude mít brovdy obrovskou radost. Ovšem, kdo to bude obsluhovat, to netuším, protože mu chybí spousty vojáků. Šedesátníků mají firmy už dvakrát více než dvacátníků. Tak to také o něčem svědčí a navazuji právě na to, co jsme se bavili o důchodech, protože dneska každý senior, který jenom trochu může, tak zaprvé nechce zůstávat doma, není to vždycky jenom otázka peněz. Spousta lidí je zkrátka zvyklá pracovat a chce být takzvaně chtěná také, jo, potřebná a tak dále. Takže pokud nehlídá vnoučata, nemá nějaké jiné koníčky, tak se na nějaký úvazek vrátí do práce. Já bych toto velmi zvýhodňoval. Ne, že bych jim to stěžoval a že jim zase napálím sociální a zdravotní, ale opravdu bych to velmi zvýhodňoval seniorům, kteří chtějí pracovat. V Seutě začaly stavět stany pro migranty, no tak to máme velikou radost. To rozhodně vypadá na to, že se budou brzy vracet zpátky. Tlaková výše, sníh i čistý vzduch. Důvody, proč se Evropa otepluje rychleji než ostatní kontinenty. Tak to vidíte. Tak nakonec je to díky čistějšímu vzduchu a Green Dealu. Neříkáme to tady, říkáme. Děti by mohly opět takzvaně propadnout zpátky do školky. To znamená po zhodnocení třídní učitelky, případně ředitele, výchovného poradce, psychologa, dětského lékaře a tak dále, by dítě, pokud to nezvládá ve škole a není mu 7 let, by se mohlo vrátit zpátky do školky. Je otázka, jestli to je správně nebo nikoliv, to nejsem schopen úplně 100% říci, nejsem na to žádný velký odborník, ale je pravdou, že mnohdy ta děcka jsou tam velmi brzy. Zelenský kvůli vyšetřování korupce odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře, tak to už jsem vám tady říkal. Apple rozeslal mimořádné bezpečnostní varování uživatelům iPhoneu ve 110 zemích světa. Mezi nimi jsou podle dostupných informací také lidé z České republiky. Společnost upozorňuje na cílené útoky velmi pokročilým špionážním softwarem a varování nově může dorazit přímo do telefonu jako takzvaná systémová notifikace. No tak to je bezvadný. To opravdu nemá chybu. No a samozřejmě za to mohou Rusové, to jsem zapomněl dodat. Zaplaťte minářovi 1,47 milionů korun, nařídil ministerstvu soud. Olomoucký soud vydal platební rozkaz v případě žaloby, kterou bývalý hradní kancléř podal. Tak to vidíte, přátelé. Nakonec to vyhrál a měl pravdu Miloš Zeman, když říkal, že je nevinný. Polsko se připravuje na válku a tentokrát to myslí vážně. Varšava přestala považovat přímou konfrontaci s Ruskem za nepředstavitelný scénář. Náměstek ministra obrany otevřeně říká, že velká ruská provokace může přijít během několika měsíců. Polsko na to odpovídá největší vojenskou modernizací ve své novodobé

Sorry. No tak to je moc pěkné. Ovšem, aby se v Polsku ještě nedivili. Aby nakonec nemuseli bojovat proti Ukrajincům. A ukrajinský parlament také schválil jmenování ministrů obrany a zahraničí. Co se týče zahraničí, tak potvrdil Andrija Sibihu, takže to není žádné překvapení. A je nějaký Jevgeň Chmara je novým šéfem obrany. O tom jsem vám tady říkal, to je bývalý šéf tajné služby. Pozemky zdražují rychleji než samotné domy. Tak to mě také vůbec nepřekvapuje. Přehnat dneska dobrý pozemek, stavební je skoro zázrak. Efekt ukrajinských útoků. Rusové si mohou říct, ať se na Kyjev konečně hodí atomovka, varuje komentátor. A já s tím souhlasím, tohle je přesně věc, která se může stát, že to dříve nebo později může přijít, že někomu rupnou nervy, řekne si, už toho mám tak akorát dost, moc se tady s tím babráme, je potřeba, abychom po nich vystartovali. Při izraelském úderu na přístav v Gaze zemřelo 5 lidí, včetně jednoho dítěte. Tak to už dneska asi nikoho nepřekvapí. A izraelská armáda uvedla, že zahájí trestní vyšetřování 2 závažných útoků na Palestince během války v Gaze. No, tak to určitě. Jedním z nich je zabití 5leté Hindn Rajabové a její rodiny, druhým smrt 15 palestinských zdravotníků. Jde o první takový krok izraelské armády od začátku války. Celkem prý přezkoumala 150 případů a v 5 z nich rozhodla o dalším postupu. No tak to jako je. Nezlete se to, já tomu moc nevěřím. Policista v německém Mnichově vážně zranil 14-letého chlapce, který si na ulici hrál s airsoftovou pistolí. Tu podle svědků zasahující policisté zaměnili za skutečnou zbraň, ale to se není čemu divit. Protože ty airsoftové pistole vypadají jako skutečné zbraně a jestliže ten hoch na to nereagoval, tak co ten policista měl dělat? Kdyby naopak to byla pravá zbraň a on tam někoho vystřílel, tak mu zase budou říkat, že nic neudělal ten policista. Irán ztrácí kontrolu nad Hormuzským průlivem. Lodě plují takzvanou ománskou trasou. Tam ještě nakonec bude konflikt mezi tím Ománem a Iránem samotným. Senát se vyslovil proti omezení práva prezidenta ověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Podle předloženého návrhu by měla kompetence přejít na ministra zahraničí. Změna zákon o zahraniční službě je součástí souboru novel v souvislosti se záměrem vládní koalice nahradit služební zákon normou o státních zaměstnancích. Tu senátoři rovněž odmítli, takže prakticky zamítli úplně všechno, co tam přišlo, tak to asi nikoho nepřekvapí. Proto říkám, že je potřeba v říjnu to přečíslit, aby v Senátu byla většina koalice, protože už takhle to zdržuje prezident. Přátelé, pište do komentářů vaše názory, postřehy a připomínky. Já vám všem přeji krásný den a na kávě s Vojtěchem na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a jistě si vzpomenete, kdy jsme tady před rokem a půl měli sbírku na regionální rozvojový fond zapsaný spolek na skutečného disidenta pana Popelku a tehdy se podařilo vybrat, tuším, že to bylo 188 tisíc, byly zaplaceny poplatky soudní, které byly potřeba. Jeho synovi se velmi pomohlo, peníze se poslali jeho bratrovi, protože pan Popelka měl zablokovaný účet a tak dále, tak bohužel se stala věc, že onemocněl rakovinou. Je to prostě holý fakt. Takže my jsme byli osloveni redaktorem z Parlamentních listů a byli jsme osloveni ještě jedním jeho blízkým přítelem, jestli bychom nemohli po druhé pomoci. My s tím problém s Vaškem nemáme, takže zasedla rada, tato jednomyslně schválila, takže pokud budete chtít pomoci panu Popelkovi, tak toto bude možné. Transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333 88 99 002/5500. Pokud nebudete chtít vidět, tak prosím pěkně provozní účet, který je ze zákona daný, 333 88 99 010/5500 a nejde o sbírku ve smyslu zákona. Jde o příspěvek a my posléze ty peníze předáme. Takže přátelé, bohužel
neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Nedá se nic dělat, ale my se nevzdáme, je třeba pomoci. Děkuji vám, mějte se krásně a na viděnou.

0: Krásný, příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální sváteční stream. Je sice pondělí, mnozí by řekli, ale máme tady velice vzácného hosta, poslance parlamentu České republiky, předsedu strany PRO, Jindřich Reichl. Vítej, doktore.
1: Peťo, děkuji moc za krásný antré, ale já se opravdu nějak speciálně necítím a pořád to vnímám úplně stejně, jako když jsme dělali spolu rozhovory dávno předtím, než jsem v nějaký sněmovně byl a když jsme se bavili o covidu a o Ukrajině, o všech možných cenách plynu, já nevím čeho všeho, lipský burze, tak já to vnímám prostě pořád stejně. Z mýho pohledu se nezměnilo vůbec nic, takže já jsem rád, že tady zase po čase jsem a že můžu odpovídat na dotazy, jak třeba tvoje, tak i diváků. Petr, budeš TV.
0: Přátelé drazí, samozřejmě teď máte možnost psát do chatu otázky, pište je tam a než začneme, tak aby to nebylo takový jako tenkrát, tak já tady dám takovouhle fotku. Možná ji poznáváš. Můžeš mi říct, co to je za lidi?
1: No, to jsou skvělí lidi, kromě toho prostředního. Jsou naše čtyřka senátních kandidátů. Já myslím, že všichni ty čtyři lidi jsou velmi důstojnými reprezentanty naší strany PRO a hlavně toho programu, který se snažíme prosazovat už delší dobu, nejenom teď v té poslanecké sněmovně, ale i na těch náměstích a všude, kde jsme byli. Tak když to vezmu zleva, tak tam je Hynek Beran, toho asi tvoji diváci velmi rychle poznají. Člověk, který je hlavní tváří boje proti stavbě větrných elektráren v České republice, což je věc, která pro mě osobně je velmi důležitým tématem, neboť Evropská unie nás fakticky vydírá v tom, abychom si zhyzdili naši krásnou krajinu a naši půdu těmi větrnými monstry, a vydírá nás s našimi vlastními penězi a to je něco naprosto šíleného. A já myslím, že Hynek Beran dlouhodobě konzistentně bojuje proti tomu nešvaru. A jsem rád, že za nás bude kandidovat na Trutnovsku, je to tuším obvod 39, jestli se nepletu. Takže Hynek Beran jednoznačně známá tvář a budu rád, když ho Trutnov podpoří. Samozřejmě škarohlídí opozičníci hned mu vyčítali, že se fotil v sandálech, ale on má vlastně zranění takové, které je chronického charakteru a tudíž jak si musí nosit tyhle ty boty, protože do těch polobotek by se normálně nevešel, takže není to žádná neúcta, ale prostě zdravotní důvod. Vedle je pan doktor Šorna, to je člověk, který není asi tak známý celorepublikově, nicméně on kandiduje na Příbramsku, to je senátní obvod číslo 18 a je to tam dlouholetý lékař v nemocnici, nad to učil studenty, trénoval fotbalisty, člověk, který s tím regionem je bytostně spjatý úplně pupeční šňůrou a bude se snažit bojovat za Příbramáky a za lepší zdravotnictví, protože tohle téma je hodně opomíjeno a je zužováno na COVID, který samozřejmě je moje blízký téma, o tom žádná, a na národní očkovací strategii a pandemickou úmluvu, ale nás čeká daleko těžší boj, jo, protože do 10 let nám třetina lékařů a zdravotních sester odejde do důchodu a pokud se tady jaksi něco zásadního nestane, tak budeme čelit obrovskému problému. A já fakt nechci, aby nás tady léčili jenom Ukrajinci, což už v současné době ten trend je docela sílící. Takže Josef Šorna, zdravotnictví Příbram. Na druhé straně ode mě Milan Loprajs, můj kamarád, předseda naší krajské organizace v Moravskoslezském kraji, samozřejmě známý jméno, synovec legendárního Karla Loprajse, bratr Aleše Loprajse, který je dneska naším nejlepším závodníkem v kamionech na Rally Paříž-Dakar, ale především strašně poctivý, slušný kluk. On podporoval už Janu Zvěrtek-Hamplovou v senátní kampani, tenkrát jí tam přijel do Kroměříže s Tatrovkou, podpořit neskutečně čestný, rovný, poctivý kluk. A kdykoliv já ho prostě vidím a slyším mluvit, ať už to jsou hovory z Radhoště nebo jakýkoliv rozhovor, tak prostě si říkám, takhle by měl jako vypadat senátor. Tohle je prostě to, co já si představuji od senátora České republiky. Nadhled, inteligence, moudrost, rovnost, čestnost. Opravdu jako kluk, za kterýho bych dal ruku do ohně kdykoliv. No a úplně napravo, no tak to snad tady představovat, to by bylo asi zbytečný, protože Honzu Skalického, myslím, tady znají úplně všichni, kdo tady v současné době jsou. Takže Honza Skalický kandiduje na Děčínsku, člověk, který je odkojený Labem a říčními toky, a který je neskutečně pracant a dříč a musím říct, že bych byl moc rád, kdyby Honza Skalický na tom Děčínsku uspěl. On tam vlastně má proti sobě velmi těžkého protikandidáta, kterým je obhajující senátor Linhart, ale za ANO je tam ten pan doktor Heitzmann, který složil tu adorační píseň na Petra Pavla, kdy tam prostě zpívá tatíček Masaryk, Havel a Petr Pavel a generál Laudon a Petr Pavel jedou skrz vesnici, no strašného něco, jo. Prostě úplně hroznýho. Tak to opravdu nevím, jestli tohle člověka by tam někdo chtěl, tak doufám, že Děčínsko podpoří Honzu Skalického. Každopádně všechno čtyři kluci, který opravdu dlouhodobě, myslím, a konzistentně ukazují, že hájí ty správný zájmy, že jsou připravený bojovat za Českou republiku, za naše lidi. A já jsem strašně moc rád, že kandidujou, že se rozhodli kandidovat za PRO, protože si myslím, že jsou fakt jako důstojnými reprezentanty toho, co my se snažíme prosazovat, toho našeho programu.
0: Děkuji ti, tak přejme těmto kandidátům samozřejmě úspěch. Já doufám, že se všemi se časem uvidíme do voleb ještě v jednotlivých pořadech, aby jsme si taky všichni přátelé mohli pěkně proklepnout tak pěkně jednotlivě. A to jsme si slíbili, takže je to vlastně už daný. Přátelé drazí, pojďme se podívat, tady vemu Marii, tak Jindra Reichl válcuje všechny oponenty v debatách, posílá pozdrav z Havířova, kde kandidoval, vidíš to tady.
1: Moravskoslezským kraji. Tak já moc děkuju paní Zaoralové, ono totiž, zaprvé tedy chtěl bych k tomu dodat dvě věci, ono to není zas tak složitý, protože ti opozičníci, oni chodí do těch debat a myslí si, že vystačí s těmi frázemi prázdnými, které tady říkali 20 let a že prostě tam pořád budou chodit a říkat, za všechno může Rusko a Putin a za všechno může Babiš a my jsme ty nejlepší, protože my jsme na té správné straně a my jsme tady demokrati, kdežto vy jste ty extrémisti. A já tam prostě nosím tabulky, čísla, data, konkrétní věcné argumenty a konkrétní řešení. Všimni si, že oni vlastně nikdy neřeknou řešení. Oni řeknou migrační pakt a to je správný a musíme prostě najít celoevropské řešení, posílit Frontex. Oni vůbec nevědí, že Frontex nejsou žádný policajti. Frontex jsou úředníci. Ty sedí v kanceláři a zapisují a vlastně dělají tu registraci těch afrických migrantů, kteří přicházejí do Evropy. To nejsou žádní jako borci se samopalama někde na lodi, kteří jsou připravení proti tomu zasahovat. A já si dovolím ještě jednu odbočku. Já si když si pamatuju, a to možná bude lidi zajímat, jo, to je krásná příhoda, strašně mě mrzí, že jsem si tehdy nestáhnul to video, strašně. A byl to rozhovor na libanonské televizi s vysoce postaveným člověkem z Al-Kaidy. A tehdy už Al-Kaida vlastně jako nebyla in, už byl in ISIS, jo, který byl vlastně operoval v Sýrii a v Iráku. A teď si ho tam vzala taková mladá moderátorka z té libanonské televize a teď se ho psala a říkala, a jak teda máme zničit ten ISIS? Vy jste byl v té Al-Kaidě, co byste poradil? A on říká, já bych vám poradil jednu jednoduchou věc, přestaňte je financovat. No prosím. Říká, no teď vy je platíte, ne? Západ je platí. No jak to myslíte? On říká, no tak z čeho žijou? Představte si, že mají milion bojovníků. Já jsem měl 1000 bojovníků pod sebou. A teď si představte, že měsíčně to stojí několik milionů dolarů, protože ty lidi musíte živit, šatit, dávat jim zbraně, náboje, dávat jim žolt, protože tam ty lidi nejsou zadarmo. Takže prostě jednotka o 1000 lidech stála miliony dolarů měsíčně, tak kolik myslíte, že stojí jednotka nebo celá ta armáda o milionu lidech? A ona říká, no. A on říká, tak z čeho myslíte, že žijou? A ona říká, z prodeje ropy. A on říká, správně, komu ji prodávají? Teď ona na to koukala a říká, no tak kam jezdí ty cisterny? Všechny jezdí do Turecka, do Iráku ne. Tak se podívejte na mapu a je vám to jasný, teď vy je platíte. Že? A pokračoval prostě tím, že jí opravdu jako argumentama, silnýma argumentama ve stylu, jakože kde leží bojovníci ISIS, takže v americké vojenské nemocnici a tak dále. Takže prostě, jak říkal Jan Werich, všechno je jinak. Jo? Všechno je jinak. Ale každopádně já si myslím, že co se týče těch debat, tak já prostě sázím na věcnost a na konkrétní řešení pro lidi, pro to, aby jsme tady měli lepší život, bohatší život, bezpečnější život, a snažím se vždycky ukazovat cestu. Kdežto oni jenom říkají, my jsme ty správní a my víme, jak na to, ale neřeknou ti už jak. A pořád samozřejmě melou to celoevropské řešení, přičemž od té doby, co byla schválená Lisabonská úmluva a víc pravomocí se přesunulo ze strany členských států na tu bruselskou centrálu, tak od té doby to jde cugrunt, čím dál tím hůř. A zase jsem si vzpomněl, mám hrozně rád ty vtipy, tak si dovolím jeden nekorektní, když si ho říkal Zdeněk Izer, když četl tu zprávu, říkal, česká vláda projednala zprávu o stavu ekonomiky v České republice a Evropské unii, zkonstatovala, že s ní v podstatě souhlasí, pouze poznamenala, že cugrunt jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. A prostě tenhle vtip jako dokonale platí na současnou Evropskou unii. A já prostě nevěřím žádným celoevropským řešením, protože ta celoevropská řešení neprosazují zájmy všech lidí v Evropě, prosazují zájmy Německa, převážně Německa. A vlastně ta Evropská unie, ten Brusel se stal nástrojem Německa, jak znovu ovládnout Evropu. Prostě to je evidentní fakt, kdo to nevidí, tak je blázen. A to už není prostě o nějakých jednáních, to už je všechno o čistém vydírání. A kdokoliv přijme euro, tak už ho mají definitivně v hrsti. Definitivně v hrsti. Giorgia Meloniová nemůže dělat ty věci, které by chtěla dělat jenom proto, že v Itálii mají euro. A když ji prostě zavřou kohoutek, tak Itálie do 2 měsíců zkrachuje. No a co se týče ještě Havířova, když jsem viděl ten pohled, nebo ten pozdrav, pardon, tak bych chtěl jenom poprosit moc, jestli byste právě v Havířově volili kandidátku pro. Máme tam samostatnou kandidátku. V jejím čele je Martin Gara. Možná ho paní bude znát. Je to člověk, který je tam podnikatelem, který je od začátku s náma, od začátku nás podporoval, byl na všech demonstracích, kluk, který si dal můj billboard k sobě na zahradu a kvůli tomu přišel o městské zakázky. Prostě to je něco neskutečného. Okamžitě prostě mu nedali ani korunu z města. A je to jeden z nejpoctivějších lidí, kterýho já znám. Fakt, jako to je tak strašně poctivý, hodný kluk, že a neuvěřitelně jako srdcař. Takže já bych byl velmi rád, kdyby v Havířovští volili kandidátku pro v čele s Martinem Gareou. A pokud můžu, myslím, že to byla paní Zatloukalová, jestli se nepletu to jméno, jestli ne, tak se omlouvám. Ale každopádně, pokud můžete a budete přesvědčovat lidi kolem sebe, že tam máme kandidátku strany pro čistě složenou z našich lidí, v jejím čele je právě Martin Gara, pokud jim dáte hlas, tak za to budu strašně moc rád, protože to jsou opravdu lidi, kteří vás nesklamou. A to, co se tam dělo v Havířově, protože to tam známe s hejtmanem Bělicou a tak dále, ty různý zakázky a šmečka a tak dále, tak můžu říct, že Martin Gara teda opravdu jako si nevezme do kapsy ani korunu. Ten bude pro ten Havířov dejchat s každým jedním krokem, který ujde.
0: Tak děkuju. Ještě jsme zapomněli na evropské hodnoty, protože oni razejí hodnotovou politiku, ty druhý. A to posloucháš taky asi často.
1: Jako já víš co, prostě evropské, nic není vzdálenějšího od skutečných evropských hodnot, než je současný Brusel.

zůstal. Nic. Prostě to je, co jsou evropské hodnoty? Evropské hodnoty, základní evropské hodnoty jsou přece svoboda slova. Respekt vůči soukromému vlastnictví, vůči jinému názoru, debata, ne utlačování, žádný centrální plánování, ale soukromý podnikání bez dotací, bez toho, aniž by se tady řídila ekonomika z jednoho místa. To všechno ten Brusel popírá. Tady máš chat control, prostě šmírování, fízlování, kdy oni uvidí, pozor, oni uvidí i rozepsanou zprávu. To je, ty to ani neodešleš, ty jenom rozepíšeš zprávu a oni už budou schopni ji přečíst. To je velký bratr úplně v té nejčistší možný, nejkrystaličtější podobě. Do toho samozřejmě snaha totálním způsobem ruinovat demokracii a potlačovat jakýkoliv opoziční názor. Ať už prostě formou reputační likvidace nebo formou kriminalizace. To je fakt jako před tím rokem 89 všechny ty negativa, ten Brusel si vzal všechny ty negativa z toho období roku 89 a přidal další negativa. On si vzal z obou dvou těch dob, před rokem 89 a po roce 89 to špatný. A sloučil to v Ursulu von der Leyenovou a ten její ansámbl. A když dneska vidíš, já se musím smát, když v Rusku je soud, který na základě podnětu strany Rodina, to je taková pravicová strana tam, velmi konzervativní, zakázal účast ve volbách straně Jabloko. A samozřejmě tady se to dělá, že to je jediná strana, která

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného.
1: Prostě všechny média dělají, jaká je to totalita, jak prostě zase Putin si to určitě zařídil. Strana, která má preference asi 7%, a to je ještě fandí. Jak si to prostě Putin zařídil a tak dále. Ale to, že Zelenský na Ukrajině zakázal 19 politických subjektů a 3 televizní stanice opoziční, které hlásili něco, co jemu se nelíbilo, jednu dokázal zavřít za hodinu. Jo? Já jsem říkal v jednom pořadu Máte slovo, že jsem si psal s Dianou Pančenko, což je ukrajinská novinářka, oni, a ta je proruská. Diana Pančenko dostala několik mezinárodních cen a byla prostě vyhlášená v roce 2020 už za Zelenského 7. nejvlivnější ženou Ukrajiny. Prostě skvělá novinářka. Samozřejmě dneska ji tam úplně totálním způsobem degraduje. Ale co chci říct, v Rusku prostě se vyloučí, ne že se zakáže ta strana, ona se vyloučila z voleb, protože prostě v tom volebním cyklu porušila ty pravidla ohledně financování stran a je to největší totalita. Jo. Zelenský zakáže 19 politických subjektů a 3 televizní stanice, jednu vypne za hodinu po zahájení vysílání, za hodinu. Žádným soudem, dekretama, svýma dekretama, jo, podepíše na shledanou, žádný soud, žádná možnost odvolání. A to je lídr demokracie. Jo. To je lídr demokracie. A pak se podíváš do západní Evropy a říkáš si, tak tady se snad nic takového nemůže stát. A vidíš, že prostě v Německu chtějí zakázat AfD. Jo. A to není strana, ale která má 7%. To je strana, která dominuje průzkumu a prostě v některých státech, v tom SDN má, z těch spolkových státech má přes 40%. Jo. A do toho přijde to, že v Sasku-Anhaltsku teď rozhodnul odvolací soud v Magdeburgu, to je ten vyšší správní soud v Magdeburgu, rozhodnul o tom, že členům a příznivcům AfD můžou státní orgány odejímat zbrojní průkazy. To si nedělám legraci. Oni prostě říkají, že příznivci strany, která je extremistická, která prosazuje vytvoření Německa na etnologickém základu původních Němců bez migrace a bojuje tvrdě proti migraci, takže porušuje demokratické hodnoty, je extremistická a tudíž každý příznivec je v podstatě potenciální extremista. Takže v tomhle státě, v Sasku-Anhaltsku, můžou momentálně, kde má právě ta AfD přes 40%, to znamená jinými slovy, tam volí skoro každý druhý, tak můžou členům a příznivcům AfD, bez dalšího, neudělal si nic, jenom řekne, že jsi člen AfD, můžou ti odebrat zbrojní průkaz. To je demokracie.
2: To je podle těch evropských hodnot.
1: To jsou ty evropské hodnoty. Jo? A samozřejmě v Evropském parlamentu chtějí zakázat frakci ESN, Evropa suverénních národů, kde je právě AfD, kde je i SPD. A to na základě toho, že zase je, přesně jak jste říkal, jo, je proti, nebo nedodržuje ty evropské hodnoty, jo? To znamená, není v souladu s evropskými hodnotami, a taky prostě chtějí zakázat, ale oni to chtějí zakázat hlasováním těch ostatních stran. To je prostě jak my, kdybychom přišli do parlamentu příští týden, řekli bychom, Piráti mají blízko k Antifě, tak jdeme hlasovat o tom, že zakážeme Piráty. Prostě to by se tady úplně rozstřelil svět a všichni by metali kotrmelce v mainstreamových médiích. Ale v Evropském parlamentu o tom vážně uvažujou. Ten podnět už je podaný, bude se o tom hlasovat. A já jsem přesvědčený, že to ESN zruší a tím pádem přijde o ten příspěvek asi 2 nebo 3 miliony euro, který mají dostat za ty volby. Prostě tohle jsou ty evropské hodnoty. Nelíbíte se nám, tak vám zakážeme. Každý, kdo prostě volí jinak, než my chceme, tak mu sebereme zbroják. Jo, v tom Německu oni nebudou brát, prosím tě, pěkně ty mačety a ty nože těm migrantům. Oni seberou zbrojáky těm původním Němcům, kteří se chtějí prostě před tohle invazí bránit. To je něco neskutečného.
2: Musíš tu násilí snížit, no.
1: No, to takže... je jako, že... To je prosím tě pěkně, jak kdyby ještě ženským začali odebírat petrový spreje tam. Jako. To už jenom čekám, kdy to přijde, protože přece to kulturní obohacení z té Afriky je natolik jako krásný a vzácný, že bychom všichni za to měli být rádi.
2: Jako už víme, přece Kalergi to napsal naprosto jasně, že ty německý ženy se mají mísit teda s těma nově příchozíma, že jo? Takže jako pepřový spreje budou moct použít pouze proti bílejm.
1: To je opravdu jako směšný a

0: To jsem jenom vyjmenoval pár příkladů, ale prostě evropské hodnoty je jako spojit výraz evropské hodnoty a Brusel do jedné věty, to je oxymoron, to nejde. To je absolutně nesouladný, protože prostě Brusel je absolutním opakem evropských hodnot. Brusel pošlapává evropské hodnoty, na které byla tradiční Evropa vystavená, který jsme znali ještě my, který pamatujeme to období těch 90. kdy to opravdu byla svoboda se vším všudy.
1: No tak Evropská unie má svoje evropské hodnoty, jo. Já si myslím, počkej, kdo to byl, abych teďka nekřivdil, ale myslím, že Alexandr Vondra nebo další jakovýhle specialisti, který už jako dlouho se pohybují v tom veřejném prostoru, že vědí, tak někdo říkal, že právě na obranu těch evropských hodnot a té demokracie prostě musí ustoupit i ta svoboda slova, aby náhodou ta demokracie nebyla nějak poškozená. Takže... Myslím,
0: přesně, přesně tak, já musím říct, že to je prostě až neuvěřitelný, kam jsme se dostali, že já vedu teď soudní spor se Seznam zprávy, kde jsem je zažaloval za to, že oni tvrdili o tom covidovém semináři, který jsme měli v lednu, že jsem tam šířil proruské dezinformace. A za mnou, když přišla ta Ciroková, která to celou dobu v podstatě neposlouchala, protože prostě ona není novinářka, ona je aktivistka, ona má ten názor už dávno jako utvořený. Tak za mnou přišla a říká, proč šíříte pro ruské dezinformace? Já říkám, počkejte. Ale děláte to na schvál. Já říkám, počkejte. Nejdřív si musíme ujasnit jednu věc. Co je podle vás pro ruská dezinformace? A říká, no třeba, že virus vzniknul v laboratoři ve Wuhanu. Uměle. A já říkám, počkejte. Tak teď jako pojďme dát stranu, jestli je to pravda nebo lež. Můžeme se bavit o tom, že to je jedna z variant. Vy budete tvrdit, že to přeskočilo z netopíra na člověka, že prostě virus nějakým záhadným způsobem překonal 800 tisíc letý vývoj a prostě někdo tam sehrál netopíra, na něj to skočilo. Já budu tvrdit, že se tam prostě dělal gain of function research a že to z té laboratoře uniklo, což dneska víme, že už i Anthony Fauci měl ve svém zápisníku. A moc se těším na nový dokument o covidu, protože to potvrzuje i pan slovutný Primula, tak to jsem fakt zvědavý, jak Seznam bude argumentovat u toho soudu. Ale ta realita je taková, že já říkám, řekněte mi prosím vás, v čem je to proruský? Já tomu nerozumím. Jako, v čem pomůže Rusku to, jestli ten virus byl vyrobený ve Wuhanu v laboratoři, anebo jestli jako přeskočil z toho netopíra? Ona říká, vy tím podlamujete důvěru v naše státní instituce a v naše demokratické zřízení. A to už jsem prostě nevydržel. A zeptal jsem se, jestli je normální. Protože já se říkal, takže jako, když naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože bychom tím podlamovali důvěru. To jsou opravdu lidi, kteří jsou jako založením myšlenkově. To jsou fašisti. Bez legrace, bez jakýkoliv nadsázky. Oni prostě jsou přesvědčení, že je jenom jedna možná oficiální linka. A kdokoliv ji zpochybňuje, tak je prostě dezolát, dezinformátor a je to prostě proruský agent. Jo. To je nejlepší, protože to funguje samozřejmě na první dobrou, na první signální. Oni se fakt jako definitivně zbláznili. Oni nejsou normální ani trochu. A já se na ten soud jako strašně těším, protože to bude jako ukázka. Mně už to stálo strašný peněz vůbec to připravit ten soud, protože to je spoustu důkazů a všeho. Ale z mýho pohledu prostě já to dělám jako kvůli principu. Jo. Já tam nechci ani žádný prachy. Já chci prostě kvůli principu dokázat to, že tady nemůžou tyhle ti šmejdi psát o každém, že je proruský dezinformátor, aniž by k tomu měli jakýkoliv důkaz. Prostě podle nich je proruská dezinformace to, že virus SARS-CoV-2 vznikl v laboratoři ve Wuhanu. To, co dneska říkají v Americe v Senátu, to, co měl Fauci ve svém deníku, to, co dneska říká Roman Primula, tak podle Cirokovy je to proruská dezinformace.
1: A tady vidíš, že ten Putin má prsty všude, že už ovlivnil i ten americký Senát.
0: To je jednoznačně. A podle mě i kvůli němu je sucho tady. A dneska kvůli němu začalo pršet. Jako prostě, to fakt je, oni to dělají tu politiku a ty média dělají to zpravodajství a publicistiku, jak když Jirka Babica vaří. Jo. Nevíš, co tam máš hodit, nemáš nic doma, hoď tam Putina, to zafunguje. Vždycky tam hoď Putina, ten může úplně za všechno.
1: A když nepomůže Putin, přisyp tam trochu Babiše.
0: A přesně tak, jako to je, tím se to dokořenuje.
1: Ano, za všechno.
0: Já za sebe prostě říkám, Já prostě odmítám vnímat svět jak pohádku, černobílou pohádku, kde jsou ty hodný a ty zlí. Prostě všude, všechny státy na světě mají horší politiky, lepší politiky. To není o těch státech, to je u toho, kdo je zrovna taky u moci. Já můžu Trumpovi vyčítat ledacos a taky mu vyčítám zejména to iránský dobrodružství nesmyslný. Ale je to pořád tisíckrát lepší, než kdyby tam byla Kamala Harris. Já bych mnoho věcí v naší vládě dělal jinak, než je dělá současná vláda. Mnoho věcí bych dělal jinak, rychleji, efektivněji, radikálněji. Ať už se to týká těch větrných elektráren, ať už se to týká ukrajinské migrace, ať už se to týká migračního paktu a tak dále. Green Dealu samozřejmě. Ale furt je lepší, o 1000000% lepší, když prostě vládne Babiš, než když vládnou Fiala. Jasně, my máme nějaký názory, které jsou jiný, ale dostali jsme na to 7,8%. Ano, dostalo 35%. Kdyby to bylo obráceně, tak hold, ty věci běžejí trošku jinak, jiným spádem. Ale to je prostě demokracie, takhle voliči ty karty rozdali. To znamená, můžeme mít výhrady vůči všem těmhle těm lidem, ale já prostě odmítám vidět ten svět, jakože ty jsou ty zlí a proti ním budeme válčit a budeme na ně cenit zuby a budeme prostě zbrojit ideálně zálohovýma faktorama na F-35, protože to jako, toho se Putin lekne nejvíce. Když zamáváš těma zálohovýma fakturama, kdy ty letadla dostaneme za 10 let, kdy už budou totálně prostě nepoužitelný muzejní exponáty, tak těma zálohovýma faktorama těch se bojí on nejvíc, podle mě. A já jsem prostě člověk, který věří v dialog. Věří v dialog i s těma, se kterýma prostě nejsme kamarádi. A to, že prostě zahraniční politika České republiky nemá být postavená na tom, koho si fanoušek. Jestli máš radši toho nebo onoho, jestli máš radši Rusko nebo Ameriku, nebo Německo, nebo Japonsko, nebo Čínu. Ta zahraniční politika, to prostě fakt jako nesedíš šálou na Baníku nebo na Spartě. Jo? Mně to tak připadá, že to mnoho lidí tak vnímá. Mnoho politiků to tak vnímá, jakože oni vždycky, tak komu fandíte? Jo? Jako, koho podporujete? A já vždycky říkám, no Českou republiku. Prostě naše zahraniční politika nemá být o tom, jako, komu s čí šálou budeme mávat nebo s čí vlajkou budeme mávat. Zahraniční politika má být o prosazování našich národních zájmů v dialogu s těmi partnery. Náš národní zájem je zcela jistě mír. Jo? Ten bychom měli prosazovat s každým, s kým se budeme bavit. Náš národní zájem je diverzifikace exportu našich podnikatelů, aby nevyváželi 80% věcí do Evropské unie, protože když jsi závislý na jednom odběrateli, tak je to obrovský podnikatelský riziko, protože jakmile ten odběratel padne a ta Evropská unie je na nejlepší cestě padnou, tak padneme i my. To znamená, čím víc budeme diverzifikovat, čím víc budeme podporovat naše podnikatele, aby byli schopni dodávat do Číny, do Afriky, do Indie, kamkoliv jinam, klidně i do Ameriky, tím lepší to pro nás bude. Náš zájem je zcela jistě bezpečnost. To znamená, že pro mě největší ohrožení v tuhletu chvíli nejsou ruský orešníky. Pro mě největší ohrožení České republiky jsou migranti, a to nejenom ty z Ceuty, ale prostě ty, kteří nás tady zahlcují ze všech možných směrů, včetně migrantů ukrajinských. Říkám to úplně jednoznačně jasně. To je pro mě to největší ohrožení. A zase, proč to říkám, proč to tak beru? Protože já nevím za poslední 4 roky, že by tady jako Putin zařídil, že by někoho zabili nebo znásilnili nebo někomu něco ukradli. Ale znám stovky a tisíce lidí, kteří byli okradený Ukrajincema. Znám lidi, kde došlo ke znásilnění ze strany ukrajinských migrantů a kde došlo k vraždě ze strany ukrajinských migrantů. Znám současný případ, kdy prostě ten ukrajinský migrant hodí zápalnou láhev molotová, hodí na zeď rodinného domu v noci, kde tam spí 2leté dítě. A oni mu dají podmínku za poškozování cizí věci. Jako to se ten soud zbláznil. Takže, abych se vrátil z této odbočky zase zpátky na hlavní trasu, pro mě prostě zahraniční politika není o tom, komu fandím. Mě, když se zeptáš, jestli fandím víc Rusku, Ukrajině, Německu, Americe, tak já ti na to neodpovím, protože mě to nezajímá. Mě zajímají naše zájmy, zájmy našich lidí, to, aby prostě měli lepší život. A ta zahraniční politika je tady od toho, aby tyhle naše zájmy prosazovala právě v dialogu s těmi partnery. A tohle je prostě můj pohled na celý fungování České republiky. Zatímco prostě ty opozičníci ty to berou jako tak, že si vezmou tu modrožlutou vlajku a takhle tam mávají a u toho řvou jako sláva Ukrajině, případně prostě říkají, že Evropská unie je ta nejlepší a všichni ostatní jsou zlí a špatní a měli bychom prostě s nima bojovat a připravovat se na válku s nima. Tak já to takhle nevnímám, já nejsem prostě přiblblej fanoušek, já jsem člověk, který je tady aby, k tomu, aby reprezentoval zájmy našich lidí a prostě ty budou reprezentovat jak uvnitř toho státu, tak i v rámci té zahraniční politiky. To je absolutní základ a kdokoliv to vidí jinak, tak podle mě vůbec nepochopil to, o čem zahraniční politika je.
1: Přesně tak, je to dialog prostě a faktem je, že v Evropské unii nás žádný jako nový exportní příležitosti nečekají, že?
0: No tak já vždycky říkám, skoro já tady teď tu tabulku nemám, jo, ale úplně jedna jediná je graf za všechny. Všechno ostatní jsou zbyteční grafy. Podíl HDP jednotlivých kontinentů na celosvětovým HDP. V roce 2004, možná bych to našel tady někde, nevím, asi by mi to trvalo chvilku. Podíl v roce 2004 na celosvětovém HDP Amerika, Evropa a Čína začínaly zhruba stejně. Měli zhruba stejný procentuální podíl na celosvětovém HDP v roce 2004. Od té doby Čína udělala tohle, Amerika je zhruba na svým a Evropa udělala takhle dolů. Totální kandahár dolů. Tak to je prostě tabulka, která hovoří za vše. Kdybychom dneska odečetli ten zbrojní průmysl, který jede na dluh, tak Evropa bude v podstatě celá v minusovém trendu, to znamená, bude klesat její HDP. A ta válečná ekonomika jako nevede k dobrým výsledkům. Prostě když si půjčuješ na to, abys vyrobil traktory, tak je to dobře, protože ty traktory ti umožňují efektivněji a rychleji obdělávat půdu a tím pádem zvyšovat produkci potravin a rostlin a tak dále a tak dále a ta ekonomika stoupá. Jo? Takže prostě půjčit si na traktor je fajn. Půjčit si na tank je k ničemu, protože ten tank reálně, ano, to je zhruba to, co jsem říkal. Jo? Když se podíváš na rok 2004, tak jsme na tom byli zhruba stejně a teď se podívej, kde je Čína, kde je a kam jde prostě celá Evropa.
1: Jo, tohle to jsem v rychlosti našel, jenom je to jenom do roku 23. Určitě jasně. Po dalším hledání bych našel. Bohužel ty křivky padají prostě v náš neprostor. Furt. Tak.
0: Je to absolutní průšvih a prostě tohle by měl být náš hlavní zájem a druhý náš hlavní zájem by měl být to, abychom udělali něco s porodností, protože jestliže jako nezvedneme porodnost a budeme mít dál 1,3 dítěte na jednu matku, tak to tady všechno, o čem se bavíme, je úplně zbytečný, protože tady prostě za 50 let jako nebudeme. Takže to jsou prostě dvě nejdůležitější věci, které já vidím jako naprosté priority a nechci prostě jenom řešit pěnu dní, že je teď sucho, no tak teď bylo 14 dní sucho, teď bude zase 14 dní pršet. No. Tak jako, já samozřejmě nechci to podceňovat, ale myslím si, že prostě jak si řešit to nějakýma Green Dealovýma opatřeníma, poslouchat tady oxfordský experty. Já teda daleko víc věřím zemědělcům, kteří spravují tu půdu a ten statek po 3-4 generace a přesně vědí, jak zadržet vodu a jak s ní hospodařit. Takže když budeme méně stavět větrných elektráren a více starat o naši půdu, tak to s tím suchem určitě bude lepší, než když budeme platit emisní povolenky. Tím jsem si vcelku jistý.
1: Takže myslíš, že když zvedneme emisní povolenky, že nám to nepomůže jako zadržet víc vody v krajině?
0: Myslím, emisní povolenky to je lék na všechno. Když je sucho, tak je to lék na sucho, když prší, tak je to lék na mokro, když jsou povodně, tak je to lék na povodně. Prostě emisní povolenky jsou přece geniální vynález. To geniální vynález. Ty se dají použít úplně na všechno. Jakákoliv změna počasí, tak se řekne, že to je klimatická změna. Dřív, jestli si pamatuje, se říkalo globální oteplování. A to je blbý, že? Protože to jde použít jenom, když jako je teplejc. Ale klimatická změna, to jde použít na všechno. To jde použít úplně na jakýkoliv stav, na jakoukoliv změnu. A vždycky řekneš, podívejte se, klimatická změna. Takže místo globálního oteplování už je klimatická změna. A realita je prostě taková, že já jsem to říkal několikrát a pokusím se to ještě zjednodušeně říct znova. To je prostě pořád systém církevních odpustků. Jo? Ta církev to tehdy vymyslela dokonale, díky tomu taky fantasticky zbohatla, a je nejrozšířenější tady církví široko daleko. Prostě to nebylo o tom, že lidi chtěli být bohabojní a chtěli žít v souladu s Bohem. To bylo o tom, že se báli, že přijdou do pekla. A cokoliv si proved, jakýkoliv hřích si proved, tak stačilo koupit si odpustek. Ono to sice nemělo s Bohem vůbec nic společného, ale ty církevní chrámy, ty rostly člověče jak houby po dešti. To byla nádhera, co dokázali postavit za ty prachy z těch odpustků. Když Gutenberg vynalezl knihtisk, tak nejvíce netiskla Bible, nejvíce tiskly odpustky. To je prostě z té mašiny, jak na běžícím pásu. A samozřejmě dneska emisní povolenky je úplně to samé. Prostě vy jste hřešili proti přírodě, to je ty plasty a to spalování uhlí a to spalování plynu a to všechno špatné, co vy děláte, tak to je, když si koupíte prostě tu emisní povolenku, tak to je, když si kupujete ten odpustek, protože tím se vyviníte a pomůžete ty klimatické změně, že už nebude tak drastická. To samé byla vakcína. Jo. Vybudování strachu, vy všichni umřete a když neumřete vy, tak umřejí vaše rodiče a prarodiče, takže se musíte naočkovat. 71 miliard euro v prachu. No a to samé je samozřejmě se zbraněma. Vytváření strachu z Putina zaútočí. Za 4 nebo za 5 let zaútočí. Nikdo neví, jestli tam Putin za 4 za 5 let bude, ale všichni vědí, že za 4 nebo za 5 let zaútočí na NATO. Nevím, proč by to dělal, to by musel být fakt úplný blázen. Protože by prohrál, prostě by prohrál. A situace je taková, že prostě tady všichni říkají, teď už to není 70 miliard, teď už je to 700 miliard. To znamená, kupte si zbraně za 700 miliard a vykoupíte se z toho strachu. Jo? Už to bude, už když zaplatíte těch 700 miliard euro, nebo u nás v našem případě příští rok 200 miliard korun na zbraně, 200 miliard korun na zbraně, přitom bychom mohli dát do zdravotnictví, do vzdělávání, mohli bychom dát do sociálních systémů, mohli bychom prostě přidat našim důchodcům, invalidním důchodcům, mohli bychom pomoct našim firmám. Mohli bychom pomoct rodinám s dětma, samoživitelkám. Ne, prosím tě, my si za to koupíme to železo, který nám bude rezivět někde ve skladech, protože díky tomu se Putin bude bát a nezaútočí na nás. To jsou prostě ten systém emisních povolenek, systém nákladů na zbraní, systém vakcín je úplně totožný jako systém církevních odpustků. Lidi se vykupují ze strachu. A ten základ je v tom přestat se bát, přestat tuhle tu hru hrát, a říct, já se nebojím klimatické změny. Tahle planeta fakt neschoří. Jo? Před 20 lety jste říkali, že už nebudou Maledivy, že už budou potopený, že už nebudou existovat. Pořád tam můžete si zajet na dovolenou. Prostě jste lháři, nic jiného. A oni samozřejmě to posunou a vždycky říkají, teď za 20 let už nebudou Maledivy. A já myslím, že budou ještě za 100 let a za 200 let tam ty Maledivy pořád. A místo toho, abychom prostě my platili ty emisní povolenky, tak bychom si na ty Maledivy mohli pomalu zajet. Protože prostě to jsou tak obrovský peníze, který připravuje státní rozpočet. A mimochodem, my platíme za emisní povolenky 19x víc než Německo a 30x víc než Švédsko. My, Česká republika, my platíme nejvíc Evropy. Při přepočtu prostě, jenom to spočítal Varšavský ekonomický institut, jo, který dopočítal, že my platíme nejvíc a Poláci druhý nejvíc.
1: Takže ale v tom případě ale by jsme měli žádat, aby teda sem dovezli tu vodu.
0: Ne, to je čistá okrádačka. Máme
1: takovýhle prachy.
0: Mě vždycky prostě tam... Ten problém je v tom, že ty emisní povolenky fakticky už nejdou zrušit. Nejdou zrušit proto, že veškeré německé banky, investiční fondy a penzijní fondy do nich dali peníze a velký peníze. Spekulovali na růst, což jsem samozřejmě vyplatilo, protože prostě dneska emisní povolenka 7x dražší, než když se prodávala původně. A kdybyste to dneska zrušil... A ty emisní povolenky, protože už všichni vědí, že to je zlo, jo? Že to je prostě blbost, že to brzdí evropskou ekonomiku. Kdyby se zrušil a padlo to na nulu, tak ale jako příští měsíc nemají německou penzi. Jo? A nemají státní zaměstnanci, nemají výplaty. To je konec. To je game over. Oni se do toho natolik ponořili a dali do toho tolik peněz, že to reálně prostě, kdyby dneska někdo přišel a řekl by, Merz by řekl, já to ruším, tak ty správci těch penzijních pojišťoven by mu řekli, pane Merci, to je super, my vám gratulujeme, a ještě jestli byste k tomu teda dodal všem důchodcům, že příští měsíc nedostanou penzi. To, jako, to byste mohl k tomu doplnit. Takže to si nikdo netroufne udělat a proto říkám, že opakovaně ze znalostí všech těch věcí, které se na nás řítějí, RED 3, povinnost 42,5% do roku 2030 mít z obnovitelných zdrojů. Nesmysl, nedosažitelný. EPBD 4, od roku 2028 všechny veřejné budovy budou muset mít nulový emise CO2. Nedovedeš si představit, jak to bude drahý. Od roku 2030 všechny nově postavené soukromé budovy budou muset mít nulový emise. Nulový emise. Jinými slovy, jediný, čím můžeš topit, je tepelný čerpadlo. Tak to, až bude minus 15, tak přeju všem hodně štěstí při vytápění. A ještě víc štěstí jim přeju při placení faktury za elektriku. Že to bude neskutečný randál. To bude do 10 tisíců. A když si tohle všechno spočítáš, prostě ETS 1, ETS 2, RED 3, CBAM, Chat Control, Apple BD 4, já nevím, co ještě, mohl bych tady jmenovat buchy, jak dlouho všechny ty jejich nesmysly. Migrační pakt samozřejmě. Tak ti prostě opravdu jako naprosto racionální úvahou vyjde, že už jako dost, že ta západní Evropa, ta Evropská unie už je pro nás přítěží. Už dávno není přínosem. Dávno je přítěží. Já bych byl strašně rád, kdyby myšlenka evropské spolupráce fungovala. Já jsem velký fanda spolupráce napříč zeměma. Ale tohle už není spolupráce, to je čistý diktát. To je čistý diktát, co oni předvádějí. A okrádání těch menších zemí ve prospěch těch větších. Takže já jsem prostě přesvědčený, že ta západní Evropa díky migraci, Green Dealu a všem těm nesmyslům se fakticky už jako zničila a už jako nemá šanci na obnovu. A proto jsem velký propagátor spolupráce v rámci střední a jihovýchodní Evropy. To znamená V4 plus státy bývalé Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko a všechny tyhle státy, které mimochodem podle předpokladu mají mít nejvyšší ekonomický růst v příštích asi 5 letech. Albánie, Makedonie a tak dále a tak dále. Tak jsem přesvědčený, že tím, že tyhle země si ještě nezničily vůbec svoji ekonomiku a svoji demografickou strukturu migračním paktem a Green Dealem, tak tyhle země jsou budoucnosti Evropy. My teď buď to najdeme tu odvahu se odpoutat a odříznout od toho západu, nebo oni nás stáhnou pod tu vodu jako sebou, protože oni pod tu vodu jdou. To je dneska naprosto neodvratitelný fakt.
1: No, pravda je ta, že ale myslím si, že to Německo nás nepustí jen tak, jako, protože vlastně Česká republika je ta, která tam zajišťuje právě ten sociální smír, díky tomu, co my jim platíme, tak...
0: Jednoznačně, Petře, máš absolutní pravdu a proto já říkám, opakuju to pořád, že prostě příští 4 roky, a ne 4 roky ještě víc, jako příští období, nebude ve znamení boje proti Rusku, ale ve znamení prostě toho, že se budeme muset postavit proti té Evropské unii. A musíme najít politiky, kteří mají tu odvahu jet do toho Bruselu a být tam jak ten Orbán. Jo? Ne prostě tady říkat, tady se takhle být v presa a pak přijet do Bruselu a tam sklonit hlavu a říct ano, paní von der Leyenová, jistě paní von der Leyenová. Prostě tam musíš přijet a říct už ne, už dost. A samozřejmě na tenhle ten moment musíš být dobře připravený. Jo? Nedá se jít jako do bitvy neozbrojen. A podle mého názoru ta nejlepší příprava je právě to spojení se s Polskem, Maďarskem, Slovenskem, třeba i Rakouskem, když tam vyhrajou svobodný FPE, Bulharsko, který jednoznačně má dneska národně konzervativní vládu, Srbsko, který je naším tradičním spojencem. A samozřejmě to třeba Srbsko není v Evropské unii, ale v momentě, kdy přijedeš do toho Bruselu a řekneš, přátelé, buď to se budete k nám chovat jako líp, anebo prostě my jdeme, tak a prostě vytvoříme si svůj vlastní ekonomický prostor, protože už na to jsme dostatečně silní, tak máš úplně jinou vyjednávací kartu, než když tam prostě přijedeš a řekneš, my tohle nechceme, a ta von der Leyenová ti řekne, no a co jinak? Co budete teda dělat, jako když my vám to nepovolíme? Ty řekneš, no nic, budeme dál u vás, protože prostě my neodejdeme, my jsme stabilní součástí Evropské unie a my budeme vždycky hájit Brusel. Tak ona řekne, tak nashledanou. Hodnej hujer nikdy nic nedostane. A ještě to převedu na příklad z manželství. Jako když budeš říkat svýmu manželovi, hele, nemlaď mě, nebij mě, nepodváděj mě. A on řekne, no a co jako? A ty řekneš, jako odejdeš ode mě, a ty řekneš, ne, neodejdu. Já s tebou budu dál, i když mě budeš mátit, i když mě budeš podvádět, i když mě budeš zajíbat. Takže tak co?
1: Ne, tak apeluješ na tu lepší stránku, no.
0: Ne, prostě ty musíš přijít a říct, prostě my tady máme druhou variantu. My tady máme plán B, jo, protože dneska, když řekneš, přijedeš do Bruselu a řekneš prostě, já nechci emisní povolenky a nechci tady migrační pakt a nechci tohle, tohle, tohle. A ta Lejenová ti řekne, a co budeš dělat, jako, když ti řeknu ne? Řekneš, nic, nemám žádný jiný plán. Tak řekne, tak ahoj, tak nashledanou, měj se fajn. A prostě ty musíš mít ten plán B, že anglicky se tomu říká leverage, páka, na vyjednávání, abys prostě mohl v té Evropské unii něco vymoct. A to samý samozřejmě si dneska uvědomují Poláci, to samý si uvědomují i ty Maďaři, i ten prostě Maďar, byť já jsem samozřejmě fanda Orbána, ale ten Maďar pořád není jako úplná loutka toho Bruselu, dá se s ním jednat. To samý si prostě uvědomují dneska ty Bulhaři, kteří naběhli na strašnou léčku, když si přijali to euro. A spousta dalších zemí, které dneska mají to vidění úplně stejný a budou prostě připravení se do toho zapojit. A já myslím, že Česká republika by měla být tahounem společně s Polskem tohohle projektu suverénní střední Evropy, kde bychom si vytvořili vlastní ekonomický prostor.
1: Určitě, protože tohle to je víceméně dneska jako jediná šance, no, udělat se pro sebe a být dostatečně ekonomicky silný, jak říkáš, a dostatečně velký. A ono vlastně v Unii, že jo, se to, v současné Unii se to pořád počítá podle počtu obyvatel, že jo. Kolik zastupuješ lidí, takovou máš sílu. Takže když se Česká republika domluví se Slovenskem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem na konkrétní věci, anebo s někým, já nevím, zbývalým...
0: Bulharsko, Rumunsko, jo? Bulharsko, Rumunsko, velký země.
1: Tak prostě už v tu chvíli máš lepší vyjednávací pozici, protože zastupuješ prostě x států, který mají už nějakou sílu a tohle je potřeba prostě budovat. Proto Unie zlikvidovala V4 jako takový, že ho znefunkčnila. Jo, to jsou ty evropské hodnoty tam a ty je potřeba hájit. No.
0: Proto byla rozložená Jugoslávie, že? Protože Jugoslávie by byla velmi silný stát dohromady, no tak jako to, že prostě tam byla ta občanská válka, všechno to, co se tam stalo, to, že se uměle vytvořilo Kosovo, no to jako nebylo, že se to stalo. To prostě samozřejmě byl
1: pán. To dlouhodobě připravovalo, ano.
0: A celá ta situace je dneska prostě, jako, když to úplně zjednoduším, tak to, co, v jaký fázi jsme v současné době, to je pomalá smrt. Jo. To je úpadek, který vede k pomalé smrti. A my buď si budeme říkat, ještě to je dobrý a ještě to je dobrý. Až jako za 10-15 let už s tím nepůjde dělat vůbec nic. A nebo teda jako riskneme tu operaci, kde samozřejmě bude bolet a bude to znamenat, že třeba 3-4 roky budeme na tom jako špatně, jo. Protože ten můj plán, který já jsem opakovaně představil, snížení daní, zjednodušení byrokracie, snížení cen elektřiny a tak dále, tak než se ta ekonomika nastartuje, rozjede, než tady začnou vznikat nový podnikatelský projekty, než diverzifikujeme ten export, než sem přijdou zahraniční firmy, které tady velmi rádi budou podnikat a stavět tady fabriky na čipy, protože čím máš levnější elektriku, tím víc těch firm tady budeš mít. Jo? Z toho Tajvanu stojí ta fabrika v Drážďanech a ne u nás, protože u nás prostě dražší elektrika. Tak bude třeba přechodný období 3-4 let, kdy to prostě ten deficit bude klidně přes 500 milionů. A já to klidně těm lidem řeknu. Tohle je přechodný období, kdy prostě to musí

0: byli naši lidi, občani, firmy v dluhopisech a těch 100 miliard bys dal jim, tak oni by je zase do té ekonomiky rozpustili. Začali by podnikat, koupili by si další věci, přes DPH by se ti to znova dostalo do státního rozpočtu. Ty peníze by ti znova tam protekly. To samé je prostě státní zakázky. Ty, když to dáš zahraniční firmě, tak ona ti dodá ten výrobek, ale ty peníze jsou pryč. Když dáš český firmě ty samé peníze, tak ona ti to dodá, ale 50% z těch peněz se ti vrátí do státního rozpočtu, protože zaplatí zdravotní, sociální, DPH, všechny tyhle ty věci. A my se prostě musíme naučit hospodařit zase znova selsky a držet ty peníze tady. A ne je prostě posílat po celém světě, protože prostě si půjčujeme u těch zahraničních bank a těch 100 miliard dáváme pryč. Kdybychom těch 100 miliard dali našim lidem, tak to bude fungovat úplně jinak. A dám ti jeden příklad, a to je Japonsko. Japonsko má jedno z nejvyšších zadlužení vůči HDP na světě, přes 200%. Přes ano, 200%. Ano, ano. A proč nemá problém s ratingama? Proč nemá problém vůbec ničím? Protože drtivou většinu z toho dluhu, obrovského astronomického dluhu, drží japonský občané a japonské firmy ve formě těch dluhopisů. Tohle je prostě cesta, kde já bych nejradši celý ten státní dluh přefinancoval, aby jsme to nedlužili bankám, ale aby si to koupili naši lidi v rámci těch dluhopisů. To samé samozřejmě vydávat, já tomu říkám adresní dluhopisy, aby stát vydal dluhopisy třeba na výkup ČEZu. Jo? Všichni říkají, kde vezmeme peníze na výkup ČEZu. Tak teď já tady ti říkám, že když vydáme dluhopisy na výkup ČEZu v hodnotě 300 miliard, což je na to zhruba potřeba, tak do týdne to máme ve státní kase. Ty lidi si to strašně rádi koupí. Strašně rádi. A je to skvělá investice. Vykoupit ČEZ je skvělá investice. Protože prostě ty dividendy už nepůjdou 30% soukromým investorům, ale půjdou do státního. Z toho klidně splatíme ty dluhopisy v nějakém horizontu a budeme mít 100% ČEZu a budeme fantasticky na tom. Tak proč dneska jako děláme nějakou restrukturalizaci a tak dále? Pojďme to vykoupit přes dluhopisy našich lidí. Budeme jim třeba 10 let nebo 15 let platit 5% ročně, ale našim lidem, našim občanům, kteří to zase utratí tady samozřejmě převážně. A za 15 let máme 100% ČEZu, máme všechno splaceno a ještě máme spoustu peněz do naší ekonomiky. Takhle pojďme uvažovat úplně jinak než v současné době. To samý obrana, když už dáváme takový prachy, já teda bych dával daleko míň, ale budiš, když už dáváme takový prachy, tak pojďme to dělat jako Izraelci. Izraelci mají dvě velké zbrojské firmy a s nimi dělají společný vývoj. To znamená, oni řeknou, my chceme vyvinout takovou a takovou techniku, zbraň, munici, já nevím co. My se zavazujeme jako ministerstvo obrany, že to od vás odebereme, ale v momentě, kdy ten společný projekt dokončíme, tak chceme 10% ze všech prodejů, který uděláte do celého světa. No ale to je investice. Ty peníze se ti v tu chvíli vrací. Není to tak, že vyhodíš za Leopardy, za BVPčka do Švédska a nemáš nic. Takhle máš investici, která si vrací ty peníze. A dneska tady máme silný zbrojské firmy CSG, STV, Omnipol a tak dále a tak dále. A když se s nima na tomhle dohodneš, že nebudeš kupovat žádný tanky a BVPčka, že budeš prostě vyvíjet společně drony, protidronové obrany, protivzdušnou obranu, AI zbraně, jo? To je dneska obrovský moderní věc, jsou zbraně typu LOS, LAWS, které jsou prostě už na bázi umělé inteligence, kdy ta umělá inteligence je schopná vyhodnotit milion podnětů za jednu milisekundu a samozřejmě v tu chvíli obrovský účinek. Tohle pojďme vyvíjet. Za prvé budeme mít moderní zbraně, které opravdu budou skvělé na obranu proti komukoliv. A za druhý tyhle zbraně po nás bude chtít celý svět. A pokud my to vyvineme společně a stát bude inkasovat 10% z prodeje do veškerých zemí, kdo si to od nás bude kupovat, tak ty peníze se budou zase vracet do státního rozpočtu. Takže pro mě prostě ten základ je, pojďme investovat, ne vyhazovat prachy. Do současné doby ta politická reprezentace prostě řekla, tak si koupíme tohle, tamhle, tohle. Ne, všechno musí být investice. U všeho chci slyšet, kolik se nám z toho vrátí. Z každého výdaje chci slyšet, kolik se nám z toho vrátí do státního rozpočtu. Tohle je úplně nová filozofie.
1: No ne, tak počkej zase, tak tohle to přece už razila i Černochová a spol, že když nakupovali pětkala předražený zakázky, kolik se jim z toho vrátí, to je jediná základní otázka.
0: Tam byl jeden drobný rozdíl, Peťo. Oni analyzovali, kolik se jim vrátí do vlastní kapsy, ne do státního rozpočtu.
1: To je, jo, aha!
0: To si možná přehlídnu. To měli zanalizovaný perfektně.
1: Ano, ano. To máš pravdu, tak... Faktem je, že těch věcí, kdyby člověk, jako kdyby...

0: to někdo vzal vážně a fakt začal myslet na stát jako takovej a ne na sebe, tak těch věcí by se dalo dělat opravdu obrovské množství.
1: Vem si jenom ještě jeden příklad, promiň.
0: Hoď.
1: Když tady Fialová vláda nabídla pobídku 10 miliard americké firmě Onsemi na výrobu polovodičů, aby si postavili v Rožnově fabriku. Co za to? Teď si vem ten deal. Jo. 10 miliard korun jim dáme a oni se zavázali vytvořit 1000 pracovních míst. Jinými slovy 10 milionů korun na jedno pracovní místo.
0: Mhm.
1: U většině těch pracovníků z těch 1000 pracovních míst, to jsou pracovníci ze zahraničí. Oni se dovezou, jo, svoje lidi. Takže pro český občany žádný přínos. Mají tady ještě daňovou výjimku, to znamená, nemusí po nějakou dobu platit daně a veškerý know-how patří jim. Tak jako proč těch 10 miliard dáváme? Já tomu absolutně nerozumím. Proč těch 10 miliard, jako na co? Že se tam postaví fabrika, když prostě nebudou tam placený naši lidi, když know-how nebude naše? Tak prostě proč těch 10 miliard nedáme české firmě na stavbu podobné fabriky, na polovodiče. Věř mi, že tady jsou firmy, které by to dokázaly postavit a zrealizovat. A ty peníze prostě se nám vrátí. Já to nechci platit Američanům. Proč? Nějakému Onsemi. Mě to nezajímá. Já to chci, aby ty peníze zůstaly tady, aby je dostala česká firma a prostřednictvím ty české firmy, aby je dostali naši lidi na výplaty. Protože prostě samozřejmě takováhle firma dává velmi solidní mzdy těm svým zaměstnancům. A tohle je prostě základ, kdy my musíme zase prostě vidět ten svět českýma očima. A ne se tady podbízet, že Američani přijdou k nám investovat. No to je fantastický, že čím jsme si to zasloužili, že k nám přijdou ty božský Američané investovat. Jo? Ne, já chci český firmy, aby investovali v České republice. Chci, aby český miliardáři investovali v České republice. Ať už je to PPFK, ať už je to Tykač, ať už je to Křetínský. Oni by rádi investovali v České republice, oni žijou v České republice. Jejich děti žijou v České republice. Ale prostě problém je, že ten stát jim dává takové podmínky, že to nedává absolutně žádný smysl, aby investovali. Oni radši kupují prostě elektrárny a fabriky v zahraničí, než aby je kupovali tady. Tohle je prostě totální změna myšlení. To je vždycky to nejtěžší. Nejtěžší je změnit myšlení, ne jednoho člověka nebo jeden zákon. Nejtěžší je změnit myšlení. A to myšlení, které tady je prostě dlouhodobě postavené na tom, že stát je dojná kráva a že prostě můžeme vyhazovat ty prachy, kde se nám zlíbí, tak to musíme prostě změnit na to, aby jsme zase znova hospodařili s těma penězma prostě tak, jak hospodaří každý normální člověk. To znamená snažit se vydělávat a obracet je v našem státě s našima lidma, s naší rodinou.
0: Tak, k tomu Rakousku tady píše jeden z našich milých diváků, teď mi to uteklo, že už se tam nechali slyšet, že rakouské ženy by se měly zakrývat stejně tak jako v muslimských zemích, jako pro solidaritu.
1: V Německu teď v Berlíně na koupališti chtěli udělat koupací den jenom pro černochy.
0: Pátek.
1: Ano, v pátek nakonec to zrušili pod velkým tlakem a řekli...
0: Black teda, Friday.
1: Řekli teda... Řekli teda, že by to bylo jako bezpečnostní riziko a já nevím. Představ si, kdybys udělal koupací den pro bílý. Co by se stalo? To byste by udělali největšího nácka prostě ever. Prostě to bys byl největší nacista na světě. To bys byl druhý Hitler. Vy řeknete, tenhle odpoledne jenom bílí děti. Tak to mě připomíná jak hlášku z Mostu, rozumíš mi? Jo? To je absurdní. Jo? A prostě oni udělali jako koupací den pro černý děti a to je v pořádku. To je naprosto OK. To je rasismus na ruby. To vidíš každý jeden den, kdy já už jsem předtím varoval tehdy v Americe, když začalo to Black Lives Matter a začali si tam plakát a tohleto. Já jsem sledoval americký fotbal, tam to začal ten magor Colin Kaepernick, který bych nejradši uškrtil toho chlapa. Obrazně řečeno samozřejmě, ať vlastně tady někdo nebere za slovo. A ten si tam začal klekat a teď všichni prostě s toho udělali Black Lives Matter. Jo. A to už prostě potom vedlo k tomu, že prostě, já nevím, byl basketbalový komentátor, který mu řekli, a jaký je váš názor na Black Lives Matter? A on říká, pro mě All Lives Matter, já to nerozlišu. Druhý den ho vykopli, že to je rasistický. All Lives Matter je rasistický. Black Lives Matter ne, ale All Lives Matter jo. A pak to už byly takové absurdity, jako že nějaký univerzitní zápas měl komentovat nějaký bývalý Korejec, který se jmenoval Lee. A protože měl stejný jméno jako generál Lee z civilní války mezi Severem a Jihem, tak ho prostě stáhli z toho zápasu, aby neurazili prostě ty multikulturní diváky jménem Lee. Jo. To prostě, to už jsou totální absurdity. A už tenkrát to tam začalo, A bohužel to pokračuje dál, kdy ta hyperkorektnost nás vede k tomu, že vlastně ničíme ten svět, jak jsme ho znali. Já nejsem žádný rasista, ale prostě odmítám to, aby tady fungoval rasismus na ruby, že vlastně budeme říkat, že když tady přijdou ty jiní chlapci, tady neplatí, že když dáme prostě na plakát černocha s nožem a napíšeme prostě, že jsme proti migračnímu paktu, tak aby někdo prostě z toho udělal trestný čin, no to prostě to nemá, to je rasismus na ruby, úplně jednoznačné. Kdybychom tam dali blondiáka, modrovokýho blondiáka, tak to bylo úplně cajk.
0: Jo, to je normální. Vždycky, já se dívám, občas tady moje milá vždycky kouká na nějaký ten myšlenky zločince a tam jako ten tým specialistů jako vykresluje ten profil, jo. A vždycky to je běloch mezi 30 a 40, jo, je to heterosexuál, jo, říkám, jo, to, jak oni vždycky udělají tu ten profil, tak já už to jako říkám před nima, takže, protože už vím, že jo.
1: Víme, kdo je pachatel.
0: Ano, už dopředu víme, kdo je pachatel, prostě, prosím tě, tady, Ludmilo, sorry, já než vemu tvůj komentář, tak chci poděkovat tady Baštulce 69, děkuji ti moc za příspěvek, píše, letos kvůli operaci nebudu v Příčovech, tak zatím aspoň takto, budu se těšit na přenos odtamtud a děkuji za ni, ať se všechno povede. Snad bez pšenáka, no uvidíme. Pavel Sichra, děkuji ti tobě též za tvůj příspěvek a pomoc finanční. Martin Malma, díky opět, pánové, PBTV, stream a rozhovor. Díky, Martine. A tady vlastně Lamia, Libor Vítovi. EU vedení nám vše diktuje, ženou nás klidně do války za miliardy, nás klidně zadluží. Musí se hledat mír, nejde se připravit na válku proti sousedovi. A teď jako...
1: A oni jenom, já k tomu dodám, oni nás nechtějí nahnat do války, oni nás tou válkou chtějí jenom strašit. Že jo? Prostě ten základ je, že prostě jim jde o biznis. Na prvním místě jde vždycky o peníze. A ta válka pro ně jako není dobrá. Jo? Oni jenom potřebují prostě neustále vytvářet ten pocit, že ta válka je za dveřma, že je za rohem, že prostě už tady bude, takže kdokoliv, kdo řekne, hele, ale já nechci dávat prachy na tanky, já chci dávat peníze do lepších jako nemocnic, aby jsme vylečili nemocný rakovinou. Teď prostě tam je obrovský efekt ty takový jako absolutního kolektivního nesoucitu, jo? Že prostě my si řekneme, no nás se to nedotkne. No dotkne. Jo? Já myslím, že každý z nás už zná někoho, kdo měl rakovinu, kdo ji trpěl, nebo minimálně ho za svůj život bude znát. A bude to někdo prostě blízký. To už je dneska prostě fakt. Ta choroba je tak rozšířená, že prostě se dotkne téměř každýho. A teď si vím, že kdybychom tyhle peníze vzali, tak jsme schopní prostě vyléčit z té nemoci neskutečnou řádku lidí, protože už dneska existují individuální léčby, imunoterapie a další věci, který prostě fungují ve Švýcarsku a dokážou zachraňovat lidi v naprosto bezvýchodných situacích, který tady prostě necháváme umírat pod paliativní léčbou. Tak si řekněte, jestli prostě každý z vás, jestli chcete dát 100 miliard na zbraně, anebo do toho zdravotnictví, který jednou může zachránit prostě vaše dítě, vaši manželku, nebo vašeho bratra, vaši sestru. Jako. Přece ta úvaha je naprosto jednoduchá. Ty peníze do těch zbraní nezachrání vůbec nikoho. A protože samozřejmě takhle by uvažoval každý, tak se musí vytvořit to populární slovíčko narrativ, že Rusko na nás chce zautočit. Protože kdyby tohle tady nebylo, tak s těma penězma do těch zbraní nebude souhlasit nikdo. Nikdo. Všichni budou říkat, na co zbraně, teď jako nejsme v žádné válce, nic nám nehrozí. Takže se musí vytvořit ten strach, ta panika. A v tu chvíli každý z nás, politiků, kteří říkají, ale my nechceme ty peníze prostě do zbraní, tak a vy hazardujete s naší bezpečností. Takže vy jste agent Putina, který chce, aby jsme byli nepřipravení na to, až na nás zaútočí. Prostě bez toho, že my se ubráníme tomu Putinovi, tak tady žádný zdravotnictví nebude a nebude tady vůbec nic, protože on nás obsadí a zničí. A už jedou tuhletu přiblblou retoriku, že? Která je totálně prostě postavená na palici, nemá s racionalitou vůbec nic společného. Ale prostě na spoustu lidí to funguje, protože vyvolá ten strach, jo. A proto říkám, prostě základ změny je zbavit se strachu. Dokud se budeme bát, jo, stejně jsme tady jednou, stejně všichni umřeme, do hrobu si to nevezmeme, tak se prostě přestaňme bát a pojďme jako začít žít beze strachu. Jakmile oni nás budou mít v tom strachu, v těch mřížích, virtuálních mřížích toho strachu, tak do té doby prostě my budeme dělat to, co chtějí oni. A ne, že oni budou dělat to, co chtějí, to, co chceme my. Takže prostě tohle je naprostý základ a oni nechtějí válku. Oni chtějí jenom strašit tou válkou. Jo? Církev nechtěla satana na zemi. Církev potřebovala strašit tím satanem, že půjdete do pekla, když nebudete platit ty odpustky.
0: Takže... No dobře, no, ale pozor, jako tady bych se zastal církve. Na rozdíl od Green Dealu, já jsem nepamatuju to, že by někdo se teda vrátil a reklamoval to, že peklo neexistuje.
1: To je pravda, tam je výhoda, ale tady to taky jako nemůžeš reklamovat, protože než se, to je právě ta genialita toho Green Dealu, že než se ta klimatická změna projeví, tak už tady nikdo z nás nebude. Takže to jak si nedokážeme zkontrolovat. Ono, když jako řekneš, že to nastane v roce 2060, jo, tak je to super, protože toho se pravděpodobně ani jeden z nás nedožije a už to jako nebudeme moc reklamovat úplně. Takže to je prostě trošku problém.
0: A druhá, ty politici, kteří to schvalujou, že jo, ty prachy tam, tak už dávno nebudou ve funkcích. Ale je fakt, že já jsem, teď nevím, jo, myslím, že to bylo loni si Vidlák stěžoval tady jaro, že bylo nějaký studený a prostě tohleto. A v přímém přenosu, jak jsem na ně vybalil, říkám, no tak vidíš, tady máš důkaz, že Green Deal konečně funguje. Jo. A on úplně se zarazil, teď nevěděl, co na to říct, než jsme oba vybuchli smíchy.
1: Jo, ale... Emisní povolenky konečně zabrali, jo, do studenější. Jo.
0: Ano, ano, tady je ten důkaz, konečně, plaťme ještě víc. Ale to je prostě, no je to, jak říkáš, je to prostě tvorba prostě nových model, nový víry prostě v pálení planety a už tenkrát vlastně ať to byl Soros, ať to bylo Světový ekonomický fórum a další, že jo, tak prostě říkali, mládež, musíte jejich pozornost přesunout právě k těmhletěm tématům, aby protestovali proti upálení se zaživa, aby protestovali za klima, že jo.
1: A všimni si, že geniální na tom je vždycky jakoby vytvořit jako toho nepřítele virtuálního, jo. Prostě
0: no, jasně.
1: Virus nevidíš, jo. Klimatickou změnu nevidíš, nemůžeš si na to šáhnout. Dřív byla, že jo, moderní válka proti terorismu.
0: Toho taky nevidíš.
1: To, jako to je skvělý, válka proti terorismu. To musíš zautočit na kohokoliv, protože určitě všude nějaký teroristi jsou. A vlastně vem si, že v té moderní historii neustále existovalo nějaké ohrožení. Jo? Nejdřív to byl prostě konflikt, studená válka, Sovětský svaz, že jo, versus Amerika a její blok. A teď prostě se to na konci těch 80. let rozpadlo. A co v tu chvíli? Že jo? No tak musel vzniknout tady Saddam Hussein, jo? Který prostě proti tomu bylo potřeba válčit. Pak prostě 11. září 2001, no tak válka proti terorismu, musíme obsadit všechny. A pořád byl někdo nějaký nepřítel. Ten musí být pořád. Jo? Že nejhorší, co se může stát vojensko-průmyslovému komplexu, je to, že nebude nepřítel. Že ty lidi řeknou vlastně, teď my ty zbraně nepotřebujeme. To je nejhorší, co se může stát. Takže pořád tady bude nějaký nepřítel, dokud my tuhletu hru s nima budeme hrát. Bohužel.
0: No a zase, že jo, vyhovuje to i médiím, protože palcový titulky o připravované hrozbě, která je, že jo, tak máš dneska extrémní sucho, teď teda extrémně prší, pak na podzim bude, že jo, extrémně foukat, jo,
1: a zimě bude extrémní snížit.
0: Zima, ano. A co na to v lékaři, že jo. A... když se připravují na sezónu. Ale pojďme tady, Alenka píše, dobrý večer, pane doktore, myslíte, že někdy dojde k tomu, že bude podána na Petra Pavla žaloba pro vlastizradu? Já mám pocit, že on může být velezrada, ne? Teď se nevybavuju, jestli vele nebo vlasti. Obzvlášť, jestli bude pokračovat svých prohlášení, které jsou proti zájmu České republiky. Já jenom připomenu, on tady vzývá, že jo, Habsburky, aby si nás zase jako vzali, že monarchie měli bychom se stát monarchií, bude to skvělý. Druhák, aby jsme ztratili suverenitu v oblasti ekonomiky, což znamená, že vzít si euro, tak,
1: a ještě... prolomit Benešovy dekrety, přivítat sudeto německé Landsmannschaft, a samozřejmě absolutní třešnička na dortu vytvořit Spojené státy evropské. Že jo? Jako to je podle mě první prezident jakýhokoliv státu v historii, který usiluje o to, aby ten stát zanikl.
0: Prosím tě, nebylo. Už na něj dal někdo žalobu, protože tohle přece jako co jinýho ještě má jako udělat, než...
1: Teď musím právně. Jo?
0: Ano,
1: máš pravdu, vlastizrada není, ne, to není, je to velezrada. Vlastizrada je v trestním zákoníku, a může se jí dopustit každý občan České republiky. Jo? Tím, že prostě zradí vás v době války a tak dále, nebo sabotuje nějakým způsobem ve prospěch cizí moci Českou republiku a podobné věci. Tam už je buď to sabotáž, vlastizrada a tak dále. Ale prostě platí to, že vlastizrady se může dopustit každý občan. Prezident má absolutní imunitu. Prezident se nemůže dopustit žádného trestního činu, který je uvedený v trestním zákoníku. I kdyby zastřelil prostě člověka na ulici, tak nemůže být za to souzený. Jediný, čeho se může dopustit prezident, je takzvaný ústavní delikt, a to je velezrada, ne vlastizrada, ale velezrada. Ta není v trestním zákoníku, ale je v ústavě, jo? Takže to je ústavní delikt. A ten problém je prostě v tom, že ten, kdo podává žalobu, jediný, kdo může podat žalobu, v tomhle případě je Senát. A o vině či nevině rozhoduje ústavní soud. Čímž zodpovídám otázku, že se to nestane, rozhodně ne za současný konstelace v Senátu a rozhodně ne za současný konstelace na ústavním soudu. Prostě nikdo jiný nemůže tu žalobu podat než Senát a rozhoduje o tom ústavní soud, takže prostě dokud bude mít pěti opozice převahu v Senátu, tak je to úplně zbytečná diskuze, protože i kdyby Petr Pavel tady říkal, že Česká republika má zítra zaniknout, zrušit a včlenit se do Německa, tak ten Senát samozřejmě na to žalobu nepodá. Ještě tam řada senátorů v čele s Vystrčelem mu zatleská.
0: No, ale já jsem hrozně rád, že jsi to takhle krásně vysvětlil. A tady na tom příkladě je vidět, jak je strašně důležitý mít naše lidi v Senátu, prostě vlastně.
1: Je to tak? Prostě Senát je, já vím, že prostě spousta lidí říká, že Senát je zbytečný a on jako v mnoha ohledech je zbytečný. A já s tím plně souhlasím. Jediný kredit, který jim dávám, ale teda velký kredit, že díky Senátu neprošla ratifikace Istanbulské úmluvy, což je teda jako velký plus. Tam jako bych jim za to zatleskal, těm senátorům. To je taky jediný, kde tam ten zdravý rozum vyhrál. Ale problém je, že pro řadu věcí potřebujeme souhlas Senátu, ať se nám to líbí nebo ne. Senát my nemůžeme zrušit. Senát je v ústavě, to znamená, aby byl zrušený Senát, tak o tom musí rozhodnout sám Senát. Oni by se museli zrušit sami sebe, což se prostě asi nestane. Tudíž prostě se musíme smířit s tou situací, jaká je. A jakmile ten Senát je v rukou té opozice, tak třeba naše návrhy na to, abychom zakotvili hotovost do ústavy, abychom zakotvili právo platit korunou do ústavy, abychom zakotvili právo žít offline do ústavy, tak to neuděláme, protože pro jakoukoliv změnu ústavy potřebujeme i souhlas toho Senátu. Dokonce 3/5 většiny. To znamená, že prostě pro nás ten Senát je extrémně důležitý a průšvih je ještě v tom, že zatímco sněmovnu vyměníš jednou za 4 roky celou, komplet, a můžeš ji úplně kompletně převolit, tak Senát měníš každý 2 roky 1/3. Jo, 27 obvodů, je jich tam celkem 81, 27 měníš každý 2 roky, to znamená celý Senát vyměníš až za 6 let. Takže my, když teď prostě prošvihneme tohleto období, tak ty senátory, který tam teď si 5 opozice protlačí, tak tam budou sedět 6 let, ať se nám to líbí nebo ne. Jo, tudíž prostě ty volby jsou extrémně důležitý, i když to prostě nemusí vypadat na první pohled, a můžeme si říkat, o co Senát, no je to strašně důležitý, protože to všechno, co my tady chceme prosadit, a právě třeba ta změna ústavy v těch oblastech, včetně toho, co udělalo Slovensko, jo, že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy, že je zakázaná adopce prostě dětí homosexuálními páry a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci, které my bez toho Senátu nejsme schopni prosadit. Takže pojďte prosím těm senátním volbám, je to extrémně důležitý. Tam, kde nemáme my naše kandidáty pro, tam podpořte kandidáty SPD nebo ANO, a ne, protože motoristi nestaví nikoho. Tak cokoliv je prostě lepší než ta současná situace, kdy nám tam sedí opravdu lidi, se kterými se nedá bavit absolutně o ničem.
0: Děkuju. Co říkáš, Jindro, tomu, že odebrali paní Pekové právo dělat znalecké posudky, sebrali pro ministerstvo spravedlnosti, sebralo doktorce Pekové razítko soudního odznance. Ano, bude líp s toto...
1: Mě to mrzí, já se to dovolím komentovat. Já jsem v době, kdy vlastně bylo podaný na to podnět, což byl podaný vlastně ještě za ty bývalý vlády. Ona vlastně, Soňa Peková, dělala znalecký posudek na Slovensku pro Petra Kotlára a na základě toho se podal prostě podnět na to, že by jim mělo být odebráno znalecký oprávnění. A já jsem přesvědčený, že ten podnět byl absolutně mimo, že byl prostě špatný, ale ten základ je, že to ministerstvo zahájí proces, kdy pošle tomu dotyčnímu v tomhle případě Soně Pekový výzvu, aby se k tomu vyjádřila. Já tehdy, když jsem to zaznamenal, tak jsem Soně volal a nabízel jsem jí, že prostě budu zastupovat zadarmo, že za to nechci ani korunu, že prostě jsem přesvědčený, že to vyhrajeme, že jsem přesvědčený o tom, že vlastně jakoby došlo už ke změně i na tom ministerstvu, že už tam sedí normální lidi, kteří se prostě na to budou dívat jinak, ale že je potřeba, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřila. A fakt se mi přemlouval strašně dlouho a Soňa nechtěla. Říkala, že prostě ona se nechce s nima dohadovat přes to právní řízení a že prostě říká, pokud mě chtějí to razítko sebrat, ať mi ho seberou. Takže mě to mrzí, já bych býval za ní bojoval jak lev do roztrhání těla a fakt jsem za to nechtěl ani korunu, ale prostě já, když tu plnou moc nedostanu, tak s tím nic neudělám. To tak je.
0: Dobře, byla to její volba, no.
1: Snažím se jezdit. Soňa má jiný prostě pohled na svět. Jo. Chraň Bůh, že bych jí to vyčítal. Ona prostě má pohled, který je pro nás asi těžko uchopitelný, protože ona věří vlastně na to dobro proti tomu zlu a na určitý síly, který my třeba nejsme schopní vnímat nebo je nevidíme. Ona prostě v to věří, já to respektuju. A ona vlastně říká, já se s nima jako nechci na tyhle ty úrovni vůbec bavit. Pro mě je to pod mojí úroveň. Jo, jestli mě chtějí to razítko vzít, ať mě ho vezmou, já ho vlastně k ničemu nepotřebuju. A má prostě jiný pohled na svět, vnímá to z úplně jiný perspektivy, než to vnímáme my. A znovu říkám, já to plně respektuju, fandím Soně, protože je to prostě odvážná žena, která tady bojovala, ale já jako můžu zastupovat a můžu v tom dělat jenom cokoliv, jakýkoliv kroky, jenom když mi někdo dá plnou moc, jinak ne. Prostě když mě oslovil tamhle pán jako z Chebu, tak jsem jel jako do Chebu zastupovat a vyhráli jsme to, protože udělal strašnou věc, že napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině, tak to je u nás trestný čin, jo, prostě nepochopitelný. A snažím se těm lidem pomáhat, kde můžu. Soničce bych samozřejmě pomohl mile rád a nechtěl bych za to opravdu ani korunu, už jenom za to, co ona tady udělala pro nás, pro všechny v té době, ale ona to prostě vnímá jinak a mě nezbývá, než to respektovat a prostě smířit se s tím.
0: Jo, je to její volba prostě, takže tak to prostě je, no. Nedá se nic dělat.
1: Nevím teď, jak je to rozhodnutí, jak je to fázi, kdy jí vlastně to dorazilo, jestli je to třeba tam ještě prostor pro odvolání, abych to strašně rád sepsal a porval bych se o to a jsem přesvědčený, že bych tam byl úspěšný, jo. Ale prostě ona se musí rozhodnout, to je prostě její život, její rozhodnutí, za to já za ní udělat nemůžu, ale kdyby to chuť měla, tak jsem připravený pořád samozřejmě se za ní prát jak eskimácký pes.
0: No, to já tady taky připomenu, že se spoustě lidem pomohl nejenom za covidu, ale i potom, když tady prostě byly ty boje o to, jestli nějakou nášivku nosit, nebo ne, jestli to je teda teroristický čin, nebo já nevím co všecko, když to bylo úplně jako vylomený z kloubů a ty si prostě šel proti zdi hlavou a bojoval se jako lev, jako.
1: A nejhorší je, že jdeš proti hlavou proti zdi pořád, jo, protože ta justice je zaběhlá v nějakých kolejích a vždycky, než měníš někde jako ty procesy v rámci té justice, tak to strašně dlouho trvá. Bohužel ty právní věci trvají několik měsíců, ne-li let, většinou let. A jako změnit myšlení, zejména prostě státních zástupců, jo, a ono to často je takovou tou metodou padajícího exkrementu, abych nebyl zprostý, že prostě už ty státní zástupci a policisti často i sami by to nestíhali, ale protože k tomu byli nucený už předtím do těch věcí jít a zahajovat je, tak je zahajujou i teď. Ale je opravdu jako tragédie vnímat ten, pro mě teda je to neskutečně frustrující. Jo. Já musím říct, že politika je frustrující sama o sobě, ale právo je ještě víc frustrující. Protože když tam jdeš na ten soud a teď jako nestačíš kroutit hlavou, co jsou schopní tam jako vyplodit. Jo. A musím říct, že teda speciálně Praha je na tohleto jako extrémní. Jo. Extrémní, kdy já jako v podstatě, když jsem se soudil mimo Prahu, tak jsem vždycky vyhrál úplně jako s přehledem. Ale tady tady jako třeba ta kauza tý Martiny Bednářové, to mě do dneška jako budí ze sna, protože to, co já jsem si tam poslech, tak jsem si říkal, tak takhle se nějak cítili za tou Urválka. Ohrožení demokratického vývoje naší společnosti tím, že dezinformuje děti. No strašný, strašný. A teď prostě jezdíš po celé té republice, samozřejmě ono je to totálně nevděčný, protože jsi v rukou toho soudce, ale musím říct, že zase na druhou stranu, třeba teď právě když jsem byl v tom Chebu, tak ten soudce, který to soudil, byl excelentní. Excelentní. Prostě to, jak dokázal ten rozsudek, jako vypadne, ono to bylo usnesení a to je jedno, to je formální věc, ale jak to dokázal prostě vystřelit, to odůvodnit, z patra, opravdu jako s perfektní strukturou, to by byla radost se soudit, jako u takových lidí. Jo. Ale bohužel ten boj je strašně složitý, protože ono to ty lidi poznamená, i když jako vyhraješ u toho soudu. Jo. Já jsem zmiňoval tu kauzu těch dvou plzeňských kluků, který napsali na Facebook u toho 18-letého Ukrajince, který znásilnil a pokusil se zavraždit tu 15-letou holku, tak oni tam napsali, jeden napsal, že by zasloužil zastřelit a druhý napsal, že zastřelit a hodit do řeky. A oběma jim sdělili obvinění za podněcování trestní činnosti. A teď já jsem jel do té Plzně, ty policajti tam seděli, říkali, no my to nechceme dělat, ale máme to rozkaze, máme to pokynem, my to prostě musíme dělat. Já říkám, chlapi, ale jako vy nemáte doma dceru? Já říkám, já mám doma 15-letou dceru, tehdy bylo 15. Tady můj klient, který ho tady obvinujete, má taky 15-letou dceru. A vy? On říká, já taky zhruba to věku. Já říkám, tak si představte, kdyby to udělal vaší dceř. Jako to byste to tam nenapsal? On jenom jako pokejval. Říkal, no, jako to. Já říkám, já bych to tam nepsal. Já bych si prostě to s tím člověkem šel vyřídit sám, kdyby tohle někdo udělal prostě mojí dceři, jako prostě táta, který miluje, který prostě držel od narození v rukou a milovali celou dobu, od té doby, co se narodila, až do posledního dne, kdy vydechnu. A prostě jako tam seš a teď oni jim sdělej to obvinění a už to jde na jeho zaměstnavatele. Už se to dostane do jeho práce. Už o tom ví jeho rodina. Jo. Teď prostě nespíš, protože jako slušný člověk, který napíše jeden nějaký komentář na Facebook, tak jako není zkušený s tím, že chodí na soudy. A já mu stokrát můžu říct, nebojte se, to dobře dopadne, tohle prostě vyhrajeme. Když prostě každý den jdeš usínat s tím, jestli náhodou ti nedají podmínku nebo dokonce tě nezavřou, že přijdeš o práci, protože on byl třeba ve zkušební době a teď to tam přijde šéfovi na stůl, že je trestně stíhaný. Jo, to už tě ovlivní tak jako tak. Vždycky, když sedím v těch televizních debatách, oni říkají ty, no tak vidíte, že tady spravedlnost funguje, že jste nakonec ho jako osvobodil. Já říkám, no ale vy si vůbec nedovedete představit, co ten člověk prožil do té doby. Ten rok a půl nebo dva roky, než jsme se dostali k pravomocnému rozhodnutí. Že prostě měl zkažený rodinný život, totální nervy, nespal, že to ovlivňuje celou jeho rodinu, jeho práci. Vy si to vůbec nedovedete představit, že tady prostě dva roky někoho stíháte a ničíte mu život každý jeden den. To, že já ho nakonec jako dokážu z toho vysekat, no to ty dva roky už mu nikdo nevrátí toho života. Nikdo. Jo. A tohle ta svévole je tady jako šílená a bojovat proti tomu je strašný. A já když vidím, že jako na jednu stranu tady jeden Čech hodí zápalnou láhev, dostane za to 11 let a pak Ukrajinec hodí zápalnou láhev a dostane za to podmínku. Tak si říkám, jako pardon, ale to už jsme opravdu blázinci. Jo. Nebo v komentáře na Facebook prostě někdo napíše komentář ať už tu svini někdo zabije, což je teda, já s tím nesouhlasím, připadá mi to vulgární, hrozný, hnusný, nenapsal bych to, ale mně někdo napíše komentář za 3 dny jsem u tebe doma s baseballovou pálkou a rozmlátím ti palici. Už se těším, adresu znám. Jo. Naprosto konkrétní, to není jako běžte někdo někomu něco udělat, nějaký výkřik na Facebooku. To je naprosto konkrétní, napsal za 3 dny budu u tebe s baseballovou pálkou, rozmlátím ti palici. Tak to dáš na policajty, to není trestný čin. To podle nich není trestný, protože Rajchlovi můžeš vyhrožovat smrtí. Nikomu jinému jako ne. A to není prostě o mně, já na to kašlu, to jsou většinou prostě lidi, kteří nikdy nic neudělají, protože to jsou zbabělci ve finále, oni umějí jenom psát na ten Facebook, ale ten problém je prostě v té nerovnosti toho práva, v tom, že trestný musí být to z obou dvou pohledů. Jo? Já teď jsem byl v tom Chebu, tak on napsal sláva Rusku, popel Ukrajině. A byl za to souzený. Kdybys to napsal obráceně, napsal bys sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nestane vůbec nic. A to už je špatně. Prostě to právo z hlediska národnosti, to znamená podněcování k národnostní nesnášenlivosti, nemůže rozlišovat aktuální politickou situaci. Prostě pokud podněcuješ k nenávisti vůči jakýmkoliv národu, tak bys měl být za to souzený. To znamená, musí to být platný v obou dvou verzích. A jestliže ne, tak tu chvíli tady máme pokřivený justiční systém a něco tady jako kruci nefunguje. Ale to je potom prostě tisíc změn, které tady musíme udělat a tohle je taky ta změna v myšlení ty justice a myslím si, že by bylo potřeba, aby tady ministr vnitra i ministr spravedlnosti vydali naprosto jasný pokyn, že tohle teda ne, že tohle do soudních síní nepatří, zejména teda jakoby z hlediska státní zastupitelství, protože prostě nejde dál pokračovat v tomhletom marazmu a v tomhle stíhání kriminalizace názoru, který se nehodí jako někomu do krámu. To fakt jako nejde, já to absolutně odmítám. Bylo to tady za covidu a je to tady v ještě horší míře teď v té době ukrajinské. Strašně.
0: No někdo to ale jako podněcoval, že jo, jako aby se tohle dělo, jako já pochybuju, že ty státní zástupci, který a policajti, který mají své práce dost, jako s jinýma druhama trestní činnosti, závažnějšíma možná i, že by jako aktivně řekli, hele, tohle to bude dobrý job, jako tady se...
1: To bylo právě ten zákon toho padajícího exkrementu, to už si lidi nepamatuju, já jsem to tehdy proti tomu strašně tvrdě vystupoval. To bylo výkladové stanovisko nejvyššího státního zastupitelství těsně po 24. únoru 2022, který říkalo, že a dávalo pokyn státním zastupitelstvím nekompromisně stíhat jakékoliv projevy schvalování ruské agrese na Ukrajině. Jo? Tehdy prostě to bylo vydané krátce po tom 24.2. A samozřejmě to stanovisko platí do dneška. Jo? To znamená prostě, jak říkám, ty doběhy v té justici jsou strašně dlouhé a trvají několik let. A tehdy prostě v tom totálním, jako v té hysterii, kdy se tady blokovaly weby nepohodlný, kdy se tady prostě rozjela cenzura úplně totální na základě toho, že někdo řekl, že seš proruský, jak ti zavřeli celý web, zničili ti celý biznis, tak se vydávaly tyhle ty stanoviska. Prostě dodneška ta setrvačnost jako funguje a jede. Jo. A prostě do toho systému, do té struktury někdo musí sáhnout a říct a dost. Tohle prostě tady nemůže být jako vůbec braný do oblasti trestního práva, protože to tam nepatří. A jakákoliv politická diskuze je naprosto na místě. A nemůže být prostě, zejména to je i v rozsudky Evropského soudu pro lidský práva, že zejména a i ústavního soudu našeho, že zejména debata v politické oblasti má a požívá nejvyššího stupně ochrany v rámci článku 17 Listiny základních práv a svobod.
0: Tak, pojďme na další konkrétní tady Cook for Cook. Dotaz, dokážeme se v prezidentské volbě seřadit za Cyrila Svobodu? Kdyby do toho šel, ať to beru zleva zprava, nikdo jiný mi nevychází, možný kandidát na prezidenta.
1: Já se dovolím nesouhlasit, já musím říct, že v současné době, v poslední době s mnoha myšlenkama Cyrila Svobody souhlasím, ale možná tady je někdo, kdo byl na akci 8 let s Xaverem, což bylo v podstatě někdy před rokem, že jo? A tehdy prostě tam naopak byl jako velký střet, jo? To znamená, já, možná se to někomu líbí, možná ne, znova říkám teď v poslední době, co Cyril říká, tak je to v pořádku, ale když se jako najdete starší výroky, tak jako nevím, já bych chtěl prostě někoho, kdo je absolutně dlouhodobě konzistentní, kdo u koho je záruka, že zase neotočí, jo? Že prostě v momentě, kdy na něj bude nějaký mediální tlak, takže zase prostě neotočí úplně někam jinam. To znamená, já bych si představoval ještě jako úplně jinýho kandidáta, než je Cyril Svoboda. Pokud to bude někdo z politiky, byl bych rád, kdybychom se na tom shodli jako celá koalice, ale já samozřejmě jaksi dlouhodobě pořád tvrdím a budu to tvrdit, že pro mě prostě naprostým etalonem kandidáta na prezidenta by byl profesor Jiří Beran. Prostě to je člověk, který ukázal neuvěřitelně rovnou páteř v době covidu, má neskutečný charisma, je to esence inteligence, to je prostě jeden z nejchytřejších lidí, na kterého jsem kdy narazil. A strašně moc bych si přál, abychom jednou měli takového prezidenta, před kterým bychom se jako všichni mohli poklonit. Jo. Před ním já se pokaždý, když ho vidím, tak jsem připravený se uklonit až k zemi, protože na to, jaký na něj musel být tlak. Jo. On byl z těch chlípků, primulů, helů a tak dále. On byl ta jednička. On byl ta jednička, který mu by zaplatili, co by si řekl, kdyby šel do té televize a řekl, očkujte se. je to super, je to nejlepší. Já jsem profesor Jiří Beran, já přednáším po celém světě, on skutečně přednáší po celém světě, uznávaná kapacita. A já přednáším po celém světě a já vám říkám, naočkujte se, je to dobře. Tak by mohl by si říct cokoliv a dali by mu to. A on prostě neunul a radši se nechal nazývat dezolátem, antivaxerem, já nevím co. A stál na té správné straně. Já jsem měl s ním příležitost mnohokrát mluvit a musím říct, že jaksi z hlediska kombinace všech těch vlastností, které by měl prezident České republiky mít, tak mě on z toho vychází jako jednoznačně nejlepší kandidát. Ale to je takový moje zbožný přání. Jako realita bude taková, že pevně doufám, že se dohodneme na nějaký méně v rámci té koalice, což by bylo úplně nejlepší.
0: Děkuju. Já nebudu připomínat, že Cyril Svoboda má rodinu, která tady opravuje kousek od nás ty tanky na Ukrajině, na Ukrajinu a tak, ale tak to je jenom tak jako drobný.
1: Jako nenechme se prosím vždycky jako strhnout tím, že někdo řekne hezky dvě věty. Jo. Já jsem to zažil mnohokrát v politice, že prostě někdo najednou něco jako řekne pěkně a všichni, ježiš, to je paráda, to, jako, to by byl někdo. Jo. Podívejte se do historie toho člověka.
0: Tak. Přímo na začátek SVO třeba, co vykládal, jo, jak vykládal, jak na Ukrajině není fašismus a takovýhle věci a to prostě se hýňal do očí prostě v televizi.
1: Já prostě fakt si vážím ty lidi, víš co, otočit teď,
0: je to jasný,
1: prostě to chápe téměř úplně každý, jo, tak to umí jako každý. V tuhle tu chvíli už jako to přehodit na tu naši stranu, když už prostě je zřejmý, že to jinak na té Ukrajině nedopadne než nějakou mírovou dohodou, to je strašně jednoduché. A já si vážím těch, kteří, a teď to řeknu úplně lidově, dostávali přes tu držku od prvního dne a stejně prostě z toho názoru svýho neuhnuli. Takových lidí já si vážím ne z toho důvodu, že by jako říkal, že nikdo nemůže změnit názor, o tom to není. To je prostě záruka toho, že ten člověk neotočí nikdy. Jo? Že v momentě, kdy si prošel někdo covidem a dostával tam strašný záhul, jaký je dezinformátor, dezolát, jak prostě po něm plivali vrah, dědečků, babiček a tak dále, co jsem si poslal na sebe a všechno. V době, kdy prostě někdo od 24. února 2022 říkal, tohle není správná cesta, nechoďme do té války, pojďme jednat o míru, pojďme být normální, protože prostě ta válka nemůže dopadnout dobře, především pro tu Ukrajinu nemůže dopadnout dobře a bude mít obrovský negativní dopady pro Českou republiku z hlediska migrace a z hlediska všeho dalšího. A ty lidi si v tu chvíli, já si ho pamatuju, co mě říkali, jo, jaký jsem agent a že mě platí Putin a kolaborant, zrádce. Rakušan mě vyhrožoval, trestní oznámení na mě chodili, podněty na advokátní komoru, prostě dnes a denně, pořád musel jsem to řešit. A já si dovedu představit, že ty lidi, kteří jako hlásali to samé od ty první minuty, takže si museli procházet něčím podobným. A ten člověk, který neuhnul pod takovýmhle tlakem, a věř mi, že to je obrovský tlak, na rodinu, na přátelé, přestanu se s tebou bavit lidi, blízký lidi. Jo, já tady jdu po ulici, starší pán, se kterým jsem se vždycky bavil o fotbale, protože jsem dřív dělal fotbal a vždycky se mě ptal, a co Dukla a to, tak teď jsem šel po ulici a říkám, dobrý den, on říká, s váma už se zdravit nebudu, pane Reich. A říkám, to ještě to jsem já, ale teď prostě co jako zažívá rodina, jo, že prostě moje dcera mi říká, že se bojí prostě na vysoké škole, že se někdo po ní sveze na zkoušce, protože se jmenuje Reichová. To fakt není jako jednoduchý. A tyhle lidi, kteří si vším tímhletím prošli a dokázali neuhnout, dokázali prostě pořád ten názor držet, tak to je pro mě prostě záruka toho, že se i v budoucnu tak budou chovat. Já vždycky říkám, nevěřte slibům, slibit vám může každý cokoliv. Nejlepší záruka toho, jak se někdo bude chovat v budoucnosti, je to, jak se choval v minulosti. Tam se podívejte a ten, kdo prostě integrálně držel to, co říká celou dobu, to, co říká i teď, tak to je nejlepší záruka toho, že bude i v budoucnosti takový. Ale chraň Bůh, že já bych chtěl kandidovat na prezidenta, to opravdu jako ani náhodou. Vidím tady opravdu daleko, daleko lepší kandidáty. Já jsem člověk, který se chce prát v té politice a nebejt ten rozumnej stařešina na hradě, jo, kde musíš být prostě, ať chceš nebo nechceš, tak ta funkce vyžaduje důstojnost, nestranost, jo, prostě nemůžeš tvrdě prosazovat svoje názory a svoje vize. Já chci prosazovat vize strany pro lidi, kteří ji se mnou táhnou kupředu, samozřejmě kolegů z SPD, ze Svobodných, a prostě chci se o to prát, aby ta Česká republika někam směřovala. Ta hradní funkce je spíš prostě reprezentativní.
0: No to ano, no ale hradní pán současný teda ten si prosazuje hodně jako pro manželku prosadil plat a motorky a prostě a cestovní kancelář a tamhle do Ankary a ty varo.
1: Ale víš, co je na tom nejhorší, Peťo? Jako my si můžeme tady, a bylo by to nošení dříví do lesa, jo, říkat, co je Petr Pavel, protože to nemá smysl. Prostě člověk, který je ochotný kvůli svý vlastní kariéře schvalovat okupaci vlastní země a prostě studovat tady na rozvědčíka, teď jede na Trutnov, jo, prostě tam oslavujou Havla a teď oslavujou Pavla, který studoval na to a cvičil se na to, aby toho Havla sledoval. To dělává nebere. Ale to bychom tady jako hodinu opakovali to, co všichni lidi už vědí. A víš, co je na tom absolutně nejsmutnější? Že prostě víc než polovině tohle národa to stačí. Jo? To stačí. Jim stačí to, že je pěkný, že jezdí do Le Mans fotografovat a do Brna fotografovat a že jede na ten Trutnov a že vyleze na stožár, no to by přece Zeman nesvět v životě, aby vylez na nějaký stožár nebo dokonce čistí okna na katedrále svatýho Víta, jo. Zachránil paraglidistů, mu zachránil život, jo. A tak dále. Tak těm lidem tohle, jako víc než polovině národa, to je prostě, to není o Petrovi Pavlovi, jo. Kdyby ten národ měl svoji hrdost a dostatečnou informovanost, tak ten člověk se tady nikdy prezidentem nemůže stát. A to je ten nejsmutnější vzkaz. Že víc než polovina lidí v téhle zemi jim stačí to, že se vytvoří marketingová figura, prázdná loutka, bez jakýhokoliv vlastního názoru, která prostě jenom opakuje to, co mu někdo napíše na papír. A teď se prostě hezky vyfotí a tamhle a tohle. A jim to stačí, aby mu šli dát hlas a zvolit jeho prezidenta. To je nejhorší vzkaz jako o tom, kde je náš národ. A já to porovnám třeba, i když to vezmu na tu naši politiku. Jo. A jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože to jsou jako úvahy, které jsou podle mě důležitější, než řešit zrovna sucho. Jo. Podívej se do Polska. Proč Polsko dneska je v daleko jiným tempu, než jsme my? Jo. Poprvé v historii mají vyšší mzdy průměrný, než máme my. Poprvé v historii, to nikdy nebylo. Vždycky jsme byli bohatší, než Poláci už nejsme. Podívejte se na infrastrukturu, na úroveň služeb. Na to je nesrovnatelné, kde oni dneska jsou. Oni nám ujeli prostě za posledních 15 let o století. Ale v čem to je? Tam, když vezmeš Tuska, premiéra a prezidenta Navrockyho a zavřeš je do jedné místnosti a zasneš, tak můžeš volat sanitku nebo pohřebák. Ty se nesnáš, to je bytostná nenávist. Bytostná, to je daleko horší než mezi Babišem a Petrem Pavlem. Jo. To je něco jako mezi Macinkou a Petrem Pavlem. Ty se nesnáš. Ale v momentě, kdy se dopolskovali Green Deal, tak oni stojí vedle sebe a říkají ne. V momentě, kdy se napolskovali migrační pakt, tak oni stojí vedle sebe a říkají ne. Že by někdo chtěl v Polsku udělat sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, jo, tak to ti garantuju, že to by toho poslata ani nenapadlo, protože by ty Poláci ho vyhnali vidlema, zborově, jeden vedle druhýho. Když Ukrajinci pojmenují jednotku, Zelenský pojmenuje jednotku UPA, tak celý Polsko říká, seberte mu to vyznamenání. Odprava doleva. To je úplně jedno, kdo to je. Jo. A my tady máme, a to je prostě, to je daný tou společenskou poptávkou, že kdyby jakákoliv strana, jakýkoliv politik řekl v Polsku, no ne, teď to je v pořádku, že pan Zelenský pojmenoval tu jednotku UPA, tak skončil. Tak už nedostane v tom Polsku ani jeden jediný hlas. Kdyby v Polsku prostě řekl, Green Deal je super, pojďme zavádět tady tyhle ty věci, nebo migrační pakt je super, tak ten politik skončil. Když to u nás, ty piráti, topáci, stanaři, můžou prostě říkat, tyhle ty pitomosti jednu za druhou, můžou tady říkat, že Green Deal je super, Rakušan může podepsat migrační pakt, můžou říkat, že je skvělý přijmout euro, já nevím, co ještě. A je tady prostě pořád téměř polovina národa, který je volej. Lidi, kteří jdou naprosto očividně proti českým národním zájmům. Jo? Prokazatelně. A to je ten rozdíl oproti tomu Polsku. Proto to Polsko jede a my ne. Protože my tady máme půlku lidí, která je schopná volit politiky, který evidentně se snaží poškodit naši zemi. Evidentně poškodí.
0: No, je to tak. To máš bohužel pravdu. Benderin dává tip ještě na doktora Skálu. Pak tady jsem viděl, děkuju ti, Vendelinku, za příspěvek.
1: Já jsem to říkal, mnohokrát jsem se vyjadřoval k Pepovi. Pardon, já furt bojuji s nějakým nachlazením. Je to těžký. Já u Pepi Skály si vážím jeho konzistentního postoje.
0: To je jedno. Napište, máš tam nějaký pití.
1: Mě odchází. Třetí rozhovor děláme.
0: Skoro. Tak nech se Jindra napije a poděkuju všem přátelé za vaše příspěvky. Dejte lajky, je vás tady hromada. Tak dejte ještě, ať tu tisícovku dotáhnem.
1: Už jsem se z toho rozbrečel.
0: Vidíte, Jindru, to je poprvé Jindra Reichl dojatý takže, přímé přenosu.
1: Takže situace je taková, že Pepa Skála je prostě člověk, který drží konzistentně svůj názor, ale myslím si, že v současné době prostě jako nemá šanci na zvolení. To je prostě fakt a my musíme na prvním místě dosáhnout toho, aby tam neseděl Petr Pavel. Kdokoliv bude lepší než on, kdokoliv z té naší scény bude lepší než Petr Pavel.
0: Tak Kursor, děkuji ti taky za příspěvek, že se Petr Pavel stal prezidentem České republiky. To je stejné, jako kdyby se v roce 72 prezidentem Německa stal Otto Skorzeny.
1: No, je to podobný a já říkám to, že kdyby tady ten režim v roce 89 se nezměnil, tak on zůstal v komunistické straně a možná byl prezidentem taky. Jo. Prostě je člověk, který vždycky pluje s proudem za jakýkoliv režimu, je mu to úplně jedno. A mě nevadí lidi, kteří mají opačný názor, než mám já, pokud vidím, že mu skutečně věří a že se ho snaží jako prosazovat v rámci nějaký věcní diskuze. Mě vadí oportunisti. Nějaké lidi, kteří žádný názor nemají, kteří jsou jenom připravení sloužit jakýmukoliv režimu, který je aktuálně u moci. To jsou charakterově ty nejhorší lidi a to je...
0: No pravda. Bohužel jako těchto těch lidí v těch funkcích tady podržtašek elit jako je docela dost, že to Peťa Fiala a další. A je vidět, že...
1: Ale protože si je volíme.
0: Peťo, no ale někdo nám je přihrál, že jo, jako Petr Pavel se tady taky nezjevil zdarma. Toho někdo zaplatil a někdo, někomu pravdu, prosazuje zájmy, že jo.
1: Ale to je právě otázka, jak moc je ten národ odolný proti té propagandě, proti té demagogii, jo. Že prostě v Polsku, kdyby cokoliv prostě se snažil a udělal si Petra Pavla a snažil se ho jakýmkoliv způsobem prosadit, tak si ho ty Poláci nikdy nezvolí. Tím jsem si fakt jistý. Srbové, kdyby jako si mediálně tlačil od rána do večera někoho, kdo by říkal, a pojďme do Evropské unie, a pojďme prostě zrušit Srbsko, pojďme se vzdát Kosova, protože to bude lepší pro nás, když se vzdáme Kosova. Tak ten člověk, to by ho mohli tlačit od rána do večera. Od rána do večera všema médiama, nikdy by si ho nezvolili. Nedostal by ani 5% ten člověk. A my si ho zvolíme. My jsme jako velmi náchylní podlíhat tomu mediálnímu obrazu, že prostě ho někdo vykreslí jako toho přece statečného heroje, který tady jezdí na té motorce a zachraňuje lidský život a nám to stačí, nám tohle prostě jednoduchý, ta jednoduchá propaganda bohužel stačí.
0: Přesně takže tak, jako, ale jako tady
1: neukazujeme prstem, jo. Ta změna začíná v nás, ta změna začíná v každém z nás, v tom, že prostě musíme přesvědčovat lidi kolem nás, každý z nás prostě je schopný přesvědčit, někdo je schopný přesvědčit jednoho člověka, někdo 100, někdo 1000, někdo 100 000. Ale každý ten jeden přesvědčený člověk je krok kupředu. Každý ten jeden váš známý člen rodiny, kdokoliv další je krok kupředu. A věřte mi, jde to. Já mám na zítra připravený příspěvek na Facebooku, kde mě napsali mě lidi, kteří tady ze začátku ubytovávali Ukrajince, říkali prostě my chceme, jsme jim chtěli pomoct, a nechali prostě vystudovat, aprobovat si a v dentální ordinaci ukrajinskou zubařku, dali jí na to volno, dali jí peníze, všechno. A ona se prostě vrátila, udělala jim totální scénu, obvinila je úplně křivě prostě z toho, že jí napadli a že jí oloupili, takže měli dokonce doma domovní prohlídku a tak dále. A oni říkají, my už jsme prostě pochopili, my už jsme procitli. Takže fakt ty normální lidi, je tady ano, je tady 15% fanatiků, který nepřesvědčíte, který tady budou mávat tou modrožlutou vlajkou od rána do večera, ty nepřesvědčíte nikdy. Ale je tady obrovské množství lidí, který dokážete přesvědčit jenom tím, že s nima budete mluvit, že jim to budete vysvětlovat, že jim to budete ukazovat. A spousta z těch lidí otvírá oči. Ta změna tady je, ale je potřeba pracovat dál a snažit se. A možná, jak říkám, já jsem teď u Xavera dostal ve čtvrtek otázku, že se toho možná nedožijem té změny. Možná ne, jo. Ale znova říkám, když v 19. století začala obnova českého národa, vlastně ty obrozenci, kteří zase znova začali český jazyk a všechno to se tlačit do popředí, tak oni se toho taky nedožili. Oni se toho taky nedožili, toho roku 1918 vzniku Československa. Ale nebejt jich, tak Masaryk, Beneš, Rašín, Kramář neměli na co navazovat. Neměli na co navazovat. To znamená, ten úkol je prostě níst tu štafetu, níst ten oheň a snažit se udělat maximum pro to, abychom ty změny dosáhli co nejdřív. A třeba to udělá generace po nás. Je to možný všechno, ale jako realita je taková, že to nemůžeme vzdát a že musíme dnes a denně přesvědčovat a nestačí se prostě spokojit říct, podívejte se, tady ten Fiala je hrozný a ten Pavel je ještě horší a Rakušan to je vůbec. Prostě je to o tom, že jsou tady, že je tady pořád obrovské množství lidí, kteří je volej a naše snaha by neměla směřovat k tomu, abychom to kritizovali, ale abychom přesvědčovali ty lidi v našem okolí a konvertovali je na tu správnou stranu. A jestli budou volit pro nebo SPD motoristy, to je jako ve finále jedno, nebo stačilo, to je ve finále jedno hlavně, aby prostě nevolili ty probruselský kolaboranty. Máš mute, Peťo, seš vypnutý.
0: A to se mi to hezky kecá, viď? Ale...
1: Jo.
0: Ano.
1: To taky znám.
0: Prosím tě, poslední řekněme okruh. A to jsou média. Ty seš teďka v mainstreamu pečenej, vařenej. Ještě se teda soudíš se Seznamem.
1: No v mainstreamu, na Primě, jo. A na Primě do Český mě neberou. Teď jsem viděl rozhovor pana Řeznička, jak říkal, že je strašně těžký přemluvit nějakého koaličního politika, aby přišel do České televize, tak mě prosím tě nepřemluvaj. Mě nevolaj. A dokonce, když byla sudetoněmecký Landsmannschaft a měla by o tom debata, o tom usnesení, tak já jsem jedním ze spoluautorů. Jo? Já jsem ho psal úplně jako první, ten první návrh a pak ho kolegové z SPD dopracovávali, za což jim jako velmi děkuju. Luce Šafránkovi, která tam odvedla spoustu práce, Tomášovi Dolažalovi, skvělí prostě lidi, kteří fakt jako na tom dřeli. Ale jako tam měla být debata v České televizi a teď prostě volali na tiskový oddělení SPD, že jo, a tam jsou řekli, no my pošleme Reichla, že jo, ten to jako psal, ten zatím je to. A Česká televize říká, tak to ne, Reichla ne, to přeobsadíme. Takže v mainstreamu jsem na Primě, která je normální a nejlepší a i když lidi si občas stěžují na to, že mě někdo skáče do řeči a podobně, to je nepodstatný. Jo. To prostě já se s tím umím poradit. Hlavní je, že vůbec ta Prima je tak úžasná, že nám dá prostor a myslím si, že na místo jako kritiky by se zasloužila potlesk, protože oproti jako České televizi dělají naprosto fenomenální práci za daleko méně peněz.
0: No ale počkej, jako čím to je, že ČT si dovolí jako vygumovat prostě tady, ne jako někoho z mimo parlamentní opozice, ale člena parlamentu a člena vlády, jako, nebo respektive jo, jako vládní strana, to je jako v pořádku, že...
1: Jsou i tací, kteří tvrdí, že jsem jedním ze tří nejviditelnějších poslanců, jako mimo vlády, ale realita je taková, já jsem teď poslouchal, rozhovor někdo mě poslal úryvek, Václav Moravec byl na nějakým talk show a říkal, a to přece není o tom, že někdo ty lidi zvolí a oni mají automaticky právo jít do České televize. My přece musíme udržovat určitou úroveň, to je naše povinnost jako novinářů České televize. Oni prostě absolutně nepochopili svoji úlohu. Prostě zákon jasně říká, že Česká televize musí nabízet rovnoměrně různé názorové proudy. A oni prostě to pojali tak, že oni budou určovat, jako kdo tam může a kdo tam nesmí. Že oni jsou majitelé ty České televize. Právě to je ten největší problém, že ta Česká televize vlastně řeší na to. Jo? Mě vadí, že vlastně ty peníze nejsou dostatečně kontrolované. To znamená, tam se posílá obrovské množství peněz a fakticky nikdo...
0: No tam se dějou věci, já jsem slyšel už hodně.
1: To já taky, jo, ale principiálně mě to vadí. A když jsem navrhoval, aby tam přišel nejvyšší kontrolní úřad, protože NKÚ nemá pravomoc kontrolovat Českou televizi, což je úplně právě pomatený. A to je ten hlavní důvod, proč my to chceme dát pod státní rozpočet, jo. Protože když to jsou koncesionářské poplatky, tak NKÚ tam nemůže. Když to je pod státním rozpočtem, tak NKÚ tam může, logicky. A já když jsem to říkal, že prostě NKÚ, že by byl rád, aby tam prověřila to hospodaření, tak pan poslanec Baxa, z ODS mi říkal, že vyhrožuju český televizi. Že já vyhrožuju tím, že bych chtěl, aby se tam, aby byl v těch penězích pořádek, aby tam prostě se nekradlo. Takže
0: no víš, jak kolik říkám, tam jede lidí, bruha, jako teď to můžeš taky paralyzovat vlastně možná celý chod ČTčka, jako jo. Podle toho, jak oni se ježejí kvůli...

0: toho celkového rozpočtu České televize jde na zpravodajství a publicistiku jenom 8%. Jenom 8%. Jo? 92% je úplně něco jiného. To znamená, ty, kdybys to vzal jako na státní rozpočet a o něco to snížil, tak toho zpravodajství a ty publicistiky se to stejně nedotkne, protože to je tak malá procentuální část, že prostě oni by to vůbec nepocítili. Tam je problém prostě úplně někde jinde, že se neustále dělají různý ty seriály, teď se to outsourcuje, já nevím co všechno, jo. Tam se prostě ztrácí největší peníze. A největší vtip je v tom, že já když prostě přijdu a řeknu, já chci kontrolovat to, jestli se na České televizi nekrade, tak mě Baxa řekne, že jim tím vyhrožu. Prostě to je geniální.
1: No tak Baxa je ODSka, ne? No tak ty se jasně, udělali jasně, na krádežích ze státního, no, tak jako... To tam, ty jsou ne, tím zpětí, to je, chápu, že je to vyhrožování.
0: Já myslím, že naštěstí pod Martinem Kupkou jako úspěšně směřují do zapomnění a do definitivního zániku, což je pozitivní. Co je ovšem negativně, že díky tomu sílí jako Rakušan, jo, který je jako daleko.
1: No, co ten, počkej, ten hejtman dole na jihu, jeho český, on nedělá nic novýho, nebo dělá...
0: Já myslím, upřímně, já si myslím, že to naše Česko je projekt jenom pro ty jižní Čechy. Že on už mnohokrát měl nabídku jít dělat ministra z ODSky, nikdy to nechtěl. Podle mě jemu je na těch jižních Čechách dobře. Ono tady, tady v Praze jako fouká. Jo? Tady jsi hodně na kopci a tady fouká. Tady, když jako cokoliv uděláš jako ministr, tak tě ty novináři roztrhají tam a zpátky. A když jako si pěkně to šudláš někde, jako co by hejtman v jižních Čechách, tak to by tam na to nikdo jako moc nedohlídne a seš trošku jako v závětří. Jo. A myslím si, že on kdyby jako opravdu šel do toho souboje čelem, tak na něj vytáhnou ten jeho solární biznis s ČEZem a myslím, že by zase hodně rychle skončil. Takže já myslím, že celý projekt Naše Česko je jenom vlastně takový vehikl, aby on mohl dál vyhrávat v klidu ty volby v jižních Čechách, kde je prostě absolutní neomezený král a že on se do té jako celostátní politiky...
1: Hle, a co ta vaše, když jsme teda u toho Rakušana, co ten dozimetr a ta komise?
0: To bude ještě trvat, Peťo, my tam máme na to rok, vem si, že teď vlastně přes prázdniny jsme se nemohli scházet, protože nás tam 13, to prostě nedáš dohromady ty dovolený ani náhodou. Takže vlastně teď se 4. září střetáváme vlastně poprvé k tomu jako věcnému jednání, předtím to bude organizační a bude nám to trvat minimálně rok, protože my se nemůžeme scházet častěji s tím, že je sněmovna, my se nemůžeme v době sněmovny scházet, když je sněmovna, tak my nemůžeme dělat tu komisi. Takže můžeme to dělat jenom ve výborových týdnech, to znamená vlastně jednou za měsíc a tak dále a tak dále, takže tam to bude jako trvat minimálně rok a já samozřejmě budu se snažit udělal maximum pro to, abychom to rozpletli a myslím si, že vím, jak na to, ale bude to dlouhý, bude to práce, náročná práce a budou nám spoustu lidí, nám budou házet klacky pod nohy. Velmi zásadní. Takže těžká práce, ale jako já samozřejmě vůbec se nevzdávám, naopak pořád věřím jednoznačně, že to jako dotáhneme, že ukážeme, co byl dozimetr zač.
1: Tak jo. Vážení přátelé, 2 hodiny utekly jako voda. A bylo to milý, krásný povídání, plný spousty obsahu, žádný planý žvatlání, ale konkrétní věci. Já děkuju Jindrovi Reichlovi za jeho čas. Děkuji ti moc, Jindro. A...
0: Já děkuju, Peťo. Omlouvám se za tu hlasovou indispozici, ale ono prostě, když děláš jako 3. rozhovor za den a máš nějaký nachlazení, tak je to fakt jako strašně náročný. Tak se omlouvám divákům, že jsem tady měl to zasýpání.
1: Žádný problém. Michalku, děkuji ti taky za tvůj příspěvek tady. A vážení přátelé, než půjdete, dejte like, ještě 931, tak tu 1000 snad dotáhnem. A díky za vaši podporu, díky za to, že budete sdílet a sdílejte tohle video dál. Doporučujte ho, posílejte ho třeba řetězovými maily, prostě ať se informace šíří, když už Česká televize na to prdí a ať lidi vědí, prostě zač to je toho loketa třeba, to pomůže rozlepit ospalky některým našim milým spoluobčanům dál. V sobotu Příčovy, akce roku, přijďte a užijme si to od 10 hodin až do večera, spousta zajímavých lidí, debaty, stánky z různých antisystémových vydavatelství, nakladatelství, televizních portálů a YouTubeových kanálů, samozřejmě Petr Bureš TV.

0: nemůže chybět, takže budeme tam mít stan, budeme nabízet nejnovější tituly, máte co, budete mít možnost, popovídáme si a bude to fajn. Moc děkuju. Indro.
1: Já děkuju, Petře, za pozvání a díky za tvoji práci. Všem divákům určitě doporučuji odebírat tvůj kanál, je to jenom dobře, protože vám neutečou žádný videa a každopádně vám přeju krásný večer, ať se vám daří a moc díky za pozvání.
0: Ke 100 tisíců nám chybí něco málo, přes 4 tisíce odběratelů, přátelé, takže kdo tam ještě nemá ten odběr a máte tam to odebírat, tak pojďte do toho. A Jindro, já ti moc děkuju za všechno, držím pěsti, přeju hodně sil. A doufám, že se nevidíme naposled a doufám, že by sem naženeš i ty kandidáty do Senátu, který tady nejsou pravidelně, to znamená, tam máme ty dva, pana Loprajze a pana Šorna. Tak tyhle dva potřebuji, určitě nemám na ně kontakty, aby jsme to dali všechno dokupy. Vážení přátelé, zítra v 18 hodin Vítě Pilmajer se svojí nejnovější analýzou ve 20 hodin z Kaldoviny, což je právě jeden z těch kandidátů, Honza Skalický, který bude mít vlastní pořad. Takže máte se na co těšit. Díky za všechno a mějte se krásně. Dobrou noc.
1: Krásnou dobrou noc.
0: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.
1: Ahoj.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní tradiční, vlastně nejtradičnější, úplně základní, kruciální pořad Skálova simultánka s doktorem Josefem Skálou, který dokonce i našel chyby v chat GPT, takže i obou se na Josefa Skálu je i umělá inteligence krátká. To můžeme říct rovnou.
1: Tak. Ahoj. Tak až to není, ta inteligence by byla krátká i na žáka třetí třídy v tom, co budu vyprávět taky. Ale jo, Peťo, co je nového? Pověz mi, jestli něco nového.
0: Miliardové rozpočty do investic té rozvoje umělé inteligence vyletěly komínem, protože chat GPT neumí vyjmenovaný slova POM ani POČ dokonce.
1: To vám musím povědět, přátel. Jedna z věcí, která tak posílám Petrovi a i dalším kolegům, ty bombonky, a jeden z těch bombonků, skutečně nějaký mladý muž si sedl takhle v autě, vytočil zvukovou variantu chat GPT a zeptal se vážně, jaká jsou vyjmenovaná slova po B. A ten okamžitě chat začal reagovat, že bobr třeba a podobně. Tam nikak slova různá sypal, žádné I tam nebylo. A počkej, tak kde je tam to I? No tak to se nedomohl. Tak říká, a měl by si třeba vyjmenovat slova po Č? A odpověděl, no jistě, například činnost. On se ptal, počkej, jako tvrdý I po Č? No, říkala umělá inteligence. Takže, přátelé, jsou jaksi sféry, v níž na ní nemůže být rozhodně spolehnutí. To jako ani náhodou. Tak asi takhle.
0: No otázkou je, jestli naopak jazykospitci potom nebudou měnit zase pravidla českého pravopisu, jakože se to bude provzdušňovat, aby jsme byli tentokrát kompatibilní
1: s rovnou. Aby se blbost příliš nepoznala. No, já když už jsme u toho, Peťo, tak tady vykřiknu do éteru, že novým naším hostem bude paní kolegyně Kaprálová, což je členka PRO od Indy Reichla. Ona je snad předsedkyní dokonce krajské organizace. Je zastupitelkou Královéhradeckého krajského zastupitelstva a je léta ředitelkou mateřské a základní školy. Kandiduje znovu tam a já jsem jí slíbil, že s ní uděláme rozhovor na témata, která se týkají školství, protože to je její parketa. A krom jiného budeme mluvit o inkluzi, což tam se to projevuje všecko jako velmi hmatatelně. Ona je toho plná, já si myslím, že si naši diváci a posluchači ten rozhovor užijí. Ona je celá natěšená, v dobrém slova smyslu, že dostane takhle příležitost, protože kandiduje ráda, aby prostě byla viditelnější. Tak to jim si, Péťo, dopřejeme. Velmi rádi, protože ta témata, která ona bude s námi přetřásat, si myslím, že jsou velmi důležitá. Já přejdu k jinému tématu, které není o nic méně důležité. Paní doktorka Peková, nemusím vám ji představovat, byla zbavena práva, statutu znalce v oboru pro údajnou jaksi nesoulad s nějakými normami. Neumím to teď z hlavy přesně reprodukovat. To je další, jak bych, exemplární příklad toho, jak se zachází se skutečnými odborníky, když tu máme do ruky nějaký koniáš správný. Ona se, jak jsem pochopil, nehodlá ani odvolat, což jsem nescela pochopil, ale dobře, to je její osobní rozhodnutí. Paní doktorka Peková je velký odborník, to všichni by bylo odbornice. Má i jaksi kuráž a charakter, uvedu dva příklady. První, když zesnul tragicky Vláďa Kapal, spolu odsouzený se mnou v té hanebné kauze, a probíhal jeho pohřeb ve strašnickém krematoriu, tak tam přišlo hodně lidí, zajímavých lidí. A úplně takhle na konci té fronty s kytičkou stála paní doktorka Peková, přistoupila až prostě tam, kde se skládají věnce a květiny a položila ji tam a zúčastnila se prostě toho pohřbu. Já jsem neměl v tu chvíli jsem ji nezachytil, tam jsme tam měli jiné prostě věci, ona pak odešla, ale to není bez důležité. No, vzpomeňte si, co řekla, když se ukázalo, že na Ukrajině jsou ty laboratoře pracující na biologických zbraních. A to bylo ve fázi onoho konfliktu na Ukrajině, kdy teda ten nejvyšší státní zástupce vyhrožoval velmi, velmi jaksi hlasitě, že kdo bude mít jiný názor a tak. A paní doktorka Peková přeci řekla, že se modlí za prezidenta východní velmoci a že mu děkuje za to, že prostě armáda, která je nejvyšším velitelem, že jaksi se zničila v podstatě tyto laboratoře, nebo minimálně je jaksi vyvedla z provozu, že už jako nemohou dál působit. To neudělá každý tohle. No, z druhé strany mám takový hloupý pocit, který mám opakovaně v podobných situacích. Zaznamenali jste někde nějakou vlnu nesouhlasu, protestu proti tomu, co se stalo paní doktorce Pekové? Já musím vyzvednout Káču Benke, která napsala obratem takové velmi, myslím si, logické a úderné povídání. Je rozšířeno hodně prostě v kyberprostoru, já ho nebudu předčítat tady, ale chci vyseknout poklonu, že ona se to ujala v prvních hodinách poté, co paní doktorka Peková byla takto prostě postižena. Solidarita se nějak moc nenosí. Káča se ukázala být opět světlou výjimkou. Náš jiný přítel Arnošt Kult, což je velký vědec.
0: Není, já jenom Indra Reichl se i tady v pořadu v pondělí toho tvrdě obul a dokonce říkal, že on ji nabídnul a že ji bude zastupovat v tom sporu se státem. Ona to odmítla. Jo, takže nejenom teda slovně, ale i praktickou pomocí tady jako byl přítomen. Tak.
1: To je třeba Indrovi vyseknout poklon. On v tomto bývá velmi důsledný a odvážný a neschovává se za nějaké obezličky. A nemáme na všechno stejný názor s Indrou, ale já si vážím jeho přístupu. On postavil se i za mě třeba několikrát a i za Vláďu Kapala a tak dále. Přejdu k dalšímu muži z našich, řekl bych, který s ním se známe osobně. Je to vědátor a velký odborník Arnošt Kult, který občas prostě i vyrábí poezii. A tentokrát jde o báseň Chameleon. Přečtu ji, až není dlouhá. Kdysi nosil rudou hvězdu, rozvědčíka zvolil cestu. Do příruček pilně hleděl, koho zradit dobře věděl. Přišel samet, přišla změna, jiná barva vyhlášena. Převlékl si kabát nový, naposledy fialový. Na hradě si vládne v klidu, vítá davy, žehná lidu. V září kamer se jen hřeje, slušným lidem z vrchu směje. Má to dynamiku, je to výstižné, Arnošte, díky. Pokračuj, seš i dobrý veršotepec. Rád bych poděkoval panu Antonínu Růžičkovi, který mi poslal takové zajímavé výstupy svého badání o středověku našem 30-leté válce a nejenom. Báseň a prostě napsal knihu, jak jsem pochopil a podobně. Jestli nás sleduje, už jsem mu napsal, jak to mínil, tak budu rád, když nám zpřesní, čím by mohl, pač on se mě zeptal, zda mám zájem o takové pohledy, samozřejmě, samozřejmě. Pokud nás poslouchá, a nevylučuji to, pač tam ta vazba na naše relace je zřejmá, tak budu rád, když nám třeba i dneska v diskuzi poví, co by to konkrétně mohlo být, pokud má na mysli třeba i to, že bychom mohli spolu hovořit na několik kamer propojených Petrem Burešem, tak samozřejmě budu velice rád, protože to, co mi poslal, se zdá být velmi zajímavé. No, na Slovensku Braňo Ondruš zaslal vládě Slovenské republiky žádost, aby žalovala Evropskou komisi za zatajování geneticky upravených potravin, které proudí prostě na Slovensko. Míní se tím pochopitelně hlavně ukrajinské dodávky. O vyjmenovaných slovech počuji, jsem hovořil, tak pojďme dále. No, klíčové téma dneška samozřejmě je velmi riskantní a myslím, už nebezpečné sucho a jeho potenciální následky. A dva momenty v tomto směru nemohu, nebo tři aspoň, nezviditelnit. První jsou ty kroky, které podniká dnešní vláda. Tak sešli se někde na Slapech a tam nějak říkali, že budou jakýsi starý dokument vlastní, že jako opráší a tak dále. Nepochopil jsem přesně, v čem jako spočívá jeho velká hodnota dnešní, ale někde zaznělo, že snad budou proti suchu bojovat tím, že budou hloubit nějaké nádrže na vodu. No, i amatér pochopí, že to asi tak úplně nebude to pravé ořechové. Jsou jiné věci, jsou to ke starým známým důvodům toho sucha, jako je poničení nemalé části lesních porostů kůrovcem, kdy ten les ztratil schopnost prostě absorbovat vodu a řekl bych, pomáhat rovnováze z tohoto hlediska v krajině a způsobem zemědělského hospodaření, jak si nekonče, ale též prostě je součástí, kdy je minimum přirozeného hnojiva, které udržuje půdu ve stavu schopné retence vody, kdy se používají těžké traktory, které mění povrch polí v takový polobeton, kdy je velmi nešťastná struktura plodin pěstovaných, takže všechny ty plodiny, které neslouží jaksi produkci potravin, ale v podstatě se s nimi, bych tak řekl, topí v těch zdrojích, obnovitelných zdrojích energie. To je další rána do té bilance. Pochopitelně spousta budov na dříve zemědělské půdě, jsou jakési sklady a někde co, které jaksi přitahují tu teplo místo, aby tam byla původní zemědělská či lesní a tak dále půda nebo teritorium. A mohli pokračovat dál, ale je jako těžko nemůže naštvat, když i v této souvislosti velmi jaksi už riskantní, někteří fanatici melou naprosté hovadiny kolem takových věcí, jako je třeba Vltavská kaskáda pod přehradní. Myslím, že to bylo na Seznamu, tam to bývá zvykem. Sice nemohli nepřiznat, že už hned po druhé světové válce, dokonce ještě před únorem 1948, odborníci začali sestavovat velice racionální plán jaksi kultivace našeho území tak, aby mu nehrozili nikdy nejenom povodně, ale samozřejmě i opak. A teď ten autor ta fakta do jisté míry jako přiznává, se tomu posmívá nějak, že to byla nějaká megalomania. Tyhle ty obehrané písničky, odrhovačky. No, a já chci položit jinou otázku. Představme si, že by ten takzvaný komunistický režim, který způsobil jen samé nezměrné utrpení, takže by nepostavil třeba tuhle tu kaskádu. Z objektivních zdrojů jsem vyrozuměl, že přirozeným průtokem vody od jihu prostě Vltavským řečištěm odchází něco na způsob 6 kubických metrů vody za vteřinu. To je naprosto nepatrný zlomek vody, kterou máme díky těm přehradám zatím teda. A někdo mi říkal, že objem splašků, včetně exkrementů a tak dále, který musí být pročištěn čistilně odpadních vod v Praze, ale je zhruba v řádu asi 2 kubíků za vteřinu. To je poměr 1:3 pouze. Jo. Žádná čistička odpadních vod není 100. Splnit svoji funkci, když do ní přitéká, tak neskutečně málo vody. Naštěstí Praha zatím má vody podstatně víc a i ta čistička může normálně fungovat. Ale kdyby snad tady někdo se zbláznil po válce a řídil by se moudry která dneska jsou kamenem mudrců třeba v Seznamu, s velkým S, no tak jsme dávno v totální pasti v Praze, protože 3 litry vody na litr splašků, včetně exkrementů a toho všeho, by samozřejmě znamenaly humanitární katastrofu a ekologickou. Možná takové zlomové chvíle jsou dobrou příležitostí těmhletěm idiotům, jak si o to otřískat, o jejich rypáky, které strkají do věcí, jimž vůbec nerozumí, a začít těmito lidmi a těmito zdroji nějak jako kolektivně i pohrdat veřejně, protože to skutečně tříská dveřma, co z nich padá. Rosťa Čuba napsal další velmi zajímavý příspěvek, on roste před očima, já to vždycky vyslovuji takové všelijaké pochvaly a díku zdání. O parazitech v pozadí, tady to Petře máš, to je on to napsal před komunálními volbami, jako výzvu lidem, kteří jsou na kandidátkách a mnozí z nich už v těch komunálních zastupitelstvech pracují. On tam popisuje velice přesně, jak různí vykukové, kteří zodpovídají pak za ty či ony služby ve městech či obcích a podobně, jak se schovávají za autoritu i těch, kteří jak si autoritu mají, zastupitelů, a jak potom ve svůj vlastní prospěch a svých kumpánů odklánějí různě peníze a tak dále, to popisuje na velmi šťavnatých příkladech. A vyzval lidi, aby si uvědomili, že se stávají proti své vůli ti, kteří pouze přihlížejí k tomu a netrvají na tom, že toto úřednictvo těch jaksi městských a obecních úřadů a tak dále, tam hraje takové hry a že nežádají po něm zdokumentovat, doložit velmi přesně, jak to prostě všechno je. On to uvádí do kontrastu s přístupem Tomáše Bati, který se stal, krom toho, že vedl tu velkou vertikálu obuvnickou a nejenom obuvnickou, tak se nechal zvolit i starostou města Zlína. A on tam popisuje Rostě velice detailně, jak Tomáš Baťa založil velmi přesné a racionálně vedené hospodaření toho města na naprosto transparentní, detailní, řekl bych, účetní evidenci, která byla vedena tak, že a takhle, a on se tím osobně zabýval a další lidé prostě z tehdejšího zastupitelstva a vedení města se tím zabývali, sledovali to a tím v podstatě zaťali tipec všem těm, kdo by chtěli prostě si pohrávat ve svůj vlastní prospěch. Luboš Blaha, náš velký kamarád, dává příspěvek na Facebooku a nejenom tam, pod názvem Vyhrál jsem soud nad prezidentem. A je to o tom, že slovenský soud dal za pravdu Luboši Blahovi v jeho sporu s mužem jménem Rizman, což byl nějaký partner, manžel dokonce, té Čaputové. A ten Rizman Luboše, přestože už snad jsou rozvedeni nějak, ona snad odešla od něj, tak ten Rizman Luboše žaloval za to, že prohlašoval o prezidentce, bývalé prezidentce Čaputové, že je americkou agentkou a tak dále. On dokonce na náměstí, Luboš, to jste možná si vzpomenete, on je velmi dobrý řečník a se vždycky ptal toho publika. Čaputová je americká, a teď oni vykřikli ti lidé vulgární název pro prostitutku. A takhle se to opakovalo. No a Luboš ten soud prostě vyhrál, což je velice, myslím, potěšující. V Německu se dějí různé věci, v Holandsku a tak dále. Tam lidé už se zvedají do velkých protestů proti tomu, jak stát zachází s energetickými zdroji, jak reaguje špatně na sucho, jak terorizuje lidi zaváděním nebo instalací dalších solárních a větrných, hlavně větrných, teda takzvaných obnovitelných zdrojů energie. V Holandsku dokonce nějací zemědělci rozrazili policejní kordon, takže stroj zemědělský nadzvedl za policejní auta, která vytvářela jakousi bariéru a odstrkali je prostě někam jinam. Čili tam, zdá se, to nabírá podstatně větší obrátek. Nevím, do jaké míry se to může přelít k nám do České republiky. Ale v Německu dochází k zajímavému pokroku i v jiných směrech. Tamní orgány činné v řízení trestním a navazující instituce se veřejně vyslovili v tom smyslu, že nelze vyloučit, takhle oni to nějak formulovali, že onen incident na lipském letišti nákladovém, kde stálo x letounů Antonov ukrajinských a narvaných prostě zbraněmi do války proti Rusku, a pod jedním z těch letounů najednou tam byl nějaký prostě dron a tak dále. A to okamžitě samozřejmě někteří kvílili, že to tam jako nastražili Rusové a chtěli nechat vybuchnout celé letiště. No tak německé orgány si to nějak tak více nastudovali a obeznali terén, tak nevylučují možnost, že to byla ukrajinská false flag operation, že to prostě ukrajinské služby nastražili tak, aby se mohlo tvrdit, že snad Rusko chce nechat vybuchovat lipské letiště. V Gaze už bylo zničeno 82% všech bytů, když to tak řeknu. Všech míst, kde lidé prostě mohou nějak složit hlavu. Pokud vím, tak je to víc, než tomu bylo v Berlíně v květnu roku 1945. To je něco naprosto děsivého. A ministr obrany Itamar Ben-Gvir, což je velmi jako fanatik zavilý, tak řeční veřejně o tom, že je třeba každý den zabít několik Palestinců, protože to jako nejsou lidi, a že třeba v tom pokračovat takhle jako vytlačit je úplně někam mimo. Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa, který je zřejmě velmi důležitým tykadlem státu Izrael vůči Bílému domu, když sát etnicky tam příslušejícím člověkem, což samo o sobě není žádná vada na kráse, proba, to chci znovu zdůraznit, tak se vyjádřil, že pokud, že Spojené státy nedovolí sebemenší pokrok v pásmu Gazy, například ubytování těch lidí a tak dále, dokud Hamas nekapituluje a neodzbrojí. Nemyslím si, že to Hamas udělá až tak úplně, a to je teda teror, tomu říkají mnozí autoři vůbec ne levicového ražení, že jestli něco je genocidou, tak to prostě genocida je. Připomínám, že jenom mrtvých Palestinců od toho konfliktu počínajícího 7. října 2024, že už je asi 85 tisíc z toho, asi téměř 30 tisíc dětí a tak dále. Spojené státy zaslali ministerstvům obrany spojeneckých zemí takový zvláštní dotazník, taky jsem ti ho pešlivě poslal. A ten se jich ptá, jako nakolik budou držet se Spojenými státy v konfliktech, které vedou Spojené státy někde úplně jinde. A jestli budou nakupovat teda dostatečně ty americké zbraně a podobně. Je to dotazník vlastně tlačící na bezmeznou solidaritu, myslím, příliš krásné slovo, bezmeznou podřízenost spojenců Spojených států tomu, co si zrovna jako usmyslí někdo v Bílém domě nebo v jiných vrcholných institucích Spojených států. Konec konců Trump se vyjádřil po všech jiných výrocích, které z něj vypadly, že pokud Omán bude jednat dál s Iránem o tom, že by nějak společně kontrolovali průjezd Hormuzskou úžinou a že by z toho vybírali snad nějaké peníze, takže rozbombarduje teda ten Omán, který byl považován za loajálního a spojeneckého v podstatě se Spojenými státy. Někde jsem zaznamenal, že Irán, který dává jasně najevo, že si nenechá od Spojených států vůbec nic diktovat a zatím zůstává v pozici, která ho nenutí k nějakým změnám, jakkoliv tam asi některé následky té agrese americko-izraelské nebudou úplně jednoduché pro civilní obyvatelstvo a tak dále, tak vyrozuměl jsem někde, že návrh, který mezi nimi se projednává, mezi oběma státy, to jest Iránem a Ománem, má spočívat v tom, že by za průjezd každého plavidla platili ti, kdo jsou jeho majiteli, 5% hodnoty toho nákladu Iránu a 2% hodnoty toho nákladu Ománu. To by nebyly malé peníze. Tak jak tohle skončí, ví pán Bůh, ale množí se stati a analýzy a tak dále velice kvalifikovaných lidí. Například, mám-li uvést nejenom ze západu, ale z východu, profesora Valentina Katasonova, což, jak jsem pochopil, byl dříve šéf jednoho z klíčových útvarů ruské rozvědky, ale jako té, co právě má na starosti, řekl bych, koncepční analytické otázky a tak dále, toho útvaru, tak ty se vlastně shodují v tom, že čas se v americké administrativě velmi krátí v této souvislosti. Marná sláva, budou volby v listopadu. Pokud to půjde tak jako do posud a Trump nedosáhne žádného výsledku pozitivnějšího, zatím nic nenasvědčuje, že by na něj dosáhl, tak asi to bude velký debakl republikánské partaje a možná jeho osobně v rámci republikánské partaje, byť on asi už po druhé kandidovat za 2 roky nechce, a no, po třetí v jeho případě. A následky té blokády, kterou Irán úspěšně prostě praktikuje a v součinnosti s Huty, kteří úspěšně blokují úžinu vedoucí do Rudého moře, a tedy k Suezskému průplavu, a spousty plavidel si obeplouvají velice dlouhou trasou, třeba i Afriku kvůli tomu, tak na východním směrem zejména, tak se domnívá, nejenom zdaleka Valentin Katasonov, že za prvé ty následky budou se hrotit a budou poměrně bolestné, nejenom co do cen energetických komodit a z nich odvozených produkcí typu hnojiv a tak dále, ale i co do, řekl bych, dostupnosti těchto komodit. No a on, a nejenom on, vyjadřují přesvědčení, že vlastně celá ta situace kolem konfliktu v zálivu je naražena na kopyto jednoho z klíčových cílů Trumpa a jeho administrativy. To znamená izolovat všechny v podstatě konkurenty, nejenom v politickém smyslu, ale i ekonomickém, to znamená členské státy Evropské unie například, od dostupnějších a levnějších zdrojů energie, donutit je podřídit se v podstatě jakémusi kvazi monopolu Spojených států i v této sféře, no a tím je srážet ekonomicky dolů, zvyšovat jejich závislost i politickou následně na Spojených státech a tak dále. Že toto je možná klíčová fronta celého střetu. Bám se, že na to může být hodně pravdy. Na Ukrajině nedávají pokoj, pokud jde o glorifikaci nacistické verbeže. Takže po té, co tam uspořádali velký rituální pohřeb, jaksi po dovezení z ciziny, Andrej Melnikovi, což byl jeden z největších grázlů těch banderovských sestavy, tak teď tam nějak zase takto přivezli ostatky Jevhena Konovalce a bývalý šéf Azovu ho přivítal v Kyjevě. Ty tam jako měl Hitler ve zvyku, že chodili v noci s těmi, jak se tomu říká, pochodněmi. Tak tady taky dělají pochodňové pochody, nebo ano, kdy prostě se hlásí k odkazu velkého muže zvaného Jevhen Konovalec. A to byl též prostě naprosto šílený jako fanatik. A jeden z živoucích symbolů celé té banderovské smečky. Objevila se také zpráva, že ukrajinské síly používají kuličkové bomby proti ruským civilistům. To je v rozporu absolutně se všemi normami mezinárodními. Kuličkové bomby mají velice vražedný účinek na velké ploše. Umí znetvořit člověka opravdu velmi nepěkně. A byli usvědčeni z toho, že prostě to tak je. No ono se jim to nedaří mnohdy posílat směrem, který chtějí, no taky občas to bouchnou prostě někde na Ukrajině a tak dále. Vladimír Putin, jak jste si zaznamenali, navštívil Kurily, krom jiného. A tam se odehrály dvě věci důležité. První, on tam jednal, prostě měl tam poradu s vedením té tichomořské válečné flotily ruské a dal jim za úkol, aby bude-li jim to uloženo, aby postupovali vůči plavidlům některých západních zemí stejně, jako zkoušejí postupovat britské a jiné západní vojenské a policejní struktury vůči ruské obchodní flotile, civilní obchodní flotile, která se pohybuje v Severním mořem, Atlantickým oceánem a podobně. A jak asi víte, oni je zadržují a konfiskují a tak dále. A týká se to nejenom flotily pod ruskou vlajkou, ale i flotily, které se říká stínová. To znamená lodí, které používají ruské obchodní struktury k přepravě svého karga, ale ty lodě jsou pod vlajkou jiných zemí. Některé si z toho vybudovali docela pěkný biznis, jako je Liberie, že jo, Panama a tak dále. No a bylo uloženo těm námořníkům, vojenskému námořnictvu, válečnému námořnictvu v tichomorské sféře prostě postupat takto i úplně daleko, úplně jinde, než to dělají prostě odpůrci, protivníci Ruska západně od evropských břehů, severně a západně od evropských břehů. A druhá epizoda, která se tam odehrála, je, že on tam přijel na ty Kurily, načež japonská premiérka začala kvičet, že to je jako provokace, co si to dovoluje jezdit na Kurily. No tak mu bylo odpovězeno Sergejem Lavrovem, a nejenom, nebo jí teda, aby laskavě pomlčela. No a v té souvislosti, protože Rusko je na Kurilách rozhodnutím vítězů druhé světové války, to znamená závěry Jaltské a postupimské konference. A v té souvislosti někteří upozorňují na prvek, který je obsažen v chartě OSN, já vám ho přečtu. Je to článek 107, je sice v pasáži, která se jmenuje Přechodná opatření bezpečnostní v roce 45, což je docela dávno, ale když se říká, co může stát či nesmí vůči jiným podle charty OSN při použití jaksi vojenské síly, tak tady článek 107 uvádí doslovně následující. Jde-li o akci proti státu, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoliv signatáře této charty, nic v této chartě nečiní takovouto akci vadnou ani nebrání, když je podniknuta nebo schválena jako důsledek této války vládami, které mají za takovou akci odpovědnost. Tak to bylo připomenuto i Japonsku, že kdyby snad chtělo dělat něco víc než kvičet, takže asi by se někdo zamyslel nad aplikací článku 107. A já vám ještě přečtu jinou věc, která mnou tež otřásla, malý momentík, já si musím tady nalistovat, obrazně řečeno nalistovat. Mm-hmm. Tadyhle už to máme. Paul Craig Roberts je člověk, kterého tady citujeme poměrně často a velmi si vážíme jeho kurážných vystoupení, má asi 85 nebo kolik. Připomínám, že to je náměstek ministra financí za Reagana a člověk, který vymyslel takzvanou Reaganomiku, což není zrovna jako věc, za kterou bych já aplaudoval. Nicméně o to zajímavější je, když on dneska zaujímá taková stanoviska ke klíčovým mezinárodním a bezpečnostním otázkám, no mezinárodně politickým a bezpečnostním otázkám, a nejenom k ním. A tentokrát on komentuje příběh Rainera Filmicha. To je ten špičkový německý právník, který se stal hvězdou ve svém oboru, mimo jiné ve sporech proti takovým gigantům, jako je Volkswagen a Daimler, tuším Benz a tak dále. A pak se, jak víte, jsme to o tom hovořili nejednou, zapojil do tvrdé opozice proti tomu, co se odehrávalo kolem covidu, proti té vakcinaci, respektive ne vakcinaci samotné, ale proti tomu, jak, za jakých okolností se vyráběly ty vakcíny, jaká rizika byla s nimi spjata prostě a tak dále. A on je vězněn, dostal 4 roky a 2 měsíce. A já vám přečtu téměř celý ten článek, až teď bych to vlastně opakoval. Rainer Filmich byl v Mexiku unesen německou domácí zpravodajskou službou a BKA, německým ekvivalentem FBI. Po svém únosu byl letecky dopraven do Německa a po přistání zatčen německými úřady. V Mexiku neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. Neexistovaly žádné důvody k jeho deportaci z Mexika. V Německu neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. V Německu se, a teď poslouchejte dobře, se hlavní státní zástupce, nejvyšší asi státní zástupce Reinecke, kterému byl předložen vykonstruovaný případ proti Filmichovi, na něj podrobně podíval a případ odmítl s tím, že k žádnému trestnému činu nedošlo. Ale stejně jako nacisté ve 30. letech ignorovali německé soudy předtím, než vytvořili vlastní soudní systém, německé úřady rozhodnutí státního zástupce ignorovali a pokračovali v držení Filmicha na samotce. Zkorumpované úřady našly způsob, jak Reinekeho obejít, když případ přidělili mladému, neskušenému státnímu zástupci, který zjevně spatřil příležitost k další kariéře v tom, že vyjde vstříc zkorumpovanému německému státu při politickém stíhání. Když soudce pověřený projednávání případu zjistil, že v něm není žádný případ, který by mohl být před soudem projednáván, vyhovující soudce zachránil stát tím, že proti Filmichovi z ničeho nic vytvořil nový případ, v němž ho obvinil z nedodržení tajné dohody. Nebyly předloženy žádné důkazy o údajné tajné dohodě. Nebylo uvedeno, čeho se měla týkat ani s kým měla být uzavřena. Protože neexistovaly žádné důkazy ani svědci potvrzující existenci tajné dohody, Filmichovi právníci neměli koho křížově vyslýchat. Soudce jednoduše rozhodl proti Filmichovi a odsoudil ho ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Pokud tomu správně rozumím, po uplynutí této doby může být Filmich odsouzen k dalšímu trestu. Možná je tato hrozba určena tomu, aby Filmicha umlčela. Německá vláda se zjevně snaží Filmicha držet mimo veřejný život. Zkorumpovaný německý stát se snažil zlomit Filmichovi spolupracovníky a spojence. Jeho právní partnerka Vivian Fischer se pod tlakem zhroutila a aby tento tlak zastavila, poskytla proti Filmichovi falešné svědectví bez předložení důkazů, aby odstranila napětí, které ji ruinovalo. O co vlastně jde? Filmich to nemůže říct, dokud je ve vězení. Může a také popsal zcela nezákonné, dokonce trestné jednání německé vlády, kroky, které by podle něj přiměly nacisty zrubnout hanbou a které byly použity k dosažení jeho uvěznění. A pokud řekne proč, že je nepravděpodobné, že z vězení vyjde živý. Nemohu říct, proč německá vláda poškodila svou pověst a integritu svého justičního systému, aby umlčela jediného člověka. Mohu však spekulovat. Filmich byl úspěšný právník s oprávněním působit jak v Německu, tak v Kalifornii. Úspěšně vedl soudní spory proti mocným a politicky propojeným německým společnostem, jako jsou Volkswagen či Deutsche Bank. Chystal se podat rozsáhlou žalobu proti výrobcům vakcín proti covidu a vládním orgánům a skorumpovaným lékařským společnostem, které nařídili očkování experimentální vakcínou. Byl jako terč přímo označen. Skorumpovaná německá vláda se rozhodla chránit systém, který generuje peníze, tím, že zničí jednoho občana. Podle mého názoru právě o tom jsou všechny soudní procesy a útrapy Rainera Filmicha. V případě Filmicha vidíme úplný kolaps integrity německé vlády. Zbývající část systému, v níž integrita stále existuje, například hlavní státní zástupce Reinecke a několik členů BKA nedokázali zabránit masivní nespravedlnosti páchané ve prospěch peněz. Je to stejné v každé západní zemi, z níž každá je stejně zkorumpovaná, jako nejhorší země třetího světa. Tato skutečnost mi působí velké potíže při pokračování v obraně západní civilizace. Existuje západní civilizace vůbec ještě? Brání mrtvého, který stále kráčí, vzpomínku na minulost? Instituce západní civilizace jsou založeny na přesvědčení, že pravdu lze poznat a že máme odpovědnost pravdu hledat a podporovat. Žít život v nepravdivých narrativech je forma smrti zaživa. Dnes však pravda ustoupila falešným narrativům, které slouží agendám mocných zájmů. Po pádu Římské říše, přerostlé multikulturní babylonské věže, se v průběhu staletí západní civilizace znovu vynořila z řecké filozofické tradice, z křesťanství, renesance a osvícenství a z velké listiny práv. Slavná anglická revoluce v roce 1680 učinila vládu odpovědnou zákonu. Kolik vlád v dnešním západním světě je odpovědných lidem, kterým vládnou? Žádná. Volby jsou fraška. Evropské vlády zatýkají soupeře, které nedokážou porazit, a demokraté se o to též pokusili proti Trumpovi. Vlády jsou odpovědné penězům a mocným zájmům. Je to horší situace, než v době, kdy byly vlády odpovědné králi. V Německu vláda umlčela člověka, který říkal pravdu, aby vyhověla penězům. Po celé 21. století vedly Američané války na Blízkém východě ve prospěch Velkého Izraele, přičemž válka byla před oklamaným americkým obyvatelstvem maskována jako válka proti terorismu a iránské jaderné hrozbě. Propaganda uplatňovaná vládami děvkovskými médii je natolik všudy přítomná, že lidé žijí v umělé realitě. Věří, že mají toho či onoho nepřítele a nikdy nepochopí, kdo je skutečným nepřítelem. Jak pochopili Marx, Lenin, Mao a Pol Pot, ve světě existují dvě síly. Peníze a násilí. Protože skorumpovaný systém má peníze a trpící lidé mají násilí, lidé, ať už proletáři nebo rolníci, nakonec zvítězí. Epsteinova třída je korumpovaná penězi a zkažeností, zatímco proletariát a rolníci jsou utrpením přivádění k hněvu, říká zakladatel Reaganomiky, přátelé. Američtí levicoví demokraté, kteří se staví proti establishmentu, jsou proletáři a rolníky naší doby. Nechtějí nahradit skorumpované demokratické senátory a poslanci a vybírat renty z prodeje svých hlasů zainteresovaným zájmovým skupinám. Chtějí systém svrhnout. Proti ním stojí Trumpem odrazení lidé, kteří zvažují možnost Tuckera Carlsona jako prezidenta. Není to špatná volba. Tucker je však příliš rozumný na to, aby dokázal zvítězit nad ideologií. Tucker věří v dodržování pravidel a vhodné chování, včetně otevřeného prostoru pro všechny názory. Není soupeřem pro nastupující levicové ideologii, kteří, říká levicové, ne, kteří skorumpovaný systém považují za něco, co je třeba zničit. Ze skázy vzniká chaos, což je možná naše budoucnost. Paul Craig Roberts. Přátelé, to píše-li toto člověk, který se hlásí k odkazu kroku vlády Ronalda Reagana, tak si myslím, že je doba houstné ještě víc, než jsme se možná domnívali. Blíží se 9. hodina, asi zastavím svůj kaleidoskop zajímavostí.
0: Ale žasno úplně, jako teda, tohle to zrovna od něj bych tohle vůbec nečekal, takovouhle otevřenou kritiku.
1: Já jsem hrdý, promysl, skočil do myšlení. No, já jsem hrdý na to, že snad to nevyzní hloupě, že jsem české veřejnosti objevil Paula Craiga Robertse právě já. Když jsem začal vydávat v roce 2012 střípky ze světa, tak když se tam podíváte zpětně, tam je celá ta všechna ta produkce tam je stále k nalezení, tak velmi často jsem uváděl příspěvky Paula Craiga Robertse. Potom dokonce někdo vydal knížku česky a já jsem tu knížku vzal a takové pasáže komentované jsem z ní na pokračování publikoval. A ti lidé to pochopili zprvu nějak takhle, ti lidé to pochopili zprvu nějak jako, že ne zcela. Tak jako tak malinko protestovali a já jsem říkal, co blbnete, já vám nebudu tu knížku, vy si prodávejte dál, já na ní upozorňuji, to je reklama, která vám pomáhá. Tak nakonec jsme se dohodli, že oni původně to vypadalo, že bych snad tím musel nějak odškodňovat. Ale on je tak velmi...
0: To prosím tě najdeme jenom tady, v který v té sekci, jenom abys
1: to připomněl. Já myslím, že to bude v sekci... A takhle, možná když tam klikneš Paul Craig Roberts nahoře, tak to samo o sobě by mělo zafungovat, tam je vyhledávač. Zkus to. A jinak existuje, já ji odevřu tady, počkej, u tebe ji neodevřu. Z knižní produkce je taky jedna rubrika. A tohle, tadyhle, Paul Craig, kdo by, no víš, tady máš zrovna Roberta. No, ježišmarja, starší příspěvek. Tam toho je moc. Já jsem ho, dlouhé roky jsem ho vždycky zviditelňoval. Pak si toho všimli jiní, a to já na ně nemám monopol samozřejmě. A velmi pravidelně ho někteří z našich kolegů uvádějí, oni ho stihnou jako nějak přeložit. Já jsem dřív to dělal sám, nebyly žádné překladače, počítače v takové míře, tak jsem se s ním trápil dlouhé hodiny, aby to mělo hlavu a patu. On má i šťavnatý slovník. No chodem, on je člověk, pozoru, když už o něm mluvíme. Když si najdete na Wikipedii nebo někde jeho kurikulum víte, tak on je autorem řady knížek a jako mladší chlapík on napsal i knížky o Marxovi a dokonce snad o Leninovi. Jo? On to študoval a vyjadřoval se k tomu. Ne jako stoupenec, to já netvrdím. Nicméně dal si tu práci si je přečíst do určité míry a nějak se k tomu vyjádřit. Myslím, já skvělá Ursula von der, něco podobného, jako, nebo nějaký Síkela český, slovenský, vyslaný do Bruselu, že by takhle jako...

0: budoval něco tak hodnotného, to myslím, že to nehrozí, na to, že Kája Kalas třeba a tak dále. Takže ano, sledujme Craiga Robertsona. Mimochodem u mě na Střípcích, já mám i jeho, když tam, Veťo, ještě klikneš, tak tam jsou, odevři to možná, dej to na obrazovku, já tam upozorním ještě na dvě věci, jestli můžeš. Slyšíš mě? Petře? Nestratili jsme spojení, doufám.
1: Ne, prosím tě, mě se to akorát zakouslo.
0: Jasný.
1: A nemohl jsem zapnout mikrofon.
0: Zkus tam, prosím tě, vrátit tu homepage Cípku ze světa.
1: Hned to bude.
0: A já tam upozorním na dvě rubriky, které stojí za to. Ještě tak. V té souvislosti.
1: Pojď.
0: Tak, ta první je v cizích jazycích. Tam já dávám věci, já ti je posílám taky, prostě který nemám čas nějak překládat a komentovat. Nicméně je to zpravidla v jazycích anglicky, rusky, německy a tak dále. A lidé dneska si to i mohou prohnat prostě překladačem, pokud ten jazyk tolik neumí. A když půjdeš dál, tak tam je, zajímavé zdroje, předposlední rubrika. Zajímavé zdroje. Rozklikni, prosím tě. Tak. A teď běž takhle dolů. A tady jsou, vidíte, jo, zajímavé zdroje. A tam, jestli se nemýlím, mám i Paula Craiga Robertse, někde jako jeho, býval tam, nebo tam není. Je tam Jeff Sachs. To tady tam, poslední, Paul Craig Roberts. To, když budete chtít dosledovat, tak on má svou webovou stránku a cokoliv publikuje, no tak tam, no tady to máte, no. Tak to tam najdete, jo. A ten neobyčejně plodný člověk, jemu je on ročník, já nevím co. 30, bych odhadoval, tak 7 nebo kolik, jo. Nebo musí být 85, tak nějak bych to odhadoval. A velmi pracovitý a energický chlapík, obratný i formulačně. On taky dělal v některých významných amerických médiích, těch denících dělal nějakého editora významných, prostě řekl bych, rubrik a tak dále. No, takže to je Paul Craig Roberts, tohle. Tak jsme se rozpovídali. Ale to, co napsal Raineru Filmichovi, no to... Jeffa Sachse tam taky najdete vždycky. A Jeff je taky neuvěřitelně plodný muž. Jsem se dozvěděl včera, jak se jmenuje a kde se vzala manželka Jeffa Sachse. Ona se jmenovala Sonja Erlich. Erlichová teda. A její táta byl nějaký docela významný vysokoškolský snad pedagog, či co. A odešla nějak s rodiči, jsem pochopil, do zahraničí. Protože ona, když pak jsme začali spolu komunikovat i česky, což ona si přála. A přála si to proto, že jsem jí posílal nějaké pořady i naše, Petře. Poté, co vždycky já jí jsem jí psal anglicky, že teda Jeffovi, že děkuju a že to šíříme. A ona projevila zájem, kde to šíříme. Jsem jí napsal, no tak to, máme to ale v češtině. On říká, já bych jí to poslal. Tak jsem jí poslal nějaké naše pořady, i naše a Vodkáči, Benke a vůbec. A ona to začala s velkým zájmem sledovat a nějak říkala, že to je prýma. Já jsem se zdvořil zeptal, jak to, že tomu tak jako dobře rozumí. A ona říká, že tam má špatnou češtinu, že nějak do 13 let jenom praktikovala pořádně. Nicméně píše česky bez hrubek, bez jakýchkoliv, to byste nepoznali, že to jsme se začali žertovat, jestli chce trénovat znovu češtinu, ona pravila, že jo, tak si teď píšeme česky. Honza Schneider, pokud vím, si s ní taky píše česky. A mám dojem, že kdo to ještě, Káča jí taky, myslím, psala, nebo kdo. Takže máme, ona si oživuje své mládí. Nic, to jsme odbočili. Takže máš-li tam, Petře, nějaké čety a tak jdem na ně.
1: Tak jdeme na to. Já začnu nejdřív tady jednou smutnou, nicméně zprávou z reality. Tak, obracím se na vás s prosbou, kdokoliv jen trochu můžete, chtěli byste taťku podpořit, doražte ve středu 26.8. k soudu do Náchoda. Štefan Bartok. Štefan Bartok, toto píše jeho dcera, žádá nás, aby jsme v 8.30 26.8. do Náchoda dorazili a podpořili Štefana, protože je na ně vykonstruovaný prostě proces

0: našich. Prostě není, bohužel je takováhle doba. Další, co to, že budou příčovy v sobotu, to snad nemusím ani upřesňovat, to je daný, od 10 hodin se to rozjede celý, celý ten program, takže my se tam všichni uvidíme určitě, ale zítra vychází naše pravda a v ní mimo jiné najdete tyto zajímavé odkazy. Blíží se konec roku a to je období, které připomíná, že tvrzení o bezplatném vzdělání je liché. Kolik v úvozovkách bezplatné vzdělání stojí reálně? Tak to bude tady otvírák tohoto čísla. Blokováním návrhu vlády jde sněmovní opozice proti zájmům občanů, říká v rozhovoru předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Protiruské sankce zhoršily boj s požáry ve Španělsku. I o tom se moc nemluví. Naše pravda se ale těmto tématům nevyhýbá. Pak samozřejmě vidíte kyberpodvody a další. No, povídej.
1: Víš, čím mimochodem zhoršili? No tak Rusové mají špičkový typ letounu, který je hydroplánem v podstatě a je schopen ve velmi rychlých obrátkách přistát na vodním zdroji, nacucnout vodu prostě a letět znovu nad ohnisko požáru a tak dále. Rusové nabídli, si nepamatuju, jak se přesně to letadlo jmenuje, Rusové nabídli tyto stroje na pomoc a byli odmítnuti, že to jako by nějak vadilo politicky, že radši ať hoří les nebo něco, než jako už opravdu.
0: Ne, tak musíme být prostě, že jo, dodržovat, držet ty evropské hodnoty a být zásadový prostě, ať schoří, no tak hele, má tenhle schořet nebo se nechat sežrat kůrovcem, výsledek je vlastně stejný, že jo, bude místo pro větrník. No. Tady jenom upozorním, přátelé, v internetovém obchodě na webu Petr Bureš TV najdete všechny tři vydání Hospody v saku od Lupo Anety. Takže Boj o pípy, Květy bajtů, Hospoda v saku 1. Všechny tři máte k dispozici, takže můžete si je tady objednat přímo. Dále velice zajímavá knížka Srebrenica, příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Anthony Fauci, aktuální téma samozřejmě, taky v knižní podobě, Západní civilizace před kolapsem.
1: To je Čech, ten Pavlas? Emil P. Pavlas? Západní
0: civilizace? Ano, no.
1: Čuče, to neznám, to bych se rád seznámil s tím, to mi musíš nějak učit.
0: Dobře. Tak vyřešíme příčo. Ale jako určitě znáš, že Jiří Jaroš Nikely, jeho knížka Zámky plné nacistů, ještě nějaký máme. Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, digitální svět a lidské tělo, profesor Staněk a Jan Moudrý, Inventura a neb, kam jsme došli, Šult, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, Pod povrchem vztahů, to je Kočičkovi, Kancelářství prezidentu, o Ladislavu Novákovi, dále Válka civilizací, Jarda Doubrava, pak tady máme Dilema civilizací, to je Petr Staněk pro změnu, Dějiny píšou vítězové, Šulc a Ungerman, to bylo ekonomické pojednání od roku 4, od druhé světové války do roku 89 a ta Inventura právě na to navazuje, jak to šlo od roku 89 do současnosti. Václav Klaus k obou titulům řekl jasně, že by to neměl nikdo číst.
1: To řekl?
0: Ano. Takže toť vyznamenání autorů levicových.
1: A kde to řekl? Někde veřejně?
0: No, někde to plácnul, nevím prostě. On to dostal tu knížku, víš, oni mu ji dali.
1: Takhle.
0: Takže tady pak jako to glosoval tímto.
1: Se zajímavý, že když nedá včas Jarda Doubrava Klausovi, on se zná, že k senátorem, když mu nedá, tak ho Klaus kritizuje, jak to, že mu nedal svoji knížku. Ale jenomže to není na ekonomické téma, až tak, co píše Jarda. A chápu, že když dva ekonomové se zabývají truchlivou bilancí takzvané transformace, no takže to pana profesora Klause musí hníst, to chápu.
0: Ano, Klause to hněte, protože se to týká přímo jeho. Podivná Odisea života, taky ještě k ní máme.

0: Ten titul k dispozici a to je taky profesor Staněk. A o skřítku Dobřejovi, Ivan Kratochvíl a ještě tam máme, myslím, nějaký kuchařky Mirka Suchopára, takže toč na výběr. A je tam samozřejmě, teď už není takový hic, ale i na popáleniny funguje Irix, což je maďarský sprej, který máme exkluzivně pro Českou republiku k dispozici a stále za super peníze. Osobně jsem vyzkoušel, funguje to skvěle. Takže kromě toho, že to ochladí, tak tam jsou ještě bylinné výtažky, které hojí tu kůži i hned. Takže lepší než panthenol, jak říkají odborníci.
1: Super. A,
0: tak to je toť k tomu. Toť reklamní okénko uzavírám, 3, 2, 1.
1: Tak.
0: Teď nevím, proč tady na mě čučí ta naše pravda, ale to je jedno, tak opakovat.
1: Jsi tam dal taky, musíš.
0: Jasně, no, ještě jsem ji neodstranil. Tak, a už tam není. Já chci poděkovat samozřejmě našim skvělým, milým divákům za chaty a za superchaty a za pomoc a tak dál. Pavel Sichra, děkuji tobě za příspěvek. Tady máme Kursov, díky ti. Josef Sedláček, děkuji taky moc. Zdeněk Posledník. A teď jdeme na otázky. Super, že to bývalý poradce doktora Fauciho se přiznal ke spiknutí s cílem obejít zákony o přístupu veřejným záznamu a utajit vládní dokumenty související s financováním výzkumu grantů s pandemií C19. Tak, tohle je téma jako bake. Bohužel v české televizi vůbec jako to nějak nezarezonovalo, kdy vlastně probíhá to vyšetřování a veřejná slyšení. Někteří se tam u toho docela potějí. Co ty, jak to vidíš?
1: Já nevím, je mu 85 Faucimu, že to byla žába na prameni, teda ropucha děsivá, to všichni už víme. Tušili jsme to i dřív, ale teď ho teda grillujou přímo v tom Senátu. A to způsobem velmi jako brutální v dobrém slova smyslu. On, jak víme, se odvolává neustále na onen, myslím, pátý nebo který dodatek ústavě, který ti umožňuje, prostě ne tobě, ale komukoliv ve Spojených státech, u nás máme podobné právní normy, že když by svědčil nějak v podstatě proti sobě, takže nemusí prostě vypovídat. No a oni mu tam říkají, že vy jste ale už dostal pardon od Bidena, a sice od roku 2014, pozor, ne až 19, kdy vypukla pandemie, to má pádné důvody, protože on a jeho kumpáni pochopitelně měli pazoury v různých přípravných a nejenom přípravných krocích směrem, který jaksi měl vést k výrobě biologických zbraní, a ne, že ne, to jako tak je, jinak by to nedělali takhle. A dopadlo to, jak to dopadlo. No, já musím ti potvrdit to, co říkáš, a to je neuvěřitelná hamba pro Českou republiku. My máme veřejnoprávní média. A věci, které jsou opravdu průlomové, v nich, se, když se objeví, tak se objeví tak jako útržkovitě a neuvěřitelně povrchně. Ne, že by vůbec neříkali třeba na České televizi, že Fauci teda je grillovan, no ale je to taková jako epizoda, tam ho nějak grilluju a jdeme dál. Nezabývej se vůbec tím, prostě očkráčí. A místo, aby pozvali paní doktorku Pekovou například na obrazovku a dali jí slovo, jak mají třeba v 6:30 to interview, tak si budu představit, ona je velmi distingovaná dáma, odbornice, umí se velmi hezky vyjadřovat, tak každá seriózní televize by okamžitě scháněla doktorku Pekovou a dala mi slovo a ona by nám řekla, jak to vidí, prostě proč je od počátku přesvědčena, že ten virus nemohl vzniknout někde mezi, jak to říkali, netopíry nebo co. A že pak někdo snědl toho netopíra ještě a tím, že se to dostalo mezi lidi. Ale že to prostě na tom viru je prokazatelně, já to neumím zdůvodit, nejsem virolog, ale vidět stopa toho, že tam sáhla lidská ruka prostě, že ten, jako je to upraveno nějak, ten chod přírody prostě je ovlivněn a zřejmě záměrně a tak dále. No a to se týká i další věcí. Třeba ty protesty proti solárům, větrákům s naprosto jaksi konkrétní argumentací, že vysušují krajinu a způsobují nejenom že zdravotní prostě problémy, ten infrazvuk, říkám to nějak možná laicky, ale má často velmi destruktivní dopad na lidské zdraví. Vede k rakovině dokonce a k všelijakým onemocněním neurologické povahy a tak dále a tak dále. Lidé, kteří žijí poblíž těch velkých větráků, tak často nevědí, co jim vlastně je, a nakonec se přijde na to, že to je tím, že jsou takto prostě jejich organismy decimovány a když si nechají říct od moudrého doktora, odstěhují se někam, já ne 20 km dál, tak najednou za pár týdnů se jejich zdravotní stav stabilizuje a tak dále, a tak dále. Proč o tom mluvím? Tyto věci u nás v těch veřejnoprávních médiích, jako pokud je vůbec zmíní, tak je zmíní tak nějak patičkou jednou, dvakrát a jdou od toho, přestože to jsou mimořádně závažné signály něčeho. To, já se divím i vládě, nevím, no tak asi o to nestojí, ale přeci když přijde nová vláda, nestavená ze subjektů permanentně napadaných médií určitého typu, včetně veřejnoprávních, a oni to nechají být, jo, místo aby řekli a dost. My tam prostě musíme provést zásadní změny. To není, televize přeci není majetkem nějakého řezníčka, nebo jak se jmenují ty redaktoři. To je to veřejnoprávní instituce a má sloužit veřejnému zájmu. No ale vláda má v rukou 108 členů prostě většinu v parlamentu a mohla by energicky jednat, ale ona to nedělá. Já nevím proč, jestli je to tím, že někteří na sebe, jak se říká, vědí ledacos a že si nechtějí prostě ubližovat navzájem a že tam je jakási vzájemná dohoda tohoto typu, nevím, někdo to říká, ale je to tak a totiž přibývá věcí, které jsou tak závažné, že mohou naše životy si ovlivnit třeba i drasticky. A jestliže klíčová média se tváří, že buď nejsou, anebo tak nějak je berou, jenom tak, jak je berou, to je naprostá spronevěra tomu, o čem ta média by měla být. A bohužel tomu tak je. A to, na to mimochodem upozorňuje pravidelně Paul Craig Roberts taky. To říká, že on hodně pamatuje, že v amerických médiích také došlo k takové degeneraci, že někdejší roli jakéhosi hlídače demokracie a tak dále, že už přestali plnit úplně a stávají se normálními hlásnými troubami primitivní propagandy. Bohužel.
0: Je to tak? Je to tak? Myslíš, že v Americe dojde k nějakému jako prolomení těch toho mlčení a toho, že tam se teďka i jako vůbec, co se týče očkování, že Trump podepsal důležitý dekret a to vlastně jakoby proti větru. A zatímco tady teda samozřejmě se tleská národní očkovací strategie povinnosti opíchat všechny a všude a prostě a jinak je jim zlikvidovat život, tak tam jako otáčej, tak myslíš, že i tenhle vítr se dostane spoza oceánu sem?
1: To není jednoznačné ani v Americe, protože tam sice vychází, já s tobou souhlasím, tam jsou průlomy, které u nás neuvidíš, ale zároveň jsou protitahy okamžitě, jo? Takže Trump a jeho administrativa musí neustále reagovat na verdikty různých soudů, které nějakým způsobem zneplatňují či pozastavují rozhodnutí Bílého domu. Což jako pozoruhodné, no je to tak. To za prvé. Za druhé, Amerika se řítí do velkých ekonomických nesnází. A zdá se, že tam jako narůstá potenciál odporu, který se opravdu může vylít i do ulic. Je to jedno číslo, které možná někoho zaskočí. Nebo dvě čísla. To první říkává i opakovaně Peter Staněk. A sice, že jenom dluhová služba federální vlády překročila $1,000 miliard ročně, údajně zhruba na 1 200 miliardách dolarů za rok, což je víc, než jsou vojenské výdaje Spojených států. A ta vláda má čím dál tím větší problém prodávat ty dluhopisy, kterými financuje prostě své bankrotářské hospodaření. A poslední číslo, které jsem četl, je, že zní tak, že úrok z dlouhodobějších vládních dluhopisů činí asi 5,4%. Americká vláda se těšila té výhodě velmi dlouho, že prodávala ty dluhopisy za úrok 0, něco maximálně kolem 1% a podobně. Jestli dnes dokáže prodat dluhopisy, jimiž hlátá díry v rozpočtu vlastním, už za víc než 5% ročně, to je velmi vážná věc. Tam se nakupily i závazky dřívější, které snad mají být splatné letos a ta vláda bude muset nějakým způsobem refinancovat ty závazky, až na to nemá. Zřejmě to bude refinancovat za takovouhle úrokovou sazbu. Teď zadlužování té země drasticky narůstá, kromě toho, že to stojí velké peníze, ta dluhová služba, tak já jsem pochopil třeba, že za první pololetí, nebudu na čísla, abych to nepomotal, ale je to strmě to narůstá. Jsou to strašlivé peníze, které každý měsíc v podstatě skáče ten dluh ještě výš a výš. Takže a teď do toho pochopitelně ty náklady třeba války na Blízkém východě, to není legrace, to stojí velké peníze, mají vystřílený arzenál, že nemají v podstatě rakety Patriot protiletadlové, velice málo. Spoustu jich, Tomahawky taky vystříleli a přitom ničeho nedosáhli v tom Iránu. Je to velké bububu. Na těch lodích se odehrávají věci, jestli to sledujete, mateřská letadlová loď. Tam je povstání pomalu těch námořníků a námořní pěchoty, protože jsou na moři asi 250 dní už. A nefunguje tam pořádně jaksi, systém záchodu. Tak prádelna nefunguje, chybí zubní pasta, mýdlo. Nějací vojáci snad směřovali k sebevraždě, někdo chtěl vyskočit, snad vyskočil dokonce z té lodi. A to už je druhá mateřská letadlová loď s velkými problémy. A ty tam posílají nějak třetí. No, do toho si všímají analytici zásadních průlomů ve vojenské technice třeba na straně Číny, ale pochopitelně i Ruska a tak dále a tak dále. Čili oč víc Spojené státy potřebovaly brutální, řekl bych, vojenskou hrozbu jako tlačák, jako nátlakovou sílu, že s nimi jako musí některé země, i když nechtějí souhlasit, nebo je nějak víc říct. Tak dneska jsou slabší oba konce toho celku. To znamená, ekonomika je na tom mnohem hůř, dluh narůstá neuvěřitelným způsobem a právě v té chvíli nejsou americké vojenské, řekl bych, parametry takové, aby z nich měl každý prostě takový strach. To, že tady Stoltenbergové a tyhle všechny Kali Kalasové a Urzuli na nás pokřikují, co si a kde jaký tady Řehka, nebo jak se jmenuje ten člověk a Foltín a podobně. Dobře, tak to je takový folklor, ale reálná, do toho ještě takhle, pardon, asi jste zaznamenali, že Spojené státy neskrývají, že budou rozvolňovat svůj vztah s Evropou západní. Nesnad, že by nechtěli dál, aby bylo na to, sráželi před nimi podpatky, ale budou přesouvat svoji reálnou vojenskou sílu do Pacifiku a směrem k Číně. A tady ty jednotky budou v podstatě, jejich stav se bude snižovat a podobně. No ale jako jediné, že píšou dotazníky, jestli s ní jako se podvolí všichni ministerstva obrany spojeneckých zemí. A hlavně, jestli budou nakupovat ty americké zbraně. A jinak si tu válku na Ukrajině a tak dále veďte. A pak je tu ještě jeden moment, který to už není v Americe tolik, ale řada komentátorů si všímá, že ta válka proti Iránu očividně oslabuje možnost Spojených států nějak ještě víc pomáhat Zelenskému a jeho partě. Že to jsou spojené nádoby a nejenom diplomatická, ale vojenská dimenze toho všeho je taková, že čím víc jsou vázáni konfliktem proti Iránu a jeho spojencům, no, tak tím méně se mohou vyřádit na té Ukrajině. A do toho ještě jeden moment, který těžko lze pominout. Zelenský si vymyslel přeci tu 40-denní ofenzívu, že porazí nějak Rusko, no, ne porazí přímo, ale že dosáhne zásadně, nedosáhne ničeho. Naopak ta eskalace vedla k tomu, že teda byl odříznut v podstatě od Černého moře, což nejenom komplikuje vývoz obilí a já nevím čeho ještě z Ukrajiny, ale v podstatě zablokovalo dovoz zbraní a vojenské techniky na Ukrajinu, což má velmi zásadní dopad. No a ty údery na Oděsu a Izmail a další přístavy jsou velmi jaksi efektivní, jak jsem pochopil. A do toho ještě začaly padat tvrdé údery na železniční, řekl bych, spojnice ze západu na Ukrajinu, což je další, byť méně významný co do objemu, jak jsem pochopil, zdroj vyzbrojování Ukrajiny a tak dále. No a do toho Británie vede pořád takové svalnaté řeči, a starý kozák ruské diplomacie Sergej Lavrov se vyjádřil několikrát velmi jednoznačně, že aby si to jako nepletli, že pokud by snad Británie dál pokračovala ve své bezprostřední účasti v útocích na ruské civilní obyvatelstvo, takže bude legitimní jaksi ledacos i na britském území pro ruské ozbrojené síly. To už jsou věci velmi zásadní povahy a já, někdo myslí, že musí být kolem toho válka, já nevím, já stále jsem spíše optimista a někdo, jestli jste viděli rozhovor, někdo tam je slyšet, Peťo, ještě jiný.
0: Jo.
1: A to nevím kdo. A Vladimír Solovjov, známý ruský moderátor, měl dlouhou debatu se svým západním protějškem z Infowars. A bavili se o tom, shodovali se, že bohužel je svět neuvěřitelně blízko možnému propuknutí třetí světové války. Že tak blízko asi nebyl velmi dlouho. Ale nepojali to fatálně, ale jako neposlouchá se to až příliš jaksi optimisticky. Doufejme, že to je spíš varování, a ne, že předpověď, která by se musela naplnit. Já sleduji trend, který jde v neprospěch toho takzvaného kolektivního západu. V neprospěch jeho pimprlátek v České republice. To prostě ty faktory narůstají, množí se a tak dále. Čína třeba se vyjádřila, každý se domnívá, že no, každý a mnozí se domnívají, že Čína jako nějak vychytrale mlčí. Jen co si japonská premiérka troufla komentovat Putinovu návštěvu Kuril, tak z Číny vzkázali, ať si laskavě nepokouší zpochybňovat výsledky druhé světové války, že by to mohlo Japonsko mrzet. To jako, to tak ne po každé taková reakce se prostě ozve. Já to vidím takhle, pojďme dál.
0: No, já bych ještě jako malý detail k tomu, co jsi říkal, jo. Protože 5% nebo víc jak 5% úrok za dluhopisy platilo Řecko před svým bankrotem. Jo? A to už byla otázka posledních několika měsíců, kdy už prostě to úplně celý se sesypalo. A mnozí analytici světoví právě upozorňují na to a proto taky, že banky nakupují zběsilý zlato, že dolar půjde ke dnu a velice rychle. Jo? A na dolar je navázaný euro, na euro je navázaná koruna česká, takže to bude mít krásný dominový efekt. Říkají, 40 až 60% hodnoty by se mělo propadnout. Jo? Takže ono, pokud tohleto se spustí, tak teda pán Bůh s náma a zlý pryč. Všimni si, že vlastně oni už BRICS rozjel svoji vlastní měnu, že jo, teďka nově. Nebo respektive těsně je to předstupeň, že jo, té měny. tak vypadá to, že se fakt jako hodlají od toho dolaru úplně odšmiknout. A co si budem, že jo, Trumpova politika, která jako z nich dělá nepřátelé, že jo, tak vlastně je k tomu víceméně nutí, jako jo, místo toho, aby se snažil jak jako obrousit hrany a nějak se s nima domluvit a třeba jako dobře, chcete se zbavit dolarů, pojďme to dělat pomalu, postupně, domluvíme se, jo, vyjdeme si vstříc, business je business, že jo, co jinak. Tak prostě ono ne, on vlastně jde jakoby jak berán hlavou proti zdi, jako kdyby měl úkol prostě tu Ameriku opravdu, jak někteří říkají, prostě rozbombardovat, jako zlikvidovat úplně.
1: Někteří říkají, že takový americký Gorbačov, to asi no. Nemyslím. Já si spíš myslím, že on je pod strašnými tlaky. Já, jak jsem tak pozoroval, lidský teď už má takový některý úlety věku, za Zenitem taky to je třeba vidět, ale on přeci, připomíme si, co on je zač. Tak on nikdy nebyl spojen s vojensko-průmyslovým komplexem. On je chlap, který v New Yorku dělal prachy na realitní biznisu. To je taky samozřejmě sféra, kde lokty ostré a tak dále, několikrát zbankrotoval, já něco všechno, ale byl to kšeft civilní, nebyl spjat s nějakými nároky a útoky na jiné země a tak dále. A měl cíl opravit tu Ameriku, aby se tam vrátil průmysl a tak dále. Že na to jde metodama i jako že celní války a podobně, no dobře, on to asi jinak neumí, ale já si spíš myslím, že on bude znát některé pravdivé ukazatele o stavu Spojených států a že si je vědom, že musí strašně spěchat a zkusit to nějak zlomit a tak dále. A jestliže v Anchorage se sešel s Putinem a teď se tam poplacával ho po ramenu a podobně, tak to přeci musel dělat z nějakých důvodů docela pádných. A já pořád se nemohu zbavit dojmu, že mezi Moskvou a Washingtonem, či Washingtonem a Moskvou probíhá někde nějaké jednání, připustné, kdy hledají obě strany modus vivendi, který by pomohl každé z nich. A já si dokážu představit modus vivendi, který by velmi pomohl Trumpovi zmírnit, řekl bych, vážnost ekonomických problémů Spojených států v jakési součinnosti, to je možná silné slovo, ale v jakési koexistenci, nikoli agresivní vzájemně, s dalšími mocnostmi, to je s Ruskem a Čínou a tak dále. A po mém soudu, ten člověk, to je jeho cíl nějak, a kdo si ho prostě drží v šachu a tlačí ho jiným směrem. A já připomínám to, co jsme si tady řekli o Tuckeru Carlsonovi. Když on přeci vyprávil, říkal jsem vám to asi před dvěma měsíci, on se dobře zná s Trumpem, znají se roky, a on říká, já nevěřím, že on do toho Iránu chtěl prostě jít. On byl zásadní odpůrce podobné politiky, ale zároveň jsem byl šokován, když byl zvolen po druhé, že se v nejbližších hodinách objevila jména v jeho bezprostřední okolí, což byli všechno lidé posedlí tím, že je třeba zaútočit na Irán. A já jsem říkal, to pro mě byl, říká teda Carlson, to pro mě byl signál, že tam je něco jako velmi rozporuplného a že je pod nějakým tlakem a podobně. A říká, že s ním mluvil ještě krátce před, naposledy, před 28. únorem, kdy začal ta agrese izraelsko-americká či americko-izraelská na Irán, a že měl dojem, že opravdu do toho nechce jít. Zároveň se domnívá, že on je opravdu pod tlakem těch sionistických lobbystických skupin, kdy prostě nemůže říct ne i takovému typkovi, jako je Netanyahu, což musí být strašlivé. Vy si uvědomíte, jak on musí trpět. On má svoje ego, že on je macho. On musí trpět, že nakonec mu vždycky přinesou něco o toho Bibiho a on to udělá, jo? Přestože se mu do toho asi vůbec nechce. No, takže to je taková situace,
0: No až by se chtělo říct, promiň, že tam je ten argument těch Epsteinových spisů, že jo. Protože to je prostě jako, jak jinak by si chtěl donutit prezidenta, řekněme, nejsilnější nebo papírově nejsilnější země na světě k tomu, aby dělal to, co ty chceš, když prostě ten stát Izrael, že jo, je velký jak, jako ani ne, jako
1: Česká republika. Poněkud méně než Česká republika.
0: No. Tak.
1: No to máš tam... pravdu, no, to, tam to má tradici, že jo, teď si vzpomeňte, když Clinton, což nebyl taky jako svatoušek, tak více méně se snažil, co si uspořádal na tom Blízkém východě poněkud lépe a taky vlastně toho dosáhl do jisté míry, když se sešel Arafat s tím, co ho zavraždil pak ten blázen izraelský Yitzhakem Rabinem. A Clinton najednou se ocitl pod palbou, že s Monikou Lewinsky, což je dáma, která etnicky patří tam na ten Blízký východ, semického původu. No a byl z toho, a ten Clinton byl totálně v koutě. Jo, to bylo zřejmé, že mu to nahráli prostě služby oné země. No a dneska to je podobné tady. Já si dokonce myslím, že on si nemůže být jistý. Ta umělá inteligence umí zázraky, že jo. Já si dokážu představit, že i když by v životě neměl vůbec nic s Epsteinem společného ve smyslu nějakých holek 14 letech a podobně a návštěv nějakých těch jeho ostrovů a letounů a tak dále za doprovodu těch holčiček. Takže dneska je někdo schopný vyrobit tak dokonalou, řekl bych, tak dokonalý podvrch něčeho podobného, že kdyby to pustil někde do oběhu, no tak ten Trump bude v defenzivní pozici a bude muset dokazovat, že to vlastně tak není a tak dále, a už to poběží světem. No a někteří se budou radovat a dodatečně jako nějak se z toho vyvlíct nemusí být úplně snadné. Takže ty máš pravdu, tohle tam bude hrát prostě velmi významnou roli a jde z toho teda mraz po zádech. Tady se někdo táže, že jsem na poli viděl antagonistický levicový pochod. Myslím, že jsme se o tom bavili, že to byli lidé v Neapoli, že to byli lidé, kteří tam byli ve velmi přátelském vztahu s imigranty. Já jsem to zaznamenal, proč bych měl být proti. To jsou lidé, kteří jsou v první linii a pomáhají prostě těm, kdo tam přijeli. Zřejmě pomáhají lidem, kteří nemají nějaké agresivní a jiné prostě nápady typu, že zavedou šaria v Itálii místo normálního trestního zákoníku a tak dále. Na to přeci jako na tom není nic špatného. A nic to ale nemění zároveň na tom, že problém nemá řešení jenom v tom, že dobří lidé, co dokonce mají srpy a kladiva ve své symbolice, tak se snaží jako pomáhat, to je lidsky krásné, no ale to neřeší ten problém. Někdo musí začít řešit, řekl bych, tu degeneraci životních podmínek v zemích, z nichž ti mladí kluci utíkají do Evropy. O tom jsme se tady bavili mnohokrát, bohužel to neřeší nikdo. A pak se to celé odehrává na hřišti, jestli má být teda Evropa pevností s kulomety na hranicích, anebo jestli teda to máme nechat tak, jak to je, tak to přeci není. Někdo si nadělal těžké prachy prostě na ekonomickém i vojenském terorismu vůči třeba Severní Africe, vůči Blízkému východu a podobně. No ale já neslyším ani v Evropském parlamentu a jinde nějaké hlasy, natož pak českém, že by jako, tak jdeme na ně prostě, ty co si na tom vydělali ty prachy, tak je třeba je pranýřovat za to, je tlačit k tomu, ať z těch obrovských zdrojů, které mají například v daňových rájích, ať laskavě začnou financovat smysluplný rozvoj zemí, které jsou zdrojem té prostě emigrace. Jakmile se tohle začne dít, tak pochopitelně lze mnohem lépe zdůvodnit i to, že ne každý, kdo si usmyslí jet do Evropy, takže tady musí být jako přijat. Tak není prostě. my sice nezávidíme životní podmínky milionů lidí tam, ale my jsme to nezavinili, my jsme kolonie nikdy neměli a nemůžeme se ožebračit, protože to tam zavinil někdo jiný, to nejde. A tak dále, o tom jsme se bavili prostě víckrát.
0: No to bychom mohli tohle ten přístup kopírovat ještě vůči Ukrajině a to je, ježišmarja. No, každopádně vem si, kolik let je to vlastně, co rozbombardovali Libii, Kaddáfího, že jo? A že by se jako konaly nějaký programy, které by tu zemi stabilizovaly, zrekonstruovali to, co tam rozbombardovali, včetně toho, že jo, plynovodu největšího na světě, což byl jeden ze sedmi divů světa, že jo, dokonce. A údajně tam prej byla i česká stopa. No, nebo československá stopa. Tak.
1: To bych předpokládal, to je velmi pravděpodobné.
0: A místo toho prostě se tady bombarduje a likviduje další země. A tohle to je prostě, jo, tohle je ten důsledek, no. Prostě, kdybychom tam měli místo bombardování a vraždění lidí, prostě se orientovali na to, že těm lidem teda se nějakým způsobem pomůže. Třeba tak, jako v teďka Rusku ovládaných vlastně, že jo, územích, kde Rusko investuje do gigantické peníze do rekonstrukce těch baráků, silnic, všeho, jo. A i ten Jarda Doubrava o tom v té knížce píše, že ukazuje fotky prostě, jak to tam vlastně během relativně jako krátké doby uvádějí do původního stavu. To znamená, že oni nám nestaví žádný jako nový paneláky, ale ty domy staví tak, jak tam byly, znova prostě, vypadá to stejně a zachovávají ducha toho města třeba, jo. A takže to bohužel v tomhle máme velkou, jak se tomu říká, velký dluh, tak, jako Unie.
1: Kamilovec, sankce na Rusko nefungují, chcete-li opravdu oslabit Rusko, vente ho do Evropské unie, krásně řečeno. No, já myslím, osud Ukrajiny navzdory kvičení tady hysterických všelijakých fanatiků začíná být víc a víc tragičtější. Nemají v podstatě proti vzdušnou obranu, kterou by se mohli bránit proti těm tvrdým úderům. Ztratili přístup k Černému moři, provádějí jakousi zběsilou mobilizaci, busifikaci. Myslím, že jsme tady komentovali, nevím, jestli tady nebo v sousedním, řekl bych, alternativní televizi, tu strašlivou nahrávku ze zemlianky či bunkru těch ukrajinských vojáků, kteří tam říkají, že mají, že dlouhé dny třeba nedostanou vůbec žádné potraviny, ani vodu, že nemají ani munici, ani tak jsou schovaní někde v nějaké díře. A je to tak vážné, že někteří z toho hladu a žízně obdlévají a že, promiňte, ale že musí pít vlastní moč, aby přežili, což jako je něco šíleného. No a někteří si kladou otázku, kterou Rostislav Iščenko píše takové zajímavé analýzy na dané téma. Co s tou Ukrajinou teda bude? No a říká, že tam jako, jestli tam je dneska do 20 milionů lidí, tak že si myslí, že brzo to bude tak 15 milionů. Z nich asi polovina jsou asi důchodci. Země je ekonomicky vypraskaná. Putin přeci nedávno někde prohodil, že vnímá Rusko, že sousední země, některé jako je Rumunsko, Maďarsko a Polsko, nemenoval ku podivu Slovensko, že jako mají tam určité svoje zájmy a nároky a tak dále. Čili dost možná ta země opravdu se změní teritoriálně zásadním způsobem, že ze západu tam možná vstoupí některé tyhle vlivy, z východu teda ruský vliv. A otázka je, jak bude ta země uvedena do nějaké neutrality přijatelné pro všechny jaksi okolní a nejenom okolní země. No ale tam pořád já mám velkou největší hrůzu z toho, co jsi říkal před chvíli ty, Petře. Už se k tomu vyjádřil nejenom policejní prezident Vondráček, to taky řekl, že nejenom Jarda Štefec, ale někde jsem četl ještě kohosi, myslím dokonce z Bruselu, který připustil, že jakmile ta válka skončí, tak ti hoši ukrajinští, kteří teda jsou vyhecováni k velmi agresivnímu přístupu či každému, kdo se jim postaví do cesty. No takže až by se začali stěhovat do zemí, jako je Česká republika, obav, že by je tam mohl postihnout nějaký trest, tak nevím, jak to zvládnou orgány činné naše, prostě, protože to mohou být 10 000 chlapů a údajně tady už 10 000 jsou tohoto typu. Mám z toho velmi nepěkný pocit, kdo by to jako pacifikoval. Do toho přicházejí, já jsem to nestačil tady odcitovat. Jindra Reichl to zveřejnil. Dopis zdravotní sestry, která popisuje, co se děje v nemocnici, kde působí, jak tam přicházejí znovu a znovu Ukrajinci, kteří si nadiktují prostě náročné diagnostické i terapeutické úkony a odmítají jakkoliv prostě poslechnout, že tak nebude, vynutí si to, stojí to obrovské peníze a je to na úkor pacientů našich, kteří čekají ve frontě a mnohdy se jim ani nedostane zdaleka něco na ten způsob. Takže ne, tohle není dobré a jestli by nás jako naši západní skvělí partneři potom bránili před tou vlnou, já nevím, já mám tomu velmi vážnou pochybnost. A skoro mi to přivádí k takové kacířské nějaké hypotéze, až by tady třeba byla přesilovka nějakých takových štramáků, tak kde bychom našli nějakou vnější podporu, když to nebude na západě? Asi tušíte, co chci říct, ale říkat to nebudu, protože jako z pochopitelných důvodů. A já si dokonce myslím, že byla by to teda super paradoxní situace, frapantní. Představte si, že by někdo ze zoufalství potom volal o pomoc směrem k zemi, která je ostouzena, ostrakizována a tak dále. A najednou ho proboha, můžete nám nějak pomoct od těchto těch rázů?
0: Tak jako když jsi volal Český rozhlas na pomoc Praze?
1: Tak no, ano, v jazyce východní.
0: No, ale co když to bude řešit jinak? Bude se to řešit podle západního vzoru? To znamená, že orgány činné budou likvidovat veškerý odpor domácího obyvatelstva a bude docházet k obohacování přesně tak, jako právě na západě.
1: Vážné pochybnosti vyslovuješ. Tady někdo píše, pan Jakub, já jsem nemohl přečíst příjmení, omlouvám se. Lež a korupce ve výkonných funkcích měla být nejtvrději trestána, stejně jako distribuce a prodej drog v Číně. Předvést před lidi a zlikvidovat. Každý systém je silný a směřuje dle kádru, co je vedou. Tak začnu od té poslední věty. Ano, to, když se podíváte na, já to říkám občas, se podíváte na lidi kalibru Sitting Kinga a vedle nich zadáte obrázek Víta Rakušana nebo Alexandra Vondry, nebo Evy de Croa, nebo tak. Asi tušíte, co tím chci říct. Ale dokonce samozřejmě i Ursula von der a tak dále. A pokud je o to trestání, nepochybně v Číně je z toho hlediska velice striktní systém. Každý, kdo chce se obohacovat z pozice nějaké vyšší funkce, tak mu hrozí, že pak oni mají ty vojáci a policajti ty bílé rukavičky, když ho vedou na tu popravu, aby dali nebo že jako ani nechtějí s ním přijít do styku, aby nechytili nějakou chorobu, obrazně řečeno. Tím nemyslím chorobu, v pravém slova smyslu. No, u nás bohužel nejenom, že se netrestá ta korupce, ale všimněte si, ono to vždycky vykvete někde. Vemte si ty aféry kolem herce Vetchého a toho, jak končí teďko toho Řehky a těch, jak tam tahali něco na Ukrajinu. A pak ten vrtulník, jak asi 6 různých využití a pořád ten samý vrtulník. Je to i v novinách a tak dále a já nějak nezaznamenávám adekvátní činnost těch, kdo jsou placeni za to, aby dbali na dodržení zákonů. To tak nějak vyšumí, vždycky se tváří, že se jich to netýká, Přitom i stávající český právní systém říká, že když se něco někde děje v rozporu se zákonem a stane se z toho věc veřejná, tak neplatí, že když není žalobce, není soudce, ne, ne. Státní zastupitelství musí se tomu věnovat, prověřovat to, vyšetřovat to. Ale já jsem nenabil dojmu, že by se tohle nějak jako dělalo. Každý se tak usmívá, všichni víme, že to tak je. Nic se neděje. No pokud to prostě takhle bude dál, tak pochopitelně, že nás čekají ještě nepoměrně horší časy. Martin Kuba dokázal přesvědčit, že obraz na stranickém měl být trochu o to. Nevím. Nevím, jestli by Kuba dokázal přesvědčit veřejnost. Nevím také, jestli by já měl důvod jako se nadchnout pro Martina Kubu. Psal teda takhle, přál bych si, aby to byl někdo, kdo přeci jenom není až tak posunut politicky tam, kam je posunut Martin Kuba. Byť přiznávám, že je to zajímavá výzva nynější ODS. Ale zas tak úplně jiný, než ta ODS prostě není. Tak nevím, jestli... Já bych si přál, aby to byl někdo jiný. Potíž bude v tom, teď kousnu do kyselého jablka, že ten kandidát bude mít šanci větší, pokud bude mít nějakou oporu v ANO. Jestli ANO nestratí svoji jaksi podporu do té doby, což se může stát do jisté míry. Byť já si myslím a odbočím, že dnešní situace je následující roky, řekněme do příštích voleb, budou velmi negativně se promítat do postavení těch dvou politických subjektů, které přitakali Andreji Babišovi, že budou v té vládní koalici. Že jak motoristé, tak SPD na tom nebudou lépe před těmi volbami příštími, než byly před těmi minulými. A může se jim stát, že se do parlamentu nedostanou. Já to neříkám, že to je moje přání, ale obávám se, že to tak je. Že ANO kanibalizuje tyto subjekty, systematicky je kanibalizuje. Ale ve chvíli, kdy se jim to podaří skanibalizovat, což nevylučuju, tak pak se zkrátí poločas rozpadu aureoly samotného ANO. To je ten zákonitý, prostě kaskádovitý průběh věcí. A teď si stěžují všichni, a asi mají pravdu, že když se znovu snažili o nějakou rozumnou součinnost sil, které nepříslušejí k té pětidemolici, že tak řeknu, co tady vláda nedávna, a čekali, že by mohlo dojít nějaké rozumné souhře nebo spolupráci přímo mezi tou neparlamentní, mimoparlamentní vlasteneckou protiválečnou scénou a tou parlamentní, řekněme, pětidemoliční, tak zrůzou zjistili, že opět všichni čekali a bum, a ANO zaujalo stanovisko, že vyšší bere a ty to tam někde takhle prostě jako obsadili a žádná součinnost zájemná není. Opět kanibalizace. Tak to nejsou dobrá znamení. Tady fakt my na jihu Čech víme, co je Martin Kuba zač. Tady ztrácí podporu už i pravičáků. Těch kaus a nepravostí je zde až. Zajímavý signál. Já taky nemyslím, že to je svatý muž, že to je svatý František z Assisi. To asi tak nebude. Je zřejmě schopnější manažer, umí to tam tak nějak v těch jižních Čechách spohlavkovat způsobem, který se Leckomu asi líbí. Asi tam byli i horší hejtmani, a tedy on možná vyniká, že aspoň takový, jaký je. Ale já jsem od něj nezaznamenal žádné myšlenky průlomové. On možná tam co si jako zařídí. Možná si umí sehnat nějaké dotace a tak dále. Ale že by přišel s nějakou konceptní myšlenkou, jak začít vracet tuto zemi na cestu větší suverenity a svébytného rozvoje a menších rizik To, tak, tady máme ještě další otázky. Otázka, zda si doktor myslí, jako někteří analytici, že jaderná válka je nevyhnutelná. Jinak mu děkuji za pochvalu. Velice. Aha. Ne, tak to si nemyslím. Já netvrdím, že ne, není nevyhnutelná. Je to zvláštní paradox, že ten jaderný pad vlastně je určitě jako svírá ruce státníků v určitých klepetech, v určitých poutech. Je dobře, když už to teda muselo být, no tak kéž by to takhle vytrvalo i dál. Ale bohužel to riziko takhle. Z jedné strany je tady tato brzda, a z druhé strany, já se tady ptám znovu a znovu na hlas i v těchto relacích, může se ten takzvaný kolektivní západ v tom srabu, ve kterém dneska je, kdy mu přetékají přes hlavu dluhy prostě, Čína ho předstihuje v drtivé většině, řekl bych, progresivních ekonomických oborů a technologických průlomů a tak dále, kdy demografický trend je děsivý. Jo? Jestli je známé číslo, že nemá-li země vybírat, tak musí být na jednu ženu ve fertilním věku 2,1 potomka v průměru samozřejmě. V Evropě je to 1,34 a v České republice 1,36. To je cesta do pekel, prostě totální. No ale celý tenhle srab, dá se to nějak smáznout, ty dluhy a všechno bez nějakého velkého otřesu. Já myslím, že to je taky utíkání, tlačení horké brambory před sebou a ta brambora je větší a větší a větší. Michal Dineš tu píše, Josefe, americký dolar je jako výroba falošných penězí, penězokazectví, peněze v obou nesu kryté tovarou ani službami. Skončí to neudržitelnou infláci a pádem USA. Naplní se prorostu zániku zla. Mišo, já tě zdravím srdečně. To já tohle s tebou souhlasím, že ten trend, nevím, čím by ho jako zvrátili. I když teď se někteří chytají z tébla a říkají, že se připravuje ten dolar.
0: Ten virtuální, jo?
1: Ten
0: CBDC.
1: CBDC, správně. Centrální bankou prostě emitovaný dolar v nikoli listinné, teda v hotovostní podobě. No a že teď nějak přemýšlí, že jako ta Amerika tím přežije déle, že převedou nějak ty závazky. Já ne zcela chápu, že myslím si, že tak úplně všichni blbí nejsou, že převedou ty samé závazky na trošku jinou měnu a že se lidi budou tvářit, že jako je to lepší, než to bylo, nevím. A možná, že ty bankéři, i u nás, co dostávají těch 600 tisíc za měsíc, jak nedělají nic, ty centrální, myslím, tak možná, že budou chodit do televize a říkat, že vlastně to tak není, jak to bylo, a teď, že to bude jinak. Někdo to možná jako tomu uvěří. Jinak, Míšo, máš svatou pravdu, já si myslím, že to je téměř nezadržitelné. Otázka je, jestli, je to hrozný, co teď řeknu. Pochopitelně jako komunista, řeknu to natvrdo, jako člověk, který ví, že Spojené státy jsou oporou teda velmi negativních věcí, když to říkám strašně diplomaticky, že jsou takový světový globální policajt a tak dále, že mají na hrbu strašlivé války a zločiny, že čtvrtinu všech válek, které Spojené státy vedly za 250 let své existence, vedly od roku 89, to se málo jako uvádí, že hromady mrtvol, které mají na svědomí, jsou děsivé, že ubližovali strašlivě nám v letech studené války a tak dále, mohlo to být všechno úplně jinak i nám. Ale, Míšo, koukám se ti na dálku do očí, zkus si představit velkou občanskou válku v Americe. Zkus si představit, že tam bude riziko, že třeba klíče od jaderných sil, jaderných zbraní, by přešly do rukou lidí, kteří by chtěli se udržet u moci i za cenu nějakého jaderného ohňostroje a tak dále. Ne vždycky si můžeš přát určitý vývoj, když dokud nevíš, jestli jeho následky nebudou ještě děsivější než to, co máme teďko. To se může stát ve Spojených státech. Takže Já bych hrozně rád, aby ten trend, to je takové svaté přání moje, ten trend nikdo nezadrží, ten bude pokračovat. Ale kéž by se našla moudrá invence ze strany jiných velmocí, které by si sedli s nějakým tím budoucím Trumpem, řeknu, co blbneš. Ty chceš opravdu, abyste se utopili v krvi. Pojď, my ti tady nabízíme variantu jinou. Přestaň tady zbrojit a tohle zruš ty základny po světě a přestaň do živit prostě Izrael těma zbraněma. My se zavážeme za tebe, Izrael, že ho nikdo nesmete do moře, ale on musí přestat vraždit Araby a Palestince a takhle. To všechno je jako řešitelné, když by takové síly byly u moci a začal se tak řešit. Já si myslím, že extending Russia. Já si myslím, že tak jako je lepší, když to řeknu, to je blbý srovnání. Cesta, je lepší cesta za hranice kapitalismu, pokud proběhne tak, jako u nás v únoru, pokojná, ústavní. Tak i, řekl bych, zánik hegemonie Spojených států a jejich diktátorský choutek vůči nám a všelijakých válek. Pokud by proběhl víceméně takovou nekrvavou cestou, tak já bych byl pochopitelně šťastný. Co to je tohle? Rent Corporation, co?
0: No, to je originál z roku 2019, který tady mám už roky v archivu. Celá nit červená se táhne tímto dokumentem právě, že vymýšleli odborníci, jak zachránit tu Ameriku. A přišli na to, že nejlepší bude, když to zaplatí celý Evropa, že ta si to jediná nechá líbit bez boje. A vymysleli celý plán, prostě co udělat s Ruskem, že Evropa se musí od Ruska odstřihnout, že oni nahradí dodávky Američani všech těch surovin a všeho. A takže tady je vlastně návod, celý návod, tady moc hezký třeba tady, myslím, že to je v této kapitole, kdy tam nepokrytě píšou, že Rusko vždycky chtělo být se Západem kamarád, jo?
1: No.
0: Což je skvělý. A proto ho musíme samozřejmě zničit, to má logiku, jo? Americkou, naťáckou. A tady vlastně oni, potom, když se člověk tohle přečte, tak vidíš, že všichni, celá Evropská unie, od začátku speciál SVO, jela podle tohohle návodu. Tam jsou přesně, jak se mají odstřihnout, od čeho, kdy, jo, a tak dál, co všechno. Mimochodem je tam samozřejmě taky jasně řečeno, že všechny varianty pro Evropu jsou násobně dražší, než jako spolupracovat přímo s Ruskem. Ale to prostě se musí, toho se musí vyvarovat, jo. Tady třeba, že jo, klíčová dominance Ameriky, jo. A prostě a tak dál, takže tam je to...
1: Peťo, já jsem to někde měl a jsem to ztratil, pošli mi to, prosím tě.
0: Já ti to klidně pošlu, jenom pokud někdo tvrdí, že to je fake, jo, tady je k tomu ISBN, což je strašně důležitý, to vidíte, a samozřejmě webová stránka, odkud to přišlo, takže to je jenom tak, jakože já jsem si to stáhl přímo od nich tenkrát, takže já ti to posílám a toť k tomu. Přátelé, 58. Pepo, co říct si na závěr? Ty jsi tady teďka po mně chtěl kontakt na pana Harabína. No. Bych měl pozvat do vysílání, já jsem tě ho poslal.
1: Velice rád. Já ti řeknu proč. Jsem
0: byl, že jo? Tak,
1: ano, já ti řeknu proč, abych s ním rád debatoval. Mm-hmm. Ale bezprostřední důvod je ten, že my děláme 5. září tu demonstraci na Malostranském náměstí.
0: Ano.
1: Luboš Blaha bohužel je blokován, on by jinak tam určitě rád přijel. A já chci sehnat řečníky ze Slovenska, takže zkusím Štefana Harabína a chci zkusit Jana Černogurského. Tak který si myslím, že ona je proti Majdanu v České republice. Že? Čili Jano Černogurský podle mého soudu by mohl vystoupit taky. A já někde jsem zašantročil jeho navštívenku a nemám ho v paměti. Ani jednoho, ani druhého nemám v paměti v telefonu. Tak opruzuji své přátelé, ať mi dají prostě spojit. Ty říkáš, že jsi mi na Harabína poslal, to je dobře. Já se na něj okamžitě obrátím. A jinak s tebou souhlasím. A Jano Černogurský by mimochodem taky mohl u nás vystoupit. To by bylo osvěžující. To já to tak zajistím. Já s ním jedu znovu v říjnu do Srbska, předpokládám, že on tam pojede taky. Posledně měl s sebou nějaké šohaje, asi 4 slovenské, kde bude znovu akce v podstatě k těm otázkám Slované a genocida a fašismus a tak dále. Takže tam si pokecáme určitě znovu, ale já potřebuji do té doby s ním mluvit ještě. No. Asi tak.

0: dáme, ale tam jsou hlavně krátký videa, teďka takzvaný shorty, kde jsou highlighty právě z našich pořadů, to, co se tady vždycky jako vybere jako to nejlepší. A takže v krátkém momentě úderná několika větá prostě informace. A samozřejmě jsou tam i nějaký takový odlehčený témata, naši herci třeba, když vyprávějí vtipy v našich pořadech a tak dál. Takže tam, jsou tam věci i k zasmání, nejenom vážné, protože prostě občas musíme i vypustit tu páru trošičku. Díky moc, kupujte knížky, uvidíme se v Příčovech, ale ještě předtím vám nabídneme nějaký další pořady, takže...
1: A já, Petře, kromě toho všeho, co říkáš, připomenu moudrost lidovou, která jak si vysvětluje, o čem je kapitalismus pozdní, dnešní. A ta moudrost zní, chceš se mít jako prase v žitě, buď svině.
0: Tak to je
1: výstižný. Někdo to takhle mě přišlo přes internet a já to musím ocenit. Chceš se mít jako prase v žitě, buď svině. Tím nevyzývám naše diváky, aby se tím řídili. To jenom je jaksi vysvětlivka k tomu, proč jsme tam, kde jsme. Až ti, co nám tady vládnou, tak vědí, jak se tím mají řídit.
0: A ještě jeden, prosím vás, výborný argument pro ty, kdybyste se chtěli hádat s někým, kdo tvrdí, že Země je placatá, tak to, aby důkaz, že Země je kulatá, je, že jsme se vysrali na východ a hovno přišlo ze západu.
1: Ano. Tak jo, díky. Těším se na setkání na Příčově samozřejmě. Buďte zdraví.
0: Mějte se krásně. Jo, a až nás budou miliony. No však už to znáte. Tak jo. Dobrou.
1: Dobrou noc.

Vítejte, vážení a milí protiproudeři, přátelé protiproudu, nepodvolení. Vítám vás, řeknu, na naší poradě, protože o tom, zda se to mu říká tý party, ještě bude docela řeč. A mimochodem není to úplně banální, ale pojďme rychle se podívat na chat. Helena Domanská, děkuji za perfektní úvahy. Pravděpodobně asi směřujete k tomu včerejšímu článku, který byl, no my si o tom řekneme něco. Ale děkuji také za toto, za tuto větu. Tady ještě byl Jirka z Ostravy, ten to asi stáhnul sám, tak nevím, jestli jeho otázku po Mefistovi mám zvedat, asi ne. František Toula, zdravíme všechny protiproudaře, dobré a slušné lidi, protože pokoj a mír všem přál Jirka z Ostravy, tak to pan František Toula asi už přeskočil, ale já myslím, že to platí a tak já to jenom takhle zopakuji. Je to důležité přání. Modrý baran. Miroslav, pokojný děň vám prajem. Dobrý večer všem nepodvoleným, píše Sonja T2 P. Je mi smutno, že nejen nesehnala paní doktorka Peková dostatečný počet podpisů ke kandidatuře do Senátu, ale ještě ji soudně zbavili licence soudního znalce. Hnus. Je to hrůza, jo, ale nebyl to ne soudní znalec, je to trošku jinak. My se k tomu určitě vrátíme ještě ve dvou dopisech dokonce, protože jste na to reagovali docela, myslím, správně. Takže necháme si to, abychom se tam dostali k té úvaze, co to vlastně bylo. Soně Pekové, píše Lenka Neumannová, byl od

Dej mu statut soudního znalce, prosím, pozvěte ji do redakce, abychom ji mohli podpořit. Lenko, je to hnus, prostě se jim nehodí a pomstili se jí. Já myslím, že to je ještě složitější právě. Proto je dobré se k tomu dostat. Hlavně mír v duši a ve světě všem, akorát se ukazuje, že jediná vlastenecká strana je Jasan, ale z těch velkých stran bohužel není volitelná žádná strana, jsou to jen korytáři a slouhové cizím zájmům. Jirka z Ostravy, Baba Vanga prý předpovídá katastrofální podzim 2026, moje maminka předpovídá katastrofu v příštím roce 2027. Jinak oba obdivujeme intelektuální hloubku vaší nedělní úvahy, Jirko. Já jenom jsem možná nereagoval správně na to, na tu úvahu o těch, že jediná vlastenecká strana je Jasan. Ono je to s tím vládnutím složité, ale já jsem dostal tolik různých právě dotazů a konstatování na to vládnutí, že tím hned začnem, protože opravdu ty otázky vznikají. Říkat ovšem, že to je pouze Jasan, je trošku, abych tak řekl, nefér, protože Jasan se do vlády nedostal, takže tam nevidíme, co by dělal, nedělal. Ale k tomu, k těm předpovědím těch podzimů, já bych se trošku předpovědím našim odhadovaným trošku bránil. Faktem je, že všechno se tak nějak zbíhá k roku 2029, včetně významného mariánského proroctví a různých signálů, které vysílají tentokrát ne Fialové, ale Fialové v jiných zemích, například kancléř Merz a jeho ministr obrany, kteří také hovoří o roku 27, který bude prý tím rokem války. Myslím, že žádný plán nikdy nevyjde. Pojďme na to. Oni si prostě plánují všechno možné, včetně toho, jak nás vymydlí. Ani to jim nevyjde, ale mohou to být ještě velmi krušné chvíle. Takže já bych nepocenil ani ten podzim, co přijde, který bude velmi dramatický, nejen proto, že budou u nás volby, v Americe volby, v Rusku volby. A všechno se může kolem toho ještě poskládat trošku jinak, ale opravdu sledujeme spíš ten čas. On je v každou chvíli trošku jiný. Někdy se zrychluje, znáte to, když čekáte na něco intenzivně, tak minuta je nekonečná. A pak něco nestíháte a 10 minut vám nestačí, bylo to jak půl minuty a tak dále. Ten individuální čas je pozoruhodná věc. Docela bych doporučoval o tom někdy přemýšlet. Dobrý den, proti proudu. Tak, klimatická změna je prý nespochybnitelná. Aspoň to říká ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Co tomu říkáte, pane Hajku? To je přece v přímém rozporu s Macinkovým oznámením, že klimatická krize nástupem nové vlády právě skončila. Motoristé to drží a SPD jde proti? Proč se potom Babiš čílí nad Green Dealem? Jestli je to nespochybnitelná věc, tak hurá na stromy se zelenými, s Piráty, se Stanem a ODS. Tohle je ta nová vláda, která chce údajně zatočit se zvěrství Fialinka. Pak do ní ale asi SPD nepatří, nebo určitě ne její ministr zemědělství. O ministru obrany se raději už šířit nebudu. Všechny moc zdraví Ludvík S. Praha 5. Ludvíku, je to, musím vám říci, že mě to trošku nadzvedlo také tomu příliš nerozumím, jak
tento pan ministr zemědělství sklapne rovnou a tvrdí, že klimatická změna je nespochybnitelná. Je to samozřejmě naprostý nesmysl. On si nepochybně myslí jenom, že tím jednak, pardon, že jak jsem nerozmluvený, tak člověk začne trošku. On si myslí, že se tím nepochybně jednak udělá dobře v Bruselu, nepochybně. A možná, že i počítá, že s tím, že vlastně na tom by se dali nějaké ty penízky udělat a zdůvodnit. Ta vláda jednala o těch věcech kolem sucha vlastně ve skutečnosti a tato poznámka tam vůbec nemusela být. My se k tomu ještě dostaneme, co vlastně to sucho způsobilo a způsobuje. Ale já tomu nerozumím právě tak jako vy, Ludvíku, úplně a řekl bych, že je to, znovu říkám, vím, že si tohleto téměř nikdo v tom klubu SPD nemyslí. Ale tohle vlastně nejsou členové SPD, ti ministři. Oni jsou jakoby zvnějšku. Znovu a znovu mě hryže ta pochybnost, jestli to bylo uděláno správně, že tam nejsou členové SPD. Vážený pane Hájku, na více zahraničních webech jsem se dočetl úvahy, jestli to letošní sucho v Evropě, které nemá žádný racionální důvod, nezpůsobily HARP a další metody ovlivňování počasí, jak jste o tom také mluvil, myslím, na minulé Tea Party. Napadá mě ale přitom, jestli to není tentokrát pozdrav z Ruska, a ubezpečuji vás, že nejsem rusofob, naopak, ale bylo by to vcelku pochopitelná odpověď na všechny sankce a v podstatě válečné akty EU a Británie, ne? Těžko by zrovna oni, kteří to pořád vydávají za konspirační teorie, mohli najednou s tím přijít. Odpovíte mi dnes na to? No, Jiří M. ze Zlína. Do Zlína zdravím. Myslím, že tam mám ještě jeden dopis ze Zlína. Asi od Otto N., jestli se nepletu. No já odpovím samozřejmě, protože opravdu nejen na nějakých těch zatím tady neuvedených webech, ale tuším, které myslíte, se hovoří o těchto pochybnostech, o těchto úvahách, o té nové generaci HARP, která má označení Next Threat, ale to je úplně jedno, jak to označujeme, prostě je to záležitost, která, nebo zařízení, které opravdu může s těmito věcmi hýbat. O tom, že se to děje, já opravdu nepochybuji. Ta bublina, která se najednou vytvoří jako nad Evropou a nehne se nikam, případně se vytvoří, když někde začne trochu pršet a byl by z toho běžný déšť, který přejde přes celý kontinent, pěkně zaleje, ale on se najednou někde zastaví. U nás se to také stalo. Při povodních se zastaví. Zastaví ho jedna nebo druhá tlaková výše a teď ho sevřou a drží a on bobtná. To jsou věci, které takhle neprobíhaly. S klimatickou změnou, onou lží, nesouvisejí vůbec. To dokonce už ani ti její propagátoři neříkají. Jsou, myslím, z toho trochu také vyplašení. Já si vzpomínám, že dokonce někdy v červenci byla předpověď v České televizi, protože to sleduju, to je politický meteorologing, tak předvídali, že bude srpen chladný. A hle, srpen začal docela ostře suchý a horký. Ty úvahy o tom, co to způsobuje a jestli je to řízené, jsou všude možně. A nejsou už vůbec pokládány ani příliš za konspirační teorie. Už se stávají pravdou zase.
Mě ale zaujala ta úvaha, jestli to náhodou není nějaká ruská odpověď. To totiž Jiří ze Zlína vůbec není špatná úvaha. Já musím říct, že je to tak úplně nenapadlo, ale je to zajímavá úvaha. Ono je tady, když jsme měli teď ten rozhovor s Michalem Svatošem, přišlo spousty odpovědí a různých reakcí. Jedna říkala Gnagebauer, jakýsi značka. Tak si říkám, jestli to také není plán. Východ porazí Západ a pak globalisté, kteří mají vliv i v Rusku a v Číně, nastolí tyranii ve všech směrech a už nebude zastánce a zachránce, jako je teď Rusko. A lidstvo skončí, zůstane těch pár tisíc vyvolených a pár stovek tisíc otroků. Je to sci-fi? To se my už asi nedovíme. Gnagebauere, jestli jste součástí porady, tak musím říci, že ta, i u vás ta poznámka, že vlastně v Číně i v Rusku jsou ty skupiny globalistické, které by chtěly v Číně specificky. Číně vyhovoval globalismus, než se začal hroutit, než ho začal Západ používat k vyvolání další války světové. Všechno jsou to úvahy zajímavé. Jo. Já myslím ale, že pokud by k tomu takhle jako mělo dojít, že Východ porazí Západ a pak Čína a tak dále, to je moc překombinované. Opravdu. Myslím, že kdyby vznikla taková válka, tak už po ní se nebude nikdo rozhlížet, kdo na koho zaútočí a bude se jenom rozhlížet, kolik lidí to přežilo. A ti, kteří přežijí, možná nebudou nejšťastnější, protože taková válka by opravdu nebyla konvenční, ta by byla za využití všech zbraní hromadného ničení, z nichž ty jaderné jsou nejznámější, ale zdaleka dnes nejsou jediné. Ty systémy, jako HARP nebo ty další systémy, Nextreta, tedy ty, by se toho rozhodně účastnili také. No, opravdu si to nepřejme, ale abych se vrátil k té základní úvaze, jestli vlastně dnes to třeba není Rusko, které používá tuto technologii, aby oslabilo západní Evropu, to je docela myšlenka, ze kterou si trošku pohraju a zamyslím se nad ní a podívám se po nějakých zdrojích, protože to, co se teď jakoby stalo s tím evropským kontinentem, je pozoruhodné. Jako kdyby Rusko bylo agresor, tak teď tu Evropu přepadne. Ale ona není. Ona opravdu nechce tu válku. Prostě nechce je. I když si to mnozí, kteří občas, ti provokatéři, kteří se občas objevují na našich YouTubeových komentářích, třeba nemyslí. My ostatní doufáme, že všechno dopadne mírovou cestou a máme proto i nějaké důvody si to myslet. Ale ta myšlenka s tím podivným suchem, o kterém oni opravdu nic netušili, to by nepředvídali, že bude studený srpen. Ta myšlenka je zajímavá. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Lovil jsem perseidy a napadlo mne, vypouští na nás z letadel nějaký sajrajt i v noci? Jsou noční fotografie zachycující onen akt? V noci je mnohem méně svědků a složitější fotografické podmínky. S pozdravem Otto N., ze Zlína, Morava. Ano, o to vím, že Zlín je na Moravě. My jsme tady měli minule takovou nedrobnou
drobný zádrhel kolem toho, že jsem se odvážil polemizovat s jedním moravským vlastencem. Jsem rád, že píšete dál a že už to mezi námi není. Ne, myslím si, že v noci moc tyto pokusy s tím zasypáváním nás neprobíhají. Ono je to také dáno tím, že ty tlakové poměry v noci jsou jiné. Není to také ta záře slunce. Všechno, co může udržet po dosti dlouhou dobu ty rozprášené sajrajty v ovzduší, je důležité, protože jde o to, aby se to rozprostřelo na co největší plochu. Oni udělají těch několik čár, nebo tak, zase ještě napříč. A pak to, kdyby to v noci by to spadlo hrozně rychle. Jde o to, aby se to rozprostřelo, aby to zasáhlo co největší území a co nejvíc lidí. Čili myslím, že večer tyhle pokusy nebo tyhle ty útoky na nás nepodnikají. Perseidy, chápu, že jste lovil. Je to krásné vidět padat hvězdy a něco hezkého si přitom přát. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku, neměl byste už si trochu sladit noty s Okamurou? Ten teď vydal desatero, proč nesmí být Ukrajina přijatá do EU, a jsou to docela dobré argumenty, se kterými bych souhlasil. Vy ale jste už několikrát zmínil, že byste si přijetí Ukrajiny do EU přál. Nemůžete se nějak dohodnout třeba v Příčovech, kam jak jste řekl, oba přijedete? Ale jinak chci říci, že vám moc fandím, Protiproud i Akademie je jednička. Nepodvolený Mirek z Budějovic, zrovna teď ze Srbska, odkud vás pořád čtu a poslouchám stanici Hvězda. Dobře děláte? Možná, já nevím, jestli posloucháte opravdu často, tak jste zaslechl to. Čas je běžet s dlouhým krokem. Nikdy pokoj nedá si. I ta písnička trošku vede k tomu mému článku. Dostaneme se ještě k němu. Píšou nám také lidé z Turecka, že poslouchají tam stanici Hvězdu, naši dovolenkáři. Myslím, že i vzhledem k té spoustě pozdravů z dovolených bych skoro soudil, že buď se připojují lidé k této naší poradě ze zahraničí, z dovolených, nebo že to bude tady prázdné dneska, protože zdá se, že teď ten srpen vystřelil většinu pryč, doufám, že se vrátí do Příčov. No, zpátky k té otázce. Jo, a já jsem ještě chtěl říct jedno, pardon, že se vracím. Myšlenky někdy skáčou. Ale k té stanici Hvězda. Teď to máme uděláno tak, že u každého článku v Protiproudu i v Akademii na pravé straně nahoře uvidíte takové to modré tlačítko, modrá je značka tedy stanice Hvězda, ale ne se zlatou, není to Evropská unie, je to jiná modrá. A tam je dokonce i takový, jde seznam toho, co se právě hrálo. Vy jste si o to často psali a říkáte, že chcete vědět, co se hraje. Tak tam je i vidíte seznam toho těch písniček, které se právě hrají, přibývají. Ty, které se budou hrát, to je těžko říct, protože tam do toho může vstoupit moderátor. Už máme některé moderátory. Když jsme u Příčov, budu tam nejen já, budou tam nejen kolegové z redakce Protiproudu, ale také, abych tak řekl, plné obsazení Hvězdy, budou tam i ti moderátoři, kteří už jsou teď někteří na Hvězdě. Jsem rád, že se nám to takhle trošku daří. Je to namáhavé pro nás ze všech stran i finančně, ale
chceme to udržet za každou cenu. Teď jsme zrovna museli platit nějaké celoroční poplatky, vždycky nás to docela zatíží, ale stanice Hvězda vysílá a vysílat bude, pokud nás nezavřou zase znovu. Čili na pravé straně takový kaslíček s modrou šipčičkou, tam když ťuknete, hned hraje stanice Hvězda a máte tam i ty písničky, které se právě hrají. Takže to jenom k tomu, a teď k tomu, co s tím Tomiem Okamurou, jestli bych si neměl sladit noty. To, kdybych asi s ním byl v nějakých takových vazbách, tak bych si asi sladit měl, ale já jsem s ním v nulových vazbách. Prostě mně se z větší části líbí, co SPD vedená Okamurou prosazuje. Líbí se mi tam i mnozí dnes lidé z těch dalších menších stran, kteří se tam dostali na kandidátce SPD. Takže to je veškerý vztah a jenom vlastně spíš je mojí rolí, a myslím, že to je logické, kriticky sledovat, co dělají. A neopakovat to, co dělával mainstream, když tam byli Fialovci, tak jim jenom tleskal. To my neděláme, my jsme svobodní lidé. Ale k tomu sporu, že Okamura říká, že nesmí být Ukrajina přijata do EU a já bych jí tam docela chtěl. Ano, já bych jí tam docela chtěl, protože, a to všichni vědí, přijetí Ukrajiny do EU znamená konec, definitivní a rychlý konec Evropské unie, rozpad. To není snad třeba ani vykládat. Proto se taky zkoušejí takové ty různé pokusy, že by se vzala jen tak jako na půl nebo něco. Je to konec, ten okamžik. To je ještě horší, než tam vzít Turecko, kterému to také slibovali. A nikdy ho tam ten Brusel neveme, protože by to byl konec. Vzniklo by další obrovské centrum. A co by dělalo Německo? A co by dělala Francie? Ne, nic takového nehrozí. Bohužel nehrozí ani to přijetí Ukrajiny do EU, ale líbí se mi zase na druhé straně, když jste to napsal, já jsem se na to podíval. A těch 10 bodů, které Okamura říká, jsou bez ohledu na to, zda Ukrajina do EU patří nebo nepatří, jsou perfektní, protože vlastně explikují přímo bezprostředně, vypočítávají všechny ty věci, které jsou katastrofální kolem Ukrajiny. Ale noty si ladit nebudem a tím méně. V Příčovech také se rád potkám s Tomiem Okamurou a dalšími, kteří tam budou. A bude tam opravdu letos hodně zajímavých lidí. Takže, no, kdo může, tak přijeďte. Pojďme dál. A tady jsme u toho. Píši vám, vážený a milý pane Hájku, píši vám, protože jsem pobouřena. Soně Pekové vzali razítko pro znalce a neudělal to Fiala nebo Rakušan, ale současný ministr spravedlnosti Jaromír Tejc, prý kvůli tomu, že je podjatá, protože svědčila na Slovensku o těch covidových zvěrstvech. Udal jí nějaký progresivní slovenský poslanec a naše ministerstvo na to kývne. Je to vůbec možné? Nedávno jste měl se Soničkou moc hezký rozhovor, ani vlastně nevím, jestli bude kandidovat do Senátu, nebude. Asi ale ne, to by už byla v ČT proti ní bouře, to máte nepochybně pravdu. Tahle skvělá vědkyně, která se nás za Babišovy covidové tyranie tak zastala, je nyní zase Babišem pronásledovaná. Co si o tom máme myslet? Jestli s ní mluvíte, moc ji ode mě pozdravujte, a vyřiďte jí, že za ní stojíme. Teď mluvím i za naši babskou sešlost u nás v Chebu. Děkuji za všechno, co pro nás děláte a moc zdravím, Antonie K. Antonie,
Děkuji za tento dobrý, hezký dopis. Já jsem jenom kratince, nebo já to řeknu takhle. Já jsem samozřejmě, když jsem se to dozvěděl, tohle, tak jsem paní doktorce Soně Pekové volal, ptal jsem se jí, jak to vypadá. Ona mě vlastně vysvětlovala, že ptal jsem se také, jestli se s nimi bude dál soudit. To je hrozně jednoduché, nebude, protože na to nemá peníze. Jedna hodina u právníka 3,5 tisíce, teď jí dali 2,5 tisíce pokutu a ona opravdu maká ve své laboratoři a těžce vydělává své korunky, tak jako my všichni, kdo se živíme prací a nejenom tím, že máme politickou funkci někde nebo nejsme soudci případně. Čili ona to bere docela, řekl bych, statečně, tak jako vždycky. To, že jí sebrali to kulaté razítko, je samozřejmě nepříjemné, je to nepředstavitelně sprosté a já souhlasím s tím, že vůbec nechápu, ale zkusím to zjistit, jak mohla současná vláda něco takového a Jaromír Tejc, nebo zeptám se určitě i jeho náměstka pana Koudelky, kterého jsme tady také měli relativně nedávno. Zeptám se na to, jak to proběhlo. Možná, že o tom vůbec nevěděli. Možná, že to je právě ten deep state, který ten úřednický, který to rychle provedl. Zjistíme to. Ale je to nechutné, je to zlé a o něčem to svědčí. Hlavně nás to znovu upozorňuje, v čem to nadále žijeme, že těch 3/4 roku, co tady ta nová vláda je, i když zase buďme spravedliví, udělala řadu kroků proti tomu deep stateu, udělala řadu kroků proti těm neziskovkám a dalším příživnickým strukturám, které ve skutečnosti pak tady vládnou, tak zatím je toho málo, co bezprostředně cítíme. Ale já myslím, že mají ještě před sebou docela dlouhou dobu a když nebudou ministři za SPD říkat, že je covidová lež pravdou, tak tomu snad porozumíme. Pojďme dál. A tady je k tomu taková hezká, řekl bych, zkušenost od časté naší spolupracovnice Evy J. z Prahy 6. Vážený pane Hajku, vzhledem k tomu, že jsem se objednala po 2 letech na preventivní prohlídku k praktické lékařce a dokonce jsem sama požádala o očkování proti tetanu, protože od posledního očkování uběhlo letos 10 let, mě zaujal článek Mikea Adamse ze dne 7. srpna 26 k vakcíně proti chřipce pro seniory. Paní doktorka mi nabízela i možnost trojkombinace, tedy kromě tetanu ještě černý kašel a záškrt, což jsem odmítla, protože černý kašel jsem měla jako dítě a nikdy jsem, ač se už proti černému kašli očkovalo, já očkovaná nikdy nebyla. Nemohu sice dokázat, že ty potíže, které se mi po pár dnech objevily, byly po této vakcíně, ale protože jsem dodržela 3denní klidový režim a opravdu nic mimořádného jsem nedělala, jsem přesvědčena o tom, že ty potíže jsem měla po této protitetanové injekci, po které jsem nikdy žádné problémy v minulosti neměla. Po nějakých 30 letech se mi objevil opar nartu a tak mě rozbolely klouby, že jsem se sotva pohybovala. Prakticky jsem nebyla schopna chodit do schodů. Problémy jsem měla jít i do normálního mírného kopce a vůbec to nešlo rozhýbat, jako se mi to daří, když to třeba přeženu při práci na zahrádce. A trvalo to skoro 3 týdny. Proti chřipce ani proti covidu jsem se nikdy očkovat nedala a nyní jsem přestala věřit i takovým zdánlivě klasickým a osvědčeným vakcínám. S pozdravem, píše Eva J. z Prahy 6. Já
Evo, naprosto tomu rozumím. A musím říci, že ta samotná vakcína proti tetanu byla pokládána dlouho i těmi lidmi a lékaři a vědci, kteří jsou stejně odvážní jako, jako Soňa Peková a varují nás před těmi různými následky, tak byla pokládána za relativně bezpečnou. Ona je to totiž ještě skutečná vakcína, to není to mRNA, to není ten spike protein, to ještě byla ta klasická vakcína. Ale problém je v těch nosičích toho. A paní profesorka Strunecká a další právě se zabývají tím, co je v těch nosičích. Ta látka sama o sobě se musí do něčeho dát, aby to tělo akceptovalo, přijalo. Tam jsou, kromě toho, že v nich opravdu jsou i používány buňky z potracených dětí a podobně, tak jsou tam látky, které jsou čím dál tím nejasnější. Ten hliník a tak dále, to ještě bylo jasné. Co tam do toho dávají dneska? Já chci o tom udělat pak jeden docela důkladný pořad, obdobně důkladný, jako když se chystáme na tu kulatou zemi, budu říkat. Protože tohle jsou závažné otázky, které opravdu je nutno dostat na veřejnost bez strašení, bez vytváření paniky, ale zjistit, co se tam děje, protože to očkování, ta vakcinační tyranie je jednou z nejděsivějších, která se teď vyzkoušela během covidu a oni v tom nepochybně dál pokračují. Zavírají lidi, kteří to odhalují a podobně. Bez ohledu na to, že dnes třeba i v Americe už je tam antikovidovec Kennedy mladší a podobně. My o té moderní medicíně mimochodem máme článek na Akademii o těch nebezpečích, které prostě přináší ta moderní medicína. Dnes jsme ho tam dali, tak se možná na to podívejte, protože tam i tohle z části zmiňujeme. Já bych řekl odhadem svým, že to skutečně bylo v důsledku toho té vakcinace, ne té samotné látky, ale toho, co s tím dostali k vám do těla. Znovu říkám, jsou metody, jak tyto následky zmírňovat. Podívejte se, třeba stovky a tisíce dnes skvělých reakcí jednak na Supramedexu a jednak i v Bevitu. Když tam půjdete do toho bevitáckého prostředí, tam si lidé sdělují spoustu užitečných rad vzájemně s tím, co lze dělat, s čím, proti čemu. Stojí to za to, stát se tam jedním z těch četujících, jedním z těch diskutujících. Tam se docela bych vám to, a nejen vám, Evo, tohle doporučil. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, dobrý den, jsem váš člověk a fandím vám. Neberte tyto riadky jako útok, skôr jako priateľské škádlenie. Prepáčte mi, musel jsem se smiať, ako jste znova hájil názov Tea Party v poslednej Tea Party. Bylo to už dost dávno, byl jsem jeden z prvých, kterému ten názov v angličtině Tea Party neseděl. Počujem, že se to nepáčí aj druhým ľuďom, ale ta vaša slovná ekvilibristika s tvrdohlavým odôvodněním a obranou byla super. Působil jste na mě jako malý chlapec
Děkuji. Který se tvrdohlavo brání a presadzuje svou pravdu. Bylo to dost komické v kontextu s chrámem a tvrzí. Na druhé straně vás obdivujem, vašu zarputilost v dobré věci proti proudařství. Držím palce, váš čitatel a posluchač, s pozdravem. A málem bych přečetl jméno. Milí příteli ze Slovenska, na Slovensku nám píšete krásné dopisy ze Slovenska, opravdu. My máme velmi hodně čtenářů a posluchačů na Slovensku a jsem tomu nesmírně rád. Prostě mě už to nikdo z duše neodpáře, to vnímání obou národů jako jednoho většího společenství. Mýlíte se. Ono totiž, asi jste to dobře neposlouchal, to vysvětlení. Ono to tak opravdu vznikalo u nás. Znovu zopakuji, že Tea Party byla v Americe, vznikla skupinek, které se pak začaly různě propojovat, které se bouřily proti tomu systému, který tam za těch Clintonů, Obamů a Bidenů vládl. A proč Tea Party? Protože ty čajové dýchánky byly tím, co způsobilo, nebo kde se připravovala americká revoluce a americká nezávislost. Takže oni se k tomu jako po těch několika staletích vrací a začali dělat ty Tea Party od bojářů, čajové dýchánky od bojářů. No, čajový dýchánek to tedy nazvat nešlo a navíc jsme nechtěli vůbec se tvářit, že to nemáme od někud, že ta inspirace nepřišla. Přišla tam odtud. A my jsme ještě před dávnými lety začali dělat takové ty Tea Party, jenom když jsme ještě neměli naše televizní studio, jenom, abych tak řekl, v písmenkách. Ale dnes tomu spíš říkáme opravdu porada nepodvolených. To, že tomu mnoho lidí dál říká Tea Party, já naprosto respektuji, ale ono je to už posunuto tak daleko, že už jsme trochu něco jiného než ti Tea Partyáci američtí, kteří dostali nakonec do Bílého domu Donalda Trumpa. Nebráním to urputně, jenom vysvětluji, o co šlo, ale jsem rád, že jste si toho tak všiml a jsem také rád, že jste jeden z těch, já se k ním také počítám, kteří nenávidí ty anglizmy vsunované do slovenštiny nebo do češtiny. Ano, chrám i tvrz musíme bránit. Pojďme dál. Já se ještě vracím kratince k tomu mému včerejšímu článku, který vyvolal zajímavé reakce, opravdu zajímavé. Petr Kadles třeba napsal skvělá páně Hájkova filozofická úvaha o čase. Propojení Goethe s Orwellem bylo dechberoucí, byť obě díla znám, nikdy by mi nenapadlo je propojovat, ale řada lidí se tak jako divila vlastně, proč takový článek. Mně se tam moc líbil také jeden z těch provokatérů, který dal najevo další hlubokou neznalost. Jo. I když oni jsou většinou už dnes profesionalizovaní, oni jsou za ty vstupy obvykle placeni. Tak jakýsi jméno alias Aleš Kmuníček. Jako každý týden děkujeme české pobočce Russia TV za překlad do češtiny. Už jsem se bál, že po první polovině bludů nepřijde část se zprávami ze zaslíbené země. Doufám, že se v příštím díle bude hlasatel věnovat zákazu strany Jabloko. Velmi zvláštnímu, když na východě vládne svoboda a my tu trpíme v diktatuře pod jihem kapitalismu. No, to je
na pohled jenom primitivní útok, ale prozrazující hroznou neznalost. Jestliže říká, že na východě vládne svoboda a my tu trpíme pod jejím kapitalismu, tak on je to opačně. Kapitalismus je na východě. V Rusku je kapitalismus, tady už dávno není. Tady je zmršený socialismus, který na 50 způsobů vyzkoušeli v západních zemích, hlavně v Německu, ještě před převratem naším, před pádem bipolarity, pádem železné opony. A teď ho sem jenom nasunují skrz Evropskou unii. Je to takový sparchantělý socialismus se všemi prvky tyranie a totality, které do toho našeho, který už byl v těch posledních 20 letech značně unavený a hlavně řízený lidmi, kteří už tu totalitu taky si na vlastní kůži zažili, tak už nebyl tak dramatický v té totalitě. Ale samozřejmě to byla totalita. Tak proti tomu, to, co dneska je v Evropské unii, je skutečně ta čerstvá, děsivá totalita, která má ty prvky toho socialismu, ale s kapitalismem nemá vůbec co dělat. V Rusku kapitalismus je. Je to ruský kapitalismus, vyvíjí se podle jejich přání a jejich tradic, možností a zkušeností. Proč bylo zakázáno jablko, to je celkem známo. Česká televize a Český rozhlas, protože jsou nestranné a objektivní, tak o tom dělali několik pořadů. Jablko samozřejmě bylo původně připuštěno k volbám a teprve později vyřazeno, protože je válečný stav a oni chtějí, a oni jdou prostě proti tomu. Oni ohrožují tu zemi v její válce se Západem. Je to něco, jako když jsme dnes měli ten článek o tom, jak na to chtělo a rozhodlo se skoncovat s Varšavskou smlouvou tím, že zevnitř ji rozloží, což se v postavě Michaila Gorbačova a dalších podařilo. Ale zajímavé, že tento člověk se nezmíní o tom, co se děje za hrůzy kolem AfD v Německu, která má, jablko je bezvýznamné, jablko by nemohlo ne vyhrát, ale nemohlo by vůbec nic ovlivňovat, i kdyby se účastnilo voleb. Ale AfD má na východě země, kde se teď v Sasku a Anhaltsku připravují volby 40%. A oni chtějí zakázat, berou těm lidem zbrojní pasy, nejenom členům strany, ale i jejich příznivcům. To tam už za Hitlera bylo, taková situace. A o tom ten jistý kmůníček ku podivu nemluví, že? Já tím chci říct, opakovaně nás žádáte, aby jsme tyhle ty lidi tam blokovali. Ne, neblokujme je. Koukejme se na to, co to je zač. Oni se nám sami svlékají před očima. Pojďme dál. Milý pane Hájku, jsem opravdu moc ráda, že přijedete do Příčov. V loni jsem se tam se synem zúčastnila i vaší živé porady nepodvolených. Výborně. Ano, správně to říkáte. Doufám, že bude i letos. Já myslím, že ano, tak jako není asi třeba se na tom tak nějak specificky domluvat. Uvidíme se tam a podle toho, jak budou tam naplánovány ty časy, tak bychom si asi dali takový orientační sraz. My se budeme pohybovat s kamerami a s tím tam u té zadní části zámku
když stojíte proti němu, tak po levé straně, kde je největší klid od těch reproduktorů, ale možná, že bychom pak tu Tea Party případnou tu naši poradu udělali ještě na jiném místě, kde to nebude tak silně slyšet. Tam se dohodneme, na místě si to řekneme, v kolik hodin, v jaké době mezi těmi panelovými přednáškami bychom se tam případně sešli. Kdo bude mít zájem, budu nepochybně připraven. Já konec konců i ti lidé z Hvězdy, naši moderátoři, první dva a tak dále. Jsem pro, zvlášť když tady paní doktorka, to už předbíhám, protože nám to napsala MUDr. Ludmila Ch. z Hradce Králové, abych tedy předběhl. Vlastně teprve, když jsem vás slyšela reagovat na poznámky zúčastněných nepodvolených, začalo mi být jasnější, proč se tak chcete věnovat i té drzé, v úvodovkách drzé otázce kulaté nebo ploché země. Začali jsme si o tom schánět nějaké materiály a videa a vážně je to sporné. Jenže to by člověk musel překonat v sobě nějakou brzdu, kterou má odmala. Vždyť je to přece tak jasné, koulené, jenže není. A možná vím, kam tím míříte, že i ty zdánlivě nejjasnější věci mohou být jinak. Zrovna jsem si na to vzpomněla při vašem nedělním článku o čase. To určitě nebylo určeno masám, abych tak řekla. A je to od vás vlastně hodně odvážné, protože spousta lidí si pomyslí, že je to nezajímá. Chtěl jste si přitom něco vyzkoušet? Nebyla to taková plavba na hlubiny, jako při vašich pořadech Alfa a Omega, protože i ta duchovní témata jsou z podobného druhu. Já odpovím naráz. Snažíte se i ve vaší akademii zaměřit pozornost na hlubší porozumění tomu, co se kolem nás děje. A já myslím, že i kdyby to zaujalo jen menšinu, zrovna tak jako ta otázka kulaté nebo ploché země, že jste udělal něco moc důležitého. Budu se moc těšit, že se v příčovech spotkáme a řekneme si k tomu třeba ještě něco. Ono se to obtížně píše, říká se to snadněji. MUDr. Ludmila Ch. Hradec Králové. Paní doktorko, moc za ten dopis děkuji. Jestli jsem se tím něco chtěl otestovat, nevím. Já jsem si byl vědom a jsem si v případě takovýchto témat vědom, že to třeba nezaujme desetitisíce našich čtenářů. Ale myslím, že jsou chvíle, kdy je potřeba do toho něco vložit, kdy je čas se nad něčím zamyslet a myslím si, že právě takový čas teď za polovinou prázdnin, polovinou doby, která v našich krajinách je obvykle vyhrazena nepřemýšlení a jenom báječnému užívání si světa, pokud ještě je, tak že je možná právě ta doba před těmi příčovy vhodná něco tam do toho takového vložit. V tomto smyslu jistý test to byl, ale netestuji vás, tak jsem to nemyslel. Ta úvaha, že i ty nejjasnější věci mohou být jinak, je velmi přesná a děkuji za ní, protože jsou toho desítky, co jsme za dobu existence protiproudu za těch 15 let. Neuvěřitelné. Za těch 15 let psali o věcech, kdy nám spílali do konspirátorů a konspiračních teorií. Dneska je to všechno už normální, používá se ten vůbec, všichni okamžitě zapomenou, že to zesměšňovali jako konspirační teorii. O těch harpech a o těch věcech, kterých jsme mluvili dneska, to možná bude také platit brzy. Ale ten prostor, o kterém tam hovoříte, ten prostor myšlení, který to ve vás vyvolá, toho si nesmírně cením.
protože to je pak ten opravdový dialog, který spolu vedeme. I když se jako tváří v tvář zvětšinou potkáme jednou ročně v Příčovech, ale já doufám, že opravdu nám to finanční poměry umožní, abychom, až stabilizujeme stanici Hvězda, vyrazili někam ještě dál. Všechny peníze, které od vás dostáváme, ať už přes Supramedex, ať už přes Bevit nebo Firegold, přes to zlato, všechny i hned investujeme, dáváme je okamžitě ven. Ten provoz je trošku, někdy trošku nákladnější, ale díky vám ho máme. Ostatně já jsem vynechal to vaše PS, paní doktorko, protože tam jste nám zrovna posílala docela hodně hezký a významný dárek finanční. Takže moc za to také děkuji. Prostě těším se na Příčovy a možná i na naší poradu nepodvolených z očí do očí. Pojďme dál. Je tady jedna otázka, na kterou příliš neumím odpovědět, ale zkusím ji. Chvála Kristu a Paně Marii, z vašich videí a článků vidím, že jste věřící, který vidí, co se děje v duchovním světě. Již delší dobu jsou věřící rozděleni v názorech na tradiční liturgii a Novus Ordo. Mimochodem jsem zvědav, co se bude sloužit dnes, tentokrát v Příčovech, protože tam nebude sloužit už pan nebo otec Přibyl, ale někdo jiný, otec Vrás, jestli se nepletu, tak možná, že už bude, protože tam byla i ta mše. Nevím, jak to bude letos. Nyní se k tomu, pardon, skvělý čaj. Je to přeci jenom čajový dýchánek. Nyní se k tomuto rozdělení v názorech přidala ještě Medjugorje. Sleduji misia Fatima a slovenský dohovor za rodinu. Ti měli na toto téma videa s rozdílnými názory. Já jsem osobně v Medjugorji nebyla. V generální zpovědi mi nejvíce ale pomohli kněží sloužící tradiční liturgii. Vnímám, že někteří katolíci přebírají protestantská učení a modernismus, chodí na charismatické obnovy. Vidí to jako cestu k evangelizaci bližních a mládeže. Já to vidím jako přizpůsobování se tomuto světu. Já také, Eliško. Jsou zde tanec, zpěv, emoční zážitky, uzdravování, charisma bez kříže, bez obětování, bez se, bez utrpení, například konference Godzone nebo vystoupení knize Guillerme s technohudbou, kde měl i poselství od papeže Lva 14. Můžete mi napsat váš názor na Medjugorji s přáním božího požehnání, Eliška T. Eliško, nemohu. Já jsem tam také nebyl. Ty zprávy jsou pozoruhodné, mnohé z toho opravdu pozoruhodné. Nebrání mi v tom, že to zatím církev za oficiální zjevení neuznala, ale současně si vždycky kladu stejnou otázku, kterou si docela vždycky katolická církev klade velmi intenzivně, jestli to není něco jiného, nějaký jiný jev. V každém případě Medjugorje je pozoruhodná věc, doufám, že se tam ještě někdy dostanu, ale ta otázka, kterou jste nadhodila, je daleko, daleko, řekl bych, vážnější. To přizpůsobení se světu, ono totiž, to souvisí s tím mým článkem trošku a s tou otázkou, kterou Jirka z Ostravy stáhnul na začátku. Kdo je ten Mefisto? Mefistofeles. Ďábel, Satan, pokušitel, pán tohoto světa.
ten s námi obvykle nemluví přímo, ale právě přes ty lemury.

0: Tajemství věřících, je-li tam Duch Svatý. Ale Duch Svatý nás nenabádá k tomu přizpůsobit se světu. Ostatně proto vzniknul protiproud, že se nechtěl přizpůsobit světu, který se v té době dramaticky začínal měnit. Tak se na vás těším v Příčovech a možná, že tam mnoho z těchto otázek ještě dopovídáme. Opatruji vás, náš dobrotivý, všemohoucí Bůh a Panna Maria.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Om, šantý, krásný podvečer, milí přátelé, posluchači studia Deja Vu na svobodném vysílači. Dneska máme 13. srpna 2026 a 18.04. Pokud máte takové podobné údaje jako já, tak sledujete nás živě a nás znamená mého hosta Marka Hašlara a mě Petruchu z Dežavíčka. Takže Máro, Hašlare, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, slyšíme se, já tě slyším hezky, zdravím diváky i posluchače. Doufám, že si užijete navazující cyklus Průvodce vzestupem. A bude to teda jakoby pokračování toho, co jsme minule nestihli, že jsme se rozhodli, že to uděláme na dva díly. Takže hurá do toho. Petrucho, jsi chtěl ještě něco dopovědět?
0: Já jsem chtěl dopovědět skutečně to, že chtěl jsem pozdravit ještě jednou teda diváky, posluchače. Je to pořád interaktivní, takže můžete nám normálně telefonovat na telefon, který vám tady ukážu. Pro ty, kdo vidí, kdo se dívá na video, tak ho vidí na obrazovce 799 589 362. No a pro ty, kteří nás jenom poslouchají, tak jsem to právě řekl, takže můžete klidně telefonovat. Telefon funguje, protože před chvílí mi volala moje žena Píseň, která je na cestě v terénu a spojení funguje, takže klidně můžete telefonovat. To jsem chtěl. No a teďka, když jsme, Máro, u toho datumu, člověče, 13. já se vždycky tady dívám do toho pravýho dolního rožku, 13. srpna 2026 a včera bylo významné datum 12. srpna 2026 a týká se to zatmění slunce. Jo? A je fakt teda, že je to takové všechno, no je to vlastně podobné, protože i tak jsem přišel na poslední chvílku, trošku jsem tady lovil nějaké dokumenty, které tady různě lítaly, takže úplně bych neřekl, že něco jako zásadního jsem procítil a de facto ani jsem se na tu podívanou nebyl venku dívat, jo? Protože jsem měl tady zase práci z domu. Takže jak jsi to, prosím tě, prožil ty? Jako, já jsem to prožil tak jako nějak normálně. Jako dívej, já vlastně, já nevím vůbec, jakou

0: váhu k tomu mám přiklonit, jo, protože já jsem to prožil tak nějak jako normálně, jo. Vím, že poslední zatmění bylo někdy v roce 1999, ale nebylo teda úplně u nás úplné, jako, že tam chybělo pár procent a lidičky jezdili do Rakouska, jo, s brýlama a s maskama, dokonce si tam vozili i bundy, teplé bundy, jakože současně s tím zatměním klesne teplota. No, to jsem taky nějak propásil v tom roku 99, tak to byla asi moje nějaká taková vrcholící rockerská bigbeatová scéna, to jsme asi někde hráli, takže jsem to ani jako nějak nezaregistroval. A já se přiznám, přátelé, i vám, jako já tady ty astrální nebo ty astronomie a tady ty věci, co se týče hvězd a postavení těch planet a zatmění a nov úplněk, já to nějak prostě jako neřeším, jo, já to vlastně o tom ani kolikrát jako nevím, takže Maro, ptáš se mě teda, jako ano, já jsem o tom chtěl mluvit spíš teda, co mi na to řekneš ty, a popřípadě teda posluchači, že by napsali tady do chatu nebo zavolali, jak se cítí oni po tom včerejším zatmění, které teda asi taky nebylo úplné, Maro, že to bylo jenom nějakých 90 kolik procent?
1: No, tak jo, tak je, hele, já jsem to trošku jakoby taky nechtěl jako moc naciťovat, protože mě ty astronomické jevy velmi působí a zrovna tenhle ten jev snad i pokaždý, když se jako odehrával na té planetě, tak jsem se cítil jako takovej jako ve stínu. Jako když ten stín už mě nepokouší, ale naopak on má najednou možnost, že já mám možnost najednou v těle si s tím stínem prolnout. A co já vím, když jsem vnímal takhle v začátku ty kruhy různých společenstev, tak tenhle ten astronomický jev jako užívali pro své rituální činnosti. Je na to spoustu, řekněme, materiálu, jo, který člověk může jako čerpat i z různých kultur. To je dlouhodobě jako v historii zaznamenaný. A snad nevím, co je na tom úplně skutečně pravda, ale některé ty rituály byly spojené s oběťma, aby se buď teda jako náš výklad teologický, co jsem tak nějak třeba zkoumal, tak byl spíš tak, že jsme se jako my báli, že to slunce jako nevyleze, tak jsme dělali oběti bohům, aby jako se nám vrátilo slunce. Ale když se na to dívám jako z podoby, to je praktické, jo? Když na to nahlížím z té mé osobní praxe, a když to já navnímávám třeba, tak ano, vznikne určité propojení, určitá brána s tím stínem. Jako kdyby byl otevřené dveře do toho podsvětí. A na jednu stranu, pro toho člověka je to, pro vědomého člověka, je to velmi silná transformační smrt, která mu pomůže jako změnit, transformovat se. Ale samozřejmě tato kvalita se dá potom jako rituálně násobit a může sloužit i na jiné, jo, jako účely. Já nebudu úplně vám jako kazit dobrý den, ale určitě v rámci vlastně těch nepříjemných věcí, kdy ten stín jakoby zesílí tu svoji kvalitu tím rituálem. Na jednu stranu toho využívají vlastně všichni, kteří tuto okultně magickou činnost dělají. Takže vlastně to, i tak ten Halloween, jak se jakoby říká, tak oslavujou i tyto astronomické jevy. Ale oni oslavujou jakoby, jako i všechny. Oni užívají to planetárně solární vědomí a pro tu okultně magickou činnost jako velmi kvalitně, jo? Že jsou jako naučený v tom být mistři. Ale má to své omezení, protože používají nástroje tvorby a používají, řekněme, tu prenatální esenci toho života tím, že to říct, to všechno, co tu je, tak oni si určitým způsobem přizpůsobují pro svoji činnost. Jo? To znamená, že oni nebudou nikdy jako zatím všim. Oni si budou furt hrát tady s těmahle nástrojema na tom písečku, budou si stavět ty zámky, ale nebudou tím zdrojem, protože stále nechápou jako ten evoluční proces celý. Nedokážou se z toho cyklu vymanit. Když ten člověk přijme jako ten vzestup, tak on jakoby, řekněme, přijme ten vývoj, ten evoluční potenciál, že ho chce podpořit. Tím v rámci toho vesmíru je ten člověk najednou braný, že on teda v rámci té svobodné spolupráce chce jako navázat na proces a tak do toho začne zapojovat celé svoji bytost, jak planetární, tak solární, aby se mohla připojit jako další etapě připojit do té svobodné spolupráce. Ale jak říkám, teďka na mě ten to zatmění slunce působilo jinak, než když jsem ještě byl navázaný na ten stín, že procházel nějaký transformační proces a pro mě to bylo, že mě jako ten stín trošku jako ponížil ještě víc při tom zatmění. Na jednu stranu, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré a naopak, takže já bych, když to člověk bude jako vědomý a bude přijímat to jako vzestupově, tak mu vlastně tenhle ten stínový proces mu urychlí uvědomění si toho svého nastavení, chování vůči evoluci, tomu vývoji. Tím, když člověk skutečný jakoby vědomě, tak se jakoby ten jeho cyklus dokončuje, aby mohl zestoupit. Jo, že takový základní princip toho, jak se jako připojuje. Samozřejmě, jak už jsem naznačoval, je k tomu důležitý, aby přijmul sám sebe jako vědomou bytost, to je jako první krok, že začne být tím pozorovatelem, začne konečně vnímat to všechno kolem, všechny ty procesy, všechny ty úžasné zkušenosti, do kterých vstupujeme a máme je prostě v tom procesu. Tak já nevím, jestli jsem jako nějak vám to nějak osvětlil, jak to vnímám. Co ty na to, Petrucho?
0: No, Maro, ty to tak vždycky krásně vzletně jako zaobalí, že člověk musí mít prostě baterky a uši na šťopkách, aby vlastně pochopil ty souvislosti. Jako, já ještě bych k tomu řekl, já jsem zjistil, že já nějak prostě se nerad zúčastňuju takovým prostě davovým akcím, jakože někdo něco řekne a teďka bude něco, honem pojďte všichni ven, jo, honem pojďte prostě hraje Praha Slavie, jo, a teďka ta sugestce a teďka to očekávání a je tam hodně lidí, hodně energií, já si to třeba radši prožiju doma, jo, a takže já jsem ani venku nebyl se na to dívat, asi by si nebral ani brýle, protože jednou na Paloučku, je to tak 3 roky v Plzni na Svobodném vysílači, tak jsem se zadíval do slunce bez brýlí a po chvilce, když teda jako samozřejmě vzorce strachu, nedívej se do slunce, to je nebezpečný, spálí si oči, tak jsem vydržel fakt několik, možná aj třeba minutu, jo, se dívat do slunce a nic mě to jako nespálilo. A jsem si říkal, je to vůbec jako to slunce, prostě ta žhavá koule, a nebo je to třeba jako nějaký třeba lampionek tady v té jako kopuli, jo, tak nechci říct tím nic, jo, vím, že teďka je hodně teorií ploché země a tak dál, že jsme pod kopulí, jsou staré mapy plochých zemí, takže tak, toto je úplně najinačí pořad, jo, ale já to úplně tak jakoby nežeru, že bych musel jako u všeho být. Ale ještě vám tady ukážu takovou tu muchomůrečku.
1: Petrucho, jenom také navážu, to je zajímavý. Víš, co by to znamenalo, kdyby nám to někdo jako jenom projektoval jako no. Nějakou, víš, jako televizi, tak ano, takhle ale funguje optika, takhle funguje projekce tohohle světa. No. Jestli si někdo zabývá optikou, tak ví, že to je velmi tajemná věda, která dokáže opravdový divy, dokáže změnit i pohled na realitu. Je tam spoustu vlastně teďka se to odvětví od té optiky hodně odráží, od těch laserů, od těch frekvencí a té optiky. Velice, já myslím, že to je zajímavý. A teďka, když se jako představím, a pak by to bylo teda, by museli mít, že každý ten tranzit, který je vytvořený jak planetárně, tak hvězdně, tak na nás reálně opravdu působí. Jo, takže by oni opravdu tam mají nějakou technologii, kterou jakoby spojujou nás, aby jsme takhle vnímali ten svět a oni díky tomu ho tady jako držejí.
0: Je to možný.
1: Že je to, a to je to samý, jo, že jakmile ty teda budeš věřit, že tam je jenom kopule a že to někdo posílá z nějaký promítačky, tak tam má obrovské, jakoby, jak to říct, tam chybí jako spoustu v té rovnici, jo, spoustu otázek to vlastně otevírá. Kdo to projektuje, proč to projektuje, proč na nás ty tranzity působí, proč když se tady zrodíme, tak opravdu ty vlastnosti máme. Jak to, že na tom funguje ta okultně magická síť, jak to, že všechno tohle i my můžeme používat pro svůj evoluční proces, jak to teda funguje, jak, když to je projekce, kde je to vědomí, jo, jakože tam, já jsem zjistil, že ano, ta iluze té projekce, nebudu teď mluvit, že to je nějaká technologie, my si možná představujeme špatně, než jako plochá země a kopule, jo, jakoby. Asi vysvětlujeme takhle, že nic jiného neznáme, jo, v tomhle světě. My kdybychom najednou přesáhli sami sebe, tu hranici, tak si budeme ten představovat ten svět úplně jinak. To paradigma nám prostě zmizí. Pak si řekneme, ano, teď ona může být plochá, že jo. A může tam být jako kopule, ale ono to není jako kopule, ono to prostě bude třeba něco jiného, něco fluidního, jako když máte plazmatický jevy v tom vesmíru. To je hodně neprozkoumaná věc, myslím. A optika, plazmatický jevy, éterná a astrální síla, která se dá, jak v alchymii byla používaná, tak se dá stejně používat do těch technologií. Akorát, že nám tohle je zakazovaný, aby byla ta volná energie. A my to prostě zakazovaný, protože bychom se dokázali osvobodit, že, od tohle dogma. A to je to samý. My máme navázané tělo na planetárně solární cykly, jsme s nima úplně provázen. Jak to, že se z toho nemůžeme vymanit? Jo, jak to, že nemůžu najednou být svobodný a všechny ty cykly konečně dokončit? Ne, my prostě furt jsme zavřený v tom těle a musíme si tady zažít ten svůj lineární čas. Jo, prostě to úplně vidíš. Že to velmi jako složitý pracovat s tím vzestupem na té individuální úrovni. Že v té chvíli, to bylo to téma smrti, co jsme jako teďka načínali v tom předešlém podcastu krásném. Tak tam to je, tam se to rozsype, to paradigma, jak vnímáme tenhle svět. On se ten pozorovatel může přesunout do jiný pozice najednou díky tomu a je schopen ten svět vidět jako větším rozsahu. Takže najednou to, co je pravda, nebo to, co je pro něj skutečnost, jako by ta pravda, se stále mění. On najednou tu svoji pravdu, kterou si myslel předtím, normálně zruší a vytvoří si jinou. A dokud on bude stále projektovat ten člověk jako pozorovatel, ten svět podle toho, jak ta většina v to jako smýšlí, tak on bude stále se snažit jakoby si vytvářet ten prostor pro to, aby tuhle zkušenost mohl zažít znovu, aby to pak mohl, řekněme, a někde prožít. A tady na té planetě, jako podívu, není jako, že tady někdo vytvořil ten Matrix, aby jsme tady trpěli. Ne, tohle měla být velice specifická vývojová planeta, která by se měla zároveň chovat i jako planeta, i jako hvězda. Jenže její evoluce ještě jako nedospěla tak daleko, aby to mohla uskutečnit. Takže potřebuje tohle planetární a hvězdné vědomí a nejdřív zpracovat v rámci vzestupu jako vědomí. Že to lidstvo, to vědomí té planety projde tímhle vzestupem a transformací. A pak teprve může začít i to, že tato planeta změní svoji vibraci natolik, že bude v obojí. V tu chvíli na tomhle místě bude vlastně ta možnost se rehabilitovat až k tomu zdroji. Jo, celá ta rehabilitace vědomí je důležitá v rámci vzestupu. Takže pro mě teďka být ten pozorovatel toho vzestupu znamená, že jako přijímám tu ten návrat a tu nápravu, abych dosáhl jo, nějaké nevinnosti a čistoty. A o tom je vlastně i tenhle ten díl, protože ten celý cyklus, který jsem nazval Cesta duše a ducha lidství, spočívá v tom, že my nejdřív se orientujeme v tom příběhu. To jsme dělali minule v rámci průvodce. My jsme si analyzovali, dělali jsme si reflexy, snažili jsme se pochopit, že nám ten vývoj opravdu pomáhá, jenom my si to určitým způsobem blokujeme. My o tom chceme slyšet, my o tom chceme myslet, my o tom chceme si povídat, ale málo to prožíváme. Že představit si to, že všechno to, co vy vymyslíte za den, byste měli i prožít, jo, jakoby úplně, jo, to bude spoustu jako informací, které se do nás teďka dostávají, tak by se měli prožít, aby jsme to zpracovali, aby byli jsme schopni analyzovat tou reflexí. To, co my nestihneme tímhle způsobem prožít nebo zreflektovat, tak nám tam furt straší v té hlavě. Ale obrovsky. Ono se to tam prostě furt tak, jako my to přijmuli, jakože to chceme nějak uskutečnit, jo, aby jsme zjistili, jestli to jakoby je ta naše osobní pravda. Takže tady v tom bych viděl, že vědomý člověk se snaží hlavně být tím pozorovatelem. To je v rámci toho lidství. On pozoruje tu cestu, jakoby, kterou šel, a aby se ta duše a duch dostatečně, aby porozuměli tomu procesu, pro který tady přišli v rámci té duality a začali se sjednocovat v rámci spolupráce. V té chvíli ten člověk, jakmile on už vnímá tu spolupráci, že jeho tyhle ty složky, jak planetární, tak solární, začnou spolupracovat, v té chvíli on právě jakoby ten pozorovatel vstupuje do toho vývoje. A to už o tom tvůrci, to bude ten druhý cyklus, který nás čeká, a ten nebudu dneska začínat. Minulé ta analýza byla právě z hosty kvůli tomu, abyste viděli tu reflexi, jak každý reaguje, jak se jako analyzuje tu svoji cestu, aby viděl ten svůj vzestupový plán. V té chvíli tam každý ten člověk, kdo tam byl a nějak reagoval, tak reagoval jako ze své pozice toho pozorovatele. Ale je to opravdu úzká pozice. Je to, že vnímám, jak se tady celou dobu o tom bavíme. Místo, abych nad tím přemýšlel, jak tenhle svět funguje a nevěřil furt nějakému dogmatu, jestli je kulatá, nebo jestli je placatá, to je úplně jedno, tak bejt jako pozorovatel. To znamená nedávat váhu ani tomu, ani tomu, že já se neidentifikovat jakoby s tím. V té chvíli to lidství začne koukat jakoby z té prvotní podoby lidství, té vnitřní nevinnosti, kterou dostal do srdce. Jo? Z té jasné mysli, která prostě má spíš jakoby snímat odraz té reflexe v tom prožitku a navnímat to, jakoby to se tohle stalo, tak já to zanalyzuju, abych se jako vývojově posunul. A pak tu máme i to naše bytí, ta naše schránka, ten pohár, který nese to naše vědomí. Takže v té chvíli to naše bytí to dokáže ukotvit. To je naše lidství, to tu děláme. To jsou tři základní pozice. Srdce, prožitek, propojení. Jsou obě identická jakoby, místa. Máme tu naši mysl. Mysl to je nástroj tvorby, vyloženě. I analyzuje, i působí, jako projektuje. Jo? Jsou tam obě pozice nádechu a výdechu, nebo té bohyně a boha. A pak zároveň je tam to naše bytí. To naše bytí, to je tak obrovsky důležitá věc. My k tomu, do té nádoby, jak vy říkáte, že to mám někde v podvědomí, tak to znamená, že to je až na dně té nádoby a ještě jako přikryté nějakým kalem nebo něco takového. Takže my se opravdu jako vědomí z té mysli, z neustálých myšlenek a projekcí a prostě programů, tak najednou se stišíme a jdeme do toho bytí jenom. Ten pozorovatel je jenom pozoruje, já jsem, čistě bytí. V té chvíli vy jakoby klesáte jakoby do hloubky sebe a hledáte to dno toho bytí, protože to bytí je jakoby nádoba. A čím víc vy jste schopný být vědomě v tom bytí, taky cítíte, že jste takový jako stabilnější, ukotvený, že vás to tak jako nerozhodí, když přijde nějaká právě takováhle situace, která mění nějaký ten váš světonázor nebo takové to dogmatické myšlení.
0: Baro, já tě bedlivě poslouchám a já třeba, já ano, když jsem pozoroval to slunce nebo cokoliv pozoruju, já hodně rád pozoruju v tichu, v klidu, jo, v krajině. A potom v procesu pozorování mě stejně přijde nějaký vnitřní požadavek, nějaké jakési analýzy, jako jo, což bych teda asi jako třeba nemusel dělat a neustále pozoroval, ale nevím, jak do tohoto stavu se dostat, nechat to být bez toho vyhodnocení, jako jo. Takže já mám potřebu být, ne jakože dogma, je to tak a tak to není, jo, plochá kulatá, to je mě to celkem jedno, ale stejně vnitřně to vyhodnotím. Co ty na to?
1: No, začínáme tady jakoby chápat to naše lidství. Se tady o tom teďka bavíme, že to jsou jakoby tyhle tři superpozice, které nás definují jako to lidství. A pro mě to je, jakože to bytí je, jsou ty základy, jo, ten prvotní kód, takový to návod k použití, ta podstata naše. Pak dáme ten aparát toho prožitku, to je to srdce, kdy právě pro tuhle zkušenost jsme sem přišli, aby jsme to i prožívali. A přijde nějaká zkušenost, my to neseme to prožitku, ona se nějak reflektuje, ona se jako odrazí a z toho my analyzujeme. Ano, je to správně, když je člověk přirozený, je v pohodě, tak se mu, já to nazývám právě jako chrám, že se navzájem tyhle ty základní centra, které stělesňují to lidství, nazývám ho jakoby chrám srdce, chrám lidství. A v té chvíli my ho jakoby stavíme, ten chrám. Vytváříme svůj osobní prostor vývoje, který je pro nás důležitý, protože do toho chrámu, do toho prostoru, on se rozšiřuje. Jo, není jenom jakoby aura, jo, on se napojuje na ty vaše další vrstvy, že on se rozšiřuje v rámci úrovní duše a ducha. První části. Získáváte jakoby všechny ty aspekty jejich, takže ty nástroje se vás kultivujou. Je to velice jako příjemná věc. Když si člověk uvědomí, že jsou to jenom tři základní věci pro vědomou praxi vědomí. A to je čistě jenom pozorovat to srdce, čistě pozorovat tu mysl a čistě pozorovat bytí. A když se jakoby vychýlím z nějaké harmonie nebo normy, nebo už v tom mám nějakou praxi, tak se zeptám, jako co mě vyramilo, nebo z čeho mě to jako vychyluje. A teď vidím, že dělám nějaké chování, nějaký postoj, nebo jsem se nějak zamyslel jako jiným směrem. A to všechno jsou tyhle ty programy, které by se teďka měly jako uvědomit a znovu poslat do toho chrámu. Oni jsou v tom podvědomí. To znamená, že my potřebujeme toho pozorovatele dostat do všech těch center. To je první krok. První krok je dávat... Chápejte, když vy něčemu dáváte pozornost, tak se s tím spojujete a prožíváte i tu věc, ale prostě jako to ještě máte zablokovaný. Ale jakmile se dostáváte do pozorovatele, tak můžete být všim, co je ve vašem okolí. Můžete si to nacejtit, jak se cejtí stůl, jak se cítí rostlina venku, jak se cítí zvířata, jak se cítí planeta. To všechno pak jde. A to je ten pozorovatel. Ale pozorovatel, aby se nám fungoval celkově ta praxe, je potřeba všechny tři základní centra aktivovat. Samozřejmě budeme se tady bavit i o těch centrech. Zkusíme spolu si jakoby zvědomit a nějak přibližně aktivovat podle toho, jak jste jakoby připraveni, protože na jednu stranu si každý ten svůj prožitek vybírá tou svojí připraveností. Nejde to vynutit. Tyhle ty prožitky srdce nejdou vynutit a aktivace vědomých center nejsou o nějaký rituální činnosti, o nějakých technikách. Ne, pracujete čistě jak to říct, z nástrojů, které máte teď hned. Jo, máte je teď k dispozici, jenom si je určitým způsobem a tím pozorovatelem uzavíráte. Protože člověk vnímá ten svět skrz klíčovou dírku. Vnímá to opravdu skrz malinký otvor. Jakmile to praskne jakoby, a stanete se jakoby vším, aspoň na chviličku, jenom v té přítomnosti na chviličku, tak vám to úplně změní celý pohled na existenci, na svět, na to, co si lidi myslejí. Já jsem si uvědomil, že bych měl ctít každého a přát mu mír, přát mu vzestup, nehodnotit ho, nemít tam tu osobní pravdu, že jenom já mám pravdu, ale naopak si to jako vyslechnout a pak říct na to svůj názor, ale neříkat to ještě, to tak není nebo je, spíš o tom diskutovat, najít tam tu hloubku, jedinečnost té diskuze, to je velice důležitý. A tam je všude ten pozorovatel. Tam vnímáte tu mysl, tam vnímáte to i zároveň v tom prožitku a zároveň i v tom bytí. Není to jako oddělené, protože my máme hodně často takové jako takový výkyvy, že oni ty centra nejsou moc jako aktivovaní. To už byste byli velice, velice sjednocený a vnímali jste jakoby všechny skutečnosti a to úplně nejde. Takže ten člověk si i vědomě si zablokuje takovou jakoby slonu si udělá vůči téhle jemnosti, tomu napojení. Protože kdyby se to hned teď stalo, tak on by ani ten mozek by to nedokázal zpracovat. Nevznikala by ta analýza. Nevznikla by ta sebereflexe. Takže by to jako bylo k ničemu. Ten člověk by se sice hned vzestoupil, ale by jakoby nepochopil ten proces. Že tady my se bavíme o vzestupu celkově. Všichni tady v různých kruzích mají určitý vzestup, ale jak to jako říct? On se stane jenom tehdy, když právě ten pozorovatel to jakoby přijme do toho svého nástroje. Když vy do chrámu srdce, do chrámu lidství přijmete ten vzestup, tak jste udělali jako prostor všem, kteří skrz tu lásku, skrz tu mysl a skrz to bytí s váma můžou jakoby v rámci svobodné spolupráce si pomáhat v tom vývoji, v tom vzestupu. Znamená, ta klíčová dírka, my se teď budeme snažit tu klíčovou dírku rozšířit, aby to vědomí se podívalo na ten svět teďka jinýma očima, jo, jiným prožitkem a i se s tím stotožnili jako bytí. Hlavně uvědomit si, že když to vykyvuje, tak to znamená, že byste právě měli praktikovat aspoň tyhle tři základní pozice vnímat. A mít je v rovnováze, snažit se nesoustředit se jenom na mysl, nebo jenom na srdce, nebo jenom na bytí. Ale tu praxi si dělat tak, že každý se věnuje všem stejně. Jo, jakoby. A docela rád, když to nejde třeba, tak si tu část chvíli nechám a řeknu si, dobře, teď mi to nejde, tak je to z nějakého důvodu, protože tam mám v tom podvědomí nějaký blok a já na to tlačím. Jo, jakoby. Tak přecházím do té druhé pozice a že tam toho pozorovatele dám, ale zároveň tam pošlu i lásku. My když tam nepošlem totiž tu lásku, tak se ten blok nedokáže rozpustit, že blok je založený na iluzi. A jedině kdo, kde je nějaký blok, kde je nějaká iluze, nějaký přesvědčení, nějaký nucení, tak znamená, že tam není láska, že tam není to propojení, že nemáme to napojení na zdroj. Takže v té chvíli já s tím místem najednou pracuju tak, že tam dávám i víc té lásky, že tam prostě jsem si to bytí, jak to říct, odclonil tak, jo, že třeba někdy se stane, že nejsme schopní přijmout naše tělo, naší nádobu, čistě ten pokojný stav, právě té praxe jsem. Jo, že to byste dokázali sedět v té pozici jsem dlouho, protože máte jako aktivovaný to bytí, nebo že byste byli sami v sobě vyrovnaný, i když to venku bouří. Tak sami si určíte, kde je potřeba i láska. Tím, kdy teď budete cítit, jestli ty centra se dokážou aktivovat jenom tím pozorovatelem. Když se neaktivují pozorovatelem, tou vaší přítomností, tak je potřeba tam vníst i jako ano, přijímám to, posílám ti lásku, rád bych uvolnil, jo, všechny ty blokující programy, myšlenky nebo emoce, které mi to centrum zastiňuje. V té chvíli to takhle vlastně furt stále praktikuju, než se to centrum uvolní, než s ním začnu pracovat dál. Protože první fáze je, když my se vychýlíme vůči té naší, jo, našim těm centrum, že ono jsou spíš jakoby vertikálně v tom vývojovém fraktálním procesu, tak řekněme, když ta energie neproudí přes všechny centra a jedno blokuje, tak se i vychýlí vůči této vertikální rovině. Že někdy ty centra má člověk i mimo sebe, i daleko od sebe a přitahuje jako ten nástroj do toho člověka, přitahuje zase ten pozorovatel a zase ta láska. Je to přesně tak, že stačí jenom tyhle ty nástroje. Pozorovatele tady máte, to jsem vysvětloval. Lásku, každý se tady učí dávat někomu lásku. Jo, máme to lásku v rodině, mezi přáteli, milenecká, partnerská. Je tam i spoustu typů lásky. Můžete mít lásku ke zvířatům, k rostlinám, ke všemu, jo, k tomu božství. To je úplně jedno, ale to všechno je jakoby nástroj, který můžeme něco použít. To znamená, že já cítím jakoby v sobě, i v těch centrech, že tam je stále ta nerovnováha, že je jako vychýlený to centrum. Tak to dokáže právě navrátit ta láska. Takže i toho pozorovatele tam dostat a tou láskou jenom čistě pozorovat, jak se jakoby rozpouští ten blok, ten stín, protože sama láska nenařídí tomu centru, aby se vrátilo. Ne, ono se vrátí přirozeně do původní polohy, protože my jsme najednou teď přijmuli ten vývojový fraktální vývoj. V té chvíli nám vzniká jakoby vnitřní kvalita, která můžu nazvat, že jako vývojová, že není čistě jenom furt stále lineární, ale už se dostáváme i do té vertikální pozice a vzniká nám jakoby vibrační kvalita, vývojová kvalita. To je obrovská věc na jednu stranu. Takže láska je velice, velice jako důležitý fakt, který je potřeba v té praxi používat jako nástroj. My tím rozpouštíme vždycky něco, co všechno blokuje. Když se poprvé zamilujeme, tak nic není problém. Jo? Všechno dokážeme. Najednou i ty partneři, jak se navzájem milují, tak se vlastně posilují navzájem. Jenže jakmile v tu chvíli my začneme hodnotit, jako, a ty mě musíš mít rád, protože já dělám tohle, nebo obráceně, jo? Že prostě si dáváme ty podmínky v tom vztahu, tak už tam jako není láska, ale už vzniká jako takový vztah na konstruktech a na určitých dohodách a na tom vlastnictví, jakoby. A ty mi nedáváš lásku a já ti dávám lásku a ty mi nedáváš, jo, takovýhle ty vlastnický maníry. V tu chvíli je tam právě ta velká zkušenost, že ta láska jako chce obnovit ten přirozený potenciál v tom vztahu, že vznikne spolupráce těch dvou polarit, jako duše a ducha, znova ženy i muže, že vzniká tam, se spojíme a teď začneme chápat, že ta láska nás poukazuje na to, co je náš skutečný smysl. My se dostáváme do té fraktální podoby a najednou chápeme i ten vývojový prvek toho smyslu. Jo? I to proč, i to jak, i to jsme. Zároveň já jsem to nazýval, a budu o tom mluvit často, jsou to jako tři evoluční etapy, to dětství, dospívání a stáří. A zároveň v této jedinečnosti se právě můžeme nazvat, že jsou i ty tři chrámy a zároveň ty tři superpozice v té jedinečnosti. Jo, já to nazývám jako, že ta superpozice tady je ta láska, jako ten středobod srdce, a my vytváříme jako ten chrám lidství. Mně se to tak jako obrovsky líbí, protože já jako člověk, to lidství, tu dělám nějaké činy a tím si stavím tady jakoby svoje nahlížení na tu realitu. Jo, a tím ji tady ukotvuju a tím opravdu stavíte určitý prostor. Pro mě ten chrám znamená, že jako chápu ten vývojový prvek, že jsem součástí skrz tu lásku. Protože v tomhle tom chrámu lidství, ten je první, a máme středobod lásku. Ale v těch dalších chrámech, jako je chrám božství, elementární chrám, pak i ta prvotní tvorba, jsou ty prvotní chrámy, jako je ten Eden nazývaný a takhle, tak tam taky můžeme říct, že je potřeba, aby jsme ukotvovali, tak zase tam je ta láska. Po každý středobod je láska. V každém chrámu. Ale ty činy v té rovině, kterou my jako uskutečňujeme, tak staví ty chrámy, nebo ten prostor. My tohle to vůbec jako nevnímáme. Jo, my někdy věci charakterně neděláme, protože necítíme, že nás někdo, jako, jak to říct, my potřebujeme, aby nás někdo viděl a ocenil. A pak z toho máme jakoby radost. Ale tohle ne, to je ten chrám vzniká každým vaším činem, když se stáváte součástí toho vzestupu nebo toho vývoje. To znamená, to není tím, že vás má někdo říkat, vy jste dobrý, vy jste zachránil někoho, nebo jo, vy jste vymyslel něco, co nás spasí. Tak úplně takhle ne. My to děláme, ten osobní proces naší skutečné podstaty. Proto, aby jsme tady zažili tu zkušenost v celém tom pohledu toho lidství. Přece si nebudeme užívat jenom v té hlavě a projektovat si prostě ty zámky vzdušní, kterých se jako nikdy nedostaneme. Akorát to je zbytečný vymýšlení. Měli bychom být víc v té přítomnosti a tu mysl používat právě jako pro ten nástroj té tvorby celkově. Ne si něco jako furt vymýšlet, co jako potřebuju, ale všechno to, co potřebuju, tak mám neustále k dispozici. Ono to není tak. Ono se nám totiž najednou odkryje jako spoustu možností a v tu chvíli my si přejem, jo, nám někdo řekne, když budeš mít dost peněz, tak si můžeš koupit úplně všechno. A to je tohle, o čem já mluvím. My najednou víme, že si řekneme, aha, takže když já budu nějaký velký podnikatel, tak si můžu jakoby koupit všechno úplně. Tam nebudu mít žádný překážky. Vidíte, že i ta společnost se tak chová. Místo toho, aby řekla tomu člověku, tomu lidství, tady jste člověk, vy tu máte vnímat to lidství a tím jakoby získat tou provázeností s tím vývojem, získat ten chrám, postavit ten chrám pro všechny. Já pak ten můj dar je obrovský, protože tím, že já povyrostu a vytvořím ten chrám, tak pak všichni tady na zemi mají možnost vstoupit do toho chrámu, být součástí, všechny ty duše a duchové můžou vstupovat do toho chrámu, protože já jsem ho dal jako tomu vývoji. Já jsem se připojil do vývoje. Takže každý, kdo by šel tou cestou vývojem, tak každý, kdo tu drží jakoby, jo, tenhle ten prostor posvátný, tak podporuje ten kolektivní zestup. Mně pak, když ty chrámy se jakoby spojujou, že my používáme univerzální lásku, to znamená, je identická. Jenom my tím naším postavením a tím, jak jsem říkal, tím různým zablokováním těch iluzí posíláme jenom takovou jakoby, takový jako výsek, co mám rád a co nemám rád. Jo? A teď, když si to vemu, ta univerzální láska, ta vzestupová, v rámci jako té planety jsou v těch astrálních a jsou v těch éterných sférách, tak tam normálně jakoby opravdu cítím, že jsou všechny provázaný s těma lidma, kteří tu udržujou přirozeně tenhle ten chrám lidství. Znamená řešej ten prožitek a to propojení s tím vývojem, tu reflexi, to srdíčko a řešej právě tu mysl aby konečně fungovala správně, jo, pro tu tvorbu, aby nás jako nezatěžovala těma nesmyslama, ale opravdu jako analyzovala a čistě pragmaticky prostě manifestovala. To je velice důležitá věc, ta mysl. Bych řekl, že tím, že se díváme na ty média a tím, že prahnem po těch pravdách, tak ta mysl, jak jsem naznačoval, je velice přetížená. Velice přetížená. Já si myslím, že je velmi důležitý, aby se tam dostal ten pozorovatel a úplně uvolnil tu mysl, aby nebyla přetížená. Že v tu chvíli vy obnovujete ten nástroj, to místo, to posvátnou superpozici, která tam byla už vložená, ještě než jste se narodili. Jo, jakoby. To je krásná věc. My teď bagatelizujeme vlastně ty svoje nástroje v těle, jo, tím chováním, že neustále vysedáváme u počítače a že se necháváme stále jako toho pozorovatele vyndávat z té přítomnosti ven. A tamhle musím nějaký prožitek a tamhle musím někam jet na dovolenou a tamhle si musím něco koupit a já se hrozně nudím, co můžu dělat, no tak si něco kupovat znovu, jo, nebo co kde. Takže vidíte, že každý teďka má nastavený ten průběh toho dne. To je vědomé praxe, je to skvělý, že pak se vám to přeline, že vy budete vědomi a ty pozorovatelé mnohem díl a mnohem uvolněněji, protože to je váš přirozený stav, to se jako nenutí, to nemusíte držet jak, jako v nějakém větru, že se držíte, že div neodlítnete, ne, to je naprosto přirozená věc, to se pak děje samo. Do toho nepotřebujete neustále chtít a dávat tu vůli, aby se to stalo. To tak nefunguje. Takže pro mě ty všichni, kteří podporují ten vzestup, tak právě čistěji tohleto lidství. Tady na zemi dokážou ukotvit. Když by si někdo vzal do ruky a měl schopnosti kivadlem, tak by si mohl jakoby rozklíčovat, kolik je tady těch lidí, kteří teda sem přišli ukotvit vzestup, mají jako v plánu vzestupu, jakože to mají napsané. Všechny ty informace jsou k dispozici, protože vy čtete z těch planetárních a solárních úrovní, takže vlastně máte nárok na to si to stáhnout, když si jako jste schopni aktivovat ten chrám. Když jste v chrámu, tak jste propojeni jako s celým tím vývojem, takže můžete číst, můžete zkoumat. Jenom tehdy, když byste jako to chtěli znovu jako egoicky použít, tak to najednou ku podivu nefunguje. Tak hnedka ta reflexe jakoby toho srdce vás okamžitě jakoby zastaví, že tady jo, vnímáš to utrpení, co můžeš jako vytvářet a ono se ti to jako začne vracet. Samozřejmě chybama se člověk učí, jo? To znamená, že tahle ta reflexe toho srdce, ta zrcadlová síň vás bude neustále takhle učit. Jo? Ale vy tím, že přijímáte sebe i v té kritické stránce, i v té stínové stránce, jak jsem nazýval, že i to zatmění slunce, tak to je velký pokrok pro to srdce, že ona má ráda i jakoby ty tvý nižší stránky tebe. Už je nepotlačuješ v tom podvědomí, už si je dokonce začal pomalinku jako rozpouštět, aby si věděl tu jejich ten prvotní smysl. Ale vždycky je tam v tom lidství, je tam náš pozorovatel jsem, to naše dítě, evoluční dítě. Je to i, vidíte to i všude v té naší historii je ukazovaný, je tam ta bohyně s tím dítětem, ale to je se neustále opakující se věc. A teďka vidíte to, jak to tady je. Planeta Země je úplně ta bohyně a my jsme evolučně ty děti a dospíváme k tomu procesu, aby jsme se stali opravdu ty tvůrci a začali vědomně ten vývoj podporovat a přijmuli tu zodpovědnost za tu tvorbu a přešli jakoby k tomu božství. Takže já bych byl velice rád, kdybych vás dneska nějak inspiroval a kdyby někdo chtěl tu vědomou praxi samozřejmě víc i do hloubky, chtěl to někde reflektovat. Samozřejmě vytvořil jsem skupinu lidí, kteří už delší dobu s tím pracují, můžou právě krásně tím svým příkladem a jak se třeba sdílejí někde, takže se můžete vy zorientovat v tom procesu. Takže jsme vytvořili skupinku, je to i na WhatsAppu, kde si navzájem můžeme předávat ty informace. Na jednu stranu je to hodně přínosný, protože když se s člověkem děje něco, čemu jako nerozumí, tak když potká někoho, kdo ten prožitek už třeba prožil a poví mu ty jeho reakce a pak jak to dopadlo, tak ten člověk jako přestane mít strach a není v určitý transformaci se jako neblokuje. Protože on má člověk pocit, že vzestup je o tom, že to budou jenom růžový brýle a my si budeme prostě jenom užívat srandu a budeme prostě jako veselí a budeme se milovat. A tak úplně to jako není. To znamená, opravdu do toho chrámu srdce potom přicházejí na přeskáčku, jo, na přeskáčku. Přicházejí i ty černý trička, to znamená i ty invertní, ty démoni a všichni tyhle ty totální černý papežové, ale i přicházejí z druhé strany zase ty světelný trička, to znamená zase přicházejí andělé, archanděle, různý bytosti a navzájem si vy vůči nim v tom chrámu srdce právě řešíte ty vaše blokace v těch cyklech, v těch planetárních i solárních cyklech. Tam všude je nějaká karma, kterou nikde jste udělali vždycky i rozhodnutí, jako v tom božství. I v té prvotní tvorbě tam máte zanechané to prvotní rozhodnutí, proč jste jako vstoupili jako vědomí sem. Takže vlastně tyhle všechny ty nedořešené věci se začnou i personifikovat skrz tyhle naše částeční projekce, že pokaždý my neznáme tu rovinu, takže my tam vstoupíme a teď jsme úplně v tom jiném rozměru. A co se teď bude dít, když si postavím ten chrám lidství? A co se stane, když si tam pozvu teď duši, když si tam pozvu ducha? A když poprosím, ať přijdou všichni, kteří mi mají jako něco uvolnit nebo pomoc v rámci vzestupu, svobodné spolupráce. A ten chrám jako drží, tak přijdou opravdu i ty pozitivní, i ty negativní. A je to velice hluboký prožitek, protože tam najednou vnímáte, že vy jste ten pozorovatel. Vy se nepřikláníte ani k jednomu. Vy jenom máte pochopit ten smysl té zkušenosti. Proč zrovna tyhle přišly. Jo? Jak a co mám udělat. Jo? A pak zase ten pozorovatel, to jsem. Tak jo, tak já to prožiju a uskutečním. To je prostě úžasný na jednu stranu. Takže pro mě je, že se vytvořila i skupinka, kdyby někdo chtěl, tak se samozřejmě můžete na mě obrátit. Necháme i nějaký kontakt, jestli chcete do skupinky, kde o tom diskutujeme a povídáme. Samozřejmě ne každému se to povede na poprvý. Nikdy se nesnažím říkat, že když ne všechno, co já třeba budu říkat, se vám mělo stát. To úplně tak není. Já se budu snažit vás jenom tak jako trošku jako průvodce popostrčit a pak vás jako nechám, abyste si vy ten prožitek, i tu analýzu, i to všechno udělali jakoby sami. A až se nějak se v tom trošku zorientujete, tak potom můžete právě mě to nějak reflektovat a říct jako tohle támhle, měl jsem tenhle prožitek, co se mi to jako může, neděje se mi něco špatně, nebo naopak, mám z toho radost. A pro mě je to, já už jsem to naznačoval na začátku toho celého průvodce, pro mě je to velice důležitý jako sdílet. Z toho se léčí to společenství. My léčíme sdílením své zkušenosti tu společnost. A my potřebujeme tu společnost vyléčit, to viditelný. My si nedokážeme v té čistotě říct všechny ty věci. Říkáme si převážně ty hezký jenom. Nedokážeme si říct něco stínovýho v tom partnerství nebo v práci. Nebo takhle. Prostě říct si jako, že to nebudete dělat, nebo že se vám to nelíbí, že s tím nesouhlasíte. Takže si vytváříte spoustu návyků, že v každém a jiném prostoru, v jiném společenství, si vytvoříte masku, určité chování a pak ta vaše přirozenost mizí. Jo, pak najednou ten váš chrám se pomalinku rozsypává. A teďka pro tu vědomou praxi by bylo skvělý, kdyby jsme si teďka jakoby načrtli, jakým způsobem můžeme pracovat s těmi našimi centry. Ještě než na to celý jakoby navážu, tak vám vysvětlím, který centra myslím, jak si to jako můžete vědomě představit. Jenom pro orientaci. Pak spolu asi teda všeobecně. Jo, děkuju, Petrucho.
0: Rádo.
1: Pak jakoby spolu všeobecně zkusíme všeobecně aktivaci. Tak. Takže tohle bude zajímavý téma, jo, protože o těch centrech vědomí se tu dlouhodobě jakoby mluví a každý počítá, kolik těch center jakoby máme teďka. I pro ten vzestup se nám několikrát násobí. Někdo může říct, že jich máme jako nedopočítatelně. V tom základním principu jsem, když jsem to dělal z začátku, tak jsem byl hodně ovlivněný tradicí, určitýma liniema, technikama. Takže se nejčastěji v tom celém povědomí toho lidstva mluvilo o čakrách. To pocházelo samozřejmě z védských pohledů. A jakoby skvělý pohled. Já si myslím, že jako hodně jako trefnej. Ještě ty védský pohledy jsou velmi jakoby věrohodný v rámci toho prožitku. Ale představte si tohle. My jsme nahlíželi na nějakou pravdu, která byla jakoby stará takhle dlouho, jako tisíce let, to někdo si to přenášel, tu pravdu, až došla sem, někdo namaloval nějaký obrázek, řekl, takhle to asi vypadá. Jo, jakoby. Takže pro tu představu, my pak vstupujeme do toho prožitku už tou projekcí, že

0: připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Nacení se to zlato a ten majitel je povinen uhradit 12,5% z této ceny daň státu. Pokud to nepřizná to zlato a potom půjde obchodovat to zlato, tak v době toho obchodu je povinnost uhradit 26% z té ceny toho zlata. Takže tohleto momentálně vešlo v platnost v Itálii. Němci připravují taky určitý zákon, kdy to zlato si na něj stát chce dosáhnout. Takže proto se tady pořád bavíme o tom neregistrovaném majetku, protože když to koupíte a správně to provedete, tak zatím v žádné zemi při žádné krizi se tyto vyvlastňovací nástroje, zdaňovací a vyvlastňovací nástroje, které se aplikovaly na zlatě za dobu mnoha krizí, se nikdy neaplikovaly na kameny. Nikdy se neaplikovaly na kameny. Takže je dobré se z toho poučit. A znova opakuju, pokud si někdo koupil zlato a myslí si, že vyhrál a zvítězil nad krizí nebo nad státním úředníkem, tak je to nedomyšlené, protože nákup zlata, nákup stříbra je spekulativní krok k tomu, abych si mohl pořídit potom co nejdražší kámen, abych co nejvíc papírků bezcenných mohl směnit do ceného a udržitelného majetku, což je potom ten kámen. Takže protože nejbohatší rodiny vždycky ukládali, na konci ukládali ne do zlata, ale do kamenů, tak proto se to kamenů nikdy nedotýkalo. Kapři sami sobě rybník nevypustí. Tak taková poznámka k tomu.
3: Přesně tak, jak říkáš, no, tam totiž, tam jsou

0: proč tomu tak je?
1: Proč tomu tak je, že
0: jestli
1: je to
0: jsi se
1: taková...
0: někdy nad tím jako zamýšlel?
1: Zamýšlel jsem se nad tím mnohokrát.
0: Na co jsi přišel?
1: za mě tam několik... Bavíme se o té vzácnosti těch kamenů, myslíš?
0: Oproti zlatu.
1: Oproti zlatu. No, je to, má to historické konotace. Jednak, když budu teďka se pohybovat trošku v nějaké ezoterice, ten drahý kámen pro mě má tři úrovně, vlastně úrovně vnímání toho kamene. První věc je ta estetická, to, že ten kámen je nádherný, má určitou brilanci, má určitý brus, čistotu, krásu a podobně. To je ta první věc, je to prostě ta estetická hodnota, která je velmi nic tak stejného na planetě, jako drahé kameny vlastně jako není. Jo, to zlato je samozřejmě blištivý, ale ten kámen prostě se třpití a je prostě nádherný a už to jenom pokochá tu duši. Jo. Ta druhá věc je ta investiční, že ten kámen, jakmile se jednou vytěží, tak on jednak je potřeba hodně surového materiálu, aby se z toho kamene vůbec něco dalo získat, tak jak jsme si minule povídali, je tam spousta aspektů a je to umění vlastně vůbec z toho surového materiálu něco získat. A je tam obrovská práce a přemýšlení lidí a ten kámen projde desítkama rukou, než se dostane vlastně k tomu svému majiteli. A je tam otisknutá nejenom hodnota toho vytěžení a toho zpracování a to zaplacení té práce všech těch lidí a podobně, ale je tam ta řemeslná hodnota toho, že je to vlastně neopakovatelný kámen. Jo. Ani jeden kámen na světě není stejný, protože když vezmete i dva kameny, které chcete do naušnic, tak vždycky tam bude nějaká odchylka, každý bude mít trošku jinou, když se na to podíváte odborným okem, trošku jinou sitost, živost té barvy a podobně, odstín a tak dál. Takže to je jeden z těch důvodů. A třetí ta rovina je pro mě ta ezoterická nebo ta spirituální. Kámen si vybírá svého majitele, kámen má prostě, když to řeknu velmi zjednodušeně, kámen má duši a pokud vám má přijít do života, má vám pomáhat, tak se to stane a my vám s tím můžeme pomoct. Jo? A co se týká té vzácnosti, jenom ještě prosím tě rychlá informace, je to o tom, že to každé naleziště je limitované. A ať už vezmu, kdyby jsme se bavili o té sumě 300 drahých kamenů, tak třeba je jenom 20 nebo 30 prémiových těch kamenů a ty jsou extrémně vzácné. A z této extrémní vzácnosti je navíc ještě to, že z toho množství, co se vytěží, tak je vlastně 1% a méně ta investiční kvalita. A ta se ještě jako seřízne tím opracováním a tak dál, jo. Takže dneska, když se bavíte s nějakým šperkařem, který dělá takový to high-end jewelry, takový to pro své bonitní klienty, jak on řekne, já třeba hledám rubín a hledám ho 2 roky do toho šperku, jo. Tak to prostě je a s těma tanzanitama to bude to stejné.
0: Jsem chtěl jenom doplnit, zjednodušit tu tvoji odpověď, ty jsi krásně rozvinul. A ono se teda chce zjednodušit na to, že zlato je materiál a kámen má jedinečnost, neopakovatelnost. Dneska ten slitek je 10 gram, ty ho prodáš zpátky do rafinerie, rafinerie to přetaví, příště se tento materiál objeví prostě ve 20 gramů nebo v půl kilovce. Nebo jsou z toho udělaný 1/4 gramy. Jo, čili je to materiál, ze kterého se dělají ty slitky nebo ty mince. Když to ten kámen, ten se nepřetavuje. Ten prostě existuje na celou dobu svého života a bytí, tak ten kámen existuje v té jedinečné podobě. Proto ty kameny jsou někde úplně jinde, než to zlato, třeba než ten kov. No a jedna. Ta chuť nakupovat dneska zlato se projevuje tím, že rafinerie

tak jak nedávno ještě dělali nejmenší slitek jednogramový, tak dneska už začínají odlévat půl gramy a čtvrt gramy. Z toho vyplývá, že lidem dochází nákupní síla na stále dražší a dražší zlato. To znamená, ty lidi, kteří jako čekali, až to zlato předvede, že opravdu je tak dobrý, jak oni tady ty kluci říkají v tom rádiu, jo, tak za ty peníze si tenkrát mohli koupit 10 gramů a dneska si pomalu koupí 1 gram, jo. Takhle se to vyvíjí. Čili to je jedna věc. Proto přijde a začíná být velká poptávka po stříbře. A stříbro pojede stejné rally, ještě dramatičtější rally než zlato, ale v kratším čase, odhaduju, ve velmi vysoké dynamice, protože někteří zlaťáci to směnějí do stříbra a potom to směnějí do kamenů a někteří, co mají měnu, tak už nedosáhnou na zlato, dosáhnou jenom na stříbro. A to je ta ulice, která už ale je hodně vystříkaná z peněz, to znamená, že ta masa se okleštila, to znamená, že všichni se na to vrhnou, ne v tak rozloženém stavu jako na zlato, ale bude to brutální nástup na stříbro. Stříbro navíc není, to znamená, že ten růst bude podmíněný. Protože když lidi začali nakupovat zlato, tak zlato relativně bylo, dneska už taky dochází. Rafinerie prostě mají čím dál tím delší dodací lhuty. A to, že někde někdo si jde a zrovna si koupí slitek, že ho mají na pultě, to proto, že ho někdo právě prodal, že ho mají z výkupu. Jo? Ale jinak z rafinerií se prostě čeká. Takže to stříbro bude velice dynamické, prudce výbušně dynamické. A tam je to opravdu o tom správném časování toho investora, aby z toho rychle vyskočil. Protože čím bude dynamičtější a dramatičtější rally u toho stříbra, tím dynamičtější a razantnější bude ředění peněz, to znamená, že finanční prostředky jako

Zlato jako takové reflektuje spoustu změn v té ekonomice, v tom cyklu ekonomickém. A protože to zlato, jeho cena je užívána hlavně přes London City, přes zlatou kovu, tak jsou tam manipulace s tou cenou. Pochopitelně je, že ty manipulace do nějaké chvíle fungujou, pak ztrácejí na své efektivitě a začne se prosazovat růst ceny zlata, protože už chybí nástroje na brždění toho nárůstu. Protože ta ekonomika už je dávno větelý, ta fiat měna už je dávno větelý. Ale po nějakou dobu to bankéři skrze tu kurzu a tak dále se jim dařilo prostě nějakým způsobem to brzdit. Pak dojdou nástroje a zlato začíná jet to rally, protože těch nástrojů ubývá, jak to krotit. To je to, jak se vlastně ta cena zlata, jak se rodí, nebo jak vzniká, jak prostě. Vzniká ten růst. Kdy trochu zklamaně, kameny

to jsou kameny, které žijou svůj obchodní příběh. To znamená, že cena je určovaná poptávkou. Čím je vyšší poptávka a menší vykrytí nebo stále stejné vykrytí z výroby, z těžby, tak se tlačí ceny nahoru. To znamená, že nabídka poptávka určuje ceny těch kamenů, protože obecně kamenů ubývá a poptávka se navyšuje, protože se zvyšuje plocha planety, kde ty kameny začínají být

to, že s laterem navyšuje dynamiku růstu ceny třeba tanzanitu, není tedy o tom, že by tanzanit cenově reagoval na nárůst ceny zlata, ale trh reaguje. Trh, který se začíná bláznit, začíná mít strach a začíná nakupovat zlato.

touha koupit si zlato pochopitelně navyšuje také jaksi množství lidí, kteří si chtějí koupit i ten kámen. Takže je to nepřímej vliv. Jo? Tím, že zlato jde relí, tak je atraktivní.

Zvyšuje se nejen poptávka po zlatě, ale zvyšuje se poptávka i po kamenu. Takže v tomto ohledu to zlaté relikt v podstatě se promítá do růstu cen kamenu. Jinak zlato je spekulativní momentálně, stříbro je spekulativní momentálně. Kameny nejsou spekulativní, protože kameny nemají takovou dynamiku růstu ceny, jako třeba to zlato. Proto říkáme u té rošádě, že kdo chce udělat rošádu, tak zlato roste rychleji než kameny. Momentálně, protože nebavíme se o dotěžbě, bavíme se o běžném držení toho kamene. Přestože kameny pokrývají spolehlivě inflaci, tak zlato ale je prostě velmi dynamické, jako v tom relíku. Znamená, je potřeba peníze vložit do zlata, vyvést to nahoru, přijde doba, že už zlato nebude pro tyhle ty věci atraktivní. Zatím ještě je, ale nebude takhle atraktivní. Takže lidé budou kupovat stříbro, vyvezou se ve stříbře a smění za kámen, protože kdyby směňovali zpátky do měny, tak dostanou jenom více zhodnocené papírky. Je to o uchování kupní síly, nikoli o množství papírků, které za to dostali. Když tam množství papírků, růst počtu papírků, který dostanou za zlato v relí nebo za stříbro v relí, mě zajímá, protože kámen se takto dynamicky jako zlato třeba nezhodnocené. On neměl takový nárůst. Jenomže ty kameny rostou i v době, kdy zlato sedí na zadku a nic nedělá. 50, 60 let zlato sedí na zadku, nic nedělá. Ale kameny hlavně. Kameny pořád. Jo, tak to je ten rozdíl. Ty kameny konzervativnější. Zlato momentálně v této části toho cyklu je relí, je to zbláznění. Ovšem zase přijde doba, kdy ten kámen co do dynamiky zhodnocování bude mnohonásobně rychlejší než to zlato, které je teď ve spekulaci. Tak jenom to jsem chtěl ještě dovysvětlit.

0: Jo, jo. To, na to by se dal udělat samostatný pořád samozřejmě, že jo?
1: Určitě.
0: V té problematice jsme hodně daleko. Tak, Petě, co myslíš, uděláme teda, vrhneme se na ten BRICS?
1: Dáme písničku a vrhneme se na BRICS.
0: Že?

0: Tak, jsme si zahráli a Jiří, slibili jsme si novinky v BRICSu. Pojďme na ně.
1: Tak, já budu teďka číst dvě takové klíčové věci, klíčové zprávy, co se v BRICSu děje. Ono je toho hodně spoustu, příště se tomu pověnujeme taky. Minule jsme se bavili víc o těch kamenech, dneska víc o tom BRICSu se pobavíme. Takže, důležitá zpráva. Vladimír Putin byl na návštěvě v Indii a ten hlavní účel té návštěvy byl podpořit Indii v předsednictví v roce 2026, protože Indie předsedá BRICSu pro rok 2026. Letos to byla Brazílie se svým summitem v Rio de Janeiro 6. až 7. července 2025. Tak, přečtu tady článek. Vladimír Putin. Rusko poskytne nezbytnou podporu indickému předsednictví v BRICS. Ruský prezident Vladimír Putin a indický premiér Narendra Modi vstoupili do rusko-indickém obchodním fóru v Novém Dýlí. Vystoupili. Vedoucí představili strategii pro kvalitativní růst bilaterálního partnerství. Jejím základem byl přechod od obchodu k hluboké technologické a průmyslové spolupráci. Informaci na toto uvádějí oficiální webové stránky prezidenta. Nyní je citát od Vladimíra Putina. Obchodní obrat nadále stabilním tempem roste a za poslední 3 roky byla dynamika rekordně vysoká, až 80%. V důsledku toho jsme dosáhli objem obchodu mezi Ruskem a Indií v loňském roce za 64 miliard amerických dolarů. Po dnešním jednání jsme přijali program rozvoje rusko-indické hospodářské spolupráce. Tento komplexní dokument má za cíl dosáhnout cíle stanoveného s panem Mondim, dosáhnout do roku 2030 obchodního obratu na 100 miliard amerických dolarů. Uvedl, že podíl národních měn na platbách mezi zeměmi dosáhl 96%. Pro další posílení obchodu Putin zdůraznil důležitost brzkého uzavření preferenční dohody mezi Indií a Euroasijskou hospodářskou unií, což bude logickým krokem k vytvoření plnohodnotné zóny volného obchodu. Příští rok bude Indie předsedat skupině BRICS. Vladimír Putin ujistil, že Rusko poskytne našim indickým přátelům veškerou nezbytnou podporu v jejich práci na aktuální agendě BRICS. Strany se shodly na zintenzivnění společné práce na klimatické agendě ve formátech G20, BRICS a Šanghajské organizace pro spolupráci neboli SCO a uvítali spuštění platformy BRICS pro výzkum klimatu a specializované laboratoře pro obchod a udržitelný rozvoj. Jak však poznamenal prezident, ve spolupráci mezi oběma zeměmi musíme jít dál. Zlepšit průmyslovou spolupráci, posílit technologické aliance, zejména v odvětvích, jako je digitalizace, autonomní robotika a farmaceutika. Hlava ruského státu zdůraznila, že Indie v těchto oblastech zaujímá vedoucí postavení. Premiér Narendra Modi oznámil zavedení bezplatného 30-denního elektronického turistického víza pro ruské cestovatele. Zdůraznil, že spolupráce mezi Indií a Ruskem se rozšiřuje a zahrnuje nové oblasti, včetně námořního výcviku v extrémních klimatických oblastech. Jeho slova zprostředkovala agentura ANI Partners TV BRICS. Nyní budeme také spolupracovat na výcviku indických námořníků pro operace v polárních vodách. To nejen posílí naši spolupráci v Arktidě, ale také vytvoří nové pracovní příležitosti pro indickou mládež, poznamenal. Ve spolupráci v energetickém sektoru zůstává klíčovým prvkem indicko-ruského partnerství a Modi zdůraznil kontinuitu této interakce po celá desetiletí. Cituji. Energetická bezpečnost je silným a důležitým pilířem partnerství Indie a Ruska. Naše desítky let trvající spolupráce v oblasti civilní jaderné energie hraje klíčovou roli v prosazování našich společných priorit v oblasti čisté energie. V této oboustranně výhodné spolupráci budeme pokračovat. Narendra zmínil také rostoucí spolupráci v oblasti kritických minerálů, které jsou nezbytné pro čisté technologie a moderní výrobu. Vladimír Putin přijel do Nového Dýlí na dvoudenní státní návštěvu. V rámci cesty bylo podepsáno 29 bilaterálních dokumentů v oblasti ekonomiky, obchodu, zdravotnictví, vzdělávání a mediální spolupráce. Mediální síť TV BRICS podepsala dohodu o spolupráci s přední indickou veřejnoprávní vysílací společností Prasar Bharati. Partneři se dohodli na vzájemných dodávkách vysoce kvalitního obsahu a na vytváření a podpory mezistátních projektů v oblasti masové komunikace, vzdělávání, vědy a kultury. Takže to byl první článek. Jestli, Peťo, chceš komentovat?
0: Zatím ne, v pohodě.
1: Jo, takže za mě, já to jen lehce k tomu něco řeknu. Za mě tady jde vidět obrovská snaha v tom trojúhelníku Čína, Indie, Rusko, a nejenom snaha, ale i jako cílové úspěchy, že ty bilaterální dohody, pardon, se čím dál tím víc prohlubují, rozšiřují na všechny oblasti spolupráce v rámci BRICSu, a tento způsob spolupráce se bude uplatňovat i ve všech dalších zemích a rozšiřovat tento princip spolupráce i v rámci té energetické výměny a všech těch klíčových věcí, o kterých jsem mluvil v tom článku. Tak, toto už se souvisí. Jo, určitě, povídej.
0: On je to vlastně o tom, že ty potřebuješ vytvořit precedentní modely. Jo. Prostě vrhneš se na nějaký téma, zadáš jako prioritní cíl, nějaký úkol, a teď se tím jako procházíš a narážíš na určité typy překážek, ať jsou to legislativní, dodavatelské, logistické třeba. Jo. A ty pochopitelně potřebuješ chtěl ty všechny věci řešit. A mně se tady na tom líbí ta chytristika, že to není co jako úkon, tak to nějaké hledání, což je velmi neefektivní. Oni prostě si nastaví nějaký cíl, dokážou ho naplnit a monitorujou vlastně celou dobu, monitorujou, co všechno k tomu bylo zapotřebí, aby se dostali až na konec. Vytvoří z toho modelový případ, a pak už vlastně to nastavujou jako modulární řešení pro ty záležitosti s jinýma zeměma. Jo? Nemusíš objevovat Ameriku, prostě ty už máš ten shit vlastně nastavený a jenom podle toho postupuješ a případně ladíš další věci, které ti tam k tomu zase do toho nějak zasahujou, takže ty máš pak na všechno návody v úvozovkách, máš to už prošláplý a ten, kdo to bude realizovat na druhém konci planety, nemusí tápat, jo. Čili to se mně na tom líbí a možná, že se dneska dopracujeme ještě k tomu, že já vždycky jsem ti úplně, Jirko, urvaný z toho, když někdo zase píše, že no jo, oni se taky zaobírají klimatologií třeba, protože ten BRICS, to je to samý akorát, že to jako jiná z jiné strany nasvícená ta samá mince, jo, tam jsou taky ty globalisti a oni ty globalisti to prosazují v tom BRICSu a na tom světě se děje spousta věcí, ne všechny jsou špatný. Akorát, že některé věci jsou špatně namířené proti uživatelům. Kdybychom se bavili, třeba já nevím, o očkovací nějaký plán, myslím, že to někde bylo, já nevím. Někdo mi vypisoval, že oni tam taky očkujou. Jo. No tak se seberte, jděte do Afriky a zkuste tam přežít neočkovaný. No, tak, jo. Čili protože vědí, že bude velký pohyb třeba lidí, kteří budou zavádět technologie a tak dále, tak potřebují i v té Africe opravdu racionálně vyřešit některé typy nemocí, které my ani neznáme, které jsou pro ně typické. A ty nemoci pramení a vychází třeba z toho, že mají velkou nedostupnost pitné vody, že tam je velké procento podvýživy u některých těch národů a tak. Takže to jsou všechno věci, které jsou specifické. A oni musí nějakým způsobem se s tím poprat a pochopit, na jedné straně půjdou tou cestou, dejme tomu, dostupnosti potravin, dostupnosti pitné vody, skrze technologie a všechny, a vzdělanost a tak dál. Ale na druhé straně se musí vypořádat s tím, že tam ta nemocnost je prostě velká. A to nebezpečí při, řeknu, migraci lidí z neafrických kontinentů je také velké, protože se nechce přeci, aby se roznesly ty nemoci po zbytku planety. Jo, takže jsou to specifické úkoly, které je potřeba prostě specificky řešit. A když někdo řekne, hele, oni tamhle vyrábějí nože, tak to je špatně. No tak jestli s těma nožema budou krájet chleba a s těma mačetama budou sekat, dejme tomu, cukrovou třtinu, aby je sklidili a dostanou za to dobře zaplaceno, nebo budou nějakým způsobem s tím zahradničit, tak je to asi dobře. Když to budou dodávat nějakým rabijákům, kteří tím budou vraždit ženy a děti, no tak je to špatně. Ale to je otázka, jak se ta věc použije. A nemůžu říct, mačeta je špatně, nůž je špatně. Jo? Nebo střelná zbraň je špatně. Tyčas střelná zbraň musí ochránit, dejme tomu, nějakou osadu před dravou zvěří, před tím, aby jim tam děti kradly třeba nějaký tygři nebo lvy a podobně. Čili to jsou všechno věci a někdo to nějakým způsobem pančuje a matlá dohromady všechno možný. A pořád se snaží ukázat, že ten BRICS není nic jiného, než to, co máme tady, akorát je to natřeno na jinou barvu. To snad nemyslí nikdo vážně. To snad nemůže někdo myslet vážně, aby říkal, že BRICS jsou stejný principy, jako máme tady. Protože v BRICSu,
1: Nejsou.
0: promiň, jenom chci tě,
1: Promiň,
0: protože v
1: promiň.
0: BRICSu přeci to je nastavené tak, na tom principu rovnosti. A my se tady už tolikrát s Jirkou vám opakovali všem, že vlastně několik těch principů prolnutých do toho způsobu, jak ten BRICS kooperuje a jak obchoduje, zastavil i desítky let trvající konflikty. Takže to je cesta k udržitelnému míru. Zatímco kolektivní západ, který už přestal existovat, tak všechno tlačil cestou válek. Válka byla obroda, válka byla restart, válka
1: Drancování.
0: byla zisk, biznis, já nevím, co všechno, a cesta k donucování, tak v BRICSu ten princip je naprosto opačný. Tak co je na tom společného? Nějaké detaily, které někdo bez toho, že by to znal, že to vidí z dálky, tak bude vykládat, že to je stejné. Jo, a platí to, co říkal Jirka. A líbilo se mi, že i Robert Fico říkal těm studentům, předsudky o Číně, těch se zbavíte nejlépe tak, že si koupíte prostě letenku a do té Číny se zaletíte podívat, co je Čína, abyste to pochopili, co je Čína dneska. Takže tak, promiň.
1: Je to tak, je to tak. No, ty jsi mě to totiž tak jako předpřipravil na další článek, který jsem chtěl přečíst, a je to vlastně o těch principech té spolupráce a souvisí to s tou novou rozvojovou bankou BRICS, neboli NDB. Jo, takže já rovnou skočím do toho článku. Nová rozvojová banka BRICS, aneboli hnací síla růstu pro země globálního jihu. V roce 2025 oslavila NDB, neboli Nová rozvojová banka, 10. výročí svého založení. Po celou tuto dobu, jakožto v podstatě první významná globální multilaterální rozvojová banka, založená výhradně rozvojovými zeměmi, mobilizovala zdroje pro projekty globálního jihu v oblastech čisté energie, dopravní infrastruktury, zásobování vodou, ochrany životního prostředí a dalších. Zároveň NDB poskytuje financování i v národních měnách. Na co přesně jsou tyto prostředky přidělovány? co financuje NDB. Hlavním účelem NDB, na rozdíl od mnoha jiných finančních institucí, není generování zisku pro akcionáře, ale podpora rozvoje zemí globálního jihu. Úkolem je zmenšit rozdíl mezi dostupností finančních zdrojů a potřebami základních členů. Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika a dalších investorských států, nové rozvojové banky, Alžírsko, Bangladeš, Egypt, Spojené arabské emiráty, Uruguay. Financování je primárně zaměřeno na projekty v oblasti infrastruktury udržitelného rozvoje. Klíčové oblasti jsou čistá energie, energetická účinnost, dopravní infrastruktura, voda a kanalizace, digitální infrastruktura, ochrana životního prostředí a sociální infrastruktura. Celkové výše projektů schválených novou rozvojovou bankou již dosáhla 39 miliard amerických dolarů. Všechny tyto finanční prostředky byly alokovány na zvýšení kapacity výroby čisté energie o 2400 MW, snížení emisí oxidu uhličitého o 14,7 milionů tun ročně a výstavbu 35 tisíc bytových jednotek, 43 škol, 1400 km tunelů a kanálů a 40 400 km silnic. Celkem NDB schválila přibližně 120 takových infrastrukturních projektů. Statistiky uvedené na webových stránkách banky ukazují, že většina finančních prostředků do roku 2022 byla alokována na dopravní infrastrukturu a boj s následky COVID-19, přičemž hlavními příjemci byly Čína, Indie a Jihoafrická republika. Projekt regionálního systému rychlé přepravy Dílí, Gaziabad, Merut. Hlavním z nejnázornějších a nejrozsáhlejších projektů financovaných novou rozvojovou banku byl dopravní koridor Dílí, Gaziabad, Merut. Region hlavního města Indie se doslova dusil dopravní zácpou. Jen si představte hustě osídlenou Indii, 43 km čtverečních, kde zabírá Nové Dílí a přiléhá územní státy Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan. Odborníci odhadli tento tok cestujících na trase Dílí-Merut na 0,69 milionů, přičemž 63% dojíždějících používá k cestě do zaměstnání soukromá vozidla. Kvůli dopravním zácpám mohla cesta mezi Dílí a Merutem v Uttar Pradeshi trvat 3 až 4 hodiny. Rychlý nárůst automobilové dopravy učinil z regionu hlavního města Indie nejen z nejvíce znečištěných regionů na světě. Mezitím tak oblast hlavního města Indie nadále roste. Očekává se, že do roku 2030 se oblast Dílí stane nejhustější osídlenou městskou aglomerací na světě. To představuje významnou výzvu nejen pro dopravní systém, ale taky pro zásobování vodou, dodávky elektřiny a bydlení. V roce 2020 byla podepsaná dohoda, na níž nová rozvojová banka přidělí Indii 500 milionů dolarů na vytvoření 82-kilometrového koridoru regionálního systému, které přepravili Dílí, Gaziabad, Merut, z něho 62 kilometrů má vést pod zemí. Očekává se, že vysokorychlostní vlaky zkrátí dobu jízdy z Dílí do Merutu na 1 hodinu. V říjnu 25 byl spuštěn první úsek této vysokorychlostní trati s cílem výrazně vylepšit infrastrukturu, environmentální situaci v regionu hlavního města Indie. Další projekt. V březnu 21 schválila nová rozvojová banka finanční projekt na velký terminál v severní Číně, určený pro příjem, manipulaci a skladování zkapalněného zemního plynu. Dnes tento materiál hraje důležitou roli v zásobování čínského trhu zemním plynem, dodávaným po moři, a to i z Ruska. Obchodníci označují tento projekt terminálu LNG Tianjinu za jeden z největších z hlediska životního prostředí, jelikož přechod Číny na plyn je spojen s největším využíváním čisté energie a opuštěním uhlí. V Pekingu tak do roku 2019 spotřeba plynu přesahovala představovala přibližně 1/3 celkové energetické bilance města, což je výrazný nárůst oproti roku 2010, kde plyn tvořil pouze 15%. Nový terminál LNG může udržet a zvýšit využívání zemního plynu a tím výrazně zlepší environmentální situaci. Pak tady máme projekt linky metra 6 v Qingdao. Dalším významným projektem v portfoliu Nové rozvojové banky je linka metra číslo 6 v Číně, na kterou NDB vyčlenila přibližně 457 milionů dolarů. První fáze linky číslo 6 byla otevřena v dubnu 24 a okamžitě získala ocenění od Mezinárodní tunelářské asociaci v kategorii Zelená technologie výstavby metra ve složitých pobřežních geologických podmínkách. První fáze této linky 6 je dlouhá více než 30 km a zahrnuje 21 stanic metra. Je to největší linka metra v Číně, využívající prefabrikované konstrukce a první linka metra bez řidiče v Qingdao. A co je nejdůležitější, tato linka má vyřešit problém rostoucích dopravních zácp, které se staly vážnou překážkou růstu a rozvoje v oblasti Nového západního pobřeží v Qingdao a v provincii Shantung. Tři rychle se rozvíjející ekonomické zóny v této oblasti Číny postrádaly ekologickou veřejnou dopravu, což vedlo k dopravní zácpě a environmentálním rizikům způsobenými emisemi výfukových plynů. Další projekty NDB. Metro a terminál LNG v Číně a dopravní koridor v Indii, to jsou jen pozoruhodné příklady strukturálních projektů financovaných NDB v rozvojových zemích. Všechny tyto iniciativy řeší několik výzev najednou. Zlepšují ekonomiku, životní prostředí a což je zásadní, výrazně zvyšují kvalitu života milionů lidí. Jedním z nejdůležitějších úkolů NDB je řešení problémů jejich členských států přispíváním k ekonomickému růstu a zlepšování životní úrovně obyvatelstva s cílem dosáhnout lepší budoucnosti. Dnes je role této banky jakožto speciální finanční instituce podporující rozvoj svých členů obzvláště významná, řekl v exkluzivním rozhovoru komentátor médií Iránské islámské republiky Ruhollah Modaber. V letech 23 a 24 schválila Nová rozvojová banka 10 projektů v celkové hodnotě 2,6 miliardy amerických dolarů. Největší počet projektů byl schválen v Brazílii a v Indii. Největší podíl tvořily iniciativy zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury. Na druhém místě se umístily programy na zlepšení zásobování vodou. Odborníci rovněž upozorňují na vysokou míru schválení projektu NDB 60,5%. To svědčí k proveditelnosti velkého počtu takových programů v zemích BRICSu a jejich ekonomickému opodstatnění. Právě tyto dva faktory NDB zohledňuje při schvalování projektů. V dubnu 25 Nová rozvojová banka zkoumala tři projekty ve dvou zemích, Brazílii a Číně. Zároveň v roce 25 NDB pokračovala trendu financování v místních měnách. NDB poskytuje financování i v Rusku. V roce 24 tak bylo oznámeno, že 1,2 miliardy dolarů bude směřováno na infrastrukturní oblasti, projekty v oblasti rozvoje soudnictví, vodovodního a kanalizačního systému a také se řeší dva další projekty zaměřené na rozvoj mladých historických sídel s cílem posílit jejich turistický potenciál. Pro Rusko stejně jako pro ostatní země znamená spolupráce s NDB přístup k dlouhodobým finančním zdrojům za výhodnějších podmínek, které jsou nabízeny na komerčním trhu.

0: Tady máme ještě budoucí výzvy pro NDB, zřízení clearingové centra a jednotné měny. Vytvoření jednotné měny by mohlo ukončit debaty o optimálním způsobu vypořádávání mezi zeměmi BRICS a investory NDB. Tato otázka je však předmětem diskuzí. Jednotná měna je nepochybně potřebná, ale technicky je obtížné ji zavést. Čína má navíc evidentně zájem o to, aby se její měna yuan stala druhou rezervní měnou světa a postupně se jí to daří. Používání yuanu v obchodu a investicích rozšiřuje se i digitální yuan a obzvláště se dobře prosazuje v Asii. To by se mělo dát i zohlednit i při zavádění národních digitálních měn. Domnívá se Kateřina Gospodaríková, vedoucí katedry analytické ekonomie v Běloruské státní univerzitě. Jako alternativní možnost vypořádávání experti zmiňují také dvouokruhový systém, v němž by se dalo mezinárodní zúčtovací jednotky použít na převodní rubly, převodní rupie, převodní reály a tak dále. Pro obsluhu zahraničních obchodních okruhů národních měn by bylo užitečné vytvoření clearingového centra. Mělo by tak fungovat jako nárazník mezi kupujícím a prodávajícím, platforma pro konverzi a sekuritizaci měnových aktiv, včetně všech zúčastněných zemí. V takovém případě by toto centrum mohlo fungovat jako protistrana na finančním trhu. Transakce by se nedaly uzavírat mezi kupujícím a prodávajícím, ale s clearingovým centrem. Clearingové centrum může poskytnout flexibilitu a záruky v bankovních procesech a být užitečným účinným nástrojem, ale je nesmírně důležité neohrozit bankovní a finanční suverenitu každé země. V každém případě, pokud bude ale v tomto směru dosažené pokroku, musí být velmi vyvážené, aby bylo zajištěno řádné sledování případných problémů, zdůrazňuje Guillermo Miguel Rocafort Pérez. V takovém vývojovém scénáři by podle odborníků mohla Nová rozvojová banka posloužit jako součást tohoto velkého mechanismu spolu s BRICS Pay a s investičními platformami, jejich zřízení již bylo už oznámeno a je používáno. Dalším důležitým budoucím úkolem by mohlo být vytvoření směnného centra s transparentními měnovými kurzy a novými systémy vypořádávání v jednoduchými transakcemi mezi zeměmi. To jsou vše zásadní cíle, které BRICS a NDB má před sebou. Konec citace. Konec článku.
1: Hezky jsi to přečet. No, tady je vidět, že ta rozvojová banka pochopitelně řeší ty úkoly, které se od nich chtějí, řeší je bez ohledu na zisk. Logické je, že každého investora, který do toho dá peníze, do toho projektu, tak nějaký ten zisk zajímá, ale ten je pochopitelně možné realizovat dvojím způsobem, buď úrokovou sazbou, nebo účastí na financovaném projektu. Čili nebo to může být projekt, který zafinancuje někdo, kdo bude dodávat buď suroviny nebo nějaké návazné produkty do toho projektu, který se financuje. Čili těch podob jakoby a důvodů, proč ty investoři do té banky budou vkládat prostředky, aby něco vznikalo, těch je celá řada a je to jenom o, řeknu, dobrém obchodním duchu, kdy toto všechno může fungovat, aniž by neustále byl vykrádán potenciál těch zúčastněných zemí skrze nějakou rezervní měnu typu dolar, kdy si země vlastně sice tisknou ve svých tiskárnách peníze, ale majetkově ty peníze patří Mezinárodnímu měnovému fondu a ten si z toho kasíruje úroky, takže to je velké osvobození a to si myslím, že v těch ekonomikách se pozitivně projeví. Protože
0: jo.
1: Víš, dneska je problém, že z Ruské federace odchází obrovské množství financí. Je to pochopitelně o tom, že se musela Ruská federace vypořádat s tím vlivem Mezinárodního měnového fondu, vypořádat se s tím, že skrze centrální banku jsou přijímána opatření, která nejdou ruku v ruce s tím, co Rusko potřebuje, ale leckdy jdou proti. Takže Mezinárodní měnový fond pochopitelně uplatňoval spoustu nástrojů, kterými Rusko tlačil ke zdi a nějakým způsobem se ho snažil složit na ty kolena. Jo. Takže myslím si, že v další vlně dedolarizace a v další vlně rozvoje clearingového zúčtování mezi zeměmi BRICSu bude v podstatě znárodňování těch centrálních bank. Já jsem zvědavý, kdy s tou vlnou začnou. Klidně by to mohlo být po novém roce. Je to jenom otázka, no, jak si bude stát dolar. Jo? Pokud dolar začne ohrožovat ty ekonomiky, tak si to prostě znárodní a nazdar. A budou chtít ještě tu rezervní měnu pochopitelně proplatit. Kterou mají nastřádanou, kterou musí mít nastřádanou. Vypořádat tu měnu. Ale protože dneska vidí, že ta dedolarizace, která proběhla v prvním kole, tak, že nesložila v podstatě půl světa. To je taky otázka dohody, jak Donald Trump přes Vladimíra Putina, jak bude silný v tom, a proto BRICS bude pomáhat Americe v záchraně toho dolaru, respektive v záchraně vůbec jako státních financí a existence Ameriky, nakopnutí ekonomického růstu, nastartování prostě ekonomiky jako takové, protože kdyby se dneska složila Amerika, kdyby dneska se dostal do obrovských potíží Mezinárodní měnový fond, tak je půl planety totálně, ale totálně v hluboké krizi a hrozí hladomory a spousta dalších kataklizmat. Takže není to jednoduché. Vedle toho, co se řeší na Ukrajině a v některých částech světa, tak dneska BRICS vlastně má prst na tlačítku, kdy může vypnout Mezinárodní měnový fond, ale neudělá to, protože je škoda ztratit ty trhy, je škoda způsobit chaos, ze kterého by pochopitelně mohlo vzniknout velké nebezpečí pro BRICS.

0: miliardy dolarů prostřednictvím takzvané overnight, neboli přes noc, repo operaci, čím krátkodobě natlačil tuto částku do bankovního systému USA. Takže provedli tuto operaci a ve formě státních dluhopisů, dalších cenných papírů a zvýšili tímto likviditu v americkém bankovním systému. Je to vlastně, zdroje popisují, že je to injekce od Fedu jedna z největších od doby covidu a zároveň jako tichá operace, aby vzbudila obavy ohledně napětí ve fundingových podmínkách a zakončení programu kvantitativního utahování. To znamená, ten západní systém ten západní finanční systém na to musí reagovat, protože ta dolarizace už jim šlape na paty a toto je ten důsledek právě.
1: Říkal jsi kvantitativního utahování nebo uvolňování?
0: Tady je, mám tady jako utahování, ale spíš uvolňování.
1: Ne, bude to utahování, to je správně.
0: Tightening.
1: Kvantitativní uvolňování je, když se tisknou peníze.
0: Jo.
1: Utahování je, kdy vytištěný peníze potřebují dostat pod kontrolu.
0: Jo.
1: Takže
0: jo.
1: Oni vydali jakási pofiderní aktiva, kterými a ta aktiva jsou tím, do čeho ty dolary, kterých mají jakoby teďko přetlak, protože se jim vrátili domů, tak je umístují do těchto těch aktiv. Jo.
0: Jistě.
1: Ale bohužel pořád je to papír, že jo? Papírový aktiv.
0: No a zase to nic neřeší, že jo? Ale je to jako prodlužování toho života.
1: Je to prodloužení agonie, no. Ale možná je to cesta, že opravdu to udržej v relacích nějaké krize, která ale se nezhoupne do totálního resetu a totálního chaosu. Bude to tvrdý, jo. To jako o tom ani potom, ale oni pochopitelně řeší věci tak, aby nenastal totální pád, totální chaos a totální jakoby... Ne, protože řešit půl planety je i pro ten BRICS nebezpečný, protože by je to mohlo strhnout. Jo. Minimálně by jim to přibrzdilo jejich rozvojové vize a plány. To znamená, že i ten BRICS, který na jedné straně dedolarizuje, tak ale dedolarizuje způsobem dohodnutým tak, aby ta Amerika to stihla absorbovat, respektive Amerika. Aby země, které jsou navázané na Mezinárodní měnový fond, to stihly akceptovat. Takže ty jsi tam četl, že vydali další cenný papír jako dluhopisy.
0: Mm-hmm.
1: Takže vydali další dluhopisy a doufají, že nastartují ekonomiku, aby mohli ty dluhopisy splácet. Čili oni vytvořili nástroj, ekonomika sice ještě nejede, aby absorbovala ty dolary do sebe, aby jako byla potřeba vytisknout, tedy použít ty již vytištěné dolary, ale oni je ukotvili do těch dluhopisů s tím, že jenom oddálili buď totální smrt, anebo aby vytvořili časový prostor pro nastartování té ekonomiky, která se pak o to má postarat. Jo? A vykrýt ty dluhopisy. Správně dluhopisy je taková zásada. Dluhopisy by měl vydávat takový subjekt, který dlouhodobě vykazuje ziskovost.
0: Mm-hmm.
1: Startupy a subjekty v hluboké krizi je nelogické, že vydávají dluhopisy. Protože ty si vlastně kupuješ dluhopisy něčeho, co je ekonomicky mrtvý. Ale tady oni řeší v podstatě ani ne tak, že chtějí peníze zvenčí od někoho. Oni musí utahovat, čili kvantitativně utahovat, to znamená, oni musí umísťovat již vytištěné dolary, které se vrátily, musí do něčeho uvrtat, jinak by museli devalvovat. A to se

0: přináší spoustu nepopulárních jakoby věcí. Takže oni se to snaží takhle a mezi tím startovat tu ekonomiku. A já věřím tomu, že jsou připravované rozsáhlé dohody o obchodní spolupráci se zeměmi BRICSu. A ta americká ekonomika, ne všechno se bude vyrábět v Americe, ale prostě je potřeba tu ekonomiku nastartovat. Jinak, bude, jinak ten problém bude dramaticky rychlý vývoj, dramatické pády, dramatické překotné události, které mohou vést k nezvládnutí sociálního napětí. To je asi, myslím si, taková ta, to je ta snaha na pozadí, kdy zapleť pámbu, a takhle, ono se to řeší dvojím způsobem. Buď bez dohody válkou, to znamená, vyhlásíš sousedovi válku, tím získáš, jakoby nastartuješ zbrojní průmysl a tak dál a oslabíš soupeře, nebo se s ním dohodneš na spolupráci. Zaplať pámbu, není tam senilní dědek, je tam Donald Trump, který ači je jaký chce, přesně, ať je jaký chce, tak jako vidí tu cestu v té spolupráci. Jo. On to jasně vidí, prostě nastartuje ekonomický potenciál země a potřebuje odbytiště. Proto je tak naštvaný na Evropany. Jo. Donald Trump se vyjádřil o řadě evropských zemí, že jsou nepoužitelné v podstatě. A že vlastně. Dokonce říká, jistý senátor předložil návrh na vystoupení USA z NATO, to je první jako moment. Druhý moment je, že Donald Trump se nechal slyšet, že některé evropské země brzy začnou USA považovat za, nebudou je považovat za své spojence, takhle. Aha. To je ta klasifikace, jo, v té Evropě prostě. Takže tady jednoznačně se ukazuje, že politika Roberta Fica, orientace na Rusko, orientace na Ameriku, správná cesta. Myslím si, že Andrej Babiš půjde tou samou cestou. Jo. Na země BRICSu a na Ameriku. No a potom na ty země, které dostanou taky rozum a jako zbaví se těchto nacistických vůdců a začnou opravdu pracovat na, na tom, aby ta země byla pro občany té země a ne, aby byla drancována nějakýma žralokama, kterým vůbec o nic nejde, než o válku, o zisky a o zbrojení. Jo. Takže asi k tomu tohle to, že to je takové dočasné oddálení průšvihu s podmínkou, že se Americe podaří nastartovat ekonomický růst.
1: Jo, který se samozřejmě nedaří.
0: Nedaří. Hele, svým způsobem daří, protože evropští blbečci zadávají zakázky u amerických zbrojařů. Amerika vykázala, že jo, Amerika vykázala jako ekonomický růst, docela pěkný. Ale ten zabezpečili evropští debilové, že jo.
1: No, tam to totiž ta situace ještě souvisí s tím, že bude se tokenizovat ten dolar do těch stablecoinů a tak dále a tak dále a to bude měnit to nastavení, protože to bude takový ten jako přístav před tím prudkým pádem dolaru, oni budou muset to udělat, aby se opravdu ten dolar nezhroutil tak, jak vidíme, jak už má na kahánku.
0: To bude, já ti řeknu, to bude převodová páka na dolary nebo na peníze, který bude tisknout americký stát. Mm-hmm. To bude cesta toho převodu, jo. A to je ještě, k tomu teprve dospějeme v tom chápání, protože oni udělali ten svět strašně složitý. A my si to můžeme celé představit na tom, pro představu, že pořád platí, že jenom 0,5% denního obchodu, celoplanetárního denního obchodu, je záležitost fyzické ekonomie. 99,5% obchodování jsou virtuální kšefty. To jsou spekulace jenom. To jenom korporáty mezi sebou, banky mezi sebou zobchodovávají bankovní deriváty. Čili 99,5% obchodní denní výměny je v podstatě výměna, která vůbec není potřebná pro bytí, ta je potřebná jenom pro svět těch spekulantů, bankéřů, ti, kteří tady udělali největší paseku. Takže vlastně můžeme říct, že všechno fyzické má ve skutečnosti 200krát větší hodnotu, než jakou má dneska. Protože když se zhroutí ten derivátový svět, tak se všechen ten majetek v úzovkách, ty peníze, které jsou v tom derivátovém obchodě, tak se vrhnou na to existující. Všechno by mělo být 200krát dražší. Nemyslím v obchodě. Ale když vyrobí někdo litr mlíka, tak výkupní cena toho mlíka v tom ekonomickém koláči dneska, jak to je, kdyby spadly deriváty, tak výrobní cena, ne prodejní, výrobní cena toho mléka by měla být ohodnocena 200krát nahoru třeba. Protože objem peněz, který existuje dneska, je tedy v podstatě 99,5% všech peněz na planetě by neměly existovat. Protože nemají opodstatnění ke své existenci. Nemají fyzické opodstatnění ke své existenci. A to je to, s čím se bude muset jakoby celosvětově ekonomika vyrovnat. BRICS to nějak řeší po svém. A hrne to na ty, kteří budou zhasínat, jak se říká. Ty to budou muset zaplatit. To je jako téma, které se spíš lépe maluje v grafech nebo ukazuje se, než jako, že by to člověk představoval. Ale prostě takhle to je. Práce by měla být ohodnocena 200krát víc, než jak je dneska zaplacena. Jo. Některé věci jsou předražené, pochopitelně, jako třeba elektřina dneska. Ale vezměme si, kdyby práce byla 200krát lépe ohodnocena, tak nám je jedno, že by některé věci fyzické ekonomie zdražily, protože by jsme pořád na ně měli, že jo. Ale dneska nám spoustu té hodnoty vykrádají vlastně ty deriváty a aby to někdo zaplatil, tak to platí ten, kdo pracuje, poctivě pracuje, nespekuluje, poctivě pracuje. Tak tito lidé berou 200krát méně za to, co dělají, než by měli brát. Vstaženo k parametrům té ekonomiky, jaký dneska máme nastavenou. Umíte si představit, přátelé, že byste nebrali svých 35, ale brali byste svých 700? Ne, pardon, víc ještě. 35 000 krát 2 je 70, krát 100, že jo?
1: Krát 200krát, jo? 7 milionů.
0: 7 milionů. Že byste měli měsíčně k dispozici 7 milionů z jednoho platu. Tak to je jasný, že by manželka se mohla věnovat výchově dětí, že byste měli na všechno,

0: ale neplatili bychom ekonomiku derivátovou, pouze bychom si financovali tu ekonomiku fyzickou. Takže celý svět je ekonomicky 200krát přifouklejší, ale platí to lidé, kterých je většina, kteří poctivě pracují, vytváří ty skutečné faktické hodnoty, tak tam prostě to je takhle tragicky ohodnoceno. A přesto se relativně máme dobře. Jo. Relativně se máme dobře. Ale ono to zase, to je to relativní. Jo. Aby jsme se opravdu měli dobře, tak bychom neměli potřebovat léky, neměli bychom spoustu věcí potřebovat, aby jsme žili zdravě, jo, aby jsme jedli zdravě. Já jsem tento týden řešil jeden případ otravy z masa, které vzniklo na Ukrajině. Řeknu, vzniklo na Ukrajině, bylo doveženo z Ukrajiny. A ta otrava spočívala v tom, že v tom mase bylo i lidské maso. Bohužel. Takže dneska to je opravdu jako husté. A teď nechci říct, jestli to bylo maso z lidí, anebo jestli to bylo uměle rostlé maso v nějaké laboratoři a stal se nějaký genetický problém. Jo? Teď jenom, abych to změkčil, když to takhle řeknu. Ale pravda je, že tuhle jsem koupil nějaký kuřecí stehna. Bylo tam, že země původu je Polsko a už to neudělám, protože z Polska se k nám vozí právě to, co do Polska se přiveze z Ukrajiny. Takže to bylo maso, které bylo stehna, že jo? U drůbeže. To je jedno z nejlepších mas a na krku, tak jako u hovězího soulíčka, protože to je nejvíc potřebovaný sval, takže ten sval je proto dobrý. Jo. Jenomže když ty kuřata prostě ležej a rostou, a nemůžou ani chodit, kolik jich tam je, no tak to maso prostě není masem. Jo. To je jenom hmota narostla. Pokud to vůbec rostlo na živým zvířeti. To je otázka. No nic, tak nebudeme si kazit chuť. Dáme si kuře, ne, grilovaný, Jirko?
1: Jo, špikovaný.
0: K večeři. Špikovaný. Dobře, máme ještě nějaké horké zprávy, které bychom my měli probrat?
1: Prosím tě, horké zprávy, děje se toho opravdu hodně. Horké zprávy. Dívej se, počkej, já si to tady klikenzí trošku, tak to jsme probrali, no určitě, jak jsme se bavili v těch minulých pořadech o té Venezuele, tak vlastně je i vidět v rámci BRICSu velká soudržnost mezi jednotlivými státy, že všichni Venezuelu podporují. Takže to se mně líbilo, jakože ta jednotlivé ty země BRICSu jsou jako navázány na to, že budou podporovat své partnery, jak technologicky, ekonomicky a podobně. Jo, možná bychom tady mohli přečíst ještě článek s tou produkcí těch specializovaných čipů, když se na to dívám.
0: Dobře, dám tedy poslední zprávu tohoto typu.
1: Poslední zprávu, to bude rychlovečka. Já si to tady jenom takto nastavím. Tak. Moskva spouští první ruskou výrobu fotonických čipů pro 5G a bezpilotní dopravu. V Moskvě začala zkušební výroba fotonických integrovaných obvodů, takzvané PIC. Unikátní podnik v Rusku, vytvořený na základě moskevského fotonického centra, navštívil ministr průmyslu a obchodu Anton Alichanov a starosta Moskvy Sergej Sobyanin.

0: Informace o tom uvádějí oficiální webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu Ruska. Výrobní kapacita komplexu bude činit asi 2000 waferů. Wafer je když se dělá křemíkový ingot, tak to je vlastně takový, jak když se řeže salám, tak to je takový jako salám z křemíku, do kterého se potom dělá, vlastně leptá se ten čip. 2000 waferů ročně a 500 tisíc hotových čipů. To umožní plně uspokojit potřeby ruského průmyslu od vedení pilotních šarží až po velkou sériovou výrobu. Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu Ruska se v rámci mechanismu podpory tvorby kriticky důležitých technologií plánují dotace ve výši 32,6 milionů amerických dolarů. Zavedení domácí výroby PIC nahradí kritický dovoz zahraničních komponentů v oblasti vysokorychlostního přenosu a zpracovávání dat, formování moderní telekomunikační a výpočetní infrastruktury a také rozvoje senzorových technologií. Ve skutečnosti hovoříme o rozvoji nové průmyslové niky, která je celosvětově vnímána jako jeden z pilířů budoucí digitální ekonomiky, uvedl Alichanov. Sergej Sobyanin poznamenal, že tyto produkty umožňují až 100-násobně zvýšit rychlost přenosu dat. Moskou Photonic se stane základem pro zavedení standardu přenosu dat 5G v Rusku, rozvoj bezpilotní dopravy, výstavbu nových center pro zpracování dat a celkově pro technologické vedení při vytváření kriticky důležité infrastruktury, dodal. Výrobní závod se nachází v Zelenogradu ve zvláštní ekonomické zóně Technopolis Moskva. Projekt je, jak známo, vytvoří nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa a položí základy pro vedoucí postavení Ruska v oblasti průmyslové fotoniky a optických výpočtů. Takže je potřeba říct, že je to na báze fotonové a optické, jako optické fyziky, a ty čipy budou až 100x efektivnější, rychlejší v rámci toho. Na základě toho by se podle mě dal postavit i kvantový počítač.
1: Mě to napadlo,
0: na základě těchto čipů.
1: Mě to napadlo právě hned, jak jsi začal číst. Ale tady vidíš, že když začneš válku a musíš rozebírat fény, automatky a foťáky, aby si měl čipy na rakety, tak se dopracuješ i k takovýmhle technologiím.
0: Jak říká moje babička, tož aj Barcovi myslíš.
1: Tak, jasně. Jiří, to je všechno, více nám do pořadu dneska nevejde. Pojď se rozloučit.
0: Tak jo, tak já přeju všem krásný večer, hezký víkend, opatrujte se a budeme se vidět a slyšet. Spíš slyšet, jak vidět a příští týden. Mějte se krásně, ahoj.
1: Tak jo, díky tobě, že jsi přišel se zajímavými informacemi, díky vám, že jste nás poslouchali, no a pochopitelně se uslyšíme opět zítra, tedy od 17 hodin. Tady na Midgardu, no a to už je ale opravdu všechno, dáme písničku a předáváme do dalšího studia. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Jirkou se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: Nuž, dámy a pánové, jako vždy já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 7. už to prosince léta páně 2025. Sice víme, že to není náš kalendář, ale budiš, stále v něm ještě jedeme, ale nebojte, všechno se brzy změní. Nuž, již příští rok, tak. Vítám i inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer vám i vám, vážení diváci a respektive posluchači.
0: Tak, obojí dvojí, i posluchači, i naslouchači, i diváci. A my se tady s panem inženýrem podíváme na to nejdůležitější. Máme tady zase ten pravidelný, tedy týdenní přehled zpráv, událostí a komentářů s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Vrhneme se tedy na to komentované zpravodajství Ruská federace, USA, Ukrajina, Evropská unie, novinky od jinut, covid, kočkování, následky a snad se dostaneme i k zajímavostem z domova, jelikož ale brž, protože ve 20.45 plus minus autobus bychom se měli dostat na tematické okénko a ne nová strategie národní bezpečnosti Trumpovy administrativy. Pane inženýre, můžeme na to, já to tady jdu ještě předsvakat a můžete na první zprávu z Marii.
1: Dobře. Tentokrát je to, řekl bych, velmi zajímavé a těch asi 10 až 15 minut na tu novou strategii budeme určitě potřebovat. Je to velmi, velmi zajímavé. Tak na to pojďme rovnou. Takže zprávy z Ruské federace. Ta první zpráva v podstatě se týká vyjádření mluvčí ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovové. A to je, ta se týká prohlášení o preventivním úderu, která, jak říká ona, to jsou prohlášení ze strany NATO, představitou NATO, že to jsou prohlášení velmi nezodpovědná, neboť vedou k eskalaci. A tady vlastně ona reagovala tedy na vyjádření vysokého představitele NATO, admirála Giuseppe Cavo Dragoneho, který řekl v deníku Financial Times, že NATO zvažuje posílení své reakce na hybridní válku vedenou Ruskem a uvedl, že preventivní úder by mohl být považován za obranou akci. Takže tady už vidíte, že už převracejí úplně všechno na ruby. Jo? Orwell by bledl závistí. Takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová uvedla, že Moskva toto prohlášení vnímá jako vysoce nezodpovědný krok, který ukazuje připravenost aliance pokračovat v eskalaci. Vidíme v tom záměrný pokus podkopat snahy překonat ukrajinskou krizi, jak řekla Zacharová. Ti, kdo taková prohlášení činí, by si měl být vědomý rizik a možných důsledků, včetně samotných členů aliance. Takže tolik teda k této první zprávě.
0: Tak a tady druhou zprávu si překlikneme. Stále je Maria, teď už lépe upravená na fotografii. Evropská unie je podhořena do skandálu od covidáka 19 po Ukrajinu a má to kontinuitu. Příležitostí bylo začení bývalého místopředsedy komise, který je obviněn z podvodu a korupce. Takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová byla opět proudem na okraji pravidelného briefingu novinářů, když zmínila případy korupce, které převládají tedy v mechanismech Evropské unie, což bylo odhaleno i v případě bývalé místopředsedkyně komise Frederiky Mogheriniové. Jak zdůraznila, tak Evropská unie je slepá ke své vlastní korupci. Každý den unikají miliony eur přes korupční potrubí do Kyjeva a odtud do soukromých kapes. A pokračovala, Evropská unie přehlíží vlastní korupci, ale neustále ukazuje prstem na jiné. V Evropské unii každý den unikají, tady je to zdvojeno, tak to nevím proč, každý mezinárodní problém je tedy příležitostí, správnou příležitostí, aby z toho Brusel těžil. Od pandemie COVID-19 až po Ukrajinu je Evropská unie neustále zapletena do skandálů a zároveň však raději nevidí své vlastní problémy a neustále dávají lekce ostatním. A připomněla, že Frederika Mogherini, bývalá to vedoucí evropské diplomacie před tou naší Kajou Kalasovou, že ano, tak bývalá místopředsedkyně komise a současná rektorka kolegia Evropy byla zatčena po vyšetřování belgickými úřady kvůli podvodům ve veřejných zakázkách, korupci, střetu zájmu a porušení profesního utajení, uvedla tedy k tomu dále Evropská státní zastupitelství, nebo asi nějaká státní zastupitelství Evropské unie. Takže toto všechno jim, jak jemu krev handru, otřískala o rypáky, tedy naší skvělé Evropské unii. A vy prověřujte, zda to je skutečnost nebo ne. A my víme, že to je skutečnost, tak asi můžeme dál.
1: No, jenom k tomu malou poznámku, ono, když se máte tu sestavu, jaká tam je, tak paní Lagardová, ta byla pravomocně odsouzená, pak místo toho, aby šla do vězení, tak ji dali teda na Evropskou centrální banku jako šéfovou. Když si vezmete Junckera, bývalého před Leyenovou, bývalého předsedu Evropské komise, to byl tedy předseda nebo premiér Lucemburska, tak ten tam měl velké problémy s korupcí doma a tak dále, takže byl vykopnut na tuto funkci, tak jak to někdy chodí. Když se vezmete Leyenovou, tak tam měla problémy jako německá ministryně obrany, protože rozebrala tam fondy, takže němečtí vojáci cvičili z košťaty, protože neměli ani flinty. A takhle můžete pokračovat dál. Nakonec paní Jourová také šla rovnou z vězení tam prakticky, také s určitými problémy. Čili lze říci, že asi tyto funkce mohou vykonávat jenom vybraní lidé. A můžete si lámat hlavu, proč. Jo. Takže to je jenom jako krátká poznámka. Samozřejmě, kdybychom šli k dalším jménům, tak bychom našli ještě některé další souvislosti, ale pojďme dále. Další zpráva je to vyjádření prezidenta Putina, který říká, pokud chce Evropa bojovat, tím reaguje tedy na to vyjádření toho Dragoneho, toho admirála. Pokud chce Evropa bojovat, jsme připraveni i hned. Samozřejmě Vladimír Putin řekl, že pokud tedy chce bojovat, že Rusko je připraveno. A nevím, proč to bylo šokující prohlášení před setkáním s americkými velvyslanci Witkoffem a Kushnerem. A ten ruský prezident dokonce potvrdil, že Evropané nemají mírový plán, že jsou pro válku a žádají Ukrajinu o věci, které jsou pro Rusko nepřijatelné. A Putin zdůraznil, že Rusko může odříznout Ukrajinu od moře, pokud Kyjev bude pokračovat ve svých pirátských akcích proti ruským lodím. Tady jinak ještě řekl další, že Evropa tedy brání tomu Trumpovu mírovému procesu a že všechny její návrhy mají tento cíl. A pokud Evropa začne válku s Ruskem, brzy Moskva nebude mít s kým jednat. Rusko na Ukrajině jedná chirurgicky, to není válka, to je speciální vojenská operace, ale v případě útoku z Evropy to bude jiné. Takže tolik teda, samozřejmě, že se to tady a jinde se to otočilo, že místo toho, že teda vlastně Putin varuje, tak z toho udělali, že Putin vyhrožuje, jak jinak, že na to jsme jako celku zvyklí, že se ty zprávy zásadně překroutí. Takže tolik ode mne, pojďme dál asi.
0: Dále se koukneme na to, že nebude s kým jednat. Kyjev obdržel tedy podmínky kapitulace. Přípravy na jednání tedy prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina se zástupci Washingtonu probíhaly několik dní a nešlo prý jen o signály, ale o symfonii politických významů. Takže je to osvobození Krasnoarmějsku, že ano? A v Ovčansku, tedy v Charkovské oblasti, také vystoupil na investičním fóru VTB, to je ruská banka nějaká, myslím, ruský prezident, že ano,
1: Ano, on.
0: ale ty další věci jsou důležité. Vladimír Vladimirovič upřesnil, že válka proti Evropě, a to je zase vzkaz na ty jejich preventivní údery, že ano, neustále evropské, na ty magory, že válka proti Evropě by byla zcela odlišná od speciální vojenské operace a v důsledku toho by se mohlo ukázat, že nakonec nebude s kým jednat, páč by to bylo velice rychlé. Ruský prezident oznámil plány dále na boj proti pirátství vůči ruským lodím, tedy rozšíření spektra úderů na ukrajinské přístavy a přijíždějící plavidla, zvážení tedy úderů proti rodným zemím, které tento terorismus podporují, a to my víme, jaké jsou, a jako krajní řešení odříznutí Ukrajiny od moře, tedy zabrání Oděsy a jejich přístavů. Poté pozval všechny do Krasnoarmějsku, aby se ujistili, že ruská armáda toto pevnostní poslední město má pod kontrolou. A to vše prý bylo jenom předehrou na jednání tedy se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Nuž, ale co se stalo? Takže kolem 8 hodiny Večerní, když se setkali, když se hosté tedy prý usadili kolem stolu v prezidentově kremelské kanceláři, jednání začala a pokračovala téměř 5 hodin, to už jste možná také slyšeli. Jejich samotná délka dokazuje, že Kreml bere otázku mírového urovnání na Ukrajině tedy naprosto vážně. A pokud bychom komplikovali naše bezpečnostní požadavky, naše bezpečnostní požadavky, vytvořilo by to na našich hranicích mimořádně výbušnou situaci, která by mohla kdykoliv vybuchnout. Chceme-li mír pro příští generace, pak musí být všechny dokumenty o urovnání pečlivě a promyšleně vypracovány s koordinací každé pozice. Ten článek je ještě obšírnější, takže víc nestihneme, ale doufám, že jsem z toho takhle narychlo vybral to nejdůležitější.
1: Půjdeme k dalšímu článku. Ten se týká vyjádření prezidenta Putina ohledně možného ničení evropských měst a říká, nemusí to být nutně jadernými zbraněmi ani. A je to pořád ještě v reakci na toho Dragoneho, kdy tedy podle tedy těch západních pozorovatelů, tak ty jsou znepokojeni výrokem ruského prezidenta, který řekl, že Evropa, pokud začne válku s Ruskem, její konec bude takový, že nebude nikdo, s kým by Rusko mohlo vyjednávat, to už tedy nakonec bylo řečeno. A říká, to ale znamená úplné vyhlazení útočníků nejenom na frontě, ale i v jejich administrativních centrech, tedy v hlavních městech Evropské unie a Británie, odkud bude vydán rozkaz k útoku. Poslouchejme dobře. To je pro ten případ, že bychom také měli být zatažení do té války. Ale pojďme od začátku, jak říká dále v tom článku. Tady všechno začalo rozhovorem, který poskytl Financial Times admirál Giuseppe Cavo Dragone, předseda vojenského výboru Aliance. V němž uvedl, že NATO zvažuje preventivní úder jako obranou akci v souvislosti s kybernetickými útoky, sabotážemi a porušováním vzdušného prostoru Aliance Ruskem. Kdy se to všechno stalo, kde našli důkazy, že se zatím Rusové skrývají, tak to neřekne. Každopádně, jako víme, že to prohlášení NATO není nové. Tam celá, jenom připomenu, byla řeč o tom, jak někde vyhodili do povětří železniční trať a když pak jsem na nějakém tom jiném, u toho jiného článku viděl ten snímek, tak tam chybí kousek železnice, teda kousek kolejnice, nikde nic vyhazováno do povětří nebylo a podobné záležitosti. A o tom, kdo tam pouští nějaké drony, tak to je o tom také byste mohl povídat. Takže to je jako, takže podobné prohlášení o preventivním útoku NATO na Rusko učinil už v listopadu předchozí předseda vojenského výboru NATO nizozemský admirál Rob Bauer. Tentokrát na to Rusko zareagovalo. A to přímo prezidentem Putinem, který tedy řekl, že teda pokud teda tu válku Evropa chce, že jsou připraveni, ale říká, bude jiná než ta s tou Ukrajinou. Na Ukrajině Rusko jedná chirurgicky, nejde o běžnou válku, má na mysli, že jde o tu speciální vojenskou operaci, ale v případě útoku z Evropy to bude jiné. A pokud Evropa začne válku, její konec bude takový, že pak už nebude nikdo, kdo by s Ruskem vyjednával. Čili budou použity zbraně hromadného ničení a nemusí být ani jaderné. Takže to je, to uvedl tedy i vysoký představitel NATO, který řekl, ruská armáda není schopna porazit Evropu. Rusko nemá dostatek vojáků ani schopností, aby skutečně vojensky zvítězilo. Takže toto uvedl na briefingu, jak uvedli v Rusku, jak uvedli BBC a Telegraf. Já nevím, co to tam jako je všude za hlubce. Co to tam je za hlupáky. Ta Evropa, oni vědí, že teďka už ty Rusové na té ukrajinské frontě, ale hovoří asi o 750 tisíci vojácích, kolik ta Evropa je schopná postavit. Ty nejsou schopni postavit ani 100 tisíc. Nehledě k tomu, že tady to nebudou rozhodovat pěšáci v poli. To budou rozhodovat rakety a tak dál, které ten Západ neumí zastavit vůbec. A jenom připomenu jenom ty informace, které jsou, že jedna raketa Sarmat, které teda Západ říká Satan, tak má tu sílu, že zlikviduje celou Francii. Tak jenom jako bychom věděli, o čem mluvíme. Takže tady, a to se připomíná v tom článku, tak Vladimír Putin nemluvil o normální válce, ale o hromadném zničení, protože nikdo nezůstane, kdo by mohl vyjednávat s Ruskem. Takže jenom jako toto. Tady se pak probírají ty záležitosti, jako je Orešnik, ale jsou i další. Nemusí mít ani nutně jadernou nálož. Takže jak si uvidíme. Takže tak toto je a prostě jako oni ty lidé nemají nějak jako míru a pořád nějak jak si nechápou a vlečou nás do něčeho, co je teda opravdu jako katastrofa pro celou Evropu. Takže tady je prostě potřeba, aby jako lidé se toho začali více všímat. Takže předám slovo. Haló?

0: sem zde, pane inženýre. A jdeme teda na sedmičku. Proč je Vladimír Putin pod tlakem, aby ruská armáda postupovala do Podněstří? Oděsa je totiž považována za nejvyšší prioritu pro Rusy, a to i ve vztahu k samotnému Charkovu. Takže ruský prezident je pod velkým tlakem politického a vojenského establishmentu, aby nepřijal žádnou mírovou dohodu a aby ruská armáda postupovala k současným hranicím Ukrajiny a Podněstří, přičemž samozřejmě obsadila i město Oděsa. Ve skutečnosti je Oděsa považována za nejvyšší prioritu i ve vztahu tedy k Charkovu, protože s jeho okupací je celé Severní Černé moře by se stalo tedy ruským nebo osvobozením, jak to kdo vezme. Ruský mluvící obyvatelstvo města se připojí k Ruské federaci, což požaduje samo, a Moskva bude moci sjednotit všechna historická území až po Podněstří. Bez Oděsy zůstane Podněstří ozdříznuté a izolované a jeho problém zůstane nadále nevyřešený. Obyvatelstvo odštěpené republiky je převážně tedy rusky mluvící a podle sčítání lidu v roce 2015 činila populace 475 tisíc obyvatel. Většina z nich má tedy právě ruské pasy. Nuž, a co se tady uvádí ještě? Blablabla. Nevím, co bychom tady ještě vy. Co se stane nyní? Kyjev, který tedy ztratil Pokrov, Vovčansk a Kupiansk, tedy boj, který pokračuje v ruských vyklizovacích operacích ještě o Kupiansk, ztratí tedy i v následujících týdnech Kyjev, možná ještě před koncem roku Mirnohrad a Seversk a také Liman a Gulajpole a jistě obklíčí Rusové i Záporoží, hlavní město stejnojmenného regionu. Zatímco tedy Cherson bude také pod silným tlakem, kde se Rusové usadili v přístavu u řeky. Putin prý stanovil časový plán do roku 2027, aby to cíle na bojišti tyto splnil. Mír je nyní téměř nepravděpodobný, že by tedy na Ukrajinu přišel navzdory snaze Donalda Trumpa. A další plán pro Ukrajinu bude ještě horší samozřejmě než ten předcházející. Tak tím bychom to asi ukončili a můžeme na další zprávu. Nebo na
1: Možná
0: sedm.
1: jenom
0: Ano.
1: na doplnění malinko. Podněstří požádalo o připojení k Ruské federaci taky, to už je tak půl roku zhruba, to je důležité. A druhá věc, jenom čistě z toho, řekl bych, nadhledu trošku, tak je s podivem, že Rusko tak dlouho váhalo s tou Oděsou, protože tudy vlastně na Ukrajinu proudí zbraně, tudy proudí cizí vojáci tam a zpátky v rámci obilné smlouvy v těch kontejnerech vyvážejí děti, adrenochrom a lidské náhradní díly a podobné věci. Takže tady jako je žádoucí asi toto uzavřít nehledě k tomu, že tam vlastně takhle mohou připouvat. Vlastně je to hlubokovodní přístav, kde vlastně mohou přistávat i velké, ať už tedy dopravní nebo vojenské lodě. Takže toto jsou všechno důvody, proč jako je překvapivé, že k tomu přistupují až teď, tady v této době. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme ještě dále. Poslední zpráva, tak je to vlastně fake news Bloombergu, který komentuje návštěvu Putina u premiéra Modiho v Indii, kde tedy, jak si Bloomberg hovoří, nebo píše o tom, že probírali pronájem ruské jaderné ponorky Indii. Ta informace hovoří o tom, že je to chybné, že tu ponorku Brask, že už se dohodli v roce 2019, ta je v Severodvinsku, mění na Čakru 3, se jmenuje na Čakra 3 a je to pronájem teda ruské jaderné útočné ponorky třetí generace projektu 971 třída Ščuka B. V klasifikaci NATO je to Akula a je to pronájem indickému námořnictvu na 10 let. Takže to už bylo jako dříve. Tady je ona ta ponorka tam byla někde se od roku 2019 a teď přemýšlej, jako jak s ní dá naloží, takže pronájem do vyzbrojení a tak dál. A dokonce se hovoří o tom, že by tam teď mohla být jako další ponorka. Ten problém je v tom, že Indie se od poloviny 80. let snaží vybudovat vlastní flotilu jaderných balistických ponorek. Projekt tím ale postupuje s velkými obtížemi a v roce 1998 Indové začali s ruskou pomocí stavět svoji první jadernou ponorku, vzbrojenou 12 balistickými střelami K-15 Sagarika, to jsou nějaké indické země, dostřela až 700 kilometrů. Ta ponorka dostala jméno Ins-Ariband, či ničitel nepřátel. Ten vycházel ze sovětského projektu 670 Skat. A tady pak se projevily jaksi technologické problémy s reaktorem a ta ponorka byla spuštěna na vodu až 2009. Zkoušky začaly asi o 5 let později, to do

0: kde bych chtěl adaptovat, jo. A tam drží a tak, takže já jsem to komentoval teďka nedávno i jaksi v jiném pořadu. Takže to je tedy z toho prvního koše a pojďme do toho druhého, či do Spojených států.
1: Tak dále se mrkneme tedy na to USA, kde to máme. Šup. Trump prý zastavuje tedy imigraci z 19 zemí a toto vám globalisté nechtějí říci. Tak, prezident Trump nyní tedy plně ovládající jako právoplatný vůdce Ameriku právě zasadil zdrcující ránu agendě otevřených hranic globální elity. 3. prosince tedy v bezprecedentním kroku administrativa Trumpa oficiálně zastavila všechny žádosti o imigraci a naturalizaci pro osoby z 19 zemí, čímž otřásly základy systému, který byl obléhán silami odhodlanými zničit Ameriku zevnitř. Nejde jen prý o politiku, je to zúčtování se všemi, kteří se snažili proměnit Spojené státy v útočiště globální nestability. Tak, ministerstvo vnitřní bezpečnosti vydalo memorandum, které rezonuje chodbami Washingtonu. Potvrzuje to, čeho se tedy prý mnozí obávali, když Trumpova administrativa už není ochotná spolupracovat s globalistickou agendou, tak to je hloupost, ale nic. Od samého začátku se tyto elity snažily podkopat americký způsob života, zaplavili zemi neprověřenými jedinci pocházejícími z nestabilních oblastí, čímž zase otevřeli dveře radikalismu a chaosu, aby pronikli do srdce země. Ale nyní Trump přebírá kontrolu a elity nemají jinou možnost, než čelit důsledkům svých vlastních činů. Tak má to být z nějakých Independent True News a také tedy z gazetteller.com. Asi můžeme na další.
0: Další zpráva hovoří o tom, že ona má vlastně dvě takové části. Jedna je ta, že Trump v podstatě v době, když tedy prezident Putin vedl teda jednání se zvláštním vyslancem Vitkovem a Kushnerem, tak že provedli belgická policie za pomoci FBI razy v diplomatickém sboru Evropské unie v rozsáhlém korupčním vyšetřování, při kterém byla zatčena jak bývalá vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci, předchůdkyně tedy Kai Kalasové, Federica Mogherini, to jméno už dneska padlo, jak víte, a bývalý generální tajemník diplomatické služby Evropské unie Stefano Sannino. Oba byly hlavní mozky při svržení legitimně zvolené ukrajinské vlády v roce 2014. O čemž tedy americká soukromá zpravodajská služba Stratfor, známá jako stínová CIA, prohlásila, byl to opravdu nejlevnější převrat v historii. A jinak tedy spolu s těmi silami loajálním prezidentu Trumpovi, nebo za jejich pomoci, tak ty zatkli včera ještě další dva evropské také válečníky nebo válečné štváče, kteří jsou odpovědní za ten převrat na té Ukrajině. Takže jinak Pentagon oznámil náhle rozhodnutí přerušit rutinní komunikaci s německým ministerstvem obrany v záležitosti související s probíhající rusko-ukrajinskou válkou. Takže jinak tedy v této souvislosti minister zahraničí Rubio oznámil, že příští týden, že se nezúčastní zasedání NATO v Evropě. My se k tomu ještě dostaneme pak dál v tom tematickém okénku. A jinak tedy ta druhá část té zprávy, tak ta hovoří o tom, že vlastně na tom setkání, že vlastně bylo řečeno toho Vítkova Kušnera, tedy u prezidenta Putina, že evropské vlády brání prezidentu Donaldu Trumpovi jeho snaze dosáhnout dohody a žijí v iluzích o strategické porážce Ruska. Evropa nemá mírovou agendu a stojí na straně války. Pokud Evropa začne válku, jsme připraveni hned teď. To už jako reagoval právě ten ruský prezident. Takže tolik tedy, jinak z toho jednání, nebo zatím tam nebyly nalezeny žádné kompromisy, ale probírala se podstata několik konkrétní formulace o řešení. Jinak samozřejmě, oni vidí jako obrovský potenciál pro obchodní spolupráci. Některé americké návrhy jsou i pro Rusko přijatelné, jiné ne. Faktem je to, že Rusko od těch zásadních podmínek neustoupí.

0: protože to je vlastně ten důvod, proč jsou do té speciální vojenské operace. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme asi dále.
1: Tak, dále se koukneme ještě na Dunýho. O Evropě mluvil, že v následujících letech zmizí kvůli nelegální migraci a nulovým narozením. Nová tedy národní bezpečnostní strategie USA přináší kosmogonní a historické změny v americké zahraniční politice. Tak, dokument vyzývá evropské občany, aby pěstovali odpor v Evropě a varují se, že kontinent podkopává demokracii, brání míru na Ukrajině a čelí kulturnímu vyhnutí kvůli vysoké imigraci a klesající porodnosti. Stručně řečeno, Donald Trump věří, nebo jeho administrativa, že Evropa má datum vypršení a že se plazí k autoritářství a vyzývá ty Evropany, kteří jsou zbývajícími vědomými demokraty, aby bojovali proti plánům evropských élit. Podle amerických analytiků museli podporovatelé transatlantických let, tedy v Evropě, už propadnout panice. Strategie dále zdůrazňuje vyvážení globální pozornosti vůči Indo-Pacifiku a západní polokouli, což odráží odklon od Evropy, která byla dosud tedy hlavním bojištěm amerického zapojení. USA už tedy nebudou podporovat celý světový řád jako Atlas. Asi držet Atlas, že ano. A očekávají, že Evropa ponese více svých obranných břemen. Takže, dámy a pánové, proto potřebují ukrást ty miliardy zmrazených ruských aktiv, že ano, zase. Tak asi můžeme dál.
0: Další ještě zpráva hovoří o tom, a je to také vlastně vyňato, jako ta předchozí z té nové bezpečnostní strategie Spojených států, kdy Spojené státy vzkazují Evropě, převezměte odpovědnost za svoji obranu do roku 2027. Odcházíme. Čili teď vypadá na to, že Spojené státy odejdou z NATO, což už teda dali jasně Evropanům najevo, že Washington stále není spokojen s evropským pokrokem posilování jejich obranných schopností a dávají vlastně Evropě čas do roku 2027, aby převzala většinu konvenční obrany NATO, což je pro Evropskou unii výzvou, protože ví, že do té doby budou evropské síly v podstatě slabé. A teď se najednou uvědomil, že nebudou mít Spojené státy, které by vlastně tam před nimi stály, postavili se před ně a chránili je. A podle agentury Reuters představitelé Pentagonu diplomatům ve Washingtonu řekli, že Spojené státy vyzývají Evropu, aby teda převzala většinu konvenčních obranných schopností NATO o zpravodajských služeb po raketové systémy. Takže přesun této váhy na Evropany by radikálně změnil způsob, jakým Spojené státy spolupracují se svými nejdůležitějšími vojenskými partnery. Američané už dali jasně Evropanům najevo, že Washington stále není tedy spokojen s tím pokrokem a tak dál. A jak uvedli, pokud Evropané nesplní termín roku 2027, tak Spojené státy mohou přestat participovat na některých koordinačních mechanismech NATO. Takže samozřejmě, jak uvedl jeden americký úředník, tak členové kongresu byli o obsahu zprávy informováni, vyjadřovali obavy, nicméně nejsou žádné upřesnění, jak měřit evropský pokrok. A ty konvenční obranné schopnosti zahrnují nejaderné zařízení, od personálu až po zbraňové systémy. Američtí představitelé nevysvětlili, jaká kritéria tedy budou použita. Jinak ve Washingtonu panují významné neshody ohledně role, kterou by měly Spojené státy hrát v evropské bezpečnosti. Já se k tomu potom dál v tom tematickém okénku, bude na to čas, tak se k tomu vrátím. Jinak budu o tom, je to součást zítřejšího kompasu také, takže to, co nestihneme, tak bychom si potom mohli říct si tam, nebo se dovědět tam. Takže tolik teda z této zprávy. Pojďme dál.
1: Se koukneme. USA obvinují Evropskou z hůny z útoků na americký lid poté, co podporovala, pokutovala Evropa Elona Muska a jeho síť X. Tak, USA odsoudili tedy pokutu Evropské komise ve výši 140 milionů dolarů proti sociální síti Elona Muska X, označující ji za útok na americké technofirmy a americký lid v uvozovkách. No, Tak, prý porušil Trump, teda Musk a síť X porušili zákon o digitálních službách bloku evropského a Evropská komise oznámila rozhodnutí v pátek a uvedla, že je to poprvé, co bylo vydáno formální rozhodnutí o nedodržení tohoto zákona. RT k tomu uvádí, že tento krok přichází uprostřed širší vlny vymáhání práva vůči velkým americkým technofirmám a Brusel dříve uvalil tedy Google pokutu v řádu miliard eur za zneužití ve vyhledávači a reklamě. Pokutoval dále Apple podle zákona Digital Markets Act a národních antimonopolních pravidel a penalizoval Metu za její reklamní model Pay or Consent. Takové kroky prohloubily neschody mezi USA a Evropskou unií ohledně tedy digitální regulace. Podle komise zahrnují porušení X, klamavý design systému modrých FAIC, nevím, co to je, který vystavuje uživatele podvodům, nedostatečnou transparentnost v reklamní knihovně a neschopnost zajistit výzkumníkům povinný přístup k veřejným datům. O to jde asi nejvíc, bych řekl, dámy a pánové. No, americký ministr zahraničí Marco Rubio toto rozhodnutí ostře kritizoval a na X napsal, že nejde o útok na platformu X, ale o útok na všechny americké technologické platformy a amerikánský lid ze strany zahraničních vlád. Den cenzury Američanů online je pryč, dodal. No, tak to je zase nějaký divný překlad, ale no, tak budiš.
0: Viděl jsem nějaký článek, kde dokonce šli dál a jako řekli, že krachující Evropa už neví, kde by se brala nějaké peníze, takže se vrhla na to, aby odrbala tedy ty americké technologické firmy. Nekomentuji to, jenom jako o tom hovořím. Pojďme dále. Moon of Alabama, či Alabamský měsíc, píše o tom, že Spojené státy chtějí rychlý mír. Jermak už je pryč. Zelenského čeká odvolání, pokud odmítne ustoupit Moskvě. Zajímavé. A to souvisí s tou novou strategií té národní bezpečnosti Spojených států ve vztahu k Ukrajině, protože se v ní říká mimo jiné, že životním zájmem Spojených států je vyjednat urychlené ukončení nepřátelství na Ukrajině, aby se stabilizovaly evropské ekonomiky, zabránilo neumyslné eskalaci nebo rozšíření války, obnovila se strategická stabilita s Ruskem a umožnila se poválečná rekonstrukce Ukrajiny, aby přežila jako životoschopný stát. Spojené státy postupují v tomto úkolu vpřed s pomocí ukrajinské protikorupční vertikály, Národní protikorupční úřad Ukrajiny, takzvaný NABU, to je zkratce, a ta specializovaná protikorupční prokuratura, která s tím spolupracuje, SAPO, tak a Vysoký protikorupční soud, HCC, ve zkratce, všechny vytvořené Spojenými státy po převratu na Majdanu v roce 2014, odstraně Andreje Jermaka z jeho funkce vedoucího prezidentské kanceláře. Jenom tady udělám malou odbočku, jak je pořád taková ta nezáležná a teda nezávislá, já nevím jaká, tak se podívejte, že tyto orgány tam vlastně tvoří a mají to pod kontrolou Američané. Tím dalším krokem je přinutit úřadnice prezidenta Zelenského souhlasit s mírovou dohodou s Moskvou. To po něm bude požadovat, aby se vzdal území, které ukrajinská armáda stále drží. Pokud by Zelenský odmítl protikorupční vertikála, proti němu otevře případ a odstranil z úřadu. Takže mají na ně nepochybně to, že samozřejmě je jednou z hlav, tedy hlavní, tedy hlavou celého toho korupčního, celé té korupční kauzy. Myslím si, že tu zlatou toaletu je poslední, co by mu někdo vytýkal, když jsou na to někde vtipy tedy. Takže ten článek o ukrajinské korupci v New York Times lze chápat v podstatě jako naléhavé varování. Takže uvidíme tedy, jak se to dále celé vyvine. Všimněte si, že oni jim dávají takové příležitosti, že oni nebudou odstraňovat kvůli politice, oni je odstraní prostě pohodlně kvůli ekonomickým problémům, kvůli korupci, kvůli krádeži a tak dále a tak dále. Jedno jako druhého, že jsou tam všichni namočeni. Taky některé ty zprávy říkají, že prostě míra korupce, která je na Ukrajině, takže snad není nikde ani v rovníkové Africe, že to je neuvěřitelné. Takže můžeme dále.
1: Tak, tak, tak, jdem se na to kouknout. Nikdo tomu nevěřil, že ano, neustále potřebujeme Ukrajinu do Evropy, že ano, a Ukrajina náš vzor. A teď to najednou z čista jasna vychází na povrch. No, obrovské mimořádné zprávy, Trump potvrzuje, že výplaty Nesary jsou aktivní, ekonomický reset leden 2026 a je skutečný a největší přechod bohatství v americké historii už prý začal. Tak, Trump zahájil tedy nejstrategičtější finanční krok svého prezidentování. Tiše přesně a tedy přesně ještě podle plánu. S Vánocemi za pouhých 20 dní je výplata v provozu. Patrioti, kteří v posledních letech věnovali pozornost, okamžitě pochopí, co to prý znamená. První vlna výplat vázaná na Nesaru začala a do týra 1, tedy do, řekněme, úrovně 1, budou zařazeni pouze ti, kteří již drží zlatý trumfový token, položku na uvolnění. Zlatý Trumpův ten žeton neboli token veřejně prezentovaný jako jednoduchý projev uznání tím vůbec není. Trumpův tým jej navrhl jako prioritní ověřovací značku přímo zapojenou do distribučních sítí kvantového finančního systému a protokolu pro dodržování a doručování aktiv, tedy Nesary. No a pokud držíte zlatý Trumpův nebo trumfový, tady je zase token, fyzicky nebo digitálně, jste už zapsáni v účetní knize a pokud ne, nejste jen později, jste mimo systém, který se buduje. Reset teda v lednu 26, to už je do měsíce, pevně prý je zakódován v black-endových finančních systémech. To, co začíná v lednu, není měkká úprava, je to prý nejpromyslnější ekonomická restrukturalizace v moderní historii a kontrolovaná likvidace fiat dluhů, tedy falešných dluhů, tedy zabavení elitních off-legit, tedy účtů a demolice dluhové sítě vybudované pod globalistickou vládou, jsou všechny synchronizovány s tímto krokem. Banky to prý vědí a odborníci z ministerstva financí asi u amerického to taktéž vědí. Globální instituce to taktéž vědí a nikdo z nich veřejnost ale nevaruje. No, nevím, co bych k tomu vydal já, jestli k tomu má pan Tichý něco. Já nevím. Nějaký.
0: Něco ano. Tam je potřeba si říci jednak tedy to, že na té úrovni tier 1 jsou jednak centrální orgány, banky, centrální a tak dál. A vedle toho tedy lidé, kteří teda mají ten token, banky asi nepotřebují, ty lidé ano, takže to je jako jedno vysvětlení. Druhé, vy víte, vážení posluchači, že se hovořilo o tom, že už ta celá záležitost postoupila na úroveň 4B, to znamená tier 1, tier 2, tier 3, tier 4A, teď je to na tier 4B, pak je pětka pro ty smrtelníky. To, o čem hovoříme, je, zatím to byly ty návštěvy v těch střediscích toho zpětného odkupu, ale teďka to, o čem je teďka ta tier 1, to už je o konkrétních výplatách. Či to je krok už následující. Takže vidíte, že ten, to vyplácení už tedy probíhá prostě po jaksi určité době, po těch návštěvách ty střediscí zpětného odkupu, že už to začalo celé fungovat, že to celé běží. Takže tohle je důležité vědět, abyste se v tom orientovali, protože to jsou samozřejmě rozdílné věci. Jedna věc je to tam projednat, pak je druhá věc a to uvolnění, nebo uvolňování těch peněz podle toho plánu. Já některé věci budu o nich hovořit v úterý, v debatním pořadu, takže a tam budou ještě některé další zajímavé záležitosti. Takže pokud budete mít zájem, tak se připojte. Takže to je tady k tomu. Přejdeme na Ukrajinu. Já mám první zprávu, která hovoří o spouře ukrajinských vojáků v Záporoží, kteří v Guliajpole zabili svého velitele. On se snažil zastavit jejich chaotický útok z obranných pozic v městě Záporoží. Dokonce oni ho zastřelili prostě, nějakého plukovníka ho zastřelili, takže tolik jenom jako ve zkratce, vidíte, že to tam začíná být jako hodně jako chaotické a on byl vlastně velitelem sil v tom Guliajpole, té záporské oblasti, tak ten byl odstraněn tedy. Přišel tedy o život rukou svých vlastních vojáků, což je někdy smutné, ale jako i to se stává, že ty vojáci se odmítli vrátit na frontu a to Rusy někdy likvidovali, aby mohli bez překážek ustoupit. Šlo konkrétně o dvě roty, které opustily své pozice, tím, co ruský postup pokračoval. Tam je důležité si říci, že vesměs za něma ještě bývají takové ty kárné jednotky, které když někdo ustupuje, tak mu střílejí do zad vlastní tedy. Ty Ukrajinci tady patrně nebyli tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Dobře, jdeme se kouknout dále. Rusko oficiálně oznámilo dobití Pokrovsku, tedy to je ten Krasnoarmějský, ano, v Donbasu a Volčansku, tedy u Chorkova. Prý řeky krve prolévaly na obou stranách během 16 měsíců bojů. Přes 150 tisíc Ukrajinců tam mělo padnout a 30 tisíc Rusů. Rusko oficiálně tedy oznámilo dobití Pokrovsku v Donbasu a Volčansku, tedy u Charkova. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič navštívil velitelství ruských ozbrojených sil, kde byl oficiálně informován o dobití města. A podle mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova, citovaného ruskou tiskovou agenturou TASS, generál tedy Valerij Gerasimov informoval prezidenta o osvobození měst Krasnoarmějsk, tak a Volčansk a také o výsledcích vojenských operací v jiných regionech. A Peskov k tomu řekl, večer 30. listopadu navštívil vrchní velitel ozbrojených sil prezident Ruska Vladimír Vladimirovič, jedno z velitelských center společné skupiny sil. Poslouchal zprávy náčelníka generálního štábu Gerasimova, velitele armádní skupiny Střed Soločuka a velitele armádní skupiny Východ Ivanajeva. Generál Gerasimov podával zprávy o osvobození měst, tedy Krasnoarmějsk a Volčansku, stejně jako o výsledcích operací v jiných regionech. A tím bych to asi zavřel. A neskákejte Ukrajincům na ta falešná AI videa, že jsou tam jejich vojáci s vlaječkami.
0: Tady je další zpráva, která hovoří o totálním ruském postupu, o velkém průlomu přes Gajčur, to je tuším řeka, a s tím, že padá Volčansk, Dimitrov je obklíčen kotly, jednotky ukrajinské armády v panice a 99% jich hyne při útěku. My tam jako přes tu vodu a tak dále, tak víte, že tady v této době to znamená nepříznivé nakoupání. Takže tak to je ta situace, jinak tady zase je prostě přehled těch jednotlivých obcí a měst, které byly tedy z ruského původu osvobozeny. Tady asi to nemá smysl to nějak zvlášť číst. Teď je důležité, že ruské jednotky útočí na linii Liman-Vilča. V osadě Limanu, na tom městě, jestli tak se ty útočné skupiny uchytily v severní části. Takže ve Vilče tam se probili už do středu a vytlačili tedy z té obce nepřítele. Takže tolik asi tady v tom. Jinak ta vojska systematicky rozšiřují tedy své hranice tedy dosahu západně od Krasnoarmějska a v Gryšinu. Takže takto. Jinak v oblasti Krasnoarmějska a Dimitrova pokračují poziční boje. Pojďme asi dále, protože těchto dostaneme se ještě na Dobropolje a tak dále, to je severně od Guljaj pole a tak dále, takže těch zpráv je opravdu hodně a ty Rusové prostě průběžně postupují, to je realita.
1: Tak, bunkr byl zničen, prezident učiní těžké rozhodnutí a termín je do 15. prosince. Ruský prezident přijel na to velitelské stanoviště ve vojenské uniformě. Gerasimov mu podal hlášení, to už jsme tady měli, o situaci na frontových liních. Zelenský učiní před novým rokem těžké to rozhodnutí a blízký politický poradce z bankové nastínil scénář. Tak, modernizované rakety Iskander zasáhly tajný bunkr v Dnipropetrovsku. A kdo tam byl, tak na to se asi, nevím, jestli se na to dostaneme, jestli to tady v té zprávě nějak moc dobře rozlousknu. Tak koukneme se, termín toho 15. prosince, ukrajinský kanál OP Advisor tvrdí, že Zelenského okruh otevřeně hovoří o jeho neochotě účastnit se voleb a o jeho touze neusilovat o znovu zvolení. Má toho všeho prý dost, uvádí zdroj. Podobný vývoj předpovídá i přední politický strateg prezidentské kanceláře Volodymyr Petrov. Ten tvrdí, že Zelenský se rozhodl nejen ignorovat všechny kolem sebe, ale dokonce si určil datum, kde opustí svůj post. Cituji, nemyslím, že to prezident řekne nahlas, ale myslím si, že Zelenský se rozhodl nás všechny odpálkovat a nekecám, poznamenal Petrov. A teď ty přesné údery, na internetu se objevily záběry ohromující exploze v Konstantinivce. Později se ukázalo, že jde o výsledek použití naváděné pumy FAB dokonce 5000, no tak to už je pořádná šupka. Síla tohoto úderu podtrhuje nejen zvýšené schopnosti ruského letectva, ale i strategický význam, tedy cíle. Podle zpravodajských informací byly mezi mrtvými 3 důstojníci SBU, tedy tajné služby ukrajinské, kteří přijeli prověřit morální stav jednotky a ověřit skutečné počty personálu. Další významnou událostí byl úder raket Iskander M z 1. prosince na objekt, tedy v Dnipropetrovsku. Později bylo prý potvrzeno, že byla zničena budova konstrukční kanceláře. Tedy úder zasáhl administrativní budovu závodu ve městě. Velmi pravděpodobně jde o konstrukční centrum kamikadze dronů a jejich montážní linku, uvádí se na závěr, když tak to zprávy. A Russian Weapon a asi na Telegramu, nebo já nevím, kde jsou ty kanály, je tady Russian Weapon, to uvádí. Tak, asi můžem dál. Protože...
0: Ta další zpráva hovoří o prováděných útocích na tzv. Stínovou flotilu. Ukrajinské útoky. Ten Kyjev dělá tedy všechno pro to, aby teda potvrdil ten svůj status té teroristické země, vyhlásil válku tankerům stínové flotily, chlubí se tedy útoky na civilní lodě ve třech zemích a to mezinárodní společenství zatím v nejlepším případě vyjadřuje znepokojení, ačkoliv vlastně tím dochází k převracení samotných základů bezpečnosti na moři. A teď je otázka, jak to tedy odpoví Rusko. Faktem je to, že v mezinárodních vodách útočit na civilní neozbrojené lodě, že oni nesmí mít ani zbraně, tak jako to je pirátství. A teď je otázka, že se zdá, že ten Západ změnil strategii boje proti ruské stínové flotile. To jsou ty, které vozí třeba pod jinou vlajkou, vozí teda tu ropu a tak dál. A teď to ale vyvolává jako spoustu problémů, protože by ty různí estonští, francouzští, polští piráti, kteří operují pod zástěrkou námořních sil, tak by mohli být odraženi ruským letectvem. Takže tady jako příklad takzvaní baltičtí tygři, to budou nepochybně z těch pobaltských států, uspořádali lov safari na tanker Jaguar, který přepravoval ruskou ropu pod vlajkou Gabonu. A na lov dokonce přiletěli Poláci s bojovým letounem MiG-29 a víceúčelovým letounem PZLM-28 a celou tu skupinku rychle rozehnal jediný SU-35MS ruský, který přiletěl pomoc nebo posíl toho Jaguara, ten tanker. Takže to objevení teda té SU-35MS ty Evropané natolik vyděsilo, že jako na povel to opustili a tanker klidně dorazil do přístavu. Takže tady vidíte, tady se začíná objevovat celá lavina právních otázek. Na jakém základě lze tanker zadržet, když ropa na něm, předaná v mezinárodních vodách, podle dokumentu není ruská. Tanker třeba pluje pod vlajkou Kajmanských ostrovů a vlastní ho kyperská offshoreová společnost. Co s tím má Moskva společného? Samozřejmě by se dal vymluvit na černou listinu tankeru a tak dále, ten právní chaos to multipolární světě je vždycky dvoustečný, protože zřejmě proto byla Francie začátkem října nucena propustit dříve zadržovaný tanker Boracay, který byl zařazen do protiruského sankčního balíčku. Sankce nedali nebo nepřinesly očekávaný výsledek. Stínová flotila tankerů fungovala dále. Takže tolik teda k této zprávě. Nakonec tedy Rusko přijalo tedy to rozhodnutí, že vlastně obsadí Oděsu a vlastně teda odřízne Ukrajince od moře, aby teda toto byl nejúčinnější způsob, jak tedy těm dalším útokům zabránit.
1: Tak, jdeme se na to kouknout. Co tam má? Jo, endgame, konec hry. Časopis Time. Zelenský musí okamžitě rezignovat. Unikly informace z ukrajinské prý to nejvyšší rady, tak se na to jdeme kuknout. Poslanec ukrajinské nejvyšší rady Artem Dmitru, který ze zelenského frakce služební klidu, na svém telegramovém kanálu oznámil, že na Volodymyra Zelenského je vyvíjený tlak, aby tento týden odstoupil z funkce kvůli korupčnímu skandálu v Kyjevu. Domnívá se ale, že Zelenský bude čekat, ztrácet čas a vymýšlet si nějaké výmluvy. Dále uvedl tento poslanec, že podle informací, které má k dispozici Spojené státy americké nařídili Zelenskému, aby tento týden už odstoupil. Američané to formovali jednoznačně. Musí bezprostředně rezignovat. Poslanec tento požadavek spojuje s korupčním skandálem a odvoláním Andreje Jermaka, vedoucího prezidentské kanceláře. Dmitruk se však tedy také domnívá, že Zelenský udělá všechno, co je v jeho silách, aby oddálil nevyhnutelné a že se pokusí svoji rezignaci odložit minimálně do nového roku, informuje o tom agentura RIA Novosti. Zelenský odejde tento týden. Přes víkend jsem byl informován, že Zelenskému bylo nařízeno odejít tento týden. Napsal tedy ten Dmitru, který bez toho, aby specifikoval, kdo dal příkaz. Zároveň ale poznamenal, že splnění tohoto požadavku by mohlo trvat několik týdnů až měsíců. Protože říká, toto je člověk, který bude natahovat čas, vymýšlet všechny různé výmysly a vymýšlet si výmluvy. Udělá všechno pro to, aby oddálil nevyhnutelné, vysvětlil dále Dmitruk. No, článek je samozřejmě zase další, to hodně další, tak asi můžeme dál.
0: K tomu snad jenom jednu poznámku, jsou další informace, kdy prohlašuje, že odstoupí k novému roku, že je unaven a já nevím co, že teda nastane příměří, který teda samozřejmě on zařídí, teda tím pádem, že a že teda to další jednání za Ukrajinu, že převezme předseda parlamentu. Ten problém je v tom, že prostě dokud tam nebudou volby, tak i ten předseda parlamentu už jako dávno přesluhuje, už tam také nemá co dělat, no ale jako než by udělali volby a tohle, tak to zase několik měsíců a už na to asi není čas. No, takže tady k něčemu dojde a podle všeho si dneska snaží tedy on vyjednat prostě beztrestnost a tak dále, což teda by bylo do nebe volající. No, další zpráva hovoří o tom, že v Mirnogradu opět, tak jednak tam dochází munice potraviny pro Ukrajince, takže požádali Kyjev o stažení, zatím nemají zprávu, že by se měli stáhnout. Tam jde asi o tisíce ukrajinských vojáků, kteří byli obklíčeni a žádají to Mirnogradu a žádají nejvyšší vojenské velení v Kyjevě, aby jim nařídil stáhnout se, nebo najít způsob, jak doplnit palivo, aby mohli pokračovat boji. Palivo, munice a tak dál. A docházím teda nejenom munice a mají problémy s jídlem. Takže ono je to vůbec tam stížnost na to, že tam není jídlo a že vojáci vyhledověli a tak dál. Takže problém je v tom, že oni se pokusili poslat skupinu vojáků zpět dodávkami zásob, a jak jsme vyšli z městské struktury, tak se dostali pod těžkou ruskou palbu a byli nuceni znovu vstoupit do města Mirnograd a utrpěli značné ztráty. Takže jinak to ruské letectvo, ty Ukrajince, často je pomocí raket PAP a neustále tlačí směrem k centru města. Takže tam probíhá i rozvoj těch bojů v Konstantinovce, kde se Rusům podařilo obsadit už jižní část města. Takže Pokrov, Konstantinovka a Mirnograd jsou téměř ve stejné linii. A po jejich dobytí budou moci Rusové zautočit na Slaviansk a Kramatorsk z jižní strany. Takže tolik teda tato zpráva. Jenom snad jednu věc, to je vlastně, až toto jako vyčistí ty Rusové, tak pak už tam je jenom step až do Kyjeva, takže když tam někdo vykope nějaké nové zákopy, tak to asi moc platné nebude. Takže toto je takzvaná pevnostní města v určité linii a ta jsou teďka právě dobývána. Takže, a to už vlastně už to směřuje jako ke konci. Toto. Pojďme dále.
1: Tak, dále se podíváme na Kyjev, ten byl nemilosrdně rozdrcen prý Rusy. Rusové zautočili kamikadze drony Gerань 2 balistickými raketami Iskander, křižujícími raketami Kalibr, také střelami H-101 a hypersonickými raketami Kinžal. Je to ze včerejšího dne, rána. Tak, v Kyjevě se odehrál jeden z nejmasivnějších a nejzuřivějších ruských náletů. Ruské síly, to už máme tady jsem řečeno, co použili. V kyjevské oblasti bylo zaznamenáno několik útoků v okolí Fastova, klíčového železničního uzlu jihozápadně od hlavního města Ukrajiny, odkud jsou posily a zásoby posílány na frontu. Elektrárna ve Vyzgorodu byla prý také zničena, nebo asi spíše jenom poničena. Video ukazují okamžik nárazu a požár na infrastruktuře. Jen Kyjev byl napaden 150 drony. Byly zaznamenány vzlety bombardérů Tupolev Tu-95MS a Tu-160, zatímco další útoky byly hlášeny v Černihově, Dnipru, Zlatopolu, v Charkovské oblasti a poblíž Záporoží. Výpadky elektřiny jsou hlášeny v mnoha částech kyjevské a dněperské oblasti. Toť vše v této zprávě.
0: Pojďme tedy k další zprávě. Ta hovoří o průlomu 2.0 v Dobropilech, dobropilský průlom. A ta jižní skupina sil, těch ruských sil, se znovu zaměřila na ty syrského plány úderem tam, kde ten syrský a spol útok nečekali. A v důsledku toho na severním okraji Konstantinovky se fronta ozbrojených sil Ukrajiny zhroutila až do té vzpomínané hloubky 14 kilometrů. A v důsledku těch koordinovaných akcí jednotek jižní skupiny těch ruských sil, tak byla osvobozena vesnice Bezimjanoje a Doněcké národní nebo Lidové republice a oficiálně to teda bylo oznámeno už a Americký institut pro studium války ISW, či ISV, VTV, však popírá zprávy o dobytí Bezimjanného tak vehementně, jako by na tom záviselo Trumpovo rozhodnutí o Ukrajině. Autor článku se ptá, proč asi? A odpovídá si, zjevně jde o to, že odsud je to zhruba 2,5 kilometru k okrajům Kramatorské aglomerace. To je vesnice Alexejevo, Družkovka a tak dál. A ta vojenská hodnota nespočívá ani tak v těch pár desítkách domů v tom Bezimjaném, ale v blízkých lesních porostech a háji, kde by se bez újmy maďarských ptáčků mohl snadno ukrýt celý prapor. Ty maďarští ptáčci, to jsou drony velitele Maďara, a to je ukrajinský, takže tam mohou postupovat bez problémů nebo bez obavy, že na ně budou útočit drony. Jinak tedy, jak informuje vojenský bloger ruský, tak jsou vedeny útočné operace na křídlech v oblasti Vasilkovka, Pazeno a také západně od vesnice Klinovce. Takže, jak říká, nepřítel není jediný, kdo využívá nepříznivých povětrnostních podmínek. Kvůli absenci souvislé linie fronty jsme schopni nacházet slabá místa v oblasti. Takže tady vidíte, že ta linie té fronty není prostě souvislá. Takže se dá někde prostě procházet, také prorazit až o 14 kilometrů dále. Takže pojďme asi na další zprávy.
1: Ukrajinská agonie, obklíčení vojáci se chtějí vzdát, proklínají velení a Evropa zbaběle utíká od podpory. 13.81. den speciální vojenské operace. V Dimitrově pokračuje agonie obklíčených ukrajinských sil, zatímco vojáci proklínají syrského. Takže v noci na sobotu utrpěli ukrajinské vojenské cíle a objekty dvojího využití drtivý úder. Den předtím tedy ozbrojené síly Ukrajiny zautočily na Grozny. Ramzan Kadyrov prohlásil, slibuji, že naše odpověď na sebe nenechá dlouho čekat. Nepřítel brzy obdrží můj osobní dárek. Tak, v důsledku koordinovaných akcí jednotek uskupení jich byla osvobozena vesnice, no tak tu už máme zase vesničky, sever, tady je to rozebráno všechno podle různých uskupení. Tak se koukneme na Dněpro podle kanálu Dněprovský Rubež. Roste záporožské oblasti systémová krize ukrajinských ozbrojených sil, naznačuje to kritický nedostatek záloh a prostředků ke zmaření ruských útoků, stejně jako absence protiútoků či účinné obrany na straně ukrajinských jednotek. Situace na území Ukrajiny. Ukrajina prožívá nejhorší období od února roku 2022, nebo ještě horší, uvedl člen výboru Rady pro národní bezpečnost Rachmanin. A podle něj není žádná společná jednota, mobilizace je narušena a Evropa není ochotna poskytovat finance. Ty lumpové evropský partneři v uvozovkách nepřinášejí žádnou naději z Evropy a z USA a ukrajinské ozbrojené síly postupně slábnou, sformované sbory nefungují, zatímco ruská armáda naopak zvýšila svůj bojový potenciál a postupuje. No, tím bychom to asi mohli přejít dál, protože ať stihneme všechno.
0: Jdeme dále, dostaneme se do Evropy a tady je zajímavá první zpráva. Bývalý velitel amerických sil v Evropě, generál Ben Hodges, varuje, že evropští vůdci se pomalu probouzejí a že Spojené státy už nejsou spolehlivým partnerem. Tady vidíte, to je klasický člověk z Deep Stateu, protože jinak ty, co jsou od té Trumpovy administrativy, tak ty zase hovoří, že spolehlivým partnerem už není Evropská unie. A vraťme se zpátky k tomu Hodgesovi. Podle jeho názoru kroky Washingtonu vůči válce na Ukrajině a nejnovější zprávy ukazují, že obchod s Ruskem může být pro Washington po skončení všeho nejdůležitější. No to určitě ano, protože ta Amerika se potřebuje postavit na nohy. A generál Ben Hodges zdůraznil, že v americké administrativě roste přesvědčení, že Evropa je pro strategické plány Spojených států stále méně důležitá. Podle jeho názoru Spojené státy skutečně vnímají Evropu jako bezvýznamnou. To už možná naráží na tu novou strategickou doktrínu, teda kterou teda vydali teď Spojené státy, nebo věděl o tom, že se připravuje, protože tady ten článek je z třetího, to ještě možná, že nebyla venku ta doktrína. Ale věděl už o ní. Takže nešetřil Hodges s kritikou amerického přístupu k válce na Ukrajině. Podle jeho názoru Washington od začátku považoval konflikt za obchodní projekt, nikoli za skutečnou hrozbu pro evropskou bezpečnost. A podle něho byla strategie odsouzena k neúspěchu od samého začátku, protože administrativa Donalda Trumpa situaci analyzovala jako obrovskou realitní transakci. No tak možná je jako lecos, pravda je to, že ten Trump spíš se zajímá o ten obchod, než o nějaké velké strategické záměry. Dále ten americký generál upozornil na činy Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, které podle něj odhalují Washingtonu, nebo způsob myšlení Washingtonu o budoucnosti regionu a varoval, že takový přístup by mohl mít dramatické důsledky pro Evropu. Pokud to půjde tak, jak si pan Witkoff a Jared Kushner přáli s Rusy, bude to pro Evropu obrovský problém, řekl a dodal, že vnucení nepříznivé dohody Ukrajině by mohlo vyvolat další vlnu uprchlíků. Evropa je na čtvrtém místě v prioritách Spojených států a ten generál kvůli tomu vydává poplach, protože ukazuje přitom na konkrétní signály, naznačující úbytek amerického zapojení do evropských záležitostí. Jedním z těch signálů je oznámení, že minister zahraničí Marco Rubio vynechá klíčové zasedání na tom Bruselu. To je to, o čem jsem se zmiňoval, že by měl být snad už ten nadcházející týden. Takže Hodges také poznamená, že prioritou Washingtonu dnes není bezpečnost Evropy, ale udržení vlastních zájmů vůči Rusku po skončení války na Ukrajině. A podle Hodges se Ukrajina a Evropa mají stále nástroje, jak Rusko zastavit. Ten člověk jako je asi trochu blouzný, ale poznamená, že navzdory 11 letům války Kreml okupuje pouze 20% ukrajinského území a ruská ekonomika je hluboký potíží. Podle jeho názoru je klíčem větší sebevědomí a odhodlání evropských vlád. Takže ten je pořád jako také, to patří mezi ty snílky, který pořád chtějí zastavovat to Rusko a nemají zdaleka jako na to a vycházejí tedy opravdu z nepodložených informací. Mnohé věci jsou jinak. Pojďme dále.
1: To vypadá, že žijí úplně v jiné galaxii nebo v jiné realitě, nebo já nevím.
0: No podívejme se na to prakticky. Jestli jim teďka rozpadne NATO, tak tam bude hromada vojáků, generálů, kteří budou bez zaměstnání. Oni nebudou mít jako... Takže budou pořád vymýšlet, pořád budou někdy vymýšlet nějaké hrozby, aby oni vlastně odůvodnili vlastně svoji důležitost a svoji potřebnost dále na těch místech, kde jako jsou. Takže to takové jako prostě je. A je pravda, že ten americký aparát je přebujelý. A je také pravda jedna věc, že v podstatě teďka redukce těch amerických posádek v zahraničí a tak dál, to je nakonec i součástí GESERa, i když to potom po té pozdější úpravě, tak to z toho vypadlo, není to tam přímo. Asi by to bylo moc drážilo, tak to z toho vytáhli, ale jako v podstatě to dělají, budou redukovat ty počty těch posádek venku, těch základen, těch tam mají 700, skoro 800 těch tam mají, takže se to tak nějak jako nenápadně to dělá. To je otázka toho, co ten Trump si tam jako troufne udělat, aby tomu to tam prošlo, že jo? Protože tam je, oni žijou dlouhodobě v nějakém narrativu, který se těžko mění takhle rychle. No.
1: Tak, jdem se kouknout na Maďarsko a Slovensko. Ty zpochybňují návrh my, co taky se a rozhodnutí Evropské unie zakázat ruskou ropu. Odvolávají se tedy k Evropskému soudnímu dvoru, protože nechtějí, aby jejich ekonomiky byly rozpuštěny nebo spíše spustošeny. A co česká vláda? No, ta v demisi zatím nic, že ano, ta jenom škodí. Maďarsko a Slovensko se tedy odvolají k soudnímu dvoru Evropské unie s žádostí o zrušení rozhodnutí navrženého vládou Mitsotakise a nakonec přijatého Evropskou komisí o zákazu dovozu ruské ropy do EU. Obě vlády jsou odhodlány odolat tedy rozpadu svých ekonomik, který zákaz dovozu ruské ropy přináší. Zmiňujete, že obě země jsou uvnitř, asi zmiňujeme, by tady mělo být, že obě země jsou vnitrozemské, tedy nemají přístavy, přes které by mohly přepravovat ropu z jiných zdrojů než z Ruska. Tak během briefingu pro novináře maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó to zdůraznil, že, cituji, Maďarsko nemůže přijmout a realizovat rozhodnutí Evropské unie o postupném ukončení dovozu ruských energií, protože to ohrožuje energetickou bezpečnost země. Dnes dříve se Evropská unie dohodla na postupném ukončení dovozu ruského plynu do konce roku 2027 jako součást snahy ukončit desetiletí trvající závislosti koalice na ruské energii. Ach jo, no tak nikdo vystupovat z Evropské unie nechce, že jo, aspoň tady u nás pořádně, tak zase budeme to všechno muset sledovat.
0: Já nevím, proč tady vůbec tyto lidé ztrácí čas. Kdyby se podívali už na agendu 21, později upřesňovanou agendu 2030, tak by věděli, že vlastně takhle je to správně. Mají být Evropa deindustrializována, tak toto je jeden ze způsobů, jak to udělat. Druhý jsou emisní povolenky na základě výmyslu, a tak dál, čili jako tak to má být. Takže aby někdo proti tomu podával odvolání tamhle k Evropskému soudu, a přitom v té Evropské unii chtěl zůstat, tak to se těžko chápe tohleto. Tady musí ty představitelé těch států konečně pochopit a říct, podívejte se, byli jsme od začátku podvedeni, byli jsme napáleni, má to znamenat likvidaci států, má to znamenat likvidaci tady národů, mají být promícháni s tím materiálem z dovozu a tak dál. A buď to pobereme a půjdeme do té jednotné Evropy, která vlastně ty jednotlivé státy zmizí, ty zbytky teda té suverenity, plus teda ta jejich území, to všechno převedeme do Evropské unie, která se z mezinárodní organizace se stane státem, soustátím. velkým státem, anebo ne, a potom odejdeme. Já jim jako neříkám, co mají dělat. Já říkám, jaké jsou tady možnosti. A prostě tady se pořád o tom mluví a pořád jako jsou to takové hry, takové tance mezi vejci a je to zbytečné. Tak ať se teda ty státy rozhodnou pro něco a podle toho postupují. Já myslím, že určité věci nelze udělat někdy hned, ale prostě potřeba na tom pracovat. Tak či onak. Buď teda to přijímám a řeknu, pane Bože, jen houšť a už aby to bylo všechno zničené, nebo teda jdu řešit a dohledat jiné řešení, pokud teda ten stát chce udržet, to jsou jako třeba Maďaři. Mimochodem, teď jsou nějaké dál, tam se ještě k tomu dostaneme, takže nebudu prozrazovat, Orbán už na tom pracuje. Takže tolik teda tady k této informaci. Pojďme asi dále, já se podívám, co tam máme dále, ale jako tady pořád ty, a to si myslím, že toto jsou věci, které by měly a mohly tam třeba vnést i na to půdu toho Evropského parlamentu, třeba i ti slovenští europoslanci, protože u nás se to asi očekat nedá, tak ti slovenští europoslanci, ti mladí. Ta další zpráva, to je taky taková. Nizozemská vláda se chystá zrušit všechna omezení eutanázie, obludný kult smrti a systém beztrestného vraždění. A nizozemská vláda vlastně podniká ohromující krok směrem k úplné dekriminalizaci eutanázie a připravuje se odstranit poslední zbývající omezení státem posvěcené asistované sebevraždy po intenzivní lobbystické kampani krajně levicových aktivistických skupin. Takže teďka podle zpráv nizozemských médií bude parlament nyní projednávat návrh, který by umožnil neomezenou bezpodmínečnou eutanázii, čímž by se Nizozemsku stalo jedním z nejradikálnějších režimu smrti na zemi. To znamená, půjdete do nemocnice a vlastně vstupujete na smrtelné území, protože oni vás tam zlikvidují. Místo, aby vás léčili, tak oni vás tam zlikvidují. Takže tady dokonce je nevládní organizace, která pod jménem nadace na sebeřízení konce života. Teď se budou blbnout ještě lidi, aby se sami jako řídili konec života. A vede to nějakou, je to krajně levicová skupina, vede psycholog a propagátor eutanázie Wim van Dijk. A je to teda neziskovka NGO. A to otevřeně prosazuje budoucnost, v níž prakticky kdokoliv, bez ohledu na zdravotní stav, věk nebo životní situaci, může obdržet státem schválenou sebevraždu na požádání. A ten globalistický model smrti se šíří po celém světě, protože ty lidi se nechají tak zblbnout, že už nevidí opravdu, čí jsou. A to Nizozemsko legalizovalo eutanázii už v roce 2002, ale alespoň na papíře s určitými pojistkami. Ta omezení vyžadoval souhlas lékaře, splnění určitých podmínek a další bezpečnostní opatření. Ale ty kritici dlouho varovali, že tyto pojistky jsou jenom fasádou a měli pravdu. A nyní se ty aktivisté a radikální zákonodárci z levicové strany Demokraté 66 připravují na příští zasedání parlamentu předložit legislativu, která by tato zbývající omezení zcela odstranila. Jinak něco podobného je v Kanadě, ale tam dokonce na to dává vláda pokyn těm lékařům, aby ty lidi vraždili. Takže ty jsou dál ještě, abychom viděli. Takže teď je samozřejmě důležité pro ty jednotlivé státy, jejich obyvatele, zejména v té Evropě, které budou mít takové vlády, které se k tomu jednoznačně postaví. A jak vidíte, tak v té Evropské unii to jde jedna chuťovka za druhou. A my si musíme jako rozhodnout, co chceme. A to ty lidé musí ale za sebe teda přijít taky nějakou odpovědnost, jenom nesedět a nedělat jenom jako prostě ze sebe, jenom jak si diváky, nesedět hlediště, nedělat ze sebe diváky v divadelní hře, která se hraje o nich. To je o nich ta hra. A místo toho, aby byli aktivní na jevišti, tak sedí v hlediště, čeká, jak to dopadne. Takže tolik ode mne. Pojďme dál.
1: Tak, blázni. Tak, předsedkyně komise Ursula von der Leyen zaslala členským státům Evropské unie ultimátum ohledně financování Ukrajiny v příštích dvou letech. Jak uvedla tedy, Ukrajina bude v příštích dvou letech potřebovat 135 miliard euráčů, z čehož 90 miliard přijde z EU. Jak poznamenala, existují dvě řešení. Jedním je, že částka, teď poslouchejte, 90 miliard euro, bude pocházet z půjček využívajících rozpočet Evropské unie jako ručitele, takže to půjde na naše bedra. A druhým řešením je částka pocházející z půjčky využívající zmrazená ruská aktiva a držená v Belgii, tedy krádež. Kompenzační úvěr je součástí širšího finančního balíčku, který dosahuje až 210 miliard euro, který mají v nacházejících letech podpořit ukrajinské finance. Abyste tomu rozuměli, státnost tam neexistuje a všechno je placeno a řízeno ze zahraničí, abych vám to přeložil do češtiny a do ličtiny. Ukrajina bude muset půjčku splatit pouze tehdy, pokud Rusko ukončí konflikt a zaplatí reparace za válku, což je považováno za velmi nepravděpodobný scénář, což zase znamená, že půjčka nikdy nebude splacena. Aby vám to bylo jasné. Tak, teď je tady ještě prachy, prachy, prachy. Hlavní překážkou zůstává odpor samozřejmě belgické vlády vůči těm zmraženým aktivům. Text, který komise předloží, naše obavy uspokojivě neřeší. To řekl belgický ministr zahraničí, tedy Maxime Prevot, novinářům ve středu ráno na okraji zasedání NATO. Řekl, máme zklamání z pocitu, že naše názory nebyly vyslyšeny. No. Tak buď to vyzbíráme my a zaručíme, anebo to ukradneme Rusům. Tak si zvolte, no asi takhle jim to řekli.
0: ty Belgičani a ten ministerský předseda jako ví, že kdyby toto udělali, takže by pak šli po té Belgii a že by to u té Belgie by to potom nárokovali a vysoudili to té Rusové a to ví, že by to takhle dopadlo. Takže by to znamenalo prostě belgický bankrot, tak se mu do toho nechce. Nedivte se mu. A to se tam baví jenom o 140 v uvozovkách, jenom o 140 miliardách euro, tak celkem 300. Ty další, ta čísla nějak lítají, něco málo ve Spojených státech, něco je ve Švýcarsku a zbytek nevím kde. Ale ten Euroclear říkal, že má přes 200, dokonce se mluvil o 280, teď je 100, 140, tak jako uvidíme, jak to je. Nicméně jako ta další zpráva je velmi zajímavá, souvisí s tím. Evropská centrální banka, teď poslouchejte dobře, to se pobavíte, vážní diváci a posluchači. Evropská centrální banka podkopala návrh Evropské unie a odmítá poskytnout záruku za úvěr Ukrajině ve výši 140 miliard euro. To je vlastně rána tedy pro plán Evropské unie získat ten reparační v uvozovkách úvěr zajištěný zmrazenými ruskými aktivy. A podle několika úředníků ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise porušuje její mandát, což ještě více stěžuje Bruselu získání obrovské půjčky proti aktivům Ruské centrální banky zmrazeným v Evropském depozitáři cenných papírů Euroclear. A stalo se tak v době, kdy je Evropská unie pod tlakem, aby financovala Ukrajinu na příští dva roky, protože Kyjev čelí nedostatku hotovosti v důsledku pokračující speciální vojenské operace a mírové iniciativy Spojených států. Takže podle plánu Evropské komise by země EU měly poskytnout nebo by poskytly státní záruky, aby se zajistilo sdílení rizika splacení úvěru ve výši 140 miliard euro poskytnutého Ukrajině. Ty úředníci komise uvedli, že země by v případě nouze nebyly schopny rychle získat hotovost, což by mohlo vyvolat tlak na trhy. A tady ty úředníci se zeptali té Evropské centrální banky, zda by mohla fungovat jako věřitel poslední instance pro Euroclear Bank, úvěrovou divizi belgické instituce, aby se zabránilo krizi likvidity, jak uvedly čtyři osoby obeznámené se situací. Evropská centrální banka však komise sdělila, že to není možné. On totiž nikdo nemá prachy. Takže nikdo nemá prachy na ty ruská aktiva zatím jako přímo, jako že by to jenom ukradli jednoduše, tak se na to netroufají sahnout. A jinak oni nemají prachy, takže vymýšlí různé taškařice kolem toho, jak to udělat. A ta interní analýza Evropské centrální banky dostala k závěru, že návrh komise je ekvivalentní poskytnutí přímého financování vládám, protože centrální banka by pokryla finanční závazky členských států. Prostě nebudu to dále číst, ale V reakci na postoj Evropské centrální banky začala teda ta Evropská komise pracovat na alternativních návrzích, které by poskytly dočasnou likviditu na podporu úvěru ve výši 140 miliard euro. Ono je to takhle, ono u toho Euroclearu je toho více než 140 miliard, ale oni Ukrajinci potřebují na 2 roky těch 140 miliard euro. Takhle je to. Jinak samozřejmě něco ve Spojených státech, něco ve Švýcarsku, v těch 300 miliard, ale to gro je u toho Euroclearu. Takže vidíte, že oni za každou cenu se prostě teď snaží ještě navalit prostě peníze do Ukrajiny. Všem ta Ukrajina bude za chvíli končit, to je zcela evidentně, protože oni už jsou vlastně před bezpodmínečnou kapitulací. Podle tedy zpráv a vyjádření, která vlastně jsou tedy k dispozici, tak jenom teda takto k této zprávě. Pojďme dál.
1: Tak, dále se mrkneme. Šok v Evropě. Šéfka Euroclearu odhalila pravdu. Evropa má stovky miliard.

0: a držíme jménem našich klientů na účtech v Rusku. To vyjádření vyvolalo v Evropě bouřlivou reakci a tato reakce je symetrická tedy k ruské reakci, když si pokládáme otázku, kdo vůbec dovolil, aby stovky miliard dolarů či euráčů ruských aktiv zůstaly na začátku SVO pod kontrolou zahraničních finančních systémů. Podle paní Urbaniové platí to též pro Evropu. Její úvěrové a finanční instituce nadále drží aktiva v té či oné podobě v Rusku. A to činí krádež ruských prostředků, tedy z Euroclearu, v podstatě nesmyslnou, protože Rusko odpoví stejnou měrou na evropská aktiva. Tak, to by si měli uvědomit. A je to proti mezinárodnímu právu, samozřejmě, to víme.
1: Ale teď mi řekněte, lidé, jak v podstatě, jako kdo tady vlastně ten svět řídí, tak tyhle ty nevědí, co dělají, protože přece teď najednou přijdou na to, že tam mají aktiva. Toto dřív nevěděli. Trump zase nejdřív vynadá Číně, vyhrožují válkou a pak zase zjistí, že bez těch zemin, těch vzácných kovů po náležité úpravě, takže z toho, že nevyrobí ani jedno letadlo, že nevyrobí auto, že nevyrobí ani jeden počítač, ani mobil, tak to pak zase urovnávají. Teď ty lidi vůbec nejsou svéprávní. Teď ty lidi vůbec nevědí, co dělají. To je metoda pokusu omylu všechno. Takhle se přece nedají řídit státy a vůbec jako mezinárodní politika. Ale ono to ještě nekončí. Já mám další zprávu, taky dobrá. Vláda George Meloniové chce kontrolovat italským zlatem u ECB. A ECB říká, je ve Frankfurtu pod naší kontrolou. A oni říkají, vraťte ho, to italský zlato. A zahájila ta strana Bratři Itálie, což je teda strana Giorgi Meloniové, zahájila spor s tou centrální bankou ohledně zlatých země, teda tím, ohledně zlatých rezerv, a vyostřila tím konflikt vlády s technokratickou elitou. A minulý měsíc předložil Lucio Malan, šéf pravicové strany v Senátu a blízký spojenec Meloniové, pozměňovací návrh k rozpočtu na rok 2026, který by potvrdil vlastnictví zlatých rezerv italským státem v hodnotě téměř 290 miliard dolarů, respektive eura, která drží italská centrální banka Bank of Italy. A hodnota akcí Bank of Italy vzrostla v uplynulém roce o 60% díky celosvětovému růstu, tedy zlata, který byl víceméně tedy vlastně poháněn tedy nákupy ostatních centrálních bank. Protože tak, jak ty banky začaly skupovat kvůli tomu global currency, nese to zlato, tak samozřejmě jeho cena rostla a tím pádem rostla i cena teda toho zlata té italské centrální banky, které ovšem nemají doma a mají ho evropské centrální banky a tady mu nechce ani ukázat na to, co vydat. A teď je otázka, jestli tam ještě vůbec je, anebo jestli jsou tam zase wolframové tyče, které jsou jenom pozlacené. To bude jako velmi zajímavé. Takže ta ECB ve středu vydala negativní stanovisko k zákonnosti návrhu a jednoznačně připomněla Římu, že smlouva o Evropské unii, a teď poslouchejte dobře, dává eurosystému výhradní práva držet a spravovat devizové rezervy zemí používajících euro. Tak už víme, proč teda jednak jako euro určitě nebudeme používat. A jednak vám chci připomenout jednu věc. Vážení, toto je normální neokoloniální smlouva. Podobně to měla třeba Francie s africkými zeměmi, kdy oni mají povinně své devizové rezervy uložené u francouzské centrální banky. Když byla nějaká válka nebo něco, Francouzi zavelili, tak tyto státy z Afriky musí tam dodávat kanonen futr, vojáky na frontu. Tomu máme už jenom kousek, takže ty jdou úplně stejným způsobem a vlastně to je neokolonialismus. Tentokrát v Evropě. Takže pojďme dále.
0: Dále holandský právník, který odstartoval žalobu na Gatese, Rutteho a Bourlu, je stále ve vězení s nejvyšší to ostrahou. Připomínáme, že v Holandsku před 2 roky odstartoval monstrózní proces s celkem 17 obžalovanými, ve kterém jsou obviněni zejména holandští politici, mainstreamoví novináři a v úvozovkách odborníci, kteří vedli covidovou politiku. Součástí žaloby jsou i 2 cizinci, tedy Albert Bourla z Pfizeru a Bill Gates, že ano. Právník, který celou žalobu odstartoval, již dřív pomáhal lidem poškozených systémem a o kterém říkal, že je skorumpovaný a špatný. Před časem byl náhle zatčen, aniž by tušil proč. Tak, později se ukázalo, že byl údajně zatčen.

0: a obžalován kvůli hluboce zakořeněnému přesvědčení, že tento špatný systém musí být svržen. Důvod jeho zatčení je tedy ještě bizarnější, než tomu bylo v některých dalších případech. Například tedy taktéž Rainer Fulmich, když ano, byl zatčený na základě zkonstruované žaloby, která měla být se týkat zpronevěry, i když se během soudu ukázalo, že k žádné zpronevěře nedošlo a našli si jiné zase důvody. Ale já tady nevidím jméno toho. Takže počkat, Arno van Kessel zůstává ve vězení dále, nebo déle. Bývalému právníkovi to bylo sděleno v pátek, tedy v Leeuwardenu. Soudce viděl dostatečné vazební námitky oproti pozastavení jeho zadržení, uvádí de Andere Krant. Van Kessel zůstane ve věznici s vysokou ostrahou ve Vautu minimálně do února. Někdy příští rok začne věcné jednání trestního případu. Státní zástupce uvedl, že Van Kessel by měl zůstat ve vězení déle, protože má hluboce zakořeněné přesvědčení, že stát musí být svržen a třeba i násilím. To je hezký, že ano. Důrazně popřel Van Kessel tedy, že by byl protiinstitucionální, anebo se snažil změnit režim silou, říká. Je to skoro 6 měsíců poté, je to neskutečné a dystopické. Ve svém boji jako právník jsem se snažil být ochráncem demokracie tím, že jsem se právními cestami zabýval úpadkem společnosti u soudu. No, tak to vidíte, Rainer Fulmich a Van Kessel tedy. Ti, kteří chtěli hnát covidové zločince před soud, jsou jistě především varováním pro ty, kteří by je chtěli následovat. Mohli by skončit totiž úplně stejně. No, to je ta skvělá naše západňácká demokracie, že jo? Tak si to uvědom. A právní státy.
1: Tady by asi bylo taky záhodno, aby i tady to mezinárodní mínění jako toho pan Kessela podpořilo, jo, protože je to zapotřebí. Stejně tak, jako to činí tedy v případě Rainera Fulmicha. Pojďme k další zprávě. Premiér Orbán prozíravě vysílá do Ruska obchodní delegaci, připravuje se na poválečné období před rozpadem Evropské unie. Jo, takže ten už jako vidí dál, jak to bude. A říká, musíme myslet dopředu. Protože když nám Bůh pomůže a vojna skončí bez toho, válka skončí bez toho, abychom do ní byli vtaženi, a pokud americký prezident uspěje v reintegraci Ruska do globální ekonomiky a sankce budou zrušené, ocitneme se v odlišné ekonomické situaci. Já bych řekl, že se v ní ocitneme, i když tam nebude vtažený do té globální ekonomiky, protože ten Putin tam ani nechce. Protože už jednou říkal, co by mezi tymi losery, že všichni krachují, co by to mezi nimi dělal v té G7. Takže jinak tedy premiér Orbán v sobotu vyhlásil tedy, že do Ruska pojede v nejbližších dnech, a respektive, že tam vyšle tedy takto, že tam vyšle obchodní delegaci. A on teda, že do Ruska vyjede v rámci příprav na období po ukončení té války, takže toto, jak se přednesl na předvolebním shromáždění v Keškemetu, tam, jak víte, tak už Maďaři se připravují pomalu na volby. Takže ta delegace se podle Orbána zaměří na hospodářskou spolupráci, zejména v tom poválečném období. A premiér tvrdí, že Rusko by po skončení války mělo být opět integrované do západní ekonomiky. To se mýlí hluboce. Oni půjdou jsou v Brixu, nepotřebují ho nikam integrovat. Nepotřebují vůbec nikam integrovat. To jako také, jako ještě myslím, že v některých věcech ještě jako musí si Orbán ještě urovnat myšlenky. Jinak při návštěvě Moskvy koncem listopadu Orbán slíbil Putinovi, že bude nadále dovážet nebo kupovat tedy ruskou ropu a plyn, a to navzdory nesouhlasu Evropské unie. A ta maďarská společnost MOL také uvažuje o koupi zahraničních aktiv sankcionovaného ruského ropného gigantu Lukoil. Takže tolik tedy na to zpráva, to je myslím poslední tady z toho koše, takže půjdeme dál.
0: Tak já to tady předsvak. koukám. Čas
1: A jsme
0: kvapí.
1: novinky od jinut.
0: Počkejte, předseda vojenského něčeho výboru NATO, dámy a pánové, tak se na toho kašpra jdeme kouknout. Preventivní úder proti Rusku je obranný čin, aliance bude jednat agresivně a proaktivně místo toho, aby místo toho, aby reagovala, tak to je zase nějaký divný překlad. Poprvé nejvyšší vojenský velitel NATO, který veřejně označil preventivní úder proti Rusku za obranou akci. Žano, je to generál Giuseppe Cavodragone, předseda vojenského výboru NATO, řekl to pro Financial Times, že aliance zvažuje jednat agresivněji a aktivněji místo nějakých zasahování. Doktrína, která udržuje jaderný mír od roku 1949, je otevřeně spochybňována na nejvyšších úrovních. Ale čas kvapí, odpověď ruského prezidenta jsme slyšeli, jestliže budou chtít tohleto způsobit, tak odpověď bude velice rychlá a za chvilku nebude v Evropě s kým jednat. Tak, pojďme dál, tady ty magory necháme být.
1: Další zpráva.
0: Toho italského magora.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ruská flotila získá přístup k Suezskému průplavu. Rusko postaví vojenskou základnu v Sudánu. Západ je zase šokován. To podá čokování. No, samozřejmě je to vážná výzva pro Západ na tom africkém kontinentu. Rusko dosáhlo jedno ze svých nejpůsobivějších diplomatických vítězství posledních let. Po letech pečlivé práce a vytrvalých jednání, tak se navzdory tomu bezprecedentnímu tlaku Západu a složité domácí situaci v Sudánu, tak se jí podařilo zajistit strategickou přítomnost na klíčové geopolitické scéně, to znamená na pobřeží Rudého moře. A ta dohoda se Sudánem o zřízení ruského námořního logistického bodu zasadila vážnou ránu americkému a evropskému úsilí izolovat Rusko a omezit jeho vliv v Africe, jak uvádí Wall Street Journal. A Washington i Brusel jsou podrážděné, ukázalo se, že jejich strategie zadržování selhala. Jinak ten zásobovací bod, a je to fakticky vojenská základna, který bude umístěn v Sudánu, pojme přibližně 300 ruských vojáků a bude mít kapacitu současně obsloužit až 4 válečné lodě, včetně jaderných. A tento krok nejenom obnovuje historickou ruskou přítomnost v regionu, ale také otevírá novou možnost pro zajištění bezpečnosti lodní dopravy a boj proti pirátství, jak uvádí sudánské zdroje pro Wall Street Journal. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Dále se koukneme senzační obrat. Mezinárodní měnový fond se postavil také na stranu Ruska proti Evropě. Zděsivé předpovědi mocné organizace pro Evropu tuhne krev v žilách. Takže Mezinárodní měnový fond uvedl, že jakékoliv rozhodnutí o zmrazených ruských prostředcích, tedy těch aktivech, musí přísně odpovídat mezinárodním a i vnitrostátním předpisům a nesmí ohrozit stabilitu globálního finančního systému. Na pravidelném briefingu to prohlásila mluvčí fondu Julie Kozaková. Tato věta, pronesená tedy před evropskými delegacemi, způsobila obrovské překvapení, protože Kozaková přímo dodala, že, cituji, ruské vedení oceňuje tyto klíčové argumenty. Dále tedy sdělení, které je ze strany Mezinárodního měnového fondu slyšet zcela výjimečně a které bylo okamžitě interpretováno jako signál pro Brusel, že vstupuje na právně nebezpečné území. Tak, nevím, co tady je. Moskva už připravila odpověď. Ruský ministr spravedlnosti Konstantin Čujčenko potvrdil, že kompletní balík protiopatření na zabavení ruského majetku byl předložen tedy státní radě. Dmitrij Peskov již dříve zdůraznil, že Moskva takový krok nenechá bez reakce. No a zatímco EU stále není schopna dosáhnout jednotného postoje a Moskva oznamuje odpověď, je stále zřejmější, že obě strany se blíží k linii, na níž by mohlo dojít k trvalé přeměně globálního finančního pořádku. Tak a můžeme na Roberta Kennedyho.
1: Zajímavé zprávy. Největší holokaust 21. století, hovoří se o tom, že fašismus má pořád jednu tvář a tady se podíváme na Blízký východ, do Gazy. A v poslední době si korespondenti CNN v Izraeli všimli, že buldozery izraelských obranných sil v pásmu Gazy shrnují těla zavražených palestinců do příkopů a jiných prohlubní u silnic, čím vytváří masové hroby bez řádné identifikace či informování úřadů a příbuzných. A epicentrum této činnosti se nachází v pohraniční vesnici Zikim, kterou prochází kamiony s humanitární pomocí směřující do Gazy. Podle plánu by měli pokračovat hlouběji do Gazy, ale hladoví palestinci se shromažďují davu, zastavují ty kamiony a pokouší se získat jídlo, většinou pytle mouky, a vědí, že to Izraelci nechtějí dovolit, a otevírají palbu do davu, ale hlad je nutí jednat navzdory strachu ze smrti. Vždyť někteří budou zabiti, ale jiným se možná podaří přinést jídlo svým rodinám. A izraelští vojáci skutečně střílí na hladové z předem připravených pozic. Mrtvých je mnoho a rozkládají se. Ve vzduchu visí zápach. Toto smutné místo získalo v Gaze přes dívku křižovatka Zikim. Když se na to novináři zeptali armády, popřeli, že by buldozery použili k masovým hrobům. Tvrdili, že jen čistí cesty kvůli ženění práci. Je to prý rutina. To, že takové zacházení se zemřelými odporuje normálnímu lidskému chápání i mezinárodnímu právu, je vůbec nenapadné. Kdo pak jsou ty Palestinci? A ačkoliv mezinárodní právo vyžaduje, aby válečné strany spolupracovaly při pohřbívání a identifikaci mrtvých, neřízené masové hroby mění mrtvé v nezvěstné a zakrývají skutečný počet civilních obětí. Navíc takový způsob nakládání s těly vede k jejich zohavování a dalším činům porušujícím lidskou důstojnost, což přesně spadá pod Ženevskou konvenci o zacházení s mrtvými. Kromě toho ty izraelské obranné síly na místech těchto buldozerových hrobů nezanechávají žádné označení a časem tak úplně zmizí z paměti místních obyvatel. Takže tolik tedy tato zpráva, je to hrozné.
0: Tak. Venezuela, USA, zatímco Jaguar spí, Trump riskuje, že spadne do strašlivého jihoamerického bahna. Donald Trump odhodil tedy mírový plášť a pod ním se objevila vojenská uniforma. Slíbil vyslat na Venezuelu roj raket a letky bombardérů, spálit drogové plantáže a vypořádat se s tamním neposlušným prezidentem. Jednat ale nespěchá, protože ví, že riskuje pád do jihoamerické bažiny, z níž se bude těžko vyhrabávat. Strach však nedává najevo. Trump mračí se hrozivě a chrlí další výhrušky. Tentokrát míří dokonce na sousední Kolumbii. Slyšel jsem, že Kolumbie vyrábí kokain. Mají továrny na kokain? Ano. A pak ho prodávají nám? Každý, kdo to dělá a prodává to v naší zemi, bude cílem. Tyhle bastardy zničíme. Zakončil svůj projev drsnou hrozbou. Proč to jde hněvu vůči Kolumbii? Ano, je největším producentem drog, který v Latinské Americe, ale to není to, co Trumpa dráždí nejvíce. Rozhůřil ho totiž prezident Gustavo Petro, který se chová až příliš nezávisle. Odmítl totiž přijmout americká letadla s deportovanými migranty z USA a vyzval americké vojáky, aby neuposlechli Trumpovy příkazy a odsoudil jeho podporu Izraele v Gaze. No, a to není prý zdaleka vše z Petrových zločinů. V New Yorku se účastnil pochodu na podporu Palestiny a odsoudil americké nálety na lodě podezřelé z přepravy drog, při níž došlo tedy k obětem. Co je ale nejdůležitější, ostře kritizoval tlak USA na Venezuelu, protože dobře chápe, že dalším cílem Washingtonu může být právě Kolumbie. Nuž a čas se nám nachýlil, pane inženýre, tak co s tím?
1: Ještě jednu zprávu k té Kolumbii, k té Venezuele. A ta hovoří o tom, že ta Trumpova vláda stupňuje tlak na tu Venezuelu pod záminkou boje s drogovými kartely a vytváří obraz války, který se ale rozpadá pod tíhou vlastních rozporů. A Washington tvrdí, že rozsáhlé vojenské kroky proti Venezuele jsou součástí zásadního boje proti drogovým kartelům a narkoterorismu. A při blížším pohledu se však tento příběh začíná bortit. Vojenské manévry, jednostranné uzavření vzdušného prostoru i námořní útoky v Karibiku probíhají ve stejné době, kdy americká vláda omilostnila jednoho z nejznámějších narkopolitiků regionu. Jak upozorňuje analýza serveru Naked Capitalism, oficiální narrativ je natolik rozporuplný, že jej začínají zpochybňovat i velká západní média, která podobné operace obvykle podporují. A tím zlomovým momentem byl oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uzavírá vzdušný prostor nad Venezuelou a v jejím okolí. Vzkaz určený aerolinkám, pilotům a převaděčům prohlásil, že tento prostor je uzavřen v celém rozsahu. Tento krok připomněl situaci při bombardování Libye, kdy byla vyhlášena bezletová zóna a následně se stala přestupně k otevřené vojenské intervenci. Rozdíl spočívá v tom, že v případě Venezuely nejde o mezinárodní mandát, ale o jednostranný akt jedné velmoci, která zpochybňuje samotný princip suverénních států. Latinskoamerická reakce byla okamžitá. Kolumbijský prezident Gustavo Petro se veřejně dotázal, na základě jaké normy mezinárodního práva může prezident jiného státu uzavřít cizí vzdušný prostor. Zároveň vyzval aerolinky, aby udržely licencované spojení s Venezuelou a nepodléhaly nátlaku. Připomněl, že pokud by se tento krok stal precedencem, mezinárodní právo i suverenita by ztratili reálný obsah. A přes dramatickou retoriku se venezuelský vzdušný prostor zcela nezastavil. Podle zpráv některé spoje z Kolumbie, Panamy či Ruska pokračovaly. Ukazuje se tak, že se uzavírá především politický prostor, zatímco ten fyzicky funguje podle postoje jednotlivých států, které se buď řídí americkým tlakem nebo odkazují na vlastní suverenitu. Takže ve stejné době, kdy Washingtonu bude obraz války proti narkomafii, přichází zpráva, která tento obraz zásadně narušuje. Prezident Trump udělal milost bývalému honduraskému prezidentu Juanu Orlando Hernándezovi, odsouzenému americkým soudem za rozsáhlé drogové aktivity a vytvoření narkostátu. A podle obžaloby před Honduras pod jeho vedením proudily stovky tun kokainu mířícího do Spojených států. Odsouzení na 45 let bylo považováno za klíčový úspěch americké justice. Jeho náhle propuštění proto v ostrém rozporu s oficiální retorikou boje proti drogám. Tady to ukazuje to jádro toho problému, kdy zatímco proti Venezuele zní ultimáta a výhrušky, tak že jde o stát, o vládu narkomafii, tak skutečný narkoprezident je osvobozen díky politickému rozhodnutí amerického prezidenta. Tady já ten článek pokračuje dál, abych teď k tomu chtěl říct jednu věc. Venezuela byla tak jako poněkud ostrakizována, vyloučena z Mercosuru a tak dál, z té jeho americké organizace pro spolupráci. A teďka toto i paradoxně pomůže k tomu, že ty další jeho americké státy podpoří, protože proti gringos jsou absolutně všichni. Takže tolik je asi dneska tady k těmto zprávám. A podíváme se tedy na, protože už toho času moc není, tak se podíváme na to tematické okénko. A to se týká té nové strategie národní bezpečnosti Trumpovy administrativy. Ta signalizuje rozchod z NATO kvůli Ukrajině. Je to článek od Larryho C. Johnsona, který jako je velmi kvalifikovaný jako bývalý analytik CIA. A tady se říká toto asi. Jedna věc je vypracovat písemnou strategii národní bezpečnosti, ale skutečnou zkouškou je, zda ji Donald Trump hodlá skutečně realizovat. Klíčovými body jsou retorické uklidnění vztahu s Čínou a přenesení odpovědnosti za zachování Ukrajiny na Evropu. Národní bezpečnostní strategie Spojených států pro rok 2025 zveřejněná Bílým domem 4. prosince 2025 znamená potenciálně zásadní změnu v zahraniční politice Spojených států za druhé funkční období prezidenta Donalda Trumpa ve srovnání s jeho prvním funkčním obdobím. A tento 33-stránkový dokument výslovně přijímá doktrínu America First, či Amerika na prvním místě, odmítá globální hegemonii a ideologické křížové výpravy ve prospěch pragmatického transakčního realismu zaměřeného na ochranu klíčových národních zájmů, vnitřní bezpečnost, ekonomickou prosperitu a regionální dominanci v západní hemisféře. Kritizuje minulé všechny ambice USA jako selhání, které oslabilo Ameriku, a Trumpův přístup prezentuje jako nezbytnou korekci, která má uvést nový zlatý věk. Tady je ono to trochu, tady jenom moje suvka, tady to trochu koliduje, dotýká se to, když ne jako nepřímo, té americké nestary, kde jako se s tím počítá. Ta strategie upřednostňuje reindustrializaci s cílem zvýšit americkou ekonomiku z 30 bilionů dolarů na 40 bilionů dolarů do roku 2030, bezpečnost hranic a uzavírání dohod před multilateralismem nebo prosazováním demokracie. Akceptuje multipolární svět, snižuje význam Číny z bezprostřední hrozby na ekonomického konkurenta, to je velmi, velmi zajímavé důležité, volá po selektivní zapojení s protivníky. Donald Trump však během prvních 11 měsíců svého prezidentství jednal v rozporu s písemnou strategií a dokonce je odporoval. Je bezostyšně stranická a připisuje Trumpovi osobní zásluhy za zprostředkování míru v 8 konfliktech, například příměří mezi Indií a Pakistánem, návrat rukojmí z Gazy, dohoda mezi Rwandou a Demokratickou republikou Kongo a zajištění ústního závazku na Haagském summitu v roce 25, že členové NATO zvýší své výdaje na obranu na 5% HDP. Považuje imigraci za hlavní bezpečnostní hrozbu, v případě potřeby prosazuje použití smrtící síly proti kartelům a odmítá politiku boje proti změně klimatu a net zero, čili ta nulová uhlíková stopa jako škodlivou pro zájmy Spojených států. Ten dokument organizuje strategii Spojených států kolem tří pilířů. Obrana vlasti, západní polokoule a ekonomická obnova. Sekundární zaměření zahrnuje selektivní partnerství v Asii, Evropě a na Středním východě a v Africe. Tady jsou hlavní retorické změny ve strategii ve srovnání s předchozími strategiemi zveřejněnými během příslušných prezidentských období Trumpa od 2017 a Bidena 2022. Takže jednak od globálního strážce se přichází k regionálnímu hegemonovi, na rozdíl od Bidenovy strategie z roku 22, která kladla důraz na alianci a, nebo na aliance obecně a soutěž velmocí, nebo Trumpovy verze z roku 2017, která označila Čínu a Rusko za revizionisty, tak tento dokument ukončuje věčné břemeno Spojených států v zahraničí. Tam je na mysli asi to je vměšování a ty základny. Upřednostně Ameriku před Eurázií a Evropou a Blízký východ označuje za Evropu a Blízký východ označuje za méně důležité oblasti. Dále ideologický ústup. Propagace demokracie je výslovně opuštěna. Usilujeme o mírové obchodní vztahy bez vnucování demokratických změn. Tady poznámka Lenosi Johnsona, řekněte to Venezuelanům. Autoritáři nejsou osočováni a Evropská unie je označována za antidemokratickou. Dále konfrontační vztahy se spojenci. Evropa čelí ostré kritice za migraci, omezování svobody, projevu a rizika vymazání civilizace, například demografické změny, které způsobí, že země budou za 20 let k nepoznání. Spojené státy slibují podporu vlasteneckým evropským stranám, které se tomu brání, což vyvolává na straně lídrů Evropské unie obvinění z retoriky podobné té, které používá Kreml. Politika vůči Číně uznává neúspěšné zapojení, usiluje o vzájemně výhodné vztahy, ale s odstraněním například Tchaj-wan jako priorita, žádné úplné oddělení, ale omezení v oblasti technologií a závislosti. Přijetí multipolarity. Vyzývá regionální mocnosti, aby spravovali sféry svého vlivu, například Japonsko ve východní Asii, arabsko-izraelský blok v Perském zálivu, což signalizuje zdrženlivost Spojených států, aby se vyhnuli přímým konfrontacím. No, oni už se zažili a jako nabili si noc, vis Jemen a tak dále. Ta nová bezpečnostní strategie představuje zásadní změnu v přístupu Ameriky k NATO, přičemž klade důraz na přesun břemene na místo bezpodmínečného vedení aliance. NATO v ní není rámováno jako společenství založené na hodnotách, ale jako transakční partnerství, v něm jsou závazky Spojených států, vojenské jednotky, financování a jaderné záruky vázány na splnění nových náročných požadavků evropskými spojenci. Tato rekalibrace America First upřednostňuje zdroje Spojených států pro Indicko-pacifickou oblast a západní polokouli a deeskalizuje situaci v Evropě, aby se zabránilo věčným břemenům. Mezi klíčové změny patří zastavení rozšiřování NATO, požadavek na 5% HDP na obranu do roku 2035 a obnovení strategické stability s Ruskem prostřednictvím příměří na Ukrajině. Spojené státy sice potvrzují článek 5 a svůj jaderný deštník, ale signalizují možné částečné stažení do roku 2027, pokud Evropa nezvýší své úsilí, což ohrožuje soudržnost aliance uprostřed demografické a ideologické krize v Evropě. A až Rusko dokončí porážku Ukrajiny, bude další existence NATO předmětem skutečných obav. Strategie připisuje Trumpově diplomaci zásluh za závazek NATO dosáhnout 5% podílu na summitu v Hágu v roce 25, ale varuje před civilizačním vymizením v Evropě v důsledku migrace a nízké porodnosti a spekuluje, že někteří členové by se během několika desetiletí mohli stát většinově neevropskými, což by mohlo narušit jejich souhlas se zájmy Spojených států. Trumpova strategie signalizuje dramatickou změnu v politice Spojených států vůči válce na Ukrajině, když v podstatě přináší odpovědnost za udržení Ukrajiny nad vodou na Evropany. A část té bezpečnostní strategie zabývající se Ukrajinou je z hlediska vojenských schopností evropských států iluzorní. Říká se, chceme, aby Evropa zůstala evropská, znovu získala své civilizační sebevědomí a opustila svůj neúspěšný důraz na regulační dušení. Tento nedostatek sebevědomí je nejviditelnější ve vztazích Evropy s Ruskem. Evropští spojenci mají oproti Rusku významnou výhodu v oblasti tvrdé síly téměř ve všech oblastech s výjimkou jaderných zbraní. V důsledku ruské války na Ukrajině jsou nyní evropské vztahy s Ruskem hluboce oslabeny a mnoho Evropanů považuje Rusko za existenční hrozbu. Řízení evropských vztahů s Ruskem bude vyžadovat významné diplomatické úsilí ze strany Spojených států, a to jak za účelem obnovení podmínek strategické stability na euroasijském kontinentu, tak za účelem zmírnění rizika konfliktu mezi Ruskem a evropskými státy. Je v zásadním zájmu Spojených států vyjednat rychle ukončení nepřátelských akcí na Ukrajině, aby se stabilizovaly evropské ekonomiky, zabránilo se nechtěné eskalaci nebo rozšíření války a obnovila se strategická stabilita s Ruskem. A také, aby byla umožněna poválečná rekonstrukce Ukrajiny, která umožní přežít jako životoschopný stát. Válka na Ukrajině měla neblahý dopad na zvýšení vnější závislosti Evropy, zejména Německa. Dnes německé chemické společnosti staví v Číně některé z největších zpracovatelských závodů na světě a používají ruský plyn, který nemohou získat doma. Trumpova administrativa se ocitla v rozporu s evropskými představiteli, kteří mají nerealistická očekávání ohledně války a sedí v nestabilních menšinových vládách, níž mnohé pošlapávají základní principy demokracie, aby potlačili opozici. Prosím vás, to píše už Larry C. Johnson. Velká většina Evropanů chce mír, ale tato touha se nepromítá do politiky, a to především kvůli podrývání demokratických procesů ze strany těchto vlád. To je pro Spojené státy strategicky důležité právě proto, že evropské státy se nemohou reformovat, pokud jsou uvězněny v politické krizi. A není překvapením, že tato část Trumpovy strategie vyvolala v Evropě panický protest. Evropští lídři, čili toto ještě bylo součástí to, co jsem četl, bylo součástí teda té strategie. Evropští lídři, včetně bývalého švédského premiéra Karla Bilda, je označili za nápravo od krajní pravice a varovali před erozí aliance. Analytici z Centra pro strategická mezinárodní studia chválí její pragmatismus, ale poukazují na krátkozrakost a předpovídají osamělejší a slabší Spojené státy. Čína vnímá ujištění o suverenitě pozitivně, ale zůstává ostražitá vůči ekonomickým tlakům. Ve Spojených státech demokraté, jako například poslanec Jason Crow, považují tuto strategii za katastrofální pro aliance, to znamená pro NATO. A celkově tato strategie signalizuje obrat Spojených států dovnitř, což nutí spojence NATO, aby si sami financovali bezpečnost a zároveň riskuje narušení partnerství s Evropou. Umisťuje Ameriku do pozice bohaté hemisférické mocnosti multipolárním uspořádáním a sází na uzavírání dohod a oživení průmyslu, aby si udržela globální vliv bez nadměrného rozšiřování. Jinak celý ten dokument je k dispozici na webových stránkách Bílého domu. Takže tolik tedy Larry C. Johnson a komentování, tedy včetně citování části teda té nové strategie. Je to velmi zajímavé, řekl bych jenom závěrem toto, pokud se to vážení diváci, posluchači pozorně poslouchali, tak zjistíte, že tam je hned několik rozporů. Já to teď už na to není čas to komentovat, já o tom budu mluvit jednak zítra v Kompasu. Možná, že se k tomu dostaneme, pokud budou nějaké dotazy i v úterý v našem debatním pořadu. Ale je tam těch rozporů více a je to takové chvilkama o chytré horákyni a některé ty závěry, a teď nemluvím jenom o tom, jak tedy je to hodnocení těch, toho Ruska a některé jako další věci, tak si myslím, jako, že jsou mylné. Že jsou mylné a někdy jako chvilku je to hodnoceno tak, za chvilku zase jinak a to je jako to je složité. A absolutně mi tam chybí americká vina za to, co se stalo na Ukrajině, protože to byla právě Amerika, která to tam rozjížděla, podporovala, pak do toho zatáhla Evropu, která se do toho ochotně jako zapojila. A to je asi dneska pro dnešek všechno. Takže za mě děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit se příště naslyšenou.
0: Tak tež, pane inženýre, děkuji, naslyšenou a naviděnou zase, jak říkám vždy v lepších časech, protože kdo znáte, anebo byste se dostali k nějakým videím, knihám a dalším, je, a teď mi vypadlo jeho jméno, ten věštec, prorok, no.
1: Messing?
0: Ano, Messing. Teď, ano. A to jeho, teď to tady rezonuje, takže Ruda 2012 má video s nějakým, myslím, panem Josefem, tak se na to podívejte a i na Odyssey vyšlo video, tady koukám, kde jsem to tady měl, Proud národní hrdosti o panu Messingovi, takže se na to Wolf Messing se můžete podívat na ty jeho věci a hlavně na to, co přijde v letech 26 a dále. Takže zajímavé věci a posuzujte zase. Čas nám ukáže, dámy a pánové, a pro nás jsou tam pozitivní věci, samozřejmě.
1: Měli jsme to několik kompasů zpátky,
0: jo.
1: S tím, že tam tři cesty a 26. února rozhodující datum, s tím, že ten, kdo bude rozhodovat o planetě, je prezident Putin.
0: Tak,
1: jenom jako pro diváky, ať se to podívají.
0: Na vnadění, aby jsme
1: ano,
0: a
1: ano,
0: taky něco
1: ano.
0: Bez nás, že ano, aby také
1: tak,
0: to objevovali
1: taky sami musí
0: tak,
1: taky,
0: ty zdroje, aby posílili a zase to směřovali dále, protože zkrátka máme, dámy a pánové, nedostatek v té informovanosti společnosti, nezasáhneme média, nebo nezasáhneme tu společnost jako ta mainstreamová a už vůbec ne jako veřejnoprávní služby média, takže to je zase na vás to šířit a snažit se i o to. My děkujeme za podporu, za sledování, za naslouchání, děkuji i za to, když nás třeba mě zase pokáráte, nebo za něco pochválíte, zkrátka ta zpětná vazba je důležitá, ať už v archivu Svobodného vysílače, nebo tedy u studia Kadaň na Odyssey, na této videoplatformě. Tak jo, díky moc, pane inženýre,
1: díky,
0: a my se jdeme kouknout na další
1: hezký večer.
0: Věci. Díky. Hezký večer i vám.
1: Večer.
0: Já to tady musím nějak díky. Přepojit, tak to tady přepojíme a jdeme na to. Koukneme se na necenzurované net se Simonou.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pravidelné skaldoviny s Honzou Skalickým a dneska velice zajímavý hostem Liborem Vondráčkem. Vítejte, pánové, ahoj.
1: Ahoj Petře, ahoj Libore.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Děkuji za prostor, děkuji za prostor. Vysílání samozřejmě na Petr Bureš TV, jedný z nejotevřenějších, můžeme říct klidně konzervativních a donedávna disidentských televizí. No a já jsem dneska pozval, protože si myslím, že pro nás, pro všechny, jak tady jsme, je svoboda jedna ze základních rysů, který bychom chtěli zažívat a je to taky to, za co bojujeme dlouhodobě. No a protože je konec roku, tak jsem si tak říkal, že by bylo fajn pozvat hosta, který má svobodu nejenom v srdci, ale má i v názvu jeho strany. A to je předseda strany svobodných, čili svobodných, Libor Vondráček. Já jsem velice rád, že to pozvání přijal, že můžeme tady spolu dneska vysílat. Takže Libor, ještě jednou moc tě vítám na tvojí premiéře na Petr Bureš TV.
2: Děkuji za pozvání, díky všem, kteří jste takhle před Silvestrem naladili tady tohleto vysílání. Doufám, že nebudu svobodným svobodě dělat špatné jméno. A myslím si, že Robert Vlášek, můj stranický kolega, už tady párkrát byl, tak snad se pokusím aspoň mu přiblížit tím, co zajímavého on tady na tom kanále říkal.
1: Tak. Já musím říct jednu věc, že tě rád uvádím jako nejenom jako předsedu svobodných, ale mám z toho opravdu obrovskou upřímnou radost, ačkoliv já jsem jako člen strany pro volil stranu pro, tak jsem moc rád, že ty seš tady taky v roli poslance, nového poslance, člena 108, a o tom právě dneska chci mluvit v tom prvním bloku, protože my jsme tady 3-4 roky od těch Václaváků v roce 22, ale i před nima, tak jsme v podstatě bojovali za to, aby se Česká republika vrátila na koleje. Viděli jsme, že ve všech oborech, co člověk vůbec jako si může domyslet, někoho zajímá školství, někoho, ty jsi právník, že jo, zajímá tě určitě otázka, řekněme, stavu soudů a tak dále. Mě zajímá doprava, energetika, taková ta rozvojová část, takzvaný prolomení neudržitelného nerozvoje. Každého něco zajímá a v podstatě všichni jsme měli na srdci nutnost změn. No a já razím takovou jednu věc, často to ve svém vysílání říkám, že je potřeba, aby si každý, kdo se takhle snaží o něco měnit, něco zlepšovat, tak aby si prostě vždycky uvědomil, samozřejmě o co mu jde, co má v srdci, ale taky v jaké situaci se nachází. My se totiž nenacházíme od voleb v situaci, kdy se od nás očekává, aby jsme stáli na náměstích a bušili na poplach, aby jsme křičeli, že se nám něco nelíbí, ale jsme v situaci, kdy ty seš součást 108, ale můžeme říct klidně 200 lidí, kteří dneska rozhodují o tom, jak se tady ta země bude vyvíjet, jak se bude posouvat. A mě by zajímalo, jak ty, předseda svobodných a zároveň novopečený poslanec Libor Vondráček, vlastně vnímá tu změnu, co tě na tom nejvíc zaujalo. A moje poslední taková ještě předsuvka je, že právě já vnímám to, že bychom měli doručit dneska lidem nejenom ty věci, které jsme slíbili, ale doručit i tu naději, že teďka ta republika na koleje může najet. Já jsem o tom přesvědčen a měli by taky vědět, že se mají na koho obrátit. Jinými slovy, naši poslanci, ta 108, to jsou přesně ti zaměstnanci těch našich, možná řeknu 10 000, někdy 100 000 na tom Václaváku, ale i těch, který je podporovali na dálku, který prostě si tu změnu přáli. A poslední věta toho úvodu, a sakra taky ukázali, že si ji přejou, protože prostě zabezpečili vítězství 108, a to není málo, jak známo, vždycky to je kolem 100. A ta 108 jasně ukazuje, že lidi návrat na koleje chtějí. Takže co to znamená pro Libora Vondráčka jako tebe? A taky, jak si představuješ tu možnost uchopit tu věc, aby lidi měli důvěru, že už se Česká republika nakolejuje?
2: Tak díky za možnost promluvit i o téhle té věci, protože je to určitě důležité. Já jsem měl štěstí, že jsem ve straně svobodných dlouho se pokoušel naslouchat svým zkušenějším kolegům v roli člena, řadového člena nebo člena republikového výboru. A pamatuju si, když se blížily komunální volby v roce 2018, a začínám takhle trošku ze široka, ale má to smysl, tak tam zazněl citát Theodora Roosevelta: dělej to, co můžeš tam, kde jsi, s tím, co máš. Mm-hmm. A všechno to vlastně odpovídalo na ty naše nejrůznější dilemata. V momentě, kdy my chceme měnit spoustu věcí se nám nelíbí, No ale jako ne vždycky jsme v situaci, kdy to můžeme dělat, kdy máme tu možnost to měnit. A opravdu můžeme dělat jenom to, co nám v tu chvíli umožňuje ta daná situace. Takže my se tady můžeme trápit mezi tím, že probíhá, nebo o tom, že probíhá válka mezi Ruskem a Ukrajinou a možná, že je pro nás nejšikovnější a nejuspokojivější, že si zkrátka řekneme, že o trvání války my rozhodnout nemůžeme, že není v naší moci vést tady tuto záležitost k nějakému směřování a že se musíme starat naopak o tu Českou republiku, o kterou se nikdo jiný za nás nepostará a pokud člověk je komunální zastupitel, tak se zase musí starat o svoji obec a když není ani komunální zastupitel, není ani poslanec, tak se musí starat třeba o svoji firmu, o svoji rodinu a zaměřovat se na to, co může změnit, protože jinak je člověk frustrovaný od rána do večera, co se po světě děje a že to nemůže změnit a jenom nadává. A my jsme tady pochopitelně byli frustrovaní z toho, kam směřuje Česká republika po dobu vlády Petra Fialy. A já jsem vždycky byl toho názoru, že je dobré, že probíhají demonstrace, že lidé vyjádří svůj názor. Zároveň jsem ale se snažil vždycky ty věci prezentovat tak, aby nedošlo ke zklamání očekávání, aby ta očekávání nebyla příliš velká. A říkal jsem, že bez systémové změny, bez toho, aniž by se v České republice třeba zavedly prvky přímé demokracie, tak jako ve Švýcarsku, tak my prostě nemáme možnost odvolat vládu a že sice je potřeba říkat, že nejsme spokojeni, ale zároveň musíme počítat s tím, že ten systém, ve kterém dneska žijeme, umožňuje tomu, kdo tu většinu uchvátí, tak když se jí opravdu pevně drží, tak může vydržet 4 roky a neexistuje úplně žádná moc, která by to mohla zvrátit. A teď je ta role jiná, teďka máme možnost ty věci měnit, pokud využijeme všechny příležitosti, ve kterých se shodujeme se svými partnery, abychom věci změnili pozitivním směrem, myslím, že se udělá během těch 4 let velký kus práce pro Českou republiku. No a zároveň, ale je třeba si říct, že prostě jsou i věci, ve kterých tu většinu v rámci vlády nepřesvědčují naše argumenty, jsou věci, ve kterých jsme třeba osamocení a je potřeba si říct, že nemůžeme změnit úplně všechno a nezměníme to ze dne na den a možná, že to, že uděláme kus dobré práce, aspoň v mnoha různých oblastech, takže bude dobrá vizitka pro nás, pro ty, kteří třeba chceme měnit ještě další věci a po příštích volbách k tomu třeba bude ještě lepší konstelace, než je teď. A to je třeba typicky právě záležitost těch referend nebo i otázka, kterou, myslím, prožívalo mnoho lidí, kteří se aktivně zapojovali do těch demonstrací a to je nějaké objasnění období okolo covidu, aby se opravdu neopakovalo to, co se tady dělo, kdy ty lidé byli diskriminováni a vyhazováni z práce a děli se tady opravdu věci, které by se opakovat neměly. Takže já i jako předseda stálé komise pro ústavu bych rád s kolegou ze Senátu, s Deňkem Hrabou, si posvítil na ty krizové zákony, na nouzový stav, na všechny ty mimořádné stavy, které tady umožnily provádět politiku, která se tu děla. A určitě nebylo to v pořádku za covidu, kdy se tady zjevně a bezostyšně porušovaly předpisy, přestože to mnohokrát konstatoval nejvyšší správní soud, tak se v tom pokračovalo. A tam se teda ukazuje asi, že je něco nedobře v těchto předpisech, že umožňuje takovéto chování. A tak bych se na to rád zaměřil aspoň směrem do budoucna, když už teda není ta většina, která by nám dovolila ještě trochu víc si posvítit na to, co se dělo tehdy. Takže tohle to tak nějak já v tuhle chvíli vnímám, že je potřeba, abychom si nastavili i ve svých hlavách, abychom prostě věděli, že každá jedna správná věc, každý jeden krok správným směrem stojí za to, abychom udělali, než abychom se prostě šprajcli a řekli, když neuděláme v jednu chvíli 100 správných kroků, tak radši neuděláme žádný.
1: Jasný. Já s tím naprosto souhlasím a ono to absolutně koresponduje, určitě to taky cítíš s tím, co jsem říkal. Prostě tu naději lidem, možná překlopit z toho očekávání a třeba i takového strachu, nedůvěry, ono to stejně nepůjde, teď to je těžký, že do toho, aby si uvědomili, jaká síla nastala na začátku října. To prostě je síla, protože jestliže tady ta 108 je složená v podstatě z přímých opozičních stran pětikoalice, která nás tady, a já to nebojím se říct, prostě 4 roky opravdu tejrala, jako lidsky, jo. A to nemyslím jako, že, já nevím, platy nebo respektive důchody, nebo nemyslím ty faktické věci, ale myslím to, že člověk, který má normálně srdce a mozek na svém místě, tak prostě viděl, že v podstatě většina těch věcí v médiích jsou lži anebo nějaký manipulace. A ta vláda se tvářila jako, že je ta hodná, taková ta slušná, že jo. A byla to opravdu jako těžká pakárna. A já právě tu druhou otázku směřuju k tomu, navázat na to, co ty jsi řekl, protože možná jsi takovou otázku ještě nikdy nedostal, jo. Ale pro mě je úplně stejně důležitý jako změna nakolejení jednotlivých oborů na koleje, je ta důvěra lidí, kteří v podstatě tu 108 volili a umožnili jí, ale taky důvěra v to, že přesně jak ty řekl, se například budeme věnovat ještě covidu, ale taky, že se budeme věnovat tomu, že společnost byla pod tlakem nesmyslu, jako je, a klidně tomu postupně. Tenkrát to bylo sucho vedro, pak to byl covid, pak to byla válka na Ukrajině, mezi tím klimatická krize. A furt se jelo něco, co vlastně jsme věděli, a můžeme to klidně říct, že i určitá intelektuálská část ty konzervativní scény, jako jsou, já nevím, profesor Budil, Drulák a tak dále, tak na to od začátku upozorňovali, nechci jmenovat všechny a nikoho naštvat a urazit, že jsem ho nemenoval, profesor Turánek, že jo, tak oni na to upozorňovali, že ty věci jsou jinak, ale ta většinová společnost byla masírována médiama. Já teďka nechci mluvit o médiích, protože ty postupně doufejme, se budou chovat líp a líp, i když to není jednoduchá věc. A kromě toho máme ta neoficiální, to tenkrát dnešní, můžeme říct klidně ty vlastenecký média, ty i jako dá se říct, že každý člověk na Facebooku může mít vlastně nějaký svůj dosah. Ale mě jde o to, jak uchopit toto téma dvojtečka, to je ta otázka. Tak lidi viděli, že jim lhali v covidu. Lidi viděli, že jim lhali nesmysly, jak se dá vyhrát válka na Ukrajině za 3 neděle. Lidi viděli, že je manipulovali v těch klimatických věcech. Všude viděli, že to bylo jinak. A přesto se prostě nepodařilo zatím v té společnosti jakoby získat takovej ten wow efekt typu, no jo, to je prostě fakt síla. Tak oni nám to říkali, teďka aby schápali, já nemyslím jako tady takhle se plácat, my jsme měli pravdu, my jsme vám to říkali. Na to já úplně kašlu, na osobní pocit kašlu. Mně jde o to jako získat v těch lidech tu naději, hele, už nás to tady nebude trápit, nebudou nám říkat blbosti, budou nám říkat normální věci, prostě pohlaví jsou dvě a jakmile někdo začne debatovat, že to nejde říct a typ Danuše Nerudová, to prostě lidi nechtějí slyšet, ale nějakým způsobem vlastně ta společnost proti tomu ještě nezískala dostatečnou odolnost a většina lidí se o tom bojí mluvit. Když začneš o tomhletom tématu mluvit třeba v autobuse, tak lidi se nepřipojují, bojí se o tom mluvit. Jo? A mně jde o to, a teďka budu hodně ostrej, kdo jiný než noví poslanci, který naprosto reprezentují tu změnu, protože vy jste první, který opravdu reprezentujete tu změnu výrazně, ty eurovolby to bylo jenom částečný. Kdo jiný by měl lidem jako nějakou formou, protože máte mediální dosahy a přístupy, začít dávat do hlav a do srdcí, že už se nemusí bát tomu, nebo toho, že jim média a ta politická scéna v podstatě manipuluje věcma. Je to těžké, já to chápu, že to není jednoduchá otázka, ale mě by právě zajímalo u tebe, protože tebe, Jindřicha Rajchla, další lidi vidím jako ty základní pilíře, tyhle ty změny, tak mě by zajímalo, jak ty jako Libor Vondráček osobně tuhle tu nutnost potřeby, kromě nakolejení oboru na koleje, vnímáš a co bys proto ty osobně chtěl udělat?
2: No a já chci ještě zdůraznit, že vlastně tato vláda, která vznikla, je první vládou v celé Evropě, která je složená výhradně z stran ve frakcích Patrioté a Evropa suverénních národů, ESN. Jasně. Takže v tomto směru my jsme takový průkopníci něčeho, o čem sní v různých státech, kde už pochopili, že ECR málo kdy se chová konzervativně, to je evropští konzervativci a reformisté. Například v Rumunsku jsou skoro všechny rumunské strany ve frakci ECR, přestože vnitřně spolu bojují, tak skoro všechny jsou tady. Fideš naposledy ještě byl nedávno mezi lidovci, takže taky jako nelze úplně na to hledět tak, že ty strany, které se spolu potkávají v těch frakcích, takže jsou úplně totožné a že napříč republikou a napříč Evropou je to jednotný proud. Ale přeci jenom je to tak, že jsou to strany, o kterých se říkalo, že tvoří takzvaný sanitární kordon, že se s nima nikdo v Unii nebaví. A teď najednou zvítězili, mají tu 108. Dokonce je potřeba si říct, že ty propadnuté hlasy veskrze byly spíš hlasy, které by se ještě přidaly tady k tomuto proudu. A to, že se tady změnil ten poměr ve sněmovně, tak je opravdu velká zásluha toho, že nepropadlo tolik hlasů. Jakmile by motoristi byli pod 5%, ta věc by byla hodně podobná tomu, co bylo před 4 rokama. A je třeba si i říct, že opravdu ta propaganda byla mocná. Ta státem financovaná, tou bývalou vládou financovaná propaganda, ať už se vylepovaly plakáty, kde bylo tvrzeno, že migrační pakt nemá kvóty, nebo se vylepovaly různé takové ty plakáty, nebuď bonzák, ale hlásit to musíš, prostě když někdo píše dezinformace, napiš to někam, kryt a další věci, vytvořili tu atmosféru, že přeci jenom velká část lidí podlehla tomu strachu z Ruska. Nedávno jsem viděl v České televizi takový pořad Reportéři ČT a tam byla jedna reportáž o tom, že se lidé bouří proti stavbám větrných elektráren a že ti, kteří jsou proti nim, tak šíří ruskou propagandu. Takhle to tam normálně bylo řečeno, že Rusové nemají zájem na tom, abychom tady stavěli větrné elektrárny, aby jsme od nich kupovali tu ropu a plyn a proto bojují proti větrným elektrárnám a my, co nechceme mít za barákem větrné elektrárny, tak jsme vlastně nějací šiřitelé proruských propagand. Takže tady tahle ta struna strachu z Ruska prostě fungovala, protože se tady vytvořila všeobecná hysterie, ta mentální despocie, která byla ovládaná mediokracií, tak prostě byla tak mocná, že pěti koaliční strany dostaly o 70 nebo o 57 tisíc hlasů víc než před 4 rokama. Přestože popřeli tolik slibů, tak tohle to je něco, co opravdu je potřeba přesekat. Je potřeba, aby stát přestal ze státního rozpočtu rozdávat peníze novinářům, aby psali správně, aby šířili tu státní propagandu. Je potřeba zastavit ty toky peněz od daňových poplatníků směrem k různým politickým neziskovkám, které tady rozmíchávaly ta témata, o kterých ty jsi mluvil. Všechno to bylo v rámci jedné šablony, nějaký strach. Máváme takhle před očima tím strachem, vytvoříme hysterii, a pak to vyřešíme tím, že lidem sebereme peníze a svobodu. A takhle to bylo pořád dokola. V covidu sebereme peníze a svobodu. Kvůli Green Dealu budeme brát lidem peníze a svobodu. Stejně tak jsou tam ty věci, které se týkají migrace. To bylo úplně podle mě první téma, kdy se začalo řešit různé cenzurování, kde se začalo objevovat slovo fake news nebo dezinformace, kdy se začalo útočit na ty, kteří kritizují masovou migraci, že jsou to nějací šiřitelé hoaxů. Teď už zase se raději používají jiná slovíčka než hoaxy. Ale to je něco, co asi se bude dít dál, co prostě bude k nám proudit třeba i ze zahraničí, protože přeci jenom ta agenda je do velké míry financovaná z Bruselu, z Evropské unie. My máme 16 let v programu, že by bylo lepší nebýt v této Evropské unii, protože od doby Lisabonské smlouvy je nám tam hůře, než by nám bylo mimo Evropskou unii. Přes všechna rizika toho, že bychom v unii nebyli, unie se dneska chová jako sekta. Bylo nám to prezentováno, že to je vybraný klub, skvělý elitní klub, jenomže do klubu se dobrovolně vstupuje a z klubu se i dobrovolně může vystoupit a nikdo vás za to netrestá. Prostě přestanete platit členství, ztratíte klubovou kartičku a nemáte přístup do struktur klubu. Tady je to tak, že nám slibovala Unie úplně něco jiného, než nám dodala. A když jsme tam vstoupili a teď se nám to nelíbí a chtěli bychom opustit tady tohleto prostředí, kde nám je stále něco diktováno, tak se k nám chovají jako v rámci sekty a vyhrožují nám, že to prostě nepřežijeme v podstatě, když odsud vystoupíme. Takže já myslím, že i kvůli těm informačním tokům, kvůli té propagandě z Bruselu, protože to jsou další předpisy jako DSA, Digital Service Act, EMFA, legislativa o svobodě médií, kde oni opět chtějí těm správným médiím posílat peníze z bruselského rozpočtu a těm špatným médiím chtějí vytvářet nějaké blacklisty, aby si inzerenti u nich neobjednávali reklamu, aby prostě takový ty klikací banerový reklamy se netýkaly těch takzvaně správných blacklistových webových stránek. Takže tohle je prostě systematická snaha o to ovlivňovat tady to informační prostředí a my se tomu úplně neubráníme a myslím si, že i vůči nám občané musí být ostražití. Myslím si, že v tom Švýcarsku taky to není o tom, že jim vládnou osvícení demokraté a nejlepší z nejlepších. Všichni jsme lidi z masa a kostí, všichni můžeme dělat chyby a je potřeba kontrolovat všechny politiky, včetně těch, kterým dneska věříte, fandíte, kterým jste třeba dali

0: se mu stalo, že ta moc mu příliš zachutná, že se utrhne ze řetězu.
1: Tady já si nemůžu odpustit poznámku, že v každé straně se prostě najde někdo, kdo se utrhne z toho řetězu, že jo? Zcela určitě Věra Jourová mnohokrát překročila oficiální stanoviska ANO, jo, 2011. Úplně 100% to nemohlo souznít ani s názorem jejího šéfa Andreje Babiše. A stejně tak třeba takový Zdeněk Hrabal, můj oblíbený senátor, je prostě členem ODS.
0: Není, on je nestraník.
1: Ale byl člen za ODS, ne? On nebyl nominován.
0: On je pouze v senátním klubu ODS, protože žádný normální senátní klub v senátu z jeho pohledu není. No.
1: Tak to se omlouvám, protože já jsem opravdu, tím, jak jsem ho všude vídal v rámci klubu ODS, tak jsem se prostě skoro domníval, že on byl jako nominantem, respektive, že byl kandidátem za ODS a je to člověk naprosto normálních názorů. Já totiž v politice a v životě považuji to slovo normální za jedno z nejdůležitějších slov, že ono krásně vyjadřuje takový ten běžný selský rozum, který pro lidi je důležitý, protože lidi nemají čas přemýšlet o každém detailu. Lidi dokonce ani to nemají dělat, protože na to mají v rámci zastupitelské demokracie prostě možnost mít svoje zástupce a ty rozhodujou, že jo? A to, že něco je normálně nenormální, to ty lidi cítí, taky já jsem přesvědčený, že většina lidí ví, že jsou dvě pohlaví, ale už nevědějí, jestli je normální to říct. Jo. A já bych tady chtěl skočit ještě trošku dál, protože my dva jsme se, Libore, potkali několikrát na Řípu, na akcích, kde tam byla Dan Landa, že jo, a další, kam ty pravidelně chodíš a jsi tam často prostě i tím, kdo má určitý projevy a mluví. A já tyhle ty setkání mám rád z důvodu toho, že jsou to prostě takový zdravě vlastenecký konzervativní setkání a já slovo vlastenec mám rád, protože aspoň já osobně si ho vysvětluju jako nejenom lásku k vlasti, ale právě lásku k tomu normálnímu. Protože láska k vlasti a k těm normálním hodnotám je tím prolnutá a já neznám žádného opravdového vlastence, který by říkal, já jsem sice vlastenec, ale to Rusko, ale těch 100 pohlaví, prostě normální člověk má v tomhle tom jasno. A já bych se právě tebe jako Libora Vondráčka chtěl zeptat, jakým způsobem teďka ty si myslíš, že byste zase, a budu to mluvit konkrétně na vás, jako na nový poslance, jo, čím byste mohli prospět tomu, aby to vlastenectví získalo ještě jednu takovou součást, takovou výseč toho koláče, která se vytratila a já jsem přesvědčený, že budeš přesně rozumět, čemu já teďka, co budu říkat, to je ta hrdost na polohu, kde žijeme, hrdost na tu zemi, na schopnosti našich lidí, ale já klidně řeknu i na obrovský potenciál ty lokality, jo, centrální části Evropy, která nás předurčila k tomu, že jsme opravdu, a to všichni v podstatě už dneska vědí a hodně se o tom mluví, byli jednou sedmá, jednou desátá nejvýraznější země na světě, nejprůmyslovější část Rakouska-Uherska, kovárna Rakouska-Uherska, dokázali jsme vyrobit, jak známo, od háčku na ryby až po jadernou elektrárnu, to už ne každý ví, že bylo jenom 4, maximálně 5, o tom se vedou spory.

0: Vítejte u rozhovoru parlamentních listů. Moje jméno je Radim Panenka a ve studiu vítám pana Vlastimila Tlustého. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Děkuji, že jste přijal naše pozvání.
1: S radostí.
0: A vážil jste cestu.
1: Už dlouho s vámi komunikuji.
0: Ano, a jsme rádi, že můžeme dnes i takhle poprvé před našimi diváky. No, já bych začal s tím výhledem na ty nejbližší týdny, podzimní nebo babího léta a předvolební kampaň. Ona je teda pravda, sice pomalu končí ty letní prázdniny, ale ani tak se úplně nedá říct, že by byl klid, jaký jsme znávali dřív. Okurková sezóna to už dnes prakticky neplatí. Že jo? A myslíte, že, nebo ono se dá samozřejmě očeká, bude předvolební kampaň, ale Milion chvílek se pomalu aktivizuje, už sleduju na jejich sítích, že poučují ty své sledující, jak je strašně důležitý Senát jako protiváha, zvlášť v současné době té vlády a poslanecké sněmovny. Myslíte si, že nás čeká nějaký horký podzim? A vládu tedy především, možná vládní koalici?
1: Španělé tomu říkají dekadence. Já jsem si vždycky myslel, že to je něco pěkného. Jsou oblasti, ve kterých to má spíše pozitivní význam, ale původně to znamená úpadek. A úpadek, který tady v celé západní civilizaci probíhá, tak se projevuje všude, včetně politiky. Takže očekávat nějaké zlepšení té politické války na život a na smrt, to se nedá. Jsou tady zkrátka dva tábory. Já podle oblíbené písně Pink Floyd říkám my a oni. Pouze jenom, nikdo další. Buď jste bílej, nebo jste černej. Jakmile se pokusíte být jakýkoliv odstín šedivé, zatracení přijde, protože to nechápou ani bílí, ani černí. Když řeknete, že pan prezident tohle udělal dobře a tam to udělal dobře vláda, nebo špatně vám prezident, tak je s vámi konec. Tak nevím, jestli v tom mám pokračovat, když to nikam nevede.
0: Musíte se přidat tam nebo ona.
1: No a to já právě nechci. Já nechci, protože já už dlouho říkám, možná to ani nemusím upravovat, pro mě Fiala nebo Babiš, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
0: Až takhle, jo?
1: Ale. A mám k tomu i čísla, jestli chcete slyšet. Jeden má na kontě 800 miliard, druhý 1200. A já jako bývalý ministr financí tahle čísla nesnáším. To jsou dluhy, teda, ano, ano. Jsem zapomněl uvést. A tím se vyznačují tihleti lídři a ty, co po nich pokračují, tak ty dělají přesně to též, takže nic nového.
0: Na druhou stranu, ono se často opakuje, nebo v tomhle případě, když přijde na tohle téma v různých debatách, tak zástupci vládní koalice opakují a připomínají, že u toho Andreje Babiše to bylo covidem a tím, že se snažili nenechat padnout ekonomiku, průmysl a tak dále.
1: Takhle udělali hodně propadnutí.
0: Zatímco u té Fialovy vlády to tak úplně nebylo. Ale to já nechci úplně... Nevím,
1: to jsou záminky. V jednom případě zachraňovali lidstvo před virem, ve druhém případě zachraňovali lidstvo, teda občany České republiky, před Rusem. No tak... Kdo chce, tak tomu věří, jednomu i druhému. Ani jedna záchrana se nepovedla. Výsledky v případě covidu ukázaly, že ty, co tolik nezakazovali, tolik nevynakládali peněz, tak měli fakticky stejné výsledky, jako ty, co to dělali. Česká republika bohužel v těch dramatických zakazovacích krocích patřila k těm nejdůkladnějším. No a co se války týče, to je něco podobného. A já se tady odvážím říct, že vše, co dosud dělali vlády během ukrajinské války, nebezpečí pro Českou republiku zvyšovalo, nesnižovalo, jak je tvrzeno. Ale lidi chtějí slyšet, že jsou zachraňováni, tak část lidí si to myslí.
0: V čem podle vás to nebezpečí zvyšovalo? Protože netřeba opakovat všechna ta hesla, která jsme slýchávali a hlavně od té minulé vlády, jak je potřeba prostě navyšovat výdaje na obranu, jak musíme vlastně bojovat s tím Rusem, i když teda jako na dálku prostřednictví někoho nebo něčeho. Jan Lipavský do dneška trvá na tom, že musíme Ukrajinu podporovat až do jeho konečného vítězství a vytlačení ruských okupantů.
1: Tak ty podpory jsou různé. Kdyby ta podpora způsobovala v péči o sirotky, vdovy, tak bych tomu rozuměl. To je úplně logické, že zůstane-li rodina na Ukrajině bez živitele, hledá uplatnění, hledali ho po celé Evropě, co by ho nehledali u nás, to určitě ano. Nicméně to angažmá té minulé vlády bylo už zbrojní, to znamená, tam šlo hodně. Oni i ty nadpisy byly jasné. Zbrojní iniciativa, vrtulník, tank, dodávky zbraní. No a když se ptáte, z čeho se to dá vyrozumět, no tak někdy nedávno jsem si přečetl, že Rus vydal seznam možných cílů pro svůj protiútok a i tam poskytl logiku, jak je odvodil ty cíle. Jsou to prostě ty, co buď řídí nějaké zbraně na dálku, to znamená, jsou to nějaké řídící centrály, odkud se řídí pohyb raket a dronů. Ty nejsou jenom na Ukrajině, jak se ukazuje. Za druhé jsou to ti, co dodávají velká množství zásadních zbraní, případně jejich komponent. No a tam už se najednou objevují logicky i výrobní závody na našem území. Takže například dodávky zbraní, masivní dodávky zbraní vedou k tomu, že některé cíle už Rus uvádí jako možné.
0: No, ne, že bych chtěl tohle úplně zlehčovat, ale leckdo by mohl říct, že vy to vlastně jako vidíte cynicky, jo, zatímco přece oni do toho vkládali ten zápal boje dobra se zlem.
1: Já cynicky se snažím ochránit lidi před raketama a oni zodpovědně dělají všechno pro to, aby přelítli.
0: Vidíte, protože nezdá se, že by Spojené státy, ač Donald Trump měl nějaké záměry a avizoval je o ukončení té války na Ukrajině, a pravda, že se o to zřejmě tedy několikrát pokoušel, tak to nevypadá, že by nějaká iniciativa významná ze strany Spojených států probíhala nyní, nebo alespoň o ní tedy nevíme. Tam asi mají země jiné starosti na Blízkém východě. Vidíte v té Evropě něco, nějaký pokus, směr, že by někdo jednal nebo se pokoušel ten konflikt ukončit? Protože já se přiznám, že ho nevidím. Jako za ty poslední měsíce si nevybavím nic, že by ta Evropa, nebo respektive Evropská unie, vyvíjela nějakou iniciativu, která by válku mohla ukončit.
1: Když pan premiér Fiala prohlásil, že jsme ve válce, tak jsem zásadně protestoval, že jsme nebyli. Trvalo mi to dlouho, než jsem pochopil, že to je propaganda, že to je snaha použít strach jako významný nástroj v politice, protože vyděšení lidé hledají záchranu a když někdo začne říkat, jste ohroženi, já vás zachráním, tak mu to přinese velkou podporu. To se teda naprosto jasně stalo. A tady v těch počátečních dobách před těmi lety jsem zároveň říkal, historie mě vede k závěru, že když se mezi sebou do války pustí kyjevský a moskevský Rus, tak se do toho nepletu. Z té historie to jasně vyplývá. Pak se ukázalo, proč to tak je. Ukázalo se, že bohužel pro Ukrajinu se stala mocenským nástrojem západní Evropy, ale v té době i Spojených států amerických. Bylo jasné, že jsou to zájmy, jak Rusko oslabit právě vůči západní Evropě i Spojeným státům americkým. Máte pravdu, že v současné době už to na žádnou demarkační linii, které jsem také dlouho věřil, vůbec nevypadá. Vypadá to vyjádření obou stran, buď my dobydeme Moskvu, nebo my dobydeme, oni dobydou Kyjev. Je to taky černobílé a prezident Spojených států se pokusil tu demarkační linii najít. Úplně logicky, když si obě dvě strany myslí, že vyhrají, tak těžko najdete demarkační linii, protože pro obě strany to málo, obě chtějí všechno. A podle toho to teďko vypadá, takže já teďko předpokládám, že všechno směřuje k tomu jednomu totálnímu nebo druhému totálnímu vítězství nebo porážce.
0: Jak jsme na tom u nás, řekněme, s nějakou možností svobodné veřejné debaty podle vás? Protože těsně po začátku, nebo nejen těsně, a rok, dva, řekněme, po začátku té války, ve smyslu po té ruské invazi v únoru 2022, tak se zdálo, že, nebo ne se zdálo, ale takřka se jako nemohlo ani nic jinak říct, protože kromě toho, že některé i weby, byť menší, byly vypnuty v podstatě vládou, i když to udělala tak chytře, že je, to bylo jako nepostižitelné nijak. Ale ta situace...
1: Vy jste taky byli vypnuti, nebyli?
0: My ne, my jsme nebyli.
1: Jenom jste byli zvažováni k vypnutí.
0: Ano, byli jsme zvažováni k vypnutí. Nicméně teda, jak čas plynul, tak se to tak jako řekněme rozvolňovala ta sešněrovaná atmosféra, že už jako jsem si myslel, že je možné i nejen něco říkat, ale jako vést svobodnou debatu třeba o tom, co k té válce vedlo. Já nevím, jestli jste viděl buď celý rozhovor, nebo minimálně ty nějaké části z televize Nova, kde byl Václav Klaus.
1: Ano, viděl.
0: Kde ta moderátorka v podstatě jako nepřipustila debatu, nebo nechtěla připustit debatu o tom, co tu, proč ta válka vůbec vznikla.
1: Její logika byla, to nebudem poslouchat, to nám tady vůbec neříkejte, to vám nedovolím. Něco podobného říká Rus.
0: Ano, že když to teda Václav Klaus aspoň něco jako velmi v kostce řekl, tak se s tím pořádala. To je vlastně ruská propaganda, jdeme k dalšímu tématu.
1: To je klasická cenzura. Mimochodem, když sledujete ty reakce, tak ti příznivci té paní redaktorky nebo slečné redaktorky nechápou, že to je vlastně úplně nepřijatelné pro redaktora. On tam má říkat, já s váma zásadně nesouhlasím. Mně se to tady špatně poslouchá, víte? Co vy to tady vyprávíte, jo? Ale chtít mu v tom zabránit, v podstatě říká, ne, tak to se tady říká nebude. Stop, to tady u nás není možný. Jo? No tak to je samozřejmě cenzura. Ještě přitom byla dost taková energická, řekněme. Takže já to považuji za nepřijatelné, protože on nechtěla nechat říct, co on si o to myslí. A to, že si to myslí i někdo jiný, to, že si to myslí někdo jiný ve světě, kdekoliv jinde, to může uvádět jako komentáře, ale nesmí mu bránit to říct.
0: No,
1: která neměla by, ta smí, jak se ukazuje.
0: Pokud jde, a posunul bych se dál, o už nikoli bývalého, ale současného prezidenta republiky. Nejdřív obecně by mě zajímalo tak jako po všechně, když se podíváte za ty, kolik už víc než tři a půl roku od té doby, co je na Pražském hradě Petr Pavel, jak hodnotíte jeho působení?
1: Mě tak napadlo, položte si otázku, nebo mě ji položte, já se pak budu pokoušet odpovědět, čím prospěl průměrnému občanovi České republiky. Asi výborně jezdí na motorce, zcestoval celý svět, dokázal si vydobít účast na zbrojní konferenci, no ale pro občana České republiky z toho nevyplývá vůbec nic. Já si myslím, že nic. Vynaložil obrovské úsilí pro co největší angažovanost České republiky právě ve válce na Ukrajině. To už jsem tady řekl, že si myslím, že nám nepomohl. Zbrojařům pomohl teda, jo? To asi ano, ale občanovi České republiky rozhodně nepomohl. Takže nevím, abyste mě neoznačil za cynického, ale
0: já mám cynismus rád, jo, teda, takže to nebyla výtka.
1: Já už tady asi po třetí budu říkat veřejně, že česká původně politika, nově souboj reklamních agentur, dospěl do stádia, kdy jestli nějací sponzoři poskládají miliardu, tak očekávám v příštích prezidentských volbách vítězství Brouka Pytlíka. Protože když pochová děťátko, ten kandidát správně myslím, jo? Když projede se na té motorce, bude sbírat houby, chovat kočičku, projde se s pejskem, skočí z padáku, jo? Těch nápadů, co se dá zveřejně moc, no tak to vypadá, že většina lidí se řekne, to je ale šikula, toho potřebujeme jako prezidenta. No.
0: Já jsem se tady nedávno bavil s někým jako někde v hospodě, známým, který je podporovatelem, nebo podporovatelem, volil ho a zatím tedy nedospěl do stádia, že by v příštích volbách volil někoho jiného. A já jsem ho požádal, jestli mě může říct jednu věc jako myšlenku originální, kterou si s Petrem Pavlem spojí, jimž tedy on je autorem.
1: Ano, a nějak jsme šaty rychle, pro manželku.
0: No, nějak jsme rychle přišli na jiné téma, teda se přiznám.
1: No, protože to je fandovství. Tam v tom nemůžete hledat žádné racionální jádro. A když někdo někomu začne fandit, a je jedno, jestli ho dojmulo to miminko, nebo ta motorka, nebo něco jiného. Od té chvíle, jakmile začnete fandit, tak to můžete vidět na každém stadionu, kam pojete na hokej, nebo na jakýkoliv jiný sport. Dokud to nepřesáhne určité meze, tak ten člověk nemůže změnit názor. Víte proč? No, on by musel začít větou, to jsem se asi splet. No, a to je to nejtěžší, co se v životě dá dělat. Sám sobě říct, to jsem se asi splet. Takže ti fandové si to neřeknou a pokud se nestane něco opravdu mimořádně strašného, tak ten názor nezmění.
0: A myslíte, že to povede k tomu, že to, co jste řekl, že to povede k tomu, že svůj mandát obhájí?
1: No, já nevím, kolik ti jeho sponzoři dají do hry, nevím, kdo bude ten Brouk Pitlík, nebo ještě tady dodám, že kdyby se podařilo na druhé straně, my a oni teda, nominovat nějakého Ferdu Mravence, to znamená schopnějšího, než je Brouk Pitlík, tak by možná stačilo 500 miliardy, jo, a to bude souboj médií, obrovských prostředků. Já si dokonce myslím, že v těch minulých volbách stačily 100 miliony a teď bych řekl, že už to budou miliardy. Budou do hory. No a jakýkoliv skvělý kandidát, jakmile nebude za sebou mít pár set milionů, tak je v podstatě beznadějný.
0: Proč je to tak důležité? A teď myslím hlavně tedy pro ty sponzory, když reálně prezident republiky v našem prostředí podle naší ústavy nemá nějaké jako exekutivní v podstatě pro výkonné pravomoci, kde by mohl reálně něco změnit, může do něčeho mluvit. Pravda je, že teda teď, pokud má k tomu na pomoc ústavní soud třeba, tak...
1: No tak měl k dispozici vládu. Podstatnou část svého funkčního období. Pro mě zvenčí je těžko v tom uvnitř hledat, jak to fakticky fungovalo. Vidím jenom vnější projevy. A ty vnější projevy jsou jasné. Tak zbrojní iniciativa při nejmenším desítky, spíš stovky miliard korun, manažované z velké části z České republiky, dodávané zbraně z velké části také firmami z České republiky. Máme tady zbrojaře, který, snad jsem si to přečet správně, vydělával v těch ideálních dobách zisk 4 miliardy měsíčně. Tady bychom vynásobili krát 12, krát 4. No tak potom pro člověka takhle ovlivňovaného politikou, to znamená, je zbrojní iniciativa, není, jsou ve hře miliardy nebo stovky miliard a tak dále, no tak jestli na konci jsou přinejmenším desítky nebo stovky miliard, no tak přeci investice do toho správného, který to bude podporovat ve výši raz, dva, tři, žádný problém.
0: Já když teď lehce odbočím k tomu tématu, které jste zmínil, řekl bych si, že by ekonom nebo vaše ekonomické já mohlo jásat, když jsou naši zbrojaři tak úspěšní a platí tady daně, tak to státu a státnímu rozpočtu pomáhá, ne?
1: To bychom museli vidět, kolik na těch daní zaplatili, možná hodně, pak budeme jásat, ano, to máte pravdu, no ale vy jste se mě ptal na logiku příští volební kampaně a peněz v tom a já se snažím ukázat, že když v politice převládá reklama, ta stojí peníze, tak na to musí ty kandidáti mít, pak se hledá, komu je to ku prospěchu. Různým kandidátům to můžou být i z jiných oborů, může někdo tušit, že mu bude vynášet, teď ho nevím co, zdravotnictví nebo cokoliv jiného. A jakmile si někdo vypočítá, že bude-li mít příznivou politickou reprezentaci k jeho záměru a vypočítá si, že půjde o desítky nebo stovky miliard, tak si umím představit, že pro něj do té kampaně pro toho správného kandidáta vložit 100 miliony nebo miliardy není žádný problém.
0: Viděno tou optikou my a oni, jak říkáte, vidíte na té protější straně, než je Petr Pavel a jeho sponzoři, podporatelé, voliči, nějaké jméno nebo nějaká jména, u kterých byste věřil tomu, že s dostatečnou podporou finanční a tak dále, mohou uspět a toho současného prezidenta porazit?
1: Určitě mohou. Čili existují, zatím o nich možná nevíme. Já jsem přesvědčen o tom, že ono vždycky všechno má rub a líc. Ono totiž ty kroky, které teď v posledním půl roce pan prezident ukazuje nebo demonstruje, jsou kroky, kterým se jedním líbí a druhým to pomáhá pochopit, jak to vlastně je a komu je to teda vlastně ku prospěchu. Takže on se tak trošku, když použiju pohádku Císařovi nové šaty, takové jednotlivé vrstvy postupně přichází. Řekl bych, že zatím sice není nahý, ale může se k tomu propracovat. A pak už se jenom čeká na to děťátko, které to vykřikne. No a v takové situaci, proto jsem začal odpovědí, že určitě existují takový, pak už to nebude až tak velký problém, aby se našli lidé, kteří se s ním budou moct s nadějí na úspěch utkat.
0: A pokud jde, řekněme, nějakou strategii antipavlovskou, nebo jak bych to nazval, protože tady vidíme, aspoň navenek, který se zdá, že ta vládní koalice zatím není příliš sjednocena v tom svém vidění, jestli by se měli dohodnout a nominovat otevřeně jako vládního kandidáta, a nebo jestli Petr Macinka říkal, že by to tak být nemělo, že by mělo, prostě se měl objevit nějaký, řekněme, občanský kandidát, kterého později třeba vláda podpoří nebo řekne, tak jako ten je určitě lepší, než by byl Petr Pavel opět.
1: Tak to, co se teď ptáte, tak to je otázka pro nějakou drahou PR agenturu, která, jak jsem si někde přišel, za to nechá zaplatit miliardy.
0: Když... Tak to chápu, že nebudete odpovědět.
1: Když to vymyslí, tak já jim teď budu fušovat do řemesla zadarmo.
0: To je pravda.
1: Oni si musí, ti, co to budou koncipovat, vybrat, jestli se ho pokusí porazit v tom šarmu, to nazvu, a ve všech těch krásách typu miminko a motorka, a nebo jestli vsadí na témata, jestli si vyberou souboj nad nějakými zásadními tématy, které veřejno zaujmou a u kterých si ty lidé budou odpovídat v jednom případě ano, v druhém ne. Já osobně, protože kdysi dávno taková bývávala politika, ale už není, kdysi dávno to byl souboj právě témat politika, ale to už tak dneska není, takže já kdybych v tom týmu byl, tak bych zastával ten historický názor, že to má být o tématech a docela se mi jeví, že se už i vyrýsovala ta témata. Podívejte, pan prezident naprosto otevřeně říká, že koruna má být nahražena eurem a já bych myslel, že ten jeho protikandidát má říkat, že ne. Že koruna má být zachována a euro v žádném případě. Měl by se ekonomama nechat vyzbrojit argumentama, proč koruna je mnohem lepší pro českého občana, proč euro by znamenalo zdražení, placení dluhů a tak dále a tak dále. Takže to máme jedno silné téma. Pan prezident řekl, že by bylo nejlépe, kdyby jsme se zřekli právo veta. Jinými slovy, kdyby jsme jednou provždy vzali na vědomí v Bruselu diktát velkých zemí, jako je Německo, Francie a tak dále. A dopředu jsme řekli, ono je lepší, když to rozhodují za nás. My to stejně vždycky nějak popleteme, jo. Tak ten protikandidát by říkal, ne, ne, ne, žádné zbavování se veta, naopak je třeba posilovat roli při rozhodování, dávat se dohromady s dalšími, Maďarskem, Itálií, Rakouskem a snažit se to chování Bruselu ovlivnit, tak to máte druhé.

0: myslel metodu, jak by byl rychle nahrazen, ani by se nemuselo čekat na volby.
1: No, nicméně ano, to byste to jmenoval jako další téma, že? Pro toho kandidáta, no, proti kandidáta.
0: No, no tak on by říkal, monarcha nebude špatný, proti kandidát by říkal nikdy. Těch témat je, myslím, ještě dokonce víc podobných, kde je to úplně jednoduché, ano, ne. On něco chce, něco nechce, ten protikandidát by mohl, tak odhaduju, pětkrát to popřít, říct pravý opak a říct, tak lidičky, nevolte podle značky motorky, volte podle toho, jak se vám líbí těhle těch pět odpovědí.
1: Viděl jste teď o víkendu, to různě běhalo ty videozáběry z toho, jak mocného potlesku nebo intenzivního potlesku a různé usměvavé fotografie z Trutnovského festivalu. Kde...
0: Tak ty potlesky jsou přesně stejné jako to miminko nebo ten pejsek. Nebo
1: ale
0: to
1: víte,
0: jsou...
1: já si říkám přece dobře, tak celá řada lidí ani vlastně jako těžko může třeba se na to někdo zlobit, když má opačný názor, že se třeba nechali ovlivnit nějakými kampaněmi a tak dále. Ale já jsem si myslel, že přece tohle jsou lidé, hlavně teda minimálně z řad těch organizátorů toho festivalu, který v 80. letech vždycky byl rozehnán na státní a veřejnou bezpečností. A kde hlavní ikonou je Václav Havel, který nedaleko teda to Trutnova měl tu slavnou chalupu. Takže tam už několikátý ročník po sobě vítají prezidenta s takovou, netřeba všechno opakovat, minulostí a tehdejšími názory, jako přátelé ze Sovětského svazu a tak dále, tak to mě úplně, se přiznám, hlava nebere.
0: Je na to jednoduchá odpověď. Je to modifikovaný název jedné písně a to je Síla peněz je znát.
1: Myslíte, že to?
0: No, já myslím, že jo. Že to je prostě součást ten... placené kampaně, to je všechno připravováno, jsou proto najímáni lidé. Já myslím, že se nakonec dokonce veřejnost dozvěděla, že jak někde jednoho toho hrozného politika vypískali na nějaké podobné akci, tak pak se našli lidi, kteří řekli, že k tomu byli najmutí, aby pískali.
1: Takže no. Nic nového pod sluncem.
0: No a ono se ukazuje, no. Že jich stačí pár na rozpískání stadionu, tam stačí, nevím, 20 lidí, teď mám odhadovat, kolik to každý mohl dostat. To je strašně levný, jsem tím chtěl říct. To je strašně levný.
1: No, opravdu, já si pamatuju, když byla prezidentská kampaň před těmi prvními přímými volbami, tohle bylo někdy na podzim, koncem roku 2012, kdy tady ještě hlavním favoritem byl Jan Fischer. A proti němu on byl tehdy na primě v živé debatě, to se konalo v nějaké hale, už nevím kde, v Praze s Milošem Zemanem. A nám se tehdy podařilo zjistit, že minimálně tedy část toho fanouškovského tábora Jana Fischera byl najatý kompars.
0: No vidíte to, no. Tak to znáte. No, takže... Jenom nám chybí za kolik.
1: Ano. Já myslím,
0: lidi
1: že
0: ty... by byli...
1: možná bych to našel, že to i v tom článku bylo, ale to není podstatné. Já jsem to říkal, protože se to zkrátka děje.
0: Je to snadné, je to levné. Já neumím odhadnout, jestli jsou to spíše tisíce nebo desetitisíce toho honoráře, ale v každém případě v kampani, ve které se hraje o 100 miliony nebo miliardy v nákladech, tak je to úplně nepodstatný a vytvářet neustále atmosféru, hurá, nejlepší kandidát, všichni ho milují, má rád kočičky, kočičky mají rádi jeho.
1: Víte, co jsem si říkal? Já jsem to krátce na začátku zmínil, ten milion chvilek, který se teď jakoby probouzí po vlastně snad několika měsících téměř neaktivity. A přitom byla ta předtím ta plná letná, kde se burcovalo, že demokracie je téměř jako na svém konci kvůli návratu Babiše k moci a SPD a ještě horší a motoristům a všemu tomu zlu, jak oni říkali. Pak teda se nic nedělo a teď pomalu začínají teda, že bude ta senátní kampaň. Není to už ohrané? Myslíte, že tohle bude fungovat? Zvlášť teďka ještě, když se tím s obřím koncertem toho Marka Ztraceného, který zaplnil Letnou 70 tisíci diváky, ukázalo, že tam asi úplně ti chvilkaři nemuseli mít 300 tisíc, jak říkali.
0: Já budu pokračovat.
1: Zase jsme u těch peněz.
0: Zaseknutě budu pokračovat. Síla peněz je znát. To je přeci součást té kampaně. Už se i objevily informace, že pro ty organizátory je to výborný výdělek, že to není jenom politická sympatie, která je vede, ale je to prostě

0: biznis, řekněme si to férově. Z těch mávajících lidí se stávají konzumenti propagandy, dělá jim to radost, mají to mít, někomu to přináší politickou podporu, jinému to přináší peníze. Krásný. Jeden známý, že krásná práce.
1: No tak oni vybrali, teď už to asi bude víc než 160 milionů
0: korun. No vidíte, jo, to.
1: Za ty roky, kdy poprvé no, začali proti
0: Babišovi. Tak mají nějaké náklady, ale stejně těm organizátor. Stejně ty organizátoři jsou bohatí lidé.
1: Ještě jedno téma, než to tady uzavřeme, a to s tím souvisí, a mám na mysli média, nebo řekněme, ono se někdy říká mainstream, někdo říká tradiční velká média, opoziční média dneska, můžeme to nazývat, jak chceme, různý Seznam zprávy, Deníky, nebo Česká televize taky a další. Já jsem sledoval, než jsme začali natáčet, tak byla po těch vládních prázdninách tisková konference po jednání vlády, kde premiér naštvaně, já bych ale řekl, že možná i trochu z chutí, četl titulky různých článků za tu dobu, co byl na dovolené a komentoval to a vyvracel lži, jak on říkal. Což je mu teda velmi vyčítáno, že si dovoluje jako optikou těch jeho kritiků útočit na média, že vlastně to se nesmí.
0: Napadá mě heslo. Nerušte, tankujeme.
1: Jo, ale je zajímavé, že teda, a leckdo by mohl říct, že já bych se měl k ním přidat, jo, jako teda taky novinář, ale já si úplně nemyslím, že je někdo nekritizovatelný, ne? Tak každý děláme nějakou práci a kdokoliv druhý nás za ní může kritizovat. A když média kritizují vládu, proč by teda vláda nemohla kritizovat i média? Když zvlášť teda média taky významně se podílejí na tvorbě veřejného mínění.
0: A síla peněz je znát. Pan redaktor Půr zveřejnil, tak já ho budu citovat, že tady v Praze existuje reklamní agentura, která vyfakturovala vládě Petra Fialy 4,2 miliardy za reklamu jeho vlády. Kdybych to neslyšel a někdo by se mě zeptal, tak slyšel jste o tom, vláda si platila reklamu, že to dělá dobře, jo? Tak už samotný fakt, že vláda si kupuje veřejné mínění, aby si myslelo, že to dělá dobře, jo? To mi připadá trochu divný, to, kdyby to platili ze svýho, tak jo, ale oni to platí z našich daní, tak to by neměli, ale teď ta částka, kdyby se mě někdo zeptal, já bych řekl 40 milionů, no tak těžko si to umím představit, že by mohla ta reklama stát 40.
1: Ono se, pardon, ono se tedy nějak, to, se to pak řešilo, že to, jestli to tak bylo, nebo jestli se nesplet ten Michal Půr nějak, že jo, si to...
0: Proto ho cituji, já samozřejmě nevím, jak to teda je, a budu teda říkat, kdyby, no 40 to je představitelný, 400 to je nějaká zlodějina a kdyby to byly 4 miliardy, proto už není vůbec žádný slovo. Jo. A ono to ukazuje, jak potom tak tehdejší opozice za své se snažila téhleté propagandě odolávat, dokonce nakonec byla úspěšná, vyhrála volby. To já už konečně chápu, proč si ta vláda Petra Fialy myslela, že nemůžou prohrát, když takový gigantický prostředky byly vynaloženy, pravděpodobně teda. No a...
1: Nějaký minimálně jako nižší stovky milionů se jednalo, protože o tom snad i Andrej Babiš mluvil, že to našli na úřadě vlády, kolik i Seznamu šlo a tak dále.
0: Je to strašné v každém případě a aby z toho náš divák nebyl tak smutný jako my, jo, tak z toho je přeci závěr. To všechno by mělo být zákony uloženo jako povinně deklarovatelné. To znamená, ano, dobře, nějaká vláda tady vynakládá obrovské prostředky, musí to zveřejnit, je to zdaní. Stejně tak, taky informace, kterou nemám ověřenou, ale údajně v letošním státním rozpočtu je přes bilion státních subvencí. Když to vydělíte 10 miliony obyvatel, tak na každou hlavu v tomto státě připadá 100 tisíc vynaložených
1: subvencí. To je snad celý státní rozpočet, ne?
0: Není, je to nějak 3, myslím. No, tak,
1: už takhle.
0: Tak prý přes bilion jsou subvence, na jednoho z nás je to 100 tisíc, takže já třeba s dcerou, třemi vnuky, tak postrádáme někde 700.
1: No tak kde se o ně přihlásit?
0: 700 tisíc, které někam jedou na nějaké blaho. Možná, že to blaho je neodolatelné, jo? třeba řeknu, jestli se z toho bude financovat výstavba jaderné elektrárny, hurá, to není špatný nápad, ale určitě jsou z toho placeny neuvěřitelné věci. A teď se vracím k té myšlence, já to chci vidět. Já chci od každého ministra každý rok na internetu najít tabulku, kde bude přesně napsáno, kam ty jeho subvence putují. A myslím, že je to povinnost vlády, když nakládá s daněmi občanů, říká, kam to posílá. Jestli nějaký pan Novák, kdo dostane na jakýkoliv bohulibý účel, výborný, ale my to máme vědět.
1: Děkuju vám moc za vaše odpovědi, za návštěvu. Čas uplynul velice rychle, budu moc rád, když nás zase někdy navštíví.
0: Rád se dostavím.
1: Probrat.
0: Děkuji za pozvání.
1: Rádo se stalo.

Krásný dobrý večer. Vítám vás u živého vysílání pořadu Jsme ve válce. Následující hodinu se společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem podíváme na témata, která v tuto chvíli reálně hýbou světem i Českou republikou. Začneme u nového evropského pravidla. Proč musí ukrajinští muži v braném věku prokazovat splnění vojenských povinností, aby u nás získali dočasnou ochranu? Pomáhá tím Evropa Kyjevu s mobilizací nebo jde o řízené ukončování podpory? Dál otevřeme otázku, co je to vlastně bezpečnost. Zatímco Evropa mluví o miliardách na zbrojení, jižní státy pustoší rozsáhlé požáry. Nezužili jsme pojem bezpečnosti až příliš? Podíváme se také 100 metrů pod masiv švýcarských Alp. Proč si tam světové elity schovávají majetek v megabunkrech za miliony? Vědí něco, co my ne, nebo jde jen o výnosný biznis se strachem? Rozebereme plánované pozadí v Evropské unii. Vytváří si Ursula von der Leyen vlastní zpravodajskou strukturu? A jak je možné, že dnes v médiích vycházejí dokonce žebříčky úspěšnosti tajných služeb? Poté se přesuneme na Blízký východ. Může americko-saudská jednání o obohacování uranu odstartovat nové jaderné závody v regionu? A na závěr probereme stupňující se slovník v USA. Proč Donald Trump oprašuje strašáka komunismu a proč si v politice tak snadno nálepkujeme protivníky fašisty, komunisty či extremisty? Tak, pojďme na to a já se přijdu.

A nové opatření Evropské unie, které vešlo v platnost 5. srpna, to znamená před pár dny. A toto opatření vyžaduje od všech mužů ve věku

0: Ukrajině pomáhat s mobilizací?
1: To je první a naprosto zásadně správný dojem, protože to si myslím, že tady Evropská unie překročila všechny čáry prostě toho, jak poučujou furt o lidských právech a o morálce a tohleto, to si myslím, že je prostě úplně někde jinde za čarou. Prostě to je velká ostuda a velké neštěstí a jak to říct, v podstatě katastrofa z hlediska uplatňování lidských práv. Myslím si, že ještě potřeba takhle říct, že těm, kteří mají tu dočasnou ochranu, tak ta ochrana byla prodloužena tuším do března 28, takže těch se to netýká, ti, kteří dostali do 5. srpna. Ale ti, kteří žádají od 5. srpna, tak musí prostě prokázat něco, co je naprosto neslýchaný. Já se obávám, že v historii prostě nic takového nemá žádný srovnání. My tady naháníme nějakému státu lidi do toho jako cannon and footer. To je prostě něco příšerného. Rozumím tomu, že když se týká té dočasné ochrany, takže se ten stát přijímající logicky zajímá o to, jestli ty lidi pracujou, když se zapojí do procesu prostě a přispívají na ty sociální dávky a tak dál, ať už to je ta bilance na tu či na onu stranu, to je celkem vedlejší, ale prostě zařadí se do té společnosti, tak je to naprosto v pořádku, ale do toho, jestli ve svém domovském státě, ze kterého utíkají kvůli válce, jestli tam odsloužili tu vojnu, do toho prostě těm státům vůbec nic není. Tohle to je prostě tak hrubej faul vůči lidskosti, že já jsem prostě nad tím skutečně zděšen. Takže tohle to je můj pocit.
0: No, já ti naprosto rozumím, protože každý z nás, kdo se seznámil tady s tímhletím opatřením, a já musím podotknout, že od toho 5. srpna už došlo k odmítnutí desítek takovýchto žádostí, ale já musím podotknout, že každému z nás určitě před očima běží ty otřesné záběry, jak prakticky přepadají a násilím odvlékají muže do aut a prostě je násilím takto mobilizují, ale já se ti chci zeptat na jinou věc, co mě zajímá. Jak je možné, že od prvního dne, kdy prakticky vypukl ten konflikt, jsme sem naprosto, jakkoliv bez zábran, nebyly učiněny žádné dohody o tom, jak to bude vypadat, že sem proudili muži, kteří jsou v tom věku té branné povinnosti.
1: No, to bylo asi taky kvůli výcviku, protože my jsme tady cvičili spoustu těch ukrajinských jednotek, takže aby se to vyhnulo prostě jakékoliv evidenci, jakémukoliv režimu, tak se ty hranice otevřely. Tím pádem sem přišli, jak to tak bývá, kromě lidí, kteří, u nich jsou ty důvody pochopitelné, jaksi z lidského, z humanitárního hlediska, tak sem přišlo těžko evidovatelné, těžko odhadnutelné množství lidí, jejichž úmysly mohou být zcela jiné, v podstatě v rozporu se zákony, prostě mluvím o určitých kriminálních strukturách. A jelikož sem ty lidi přicházeli bez jakékoliv kontroly a vzhledem k tomu, že Zelenský jim tam tenkrát otevřel ty výzbrojní sklady, tak ty lidé můžou být ozbrojeni neznámým počtem zbraní, prostě které může vyrovnávat nebo přesahovat počty našich a kvalitu vyzbrojení našich ozbrojenců. Takže tohle to je opravdu taková téma na nejčernější myšlenky, radši tomu se vyhnout, protože opravdu zdaleka ne všichni.

0: Ukrajinci sem přišli páchat trestnou činnost. Já myslím, že naprostá většina z nich utekla odtamtud, protože tu válku oni taky necítí jako svoji, cítí, že vlastně jsou nástrojem. Já bych tady k tomu jenom připomněl takový velice dobrý příklad, kde se to vlastně vyhrotilo do takový krystalicky čistý podoby. A to je vlastně ta situace polská. Jo. Tam se to vlastně vyhrotilo tak, že oni teďka začali zase se bouřit, protože Ukrajinci tam svatě pozhřbívají prostě ostatky Konovalce.
1: Nacistu, no.
0: Konovalec, jo, to je teďka ten novej pohřeb potom. Takže tam je to dvojí a tady je to zajímavý. Většina Poláků se zasazuje o vyhoštění nezaměstnaných Ukrajinců a v Polsku se zvýšil výrazně počet zločinů z nenávisti páchaných na Ukrajincích. Ale prezident polský řekl, že Varšava nepomáhá Kyjevu z altruismu, ale čistě z národních zájmů. Podle něj je hlavním cílem Polska co nejvíce oslabit Rusko prostřednictvím Ukrajinců, které taky nemají rádi. Čili oni vlastně v jejich polském zájmu naprosto cynicky na rovinu řečeno je, aby se pobylo co nejvíc Ukrajinců s co nejvíce Rusama. Tohle to je naprosto šílená situace, ale to si myslím, že je takový jako sice extrémně vyhrocený, ale opravdu je to v pozadí té pozice téměř všech evropských států, že prostě oni tlačejí Ukrajince, který nemusí, proti Rusům, který nenávidějí. A tady je strašně zajímavý, že Ukrajinci se teďka chtějí nějak s těma Polákama dohodnout nikoli, že by přiznali, že by se podívali do historie, co si provedli, ale oni chtějí najít společnou řeč, například ve vzpomínce na alianci mezi Pilsudským a Petljurou v roce 1920, kdy se spojili proti bolševikům. Jo. Takže tam se odehrávají prostě takovýhle šílený hry z té minulosti. Tohle to všechno tam hraje, protože oni na rozdíl od jiných národů mají tu historickou paměť bohužel trochu selektivní a příliš, řekl bych, citově zatíženou. Takže tohleto je taková situace, kdy ty aspekty jednotlivý činí poměrně iracionální a těžko předpověditelnou, co se tam vlastně bude hrát dál.
1: Já jsem, mám takovou, jenom se tě doplním nebo zeptám na takovou věc, jako my vůbec nemáme přehled, jak se staví k ukrajinským mužům v tomto vlastně bojeschopném věku ostatní členské státy, protože já jsem dneska měla jsem návštěvu tento týden v galerii dámy, která 20 let žije v Anglii a ta mi říkala, že Anglie vůbec nepřijímá Ukrajince. Jako jo, a přitom víme, že to byl Boris Johnson, který byl jedním z těch hlavních válečníků a zatěl tehdy ty istanbulské dohody. A vůbec nemáme přehled, jak je to ve Francii, jak je to v Německu. V podstatě to vypadá, jako kdyby se s tím celým potýkal ten východ, ty post vlastně komunistické země, ty, co byly pod nadvládou jako Sovětu. Takže ten problém zůstává prakticky na nás. A co říkáš na to, jak se k tomu staví naše politické strany? To by mě zajímalo. Třeba SPD to vítá, jak vidíme, ale neohlížíme se na začátek té války, že se to nedělalo od začátku.
0: Ano, oni chytají tygra za ocas trošku. Ta debata o tom je naprosto neadekvátní. Myslím si, že takový šílený příklad byl prostě ten naprosto děsivý přístup té moderátorky k panu prezidentu Klausovi, kdy prostě ta husa neomaleně prostě tam furt něco kdákala. A pan prezident noblesně naznačoval jaksi hloubku problémů, jak historickou prostě, tak i politickou, sociální a tak dál, ale ona prostě naprosto neurvale prostě do něj, jako dolovala z něj odpovědi, že to bylo jak u výslechu z ní, jako by byla velmi dobrá STBačka, jo, nebo gestapačka možná, jo. Prostě to bylo něco strašidelného, takže tady se bohužel teda Řekl bych, že ta podstata věci prostě upadá a že se to zneužívá, všechno se to zneužívá k nějakým dílčím politickým cílům, nějaký strategický myšlení tady, že by někdo měl, to nemá. A další věc, nejenom ta migrace z Blízkého východu a z Afriky, ale i bohužel z Ukrajiny je bohužel zneužívána politicky, protože je to velká hrozba, když třeba tady Babišova vláda se nebude někomu líbit, tak on roznítí ty Ukrajince, kteří jsou tady, aby prostě tomu Babišovi to tady jako zavařili. Takže z těch, to je opravdu jako velmi nehumánní prostředí, který se kolem té, nebo ty události, které se kolem té migrace objevují, jako nějaký lidský práva, to jako opravdu, je to jenom klacek, ale ten obsah se naprosto ztratil, že to je jako spousta lidí se tady ohání křesťanstvím, aniž by četli Bibli, aniž by věděli vlastně, o čem to celý je. Prostě tady se bohužel prostě lidi fackujou už jenom takovýma nějakýma symbolama, pomluvama prostě a nějaká ta hloubka uvažování a řeči. Prostě znova se vracím k, jako, k panu prezidentu Klausovi, tam to bylo naprosto jasný, ten propad, ale to je za pár let, že to je vlastně v průběhu jedné generace, prostě to je člověk o jednu generaci nebo o dvě vodní starší, ale prostě ten úpadek vůbec celý té kultury, toho přemýšlení Evropy, oni tady furt chtějí zachraňovat Evropu, ale ta Evropa se prostě řítí ke srázu. A já nevím, co se tady dá zachránit. Já jsem byl zděšen, prostě nějaká petice, jako hrdině podepsat petici na záchranu Evropy. Pane Bože, ať pro tu Evropu něco dělají, ať o tom nemluví, jako podepsat petici. To je přesně taková příznak té dekadence. Jo? Oni si myslí, že když podepíšou petici, takže dělají něco pro záchranu Evropy. Ne, ať se podívají do základu Evropy, ať si vemou tu Biblii, ať si to nalistujou, co tam opravdu je. Ať si taky zjistí, že tam v té Biblii jsou věci, o kterých se moc nemluví, aby zase byli trošku pokornější k těm jiným náboženstvím, protože ono to má, každý ten chleb, jak se říká, má dvě plochy, a jedna se maže, druhá se nemaže, ale většinou to padá na tu namazanou. Takže tohle to si myslím, že je opravdu znamení jako všeobecného úpadku Evropy. A mně tady přijde, zase já nechci rozšiřovat nějakou tu pesimistickou náladu, prostě je potřeba se s tím smířit, je potřeba se s tím smířit, že stárneme, že nemládneme. Evropa taky stárne, taky nemládne, má choroby, ty se ve stáří prostě zviditelňují, ale je možné zaujmout velmi důstojné stanovisko, to znamená zasadit se, aby to, co za to stojí z té Evropy, aby bylo zachováno. A to si myslím, že prostě je náš úkol a nemůžeme se koukat na to, prostě jestli budeme úspěšní nebo nebudeme úspěšní, prostě to s tím v podstatě nemá co dělat. Proto je potřeba asi se k tomuto kroku Evropské unie postavit jako velice razantně a naprosto jasně, protože tady se ti ukrajinští muži dostávají do situace. Víš, mě to připomíná, poslední poznámka, připomíná mi trošku situaci z roku 1938, kdy byla konference ve švýcarském Evianu. A až na Dominikánskou republiku všechny státy na světě odmítly přijmout na své území v nacistickém Německu pronásledované Židy. Takže ten Hitler pak říkal, no to, co chcete, teď vy je taky nechcete, tak se nedivte, že my je taky nechceme. Jo. Skutečně pouze Dominikánská republika asi 600 lidí tam přijala, prostě to bylo naprostý fiasko a ty lidi byli v podobným presu, jako se teďka ocitají ty Ukrajinci a bohužel jako v jejich situaci si myslím, že je můžou napadnout nejrůznější nápady a nebude se nám to líbit, ale nemůžeme se jim až moc divit, protože ty lidi jsou prostě, se dostali mezi mlýnský kameny těch dějných událostí prostě a není jim opravdu co závidět.
1: Já ti děkuju moc za to, co jsi teďka řekla, protože mi mluví z duše a my si v tomhle tom maximálně rozumíme. Já jenom víš, co můžeme. Já si myslím, že můžeme všechny kantory a všechny lidi, kteří se pohybují kolem vzdělávání, aspoň třeba přimět k zamyšlení, jestli až jim znovu přijde od dárku od Putina pozvání na promítání, největšího hromadného promítání propagandy, jako je velký vlastenecký výlet, tak aby zapřemýšleli, jestli by nebylo lepší říct něco lidem, těm dětem, těm školákům, o Vladimíru Kernerovi, o filmu Krev zmizelého a začít přemýšlet, jak s těma dětma, s těma žákama mluvit. Já ti moc děkuju, Honzo, a jestli můžu, jestli už tomu nemáš nic, jestli můžu jít dál.
0: Ano.
1: Můžu. Tak, tohle to je téma, který si myslím, že je absolutně aktuální. Určitě všichni naši diváci, a my jsme se o tom bavili před vysíláním velice krátce vteřinku, se bavíme o tom, co propuklo teďka v Chorvatsku, obrovský požár v Omiši, je tam 12 000 lidí, kteří utíkají, je tam zasažených 300 Čechů a my se teď budeme bavit o tom, co se děje v Evropě. Vidíme ty požáry ve Francii, vidíme ve Španělsku, není to nic neobvyklého, ale teď je to opravdu až dramatické, bych řekla. A my se neustále v Evropě bavíme o tom, naše elity se baví o tom, kolik musíme dát miliard do zbraní, do války, do zbrojení. A jak se díváme na tu bezpečnost, vnitřní bezpečnost těch států? To mě zajímá, jak se na to díváš ty. Pojďme se bavit na tohleto téma.
0: Já si z mnoha důvodů myslím, že to Babišovo heslo spravovat stát jako firmu je potenciálně velmi dobré, protože když se na moji firmu bude nebezpečí, že nějaký přívalový deště, bude to blízko suchých lesů a tak dál, tak tu firmu se budu snažit ochránit, vybuduju tam prostě nějaký vodní příkopy, přísun vody, vykácím tam ty suchý lesy, abych to neměl poblíž, zajistím si dobrý spojení zdravotnický, telefonní a tak dál a opravdu nebudu si kupovat nějaký stíhačky zatrachtilý. Ty mě v tom skutečně nepomůžou. Žádný stíhačky, nic takového. Čili je potřeba vzít rozum do hrsti a začít přemýšlet, co nám skutečně hrozí. Ochrana života, zdraví a majetku v tomto pořadí platí všeobecně, čili nemůžeme to zužovat pouze na výsadu obrany, že by obrana dostávala peníze na ochranu života, zdraví a majetku, ale především na integrovaný záchranný systém. Já si skutečně myslím, že je potřeba ty hasiče vyzdvihnout, prostě dát jim mnohem větší společenskou prestiž. To jsou lidi, kteří se s tím setkají, to vědí prostě. Ti, kteří se s tím nesetkali, to nevědí, ale myslím si, že není vůbec problém si to představit. Když se něco stane, bouchne někde plyn, něco se stane, tak potřebují tu záchranku, potřebují ty doktory, potřebují ty hasiče. Tohle to je naprosto nejdůležitější. Když v tomhletom smyslu pomáhala armáda, mělo to určitou logiku, že se prostě dávali do těch ženijních jednotek, které pomáhali, že se nedávali nějaký finance, ale tady si myslím, že prostě to pořadí máme naprosto obrácený, naprosto jsme spovykaný ideologicky a to, co je skutečný, prostě tím se nezabýváme. Další věc je furt jako ty CO2 a tyhle ty řeči, prostě já mám pocit, že ta debata se skutečně vedla velmi zmanipulovaně, protože ta opatření, která se od toho CO2 odvodila, na to někteří byli velice připraveni. To je zase něco, velký finanční podvod, něco jako s tím covidem. Prostě jsou skutečné věci, jsou skutečné katastrofy, epidemie a tak dál, ale na to se nalepí někteří lidé a ženou to určitým způsobem, kde už mají připravené pozice. Na tohle je potřeba prostě dávat velký pozor. Čili velice bych uvítal, kdyby vláda, ministerstvo vnitra, kdyby začali více propagovat práci toho integrovaného záchranného systému. Prostě to jsou instituce, které jsou nesmírně potřebné a řekl bych, že to je společensky tak jako furt v té druhé lize, furt se tady bavíme prostě o nějakých pitomostech, které jsou navíc jako ideologicky motivované a to, co je skutečně důležitý, prostě to zanedbáváme. Já jsem se velice dobře poučil v článku Miloše Balabána o těch francouzských požárech, kde on vlastně mluvil o tom, že tam zase ty způsob těch zásahů byl motivován trošku jinak. Ty hasiči zasahovali na to, co jsou zvyklí, a opomněli tam staré způsoby obrany proti požárům, prostě, kteří ty hospodáři, ty zemědělci prostě měli za generace vyzkoušené, jo, které třeba nejsou tak lukrativní, ale myslím si, že tohle je problematika, která skutečně stojí mnohem víc za rozpracování, než prostě nějaký tyhle ty vojenské šílenosti, které opravdu nás nezachrání. Tady u těch vojáků je potřeba posílit ty jednotky, které mohou nás bránit proti reálnému nebezpečí. Reálné nebezpečí je něco jiného, než co mají ty ideologicky chorý mozky furt, čeho mají plný ústa.
1: Já si to pamatuju v roce 97, jako nebýt armády, tak to ještě nebyl integrovaný záchranný systém. Povodně v Olomouci prakticky to byly ty první obrovské povodně, ale já se tě chci zeptat na věc, která se samozřejmě dotýká politiky, a zase máme před volbami ve Francii, a vlastně všichni veřejnost, občané sledují, jak se stát, který si platí, stará v takovýchto případech. Může to hýbat i politickou situaci v daných zemích. A jestli si to ty vůbec si politici jsou schopni uvědomit, jak je to důležité?
0: Já si myslím, že by to bylo obrovský, skvělý předvolební téma, kdyby tohleto vytáhli, kdyby skutečně začali mluvit o té republice z hlediska zdravého rozumu, že lidi by to velice uvítali. A týká se to třeba i toho zdravotnictví, že jo, sežeň zubaře, sežeň kožaře, prostě to je něco šíleného. O tomhle tom je potřeba mluvit, a my tady řešíme nějaký problémy, které v podstatě jsou generované naprosto uměle, a je potřeba akorát vyděsit obyvatelstvo nebo latentníma. Ano, ty hrozby jsou, ale prostě ta rizika jsou malá, protože ta pravděpodobnost, že by ty hrozby jako nastaly, jsou malý, ale tady máme skutečně reální věci. Já jsem se podílel tenkrát na hodnocení projektů určitých na vnitru, co se týče prostě těch záplavových map a tohodle. To si myslím, že je strašně důležitý a že je to strašně zanedbaný, a velice mě chybí prostě to společenské postavení, to společenské uznání, prostě, jo, protože když si vemeš v tomhle počasí, když ten hasič je navlečený v tom šíleném munduru, jo, ty lidi tam prostě trpějí, jsou v ohrožení sami, jsou v ohrožení prostě života, protože v tomhle tom vydržet a ještě něco, prostě někoho zachránit, to je neuvěřitelné hrdinství, jo. A my furt mluvíme prostě o úplných nesmyslech. Takže já si myslím, že velice bych přivítal, kdyby se toho nějaká volební strana chytila, protože to si myslím, že by bylo téma, který by lidem hovořilo ze srdce.
1: Tak teďka, jestli se můžu posunout dál, bych chtěla říct jenom, že držím palce všem těm v Omiši, nezávisle na tom, jestli jsou to Češi, ale kohokoliv, koho se to týká, aby to dobře dopadlo, aby to zvládli, a můžeme jít na další téma.
0: Ano.
1: Tak to je téma, které mě zajímá, co nám k tomu řekneš, protože to je věc, kterou jsme se dozvěděli jako takovou aktualitu, že možná nejenom evropské elity, ale celkově se začínají ve Švýcarsku, protože Švýcarsko je taková země, o které víme, že má ten systém bankovní a vždycky se tam ukládali pro bezpečí velké, velké peníze, tak se tam elity světové, bohatí lidé budují hluboko pod Alpami bunkry, že jich tuším snad vyprojektováno 20. Jeden ten bunkr stojí asi, já nevím, tady milion dolarů, a měli by sloužit k úschově před ohrožením nejenom pro jejich peníze, ale také pro umělecká díla a všechny takové možné věci. Co si myslíš, že je motivací pro ty lidi? Myslíš si, že je to uměle vyvolaný strach, anebo se dějí opravdu za oponou reálné věci, takže se to dozvídají jenom tito lidé a my tady zůstáváme jaksi bez informací, a my v podstatě v České republice prakticky nemáme ani vůbec žádné kryty pro civilní obyvatele.
0: že mě tady napadá ten příměr, oni se, jak to říct, z holou řití narodili a z holou řití umřou. A já jsem ovlivněn četbou Ericha Fromma, že jo, ta úžasná knížka Mít či být. Tito lidé v podstatě nejsou. Oni, jejich existence je daná pouze tím, co mají. Oni si myslí, že to mají. A teď co s tím dělají? No, já jsem přemýšlel, že bych si jeden ten bunkr objednal tam, ale nějak nevím, co bych tam nacpal, protože to jediný auto, který mám 20 let starý, prostě do toho bunkru dát, tak čím bych jezdil, že jo? Takže mě to...
1: Knižky.
0: Je to opravdu skvělý přemýšlení, prostě to je jeden blázen vedle druhého, jeden chamtivec vedle druhého, jeden psychopat vedle druhého a ty Švýcaři jako vždycky na tom, na těch krvavých penězích vydělávají. Buďme upřímní, Švýcarsko je jedna z nejméně úctyhodných zemí na světě, protože oni opravdu vydělávají na těch krvavých penězích. Bylo řečeno, že některé bankovní sejfy švýcarské obsahují zlato, které je kontaminováno rtutí, protože pochází z těch vytrhaných zlatých zubů s Osvětimi a podobně. Takže jako opravdu Švýcarsku se vyhnout a celý tohleto, ať se to propadne do horoucích pekel prostě i s těma jejich úschovama, protože k čemu je obraz, když bude zavřený někde v nějaký jeskyni. K čemu je auto krásný, který bude tam prostě hnít, nevím, no, k čemu budou ty peníze, já nevím, oni ty Švýcaři možná jim ty zase čekají, že to bude taková odůmrť, že jo, jak by ty spící konta prostě, takže oni z toho tyjou, že někdo bohatý umře a pak to tam nechá a oni pak jako to zase finančně nějak zakalkulujou prostě to, co tam je. Prostě je to, tohle to bych řekl, že je takový příznak té evropské dekadence, jako jestli takováhle Evropa končí, tak mě jako žádný smutek z toho mít nebudu. Já si myslím, že ta Evropa je úžasný kus kontinentu s úžasnýma lidma a naprostá většina z nich opravdu tohle to čte, tenhle ten článek jako s úžasem a nevěří svým očím a neví, co si o tom myslet, protože to je, prostě napadá mě ještě jedna taková pěkná příhoda, že oni tam samozřejmě budou ty mnoho peněz, který bude pocházet z daňových úniků a tak dále, že jo, takže oni to tam prostě budou tyhle ty výnosy vlastně z té zločinné činnosti nebo z takový, no, napůl šedý, nemusí to být úplně černý, ale bílý to rozhodně nebude. A já si vzpomínám, když si z těch policejních časů jeden takovej vykuk měl strašný strach, aby mu policie nezabavila majetek. A tak to všecko psal na svoji družku. To nebyla ani jeho manželka, to byla jenom jeho družka. Jo. Takže policajti kroužili a on byl chudý jako kostelní myš prostě a všechny ty miliony prostě psal na ní majetky a tohle. No a jednoho rána se probudil a na čistvě ustlaným polštáři byla obálka, tam bylo napsáno ani nevím, jak bych ti poděkovala. Takže já mám zase takovou určitou radost, že spousta z nich prostě o ty majetky přijde, prostě tohle to se, je to problematika, která je založena takhle, je to biznis založený na strachu, že jo, něco podobného si tady dělal Andy Šándor, že nabízel prostě ty kryty, no já nevím, ten kryt, když si člověk koupí, pořídí a opravdu by tady něco řachlo, já nevím, jestli bych z toho krytu chtěl vylézt, jo, když to tak úplně dotáhnu do konce. Takže myslím si, že to je jako z našeho pohledu velmi teoretický problém.
1: Takže v tom Švýcarsku, když se na to dívám, tak je to taková ta, ani bych neřekla tolik strach, jako patří do toho správného klubu, mám bunkr, když se sejdeš na tom večírku v Monaku. No a u nás mi se tvoje rytnutí do Andora Šándora docela líbí, protože já si to pamatuju, já jsem viděla dokonce tu tiskovou konferenci, kde je propagoval a já mám k tomu naprosto stejný přístup jako ty, nepotřebuju takovýhle kryt, ale OK, pojďme dál, jestli můžu pokročit dál, protože si myslím, že tohleto téma teď zvážním, protože to mi úsměv na tváři rozhodně nebudí. A abych byla přesná, tak to chci přečíst, protože Evropská unie připravuje nový útvar uložený ze zpravodajských služeb členských, složený, pardon, ze zpravodajských služeb členských zemí. Vytváří si Ursula von der Leyen vlastní zpravodajskou strukturu. Jak je možné, že dnes z médií vycházejí žebříčky úspěšnosti tajných služeb? A národní státy, to je pro mě důležitý takový, jakýsi zlehka si říkám nějaké pozitivum nebo nějaká taková sebeobrana, že ty národní státy se tady k této šílenosti Ursuly von der Leyen tváří velmi zdrženlivě. Víš o tom, co o tom víš?
0: No, před mnoha lety, jakýsi, to je 13 let zpátky, rakouský poslanec Martin Ehrenhäuser publikoval, že v Evropské unii jsou kromě Europolu a Frontexu ještě další 4 útvary, které pracovaly zpravodajsky. IntCen, SatCen, IntDIR a Situation Room. Nad tím nebyla žádná kontrola, vím, že to prostě něco takového tam bylo a nevím, jaký je osud těch útvarů doteď. Zřejmě nic moc to nedělá, proto ta Ursula zřejmě si chce vyfutrovat trošku tu svoji pozici, protože ta asi nebude v nejlepším stavu, nebude to nejbezpečnější, co se jí týče. Já si myslím, že jí ty trestní činy stejně jednou doženou. Ona chce zřejmě mít zpravodajské informace a řekl bych, že jde spíš o její bezpečí, prostě nebo o tu jejich kliku k jejich potřebě, protože co se týče Evropské unie jako nějaká společná zpravodajská politika nebo něco takového, neumím si představit, že by tam dali něco citlivého. Ale ono taky z pohledu Evropy, jako co tam zvážit, já bych byl strašně na rozpacích, co tam poslat. Jo? Čili bude to pouze jenom formální taková hra. Možná tam najdou umístění prostě nějací vysloužilci, možná tam půjde pracovat Koudelka, až tady skončí, nevím. Možná si to tam takhle jako richtujou. Myslím si, že nic moc užitečného z toho nebude. Možná budou trošku škodit tím, že budou přihrávat prostě těm svým chlebodárcům. A co se týče těch žebříčků, no tak mě to napadlo nazvat jako Miss Intelligence. To jsou jako žebříčky krásy.
1: To by jsme vyhráli, ne?
0: No, to by vyhrál Koudelka, že jo?
1: Protože no zrovna to říkám.
0: Manekýn, jo, to je největší, jo. Ale přemýšlel jsem nad tím, co to vůbec má znamenat. No, oni si takhle zřejmě trošku přihrávají. Jak říkal, když se sám nepochválím, nikdo to za mě neudělá. Tady u těch zpravodajců to funguje trošku jinak, že se navzájem chválejí těm vládám vždycky napříč. Jo. Takže my pochválíme je, oni pochválejí nás a hurá, zase bude nabitý větší rozpočet. Jináč to prostě nemá smysl. Já si myslím, že ta Evropa už se nudí, otravuje a vymýšlejí prostě úplný pitomosti, že reálný výsledek to nemá vůbec žádnej a skutečně spíš se dá říct, že opak je pravdou, že prostě ti, kteří se tak cpou na ta první místa, zřejmě mají nějaké problémy, protože o dobrý tajný službě v podstatě není slyšet. Jo? Ta funguje ke spokojenosti těch zákonných adresátů, těch informací a tím to končí. Takže tohle to je prostě opravdu už, je to takový, se to obrací jako zevnitř ven. Doba je, jak se říká, vymknutá z kloubů.
1: No to jsem právě chtěla

Milí přátelé, dlouho jsem vám nic nečetla, tak dneska dozrál čas, abych vám přečetla rozhodnutí, které jsem dostala z Ministerstva spravedlnosti ohledně znaleckého razítka, které mi bylo odebráno pod pokutou 2500 korun, což jsem zaplatila, jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, protože vedro. No a já bych si dovolila vám to přečíst, protože je to zajímavý dokument nejenom obsahem, který nelze odargumentovat tím, že říkáte i ve veřejném prostoru, jak se věci měly, to všechno ignorováno a oni prostě jedou nějakou svoji linii, na základě které vzniklo jakési rozhodnutí, bez ohledu na to, že pan doktor Fauci má teď nějaký problém opětovně k tomuto tématu, bez ohledu na to, že ty takzvané vakcíny, které jsme vyšetřovali, tak to pracoviště na Slovensku možná vyšetřovalo stejné loty, ale nikoli stejné materiály, protože ty takzvané vakcíny, ty lahvičky jsou pořád u nás v laboratoři v mrazáku, nikdo si pro ně nepřišel, že by je zkontroloval, takže jsme každý fyzicky vyšetřovali jiné vzorky. Ty naše data, vlastně to bylo opublikováno v mezinárodním časopise, které tady někdo nazval nějakým derogativním výrazem. Toto všechno vlastně zprecipitoval pan doktor Tomáš Salaj, poslanec Národní rady Slovenské republiky, a já možná bych vám přečetla jeho životopis krátký, abyste viděli, o koho se jedná. Tak Tomáš Salaj narodil se 8. prosince 1971, je slovenský politik a lékař. V roce 2023 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu Sloboda a Solidarita. Čtu vám z Wikipedie, to je jeho oficiální profil. Ten životopis má dva odstavce, jeden je o něm, druhý paradoxně nebo zajímavý je o mně. Tak ten jeho odstavec: vystudoval v roce 1996 Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně byl do roku 2002, tedy hned po škole, moderátorem TV Markýza. Poté se stal mluvčím ministerstva zdravotnictví a i po opuštění této pozice se o zdravotnickou politiku dále zajímal. V roce 2020 se stal ředitelem zdravotnictví v Bratislavském samosprávném kraji a v této funkci nahradil Petr Kardoš o 3 roky později, kdy byl zvolen poslancem. Takže klinické medicíně se dle svého životopisu nevěnoval. A ten jeho životopis pokračuje dále ještě jedním odstavcem a ten říká: česká molekulární bioložka Soňa Peková pro slovenského zmocněnce vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Petra Kotlára vypracovala soudní znalecký posudek, ve kterém konstatovala škodlivost očkování proti COVID-19. Tomáš Salaj na konci dubna 2025 na Pekovou podal ministerstvu spravedlnosti České republiky oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 18. prosince 2025 ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Pekovou správní řízení. Ano, to se stalo. Poté jsem se tomu trošku věnovala ještě i po právní linii a pan magistr Hlavsa mi v tom pomáhal, ale ono se to zdálo jako kdyby spíš nějaká fraška, protože to byl jako i ping a pong. A neposunuli jsme se ani o chloupek dál a to, co jsme rozporovali, se všechno opět objevilo tady v rozhodnutí, kde mě obvinují

Nyní s paragrafem 14 odstavec 2 písmeno C znaleckého zákona v řízení o zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost znalkyně MUDr. Soni Pekové PHD se sídlem 5. května 23 2738 Pchery IČO 2726428 74. Dále jen účastnice řízení takto. Oprávnění vykonávat znaleckou činnost v oboru zdravotnictví odvětví genetika, specializace molekulární genetika, molekulární biologie, molekulární mikrobiologie, udělené účastnici řízení dne 13.12.2017 předsedou Krajského soudu v Praze se podle paragrafu 14 odstavce 2 písmena C znaleckého zákona zrušuje, neboť účastnice řízení závažným způsobem porušila povinnost zdržet se provedení znaleckého úkonu, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro poměr k věci účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení, nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit, jak ukládá paragraf 18 odstavce 1 znaleckého zákona. MUDr. Soně Pekové PHD znalkyni se sídlem 5. května 23 Pchery se podle paragrafu 79 odstavce 5 zákona číslo 500 2004 sbírky správní řád ve spojení s paragrafem 6 odstavec 1 vyhlášky číslo 520 2005 sbírky o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení ukládá povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou výši 2,5 tisíce korun. Provedla jsem. Odůvodnění. Identifikace účastnice řízení MUDr. Soňa Peková je od 15.12.2017 zapsána v seznamu znalců a tlumočníků jako znalkyně oprávněná vykonávat znaleckou činnost v oboru zdravotnictví odvětví genetika, specializace molekulární genetika, molekulární biologie, molekulární mikrobiologie. Je podnikající fyzickou osobou s předělením IČO. Účastnice řízení byla jmenována znalkyní dne 13.12.2017 předsedou Krajského soudu v Praze podle zákona blabla o znalcích a tlumočnících ve výše uvedeném rozsahu znaleckého oprávnění. Postup před zahájením řízení. Dne 28.4.2025 obdrželo Ministerstvo spravedlnosti, dále jen ministerstvo nebo správní orgán, podnět MUDr. Tomáše Salaje PHD, poslance Národní rady Slovenské republiky, dále jen oznamovatel, k zahájení řízení z moci úřední o přestupku na úseku znalecké činnosti, kterého se mohla dopustit účastnice řízení vypracováním znaleckého posudku číslo 01.03.2025, v němž posuzovala obsah nukleových kyselin DNA a RNA v očkovacích látkách proti onemocnění COVID-19, konkrétně v 17 šaržích vakcíny Spikevax, Moderna a 7 šaržích vakcíny BNT162B2 Pfizer. Přílohou oznámení byla kopie článku z deníku N, vydávaného ve Slovenské republice ze dne 17.3.2025 s názvem Vědec vraví, že Pekovej analýza nedokazuje vysoký obsah DNA v mRNA vakcínách, jako tvrdí Kotlar. Dostupné, a je tady HTTPS odkaz. Jenom teda ještě jednou opakuju, že pan doktor Tomáš Salaj, PHD, byť dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, nikdy v medicíně nepracoval a nevím o tom, že by byl odborníkem v oboru molekulární biologie, molekulární genetiky nebo molekulární mikrobiologie. Takže dál. Oznamovatel v podnětu uvedl, že dne 13.3.2025 vystoupil MUDr. Kotlár, poslanec Národní rady Slovenské republiky a splnomocněnec vlády Slovenské republiky pro prověření procesu řízení a správy zdrojů v době pandemie COVID-19 na tiskové konferenci s názvem Výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochorení COVID-19 v slovenské populaci, veřejně přístupné na HTTPS. A mluvil o výsledcích blíže nespecifikované analýzy vakcín proti onemocnění COVID-19. Řekl, že podle výsledku této analýzy se v jedné dávce očkovací látky nachází enormně vysoké množství DNA, které se dokáže integrovat do lidské DNA, čímž se lidský organismus genetický

geneticky modifikuje. Tvrdil, že se nejedná o kontaminaci, ale o účelové obrovské množství genetického materiálu, které může způsobovat nádorová onemocnění, a proto by očkování těmito vakcínami mělo být zakázáno. Oznamovatel uvedl, že ačkoliv Mudr Kotlár, autora analýzy, ani na dotaz novinářů nezdělil, k autorství se přihlásila účastnice řízení na svém facebookovém profilu a v rozhovoru uveřejněném na YouTube. Ano, protože ta PowerPointová prezentace na úvodní stránce nesla moje jméno a název naší laboratoře, tak proto jsem to samozřejmě udělala. V příspěvcích říká, že posudek vypracovala, aby ukázala, že jsou vakcíny nebezpečné a aby se očkování těmito vakcínami ukončilo. Oznamovatel dále poukázal na předchozí spolupráce účastnice řízení s Mudr Kotlárem a upozornil, že už účastnice řízení se opakovaně veřejně vyjadřovala ke znaleckému posudku ve veřejném prostoru, což je v rozporu s povinností mlčenlivosti. Tady si dovolím vložit do toho vsuvku. Ano, s panem doktorem Kotlárem jsme se potkali jednou a popili jsme v půl hodině spolu kávu, takže tímto jsme spolupracovali. A co se týče povinnosti mlčenlivosti, tak tomu jenom sděluji opakovaně, byť toto rozhodnutí to zase ignoruje, že jsem tištěné kopie v počtu 10, kdy každá měla validitu originálu, osobně předala panu doktoru Petru Kotlárovi u nás v laboratoři a poté jsem mu, aby s nimi naložil, jak uzná za vhodné, a poté jsem mu e-mailovou komunikací mezi mnou a jeho adresou e-mailu poslala takový sumář v PowerPointu, jako PowerPointovou prezentaci, kterou on prezentoval novinářům. Takže nevím, jakou povinnost mlčenlivosti jsem porušila, nejsem si to vůbec vědoma. Konečně oznamovatel uvedl, že účastnice řízení posudek nezapsala do evidence znaleckých úkonů a zpochybnil její oprávnění posudek zpracovat, protože nedisponuje oprávněním vykonávat znaleckou činnost v oboru farmacie, odvětví farmaceutická kontrola. Ach. To jsem ani teda nevěděla. Dne 29.7.2025 zaslal oznamovatel ministerstvu odkaz na článek s názvem Quantitative Analysis of Nucleic Acid Content in Spikevax, Moderna and BNT162b to Pfizer COVID-19 Vaccine Lots, publikovaný dne 13.5.2025 v HSO, Journal of Angiology and Vascular Surgery. Jeho jako spoluautoři článku jsou uvedeni účastnice řízení s Mudr Kotlárem a doktorem Richardem Flemingem PhD. Dále ministerstvu sdělil, že Mudr Kotlár vystoupil dne 23.5.2025 na další tiskové konferenci, kde na dotaz novinářky, kolik stála analýza, na kterou se odvolává, uvedl, že 0 eur. Ano, já jsem žádné takzvané znalečné, ani žádné finanční prostředky za tuto analýzu nepožadovala. Ze svého vlastního rozhodnutí jsme to u nás v laboratoři provedli na náklad naší laboratoře a ode mě to byl dár Slovenské republice, protože já mám ke Slovensku velice vřelý vztah a nadále mám. Ministerstvo kontrolou elektronické evidence se snad zjistilo, že účastnice řízení v době doručení podnětu neměla v evidenci zapsaný žádný znalecký posudek. Ano, protože elektronická evidence je až od nějakého data a já jsem na začátku, někde v roce 2017, vypracovala znalecké posudky 2, než jsem se rozhodla, že se tomuto oboru věnovat opravdu profesionálně nechci, protože jeden znalecký posudek byl z oboru humánní genetiky, kdy jsem měla posoudit, zda dítě páru je jejich dítě, přičemž pár si byl zcela jist, že to dítě není tohoto páru, ale pro výsledek pro nějaké soudní řízení bylo potřeba udělat vyšetření ester, analýzu otce, matky a potomka. A mně to přišlo natolik absurdní, že jsem si řekla, že tyto věci dělat už nechci. Domnívám se, že paternitu, to znamená, jestli dítě patří daným rodičům, si má řešit ten pár spolu, nemá se do toho vkládat žádný soud, je to prostě tak natolik intimní věc, že
prostě přišlo mi to úplně nechutné, takže všechny požadavky na toto téma jsem potom přesměřovávala od té doby na kolegy, kteří se touto problematikou živili. Potom jsem udělala ještě jeden znalecký posudek v oboru veterinární molekulární genetiky, a to z toho důvodu, že u psa, u chovného psa, pouze proto, že mu chyběla nějaká zadní stolička, nějaký zadní zub, tak ho chtěli vyřadit z chovu, kde vyřazení z chovu znamená kastraci toho zvířete, což je nevratný krok. A mně to přišlo tak absurdní, protože jenom proto, že mu chybí nějaká stolička někde, že nemá že není plnochrupý, přičemž u lidí se to vyskytuje běžně a nároky chovatelů na fyziognomii zvířat jsou enormní, a kolikrát jsem si říkala, kdyby se sami podívali do zrcadla, tak by ani jeden z těch chovatelů neprošel kritérií pro chov, že to tak říkám hrubě, ale na ta zvířata mají neuvěřitelné nároky a vyřazují je z chovu jenom proto, že jim rostou někde bílé chloupky, nebo já nevím, mají nějaké jiné zuby nebo nějaké fleky na srsti, a vyřadit z chovu znamená vykastrovat. Takže to mi přišlo absolutně za hranou. A tak jsem si řekla, že se tady takzvané znalecké činnosti věnovat nebudu, protože všechny ty podněty byly opravdu absurdní. Takže jsem opravdu vypracovala pouze posudky dva a razítko čekalo ve skříni až na svoji dobu, což teda přišlo za doby covidu. Tak, pokračuju dál. Protože jsem neměla zapsaný žádný znalecký posudek, ministerstvo proto přípisem ze dne 28.7.2025 vyzvalo účastníci řízení, aby se vyjádřila k tvrzením uvedeným v podnětu, zejména aby uvedla, zda vypracovala znalecký posudek, v němž analyzovala šarže vakcín používaných proti onemocnění COVID-19, který je v oznámení zmíněn. V případě, že posudek vypracovala, aby objasnila, z jakého důvodu ji nezapsala do elektronické evidence znaleckých posudků. Konečně byla vyzvána, aby posudek, jestliže ji zpracovala, ministerstvu předložila. To se všechno stalo. Omluvila jsem se, že jsem jim to evidence nezapsala včas. Udělala jsem to. Jinak jsem si to zapsala do papírového znaleckého deníku, což byla běžná praxe v roce 2017, kdy jsem se tím soudním znalcem stala. Takže toto byl administrativní krok, který se dal snadno napravit, což se teda stalo. Dne 29.7.2025 a 30.7.2025 obdrželo ministerstvo vyjádření účastnice řízení. Uvedla, že dne 16.3.2025 vypracovala posudek nazvaný kvantitativní stanovení obsahu nukleových kyselin DNA a RNA v 17 šaržích vakcíny Spikevax Moderna a 7 šaržích vakcíny BNT162B2 Pfizer, který zaevidovala pouze ve svém znaleckém deníku pod interním označením číslo 0103/2025. Neuvědomila si, že má povinnost zapisovat do elektronické evidence. Povinnost splnila dodatečně po doručení výzvy správního orgánu. Ke skutečnostem uvedeným v podnětu uvedla, že se zakládají na osobních pocitech a názorech jejich autorů. Tady jsem co si zaslala nějaké k tomu dokumenty. Zahájení řízení. Dne 19.12.2025 bylo účastníci řízení doručeno oznámení o zahájení řízení z moci úřední ze dne 18.12.2025 číslo jednací MSP 92025/OSZT/SRZT/11, kterým ministerstvo zahájilo postupem podle paragrafu 46 odstavec 1 správního řádu správní řízení o zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost. V oznámení o zahájení řízení byla účastnice řízení poučena možnosti nahlížet do spisu a byla jí poskytnuta lhůta 15 dnů ode dne doručení oznámení vyjádřit se k zahájenému řízení. Účastnice řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřila. Dne 26.1.2026 vyzvalo ministerstvo účastníci řízení k doložení originálu znaleckého posudku a k zaslání vyjádření, zda vyhotovila od spuštění elektronické evidence znaleckých posudků listopad 2022 více znaleckých posudků, protože do evidence znaleckých posudků zapsala pouze ten, který je předmětem řízení. No tak aspoň žádná pochybnost, o co se jedná. Vysvětlila jsem, proč jsem se tomu oboru nevěnovala. Dne 4.2.2026 doručila účastnice řízení ministerstvu originál znaleckého posudku opatřený znaleckou doložkou s podpisem a otiskem znalecké pečeti a vyjádřila se, že od roku 2022 nevyhotovila žádný jiný znalecký posudek.
Dne 19.2.2026 bylo účastníci řízení doručeno vyrozumění ministerstva ze dne 17.2.2026 o shromáždění podkladů pro rozhodnutí ve smyslu paragrafu 36 a byla i stanovená lhůta k vyjádření 10 dnů od doručení. Účastnice řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřila. Právní zástupce účastnice řízení podal ve stanovené lhůtě požadavek o nahlížení do spisu. Termín nahlížení do spisu byl sjednán. Takže můj právní zástupce, který si to převzal, začal komunikovat s ministerstvem spravedlnosti o nahlížení do spisu a tam byly nějaké problémy, že se prostě nemohli domluvit, jestli ta data jsou kompletní či nekompletní a neustále někdo měl nějaký problém, že do toho nemohl prostě nahlížet nebo cosi. Tak, typické. Předmět dokazování. Ministerstvo při zjišťování skutkového stavu vyšlo z vystoupení MUDr. Petra Kotlára na tiskových konferencích vlády Slovenské republiky z příspěvku účastnice řízení uveřejný na sociálních sítích písemných dokumentů, které analýzují vakcíny Spikevax, Moderna a BNT162B2 Pfizer, a k jejíž autorství se účastnice řízení hlásí a konečně zveřejní vystoupení účastnice řízení z doby před vypracováním znaleckého posudku. Tak. Když pan doktor Kotlár prezentoval tu PowerPointovou prezentaci, což byly data sumární, neobsahovaly kompletní data byly prezentovány v rámci soudně znaleckého posudku, který jsem já dala pouze panu doktoru Petru Kotlárovi, nikomu jinému, v podobě písemné, vytištěné, on si to převzal tady u nás, tak to bylo to, co se vlastně potom objevilo, ten PowerPointová prezentace, tak neuniklo ode mě, protože já jsem to poslala pouze panu Petru Kotlárovi a ono to z nějakých důvodů obletělo celý svět hned v ten samý den či ten druhý den, poté, co jsem mu to e-mailovou komunikací poslala. Takže pokud někdo si vzal e-mailovou komunikaci mezi mnou a panem doktorem Kotlárem, tak to už já dohledat nedokážu, ale ode mě určitě nic nikam neuniklo a jakmile to teda uniklo, se to dostalo na internet a bylo to opravdu všude, no tak potom asi nebyl žádný problém o tom mluvit a rovněž o tom mluvit veřejně. Ale byly to pouze data sumární, přičemž kompletní data byla pouze v rámci soudně znaleckého posudku. Tiskové konference. Dne 20.6.2024, tedy přibližně 9 měsíců před vypracováním znaleckého posudku, vystoupil MUDr. Kotlár na tiskové konferenci konané na půdě Národní rady Slovenské republiky k pandemii COVID-19 a uvedl, že spolupracuje s MUDr. Pekovou. Konkrétně řekl, vy potřebujete všetci vědět jména, s kterými spolupracujeme. Dr. Fleming, dr. Suchary Bacardi, dr. Malone, dr. Turánek, dr. Beran a ano, doktorka Peková. Dne 13.3.2025 se na půdě Národní rady Slovenské republiky uskutečnila tisková konference, na které MUDr. Kotlár představil výsledky analýzy vakcín Spikevax Moderna a BNT162B2 Pfizer, používaných proti onemocnění COVID-19 ve Slovenské republice. V úvodu konference MUDr. Kotlár řekl, že plní závazek daný vládě do 31.3.2025 provést analýzu vakcín používaných na Slovensku k očkování proti onemocnění COVID-19. Prezentovaným závěrem této analýzy bylo, že všechny posuzované šarže vakcín Spikevax, Moderna a BNT162B2 Pfizer obsahují nadměrné množství DNA, v důsledku čehož se lidský organismus stává geneticky modifikovaným organismem. No, tady bych možná doplnila. Analýzu jsme prováděli u nás v laboratoři, protože pan doktor Kotlár mi sdělil, že nenašel žádnou laboratoř na Slovensku, která by pozitivně reagovala na jeho pobídku, aby mu tu analýzu provedli nikdo. Ani soukromá, ani státní instituce, takže ani Slovenská akademie věd. Takže kontaktoval mě, pro nás to nebyl žádný problém, protože veškeré instrumentárium k tomuto vyšetření nebo této analýze jsme měli. Přičemž dovolte, abych ještě asi po 183. zopakovala, že toto instrumentárium měla k dispozici každá laboratoř, jak v Čechách, tak i na Slovensku, která se věnovala analýze SARS-CoV-2 v době pandemie COVID-19, protože se jednalo o přístroj pro kvantitativní real-time PCR, což bylo instrumentárium, které bylo potřebné k té analytice. Takže každá jedna laboratoř, která byla v síti těch mnoha laboratoří v rámci pandemie COVID-19, mohla
požadavek pana doktora Petra Kotlára splnit. Na Slovensku ani jedna se neobjevila, která by pozitivně na to kývla. V Česku nevím, ale pro nás to nebyl žádný problém. Navíc o tom, co laboratoř bude dělat, tak jsem rozhodovala já, takže jsem rozhodla, že to pro pana doktora Kotlára uděláme. Tady je to napsáno tak kauzálně od bodu A do bodu B, že nadměrné množství DNA v důsledku nadměrné množství DNA způsobuje, že lidský organismus se stává geneticky modifikovaným. Toto je příliš takové tvrdé sdělení. Určitě by bylo vhodné, aby tam bylo napsáno se může. Může být taková vysoká kvantita DNA s volnými konce integrována. Může, nikoli, že se stává. Takže pozor, tady určitě patří nějaký konjunktiv. A není tady. Dále řekl, že se nejedná o kontaminaci vakcín, ale o účelové obrovské množství genetického materiálu, který dokáže transferovat lidskou jádrovou DNA, a toto vnesení genetického materiálu se může stát stabilním a trvalým a dostatečně s vysokou pravděpodobností může způsobovat vznik nádorových onemocnění. Určitě ode mě nikdy nezaznělo, že by to bylo účelové, to já jsem jenom reportovala data. A ta pravděpodobnost, že se může vysoká kvantita DNA s volnými konci poměrně krátkých fragmentů zabalených v nanolipidové partikuly integrovat do genomu recipientní buňky, tak to asi není nic tak zvláštního, to je vlastně princip transfekce buněk, který v laboratoři běžně používáme. A pan doktor Kotlár, cituji teda dál z toho rozhodnutí, doslova řekl: Ak to treba povedať ľudsky, hoci nepekne. Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy, narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia. Vysoký obsah DNA v takomto rozsahu je absolútne škandalózny a okamžite by malo byť zakázané použitie týchto preparátov v našej populácii. Tieto zistenia sú tak závažné, že generálny prokurátor by mal okamžite konať. Vedecká obec by mala být na poplach a všetci propagátory vakcíny by mali stiahnuť uši. Skromně, ale suverénně povedané, jsme jednou z mála krajín na světě, ak nie jediná, která zrealizovala takéto analýzy a aj ich zverejňuje. Spravme niečo veľké a zaraďme sa medzi príklady. Tieto firmou negarantované súčasti obsahu vakcín by mohli byť použité plnohodnotne v súdnych sporoch s farmafirmami, rovnako by mohli poslúžiť najvyššiemu kontrolnému úradu a iným zložkám štátu pre účel vypracovania postupu na odmietnutie vyplatenia sumy za predobjednané množstvo vakcín do roku 2026. No tak kromě toho, že tady novináři zareagovali na to, že tam ta poznámka o té kukuřici, no tak mohl říct transgenní myš nebo něco, to myslím, že jenom se chytli slovíčka, udělali z toho takovou směšnou kauzu, ale je to tak, že opravdu ty vakcíny obsahovaly nedeklarované, výrobcem nedeklarované součásti ve vysoké kvantitě a troufnu si opět říct, že v alarmujícím způsobem vysoké kvantitě, takže všechno, co vlastně pan doktor Kotlár tady sdělil, řekl, je pravda. Dne 23.5.2025 se konala další tisková konference na půdě Národní rady Slovenské republiky. MUDr. Petr Kotlár zde uvedl, že za analýzu znalecký posudek zaplatil 0 eur. Ano, potvrzuji, nikdy jsem nežádala žádnou refundaci nákladu na toto vyšetření, protože to nebylo nijak enormní. Bylo to dost peněz, ale nebylo to nic enormního, co bychom si jako soukromá laboratoř nemohli dovolit. A zajímavé je, že v rozhodnutí ministerstva spravedlnosti citují můj facebookový profil. Já mám teda jeden jediný facebookový profil, který se jmenuje Sonia Peková. To je ten, pomocí kterého s vámi komunikuji a ministerstvo ho studuje a z něho mnohokrát citovalo. Tak jsem ráda, že i ministerstvo studuje můj facebookový profil, že ho netvořím jen tak zbytečně. Tak. Účastnice řízení na svém facebookovém profilu uveřejnila následující příspěvky. Dne 15.3.2025. A je tady citace z toho, co jsem říkala. Je to doslovná citace, tak je to takové kostrbaté. No, když mluví, tak je to horší, než když píše. Data k prezentaci MUDr. Petra Kotlára jsem poskytla já. Vyrobila je naše laboratoř, Tilia Laboratories SRO, a v plném rozsahu tu prezentaci naleznete zde rovněž v podobě jednotlivých obrázků v příloze https.
a je tam odkaz vlastně na to, co obletělo celý svět a co vlastně uniklo z té e-mailové komunikace mezi mnou a panem doktorem Kotlárem. Opakuju znovu, že já jsem to nikde nezveřejnila. Já jsem to dala pouze panu doktoru Kotlárovi, aby s tím naložil, protože soudně znalecký posudek patří do rukou legislativních, do rukou prokurátora v případě Slovenské republiky. A já nyní píšu kompletní report v plném detailu všech naměřených dat v podobě znaleckého posudku pro generální prokuraturu Slovenské republiky, protože jsem soudní znalec v oboru molekulární biologie, molekulární genetika, molekulární mikrobiologie. Chci ale velmi důrazně ještě jednou zopakovat můj postoj k věci. Analýzu vakcín Spikevax, Moderna a BNT162B2 Pfizer jsem provedla proto, aby tato alarmující data umožnila okamžité ukončení používání těchto experimentálních a potenciálně nebezpečných přípravků. Ano, je to tak. Dne 16.3.2025. Zase píšu na tom svém Facebooku. Milí přátelé, hotovo znalecký posudek o 159 stranách textu a příloh s maximálním detailem ohledně analytického postupu, výsledku a vyhodnocení dat týkajících se přípravku Spikevax, Moderna a BNT162B2 Pfizer byl předán MUDr. Petrovi Kotlárovi dnes elektronicky, zítra i v originální oficiální tištěné podobě s kulatým razítkem soudního znalce. Důvod, proč to oba děláme, je ten, aby se zastavilo plošné používání experimentálních přípravků, které nebyly důsledně testovány a ukazuje se, že mohou mít nežádoucí zdravotní důsledky. To, že nebyly důsledně testovány, je jednoduchá matematika, protože u typických vakcín testovací doba je alespoň 5 let, u vakcín úplně nového typu, což je vakcína mRNA, která nebyla nikdy v humánní medicíně použita, tak je to minimálně 10 let. A asi si každý dokáže spočítat, že od roku 2020, od března, kdy se tady objevila ta první vlna, až do té doby, kdy byla nasazena vakcinace, určitě neuběhlo 5 let a už vůbec ne 10 let. Takže nic diskrepantního tady neříkám. A to, že mohou mít nežádoucí zdravotní důsledky, tak to na základě té analýzy je vlastně velice pravděpodobné. Dne 21.3.2025, citováno z mého Facebooku. Ráda bych vás informovala, že data, která se týkají obsahu přípravků Spikevax a BNT162B2 a která byla před pár dny předána formou soudně znaleckého posudku vládě Slovenské republiky, byla dnes rovněž zaslána do redakce časopisu New England Journal of Medicine, tady s názvem Cover Letter. Přikládám. Tato data budou užitečná i pro kolegy ze zahraničí, kteří se snaží o urovnání C19 nesrovnalostí ve svých zemích, protože v posledních letech se ve vědě v úvozovkách tak rozbujila cenzura a propaganda, že téměř nebylo možné publikovat data mimo podivně preferovaný a jediný možný směr myšlení. Tak snad se ledy konečně pohnou a ve vědě se znovu otevře pluralitní a politicky nezávislý prostor pro práci a smysluplnou diskuzi. Ano, je to tak. Propagandistický mlýnek mlil naplno a cenzura byla vlastně 100% v té době. Nebo téměř 100%. Rozhovor účastnice řízení na sociální síti YouTube, takže sledovali i toto z Ministerstva spravedlnosti. Téhož dne, tedy 21.3.2025, byl na sociální síti YouTube zveřejněn rozhovor s účastnící řízení. Na dotaz moderátorky, jaké pohnutky vedly k vypracování analýzy, respektive následně znaleckého posudku, uvedla. Cituji. Mně jde o to, aby se ukončila distribuce a používání těchto přípravků. Takže toto vedlo nebo má vést k tomu, a proto jsem to udělala, aby se s tím okamžitě přestalo, aby se to přestalo distribuovat, nabízet lidem a aby se to pořádně prozkoumalo, či vůbec vlastně, aby se to ani nepoužívalo dál, protože je to potenciálně nebezpečná věc. Takže to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba dva to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo. A jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Uvedený internetový odkaz již není aktivní, ano, protože cenzura to zrušila. Záznam rozhovoru z uvedeného odkazu je zaznamenán na DVD, které jsou součástí správního spisu, takže zde Ministerstvo spravedlnosti kritizuje jakousi svoji odnož, protože díky cenzuře tento rozhovor byl
byl zrušen. Na další dotazy moderátorky uvedla, cituji, takže ta data, která dostal generální prokurátor, a to jsou kompletní data, na základě kterých potom vznikl ten velice stručný sumář, doplňu PowerPointový, no a už co s tím se bude dít dál, tak se uvidí, ale ještě je teď v procesu pan doktor Fleming z Houston z Texasu, vlastně jako jeden z naší trojice, který jsme na tom pracovali a pracuje teď na tom, že to ji opublikuje. Listinné, a dál to pokračuje. Listinné dokumenty vyhotovené účastníci řízení, jejichž obsahem je analýza vakcín. Na jaře 2025 vznikly tři dokumenty, jejichž předmětem byla analýza zmíněných vakcín, které se obsahově překrývaly a jejichž autorkou či spoluautorkou byla účastnice řízení. Tady je celá rozsáhlá část o znaleckém posudku, to přeskočím, rovněž článek, který jsme uveřejnili v mezinárodním časopise. Potom se do toho vkládá Slovenská akademie věd, která uveřejnila 15.5.2025 vyjádření k tomu našemu publikovanému článku. A podle Slovenské akademie věd nejsou výsledky porovnané s předepsanými a přísně kontrolovanými kvantitativními limity zbytkové DNA. Jsou uvedené odhadnuté počty molekul a tak dál. Nicméně já si dovolím znovu na tomto místě říct, že jak Slovenská akademie věd, tak naše laboratoř jsme analyzovali jiné, fyzicky jiné vzorky. Ty vzorky, které jsme analyzovali my u nás v laboratoři Tilia Laboratories, jsou nadále netknuté u nás v mrazáku. A dnes máme 16.8.2026. Navzdory mým opakovaným apelům, že si má Slovenská akademie věd nebo Slovensko vyzvednout a nechat je arbitrárně někde zanalyzovat, tak se toto nikdy nestalo. A Slovenská akademie věd mluví o nějakých vzorcích, my mluvíme o jiných vzorcích, ale jsou to fyzicky odlišné vzorky, takže jeden analyzoval to, druhý ono, takže... Ale bez ohledu na to se to jaksi spojilo v jedno, smíchali se jabka s hruškama, a to vzniklo teda potom takový paskvil, na základě kterého mě obvinili z nějakých nepodložeností pracovních a odebrali mě to razítko. To je teda opravdu vtipné. Ale já jsem to říkala opakovaně, ale je to jako kdyby hrách na stěnu házel. Tak. Rozhovory poskytnuté obviněnou v roce 2021 a 2022. Ministerstvo zveřejně dostupných zdrojů dohledalo, že již v době před vypracováním znaleckého posudku se účastnice řízení veřejně vyjadřovala k očkování vakcínami proti COVID-19. Ano, prosím, vyjadřovala, protože zase se vracím k tomu parametru 5 let nebo až 10 let v případě mRNA vakcín, určitě 10 let, takže nebyla dostupná žádná testovací data, žádné bezpečnostní profily, nic nebylo dostupné a začalo se masivně očkovat látkou, která byla naprosto experimentální. Objektivně prostě 10 let neuplynulo, ani 5 let neuplynulo. A navíc in silico publikovaná data vlastně reportovala o tom, že je tam velký potenciál nebezpečného nějakého nebezpečných efektů, což potom vlastně ex post se i prokázalo i tou analýzou. V červenci 2021 byl na sociální síti YouTube na kanále Czech Free Press CFP uveřejněn rozhovor s účastnicí řízení, ve kterém uvedla, že se zamlčí vedlejší účinky vakcín a dále, že ano, ale já jsem k tomu měla dokumentaci, aby se lidi nechávali očkovat proti nějakým laboratorním šmejdům, to mi přijde úplně absurdní. Ano, přijde mi to úplně absurdní. Laboratorní šmejd je možná taková hantýrka, ale asi není potřeba to víc rozpitvávat. Dne 6.4.2022 poskytla dvouhodinový rozhovor Svobodnému rádiu pro svobodné lidi, které provozuje společnost Svobodné rádio ZS. Rozhovor zazněl v pořadu Studio Beta Soňa Peková s dalšími informacemi o covidu. V úvodu rozhovoru účastnice řízení řekla, když vidím, že se někde něco neděje správně, mně se to nějak týká, tak se ozvu. Tak to snad je v pořádku. Poté přišel rozhovor k očkování proti onemocnění COVID-19. Moderátor na záznamu říká, že se objevily velké problémy
u očkovaných mladých sportovců, ano. Mluví se o cyklistickém závodu Paris-Nice, který mělo dokončit jen 59 závodníků ze 154, přitom někteří měli skončit na jednotce intenzivní péče kvůli problémům se srdečním svalem. Moderátor říká, že nikdy předtím, než se očkovali, se to nedělo a klade účastníci řízení otázku, jestli to není divné. Ta odpovídá, no tak je to divné. A to, že jsou to takto exponované osoby, zaprvé jsou exponované fyzicky, protože ta zátěž je enormní a jakákoliv indispozice by se projevila, za druhé jsou exponované jako kdyby společensky, takže když se těmto lidem něco stane, no tak se to ví. A to asi není úplně dobrá zpráva pro ty, kteří tady tvoří celou tady tuto hru, kterou, jak my jsme tady nuceni hráči v té hře, nebo herci, nebo já nevím co, kompars v této hře. Takže když se to stane někomu, podívej, kdo je takto exponován, jako třeba tenista, cyklista, nebo prostě hokejista, no tak se o tom ví a je to skutečně velmi pozoruhodné, je to jasně zřetelné, že vlastně všichni ti, aby mohli vůbec se na tu soutěž registrovat, tak samozřejmě musel být očkování a kdo nebyl očkován, nemohl ani hrát. Tenista, kterého potom zabásli, v Australii zabásli, to je kolokviální výraz, takže no prostě zabásli v Australii za to, že se nechtěl nechat naočkovat. Takže jasná zpráva je, že ten, kdo nastoupil na start, tak dostal štípanec. Omlouvám se, další kolokviální výraz. No a toto jsou příznaky, že lidi jsou pod vysokou zátěží, ale to není vůbec žádná výmluva. Nesmí nějaká vakcína, která má být proti tomu, no, aby nám netekla z nosu nudle, no tak to se musím dát pokárat za ty svoje výrazy. Že to zlehčím a že mě za to zase bude někdo natahovat na skřípec, tak nemůže věci, tak nemůže přeci postihovat srdeční sval, nemůže postihovat ováry a prostě nemůže to dělat, nemůže to způsobit, že přestane mluvit, že prostě zůstanete na vozejku, nemůžete chodit, to neexistuje. Prostě takový cost benefit to nemá, takže pokud bychom se bavili o tom, že ta vakcína přináší blahodárnost, kterou bychom od nějaké vakcíny léčivého prostředku chtěli, tak v žádném případě spíš právě naopak. V 15. minutě záznamu mluví o očkování proti onemocnění COVID-19 jako o šmakuládě a doporučuje matkám z Ukrajiny, jejichž děti jsou po příchodu České republiky očkované, aby si ohlídali zdejno povinné očkování někdo tato tak to jsem teda, nevím o tom, že bych mluvila, to nevím, to si myslím, že to nepatří ke mně toto. Moderátor v další části rozhovoru vyjadřuje pobouření nad tím, že jsou proti onemocnění COVID-19 očkovány děti, ano. Pokládá účastnice řízení otázku, co to je za lidi, kteří dětem očkování nutí, když musí vidět, že i nejhorší mutace onemocnění COVID-19 deltu snáší mnohem lépe než dospělí a že očkování může jenom uškodit. Na to účastnice řízení odpovídá. Nevím, já myslím, že s lékařským stavem to má málo společného. To je prostě bílá mafie. Dále pak mluví o tom, že medicína je obrovský biznis, mlýnek, který pacienta zavezme. Pacient je zdrojem finančního příjmu a lékař. Mele. Uvádí příklad lékařky, která dala za den 300 štípanců a za jeden štípanec má 850 korun. Medicínu označuje za nehumánní biznis, pokud dostane někdo zadání něco propagovat, tak to propaguje. V záznamu mluví o přílivu informací z zahraničí, o tom, co to činí, co to dělá. A lékaři se proti tomu schovávají a vykonávají rozkazy, které přicházejí ze zhora. Později si to slíznou, ale to už za nimi zůstane spousta poškozených pacientů, protože očkování může mít velké nežádoucí účinky. No, omlouvám se za ty kolokviální výrazy, ale ta pointa tam asi je. Hodnocení důkazů a závěr skutkových zjištění. Z provedených důkazů považuje ministerstvo za prokázané, že účastnice řízení a MUDr. Petr Kotlár spolupracovali, a to jak v době před vyhotovením posudku, tak i poté. Ano, znali jsme se a kávu jsme spolu vypili, takže jsme spolupracovali. O spolupráci s účastnicí řízení mluvil MUDr. Kotlár na tiskové konferenci 26.2024, tedy 9 měsíců před vyhotovením posudku. O další spolupráci pak mluví to, že spolu společně publikovali jako spoluautoři článek. Ano, to bylo ale až poté, co vznikl soudně znalecký posudek. Nebylo prokázáno, že by MUDr. Petr Kotlár účastnici řízení zadal vypracování znaleckého posudku.
To je pravda, on chtěl analýzu, ale já jsem potřebovala, aby to mělo tu váhu a jako soudní znalec jsem tomu váhu mohla dát pouze soudně znaleckým razítkem. Ačkoliv účastnice řízení v posudku označila MUDr. Petra Kotlára za zadavatele, z dopisu ze dne 3.3.25, který sama účastnice řízení označila za podklad svého postupu a který přiložila jako přílohu číslo 1 znaleckého posudku, vyplývá něco jiného. Dopis nebyl adresován účastníci řízení jako znalkyni, nýbrž společnosti Tilia Laboratories, které já jsem ale zástupce, byla zástupce, která není znaleckou kanceláří. Tilia není, ale já jsem soudním znalcem. Současně z jeho obsahu plyne, že MUDr. Petr Kotlár požadoval provedení analýzy, nikoli vypracování znaleckého posudku. Pan doktor Petr Kotlár netušil, že jsem soudní znalcem, takže to nemohu ani požadovat. Těmto skutečnostem odpovídají jeho následná veřejná vyjádření, v nich hovořil o analýze, nikoli o znaleckém posudku. Ze skutečnosti, že účastnice řízení učinila tento dopis přílohou číslo 1 znaleckého posudku, lze dovozovat, že jiný podklad pro vypracování posudku neměla, neboť by je jinak jistě také posudku přiložila. Přesně tak. Správní orgán proto dospěl k závěru, že dopis ze dne 3.3.2025 není zadáním znaleckého posudku. Ano. Současně nebylo v řízení zjištěno, že by existovalo jiné zadání nebo jiný dokument, z něhož by bylo možné dovodit požadavek na vypracování znaleckého posudku. Ano, ale to je rozhodnutím soudního znalce, to mi nemůže nikdo brát. Za této situace správní orgán považuje za prokázané, že rozhodnutí vypracovat vedle požadované analýzy také znalecký posudek nebylo výsledkem doloženého dopisu. Ano, nebylo. Já jsem to udělala z vlastní iniciativy a z vlastní svobodné vůle. Z veřejných vyjádření vyplývá, že vypracování posudku účastnice řízení spojovala s cílem dosáhnout ukončení distribuce a používání vakcín proti onemocnění COVID-19. Ano, pokud jakýsi přípravek nebo jídlo nebo já nevím cokoliv obsahuje látky, které výrobce nedeklaruje, tak zcela jistě by to mělo být podnětem pro to, aby byl tento přípravek, výrobek, potravina proskoumána, než je masivně nasazena v populaci. To snad má logiku. Tento motiv účastnice řízení výslovně deklarovala dne 16.3.2025 na svém facebookovém profilu i dne 21.3.2025 ve vystoupení zveřejněném na platformě YouTube. Z dostupných podkladů přesvědčivě vyplývá, že vypracování znaleckého posudku nebylo výsledkem zadání ze strany MUDr. Petra Kotlára, ale bylo výrazem vlastní iniciativy účastnice řízení, motivované cílem, který sama veřejně prezentovala. Byla jsem soudním znalcem, tak jsem mohla vytvořit soudně znalecký posudek. Bylo to z mé vlastní svobodné vůle. Ministerstvo dále považuje za prokázané, že účastnice řízení ve svých veřejných vystoupeních v době před vypracováním posudku opakovaně mluvila o škodlivosti očkování proti onemocnění COVID-19. Ano, na základě mezinárodně publikovaných vědeckých publikací a na základě toho, že neexistují dostupné bezpečnostní profily, potom data, která se objevila, tak ukázala spíš nebezpečnost těchto takzvaně bezpečnostních profilů a rozhodně 5 až 10 let neuplynulo od nasazení teda té vakcinace. Konečně pak bylo prokázáno, že v období 8.3.2025 do 13.5.2025 vznikly 3 dokumenty, jejichž autorkou či spoluautorkou je účastnice řízení a to jsou ty dokumenty. Právní posouzení a teď to teda přijde. Časová působnost. Správní řízení bylo zahájeno podle znaleckého zákona ve znění účinném do 31.12.2025. Novelou zákona číslo 254/2019 sbírky účinnou od 1.1.2026, to znamená zákonem číslo 285/2025 sbírky. Došlo ke změně právní úpravy zániku právní vykonávat znaleckou činnost, přičemž tato novela neobsahuje přechodné ustanovení, podle něhož by řízení zahájená přede dnem její účinnosti měla být dokončena podle dosavadní právní úpravy. Správní orgán proto posoudil věc a vydal toto rozhodnutí podle právní úpravy účinné v době vydání tohoto rozhodnutí, tedy dle znaleckého zákona, ve znění účinném od 1.1.2026. Skutkovým základem v projednávané věci je jednání účastnice, k němuž došlo před 1.1.2026. Toto jednání bylo v době svého uskutečnění podřaditelné
pod paragraf 14 odstavec 1 písmeno E znaleckého zákona ve znění účinném do 31.12.2025. V době vydání rozhodnutí je však tento důvod upraven v jakémsi dalším paragrafu. Tím nedošlo ke změně skutkového základu věci ani předmětu řízení, nýbrž pouze k použití aktuálně účinné právní úpravy na posouzení téže otázky, zda účastnice má či nemá nadále trvat oprávnění k výkonu znalecké činnosti. Takový postup odpovídá obecné zásadě správního řízení, podle níž správní orgán rozhoduje podle právní úpravy účinné v době vydání rozhodnutí, není-li zákonem výslovně stanoveno jinak. Povinnost znalce vyloučit se pro podjatost. Relevantní právní úprava. Nestrannost je vedle odbornosti jednou ze základních charakteristik znalecké činnosti. Účel znalecké činnosti vede k vypracování a předložení znaleckého posudku, který je v řízení před orgánem veřejné moci specifickým důkazním prostředkem. Zprostředkovává do soudního či jiného řízení znalost o odborné otázce skutkové povahy. Tato odborná znalost má být přinášena bez vztahu k předmětu projednávané věci i bez vazeb na subjekty, které se řízení účastní, aby nebyla nijak ovlivněna zájmy těchto subjektů řízení, znalce nebo jakýchkoliv jiných subjektů. Jakkoliv je znalec samostatným ekonomickým subjektem, výkonem znalecké činnosti, jenž svým charakterem vykazuje též známky veřejného úřadu, na sebe bere požadavek nestrannosti jako jednu ze svých hlavních povinností. Nároky kladené zákonem na znalce jsou v tomto směru obdobného charakteru jako na soudce. Důvodová zpráva ke znaleckému zákonu k tomuto říká: znalci jsou esenciálním prvkem při soudním rozhodování. Míra participace znalců je v soudních řízeních velmi vysoká. Z tohoto důvodu je důležité, aby byl dán důkaz na nestrannost a nezávislost soudního znalce. Existuje obecná shoda na tom, že osoba, která má ke zkoumané věci určitý vztah, bude do jisté míry, a to vědomě či nevědomě, ovlivněna a její úsudek i závěry mohou být zatíženy předpojatostí. Kdyby taková osoba dokázala svůj vztah k posuzované věci přesto udržet, její závěry budou právě vzhledem k tomuto vztahu zpochybňovány. Proto určité vztahy ze zákona zakládají tzv. Podjatost, která je překážkou k tomu, aby daná osoba ve věci konala. Institut podjatosti je upraven v paragrafu 18, kde se stanoví, znalec nesmí provést znalecký úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal, nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit. K tomuto bych možná jenom řekla, že jsem zcela jistě nebyla zavzata v žádných finančních tocích, v prodeji, ani nákupu, ani distribuci těch vakcín. Ty vakcíny jsem nevyvíjela, pouze jsme je úplně neemocionálně pomocí přístrojového vybavení zanalyzovali, data jsme opublikovali, tak nevím, jaký je můj citový vztah k dané věci. Tak nevadí, pokračujeme dál. Citované ustanovení má chránit objektivitu znaleckých úkonů tím, že předem vylučuje z výkonu znalecké činnosti osoby, u nichž existují okolnosti způsobilé vyvolat důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Smyslem právní úpravy není postihnout pouze případy skutečně prokázané, ale již situace, v nichž poměr znalce k věci nebo k dotčeným osobám zakládá objektivně odůvodněné pochybnosti o jeho nestranném výkonu znalecké činnosti, a je negativně či pozitivně. Z dikce výše citovaného ustanovení plyne, že při posuzování podjatosti nezáleží na vnitřním postoji znalce subjektivní stránce. Relevantní je, zda existují objektivní důvody, které jsou způsobilé vyvolat pochybnosti o nestrannosti znalce. No tak sekvenační analýza je ultimativní průkaz v našem oboru, tak nevím, co objektivnějšího by tady člověk měl přinést. Takže to jsme přinesli, přesto je to posuzováno jako subjektivní. Předmětem dokazování je tedy právě existence důvodů zakládajících podjatost. Z téhož ustanovení dále plyne, že důvody zakládající podjatost mohou být věcné pro poměr k věci, pro níž je znalecký posudek zpracováván, nebo osobní pro poměr k osobám, jejichž způsob působení s vypracováním znaleckého posudku nějakým způsobem souvisí. Prosím, žádný poměr k panu doktoru Petru Kotlarovi nemám.
Zákaz provést znalecký úkon se pak vztahuje jak na případy, kdy je znalec ustanoven k provedení znaleckého úkonu orgánem veřejné moci, tak na úkony prováděné znalcem na základě smlouvy. Pokud je posudek zadán orgánem veřejné moci, rozhoduje o podjatosti tento orgán. Pokud je však posudek zadán soukromým subjektem, rozhoduje o svém vyloučení sám znalec. Tak já jsem se sama nevyloučila z podjatosti, protože opravdu ve výrobě, vývoji, distribuci, prodeji, aplikaci těchto vakcín jsem vůbec nebyla angažována. Přestože postavení znalce a soudce není totožné, požadavek nestrannosti a objektivního vystupování představuje v obou případech jednu ze základních podmínek řádného výkonu jejich činnosti. Judikatura vztahující se k podjatosti soudců analogicky platí pro posuzování podjatosti znalců. Podle usnesení Vrchního soudu v Praze, spisová značka Tratata Bratata ze dne 28.5.1993, okolnost, že přibraný znalec již před podáním znaleckého posudku vyslovil navíc určitý názor, může být důvodem pochybnosti o jeho nepodjatosti. No. Ve skutečnosti, že znalec před vypracováním znaleckého posudku vyhotovil v téže věci odborné vyjádření, ve kterém vyslovil navíc názor, spatřoval soud podjatost, pro kterou měl posudek odmítnout bez ohledu na jeho meritorní obsah. Citovaná judikatura tak vychází z premise, že skutečnost, kdy si osoba před provedením znaleckého zkoumání již vytvořila a veřejně nebo odborně deklarovala jednoznačný závěr k posuzované otázce, může být důvodem legitimní pochybnosti o nepojadosti. Takže znovu opakuju, že od roku 2020 do roku 2020 či 2021, kdy byla plošně nasazena vakcinace, neuplynulo ani 5 let, ani 10 let. Takže já jsem se vytvořila tento matematický závěr na začátku a pokud je tento matematický závěr známkou podjatosti, no tak už nás chraň vůle páně. V nálezu 1 ÚZ, publikovaném ve sbírce nálezů a usnesení něco z Brna, bylo rozhodnuto, že soudce není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci. Stěžovatele se domáhá zrušení usnesení a dovozovali podjatost soudce doložením rozhovoru, který soudce poskytl novinářům. Ústavní soud stížnosti stěžovatelů vyhověl a napadené usnesení zrušil. Takže tady je ten rozklad toho. Dle uvedeného nálezu při posuzování nestrannosti a nezávislosti soudce, které jsou předpokladem nepodjatosti, nelze zcela odhlédnout ani od jevové stránky věci, kdy je validním kritériem považované tzv. Zdání nezávislosti a nestrannosti pro třetí osoby, nebo tento aspekt je důležitý pro zaručení důvěry v soudní rozhodnutí vůbec. I toto kritérium reflektuje sociální povahu soudního rozhodování, z níž vyplývá, že i když třeba reálný důvod pochybnostem o nestrannosti a nezávislosti ve skutečnosti neexistuje, jak v subjektivní, tak dokonce v objektivní poloze, nelze přehlížet ani existenci možného přesvědčení, že takový důvod dán je. Obdobně judikatura správních soudů zdůrazňuje, že podjatost není založena až skutečně prokázanou zaujatostí. A je tady další příklad toho. A teď následuje další. Podjatost účastnice řízení pro poměr k věci. V posuzovaném případě účastnice řízení vypracovala a MUDr. Petrovi Kotlárovi předala znalecký posudek, jehož předmětem bylo posouzení vakcín určených očkování proti onemocnění COVID-19. Škodlivost očkování proti onemocnění COVID-19 přitom byla tématem, k němuž se opakovaně veřejně vyjadřovala od roku 2021. Ano, kdy se proti onemocnění COVID-19 začalo v České republice očkovat. Ve svých veřejných vystoupeních nabádala k odmítání očkování a pro vakcíny používala expresivní výrazy jako štípanec či šmakuláda. Aha, že si nepamatuju. Tím svému postoji k očkování, ať vědomě či nevědomě, dodávala emoční náboj, uznávám. Protože se v rozhovorech zároveň prezentovala jako osoba, která bojuje proti nespravedlnosti, a to je jakási citace z něčeho, co jsem kde řekla, když vidím, že se někde něco děje, neděje správně, mně se to nějak týká, tak se ozvu. S tím se potýkám, to mě doprovází od dětství, prostě takový ten boj za pravdu a nenávist k nespravedlnosti. Takže když se něco takového děje, když mám pocit, že něco je správně, jít si za tím a nenechat se odradit. Ano.
Ve svých veřejných vystoupeních dlouhodobě a konzistentně prezentovala odmítavý postoj k očkování proti onemocnění COVID-19. Pokud následně ve znaleckém posudku posuzovala právě účinky těchto vakcín, mohly uvedené okolnosti objektivně vyvolat pochybnosti o její nepodjatosti a narušovat kritérium zdání nezávislosti a nestrannosti pro třetí osoby, vyžadované výše citovaným nálezem Ústavního soudu. Dovolím si tady podotknout, že soudně znalecký posudek neobsahoval komentáře k účinkům těchto vakcín, ale k tomu, co ty vakcíny obsahují, a to je rozdíl. Výsledkem té analytiky, kterou jsme provedli v laboratoři, nebyl účinek vakcín. My tady nemáme ani pacienty, ani laboratorní zvířata, ani tkáňové kultury nepěstujeme, my tady provádíme molekulární analýzu, takže my jsme efekt těch vakcín nestudovali, ale obsah těch vakcín, a to je teda rozdíl, a to jsou data neemocionální a objektivní a publikovali jsme i v veřejném odborném prostoru v publikovaném časopise. Tak a dál. Účastnice řízení navíc, obdobně jako znalec ve věci rozhodované vrchním soudem pod spisovou značkou 5 TO 21-93, odevzdala v téže věci analýzu, z níž na věc ještě před vypracováním znaleckého posudku vyslovila názor. S ohledem na citovaný judikát, když tato okolnost zakládá důvodné pochybnosti o její podjatosti. Vyslovila jsem odborný názor v roce 2026, tomu já teda dodávám toto, v roce 2021 a v roce 2026 jsem ho potvrdila, takže zde je moje chyba dle tady rozhodnutí ministerstva spravedlnosti. Podjatost účastnice řízení byla nicméně ještě markantnější. Jak praví komentář, jedna tady cosi, poměr k věci je třeba chápat jako osobní zájem znalce na výsledku řízení. Tak promiňte, osobní zájem jsem nemohla mít, protože jsem tu vakcínu nevyvíjela, nedistribuovala, nenabízela, neaplikovala, vůbec jsem nebyla v tomto řetězci zavzata, takže nemůžu mít žádný osobní zájem na výsledku řízení, protože žádné finanční toky se mě netýkaly. Dokonce i tu analýzu jsem provedla zdarma a žádnou finanční konektivitu jsem nikde nevytvořila, takže proti tomuto dovolím se ohradit. A dál. Účastnice řízení veřejně deklarovala, že znalecký posudek vypracovala s cílem zamezit očkování. Ano, protože ta data byla skutečně alarmující, která jsme naměřila v těch lahvičkách, v těch roztocích, které jsem dostala od pana doktora Kotlára. A opakuju znovu, nejsou to ty lahvičky, které analyzovala Slovenská akademie věd. Ty původní lahvičky jsou pořád v našem mrazáku. V tomto smyslu se vyjádřila téhož dne, kdy posudek vypracovala na svém facebookovém profilu, a znovu o pár dní později na sociální síti YouTube. Zájem účastnice řízení pozastavit používání vakcín, navíc veřejně deklarovaný, byl jednoznačným důvodem zakládajícím podjatost. Všechny moje příspěvky na toto téma byly na základě publikovaných dat nebo námi naměřených dat. Měla a mohla vědět, že za daných okolností nesmí posudek vypracovat, ale přesto i navzdory se podjatosti vypracovala. Tím podlomila důvěru veřejnosti v nestrannost znaleckého zkoumání i důvěru veřejnosti ve znaleckou činnost jako takovou. Protože veřejně deklarovala, že posudek vypracovala se záměrem zamezit očkování, de facto potvrdila svoji zaujatost a i kdyby závěry jeho posudku byly správné, vzhledem k tomuto jejímu poměru k věci by byly zpochybňovány. Podjatost účastnice řízení pro poměr k osobě. Konkrétně doložené skutečnosti svědčí také o tom, že existuje vztah mezi účastníci řízení a MUDr. Petrem Kotlárem. Tak to bych ráda viděla jaký. Ten sice podle zjištěných skutečností vypracování posudku účastníci řízení nezadal ani nezaplatil, sedí, ale byl příjemcem posudku, sedí. Účastnice řízení a MUDr. Petr Kotlár spolupracovali minimálně od roku 2024, a na jaře 2025 společně publikovali odborný článek, jejich vztah byl proto přinejmenším kolegiální. Ano, náš vztah byl kolegiální a publikovali jsme odborný článek až poté, co vznikla data soudně znaleckého posudku, až poté, co unikla na internet, až poté, co se vlastně všechno veřejně provalilo, ale zase opakuju, nebylo to ode mě, já jsem nic na internet nepustila. Oba veřejně prezentovali odmítavý postoj k očkování proti onemocnění COVID-19 a usilovali o ukončení používání těchto vakcín.
Časová souslednost dějů ukazuje, že na jaře roku 2025 realizovali v krátkém sledu tři na sebe navazující a vzájemně propojené aktivity. Zadání analýzy, vypracování analýzy, veřejná prezentace závěru analýzy, vypracování znaleckého posudku, publikace odborného článku. Takže znalecký posudek, zadání analýzy, ano, vypracování analýzy, poté vypracování znaleckého posudku, poté veřejná prezentace a poté publikace odborného článku, protože publikovat chvilku vždycky trvá. Časová i věcná souvislost uvedených aktivit nasvědčuje tomu, že vypracování znaleckého posudku bylo součástí širších aktivit účastnice řízení a MUDr. Petra Kotlára, směřujících ukončení používání vakcín proti onemocnění COVID-19. Účastnice řízení v tomto případě svými veřejnými výroky potvrdila svůj vztah k MUDr. Petrovi Kotlárovi. Důvod, proč to oba děláme, je ten, aby se zastavilo plošné používání experimentálních přípravků. Ano. A to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo, a jiný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky, že prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Ano, objektivní data, přesně tak, to jsme udělali. Aktivity účastnice řízení realizované ve spolupráci s MUDr. Petrem Kotlárem byly způsobile vyvolat důvodné pochybnosti o její nepojatosti.

a zdržet se vypracování znaleckého posudku, jak ji ukládá paragraf 18 odstavec 1 znaleckého zákona. Protože tak neučinila, porušila povinnost, kterou ji ukládá paragraf 18 odstavec 1 znaleckého zákona. Tak. Vyjádření účastnice řízení a vypořádání jejich námitek. Účastnice řízení se k zahájenému řízení vyjádřila, přičemž vznesla námitky proti zjištěnému skutkovému stavu, protiprávnímu zhodnocení zjištěného stavu i námitky procesní. Námitky směřující proti zjištěnému skutkovému stavu. Účastnice řízení namítá, že správní orgán nezjistil skutkový stav dostatečně a tvrzení nepodložil odpovídajícími důkazy. Ve spise chybí důkazy o její retorice před zpracováním znaleckého posudku i v jeho průběhu, o tom, že posudek byl vypracován za účelem zastavení očkování a také o jim poměru k zadavateli, kterým dle jeho tvrzení byla vláda Slovenské republiky. Takže já už nemám poměr pouze k panu doktoru Kotlárovi, ale k celé vládě Slovenské republiky. Jaj. Současně vytýká správnímu orgánu, že nezjistil úplný obsah ujednání mezi zadavatelem a znalkyní a uvádí, že účastnice řízení postupovala podle pokynu zadavatele. Taktéž namítá, že pokud je vytýkáno porušení mlčenlivosti, správní orgán měl podle ní ověřit, zda jí zadavatel mlčenlivosti nezbavil. Konečně navrhuje doplnit dotazování o záznam výpovědi doktora Helmuta Šterce před komisí Bundestagu jeho publikaci o analýzu Slovenské akademie věd ke složení mRNA vakcín proti onemocnění COVID-19. Posouzení námitek ministerstvem. Ministerstvo v této části odkazuje na část hodnocení důkazů. Nad rámec tam již uvedeného doplňuje, že tvrzení účastnice řízení neodpovídá provedeným důkazům. Veřejné příspěvky účastnice řízení, které jsou výše v tomto rozhodnutí citovány, dokládají jak její názor na očkování, tak způsob, kterým je prezentovala. Z příspěvku považuje správní orgán za doložené, že minimálně v některých případech používal expresivní výrazy, v závorce štípanec, šmakuláda. Tak kdyby se používaly jenom takovéto expresivní výrazy, tak by byla asi láska a mír na celém světě, kterými vědomně či nevědomně vyjadřovala emoce a vyhraněný postoj k očkování proti onemocnění COVID-19. Ministerstvo má naopak za to, že příspěvky účastnice řízení nadevší pochybnost dokládají poměr k věci a její poměr k osobě MUDr. Petra Kotlára. Při rozhodování vyšel správní orgán ze znaleckého posudku, jehož přílohou je dopis MUDr. Petra Kotlára, napsaný na hlavičkovém papíře vlády Slovenské republiky. Účastnice řízení tento dopis učinila přílohou posudku, z čehož lze důvodně dovozovat, že ho považovala za dokument, který je s posudkem nedílně spojen. Ano. Z logiky věci plyne, že pokud by měla jiný dokument, který by bylo možné považovat za zadání, pak by jej přiložila. Ano. Protože se tak nestalo, lze dovodit, že takový dokument neměla. Přesně tak. Pokud existovalo ústní ujednání, které bylo v nějakém ohledu pro vypracování posudku relevantní, měla účastnice řízení povinnost je v posudku uvést. Pokud tak neučinila, nemůže se nyní na takové ujednání odvolávat. Tím spíše ne, pokud ani po zahájení řízení nezdělila, co mělo být obsahem tvrzeného ujednání. K námitce týkající se mlčenlivosti ministerstvo konstatuje, že možné porušení povinnosti mlčenlivosti vznesl oznamovatel. Předmětem tohoto řízení není porušení povinnosti mlčenlivosti. No přesně tak, já jsem žádnou mlčenlivost neporušila. Skutkový stav považuje ministerstvo za dostatečně zjištěný a nenahlíží, jak by výpověď doktora Helmuta Šterce před komisí Bundestagu mohla více přispět k objasnění věci. Ministerstvo se v řízení nezabývalo věcným posouzením znaleckého posudku a neřešilo otázku, zda závěry v posudku uvedené jsou správné, respektive důvodné. Řešilo otázku, zda účastnice řízení mohla v dané věci provést znalecký úkon, nikoli zda ji provedla správně. K posouzení této otázky byl skutkový stav zjištěn dostatečně, jak již bylo uvedeno. Takže znovu jen opakuju, jedno i druhé pracoviště analyzovalo úplně jiné vzorky. A nikomu to nevadí. Námitky směřující proti právnímu posouzení. Účastnice řízení nesouhlasí s závěrem správního orgánu, že její odmítavý postoj k očkování zakládá poměr k věci. Uvádí, že šlo o odborný lékařský názor, ano, který se netýkal předmětu znaleckého zkoumání. Odkazuje na článek 17 listiny základních práv a svobod, jež zaručuje svobodu projevu a právo vyjadřovat názory bez zásahu správní moci. Podle účastnice řízení je pochybnosti o očkování proti COVID-19 se znaleckým zkoumáním nesouvisely. Ano, protože

0: Znalecké posuzování bylo objektivní a byla to data naměřená neemocionálně, neemocionálními přístroji. Účastnice řízení dále namítá, že při zpracování znaleckého posudku jednala v krajní nouzi a svými odbornými stanovisky k očkování proti COVID-19 uplatnila právo na odpor podle čísla článku 23 listiny. Tak to je práce právního zástupce, mého právního zástupce. Jejím cílem podle vlastního vyjádření bylo zabránit závažnému poškození zdraví a případným úmrtím v souvislosti s očkováním mRNA vakcínami. Z toho dovozuje, že nemůže nést odpovědnost za porušení povinnosti znalce, pokud svým jednáním chránila život a zdraví podle článku 6 listiny. Toto je práce mého právního zástupce. Účastnice řízení je přesvědčena, že postup správního orgánu je odvetou za veřejné vyjádřené názory na očkování posuzovanými vakcínami. No, tak toto nevím, co je za konstrukt. Odmítá, aby byl proti ní uplatňován nepřiměřeně přísný postup, jen protože svým občanským odborným postem hájila práva občanů a poukázal na pochybení státních orgánů a dalších osob podporujících očkování mRNA vakcíny. Tak toto je jakýsi konstrukt. Já tady se to teda prostě... Já jsem prezentoval objektivní data a nikoli nějaké tady... Ale OK, dobře. Někdo to tam dal, tak je to tam. Posouzení námitek ministerstvem. Ministerstvo nerozporuje, že odmítavý postoj účastnice řízení byl jejím odborným názorem, ale říká, že právě tento názor založil v posuzovaném případě podjatost pro poměr k věci, protože dlouhodobě veřejně prezentoval svůj odmítavý postoj k očkování, nemohla ve vztahu k třetím osobám působit nezávisle na straně. A jak plyne z výše citovaného judikátu ústavního soudu, nelze přehlížet existenci přesvědčení, že existuje důvod podjatosti. Tvrzení, že její pochybnosti nesouvisely se znaleckým zkoumáním, neodpovídá zjištěnému skutkovému stavu. Jak bylo prokázáno, veřejná prohlášení znalkyni se týkala očkování proti koronavirovi COVID-19, přičemž právě vakcíny používané v tomto očkování byly předmětem znaleckého zkoumání. S odkazem na listinu základních práv a svobod ministerstvo uvádí, že článek 17 stanoví, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny a že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšířovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Ministerstvo v posuzovaném případě účastníci řízení nevytýká, že otevřeně projevuje své názory na očkování, nýbrž to, že pro prezentaci těchto názorů použila formu znaleckého posudku. Zase opakuji, znalecký posudek popisoval obsah vakcín. Tak. Obsah vakcín posuzoval. Znalecká činnost vykazuje prvky výkonu veřejné funkce. Znalcům je svěřena státní pečeť a jim otiskem stvrzují, že nejednají jako fyzické osoby, ale vykonávají státem zaštítěnou znaleckou činnost, při které jsou vázáni zákonem a slibem. Základním předpokladem řádného výkonu znalecké činnosti je schopnost znalce rozlišit, kdy jedná sám za sebe jako občan a kdy vykonává funkci znalce, je vázaný znaleckým zákonem a jeho prováděcími předpisy. Tvrzení, že ministerstvo účastníci řízení upírá svobodu projevu, svědčí o tom, že si neuvědomuje rozdíl mezi tím, kdy vystupuje jako občanka a má právo svobodně se projevovat ve smyslu článku 17 listiny a kdy vystupuje jako znalkyně a musí dodržovat povinnosti, které jí ukládá zákon. Právě nedostatek náhledu účastnice řízení na to, že pro řádný výkon znalecké činnosti je nutné oddělovat občanský postoj od výkonu znalecké činnosti, vnímá ministerstvo jako společensky ohrožující. Poukaz na článek 23 listiny pak ministerstvo vnímá jako silně nepřiměřený. Citovaný článek stanoví, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základní svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Tímto ustanovením předvídaná situace v posuzovaném případě nenastala, ostatně ani účastnice řízení neuvedla, co jí vede k přesvědčení, že lze tento článek listiny aplikovat. I kdyby tento článek bylo možné aplikovat, stále platí, že se účastnice řízení měla stavit na odpor jako občanka, nikoliv jako znalkyně. Taktéž nelze přijmout argumentaci, že účastnice řízení svým jednáním jednala podle článku 6 listiny. V citovaném ustanovení listina zaručuje právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní za podmínek, které stanoví zákon. Odkazem na toto ustanovení účastnice implicitně přiznává, že výkon znalecké činnosti využila jako platformu k tomu, aby hájila život jiného člověka. Znovu je třeba uvést, že výkon znalecké činnosti nelze využívat ke sledování vlastních cílů, jakkoliv je znalec považuje za prospěšné či dokonce nutné. Pokud se účastnice řízení hájí tím, že byla vedena snahou zabránit poškození zdraví a úmrtím v důsledku očkování, pak je třeba říct, že právě tato snaha založila jí poměr k věci, kterou posuzovala a měla být důvodem, který účastníci řízení přeměje k tomu, aby se z podání posudku vyloučila. Je třeba zdůraznit, že tímto nebyla nějak omezena či dokonce popřena práva garantování listiny. Účastnice řízení měla jako všichni ostatní občané právo svobodně vyjadřovat své názory ústně i písemně, což také činila. Mohla přednášet, publikovat, obracet se na orgány veřejné moci, vystupovat v médiích, vystupovat na shromážděních či organizovat. Neměla však právo vyhotovit znalecký posudek, naopak měla povinnost se jeho vyhotovení z důvodu podjatosti zdržet. Vyjádření účastnice řízení potvrzují, že vypracování znaleckého posudku nevnímala pouze jako výkon znalecké činnosti, ale současně jako jeden z prostředků vedoucích k dosažení sledovaného cíle, spočívajícího v ukončení používání vakcín proti onemocnění COVID-19. Ministerstvo přitom nehodnotí oprávněnost tohoto cíle. Trvá však na tom, že znalecký posudek nesmí sloužit k prosazování osobních, odborných, ideových ani jiných zájmů znalce, nýbrž k nestrannému posouzení odborné otázky. Což se dle mého stalo, protože jsem publikovala pouze objektivní data, objektivně naměřená analyzátory. Procesní námitky. Účastnice řízení namítá, že jí správní orgán neumožnil plně se seznámit se všemi podklady pro rozhodnutí, protože analogový space podle ní není úplný. To byl ping-pong mého právního zástupce s ministerstvem spravedlnosti. Toto přeskočím a jdu tady k bodu 6. Zrušení oprávnění k výkonu činnosti. Podle paragrafu 14 odstavce 2 písmena C znaleckého zákona ve znění účinném od 1.1.2026 ministerstvo může zrušit oprávnění vykonávat znaleckou činnost, pokud znalec závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušil povinnost stanovenou tímto zákonem. K charakteru zrušení povinnosti. Podle paragrafu 1 odstavce 3 znaleckého zákona má znalec povinnost postupovat nezávisle a nestranně. Podle paragrafu 18 odstavce 1 znaleckého zákona nesmí provést znalecký úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit. V posuzovaném případě se jedná o první porušení povinnosti znalkyně, k čemuž došlo při zpracování prvního a jediného znaleckého posudku, který od doby spuštění elektronické evidence v roce 2022 vyhodnotila. Přestože se jednalo o první a jiné porušení, jeho intenzita a dopad byly zásadní. Účastnice řízení posuzovala vakcíny proti onemocnění COVID-19 pro zmocněnce vlády Slovenské republiky. Předmět znaleckého zkoumání měl celospolečenský význam, přesahující individuální zájmy a znalecký posudek, jakožto výsledek tohoto zkoumání měl potenciál zasáhnout nejen do práv jednotlivců, ale ovlivnit celou společnost. Dne 23.4.2025 přijala vláda Slovenské republiky usnesení číslo 220/2025, kterým pověřila Slovenskou akademii věd, aby provedla analýzu zbytkové DNA ve vakcínách používaných k očkování proti onemocnění COVID-19. Provedená analýza došla k opačným závěrům než účastnice řízení, a sice, že vakcíny neobsahují nadlimitní množství zbytkové DNA. Znovu opakuji, že Slovenská akademie věd analyzovala fyzicky úplně jiné vzorky než my. Já jsem nikdy neanalyzovala jejich vzorky. Oni nikdy neanalyzovali vzorky naše, takže jsou to nesrovnatelná data a zcela jistě na základě toho nelze nic vyvodit a už vůbec ne mě odebrat soudně znalecké razítko za podjatost, když publikují objektivní naměřená data. Čísla se publikovala. Pardon. Ve zprávě není explicitně uvedeno, že byla vypracována v reakci na analýzu či znalecký posudek účastnice řízení, nicméně v tiskové zprávě vydané 21.8.2025 Slovenská akademie napsala. Medializované vyhlásení a práce obsahující tvrdí o vysokom množství DNA, na základě kterých byla uskutočněna aj analýza Slovenské akademie věd, sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a alebo zle interpretovaných výsledkoch. Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce. Spolu s nepodloženými a nezmyselnými tvrdeniami o hrozbách očkovania predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý vážne ohrozuje zdravie jednotlivca, ako aj verejné zdravie. No. Skutečnost, že vláda Slovenské republiky měsíc poté, co byla na Slovensku uveřejněna analýza posudek účastnice řízení, zadala Slovenské akademii věd za úkol vypracovat analýzu ohledně stejné věci, ale na jiných vzorcích, doplňuji, dokládá, že jednání, jehož se účastnice řízení dopustila, mělo ve Slovenské republice významný dopad. Toto jednání se přinejmenším částečně dopustila jako znalkyně, přestože jí zákon ukládá se takového jednání zdržet. Za významné dále ministerstvo považuje okolnosti vypracování znaleckého posudku. Jak bylo v řízení prokázáno a jak dokonce sama účastnice řízení potvrdila ve své obhajobě, při vypracování posudku byla vedena záměrem chránit zdraví a život lidí. Ano, byla jsem, protože časové hledisko 5 až 10 let testování vakcín nebylo naplněno. Byla přesvědčena nejen o tom, že očkování používané proti onemocnění COVID-19 je škodlivé, ale také o tom, že je jejím ústavně zaručeným právem posudek vypracovat. Ano. Přestože existovaly okolnosti zakládající je povinnost postupovat podle paragrafu 18 odstavec 1 znaleckého zákona a zdržet se provedení znaleckého úkonu pro svůj poměr k věci, a k příjemci znaleckého posudku, nemám žádný poměr k příjemci znaleckého posudku, vypracovala posudek přesvědčení, že jim realizuje své ústavní právo svobodně se vyjadřovat a že jim chrání zdraví a život lidí. Ministerstvo přitom nijak nehodnotí oprávněnost názoru účastnice řízení ani správnost cíle, jehož chtěla dosáhnout. Za rozhodné považuje to, že sama účastnice řízení spojovala vypracování znaleckého posudku s dosažením konkrétního výsledku spočívajícího v ukončení používání vakcín proti onemocnění COVID-19. Znalecký posudek se tak stal formalizovaným nástrojem, který svou povahou posiluje věrohodnost účastnící řízení zastávaného a veřejně prosazovaného stanoviska. Tím se však zcela převrací smysl a účel znaleckého posudku jako nestranného odborného výstupu. Znalecký posudek nemůže být vypracován osobou, která má ve vztahu k předmětu posuzování vlastní zájem nebo která sama spojuje vypracování posudku s dosažením určitého veřejně prosazovaného cíle. Uvedený závěr přitom nevychází z posouzení odborné správnosti závěru znaleckého posudku, ale z objektivního hodnocení okolností existujících v době jeho vypracování, které založily důvodné pochybnosti o nepodjatosti účastnice řízení. Takový přístup je neslučitelný s účelem znalecké činnosti, jejímž smyslem je poskytovat nezávislá a nestranná odborná posouzení. Vzhledem k dopadu jednání účastnice řízení na důvěru veřejnosti ve znaleckou činnost, a to v oblasti dotýkající se veřejného zdraví, považuje ministerstvo zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost za jediné účelné a současně přiměřené opatření k odnětí znaleckého oprávnění. Objektem dohledu je výkon znalecké činnosti, tedy činnost, která je vysoce specializovaná a svěřená výhradně osobám, které prokázaly bezúhonnost, vysokou míru odbornosti a jsou připravené vykonávat znaleckou činnost nezávisle a nestranně, jak vyžadují právní předpisy a jak se k tomu zavázaly při složení slibu. Objektu dohledu odpovídá veřejný zájem na tom, aby osoby, které tyto požadavky nesplňují a jsou tedy z tohoto hlediska nezpůsobilé vykonávat činnost znalce, byly ze systému vyřazeny. Správní orgán v daném případě nehodnotil míru odbornosti účastnice řízení, ale míru její nezávislosti a nestrannosti, které jsou základním předpokladem, aby výsledky znalecké činnosti mohly být z pohledu vnímání veřejnosti objektivní a nepodjaté. Správní orgán posuzoval, zda účastnice řízení splňuje předpoklad nadále vykonávat profesi znalkyně, aniž by tím byl ohrožen zákonem chráněný zájem. Také zvažoval, zda je pochybení účastnice řízení způsobilé ohrozit veřejný zájem na řádném výkonu profese znalkyně. V rámci provedené správní úvahy se správní orgán zabýval zejména tím, zda intenzita ohrožení zákonem chráněného zájmu na profesionálním výkonu znalecké činnosti je v důsledku protiprávního jednání znalkyně v daném případě natolik vysoká, že může ohrožovat důvěryhodnost všech jejich případných budoucích znaleckých úkonů. Při těchto úvahách dospěl správní orgán závěru, že účastnice řízení svým jednáním prokázala, že způsob, jakým přistupuje k výkonu znalecké činnosti, je v příkrém rozporu s požadavky zákona i se slibem, který složila. Odbornost je podstatným, nikoli však jediným předpokladem výkonu znalecké činnosti. Stejně významnými požadavky jsou nezávislost a nestrannost znalce, bez nichž znalecká činnost nemůže plnit svůj účel. Účastnice řízení přitom nejenže porušila povinnost stanovenou paragrafu 18 odstavce 1 znaleckého zákona, ale ani v průběhu řízení nepřipustila existenci limitů, které zákon výkonu znalecké činnosti z důvodu ochrany její nezávislosti a nestrannosti stanoví. Za této situace správní orgán dospěl k závěru, že účastnice řízení nesplňuje základní předpoklady pro výkon znalecké činnosti způsobem odpovídajícím požadavkům znaleckého zákona. Intenzitu porušení povinností považuje správní orgán za natolik zásadní, že v dalším výkonu znalecké činnosti spatřuje ohrožení zákonem chráněného zájmu. V souvislosti s charakterem legitimace ministerstva zrušit znalkyni oprávnění výkonu činnosti správní orgán považuje za důležité vyzdvihnout, že odnětí státního povolení k výkonu činnosti není nástrojem správního trestání. Jedná se o odlišný a samostatný právní institut. Jak případně konstatoval Nejvyšší správní soud, něco tady konstatoval. Správní orgán vzal v potaz paragraf 14, podle kterého je-li to možné a nehrozí-li nebezpečí z prodlení, vyzve v ministerstvu znalce před vydáním rozhodnutí o zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost k nápravě ve stanovené přiměřené lhůtě. Správní orgán uvažoval, nakolik je v posuzovaném případě možná náprava. Již nelze zhojit, že účastnice řízení podala posudek věci, z níž se měla vyloučit. Proto nebylo možné, aby správní orgán aplikoval výše citované stanovení, ustanovení a vyzýval účastnici řízení k nápravě. Za podstatné nicméně správní orgán v otázce možné nápravy považuje, že účastnice řízení ani v průběhu řízení nenahlédla, v čem bylo její jednání problematické a nebezpečné. Naopak z jejího vyjádření nevyplynulo, že by akceptovala závěr o existenci důvodu podjatosti nebo byla připravena obdobnému postupu v budoucnu zamezit. Z její argumentace je naopak zřejmé, že výkon znalecké činnosti vnímá jako legitimní prostředek prosazování cílů, které sama považuje za společensky žádoucí, případně jako formu realizace svobody projevu či občanské angažovanosti. Právě v tom však správní orgán spatřuje základní nepochopení role znalce, která spočívá v nestranném odborném posouzení věci bez ohledu na osobní cíle, přesvědčení či zájmy znalce. Proto ministerstvo považuje nápravu v daném případě za nemožnou k proporcionalitě opatření. Po zvážení dopadu institutu zrušení oprávnění do práv účastnice a zhodnocení charakteru pochybení, kterého se dopustila, dospěl správní orgán závěru, že jednání zakládá zásadní pochybnosti o její způsobilosti vykonávat znaleckou činnost, přičemž chráněný veřejný zájem byl zasažen natolik, že není možné následky na něm restaurovat jinými prostředky než právě zrušením oprávnění. Další setrvání v pozici soudní znalkyně by za daných okolností mohl důvodně vyvolávat pochybnosti o nestrannosti znalecké činnosti a oslabovat důvěru veřejnosti ve znalecké posudky jako nezávislý důkazní prostředek. No jo. Kritérium vhodnosti je naplněno, neboť odebráním oprávnění k výkonu znalecké činnosti bude účastnici řízení zamezeno vykonávání činnosti znalkyně a tudíž bude ochráněn zájem veřejnosti na řádném výkonu znalecké činnosti, tedy na tom, aby znaleckou činnost vykonávaly pouze osoby jednající na základě požadavků zákona, aby osoby, které tyto požadavky nesplňují a jsou tedy z tohoto hlediska nezpůsobila vykonávat dotčenou činnost, byly ze systému vyřazeny. Kritérium potřebnosti, nezbytnosti je rovněž splněno, neboť jednání, kterého se účastnice řízení dopustila, svědčí o tom, že nenahlíží podstatu znalecké činnosti, a své oprávnění vykonávat znaleckou činnost používá způsobem, který jde proti smyslu znalecké činnosti a neslouží veřejnému zájmu. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že že by účastnice řízení uznala problematičnost svého postupu nebo přijala závěr o existenci důvodu své podjatosti. Za daných okolností proto správní orgán neshledal jiné opatření, například prostřednictvím přestupkového řízení, které by dostatečně chránilo veřejný zájem na nestranném výkonu znalecké činnosti. Peněžitý trest plní funkci preventivní a represivní. V posuzovaném případě však správní orgán dospěl k závěru, že samotné uložení peněžitého trestu by neodstranilo pochybnosti o způsobilosti účastnice řízení vykonávat znaleckou činnost způsobem odpovídajícím požadavkům znaleckého zákona. Za daných okolností proto nemůže peněžitý trest uvedené funkce naplnit. S ohledem na dikci paragrafu 47 odstavce 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, podle kterého lze uložit správní trest zákazu činnosti pouze je-li to stanoveno zákonem, není možné daný trest zákazu činnosti podle znaleckého zákona uložit nebo zákon, neboť zákon tuto možnost nedává. Stát uděluje znalecké oprávnění především s cílem zajistit dostupnost znaleckých posudků pro orgány veřejné moci, zejména pro soudy, orgány činné v trestním řízení atd., které využívají v průběhu řízení, která vedou. Postoj účastnice řízení k otázce vlastní podjatosti přitom vyvolává pochybnosti, zda je schopna toto oprávnění vykonávat způsobem odpovídajícím jeho účelu. Pokud znalec nepovažuje za překážku výkonu znalecké činnosti okolnosti objektivně zpochybňující o nestrannost, může být výsledkem znalecká činnost, která namísto podpory rozhodovací činnosti orgánu veřejné moci vyvolává pochybnosti o použitelnosti a věrohodnosti znaleckých závěrů. Další setrvávání účastnice řízení v pozici soudní znalkyně může vést k opakování obdobného jednání v budoucnu a tím ohrozit veřejný zájem na řádném, nestranném a důvěryhodném výkonu znalecké činnosti. Správní orgán zvažoval i skutečnost, zda dochází k zásahu do práva účastnice řízení na podnikání garantovaného článkem 26 Listiny základních práv a svobod. Užití ochranné opatření zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost vyhodnotil jako přiměřené, neboť právo zaručené účastnici řízení článkem 26 Listiny musí být podle odstavce 2 tého článku vykonáváno v souladu s podmínkami jeho výkonu a omezeními stanovenými zákonem, a to v případě účastnice řízení zejména zákonem číslo 254/2019 sbírky o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Jak již správní orgán popsal výše, účastnice řízení zjevně tyto podmínky nedodržela, proto zrušení oprávnění nepředstavuje neproporcionální zásah do lidských práv účastnice řízení. V daném případě správní orgán dospěl k závěru, že společenský zájem na řádném výkonu znalecké činnosti odůvodňuje zásah do dotčeného základního práva účastnice řízení. Pro úplnost považuje správní orgán za vhodné zdůraznit, že zrušení oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle znaleckého zákona nebrání účastnice řízení vykonávat jinou odbornou činnost v rámci volné živnosti. Samozřejmě. Pouze již nebude oprávněná vykonávat znaleckou činnost podle znaleckého zákona a vystupovat jako soudní znalec zapsaný v seznamu znalců. Správní orgán současně přihlédl ke skutečnosti, že podle údajů dostupných v elektronické evidenci znalkyně od listopadu 2022 zpracovala pouze jediný znalecký posudek, který je předmětem tohoto řízení. Tato okolnost sice není sama o sobě rozhodující, samozřejmě, avšak svědčí o tom, že výkon znalecké činnosti nepředstavoval podstatnou část její profesní činnosti, přesně tak, a nemá dopad na její příjmy, a to i s přihlédnutím k tvrzením, že za zpracování předmětného posudku odměnu neobdržela. Lze shrnout, že ačkoliv opatření spočívající ve zrušení oprávnění vykonávat znaleckou činnost představuje zásah do práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, jedná se o potřebný prostředek pro nápravu protiprávního stavu spočívajícího v porušení povinnosti vykonávat znaleckou činnost za situace, kdy je zřejmé, že účastnice řízení nerespektuje význam a poslání role znalce a kdy tento postoj je základním nedostatkem bránícím účastnici řízení ve výkonu znalecké činnosti do budoucna. Závěr správního orgánu o nutnosti zrušení oprávnění účastnice tedy obstojí také v testu proporcionality. Z výše uvedených důvodů toto správní orgán, proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno v výroku 1 tohoto rozhodnutí, tedy podle paragrafu 14 odstavce 2 písmena C znaleckého zákona, účinné od 1.1.2026, zrušil účastníci řízení oprávnění vykonávat znaleckou činnost pro závažné porušení povinnosti stanovené v paragrafu 18 odstavce 1 znaleckého zákona. Podle paragrafu 79 uloží správní orgán účastníkovi řízení, který správní řízení vyvolal, porušením své právní povinnosti, povinnost nahradit paušální částkou náhrady správního řízení, a to 2500 korun, a to jsem teda učinila. Proti tomuto rozhodnutí může účastnice řízení podat rozklad, a to do 15 dnů. Lhůta pro podání rozkladu běží ode dne následující po dní oznámení rozhodnutí. Tak, já žádný rozklad podávat nebudu. A razítko teda skončilo. Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín. Takže nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací, ale toto jsem říkala už tisíckrát, vůbec to nikdo nebere v potaz a vzniklo rozhodnutí, které je napsáno tak, jako kdybych se nikdy proti ničemu z toho neohradila, což jsem udělala mnohokrát, takže já už to vícerokrát dělat nebudu, razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala. Takže to, že už mě vyškrtnou ze seznamu soudních znalců, tak myslím si, že to není v rozporu ani se mnou a zjevně teda ani se zájmem České republiky. Takže tolik, bylo to dlouhé, ale chtěla jsem, abyste to měli v plném znění, neskráceném, a celý tento celé toto rozhodnutí ještě visí v linku na mém soukromém cloudu, můžete si to nastudovat, není to nic tajného, vydalo to ministerstvo, patří to mně, já to mám ve svém soukromém cloudu a umožňuji vám nahlížení tady na tento dokument. A tím to pro mě končí i celá kauza soudně znaleckého razítka, takže už se k tomu nebudu víckrát vyjadřovat. Takže mějte se moc krásně, je po 12. hodině v noci, tak jdu se zhorizontalizovat a já těším se na vás zase příště, tak mějte se moc pěkně.
1: Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných, a pak si představte, že vy jediný máte lék. A když vám jde jen o moc, jak s takovou zbraní naložíte?

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní tradiční, asi nejtradičnější, úplně základní, kruciální pořad Skálova simultánka s doktorem Josefem Skálou, který dokonce i našel chyby v ChatGPT, takže i obou se na Josefa Skálu je i umělá inteligence krátká. To můžeme říct rovnou.
1: Tak, ahoj. Tak až to není, ta inteligence by byla krátká i na žáka třetí třídy v tom, co budu vyprávět taky. Ale jo, Peťo, co je nového? Pověz mi, jestli je co nového.
0: Někde. Miliardové rozpočty do investic té rozvoje umělé inteligence vyletěly komínem, protože ChatGPT neumí vyjmenovaný slova POM ani POČ dokonce.
1: To vám musím povědět, přátel. Jedna z věcí, která tak posílám Petrovi a i dalším kolegům, ty bombonky a jeden z těch bombonků, skutečně nějaký mladý muž si sedl takhle v autě, vytočil zvukovou variantu ChatGPT a zeptal se vážně, jaká jsou vyjmenovaná slova po B. A ten okamžitě Chat začal reagovat, že bobr třeba a podobně. Tam nějak slova různá sypal, žádné I tam nebylo. A počkej, tak kde je tam to I? No tak to se nedomohl. Tak říká, a měl by si třeba vyjmenovat slova poč? A odpověděl, no jistě, například činnost. On se ptal, počkej, jako tvrdý I poč? No, říkala umělá inteligence. Takže, přátelé, jsou jaksi sféry, v níž na ní nemůže být rozhodně spolehnutí. To jako ani náhodou. Tak asi takhle.
0: No otázkou je, jestli naopak jazykospitci potom nebudou měnit zase pravidla českého pravopisu, jakože se to bude provzdušňovat, aby jsme byli tentokrát kompatibilní
1: s rovou. Aby se blbost příliš nepoznala. No, já když už jsme u toho, Péťo, tak tady vykřiknu do éteru, že novým naším hostem bude paní kolegyně Kaprálová, což je členka PRO od Indry Reichla. Ona je snad předsedkyní dokonce krajské organizace, je zastupitelkou Královéhradeckého krajského zastupitelstva a je léta ředitelkou mateřské a základní školy, kandiduje znovu tam a já jsem jí slíbil, že s ní uděláme rozhovor na témata, která se týkají školství, protože to je její parketa. A krom jiného budeme mluvit o inkluzi, což tam se to projevuje všecko jako velmi hmatatelně. Ona je toho plná, já si myslím, že si naši diváci a posluchači ten rozhovor užijí. Ona je celá natěšená, v dobrém slova smyslu, že dostane takhle příležitost, protože kandiduje a ráda by, aby prostě byla viditelnější. Tak to jim si, Péťo, dopřejeme. Velmi rádi, protože ta témata, která ona bude s námi přetřásat, si myslím, že jsou velmi důležitá. Já přejdu k jinému tématu, které není o nic méně důležité. Paní doktorka Peková, nemusím vám ji představovat, byla zbavena práva, statutu znalce v oboru pro údajnou jaksi nesoulad s nějakými normami. Neumím to teď z hlavy přesně reprodukovat. To je další, jak bych, exemplární příklad toho, jak se zachází se skutečnými odborníky, když tu máme do ruky nějaký koniář správný. Ona se, jak jsem pochopil, nehodlá ani odvolat, což jsem nezcela pochopil, ale dobře, to je její osobní rozhodnutí. Paní doktorka Peková je velký odborník, to všichni by bylo odbornice. Má i jaksi kuráž a charakter, uvedu dva příklady. První, když zesnul tragicky Vláďa Kapal, spolu odsouzený se mnou v té hanebné kauze a probíhal jeho pohřeb ve strašnickém krematoriu, tak tam přišlo hodně lidí, zajímavých lidí a úplně takhle na konci té fronty s kytičkou stála paní doktorka Peková, přistoupila až prostě tam, kde se skládají věnce a květiny a položila ji tam a zúčastnila se prostě toho pohřbu. Já jsem neměl tu, v tu chvíli jsem ji nezachytil, tam jsme tam měli jiné prostě věci, ona pak odešla, ale to není vůbec důležité. No, vzpomeňte si, co řekla, když se ukázalo, že na Ukrajině jsou ty laboratoře pracující na biologických zbraních. A to bylo ve fázi onoho konfliktu na Ukrajině, kdy teda ten nejvyšší státní zástupce vyhrožoval velmi, velmi jaksi hlasitě, že kdo bude mít jiný názor a tak. A paní doktorka Peková přeci řekla, že se modlí za prezidenta východní velmoci a že mu děkuje za to, že prostě armáda, která je nejvyšším velitelem, že jaksi se zničila v podstatě tyto laboratoře, nebo minimálně je jaksi vyvedla z provozu, že už jako nemohou dál působit. To neudělá každý tohle. No, z druhé strany mám takový hloupý pocit, který mám opakovaně v podobných situacích. Zaznamenali jste někde nějakou vlnu nesouhlasu, protestu proti tomu, co se stalo paní doktorce Pekové? Já musím vyzvednout Káču Benke, která napsala obratem takové velmi, myslím si, logické a úderné povídání. Je rozšířeno hodně prostě v kyberprostoru, já nebudu předčítat tady, ale chci vyseknout poklonu, že ona se to ujala v prvních hodinách poté, co paní doktorka Peková byla takto prostě postižena. Solidarita se nějak moc nenosí. Káča se ukázala být opět světlou výjimkou. Náš jiný přítel Arnošt Kult, což je velký vědec.
0: Indra Reichl se i tady v pořadu v pondělí toho tvrdě obul a dokonce říkal, že on ji nabídnul a že ji bude zastupovat v tom sporu se státem. Ona to odmítla. Jo, takže nejenom teda slovně, ale i praktickou pomocí tady jako byl přítomen. Tak.
1: To je třeba Indrovi vyseknout poklon. On v tomto bývá velmi důsledný a odvážný a neschovává se za nějaké obezličky. A nemáme na všechno stejný názor s Indrou, ale já si vážím jeho přístupu. On postavil se i za mě třeba několikrát a i za Vláďu Kapala a tak dále. Přejdu k dalšímu muži z našich, řekl bych, s ním se známe osobně. Je to vědátor a velký odborník Arnošt Kult, který občas prostě i vyrábí poezii. A tentokrát jde o báseň Chameleon. Přečtu ji, až není dlouhá. Kdysi nosil rudou hvězdu, rozdětíka zvolil cestu. Do příruček pilně hleděl, koho zradit dobře věděl. Přišel samet, přišla změna, jiná barva vyhlášena. Převlékl si kabát nový, naposledy fialový. Na hradě si vládne v klidu, vítá davy, žehná lidu. V září kamer se jen hřeje, slušným lidem z vrchu směje. Má to dynamiku, je to výstižné. Arnošte, díky. Pokračuj, seš i dobrý veršotepec. Rád bych poděkoval panu Antonínu Růžičkovi, který mi poslal takové zajímavé výstupy svého badání o středověku našem 30-leté válce a nejenom. Báseň a prostě napsal knihu, jak jsem pochopil a podobně. Jestli nás sleduje, už jsem mu napsal, jak to mínil, tak budu rád, když nám zpřesní, čím by mohl, protože on se mě zeptal, zda mám zájem o takové pohledy, samozřejmě. Pokud nás poslouchá, a nevylučuji to, pač tam ta vazba na naše relace je zřejmá, tak budu rád, když nám třeba i dneska v diskuzi poví, co by to konkrétně mohlo být, pokud má na mysli třeba i to, že bychom mohli spolu hovořit na několik kamer propojených Petrem Burešem, tak samozřejmě budu velice rád, protože to, co mi poslal, se zdá být velmi zajímavé. No, na Slovensku Braňo Ondruš zaslal vládě Slovenské republiky žádost, aby žalovala Evropskou komisi za zatajování geneticky upravených potravin, které proudí prostě na Slovensko. Míní se tím pochopitelně hlavně ukrajinské dodávky. O vyjmenovaných slovech počuji, už jsem hovořil, tak pojďme dále. No, klíčové téma dneška samozřejmě je velmi riskantní a svým způsobem už nebezpečné sucho a jeho potenciální následky. A dva momenty v tomto směru nemohu, nebo tři aspoň, nezviditelnit. První jsou ty kroky, které podniká dnešní vláda. Tak sešli se někde na Slapech a tam nějak říkali, že budou jakýsi starý dokument vlastní, že jako opráší a tak dále. Nepochopil jsem přesně, v čem jako spočívá jeho velká hodnota dnešní, ale někde zaznělo, že snad budou proti suchu bojovat tím, že budou hloubit nějaké nádrže na vodu. No, i amatér pochopí, že to asi tak úplně nebude to pravé ořechové. Jsou jiné věci, jsou ke starým známým důvodům toho sucha, jako je poničení nemalé části lesních porostů kůrovcem, kdy ten les ztratil schopnost prostě absorbovat vodu a řekl bych, pomáhat rovnováze z tohoto hlediska v krajině a způsobem zemědělského hospodaření, jak si ne konče, ale též prostě je součástí, kdy je minimum přirozeného hnojiva, které udržuje půdu ve stavu schopné retence vody, kdy se používají těžké traktory, které mění povrch polí v takový polobeton, kdy je velmi nešťastná struktura plodin pěstovaných, takže všechny ty plodiny, které neslouží jaksi produkci potravin, ale v podstatě se s nimi, abych tak řekl, topí v těch zdrojích, obnovitelných zdrojích energie, to je další rána do té bilance. Pochopitelně spousta budov na dříve zemědělské půdě, jsou jakési sklady a někde co, které jaksi přitahují tu teplo místo, aby tam byla původní zemědělská či lesní a tak dále půda nebo teritorium. A mohl pokračovat dál, ale mě jako těžko nemůže naštvat, když i v této souvislosti, velmi jaksi už riskantní, někteří fanatici melou naprosté hovadiny kolem takových věcí, jako je třeba Vltavská kaskáda pod přehradní. Myslím, že to bylo na Seznamu, tam to bývá zvykem. Sice nemohli nepřiznat, že už hned po druhé světové válce, dokonce ještě před únorem 1948, odborníci začali sestavovat velice racionální plán jaksi kultivace našeho území tak, aby mu nehrozili nikdy nejenom povodně, ale samozřejmě i opak. A teď ten autor ta fakta do jisté míry jako přiznávat se tomu posmívá nějak, že to byla nějaká megalomania. Tyhle ty obehrané písničky, odhrovačky. No, a já chci položit jinou otázku. Představme si, že by ten takzvaný komunistický režim, což který přizpůsobil jen samé nezměrné utrpení, takže by nepostavil třeba tuhletu kaskádu. Z objektivních zdrojů jsem vyrozuměl, že přirozeným průtokem vody od jihu prostě Vltavským řečištěm odchází něco na způsob 6 kubických metrů vody za vteřinu. To je naprosto nepatrný zlomek vody, kterou máme díky těm přehradám zatím teda. A někdo mi říkal, že objem splašků, včetně exkrementů a tak dále, který musí být pročištěn čistírně odpadních vod v Praze, a je zhruba v řádu asi 2 kubíků za vteřinu. To je poměr 1:3 pouze. Jo. Žádná čistička odpadních vod není 100. Splnit svoji funkci, když do ní přitéká, tak neskutečně málo vody. Naštěstí Praha zatím má vody podstatně víc a i ta čistička může normálně fungovat, ale kdyby snad tady někdo se zbláznil po válce a řídil by se moudry která dneska jsou kamenem mudrců třeba v Seznamu s velkým S, no tak jsme dávno v totální pasti v Praze, protože 3 litry vody na litr splašků, včetně exkrementů a toho všeho, by samozřejmě znamenaly humanitární katastrofu a ekologickou. Možná takové zlomové chvíle jsou dobrou příležitostí těmhletěm idiotům, jak si o to otřískat o jejich rypáky, které strkají do věcí, jimž vůbec nerozumí, a začít těmito lidmi a těmito zdroji nějak jako kolektivně i pohrdat veřejně, protože je to skutečně tříská dveřma, co z nich padá. Rosta Čuba napsal další velmi zajímavý příspěvek, on roste před očima, já to vždycky vyslovuji takové všelijaké pochvaly a díku zdání. O parazitech v pozadí, takže to, Petře, máš. To je o, on to napsal před komunálními volbami, jako výzvu lidem, kteří jsou na kandidátkách a mnozí z nich už v těch komunálních zastupitelstvech pracují. On tam popisuje velice přesně, jak různí vykukové, kteří zodpovídají pak za ty či ony služby ve městech či obcích a podobně, jak se schovávají za autoritu i těch, kteří jak si autoritu mají, zastupitelů, a jak potom ve svůj vlastní prospěch a svých kumpánů odklánějí různě peníze a tak on tam popisuje na velmi šťavnatých příkladech. A vyzval lidi, aby si uvědomili, že se stávají proti své vůli ti, kteří pouze přihlížejí k tomu a netrvají na tom, že toto úřednictvo v těch jaksi městských a obecních úřadů a tak dále, tam hraje takové hry a nežádají po něm zdokumentovat, doložit velmi přesně, jak to prostě všechno je. On to uvádí do kontrastu s přístupem Tomáše Bati, který se stal, krom toho, že vedl tu velkou vertikálu obuvnickou a nejenom obuvnickou, tak se nechal zvolit i starostou města Zlína. A on tam popisuje Rostě velice detailně, jak Tomáš Baťa založil velmi přesné a racionálně vedené hospodaření toho města na naprosto transparentní, detailní, řekl bych, účetní evidenci, která byla vedena tak, že a takhle, a on se tím osobně zabýval a další lidé prostě z tehdejšího zastupitelstva a vedení města se tím zabývali, sledovali to a tím v podstatě zaťali tipec všem těm, kdo by chtěli prostě si pohrávat ve svůj vlastní prospěch. Luboš Blaha, náš velký kamarád, dává příspěvek na Facebooku a nejenom tam, pod názvem Vyhrál jsem soud nad prezidentem. A je to o tom, že slovenský soud dal za pravdu Luboši Blahovi v jeho sporu s mužem jménem Rizman, což byl nějaký partner, manžel dokonce, té Čaputové. A ten Rizman Luboše, přestože už snad jsou rozvedeni nějak, ona snad odešla od něj, tak ten Rizman Luboše žaloval za to, že prohlašoval o prezidentce, bývalé prezidentce Čaputové, že je americkou agentkou a tak dále. On dokonce na náměstí, Luboš, to jste možná si vzpomenete, on je velmi dobrý řečník a se vždycky ptal toho publika. Ta Čaputová je americká, a teď oni vykřikli ti lidé vulgární název pro prostitutku. A takhle se to opakovalo. No a Luboš ten soud prostě vyhrál, což je velice, myslím, potěšující. V Německu se dějí různé věci, v Holandsku a tak dále. Tam lidé už se zvedají do velkých protestů proti tomu, jak stát zachází s energetickými zdroji, jak reaguje špatně na sucho, jak terorizuje lidi zaváděním nebo instalací dalších solárních a větrných, hlavně větrných, teda takzvaných obnovitelných zdrojů energie. V Holandsku dokonce nějací zemědělci rozrazili policejní kordon, takže stroj zemědělský nadzvedl ta policejní auta, která vytvářela jakousi bariéru a odstrkali je prostě někam jinam. Čili tam, zdá se, to nabírá podstatně větší obrátek. Nevím, do jaké míry se to může přelít nám do České republiky. Ale v Německu dochází k zajímavému pokroku i v jiných směrech. Tamní orgány činné v řízení trestním a navazující instituce se veřejně vyslovili v tom smyslu, že nelze vyloučit, takovým to nějak formulovali, že onen incident na lipském letišti nákladovém, kde stálo x letounů Antonov ukrajinských a narvaných prostě zbraněmi do války proti Rusku, a pod jedním z těch letounů najednou tam byl nějaký prostě dron a tak dále. A to okamžitě samozřejmě někteří kvíleli, že to tam jako nastražili Rusové a chtěli nechat vybuchnout celé letiště. No tak německé orgány si to nějak tak více nastudovali a obeznali terén, tak nevylučují možnost, že to byla ukrajinská false flag operation, že to prostě ukrajinské služby nastražili tak, aby se mohlo tvrdit, že snad Rusko chce nechat vybuchovat lipské letiště. V Gaze už bylo zničeno 82% všech bytů, když to tak řeknu. Všech míst, kde lidé prostě mohou nějak složit hlavu. Pokud vím, tak je to víc, než tomu bylo v Berlíně v květnu roku 1945. To je něco naprosto děsivého. A ministr obrany Itamar Ben-Gvir, což je velmi jako fanatik zavilý, tak řeční veřejně o tom, že je třeba každý den zabít několik Palestinců, protože to jako nejsou lidi, a že třeba v tom pokračovat takhle jako vytlačit je úplně někam mimo. Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa, který je zřejmě velmi důležitým tykadlem státu Izrael vůči Bílému domu, jisá teda etnicky tam příslušejícím člověkem, což samo o sobě není žádná vada na kráse, proba, to chci znovu zdůraznit, tak se vyjádřil, že pokud, že Spojené státy nedovolí sebemenší pokrok v pásmu Gazy, například ubytování těch lidí a tak dále, dokud Hamas nekapituluje a neodzbrojí. Nemyslím si, že to Hamas udělá až tak úplně, a to je teda teror, tomu říkají mnozí autoři vůbec ne levicového ražení, že jestli něco je genocidou, tak to prostě genocida je. Připomínám, že jenom mrtvých Palestinců od toho konfliktu počínajícího 7. října 2024, že už je asi 85 tisíc z toho, asi téměř 30 tisíc dětí a tak dále. Spojené státy zaslali ministerstvům obrany spojeneckých zemí takový zvláštní dotazník, taky jsem ti ho pešlivě poslal. A ten se jich ptá, jako nakolik budou držet se Spojenými státy v konfliktech, které vedou Spojené státy někde úplně jinde. A jestli budou nakupovat teda dostatečně ty americké zbraně a podobně. Je to dotazník prostě tlačící na bezmeznou solidaritu, myslím, příliš krásné slovo, bezmeznou podřízenost spojenců Spojených států tomu, co si zrovna jako usmyslí někdo v Bílém domě nebo v jiných vrcholných institucích Spojených států. Konec konců Trump se vyjádřil po všech jiných výrocích, které z něj vypadly, že pokud Omán bude jednat dál s Iránem o tom, že by nějak společně kontrolovali průjezd Hormuzskou úžinou a že by z toho vybírali snad nějaké peníze, takže rozbombarduje teda ten Omán, který byl považován za loajálního a spojeneckého v podstatě se Spojenými státy. Někdy jsem zaznamenal, že Irán, který dává jasně najevo, že si nenechá od Spojených států vůbec nic diktovat a zatím zůstává v pozici, která ho nenutí k nějakým změnám, jakkoliv tam asi některé následky té agrese americko-izraelské nebudou úplně jednoduché pro civilní obyvatelstvo a tak dále, tak vyrozuměl jsem někde, že návrh, který mezi nimi se projednává, mezi oběma státy, to jest Iránem a Ománem, má spočívat v tom, že by za průjezd každého plavidla platili ti, kdo jsou jeho majiteli, 5% hodnoty toho nákladu Iránu a 2% hodnoty toho nákladu Ománu. To by nebyly malé peníze. Tak jak tohle skončí, ví pán Bůh, ale množí se stati a analýzy a tak dále velice kvalifikovaných lidí. Například, mám-li uvést nejenom ze západu, ale z východu, profesora Valentina Katasonova, což, jak jsem pochopil, byl dříve šéf jednoho z klíčových

a no, po třetí v jeho případě. A následky té blokády, kterou Irán úspěšně prostě praktikuje a v součinnosti s Huty, kteří úspěšně blokují úžinu vedoucí do Rudého moře, tedy k Suezskému průplavu, a spousty plavidel si obeplouvají velice dlouhou trasou, třeba i Afriku kvůli tomu, tak na východním směrem zejména, tak se domnívá, nejenom zdaleka Valentin Katasonov, že za prvé ty následky budou se hrotit a budou poměrně bolestné, nejenom co do cen energetických komodit a z nich odvozených produkcí typu hnojiv a tak dále, ale i co do, řekl bych, dostupnosti těchto komodit. No a on, a nejenom on, vyjadřují přesvědčení, že vlastně celá ta situace kolem konfliktu v zálivu je naražena na kopito jednoho z klíčových cílů Trumpa a jeho administrativy. To znamená izolovat všechny v podstatě konkurenty, nejenom v politickém smyslu, ale i ekonomickém, to znamená členské státy Evropské unie například, od dostupnějších a levnějších zdrojů energie, donutit je, podřídit se v podstatě jakémusi kvazi monopolu Spojených států i v této sféře, no a tím je srážet ekonomicky dolů, zvyšovat jejich závislost i politickou následně na Spojených státech a tak dále. Že toto je možná klíčová fronta celého střetu. Bám se, že na to může být hodně pravdy. Na Ukrajině nedávají pokoj, pokud jde o glorifikaci nacistické verbeže. Takže po té, co tam uspořádali velký rituální pohřeb, jaksi po dovezení z ciziny, Andriji Melnikovi, což byl jeden z největších grázlů těch banderovských sestavy, tak teď tam nějak zase takto přivezli ostatky Jevhena Konovalce a bývalý šéf Azovu ho přivítal v Kyjevě. Ty tam jako měl Hitler ve zvyku, že chodili v noci s těmi, jak se tomu říká, pochodněmi. Tak tady taky mějí pochodňové pochody. Ano, kdy prostě se hlásí k odkazu velkého muže zvaného Jevhen Konovalec. A to byl též prostě naprosto šílený jako fanatik a jeden z živoucích symbolů celé té banderovské smečky. Objevila se také zpráva, že ukrajinské síly používají kuličkové bomby proti ruským civilistům. To je v rozporu absolutně se všemi normami mezinárodními. Kuličkové bomby mají velice vražedný účinek na velké ploše, umí znetvořit člověka opravdu velmi nepěkně a byli usvědčeni z toho, že prostě to tak je. No ono se jim to nedaří mnohdy posílat směrem, který chtějí, no taky občas to bouchnou prostě někde na Ukrajině a tak dále. Vladimír Putin, jak jste si zaznamenali, navštívil Kurily, krom jiného. A tam se odehrály dvě věci důležité. První, on tam jednal, měl tam poradu s vedením té tichomořské válečné flotily ruské a dal jim za úkol, aby bude-li jim to uloženo, aby postupovali vůči plavidlům některých západních zemí stejně, jako zkoušejí postupovat britské a jiné západní vojenské a policejní struktury vůči ruské obchodní flotile, civilní obchodní flotile, která se pohybuje v Severním mořem, Atlantickým oceánem a podobně.

0: jak asi víte, oni jak zadržují a konfiskují a tak dále. A týká se to nejenom flotily pod ruskou vlajkou, ale i floty, které se říká stínová. To znamená lodí, které používají ruské obchodní struktury k přepravě svého karga, ale ty lodě jsou pod vlajkou jiných zemí. Některé si z toho vybudovali docela pěkný biznis, jako je Liberie, že jo, Panama a tak dále. No a bylo uloženo těm námořníkům, vojenskému námořnictvu, válečnému námořnictvu v tichomorské sféře prostě postupat takto i úplně daleko, úplně jinde, než to dělají prostě odpůrci, protivníci Ruska v západně od evropských břehů, severně a západně od evropských břehů. A druhá epizoda, která se tam odehrála, je, že on tam přijel na ty Kurily, načež japonská premiérka začala kvičet, že to je jako provokace, co si to dovoluje jezdit na Kurily. No tak mu bylo odpovězeno Sergejem Lavrovem a nejenom, nebo jí teda, aby laskavě pomlčela. No a v té souvislosti, protože Rusko je na Kurilách rozhodnutím vítězů druhé světové války, to znamená závěry Jaltské a postupimské konference. A v té souvislosti někteří upozorňují na prvek, který je obsažen v chartě OSN. Já ho přečtu. Je to článek 107. Je sice v pasáži, která se jmenuje Přechod na opatření bezpečnostní v roce 45, což je docela dávno, ale když se říká, co může stát či nesmí vůči jiným podle charty OSN při použití jaksi vojenské síly, tak tady článek 107 uvádí doslovně následující. Jde-li o akci proti státu, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoliv signatáře této charty, nic v této chartě nečiní takovouto akci vadnou, ani ji nebrání, když je podniknuta nebo schválena jako důsledek této války vládami, které mají za takovou akci odpovědnost. Tak to bylo připomenuto i Japonsku, že kdyby snad chtělo dělat něco víc než kvičet, takže asi by se někdo zamyslel nad aplikací článku 107. A já vám ještě přečtu jinou věc, která mnou tež otřásla, malý momentík, já si musím tady nalistovat. Obrazně řečeno nalistovat. Tadyhle už to máme. Paul Craig Roberts je člověk, kterého tady citujeme poměrně často a velmi si vážíme jeho kurážných vystoupení, má asi 85 nebo kolik. Připomínám, že to je náměstek ministra financí za Reagana a člověk, který vymyslel takzvanou Reaganomiku, což není zrovna jako věc, za kterou bych já aplaudoval. Nicméně o to zajímavější je, když on dneska zaujímá taková stanoviska ke klíčovým mezinárodním a bezpečnostním otázkám, no mezinárodně politickým a bezpečnostním otázkám, a nejenom k ním. A tentokrát on komentuje příběh Rainera Filmicha. To je ten špičkový německý právník, který se stal hvězdou ve svém oboru, mimo jiné ve sporech proti takovým gigantům, jako je Volkswagen a Daimler, tuším Benz a tak dále. A pak se, jak víte, jsme to o tom hovořili nejednou, zapojil do tvrdé opozice proti tomu, co se odehrávalo kolem covidu, proti té vakcinaci, respektive ne vakcinaci samotné, ale proti tomu, jak, za jakých okolností se vyráběly ty vakcíny, jaká rizika byla s nimi spjata prostě a tak dále. A on je vězněn, dostal 4 roky a 2 měsíce. A já vám přečtu téměř celý ten článek, až teď bych to vlastně opakoval. Rainer Filmich byl v Mexiku unesen německou domácí zpravodajskou službou a BKA, německým ekvivalentem FBI. Po svém únosu byl letecky dopraven do Německa a po přistání zatčen německými úřady. V Mexiku neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. Neexistovaly žádné důvody k jeho deportaci z Mexika. V Německu neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. V Německu se, a teď poslouchejte dobře, se hlavní státní zástupce, nejvyšší asi státní zástupce Reinecke, kterému byl předložen vykonstruovaný případ proti Filmichovi, na něj podrobně podíval a případ odmítl s tím, že k žádnému trestnému činu nedošlo. Ale stejně jako nacisté ve 30. letech ignorovali německé soudy předtím, než vytvořili vlastní soudní systém, německé úřady rozhodnutí státního zástupce ignorovali a pokračovali v držení Filmicha na samotce. Zkorumpované úřady našly způsob, jak Reineckeho obejít, když případ přidělili mladému, neskušenému státnímu zástupci, který zjevně spatřil příležitost k další kariéře v tom, že vyjde vstříc zkorumpovanému německému státu při politickém stíhání. Když soudce pověřený projednáváním případu zjistil, že v něm není žádný případ, který by mohl být před soudem projednáván, vyhovující soudce zachránil stát tím, že proti Filmichovi z ničeho nic vytvořil nový případ, němuž ho obvinil z nedodržení tajné dohody. Nebyly předloženy žádné důkazy o údajné tajné dohodě. Nebylo uvedeno, čeho se měla týkat ani s kým měla být uzavřena. Protože neexistovaly žádné důkazy ani svědci potvrzující existenci tajné dohody, Filmichovi právníci neměli koho křížově vyslýchat. Soudce jednoduše rozhodl proti Filmichovi a odsoudil ho ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Pokud tomu správně rozumím, po uplynutí této doby může být Filmich odsouzen k dalšímu trestu. Možná je tato hrozba určena tomu, aby Filmicha umlčela. Německá vláda se zjevně snaží Filmicha držet mimo veřejný život. Zkorumpovaný německý stát se snažil zlomit Filmichovi spolupracovníky a spojence. Jeho právní partnerka Vivian Fischer se pod tlakem zhroutila a aby tento tlak zastavila, poskytla proti Filmichovi falešné svědectví bez předložení důkazů, aby odstranila napětí, které ji ruinovalo. O co vlastně jde? Filmich to nemůže říct, dokud je ve vězení. Může a také popsal zcela nezákonné, dokonce trestné jednání německé vlády, kroky, které by podle něj přiměly nacisty zrubnout hanbou a které byly použity k dosažení jeho uvěznění. A pokud řekne proč, že je nepravděpodobné, že z vězení vyjde živý. Nemohu říct, proč německá vláda poškodila svou pověst a integritu svého justičního systému, aby umlčela jediného člověka. Mohu však spekulovat. Filmich byl úspěšný právník s oprávněním působit jak v Německu, tak v Kalifornii. Úspěšně vedl soudní spory proti mocným a politicky propojeným německým společnostem, jako jsou Volkswagen či Deutsche Bank. Chystal se podat rozsáhlou žalobu proti výrobcům vakcín proti covidu a vládním orgánům a skorumpovaným lékařským společnostem, které nařídili očkování experimentální vakcínou. Byl jako terč přímo označen. Zkorumpovaná německá vláda se rozhodla chránit systém, který generuje peníze, tím, že zničí jednoho občana. Podle mého názoru právě o tom jsou všechny soudní procesy a útrapy Rainera Filmicha. V případě Filmicha vidíme úplný kolaps integrity německé vlády. Zbývající část systému, v níž integrita stále existuje, například hlavní státní zástupce Reinecke a několik členů BKA nedokázali zabránit masivní nespravedlnosti páchané ve prospěch peněz. Je to stejné v každé západní zemi, z níž každá je stejně zkorumpovaná, jako nejhorší země třetího světa. Tato skutečnost mi působí velké potíže při pokračování v obraně západní civilizace. Existuje západní civilizace vůbec ještě? Brání mrtvého, který stále kráčí, vzpomínku na minulost? Instituce západní civilizace jsou založeny na přesvědčení, že pravdu lze poznat a že máme odpovědnost pravdu hledat a podporovat. Žít život v nepravdivých narrativech je forma smrti zaživa. Dnes však pravda ustoupila falešným narrativům, které slouží agendám mocných zájmů. Po pádu Římské říše, přerostlé multikulturní babylonské věže, se v průběhu staletí západní civilizace znovu vynořila z řecké filozofické tradice, z křesťanství, renesance a osvícenství a z velké listiny práv. Slavná anglická revoluce v roce 1680 učinila vládu odpovědnou zákonu. Kolik vlád v dnešním západním světě je odpovědných lidem, kterým vládnou. Žádná. Volby jsou fraška. Evropské vlády zatýkají soupeře, které nedokážou porazit, a demokraté se o to též pokusili proti Trumpovi. Vlády jsou odpovědné penězům a mocným zájmům. Je to horší situace, než v době, kdy byly vlády odpovědné králi. V Německu vláda umlčela člověka, který říkal pravdu, aby vyhověla penězům. Po celé 21. století vedly Američané války na Blízkém východě ve prospěch Velkého Izraele, přičemž válka byla před oklamaným americkým obyvatelstvem maskována jako válka proti terorismu a je u iránské jaderné hrozbě. Propaganda uplatňovaná vládami i děvkovskými médii je natolik všudy přítomná, že lidé žijí v umělé realitě. Věří, že mají toho či onoho nepřítele a nikdy nepochopí, kdo je skutečným nepřítelem. Jak pochopili Marx, Lenin, Mao a Pol Pot, ve světě existují dvě síly. Peníze a násilí. Protože zkorumpovaný systém má peníze a trpící lidé mají násilí, lidé, ať už proletáři nebo rolníci, nakonec zvítězí. Epsteinova třída je korumpovaná penězi a zkažeností, zatímco proletariát a rolníci jsou utrpením přiváděni k hněvu, říká zakladatel Reaganomiky, přátelé. Američtí levicoví demokraté, kteří se staví proti establishmentu, jsou proletáři a rolníky naší doby. Nechtějí nahradit skorumpované demokratické senátory a poslanci a vybírat renty z prodeje svých hlasů zainteresovaným zájmovým skupinám. Chtějí systém svrhnout. Proti ním stojí Trumpem odrazení lidé, kteří zvažují možnost Tuckera Carlsona jako prezidenta. Není to špatná volba. Tucker je však příliš rozumný na to, aby dokázal zvítězit nad ideologií. Tucker věří v dodržování pravidel a vhodné chování, včetně otevřeného prostoru pro všechny názory. A není soupeřem pro nastupující levicové ideologii, kteří říká levice, nevím, kteří skorumpovaný systém považují za něco, co je třeba zničit. Ze skázy vzniká chaos, což je možná naše budoucnost. Paul Craig Roberts. Přátelé, to píše-li toto člověk, který se hlásí k odkazu kroku vlády Ronalda Reagana, tak si myslím, že je doba houstné ještě víc, než jsme se možná domnívali. Blíží se 9. hodina, asi zastavím svůj kaleidoskop zajímavostí. A
1: ale žasno úplně, jako teda, tohle to zrovna od něj bych tohle vůbec nečekal, takovouhle otevřenou kritiku. A...
0: Já jsem hrdý, promiň, jsem skočil do myšlenky. No, já jsem hrdý na to, že snad to nevyzní hloupě, že jsem české veřejnosti objevil Paula Craiga Robertse právě já. Když jsem začal vydávat v roce 2012 střípky ze světa, tak když se tam podíváte zpětně, tam je celá ta, všechna ta produkce, tam je stále k nalezení, tak velmi často jsem uváděl příspěvky Paula Craiga Robertse. Potom dokonce někdo vydal knížku česky a já jsem tu knížku vzal a takové pasáže komentované jsem z ní na pokračování publikoval. A ti lidé to pochopili zprvu nějak tak, ty lidé to pochopili zprvu nějak jako, že ne zcela. Tak jako tak malinko protestovali. A já jsem říkal, co blbnete, já vám nebudu tu knížku, si prodávejte dál, já na ní upozorňuji, to je reklama, která vám pomáhá. Tak nakonec jsme se dohodli, že oni původně to vypadalo, že bych snad jim musel nějak odškodňovat. Ale on je tak velmi...
1: To prosím tě najdeme jenom tady v který v té sekci, jenom abys no
0: to já myslím, že to bude v sekci. A takhle, možná když tam klikneš Paul Craig Roberts nahoře, tak to samo o sobě by mělo zafungovat, tam je vyhledávač. Zkus to. A jinak existuje, já ji odevřu tady, počkej, u tebe ji neodevřu. Z knižní produkce je taky jedna rubrika. A tohle, tadyhle, Polk, kdo by, no víš, tady máš zrovna Roberta. No, Ježišmarja, starší příspěvek. Tam toho je moc, já jsem ho, dlouhé roky jsem ho vždycky zviditelňoval. Pak si to všimli jiní, a to já na ně nemám monopol samozřejmě. A velmi pravidelně ho někteří z našich kolegů uvádějí, oni ho stihnou jako nějak přeložit. Já jsem dřív to dělal sám, nebyly žádné překladače, počítače v takové míře, tak jsem se s ním trápil dlouhé hodiny, aby to mělo hlavu a patu. On má i šťavnatý slovník. No chodem, on je člověk, pozoru, když už o něm mluvíme. Když si najdete na Wikipedii nebo někde jeho kurikulum víte, tak on je autorem řady knížek a jako mladší chlapík on napsal i knížky o Marxovi a dokonce snad o Leninovi. Jo? On to študoval a vyjadřoval se k tomu. Ne jako stoupenec jejich, to já netvrdím. Nicméně dal si tu práci si je přečíst do určité míry a nějak se k tomu vyjádřit. Myslím, která Ursula von der něco podobného, jako, nebo nějaký Síkela český, slovenský, vyslanej do Bruselu, že by takhle jako studoval něco tak hodnotného. To, myslím, že to nehrozí, na to, že Kája Kalas třeba a tak dále. Takže ano, sledujme Craiga Robertsona. Mimochodem, u mě na střípcích já mám i jeho, když tam, Veťo, ještě klikneš, tak tam jsou, odevři to možná, dej to na obrazovku, já tam upozorním ještě na dvě věci, jestli můžeš. Slyšíš mě? Petře? Nestratili jsme spojení, doufám.
1: Ne, prosím tě, mě se to akorát zakouslo.
0: Jasný.
1: A nemohl jsem zapnout mikrofon.
0: Zkus tam, prosím tě, vrátit tu homepage Cípku ze světa.
1: Hned to bude.
0: A já tam upozorním na dvě rubriky, které stojí za to. Ještě tak. V té souvislosti. Tak, ta první je v cizích jazycích. Tam já dávám věci, já ti je posílám taky, prostě který nemám čas nějak překládat a komentovat. Nicméně je to zpravidla v jazycích anglicky, rusky, německy a tak dále. A lidé dneska si to i mohou prohnat prostě překladače, pokud ten jazyk tolik neumí. A když půjdeš dál, tak tam je zajímavé zdroje, předposlední rubrika. Zajímavé zdroje. Rozklikni, prosím tě. Tak. A teď běž takhle dolů. A tady jsou, vidíte, jo, zajímavé zdroje. A tam, jestli se nemýlím, mám i Paula Craiga Robertse, někde jako jeho býval tam, nebo tam není. Je tam Jeff Sachs. Tady poslední, Paul Craig Roberts. To, když budete chtít dostat, tak on má svou webovou stránku a cokoliv publikuje, no tak tam, no tady to máte, no. Tak to tam najdete, jo. A ten neobyčejně plodný člověk, jemu je on ročník, já nevím co, 30, bych odhadoval, tak 7 nebo kolik, jo. Musí být 85, tak nějak bych to odhadoval. A velmi pracovitý a energický chlapík, obratný i formulačně. On taky dělal v některých významných amerických médiích, v těch denících dělal nějakého editora významných, prostě řekl bych, rubrik a tak dále. No, takže to je Paul Craig Roberts, tohle. Tak jsme se rozpovídali. Ale to, co napsal Rainerů Filmichovi, no to... Jeffa Sach se tam taky najdete vždycky a Jeff je taky neuvěřitelně plodný muž. Jsem se dozvěděl včera, jak se jmenuje a kde se vzala manželka Jeffa Sachse. Ona se jmenovala Sonja Erlich, Erlichová teda. A její táta byl nějaký docela významný vysokoškolský snad pedagog, či co. A odešla nějak s rodiči, jsem pochopil, do zahraničí, protože ona, když pak jsme začali spolu komunikovat i česky, což ona si přála, a přála si to proto, že jsem jí posílal nějaké pořady i naše, Petře, poté, co vždycky já jsem jí psal anglicky, že teda Jeffovi, že děkuju a že to šíříme, a ona projevila zájem, kde to šíříme. Jsem jí napsal, no tak to máme to ale v češtině, a říká, abych jí to poslal. Tak jsem jí poslal nějaké naše pořady, i naše a Vodkáči, Benke a vůbec. A ona to začala s velkým zájmem sledovat a nějak říkala, že to je prýma. Já jsem se zdvořil zeptal, jak to, že tomu tak jako dobře rozumí. A ona říká, že tam má špatnou češtinu, že nějak do 13 let jenom praktikovala pořádně. Nicméně píše česky bez hrubek, bez jakýchkoliv, to byste nepoznali, že to jsme se začali žertovat, jestli chce trénovat znovu češtinu na pravila, že jo, tak si teď píšeme česky. Honza Schneider, pokud vím, si s ní taky píše česky. A mám dojem, že kdo to ještě Káča i taky, myslím, psala nebo kdo. Takže máme, ona si oživuje své mládí. Nic, to jsme odbočili. Takže máš-li tam, Petře, nějaké čety a tak jdem na ně.
1: Tak jdeme na to, já začnu nejdřív tady jednou smutnou, nicméně zprávou z reality. Tak, obracím se na vás s prosbou, kdokoliv jen trochu můžete, chtěli byste taťku podpořit, doražte ve středu 26.8. k soudu do Náchoda. Štefan Bartok. Štefan Bartok, toto píše jeho dcera, žádá nás, aby jsme v 8.30 26.8. do Náchoda dorazili a podpořili Štefana, protože je na ně vykonstruovaný prostě proces a snaží se ho prostě...
0: On je ve vyšetřovací vazbě, pokud vím.
1: Ano. Takže byť to celý stojí na vodě, prostě tak jdou po něm tvrdě a takže minule právě se povedlo, že tam bylo víc jak 30 lidí, tak z toho byli jako v šoku údajně a pomohlo to věci, takže přátelé, poprosím vás, dosta poblíž Náchoda. Podpořte jednoho z našich. Prostě není, bohužel je takováhle doba. Další, co to, že budou příčovy v sobotu, to snad nemusím ani upřesňovat, to je daný, od 10 hodin se to rozjede celý ten program, takže my se tam všichni uvidíme určitě, ale zítra vychází naše Pravda a v ní mimo jiné najdete tyto zajímavé odkazy. Blíží se konec roku a to je období, které připomíná, že tvrzení o bezplatném vzdělání je liché. Kolik v uvozovkách bezplatné vzdělání stojí reálně? Tak to bude tady otvírák tohoto čísla. Blokováním návrhu vlády jde sněmovní opozice proti zájmům občanů, říká v rozhovoru předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Protiruské sankce zhoršily boj s požáry ve Španělsku. I o tom se moc nemluví. Naše Pravda se ale těmto tématům nevyhýbá. Pak samozřejmě vidíte kyberpodvody a další. No, povídej.
0: Víš, čím mimochodem zhoršili? No tak Rusové mají špičkový typ letounu, který je hydroplánem v podstatě a je schopen v velmi rychlých obrátkách přistát na vodním zdroji, nacucnout vodu prostě a letět znovu nad ohnisko požáru a tak dále. Rusové nabídli, si nepamatuju, jak se přesně to letadlo jmenuje, Rusové nabídli tyto stroje na pomoc a byli odmítnuti, že to jako by nějak vadilo politicky, že radši ať hoří les nebo něco, než jako už opravdu...
1: Ne, tak musíme být prostě, že jo, držet ty evropské hodnoty a být zásadový, prostě, ať schoří, no tak hele, máte les schořet nebo se nechat sežrat kůrovcem, výsledek je vlastně stejný, že jo, bude místo pro větrník. Tady jenom upozorním, přátelé, v internetovém obchodě na webu PetrBureš.tv najdete všechny tři vydání Hospody v saku od Lupo Anety. Takže Boj o pípy, Květy bajtů, Hospoda v saku 1. Všechny tři máte k dispozici, takže můžete si je tady objednat přímo. Dále velice zajímavá knížka Srebrenica, příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Anthony Fauci, aktuální téma samozřejmě. Taky v knižní podobě Západní civilizace před kolapsem.
0: To je Čech, ten Pavlas? Emil P. Pavlas? Západní
1: civilizace? No.
0: Čuče, to neznám, to bych se rád seznámil s tím, to mi musíš nějak půjčit.
1: Tak vyřešíme příčo. Ale koho určitě znáš, je Jiří Jaroš Nikely, jeho knížka Zámky plné nacistů, ještě nějaký máme. Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, digitální svět a lidské tělo, profesor Staněk a Jan Můdrý, Inventura a Nepkam jsme došli, Šulc, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, Pod povrchem vztahů, to je Kočičkovi, Kancelář prezidentu, o Ladislavu Novákovi Dále Válka civilizací, Jarda Doubrava. Pak tady máme Dilema civilizací, to je Petr Staněk pro změnu. Dějiny píšou Vítězové, Schulz a Ungermann, to bylo ekonomické pojednání od roku 4, od druhé světové války do roku 89. A ta inventura právě na to navazuje, jak to šlo od roku 89 až do současnosti. Václav Klaus k obou titulům řekl jasně, že by to neměl nikdo číst.
0: To řekl.
1: Ano. Takže toť vyznamenání autorů levicových.
0: A kde to řekl? Někde veřejně?
1: No, někde to plácnul, nevím prostě. On to dostal tu knížku, víš, oni mu ji dali. Takže tak jako to glosoval tímto.
0: Se je zajímavý, že když nedá včas Jarda Doubrava Klausovi, on se zná, že jo, senátorem, když mu nedá, tak ho Klaus kritizuje, jak to, že mu dal svoji knížku. Ale jenomže to není na ekonomické téma, až tak, co píše Jarda. A chápu, že když dva ekonomové se zabývají truchlivou bilancí takzvané transformace, no takže to pana profesora Klause musí hníst, to chápu.
1: Ano, Klause to hněte, protože se to týká přímo jeho. Podivná odisea života, taky ještě k ní máme tenhle titul k dispozici a to je taky profesor Staněk. A o Skřítku Dobřejovi, Ivan Kratochvíl a ještě tam máme, myslím, nějaký kuchařky Mirka Suchopára, takže toť na výběr. A je tam samozřejmě, teď už není takový hic, ale i na popáleniny funguje Irix, což je maďarský sprej, který máme exkluzivně pro Českou republiku k dispozici a stále za super peníze. Osobně jsem vyzkoušel, funguje to skvěle. Takže kromě toho, že to ochladí, tak tam jsou ještě bylinné výtažky, které hojejí tu kůži i hned. Takže lepší než Panthenol, jak říkají odborníci.
0: Super. A,
1: tak to je toť k tomu. Toť reklamní okénko uzavírám. 3, 2, 1, 3.
0: Tak.
1: Teď nevím, proč tady na mě čučí ta naše pravda. Ale to je jedno, tak opakovat.
0: Jsi tam dal taky, musíš.
1: Jasně, no, ještě jsem ji neodstranil. Tak a už tam nejde. Já chci poděkovat samozřejmě našim skvělým, milým divákům za chaty a za superchaty a za pomoc a tak dál. Pavel Sichra, děkuji tobě za příspěvek. Tady máme Kursov, díky ti. Josef Sedláček, děkuji taky moc. Zdeněk Posledník. A teď jdeme na otázky. Super, že to bývalý poradce doktora Fauciho se přiznal ke spiknutí s cílem obejít zákony o přístupu veřejným záznamům a utajit vládní dokumenty související s financováním výzkumu grantů s pandemí C19. Tak, tohle je téma jako bake. Bohužel v České televizi vůbec jako to nějak nezarezonovalo, kdy vlastně probíhá to vyšetřování a veřejná slyšení. Někteří se tam u toho docela potějí. Co ty, jak to vidíš?
0: Já nevím, je mu 85, Faučimu, že to byl ta žába na prameni, teda ropucha děsivá, to všichni už víme. Tušili jsme to i dřív, ale teď ho teda grillujou přímo v tom Senátu a to způsobem velmi jako brutálním, dobrém slova smyslu. On, jak víme, se odvolává neustále na onen, myslím, pátý nebo který dodatek ústavě, který ti umožňuje, prostě ne tobě, ale komukoliv ve Spojených státech, u nás máme podobné právní normy, že když by svědčil nějak v podstatě proti sobě, takže nemusí prostě vypovídat. No a oni mu tam říkají, že vy jste ale už dostal pardon od Bidena, a sice od roku 2014, pozor, ne až 19, kdy vypukla pandemie, to má pádné důvody, protože on a jeho kumpáni pochopitelně měli pazoury v různých přípravných a nejenom přípravných krocích směrem, který jaksi měl vést k výrobě biologických zbraní, a ne, že ne, to jako tak je, jinak by to nedělali takhle. A dopadlo to, jak to dopadlo. No, já musím ti potvrdit to, co říkáš, a to je neuvěřitelná hamba pro Českou republiku. My máme veřejnoprávní média a věci, které jsou opravdu průlomové, v nich, se, když se objeví, tak se objeví tak jako útržkovitě a neuvěřitelně povrchně. Ne, že by vůbec neříkali třeba na České televizi, že Fauci teda je grillován. No ale je to taková jako epizoda, tam ho nějak grilluju a jdeme dál. Nezabývej se vůbec tím, prostě očkráčí. A místo, aby pozvali paní doktorku Pekovou například na obrazovku a dali jí slovo, jak mají třeba v 6:30 to interview, tak si budu představit, ona je velmi distingovaná dáma, odbornice, umí se velmi hezky vyjadřovat, tak každá seriózní televize by okamžitě scháněla doktorku Pekovou a dala mi slovo a ona by nám řekla, jak to vidí, prostě proč je od počátku přesvědčena, že ten virus nemohl vzniknout někde mezi, jak to říkali, netopíry nebo co, a že pak někdo snědl toho netopíra ještě a tím, že se to dostalo mezi lidi, ale že to prostě na tom viru je prokazatelně, já to neumím zdůvodit, nejsem virolog, ale vidět stopa toho, že tam sáhla lidská ruka prostě, že ten, jako je to upraveno nějak, ten chod přírody prostě je ovlivněn a zřejmě záměrně a tak dále. No a to se týká i další věcí, třeba ty protesty proti solárům, větrákům s naprosto jaksi konkrétní argumentací, že vysušují krajinu a způsobují nejenom že zdravotní prostě problémy, ten infrazvuk, říkám to nějak možná laicky, ale má často velmi destruktivní dopad na lidské zdraví. Vede k rakovině dokonce a k všelijakým onemocněním neurologické povahy a tak dále a tak dále. Lidé, kteří žijí poblíž těch velkých větráků, tak často nevědí, co jim vlastně je a nakonec se přijde na to, že to je tím, že jsou takto prostě jejich organismy decimovány a když si nechají říct od moudrého doktora, odstěhují se někam, já ne 20 kilometrů dál, tak najednou za pár týdnů se jejich zdravotní stav stabilizuje a tak dále a tak dále. Proč o tom mluvím? Tyto věci u nás v těch veřejnoprávních médiích jako pokud je vůbec zmíní, tak je zmíní tak nějak patičkou jednou, dvakrát a jdou od toho, přestože to jsou mimořádně závažné signály něčeho. To, já se divím i vládě, nevím, no tak asi o to nestojí, ale přeci když přijde nová vláda, sestavená ze subjektů permanentně napadaných médií určitého typu, včetně veřejnoprávních, a oni to nechají být, jo, místo, aby řekla dost. My tam prostě musíme provést zásadní změny. To není. Televize přece není majetkem nějakého řezníčka, nebo jak se jmenují ty redaktoři. To je to veřejnoprávní instituce a má sloužit veřejnému zájmu. No ale vláda má v rukou 108 členů prostě většinu v parlamentu a mohla by energicky jednat, ale to nedělá. Já nevím proč, jestli je to tím, že někteří na sebe, jak se říká, vědí ledacos a že se nechtějí prostě ubližovat navzájem a že tam je jakási vzájemná dohoda tohoto typu, nevím. Někdo to říká, ale je to tak a totiž přibývá věcí, které jsou tak závažné, že mohou naše životy jaksi ovlivnit třeba i drasticky. A jestliže klíčová média se tváří, že buď nejsou, anebo tak nějak je berou, jenom tak, jak je berou, to je naprostá spronevěra tomu, o čem ta média by měla být. A bohužel tomu tak je. A to, na to mimochodem upozorně pravidelně Paul Craig Roberts taky. To říká, že on hodně pamatuje, že v amerických médiích také došlo k takové degeneraci, že někdejší roli jakéhosi hlídače demokracie a tak dále, že už přestali plnit úplně a stávají se normálními hlásnými troubami primitivní propagandy. Bohužel.
1: Je to tak. Myslíš, že v Americe dojde k nějakému jako prolomení toho mlčení a toho, že tam se teďka i jako vůbec, co se týče očkování, že Trump podepsal důležitý dekret, a to vlastně jakoby proti větru. A zatímco tady teda samozřejmě se tleská národní očkovací strategie a povinnosti opíchat všechny a všude a prostě a jinak je jim zlikvidovat život, tak tam jako otáčej. Tak myslíš, že i tenhle vítr se dostane spoza oceánu sem?
0: To je, ono to není jednoznačně ani v Americe, protože tam sice vychází, já s tobou souhlasím, tam jsou průlomy, které u nás neuvidíš, ale zároveň jsou protitahy okamžitě, jo? Takže Trump a jeho administrativa musí neustále reagovat na verdikty různých soudů, které nějakým způsobem zneplatňují či pozastavují rozhodnutí Bílého domu. Což jako pozoruhodné, no je to tak. To za prvé. Za druhé, Amerika se řítí do velkých ekonomických nesnází. A zdá se, že tam jako narůstá potenciál odporu, který se opravdu může vylít i do ulic. Uvedu jedno číslo, které možná někoho zaskočí. Nebo dvě čísla. To první říkává i opakovaně Peter Staněk. A sice, že jenom dluhová služba federální vlády překročila $1,000 miliard ročně, údajně zhruba na $1,200 miliardách za rok, což je víc, než jsou vojenské výdaje Spojených států. A ta vláda má čím dál tím větší problém prodávat ty dluhopisy, kterými financuje prostě svůj bankrotářský, svůj bankrotářské hospodaření. A poslední číslo, které jsem četl, je, že zní tak, že úrok z dlouhodobějších vládních dluhopisů činí asi 5,4%. Americká vláda se těšila té výhodě velmi dlouho, že prodávala ty dluhopisy za úrok 0, něco maximálně kolem 1% a podobně. Jestli dnes dokáže prodat dluhopisy, jimiž hlátá díry v rozpočtu vlastním, už za víc než 5% ročně, to je velmi vážná věc. Tam se nakupily i závazky dřívější, které snad mají být splatné letos a ta vláda bude muset nějakým způsobem refinancovat, ty závazky pak na to nemá. Zřejmě to bude refinancovat za takovouhle úrokovou sazbu. Teď zadlužování té země drasticky narůstá, kromě toho, že to stojí velké peníze, ta dluhová služba, tak já jsem pochopil třeba, že za první pololetí já nebudu radši ta čísla, abych to nepomotal, ale je to strmě to narůstá. Jsou to strašlivé peníze, které každý měsíc v podstatě skáče ten dluh ještě výš a výš. Takže a teď do toho pochopitelně ty náklady třeba války na Blízkém východě, to není legrace, to je stojí velké peníze, mají vystřílený arzenál, že nemají v podstatě rakety Patriot protiletadlové, velice málo. Spoustu jiných, například Tomahawky taky vystříleli a přitom ničeho nedosáhli v tom Iránu. Je to velké bububu. Na těch lodích se odehrávají věci, jestli to sledujete, mateřská letadlová loď. Tam je povstání pomalu těch námořníků a námořní pěchoty, protože jsou na moři asi 250 dní už. A nefunguje tam pořádně jaksi, systém záchodu. Tak prádelna nefunguje, chybí zubní pasta, mýdlo, nějací vojáci snad směřovali k sebevraždě, někdo chtěl vyskočit, snad vyskočil dokonce z té lodi. A to už je druhá mateřská letadlová loď s velkými problémy. A teď tam posílají nějak třetí. No, do toho si všímají analytici zásadních průlomů ve vojenské technice třeba na straně Číny, ale pochopitelně i Ruska a tak dále a tak dále. Čili oč víc Spojené státy potřebovaly brutální, řekl bych, vojenskou hrozbu jako tlačák, jako nátlakovou sílu, že s nimi jako musí některé země, i když nechtějí souhlasit, nebo je nějak víc říct. Tak dneska jsou slabší oba konce toho celku, to znamená, ekonomika je na tom mnohem hůř, dluh narůstá neuvěřitelným způsobem A právě v té chvíli nejsou americké vojenské, řekl bych, parametry takové, aby z nich měl každý prostě takový strach. To, že tady Stoltenbergové a tyhle všechny Káji Kalasové a Urzuli na nás pokřikují, co si a kde jaký tady Řehka, nebo jak se jmenuje ten člověk, a Foltín a podobně. Dobře, tak to je jakový folklor, ale reálná, do toho ještě takhle, pardon, asi jste zaznamenali, že Spojené státy neskrývají, že budou rozvolňovat svůj vztah s Evropou západní. Ne snad, že by nechtěli dál, aby bylo NATO, sráželi před nimi podpatky, ale budou přesouvat svoji reálnou vojenskou sílu do Pacifiku a směrem k Číně. A tady ty jednotky budou v podstatě, jejich stav se bude snižovat a podobně. No ale jako jediné, že píšou dotazníky, jestli s ní jako se podvolí všechno ministerstvo obrany spojeneckých zemí. A hlavně, jestli budou nakupovat ty americké zbraně. A jinak si tu válku na Ukrajině a tak dále veďte. A pak je tu ještě jeden moment, který to už není v Americe tolik, ale řada komentátorů si všímá, že ta válka proti Iránu očividně oslabuje možnost Spojených států nějak ještě víc pomáhat Zelenskému a jeho partě. Že to jsou spojené nádoby a nejenom diplomatická, ale vojenská dimenze toho všeho je taková, že čím víc jsou vázáni konfliktem proti Iránu a jeho spojencům, no, tak tím méně se mohou vyřádit na té Ukrajině. A do toho ještě jeden moment, který těžko lze pominout. Zelenský si vymyslel přeci tu 40-denní ofenzívu, že porazí nějak Rusko, no, ne porazí přímo, ale že dosáhne zásadně, nedosáhl ničeho. Naopak ta eskalace vedla k tomu, že teda byl odříznut v podstatě od Černého moře, což nejenom komplikuje vývoz obilí a já nevím čeho ještě z Ukrajiny, ale v podstatě to zablokovalo dovoz zbraní a vojenské techniky na Ukrajinu, což má velmi zásadní dopad. No a ty údery na Oděsu a Izmaila a další přístavy jsou velmi jaksi efektivní, jak jsem pochopil. A do toho ještě začaly padat tvrdé údery na železniční, řekl bych, spojnice ze západu na Ukrajinu, což je další, byť méně významný co do objemu, jak jsem pochopil, zdroj vyzbrojování Ukrajiny a tak dále. No a do toho Británie vede pořád takové svalnaté řeči a starý kozák ruské diplomacie Sergej Lavrov se vyjádřil několikrát velmi jednoznačně, že by si to jako nepletli, že pokud by snad Británie dál pokračovala ve své bezprostřední účasti v útocích na ruské civilní obyvatelstvo, takže bude legitimní, jak si hledat co si na britském území pro ruské ozbrojené síly. To už jsou věci velmi zásadní povahy a já, někdo myslí, že musí být kolem toho válka, já nevím, já stále jsem spíše optimista. A někdo, jestli jste viděli rozhovor, někdo tam je slyšet, Peťo, ještě jiný.
1: Jo.
0: A to nevím kdo. A Vladimír Solovjov, známý ruský moderátor, měl dlouhou debatu se svým západním protějškem z Infowars. A bavili se o tom a shodovali se, že bohužel je svět neuvěřitelně blízko možnému propuknutí třetí světové války. Že tak blízko asi nebyl velmi dlouho. Ale nepojali to fatálně, ale jako neposlouchá se to až příliš jaksi optimisticky. Doufejme, že to je spíš varování, a ne, že předpověď, která by se musela naplnit. Já sleduji trend, který jde v neprospěch toho takzvaného kolektivního západu. V neprospěch jeho pimprlátek v České republice. To prostě ty faktory narůstají, množí se a tak dále. Čína třeba se vyjádřila, každý se domnívá, že no ne, každý a mnozí se domnívají, že Čína jako nějak vychytrale mlčí. Jen co si japonská premiérka troufla komentovat Putinovu návštěvu Kuril, tak z Číny vzkázali, ať si laskavě nepokouší zpochybňovat výsledky druhé světové války, že by to mohlo Japonsko mrzet. To jako, no to tak ne po každé to, taková reakce se prostě ozve. Já to vidím takhle, pojďme dál.
1: No, já bych ještě jako malý detail k tomu, co jsi říkal, jo. Protože 5% nebo víc jak 5% úrok za dluhopisy platilo Řecko před svým bankrotem. Jo? A to už byla otázka posledních několika měsíců, kdy už prostě to úplně celý se sesypalo. A mnozí analytici světoví právě upozorňují na to a proto taky, že banky nakupují zběsilý zlato, že dolar půjde ke dnu a velice rychle. Jo. A na dolar je navázaný euro, na euro je navázaná koruna česká, takže to bude mít krásný dominový efekt. Říkají, 40 až 60% hodnoty by se mělo propadnout. Jo. Takže ono, pokud tohleto se spustí, tak teda pán Bůh s náma a zlý pryč. Všimni si, že vlastně oni už BRICS rozjel svoji vlastní měnu, že jo, teďka nově, nebo respektive těsně je to předstupeň, že jo, té měny, tak vypadá to, že se fakt jako hodlají od toho dolaru úplně očmiknout. A co si budem, že jo, Trumpova politika, která jako z nich dělá nepřátelé, že jo, tak vlastně je k tomu víceméně nutí, jako jo, místo toho, aby se snažil jako obrousit hrany a nějak se s nima domluvit a třeba jako dobře, chcete se zbavit dolarů, pojďme to dělat pomalu, postupně, domluvíme se, jo, vyjdeme si vstříc. Business je business, jo, co jinak. Tak prostě ono ne, on vlastně jde jakoby jak berán hlavou proti zdi, jako kdyby měl úkol prostě tu Ameriku opravdu, jak někteří říkají, prostě rozbombardovat, jako zlikvidovat úplně.
0: Někteří říkají, že takový americký Gorbačov, to já si nemyslím. Já si spíš myslím, že on je pod strašnými tlaky. Já, jak jsem tak pozoroval, vždycky teď už má takový některý úlety věku, za Zenitem taky to je třeba vidět, ale on přeci, připomeňme si, co on je zač. Tak on nikdy nebyl spojen s vojensko-průmyslovým komplexem. On je chlap, který v New Yorku dělal prachy na realitním biznisu. To je taky samozřejmě sféra, kde lokty ostré a tak dále, několikrát zbankrotoval, já nevím co všechno, ale byl to kšeft civilní, nebyl spjat s nějakými nároky a útoky na jiné země a tak dále. A měl cíl opravit tu Ameriku, aby se tam vrátil průmysl a tak dále. Že na to jde metodama i jako že celní války a podobně, no dobře, on to asi jinak neumí, ale já si spíš myslím, že on bude znát některé pravdivé ukazatele o stavu Spojených států a že si je vědom, že musí strašně spěchat a zkusit to nějak zlomit a tak dále. A jestliže v Anchorage se sešel s Putinem a teď se tam poplacával ho po ramenu a podobně, tak to přeci musel dělat z nějakých důvodů docela pádných. A já pořád se nemohu zbavit dojmu, že mezi Moskvou a Washingtonem, či Washingtonem a Moskvou probíhá někde nějaké jednání, připustme, kdy hledají obě strany modus vivendi, který by pomohl každé z nich. A já si dokážu představit modus vivendi, který by velmi pomohl Trumpovi zmírnit, řekl bych, vážnost ekonomických problémů Spojených států v jakési součinnosti, to je možná silné slovo, ale v jakési koexistenci nikoli agresivní vzájemně s dalšími mocnostmi, to je s Ruskem a Čínou a tak dále. A po mém soudu ten člověk, to je jeho cíl nějak, a kdo si ho prostě drží v šachu a tlačí ho jiným směrem. A já připomínám to, co jsme si tady řekli o Tuckeru Carlsonovi. Když on přeci vyprávěl, říkal jsem vám to asi před dvěma měsíci, on se dobře zná s Trumpem, znají se roky, a on říká, já nevěřím, že on do toho Iránu chtěl prostě jít. On byl zásadní odpůrce podobné politiky, ale zároveň jsem byl šokován, když byl zvolen po druhé, že se v nejbližších hodinách objevila jména v jeho bezprostřední okolí, což byli všechno lidé posedlí tím, že je třeba zaútočit na Irán. A já jsem říkal, to pro mě byl, říká teda Carlson, to pro mě byl signál, že tam je něco jako velmi rozporuplného a že pod nějakým tlakem a podobně. A říká, že s ním mluvil ještě krátce před, naposledy, před 28. únorem, kdy začal ta agrese izraelsko-americká či americko-izraelská na Irán, a že měl dojem, že opravdu do toho nechce jít. Zároveň se domnívá, že on je opravdu pod tlakem těch sionistických lobbystických skupin, kdy prostě nemůže říct ne i takovýmu týpkovi, jako je Netanyahu, což musí být strašlivé. Vy si uvědomíte, jak on musí trpět. On má svoje ego, že jo? On je macho. On musí trpět, že nakonec mu vždycky přinesou něco od toho Bibiho a on to udělá. Jo, přestože se mu do toho asi vůbec nechce. No, takže to je taková situace.
1: No, až by se chtělo říct, promiň, no, že tam je ten argument těch Epsteinových spisů, že jo. Protože to je prostě jako, jak jinak by si chtěl donutit prezidenta, řekněme, nejsilnější nebo papírově nejsilnější země na světě k tomu, aby dělal to, co ty chceš, když prostě ten stát Izrael, že jo, je velký jak, jako ani ne, jako
0: Česká republika. Poněkud méně než Česká republika.
1: No. Tak,
0: no to máš tam pravdu, no, to, tam to má tradici, že jo, teď si vzpomeňte, když Clinton, což nebyl taky jako svatoušek, tak více méně se snažil, co si uspořádal na tom Blízkém východě, poněkud lépe a taky vlastně toho dosáhl do jisté míry, když se sešel Arafat s tím, co ho zavraždil pak ten blázen izraelský, Yitzhakem Rabinem. A Clinton najednou se ocitl pod palbou, že s Monikou Lewinsky, což je dáma, která etnicky patří tam na ten Blízký východ, semického původu. No a prostě a ten Clinton byl totálně v koutě. Jo, to bylo zřejmé, že mu to nahráli prostě služby oné země. No a dneska to je podobné tady. Já si dokonce myslím, že on si nemůže být jistý. Ta umělá inteligence umí zázraky, že jo. Já si dokážu představit, že i když by v životě neměl vůbec nic s Epsteinem společného ve smyslu nějakých holek v 14 letech a podobně, a návštěv nějakých těch jeho ostrovů a letounů a tak dále, za doprovodu těch holčiček. Takže dneska je někdo schopný vyrobit tak dokonalou, řekl bych, tak dokonalý podvrch něčeho podobného, že kdyby to pustil někde do oběhu, no tak ten Trump bude v defenzivní pozici a bude muset dokazovat, že to vlastně tak není a tak dále, a už to poběží světem. No a někteří se budou radovat a dodatečně jako nějak se z toho vyvlíct nemusí být úplně snadné. Takže ty máš pravdu, tohle tam bude hrát prostě velmi významnou roli a jde z toho teda mraz po zádech. Tady se někdo táže, že jsem na poli viděl antagonistický levicový pochod. Myslím, že jsme se o tom bavili, že to byli lidé v Neapoli, že to byli lidé, kteří tam byli ve velmi přátelském vztahu s imigranty. Já jsem to zaznamenal, proč bych měl být proti. To jsou lidé, kteří jsou v první linii a pomáhají prostě těm, kdo tam přijeli. Zřejmě pomáhají lidem, kteří nemají nějaké agresivní a jiné prostě nápady typu, že zavedou šaria v Itálii místo normálního trestního zákoníku a tak dále. No to přeci jako na tom není nic špatného. A nic to ale nemění zároveň na tom, že problém nemá řešení jenom v tom, že dobří lidé, co dokonce mají srpy a kladiva ve své symbolice, tak se snaží jako pomáhat, to je lidsky krásné, no ale to neřeší ten problém. někdo musí začít řešit, řekl bych, tu degeneraci životních podmínek v zemích, z níž ti mladí kluci utíkají do Evropy. O tom jsme se tady bavili mnohokrát. Bohužel to neřeší nikdo. A pak se...

0: Lze mnohem lépe zdůvodnit i to, že ne každý, kdo si smyslí jet do Evropy, takže tady musí být jako přijat. Tak není prostě. My sice nezávidíme životní podmínky milionů lidí tam, ale my jsme to nezavinili, jsme kolonie nikdy neměli a nemůžeme se ožebračit, protože to tam zavinil někdo jiný, to nejde. A tak dále, o tom jsme se bavili prostě víckrát.
1: No to bychom mohli tohle ten přístup kopírovat ještě vůči Ukrajině a to je, ježišmarja. No každopádně vem si, kolik let je to vlastně, co rozbombardovali Libii, Kaddáfího, že jo? A že by se jako konaly nějaký programy, které by tu zemi stabilizovaly, zrekonstruovali to, co tam rozbombardovali, včetně toho, že jo, vodovodu největšího na světě, což byl jeden ze sedmi divů světa, že jo, dokonce. A údajně tam prej byla i česká stopa. No, nebo československá stopa. Tak.
0: To bych předpokládal, to je velmi pravděpodobné.
1: A místo toho prostě se tady bombarduje a likviduje další země. A tohle to je prostě, jo, tohle je ten důsledek, no. Prostě, kdybychom tam měli místo bombardování a vraždění lidí, prostě se orientovali na to, že těm lidem teda se nějaký způsob pomůže. Třeba tak, jako teďka v Rusku ovládaných vlastně, že jo, územích, kde Rusko investuje do gigantický peníze do rekonstrukce těch baráků, silnic, všeho, jo. A i ten Jarda Doubrava o tom v té knížce píše, že ukazuje fotky prostě, jak to tam vlastně během relativně jako krátké doby uvádějí do původního stavu, to znamená, že oni nám nestaví žádný jako nový paneláky, ale ty domy staví tak, jak tam byly, znova prostě, vypadá to stejně a zachovávají ducha toho města třeba, jo. A takže to bohužel v tomhle máme velkou, jak se tomu říká, velký dluh, tak, jako Unie.
0: Ale dobrý, ne? Sankce na Rusko nefungují, chcete-li opravdu oslabit Rusko. Vente ho do Evropské unie, krásně řečeno. No, já myslím, osud Ukrajiny navzdory kvičení tady hysterických všelijakých fanatiků začíná být víc a víc tragičtější. Nemají v podstatě proti vzdušnou obranu, kterou by se mohli bránit proti těm tvrdým úderům, ztratili přístup k Černému moři, provádějí jakousi zběsilou mobilizaci, busifikaci. Myslím, že jsme tady komentovali, nevím, jestli tady nebo v sousedním, řekl bych, alternativní televizi, tu strašlivou nahrávku ze zemlianky či bunkru těch ukrajinských vojáků, kteří tam říkají, že mají, že dlouhé dny třeba nedostanou vůbec žádné potraviny, ani vodu, že nemají ani munici, ani tak jsou schovaní někde v nějaký díře. A je to tak vážné, že někteří z toho hladu a žízně obdlévají a že, promiňte, ale že musí pít vlastní moč, aby přežili, což jako je něco šíleného. No a někteří si kladou otázku, kterou Rostislav Iščenko píše takové zajímavé analýzy na dané téma. Co s tou Ukrajinou teda bude? No a říká, že tam jako, jestli tam je dneska do 20 milionů lidí, tak že si myslí, že brzo to bude tak 15 milionů. Z nich asi polovina jsou asi důchodci. Země je ekonomicky vypráskaná. Putin se si nedávno někde prohodil, že vnímá Rusko, že sousední země, některé jako je Rumunsko, Maďarsko a Polsko, nemenoval ku podivu Slovensko, že jako mají tam určité svoje zájmy a nároky a tak dále. Čili dost možná ta země opravdu se změní teritoriálně zásadním způsobem. Ze západu tam možná vstoupí některé tyhle vlivy, z východu teda ruský vliv. A otázka je, jak bude ta země uvedena do nějaké neutrality přijatelné pro všechny jaksi okolní a nejenom okolní země. No ale tam pořád já mám největší hrůzu z toho, co jsi říkal před chvíli ty, Petře.

0: K tomu vyjádřil nejenom policejní prezident Vondráček, to taky řekl, že nejenom Jarda Štefec, ale někde jsem četl ještě kohosi, myslím dokonce z Bruselu, který připustil, že jakmile ta válka skončí, tak ti hoši ukrajinští, kteří teda jsou vyhecováni k velmi agresivnímu přístupu vůči každému, kdo se jim postaví do cesty. No takže až by se začali stěhovat do zemí, jako je Česká republika, obav, že by je tam mohl postihnout nějaký trest, tak nevím, jak to zvládnou orgány činné naše, prostě, protože to mohou být desetitisíce chlapů a údajně tady už desetitisíce jsou tohoto typu. Mám z toho velmi nepěkný pocit, kdo by to jako pacifikoval. Do toho přichází, já jsem to nestačil tady odcitovat. Jindra Reichl to zveřejnil. Dopis zdravotní sestry, která popisuje, co se děje v nemocnici, kde působí, jak tam přichází znovu a znovu Ukrajinci, kteří si nadiktují prostě náročné diagnostické i terapeutické úkony a odmítají jakkoliv prostě poslechnout, že tak nebude, vynutí si to, stojí to obrovské peníze a je to na úkor pacientů našich, kteří čekají ve frontě a mnohdy se jim ani nedostane zdaleka něco na ten způsob. Takže ne, tohle není dobré a jestli by nás jako naši západní skvělí partneři potom bránili před tou vlnou, já nevím, já mám v tom velmi vážnou pochybnost. A skoro mi to přivádí k takové kacířské nějaké hypotéze, až by tady třeba byla přesilovka nějakých takových štramáků, tak kde bychom našli nějakou vnější podporu, když to nebude na západě? Asi tušíte, co chci říct, ale říkat to nebudu, protože jako z pochopitelných důvodů. A já si dokonce myslím, že byla by to teda super paradoxní situace, frapantní. Představte si, že by někdo ze zoufalství potom volal o pomoc směrem k zemi, která je ostouzena, ostrakizována a tak dále. A najednou ho proboha, můžete nám nějak pomoct od těchto těch grázů?
1: Tak jako když jsi volal Český rozhlas na pomoc Praze?
0: Tak no, ano, v jazyce východní.
1: No, ale co když to bude řešit jinak? Bude se to řešit podle západního vzoru? To znamená, že orgány činné budou likvidovat veškerý odpor domácího obyvatelstva a bude docházet k obohacování přesně tak, jako právě na západě.
0: Vážné pochybnosti vyslovuješ. Tady někdo píše, pan Jakub, já jsem nemohl přečíst příjmení, omlouvám se. Lež a korupce ve výkonných funkcích měla být nejtvrději trestána, stejně jako distribuce a prodej drog v Číně. Předvést před lidi a zlikvidovat. Každý systém je silný a směřuje dle kádru, co je vedou. Tak začnu od té poslední věty. Ano, to, když se podíváte na, já to říkám občas, se podíváte na lidi kalibru Sitim Kinga a vedle se dáte obrázek Víta Rakušana nebo Alexandra Vondry, nebo Evy de Croa, nebo tak, asi tušíte, co tím chci říct. Ale dokonce samozřejmě i Ursula von der a tak dále. A pokud je o trestání, nepochybně v Číně je z tohoto hlediska velice striktní systém. Každý, kdo chce se obohacovat z pozice nějaké vyšší funkce, tak mu hrozí, že pak oni mají ty vojáci a policajti ty bílé rukavičky, když ho vedou na tu popravu, aby dali nebo že jako ani nechtějí s ním přijít do styku, aby nechytili nějakou chorobu, obrazně řečeno. Tím nemyslím chorobu v pravém slova smyslu. No, u nás bohužel nejenom, že se netrestá ta korupce, ale všimněte si, ono to vždycky vykvete někde. Vemte si ty aféry kolem herce Vetchého a toho, jak končí teďko toho Řehky a těch, jak tam tahali něco na Ukrajinu. A pak ten vrtulník, jak asi 6 různých využití a pořád ten samý vrtulník. Je to i v novinách a tak dále a já nějak nezaznamenávám adekvátní činnost těch, kdo jsou placeni za to, aby dbali na dodržení zákonů. To tak nějak vyšumí, vždycky se tváří, že se jich to netýká. Přitom i stávající český právní systém říká, že když se něco někde děje v rozporu se zákonem a stane se z toho věc veřejná, tak neplatí, že když není žalobce, není soudce, ne. Státní zastupitelství musí se tomu věnovat, prověřovat to, vyšetřovat to. Ale já jsem nenabil dojmu, že by se tohle nějak jako dělo. Každý se tak usmívá, všichni víme, že to tak je. Nic se neděje. No pokud to prostě takhle bude dál, tak pochopitelně, že nás čekají ještě nepoměrně horší časy. Martin Kuba dokázal přesvědčit obraz na stranické, měl by to dál o to. Nevím. Nevím, jestli by Kuba dokázal přesvědčit veřejnost. Nevím také, jestli by já měl důvod jako se nadchnout pro Martina Kubu. Psal teda takhle, přál bych si, aby to byl někdo, kdo přeci jenom není až tak posunut politicky tam, kam je posunut Martin Kuba. Byť přiznávám, že je to zajímavá výzva nynější ODS. Ale zas tak úplně jiný, než ta ODS prostě není. Tak nevím, jestli... Já bych si přál, aby to byl někdo jiný. Potíž bude v tom, teď kousnu do kyselého jablka, že ten kandidát bude mít šanci větší, pokud bude mít nějakou oporu v ANO. Jestli ANO nestratí svoji jaksi podporu do té doby, což se může stát do jisté míry. Byť já si myslím a odbočím, že dnešní situace je následující roky, řekněme do příštích voleb, budou velmi negativně se promítat do postavení těch dvou politických subjektů, které přitakali Andreji Babišovi, že budou v té vládní koalici. Že jak motoristé, tak SPD na tom nebudou lépe před těmi volbami příštími, než byly před těmi minulými. A může se jim stát, že se do parlamentu nedostanou. Já to neříkám, že to je moje přání, ale obávám se, že to tak je, že ANO kanibalizuje tyto subjekty, systematicky je kanibalizuje, ale ve chvíli, kdy se jim to podaří skanibalizovat, což nevylučuju, tak pak se zkrátí poločas rozpadu aureoly samotného ANO. To je ten zákonitý, prostě kaskádovitý průběh věcí. A teď si stěžují všichni, a asi mají pravdu, že když se znovu snažili o nějakou rozumnou součinnost sil, které nepříslušejí k té pětidemolici, ještě tak řeknu, co tady vláda donedávna, a čekali, že by mohlo dojít nějaké rozumné souhře nebo spolupráci přímo mezi tou neparlamentní, mimoparlamentní vlasteneckou protiválečnou scénou a tou parlamentní, řekněme, proti pětidemoliční, tak z hrůzou zjistili, že opět všichni čekali a bum, a ANO nějak zaujalo stanovisko, že vyšší bere a ty to tam někde takhle prostě jako obsadili a žádná součinnost zájemná není. Opět kanibalizace. Tak to nejsou dobrá znamení. Tady fakt my na jihu Čech víme, co je Martin Kuba zaš, tady ztrácí podporu už i pravičáku. Těch kaus a nepravostí je zde až. Zajímavý signál. Já taky nemyslím, že to je svatý muž, že to je svatý František z Assisi. To asi tak nebude. Je zřejmě schopnější manažer, umí to tam tak nějak v těch jižních Čechách spohlavkovat způsobem, který se Leckomu asi líbí. Asi tam byli i horší hejtmani, a tedy on možná vyniká, že aspoň takový, jaký je. Ale já jsem od něj nezaznamenal žádné myšlenky průlomové. On možná tam co si jako zařídí. Možná si umí sehnat nějaké dotace a tak dále. ale že by přišel s nějakou konceptní myšlenkou, jak začít vracet tuto zemi na cestu větší suverenity a svébytného rozvoje a menších rizik. To. Tak, tady máme ještě další otázky. Otázka, zda si doktor myslí, jako někteří analytici, že jaderná válka je nevyhnutelná. Jinak mu děkuji za pochvalu. Velice. Aha. Ne, tak to si nemyslím. Já netvrdím, že ne. Není nevyhnutelná. Je to zvláštní paradox, že ten jaderný pad vlastně je určitě jako svírá ruce státníků v určitých klepetech, v určitých poutech. Ne dobře. Když už to teda muselo být, no tak kéž by to takhle vytrvalo i dál. Ale bohužel to riziko takhle. Z jedné strany je tady tato brzda, a z druhé strany já se tady ptám znovu a znovu na hlas i v těchto relacích, může se ten takzvaný kolektivní západ v tom srabu, ve kterém dneska je, kdy mu přetékají přes hlavu dluhy prostě, Čína ho předstihuje v drtivé většině, řekl bych, progresivních ekonomických oborů a technologických průlomů a tak dále, kdy demografický trend je děsivý. Jo? Jestli je známé číslo, že nemá-li země vybírat, tak musí být na jednu ženu ve fertilním věku 2,1 potomka v průměru samozřejmě. V Evropě je to 1,34 a v České republice 1,36. To je cesta do pekel, prostě totální. No ale celý tenhle srab, dá se to nějak smáznout i ty dluhy a všechno bez nějakého velkého otřesu. Já myslím, že to je taky utíkání, tlačení horké brambory před sebou a ta brambora je větší a větší a větší. Michal Dineš tu píše, Josefe, americký dolar je jako výroba falošných penězí, penězokazectví, peněze v obou nesou kryté tovarou ani službami. Skončí to neudržitelnou infláciou a pádem USA. Naplní se prorostu zániku zla. Mišo, já tě zdravím srdečně, to já tohle s tebou souhlasím, že ten trend, nevím, čím by ho jako zvrátili. I když teď se někteří chytají z tébla, říkají, že se připravuje ten dolar.
1: Myslíš ten virtuální, jo?
0: Ten
1: CBDC.
0: CBDC, správně. Centrální bankou prostě emitovaný dolar v nikoli listinné, teda v hotovostní podobě. No a že teď nějak přemýšlí, že tako ta Amerika tím přežije déle, že převedou nějak ty závazky. Já ne zcela chápu, že myslím si, že tak úplně všichni blbí nejsou, že převedou ty samé závazky na trošku jinou měnu a že se lidi budou tvářit, že jako je to lepší, než to bylo, nevím. A možná, že ty bankéři, co i u nás, co dostávají těch 600 tisíc za měsíc, jak nedělají nic, ty centrální, myslím, tak možná, že budou chodit do televize a říkat, že vlastně to tak není, jak to bylo, a teď, že to bude jinak. A někdo to možná jako tomu uvěří. Jinak, Míšo, máš svatou pravdu, já si myslím, že to je téměř nezadržitelné. Otázka je, jestli, je to hrozný, co teď řeknu. Pochopitelně jako komunista, řeknu to natvrdo, jako člověk, který ví, že Spojené státy jsou oporou teda velmi negativních věcí, když to říkám strašně diplomaticky, že jsou takový světový globální policajt a tak dále, že mají na hrbu strašlivé války a zločiny, že čtvrtinu všech válek, které Spojené státy vedly za 250 let své existence, vedly od roku 89, to se málo jako uvádí, že hromady mrtvol, které mají na svědomí, jsou děsivé, že ubližovali strašlivě nám v letech studené války a tak dále. Mohlo to být všechno úplně jinak i nám. Ale, Míšo, koukám se ti na dálku do očí. Zkus si představit velkou občanskou válku v Americe. Zkus si představit, že tam bude riziko, že třeba klíče od jaderných sil, jaderných zbraní, by přešly do rukou lidí, kteří by chtěli se udržet u moci i za cenu nějakého jaderného ohňostroje a tak dále. Ne vždycky si můžeš přát určitý vývoj, když dokud nevíš, jestli jeho následky nebudou ještě děsivější než to, co máme teďko. To se může stát ve Spojených státech. Takže já bych hrozně rád, aby ten trend, to je takové svaté přání moje, ten trend nikdo nezadrží, ten bude pokračovat. Ale kéž by se našla moudrá invence ze strany jiných velmocí, které by si sedli s nějakým tím budoucím Trumpem, řeknu, co blbneš. Ty chceš opravdu, abyste se utopili v krvi. Pojď, my ti tady nabízíme variantu jinou. Přestaň tady zbrojit a tohle zruš ty základny po světě a přestaň do živit prostě Izrael těma zbraněma. My se zavážeme za tebe, Izrael, že ho nikdo nesmete do moře, ale on musí přestat vraždit Araby a Palestince a takhle. To všechno je jako řešitelné, když by takové síly byly u moci a začal se tak řešit. Já si myslím, že extending Russia. Já si myslím, že tak jako je lepší, když to řeknu, to je blbý srovnání. Cesta, je lepší cesta za hranice kapitalismu, pokud proběhne tak, jako u nás v únoru, pokojná, ústavní. Tak i, řekl bych, zánik hegemonie Spojených států a jejich diktátorský choutek vůči nám a všelijakých válek, pokud by proběhl víceméně takovou nekrvavou cestou, tak já bych byl pochopitelně šťastný. Co to je tohle? Rand Corporation, co?
1: No, to je originál z roku 2019, který tady mám už roky v archivu. Celá nit červená se táhne tímto dokumentem právě, že vymýšleli odborníci, jak zachránit tu Ameriku. A přišli na to, že nejlepší bude, když to zaplatí celý Evropa, že protože ta si to jediná nechá líbit bez boje. A vymysleli celý plán prostě, co udělat s Ruskem, že Evropa se musí od Ruska odstřihnout, že oni nahradí dodávky Američani všech těch surovin a všeho. A takže tady je vlastně návod, celý návod, tady moc hezký třeba tady, myslím, že to je v této kapitole, kdy tam nepokrytě píšou, že Rusko vždycky chtělo být se Západem kamarád, jo?
0: No.
1: Což je skvělý. A proto ho musíme samozřejmě zničit, to má logiku, jo? Americkou, naťáckou. A tady vlastně oni, potom, když se člověk tohle přečte, tak vidíš, že všichni, celá Evropská unie, od začátku speciál SVO, jela podle tohohle návodu. Tam jsou přesně, jak se mají odstřihnout, od čeho, kdy, jo, a tak dál, co všechno. Mimochodem je tam samozřejmě jaký jasně řečeno, že všechny varianty pro Evropu jsou násobně dražší, než jako spolupracovat napřímo s Ruskem. Ale to prostě se musí, toho se musí vyvarovat, jo. Tady třeba, že jo, klíčová dominance Ameriky, jo. A prostě a tak dál, takže tam je to
0: úžasný. Peťo, já jsem to někde měl a jsem to ztratil, pošli mi to, prosím tě.
1: Já ti to klidně pošlu, to? Jenom pokud někdo tvrdí, že to je fake, jo, tady je k tomu ISBN, což je strašně důležitý, to vidíte, a samozřejmě webová stránka, odkud to přišlo, takže to je jenom tak, jakože já jsem si to stáhnul přímo od nich tenkrát, takže já ti to posílám a toť k tomu. Přátelé, 58. Pepo, co říct si na závěr? Ty jsi tady teďka po mně chtěl kontakt na pana Harabína. No. Bych měl pozvat do vysílání, já jsem ti ho poslal.
0: Velice rád. Já ti řeknu proč. Jsem
1: jednou byl, že jo? Tak,
0: ano, já ti řeknu proč, abych s ním rád debatoval. Mm-hmm. Ale bezprostřední důvod je ten, že my děláme 5. září tu demonstraci na Malostranském náměstí.
1: Ano.
0: Luboš Blaha bohužel je blokován, on by jinak tam určitě rád přijel. A já chci sehnat řečníky ze Slovenska, takže zkusím Štefana Harabína a chci zkusit Jana Černogurského. Tak tady si myslím, že ona je proti Majdanu v České republice. Že? Čili Jano Černogurský podle mého soudu by mohl vystoupit taky. A já někde jsem zašantročil jeho navštívenku a nemám ho v paměti. Ani jednoho, ani druhého nemám v paměti v telefonu. Tak opruzuji své přátelé, ať mi dají prostě spojit. Ty říkáš, že jsi mi na Harabína poslal, to je dobře. Já se na něj okamžitě obrátím. A jinak s tebou souhlasím. A Jano Černogurský by mimochodem taky mohl u nás vystoupit. To by bylo osvěžující. To já to nějak zajistím. Já s ním jedu znovu v říjnu do Srbska. Předpokládám, že on tam pojede taky. Posledně měl s sebou nějaké šohaje, asi 4 slovenské, kde bude znovu akce v podstatě k těm otázkám Slované a genocida a fašismus a tak dále. Takže tam si pokecáme určitě znovu, ale já potřebuji do té doby s ním mluvit ještě. No. Asi tak.
1: Tak jo, děkuju. Přátelé drazí, to je pro dnešek všechno. Děkujeme vám za účast, za vaši podporu, za lajky, které jste dali. Dejte samozřejmě ještě další, než půjdete. Paleček nahoru, jenom jednou. Po druhý se zase vypne. Jo, to prostě musíte to sledovat. Kdo ještě tam, komu tam svítí tlačítko odebírat, dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás jste upozorněn na další videa. Jinak pomaličko se nám rozjíždí projekt Petr Bureš TV 2, takže druhý program zahajuje svou činnost, tak se když tak taky připojíte, ať ho můžete sledovat, je tam zatím 1690 cirka asi odběratelů, samozřejmě je to zlomek, protože začínáme, ale tam jsou hlavně krátký videa, teďka takzvaný shorty, kde jsou highlighty právě z našich pořadů, to, co se tady vždycky jako vybere jako to nejlepší. A takže v krátkém momentě úderná několika větá prostě informace. A samozřejmě jsou tam i nějaký takový odlehčený témata, naši herci třeba, když vyprávějí vtipy v našich pořadech a tak dál. Takže tam, jsou tam věci i k zasmání, nejenom vážné, protože prostě občas musíme i vypustit tu páru trošičku. Díky moc, kupujte knížky, uvidíme se v Příčovech, ale ještě předtím vám nabídneme nějaký další pořady, takže...
0: A já, Petře, kromě toho všeho, co říkáš, připomenu moudrost lidovou, která jak si vysvětluje, o čem je kapitalismus pozdní, dnešní. A ta moudrost zní: chceš se mít jako prase v žitě, buď svině.
1: Tak to je drsný.
0: Výstižný. Někdo to takhle mě přišlo přes internet a já to musím ocenit. Chceš se mít jako prase v žitě, buď svině. Tím nevyzývám naše diváky, aby se tím řídili. To jenom je jaksi vysvětlivka k tomu, proč jsme tam, kde jsme. Až ti, co nám tady vládnou, tak vědí, jak se tím mají řídit.
1: A ještě jeden, prosím vás, výborný argument pro ty, kdybyste se chtěli hádat s někým, kdo tvrdí, že Země je placatá, tak to, aby důkaz, že Země je kulatá, je, že jsme se vysrali na východ a hovno přišlo ze západu.
0: Správně. Tak jo, díky. Těším se na setkání na Příčovi samozřejmě. Buďte zdraví.
1: Mějte se krásně. Jo, a až nás budou miliony. No však už to znáte. Tak jo. Dobrou.
0: Dobrou noc.

0: Krásný, příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální sváteční stream. Je sice pondělí, mnozí by řekli, ale máme tady velice vzácného hosta, poslance parlamentu České republiky, předsedu strany PRO, Jindřich Reichl. Vítej, doktore.
1: Peťo, děkuji moc za krásný antré, ale já se opravdu nějak speciálně necítím a pořád to vnímám úplně stejně, jako když jsme dělali spolu rozhovory dávno předtím, než jsem v nějaký sněmovně byl a když jsme se bavili o covidu a o Ukrajině, o všech možných cenách plynu, já nevím čeho všeho, lipské burze, tak já to vnímám prostě pořád stejně. Z mýho pohledu se nezměnilo vůbec nic, takže já jsem rád, že tady zase počase jsem a že můžu odpovídat na dotazy, jak třeba tvoje, tak i diváků. Petr, budeš TV.
0: Přátelé drazí, samozřejmě teď máte možnost psát do chatu otázky, pište je tam a než začneme, tak aby to nebylo takový jako tenkrát, tak já tady dám takovouhle fotku. Možná ji poznáváš. Můžeš mi říct, co to je za lidi?
1: No, to jsou skvělí lidi, kromě toho prostředního. Jsou naše čtyřka senátních kandidátů. Já myslím, že všichni ty čtyři lidi jsou velmi důstojnými reprezentanty naší strany PRO a hlavně toho programu, který se snažíme prosazovat už delší dobu, nejenom teď v té poslanecké sněmovně, ale i na těch náměstích a všude, kde jsme byli. Tak když to vezmu zleva, tak tam je Hynek Beran, toho asi tvoji diváci velmi rychle poznají. Člověk, který je hlavní tváří boje proti stavbě větrných elektráren v České republice, což je věc, která pro mě osobně je velmi důležitým tématem, neboť Evropská unie nás fakticky vydírá v tom, abychom si zhyzdili naši krásnou krajinu a naši půdu těmi větrnými monstry, a vydírá nás s našimi vlastními penězi a to je něco naprosto šíleného. A já myslím, že Hynek Beran dlouhodobě konzistentně bojuje proti tomuhle tomu nešvaru. A jsem rád, že za nás bude kandidovat na Trutnovsku, je to tuším obvod 39, jestli se nepletu. Takže Hynek Beran jednoznačně známá tvář a budu rád, když ho Trutnov podpoří. Samozřejmě škarohlídí opozičníci hned mu vyčítali, že se fotil v sandálech, ale on má vlastně zranění takové, které je chronického charakteru a tudíž jaksi musí nosit tyhle ty boty, protože do těch polobotek by se normálně nevešel, takže není to žádná neúcta, ale prostě zdravotní důvod. Vedle je pan doktor Šorna, to je člověk, který není asi tak známý celorepublikově, nicméně on kandiduje na Příbramsku, to je senátní obvod číslo 18 a je to tam dlouholetý lékař v nemocnici, nad to učil studenty, trénoval fotbalisty. Člověk, který s tím regionem je bytostně spjatý úplně pupeční šňůrou a bude se snažit bojovat za Příbramáky a za lepší zdravotnictví, protože tohle téma je hodně opomíjeno a je zužováno na COVID, který samozřejmě je moje blízký téma, o tom žádná, a na národní očkovací strategii a pandemickou úmluvu, ale nás čeká daleko těžší boj, jo, protože do 10 let nám třetina lékařů a zdravotních sester odejde do důchodu a pokud se tady jaksi něco zásadního nestane, tak budeme čelit obrovskému problému. A já fakt nechci, aby nás tady léčili jenom Ukrajinci, což už v současné době ten trend je docela sílící. Takže Josef Šorna, zdravotnictví Příbram. Na druhé straně ode mě Milan Loprajs, můj kamarád, předseda naší krajské organizace v Moravskoslezském kraji, samozřejmě známý jméno, synovec legendárního Karla Loprajse, bratr Aleše Loprajse, který je dneska naším nejlepším závodníkem v kamionech na Rally Paříž-Dakar, ale především strašně poctivý, slušný kluk. On podporoval už Janu Zvěrtek-Hamplovou senátní kampani, tenkrát jí tam přijel do Kroměříže s Tatrovkou, podpořit neskutečně čestný, rovný, poctivý kluk a kdykoliv já ho prostě vidím a slyším mluvit, ať už to jsou hovory z Radhoště nebo jakýkoliv rozhovor, tak prostě si říkám, takhle by měl jako vypadat senátor. Tohle je prostě to, co já si představuji od senátora České republiky. Nadhled, inteligence, moudrost, rovnost, čestnost. Opravdu jako kluk, za kterýho bych dal ruku do ohně kdykoliv. No a úplně napravo, no tak to snad tady představovat, jako, to by bylo asi zbytečný, protože Honzu Skalického, myslím, tady znají úplně všichni, kdo tady v současné době jsou. Takže Honza Skalický kandiduje na Děčínsku, člověk, který je odkojený Labem a říčními toky, a který je neskutečně pracant a dříč a musím říct, že bych byl moc rád, kdyby Honza Skalický na tom Děčínsku uspěl. On tam vlastně má proti sobě velmi těžkého protikandidáta, kterým je obhajující senátor Linhart, ale za ANO je tam ten pan doktor Heitzmann, který složil tu adorační píseň na Petra Pavla, kdy tam prostě zpívá tatíček Masaryk, Havel a Petr Pavel a generál Laudon a Petr Pavel jedou skrz vesnici, no strašného něco, jo. Prostě úplně hroznýho. Tak to opravdu nevím, jestli tohle člověka by tam někdo chtěl, tak doufám, že Děčínsko podpoří Honzu Skalického. Každopádně všechno čtyři kluci, který opravdu dlouhodobě, myslím, a konzistentně ukazují, že hájí ty správné zájmy, že jsou připravení bojovat za Českou republiku, za naše lidi. A já jsem strašně moc rád, že kandidujou, že se rozhodli kandidovat za PRO, protože si myslím, že jsou fakt jako důstojnými reprezentanty toho, co my se snažíme prosazovat toho našeho programu.
0: Děkuji ti, tak přejme těmto kandidátům samozřejmě úspěch. Já doufám, že se všemi se časem uvidíme do voleb ještě v jednotlivých pořadech, aby jsme si taky všichni přátelé mohli pěkně proklepnout tak pěkně jednotlivě. A to jsme si slíbili, takže je to vlastně už daný. Přátelé drazí, pojďme se podívat, tady vemu Marii, tak Jindra Reichl válcuje všechny oponenty v debatách, posílá pozdrav z Havířova, kde kandidoval, vidíš to tady.
1: Moravskoslezském kraji. Tak já moc děkuju paní Zaoralové, ono totiž, zaprvé tedy bych, to, nebo chtěl bych tomu dodat dvě věci, ono to není zas tak složitý, protože ti opozičníci, oni chodí do těch debat a myslí si, že vystačí s těmi frázemi prázdnými, které tady říkali 20 let a že prostě tam pořád budou chodit a říkat, za všechno může Rusko a Putin a za všechno může Babiš a my jsme ty nejlepší, protože my jsme na té správné straně a my jsme tady demokrati, kdežto vy jste ty extrémisti. A já tam prostě nosím tabulky, čísla, data, konkrétní věcní argumenty a konkrétní řešení. Všimni si, že oni vlastně nikdy neřeknou řešení. Oni řeknou migrační pakt a to je správný a musíme prostě najít celoevropské řešení, posílit Frontex. Oni vůbec nevědí, že Frontex nejsou žádný policajti. Frontex jsou úředníci. Frontex jsou úředníci. Ty sedí v kanceláři a zapisují a vlastně dělají tu registraci těch afrických migrantů, kteří přicházejí do Evropy. To nejsou žádní jako borci se samopalama někde na lodi, kteří jsou připravení proti tomu zasahovat. A já si dovolím ještě jednu odbočku. Já si když si pamatuju, a to možná bude lidi zajímat, jo, to je krásná příhoda, strašně mě mrzí, že jsem si tehdy nestáhnul to video, strašně. A byl to rozhovor na libanonské televizi s vysoce postaveným člověkem z Al-Kaidy. A tehdy už Al-Kaida vlastně jako nebyla in, už byl in ISIS, jo, který byl vlastně operoval v Sýrii a v Iráku. A teď si ho tam vzala taková mladá moderátorka z té libanonské televize a teď se obsala a říkala, a jak teda máme zničit ten ISIS? Vy jste byl v té Al-Kaidě, co byste poradil? A on říká, já bych vám poradil jednu jednoduchou věc, přestaňte je financovat. A prosím. Říká, no teď vy je platíte, ne? Západ je platí. No jak to myslíte? A říká, no tak z čeho žijou? Představte si, že mají milion bojovníků. Já jsem měl 1000 bojovníků pod sebou. A teď si představte, že měsíčně to stojí několik milionů dolarů, protože ty lidi musíte živit, šatit, dávat jim zbraně, náboje, dávat jim žolt, protože tam ty lidi nejsou zadarmo. Takže prostě jednotka o 1000 lidech stála miliony dolarů měsíčně, tak kolik myslíte, že stojí jednotka nebo celá ta armáda o milionu lidech? A ona říká, no. A on říká, tak z čeho myslíte, že žijou? A ona říká, z prodeje ropy. A on říká, správně, komu ji prodávají? Teď ona na to koukala a říká, no tak kam jezdí ty cisterny? Všechny jezdí do Turecka, do Iráku, ne? Tak se podívejte na mapu a je vám to jasný, teď vy je platíte, že jo? A pokračoval prostě tím, že jí opravdu jako argumentama, silnýma argumentama ve stylu, jakože kde leží bojovníci ISIS, takže v americké vojenské nemocnici a tak dále. Takže prostě, jak říkal Jan Werich, všechno je jinak. Jo? Všechno je jinak. Ale každopádně já si myslím, že co se týče těch debat, tak já prostě sázím na věcnost a na konkrétní řešení pro lidi, pro to, aby jsme tady měli lepší život, bohatší život, bezpečnější život, a snažím se vždycky ukazovat cestu, jo, kdežto oni jenom říkají, my jsme ty správní a my víme, jak na to, ale neřeknou ti už jak, a pořád samozřejmě melou to celoevropské řešení, přičemž od té doby, co byla schválená Lisabonská úmluva a víc pravomocí se přesunulo ze strany členských států na tu bruselskou centrálu, tak od té doby to jde cugrunt, čím dál tím hůř. A zase jsem si vzpomněl, já mám hrozně rád ty vtipy, tak si dovolím jeden nekorektní, když si ho říkal Zdeněk Izer, když četl tu zprávu, říkal, česká vláda projednala zprávu o stavu ekonomiky v České republice a Evropské unii, zkonstatovala, že s ní v podstatě souhlasí, pouze poznamenala, že cugrunt jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. A prostě tenhle vtip jako dokonale platí na současnou Evropskou unii. A já prostě nevěřím žádným celoevropským řešením, protože ta celoevropská řešení neprosazují zájmy všech lidí v Evropě, prosazují zájmy Německa, převážně Německa. A vlastně ta Evropská unie, ten Brusel se stal nástrojem Německa, jak znovu ovládnout Evropu. Prostě to je evidentní fakt, kdo to nevidí, tak je blázen. A to už není prostě o nějakých jednáních, to už je všechno o čistém vydírání. A kdokoliv přijme euro, tak už ho mají definitivně v hrsti. Definitivně v hrsti. Giorgia Meloniová nemůže dělat ty věci, které by chtěla dělat jenom proto, že v Itálii mají euro. A když ji prostě zavřou kohoutek, tak Itálie do 2 měsíců zkrachuje. No a co se týče ještě Havířova, když jsem viděl ten pohled, nebo ten pozdrav, pardon, tak bych chtěl jenom poprosit moc, jestli byste právě v Havířově volili kandidátku pro. Máme tam samostatnou kandidátku. V jejím čele je Martin Gara. Možná ho paní bude znát. Je to člověk, který je tam podnikatelem, který je od začátku s náma, od začátku nás podporoval, byl na všech demonstracích, kluk, který si dal můj billboard k sobě na zahradu a kvůli tomu přišel o městské zakázky. Prostě to je něco neskutečného. Okamžitě prostě mu nedali ani korunu z města. A je to jeden z nejpoctivějších lidí, kterýho já znám. Fakt, jako to je tak strašně poctivý, hodný kluk, že a neuvěřitelně jako srdcař. Takže já bych byl velmi rád, kdyby v Havířovští volili kandidátku pro v čele s Martinem Gareou. A pokud můžu, myslím, že to byla paní Zatloukalová, jestli se nepletu to jméno, jestli ne, tak se omlouvám. Ale každopádně, pokud můžete a budete přesvědčovat lidi kolem sebe, že tam máme kandidátku strany pro, čistě složenou z našich lidí, v jejím čele je právě Martin Gara, pokud jim dáte hlas, tak za to budu strašně moc rád, protože to jsou opravdu lidi, kteří vás nesklamou. A to, co se tam dělo v Havířově, protože to tam známe s hejtmanem Bělicou a tak dále, ty různý zakázky a šméčka a tak dále, tak můžu říct, že Martin Gara teda opravdu jako si nevezme do kapsy ani korunu. Ten bude pro ten Havířov dejchat s každým jedním krokem, který ujde.
0: Tak děkuju. Ještě jsme zapomněli na evropské hodnoty, protože oni razejí hodnotovou politiku, ty druhý. A to posloucháš taky asi často.
1: Jako já víš co, prostě evropské, nic není vzdálenějšího od skutečných evropských hodnot, než je současný Brusel. Nic. Prostě to je, co jsou evropské hodnoty? Evropské hodnoty, základní evropské hodnoty jsou přece svoboda slova. Respekt vůči soukromému vlastnictví, vůči jinému názoru, debata, ne utlačování, žádný centrální plánování, ale soukromí podnikání bez dotací, bez toho, aniž by se tady řídila ekonomika z jednoho místa. To všechno ten Brusel popírá. Tady máš chat control, prostě šmírování, fízlování, kdy oni uvidí, pozor, oni uvidí i rozepsanou zprávu. Ty to ani neodešleš, ty jenom rozepíšeš zprávu a oni už budou schopni ji přečíst. To je velký bratr úplně v té nejčistší možný, nejkrystaličtější podobě. Do toho samozřejmě snaha totálním způsobem ruinovat demokracii a potlačovat jakýkoliv opoziční názor. Ať už prostě formou reputační likvidace nebo formou kriminalizace. To je fakt jako před tím rokem 89 všechny ty negativa, ten Brusel si vzal všechny ty negativa z toho období roku 89 a přidal další negativa. On si vzal z obou dvou těch dob, před rokem 89 a po roce 89 to špatný. A sloučil to v Ursulu von der Leyenu a ten její ansámbl. A když dneska vidíš, já se musím smát, když v Rusku je soud, který na základě podnětu strany Rodina, to je taková pravicová strana tam, velmi konzervativní, zakázal účast ve volbách straně Jabloko. A samozřejmě tady se to dělá, že to je jediná strana, která chce mír na Ukrajině, ale ten podnět byl na základě toho, že je financovaná ze zahraničí, což se v Rusku nesmí. A já tomu tleskám. Já si myslím taky, že žádná politická strana v České republice by neměla být financována ze zahraničních zdrojů. Žádná. Jo? Protože pak už vždycky je to, koho chleba jíš, toho píseň zpíve. A tam prostě ten soud teda řekl, ano, my ji vylučujeme, protože porušila zákon, dostala finance z jiný země. A ta strana Jabloko se odvolala, teď se čeká na nějaké odvolání. Tady z toho prostě všechny média dělají, jaká je to totalita, jak prostě zase Putin si to určitě zařídil, strana, která má preference asi 7%, a to je ještě fandí. Jak si to prostě Putin zařídil a tak dále. Ale to, že Zelenský na Ukrajině zakázal 19 politických subjektů a 3 televizní stanice opoziční, které hlásili něco, co jemu se nelíbilo, jednu dokázal zavřít za hodinu, jo? Já jsem říkal v jednom pořadu Máte slovo, že jsem si psal s Dianou Pančenko, což je ukrajinská novinářka, oni, a ta je proruská. Diana Pančenko dostala několik mezinárodních cen a byla prostě vyhlášená v roce 2020 už za Zelenského 7. nejvlivnější ženou Ukrajiny. Prostě skvělá novinářka. Samozřejmě dneska ji tam úplně totálním způsobem degraduje. Ale co chci říct, v Rusku prostě se vyloučí, ne že se zakáže ta strana, ona se vyloučila z voleb, protože prostě v tom volebním cyklu porušila ty pravidla ohledně financování stran a je to největší totalita. Jo. Zelenský zakáže 19 politických subjektů a 3 televizní stanice, jednu vypne za hodinu po zahájení vysílání, za hodinu. Žádným soudem, dekretama, svýma dekretama, jo, podepíše na shledanou, žádný soud, žádná možnost odvolání. A to je lídr demokracie. Jo. To je lídr demokracie. A pak se podíváš do západní Evropy a říkáš si, tak tady se snad nic takového nemůže stát. A vidíš, že prostě v Německu chtějí zakázat AfD. Jo. A to není strana, ale která má 7%. To je strana, která dominuje průzkumu a prostě v některých státech, v tom SDN má, z těch spolkových státech má přes 40%. Jo. A do toho přijde to, že v Sasku-Anhaltsku teď rozhodnul odvolací soud v Magdeburgu, to je ten vyšší správní soud v Magdeburgu, rozhodnul o tom, že členům a příznivcům AfD můžou státní orgány odejímat zbrojní průkazy. To si nedělám legraci. Oni prostě říkají, že příznivci strany, která je extremistická, která prosazuje vytvoření Německa na etnologickém základu původních Němců bez migrace a bojuje tvrdě proti migraci, takže porušuje demokratické hodnoty, je extremistická a tudíž každý příznivec je v podstatě potenciální extremista. Takže v tomhle státě, v Sasku-Anhaltsku, můžou momentálně, kde má právě ta AfD přes 40%, to znamená jinými slovy, tam volí skoro každý druhý, tak můžou členům a příznivcům AfD bez dalšího, neudělal si nic, jenom řekne, že jsi člen AfD, můžou ti odebrat zbrojní průkaz. To je demokracie.
0: To je ta, to podle těch evropských hodnot.
1: To jsou ty evropské hodnoty. Jo. A samozřejmě v Evropském parlamentu chtějí zakázat frakci ESN, Evropa suverénních národů, kde je právě AfD, kde je i SPD. A to na základě toho, že zase je, přesně jak jste říkal, jo, je proti, nebo nedodržuje ty evropské hodnoty, jo, to znamená, není v souladu s evropskými hodnotami a taky prostě chtějí zakázat, ale oni to chtějí zakázat hlasováním těch ostatních stran. Jo. To je prostě jak my, kdybychom přišli do parlamentu příští týden, řekli bychom, Piráti mají blízko k Antifě, tak jdeme hlasovat o tom, že zakážeme Piráty. Jo. Prostě to by se tady úplně rozstřelil svět a všichni by metali kotrmelce v mainstreamových médiích. Ale v Evropském parlamentu o tom vážně uvažují. Ten podnět už je podaný. Jo? Ten podnět už je podaný, bude se o tom hlasovat. A já jsem přesvědčený, že to ESN zruší a tím pádem přijde o ten příspěvek asi 2 nebo 3 milionů euro, který mají dostat za ty volby. Prostě tohle jsou ty evropské hodnoty. Nelíbíte se nám, tak vám zakážeme. Každý, kdo prostě volí jinak, než my chceme, tak mu sebereme zbroják. Jo, v tom Německu oni nebudou brát, prosím tě, pěkně ty mačety a ty nože těm migrantům. Oni seberou zbrojáky těm původním Němcům, kteří se chtějí prostě před tohle invazí bránit. To je něco neskutečného.
0: No nějak musíš to násilí snížit, no.
1: No to takže... je jako, že... To je prosím tě pěkně, jak kdyby ještě ženským začali odebírat pepřový spreje tam. Jako. To už jenom čekám, kdy to přijde, protože přece to kulturní obohacení z té Afriky je natolik jako krásný a vzácný, že bychom všichni za to měli být rádi.
0: No ne, tak jako už víme, přece Kalergi to napsal naprosto jasně, jasně. Že ty německý ženy se mají mísit teda s těma nově příchozíma, že jo, takže jako pepřový spreje budou moct použít pouze proti bílejm.
1: To je opravdu jako směšný a to jsem jenom vyjmenoval pár příkladů, ale prostě evropské hodnoty je jako spojit výraz evropské hodnoty a Brusel do jedné věty, to je oxymoron, to nejde. To je absolutně nesouladný, protože prostě Brusel je absolutním opakem evropských hodnot. Brusel pošlapává evropské hodnoty, na které byla tradiční Evropa vystavená, který jsme znali ještě my, který pamatujeme to období těch 90. kdy to opravdu byla svoboda se vším všude.
0: No ne, no tak Evropská unie má svoje evropské hodnoty, jo. Já si myslím, počkej, kdo to byl, abych teďka nekřivdil, ale myslím, že Alexander Vondra nebo další jakovýhle specialisti, který už jako dlouho se pohybují v tom veřejném prostoru, že vědí, tak někdo říkal, že právě na obranu těch evropských hodnot a ty demokracie prostě musí ustoupit i ta svoboda slova, aby náhodou ta demokracie nebyla nějak poškozená. Takže... No. Myslím,
1: přesně tak, já musím říct, že to je prostě až neuvěřitelný, kam jsme se dostali, že já že vedu teď soudní spor se Seznam zprávy, mm-hmm. Že jsem je zažaloval za to, že oni tvrdili o tom covidovém semináři, který jsme měli v lednu, že jsem tam šířil proruské dezinformace. A za mnou, když přišla ta Ciroková, která to celou dobu v podstatě neposlouchala, protože prostě ona není novinářka, ona je aktivistka, ona má ten názor už dávno jako utvořený. Tak za mnou přišla a říká, proč šíříte pro ruské dezinformace? Já říkám, počkejte. Ale děláte to na schvál. Já říkám, počkejte. Nejdřív si musíme ujasnit jednu věc. Co je podle vás pro ruská dezinformace? A říká, no třeba, že virus vzniknul v laboratoři ve Wuhanu. Uměle. A já říkám, počkejte. Tak teď jako pojďme dát stranu, jestli je to pravda nebo lež. Můžeme se bavit o tom, že to je jedna z variant. Vy budete tvrdit, že to přeskočilo z netopíra na člověka, že prostě virus nějakým záhadným způsobem překonal 800 tisíc letý vývoj a prostě někdo tam sehrál netopíra, na něj to skočilo. Já budu tvrdit, že se tam prostě dělal gain of function research a že to z té laboratoře uniklo, což dneska víme, že už i Anthony Fauci měl ve svém zápisníku. A moc se těším na nový dokument o covidu, protože to potvrzuje i pan Slovutný Primula, tak to jsem fakt zvědavý, jak Seznam bude argumentovat u toho soudu. Ale ta realita je taková, že já říkám, řekněte mi prosím vás, ale v čem je to proruský? Já tomu nerozumím. Jako, v čem pomůže Rusku to, jestli ten virus byl vyrobený ve Wuhanu v laboratoři, nebo jestli jako přeskočil z toho netopíra? Ona říká, vy tím podlamujete důvěru v naše státní instituce a v naše demokratické zřízení. A to už jsem prostě nevydržel. A zeptal jsem se, jestli je normální. Protože já se říkal, takže jako, když naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože bychom tím podlamovali důvěru. To jsou opravdu lidi, kteří jsou jako založením myšlenkově. To jsou fašisti. A bez legrace, bez jakýkoliv nadsázky. Oni prostě jsou přesvědčení, že je jenom jedna možná oficiální linka. A kdokoliv ji zpochybňuje, tak je prostě dezolát, dezinformátor a je to prostě proruský agent. Jo. To je nejlepší, protože to funguje samozřejmě na první dobrou, na první signální. Oni se fakt jako definitivně zbláznili. Oni nejsou normální ani trochu. A já se na ten soud jako strašně těším, protože to bude jako ukázka. Mně už to stálo strašný peněz vůbec to připravit ten soud, protože to je spoustu důkazů a všeho. ale z mýho pohledu prostě já to dělám jako kvůli principu. Já tam nechci ani žádný prachy, já chci prostě kvůli principu dokázat to, že tady nemůžou tyhle ti šmejdi psát o každém, že proruský dezinformátor, aniž by k tomu měli jakýkoliv důkaz. Prostě podle nich je proruská dezinformace to, že virus SARS-CoV-2 vznikl v laboratoři ve Wuhanu. To, co dneska říkají v Americe v Senátu, to, co měl Fauci ve svém deníku, to, co dneska říká Roman Primula, tak podle Cirokovi je to proruská dezinformace.
0: A tady vidíš, že ten Putin má prsty všude, že už ovlivnil i ten americký Senát.
1: To je jednoznačně. A podle mě i kvůli němu je sucho tady. A dneska kvůli němu začalo pršet. Jako prostě, to fakt je, oni to dělají, tu politiku, a ty média dělají to zpravodajství a publicistiku, jak když Jirka Babica vaří, jo. Nevíš, co tam máš hodit, nemáš nic doma, hoď tam Putina, to zafunguje. Vždycky tam hoď Putina, ten může úplně za všechno.
0: A když nepomůže Putin, přisyp tam trochu Babiše.
1: A přesně tak, jako to je, tím se to dokořenuje.
0: Ano, za všechno.
1: Já za sebe prostě říkám, já prostě odmítám vnímat svět jak pohádku, černobílou pohádku, kde jsou ty hodný a ty zlí. Prostě všude, všechny státy na světě mají horší politiky, lepší politiky. To není o těch státech, to je u toho, kdo je zrovna taky u moci. Já můžu Trumpovi vyčítat ledacos a taky mu vyčítám zejména to iránský dobrodružství nesmyslný. Ale je to pořád tisíckrát lepší, než kdyby tam byla Kamala Harris. Já bych mnoho věcí v naší vládě dělal jinak, než je dělá současná vláda. Mnoho věcí bych dělal jinak, rychlejc, efektivnějc, radikálnějc. Ať už se to týká těch větrných elektráren, ať už se to týká ukrajinské migrace, ať už se to týká migračního paktu a tak dále. Green Dealu samozřejmě. Ale furt je lepší, o 1000000% lepší, když prostě vládne Babiš, než když vládnou Fiala. Jasně, my máme nějaký názory, které jsou jiný, ale dostali jsme na to 7,8%. Ano, dostalo 35%. Kdyby to bylo obráceně, tak hold, ty věci běžejí trošku jinak, jiným spádem. Ale to je prostě demokracie, takhle voliči ty karty rozdali. To znamená, můžeme mít výhrady vůči všem těmhle těm lidem, ale já prostě odmítám vidět ten svět, jakože ty jsou ty zlí a proti ním budeme válčit a budeme na ně cenit zuby a budeme prostě zbrojit ideálně zálohovýma faktorama na F-35, protože to jako toho se Putin lekne nejvíce, jo? Když zamáváš těma zálohovýma fakturama, kdy ty letadla dostaneme za 10 let, kdy už budou totálně prostě nepoužitelný muzejní exponáty, tak těma zálohovýma fakturama těch se bojí on nejvíc, podle mě. A já jsem prostě člověk, který věří v dialog i s těma, se kterýma prostě nejsme kamarádi. A to, že prostě zahraniční politika České republiky nemá být postavená na tom, koho si fanoušek. Jestli máš radši toho nebo onoho, jestli máš radši Rusko nebo Ameriku, nebo Německo, nebo Japonsko, nebo Čínu. Ta zahraniční politika, to prostě fakt jako nesedíš šálou na Baníku nebo na Spartě. Jo? Mně to tak připadá, že to mnoho lidí tak vnímá. Mnoho politiků to tak vnímá, jakože oni vždycky, tak komu fandíte? Jo? Jako, koho podporujete? A já vždycky říkám, no Českou republiku. Prostě naše zahraniční politika nemá být o tom, jako komu s čí šálou budeme mávat nebo s čí vlajkou budeme mávat. Zahraniční politika má být o prosazování našich národních zájmů v dialogu s těmi partnery. Náš národní zájem je zcela jistě mír. Jo? Ten bychom měli prosazovat s každým, s kým se budeme bavit. Náš národní zájem je diverzifikace exportu našich podnikatelů, aby nevyváželi 80% věcí do Evropské unie, protože když jsi závislý na jednom odběrateli, tak je to obrovský podnikatelský riziko, protože jakmile ten odběratel padne a ta Evropská unie je na nejlepší cestě padnou, tak padneme i my. To znamená, čím víc budeme diverzifikovat, čím víc budeme podporovat naše podnikatele, aby byli schopni dodávat do Číny, do Afriky, do Indie, kamkoliv jinam, klidně i do Ameriky, tím lepší to pro nás bude. Náš zájem je zcela jistě bezpečnost. To znamená, že pro mě největší ohrožení v tuhletu chvíli nejsou ruský orešníky, pro mě největší ohrožení České republiky jsou migranti, a to nejenom ty z Ceuty, ale prostě ty, kteří nás tady zahlcují ze všech možných směrů, včetně migrantů ukrajinských. Říkám to úplně jednoznačně jasně. To je pro mě to největší ohrožení. A zase, proč to říkám, proč to tak beru? Protože já nevím, za poslední 4 roky že by tady jako Putin zařídil, že by někoho zabili nebo znásilnili nebo někomu něco ukradli. Ale znám stovky a tisíce lidí, kteří byli okradený Ukrajincema. Znám lidi, kde došlo ke znásilnění ze strany ukrajinských migrantů a kde došlo k vraždě ze strany ukrajinských migrantů. Znám současný případ, kdy prostě ten ukrajinský migrant hodí zápalnou láhev molotová, hodí na zeď rodinného domu v noci, kde tam spí dvouletý dítě. A oni mu dají podmínku za poškozování cizí věci. Jako to se ten soud zbláznil. Takže abych se vrátil z této odbočky zase zpátky na hlavní trasu, pro mě prostě zahraniční politika není o tom, komu fandím. Mě, když se zeptáš, jestli fandím víc Rusku, Ukrajině, Německu, Americe, tak já ti na to neodpovím, protože mě to nezajímá. Mě zajímají naše zájmy.